0: Úpice havarovalo osobní auto. Nehoda je mezi Bohuslavicemi a Adamovem v zatáčce, nepřehledném úseku. Čekejte, omezený průjezd. Podobně na Chrudimsku trase Proseč Česká Rybná v úseku osobní auto narazilo do stromu, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně až oblačná. Teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Putin vyhrožuje Arménii, kterou čekají parlamentní volby.
4: Protimigrační nálady mění vztahy Moskvy se Střední Asií.
3: V Rusku byla zatčena řada významných muslimských duchovních.
4: Jako vlivní podpis britsko-polské bezpečnostní smlouvy postavení Varšavy.
3: Radnice Barcelony chce vykácet tradiční platany kvůli alergiím.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Lenka Buriánková
4: a Ladislav Dvořák.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Rusko pohrozilo Arménii pozastavením dodávek plynu a pohonných hmot, pokud se Jerevan bude i nadále zbližovat s Evropskou unií. Píše se o tom v dopise ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova adresovaném arménskému vedení. Uvádí to na stránkách ruské služby BBC novinář Kiril Krivošejev.
4: Rusko už dřív zakázalo dovoz arménských minerálních vod, alkoholu a květin. A zatímco vztahy Jerevanu s Moskvou se za poslední dobu citelně zhoršily, Evropská unie a Spojené státy se naopak stávají jeho stále bližšími partnery.
3: Rusko přišlo se svými výhrůžkami méně než 2 týdny před parlamentními volbami v Arménii. Je pravděpodobné, že se jedná o snahu poškodit arménského premiéra Nikoli Pašinjana, který je jejich favoritem.
4: Zahraničně politické aktivity arménského premiéra mají na předvolební kampaň zásadní vliv. Dokládá to i nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marka Rubia v Arménii, během níž byly podepsány dohody posilující vojenské a ekonomické vztahy Washingtonu s Jerevanem. Bylo to symbolické gesto podpory Pašinjanova pro západního kurzu.
3: Největší váhu má podle autora aktualizovaná verze dohody o strategické spolupráci. Arménie ji podepsala už loni v lednu, tedy ještě před inaugurací Donalda Trumpa. V té době ještě nikdo nevěděl, jak si Trump ve svém druhém volebním období povede a zda zůstane Jerevanu nakloněný.
4: Dohoda, kterou s Jerevanem na poslední chvíli uzavřela administrativa Joea Bidena, měla být jakousi pojistkou. Jejím aktuálním stvrzením však Trump dává najevo, že se jednalo o plané obavy a že Arménie může počítat se stejnými výhodami, jakým se těšila za vlády demokratů.
3: Za předmětnější je podle autora možné považovat aktualizaci dvoustranné dohody o takzvané Trumpově cestě pro mezinárodní mír a prosperitu. Ta má v budoucnu spojit Ázerbajdžán s jeho exklávou Nachičevan a s Tureckem. Skutečnost, že se Rubio k projektu vrátil a že byly upřesněny jeho právní a technické detaily, svědčí o tom, že pro Trumpa je to reálná záležitost.
4: Během schůzky byla potvrzena také ochota Spojených států podílet se na výstavbě nové atomové elektrárny a poskytnout Arménii své jaderné technologie. Jak zdůrazňují arménští politologové, americká delegace také otevřela perspektivu, která by měla Arménii časem umožnit nakupovat od Washingtonu letální zbraně.
3: Skutečnost, že Rubio před nastávajícími parlamentními volbami v podstatě otevřeně podpořil Pašinjana, však nemusí brát všichni v Arménii jako plus. Samotného Trumpa mnozí vnímají se smíšenými pocity a napadení Íránu, který je jejich bezprostředním sousedem, v nich budí obavy. Nejde přitom o solidaritu s íránským režimem. Nikdo zkrátka nestojí o nestabilitu v regionu, vysvětluje Krivošejev.
4: Jako podstatnější než vztahy se Spojenými státy je však dnes vnímáno zbližování s Evropskou unií. Pašinjan jej deklaruje jako svůj hlavní politický cíl.

0: a snaží se s pomocí své vize nalákat arménské voliče. Předvolební atmosféru v zemi proto bez pochyby ovlivnila skutečnost, že Arménie hostila zasedání Evropského politického společenství.
1: I přes značný vliv západních partnerů na nálady arménského voličstva však i nadále zůstává klíčovým politickým faktorem voleb Rusko. I Moskva v nich má svého favorita. V tichosti podporuje Samvela Karapetyana, miliardáře s těsnými vazbami na Rusko, který byl v Arménii uvězněn za pokus o násilný státní převrat.
0: Během nedávné Pašinjanovy návštěvy v Moskvě dal Vladimír Putin arménskému premiérovi jasně najevo, že by Karapetyan měl dostat možnost zúčastnit se voleb. Zdá se ale více než zjevné, že nic takového se stát nemůže.
1: Kromě toho, že je Karapetyan za mřížemi, je také držitelem ruského pasu, což mu v Arménii znemožňuje kandidovat. Nicméně v čele politické strany založené Karapetyanem stojí jeho synovec, který už deklaroval, že je v případě úspěchu ve volbách připraven změnit ústavu a umožnit svému strýci stát se premiérem.
0: Různé průzkumy veřejného mínění se rozcházejí, pokud jde o možný úspěch opozice. Podle společnosti s mezinárodní akreditací Gallup mohou 4 opoziční strany nabrat až 41% proti 28% pro Pašinjanovu vládní stranu Společenská smlouva. Dubnový průzkum renomovaného Mezinárodního republikánského institutu oproti tomu dává Karapetyanově straně jen 7% hlasů a Pašinjanovi celých 32%.
1: Ostatní opoziční strany by podle průzkumu neměly překročit práh pro vstup do parlamentu a o jejich hlasy by se měly podělit vítězné strany. Zdá se proto pravděpodobné, že vládnoucí uskupení nakonec přece jen nabere dostatečné množství hlasů potřebných k sestavení vlády a Pašinjan se znovu stane premiérem.
0: Z Ruska opakovaně zaznívají obavy, že se od něj Jerevan definitivně odpoutá. Krivošejev to ale vidí spíš jako momentální pokus ovlivnit voliče, kteří lpějí na tradičně dobrých vztazích s Moskvou.
1: Jako málo pravděpodobné se zdá i to, že by Rusko splnilo své hrozby a začalo do Arménie dodávat plyn za trojnásobné ceny nebo jeho dodávky přerušilo. Znamenalo by to totiž definitivní roztržku nejen s arménskou vládou, ale i s těmi arménskými voliči, kteří zůstávají Moskvě věrní. Uzavírá svůj komentář na stránkách ruské redakce BBC Kiril Krivošejev.
0: Za protimigrantskou kampaň, která v Rusku intenzivně běží už druhým rokem, platí Moskva v zahraniční politice stále vyšší cenu. Příklad Ázerbajdžánu, který se zastal svých občanů a vstoupil do otevřeného konfliktu s Kremlem, totiž posloužil jako precedens pro další středoasijské země, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politoložka Galia Ibragimovová.
1: Státy Střední Asie podle ní poprvé za mnoho let začaly nejen kritizovat postup ruské vlády, ale i šíře přehodnocovat své vztahy s Moskvou. Rusko, které uvízlo ve válce, kterou vede proti Ukrajině, přestává být nedotknutelné a nezaměnitelné. Sousedé mu to dávají stále jasněji najevo.
0: Masové zátahy proti gastarbeiterům ze Střední Asie, které nabyly na intenzitě v roce 2024 po teroristickém útoku na Krokus City Hall, se staly běžnou součástí ruské každodennosti. Probíhají téměř denně na stavbách, trzích, mešitách i v ubytovnách.
1: Migranti jsou podle Ibragimovové obviňováni z nárůstu kriminality, z neúcty k tradičním hodnotám a z přílišného zatěžování vzdělávacího a zdravotnického systému. Statistika to přitom vyvrací. Zločinů se dopouští jen 2 až 4% migrantů a problémy se zdravotnictvím a vzděláváním nespůsobuje nadbytek přistěhovalců, ale systémové nedostatky.
0: Přesto se do rozdmíchávání protimigrantských kampaní osobně zapojují ruští poslanci, gubernátoři, nacionalistická hnutí, kněží, spisovatelé či herci. Jen za poslední 2 roky schválila Státní duma 30 zákonů omezujících práva přistěhovalců. V řadě regionů platí pro migranty zákaz práce v oblasti taxislužby, občerstvení, obchodování či kurýrních služeb.
1: Před nátlakem přitom migranty nechrání ani ruské občanství. Ti, kterým se ho podařilo získat, jsou nuceni narukovat do války na Ukrajině. Podle oficiálních údajů prokuratury bylo na frontu posláno už 10 000 nových občanů. Jejich reálný počet ale může být mnohem vyšší, domnívá se Ibragimovová.
0: Rozumné vysvětlení pro takto rozsáhlou a xenofobní protimigrantskou kampaň neexistuje. Tím spíše, že se Rusko potýká s demografickými problémy a akutním nedostatkem pracovní síly. Podle různých odhadů dnes zemi schází 2 až 5 milionů pracovníků. Pro vedení země je však zřejmě důležitější protimigrantskou fobii uměle přiživovat a odpoutat tak pozornost obyvatelstva od války na Ukrajině a domácích problémů.
1: Vedení středoasijských zemí se dlouho tvářilo, že problém nátlaku na své spoluobčany nevidí. Důvodem bylo to, že po zavedení evropských sankcí začala přes země střední Asie proudit do Ruska většina exportního zboží, z čehož jejím vládám plynuly nemalé zisky. Dalším faktorem je závislost regionu na penězích, které gastarbeitři posílají domů a které v případě Uzbekistánu tvoří 14% HDP, v případě Tadžikistánu a Kyrgyzstánu dokonce 40%.
0: Moskva také zůstává hlavním investorem, dodavatelem energií a garantem bezpečnosti středoasijských zemí. Ruské vojenské základny v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu jsou stále stabilizujícím faktorem a Kreml je vnímán jako garant stability místních režimů. Ty ho také považují za záruku vlastní bezpečnosti a dávají jednoznačně přednost vlastní prosperitě před obranou okrajů v zahraničí.
1: Dlouhodobě stagnující situace se ale začala měnit, přičemž impulzem se stalo napětí mezi Ruskem a Ázerbajdžánem. Ostrá kritika Moskvy ze strany prezidenta Ilhama Alijeva středoasijským zemím ukázala, že ve vztahu s Moskvou mohou fungovat i jinak. Nezůstává ale jen u slov. S tím, jak se v Rusku zpřísňuje migrační politika, středoasijské země začínají stále aktivněji pomáhat svým občanům hledat práci v jiných státech. Zájem o pracovní sílu z tohoto regionu projevuje Evropa, blízkovýchodní země, řada asijských zemí a dokonce i Čína, která sama bojuje s demografickým útlumem.
0: Nejaktivnější je v tomto ohledu Uzbekistán, nejlidnatější země regionu, která za poslední 2 roky podepsala dohody o pracovní migraci s Polskem, Slovinskem, Německem, Slovenskem, Lotyšskem a Bulharskem. Své pracovní trhy otevřela občanům střední Asie také Jižní Korea, ale i Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie či Turecko.
1: Evropské ani asijské trhy práce přesto zatím nemohou nahradit ten ruský, kam jen v roce 2024 přicestovali ze střední Asie 2 miliony pracovníků. Rozšíření geografie pracovních příležitostí však oslabuje monopol Moskvy. Pokud bude ruské vedení i nadále podněcovat protimigrantské kampaně, jen od sebe odpudí své středoasijské spojence. Ti jsou dnes poprvé ochotní hlasitě protestovat a snižovat svou závislost na Rusku. Zvrátit tuto tendenci bude pro Moskvu stále těžší, uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politoložka Galia Ibragimovová.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V půlce května se na ruských sociálních sítích objevily informace o zatýkání muslimských duchovních v různých oblastech Ruska. Informaci záhy potvrdila média i muslimská obec. Represe se dotkly především ke Kremlu dosud zcela loajální duchovní správy ruských muslimů, jak píše nezávislý ruský portál Vážné historii.
1: Jako první byl na letišti v Šeremetěvu zadržen moskevský imám a bývalý muftý Karélie Vissám Alí Bardvil. Důvodem jeho zatčení bylo údajné neuposlechnutí pokynů policie. Během pár dní pak byli v rychlém sledu pozatýkáni také hlavní muftý Mordvinska a několik členů jeho obce, poradce muftýho Saratovské oblasti, bývalý předseda muslimské obce Severozápadní oblasti či významný ingušský teolog Ahmed Tangiev.
0: Ruský deník Komersant uvedl, že představitelé ruské muslimské obce byli obviněni ze styku s radikály z egyptského muslimského bratrstva. Údajně se také měli loni účastnit zasedání teroristické organizace, za kterou bylo vyšetřovateli označeno Fórum muslimských organizací. Z hlediska ruského zákonodárství je přitom zcela legální.
1: Jak uvádí islamolog Rinat Muhammetov, všechny zatčené duchovní spojuje to, že byli populární mezi věřícími.
0: Například Alí Bardvil, Libanonec, který původně přijel do Ruska studovat medicínu, byl jako kazatel velmi oblíbený mezi mládeží, protože se neomezoval na rituální stránku islámu a snažil se s věřícími mluvit sietským jazykem, vysvětluje islamolog.
1: Totéž podle něj platí i pro ostatní zatčené. Teolog Ahmed Tangiev byl v rodném Ingušsku považován za vlivného imáma. Na místním televizním kanálu vedl oblíbený televizní program o islámu, stál v čele kulturně vzdělávacího centra Úsvit a podílel se na organizaci osvětových protiteroristických akcí.
0: Někteří ze zatčených přijeli do Ruska z arabských zemí, ale už dávno mluví rusky a v muslimském společenství jsou považováni za naše, za ruské Araby, dodává Muchametov. Obvinění z terorismu podle něj stojí na vodě. Muslimské bratrstvo je v něm uváděno zjevně jen s cílem odříznout obviněné od podpory mezinárodních muslimských organizací.
1: Za reálný důvod zatýkání pak mnozí považují lidskoprávní aktivity muftích. Například jejich podporu pro následovaným migrantům nebo pomoc obětem nedávných povodní v Dagestánu. I takové snahy mohou podle islamologa Muchametova tajné služby vydávat za získávání Rusů ke spolupráci s teroristickou organizací.
0: Zadržení představitelé duchovní správy muslimů žijí v Rusku už dlouho a dobře chápou, jaké nebezpečí by jim v případě kontaktů se zakázaným hnutím hrozilo. Lze si proto jen těžko představit, že by se do něčeho takového bezhlavě pustili.
1: Experti oslovení portálem Vážně je historii se shodují na tom, že za zatýkáním stojí ruské tajné služby. Ty totiž mají k činnosti muslimských předáků dlouhodobé výhrady. Rada muftích se už v 90. letech zastávala pronásledovaných pracovních migrantů a navrhovala, že se ujme jejich adaptace a integrace v mešitách. Hlava muslimské správy Ravil Gajnutdinov se migrantů zastával i v roce 2024, když proti nim byly podnikány zátahy v důsledku teroristického útoku na Krokus City Hall.
0: Vše podle odborníků nasvědčuje tomu, že skutečným terčem zatýkání je právě Gajdutdinov.
1: Je to jeden z nejdůležitějších ruských muslimských duchovních. Když bezpečnostní služby útočí na jeho tým, znamená to, že je to schválené nahoře, domnívá se politický analytik Ruslan Aysin.
0: Poslední kapkou se podle něj mohlo stát to, že se Gajdutdinov letos v květnu obrátil na ruského prezidenta Vladimíra Putina s žádostí, aby nepodepisoval zákon o zákazu kolektivních modliteb v soukromých bytech. Ten se mimo jiné dotkne svatebních, smutečních a dalších obřadů, které v tatarské, baškirské či kavkazské tradici probíhají v soukromí a nikoli v mešitách.
1: Svou roli v útoku na Gajnutdinova mohla sehrát také konkurence uvnitř ruské muslimské obce, která je na rozdíl od ruského pravoslaví pluralitní a představuje ji řada horizontálně fungujících organizací. Jako Gajnutdinův výrazný konkurent vystupuje 78-letý předseda ústřední duchovní správy ruských muslimů Talgat Tadžudin. Byl nejvíce loajálním muslimským muftím ještě za Sovětského svazu a v roce 2022 jako první podpořil ruskou invazi na Ukrajinu.
0: Na pozadí takové zcela nekompromisní loajality mohly Gajnutdinovy snahy zastávat se migrantů a zpochybňovat zákaz domácích modliteb působit v očích FSB jako opovážlivost. Uzavírá analýzu slovy islamologa Aysina nezávislý ruský portál Vážně je historii.
1: Místo, kde polský premiér Donald Tusk s britským premiérem Keirem Starmerem ve středu podepsali dvoustrannou bezpečnostní smlouvu, je symbolické. Na letecké základně Northolt na severovýchodním předměstí Londýna byly totiž v době bitvy o Anglii dislokované polské stíhací divize, píše na stránkách deníku Řeč pospolita komentátor Jendřej Bělecky.
0: V projevu z 18. června 1940 Winston Churchill prohlásil, že letci prožívají svou hvězdnou hodinu. Spojené království se tehdy střetlo s Třetí říší, což se mělo do budoucna ukázat jako zlomový moment, který zabránil Hitlerovi definitivně ovládnout Evropu.
1: I dnešní polsko-britská dohoda je podle Běleckého zaměřená proti totalitní mocnosti. Jejíž imperiální plány počítají se zničením evropských demokracií a v prvé řadě té ukrajinské, míří tedy proti Rusku. Polsko a Velká Británie přitom patří mezi nejodhodlanější spojence Kyjeva.
0: Třeba, že na to Londýn a Varšava nejsou sami jako před 85 lety, skutečnost je taková, že ze svobodné Evropy se stal jediný klíčový spojenec Ukrajiny. Američané už Ukrajinu nejen nepodporují finančně, ale přestávají se také angažovat ve snahách dosáhnout na východě spravedlivého míru. Katastrofální iránské tažení je bezezbytku pohltilo.
1: Vzájemné bezpečnostní garance, které si Varšava a Londýn nově přislíbili, a také prohloubení jejich vojenské spolupráce jsou z ní s klíčovou rolí, kterou na sebe vzala Evropa v bezpečnostních otázkách. Perspektivy nejsou tak špatné. Evropané dokázali podpořit Ukrajinu v jejím souboji s Ruskem, ale také na sebe vzali zodpovědnost za velmi ambiciózní rekonstrukci evropského zbrojního potenciálu.
0: Na tom by ale Tuskova diplomatická mise na britských ostrovech neměla skončit, myslí si Bělecky. Premiér musí pro Polsko vyválčit propustku do skupiny E3, sdružující Velkou Británii, Německo a Francii, která se připravuje na mírová jednání s Putinem. Tusk k tomu má v ruce silné karty, a to vojenský a hospodářský potenciál Polska i jeho strategické postavení.
1: Polští političtí lídři, včetně těch opozičních, rádi zdůrazňují zásluhy Varšavy, pokud jde o podporu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jasně vidí, jak zásadní bude v nejbližší době právě význam E3. Pokud se má dosavadní polsko-ukrajinské spojenectví osvědčit, Polsko by nemělo u mírových jednání chybět, uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita komentátor Jendřej Bělecky.
0: Zdá se, že pověstným barcelonským platanům odzvonilo. Po výjimečně vlhké zimě a období prudkých větrů počátkem jara stromy začaly produkovat velmi vysoké množství alergenů. Barcelonská radnice oznámila, že tyto důstojné stromy, ceněné urbanisty konce 19. století za velkorysý stín, budou postupně zaměněny jinými druhy, všímá si francouzský deník Le Monde.
1: Na vině je lavina stížností obyvatel na alergické podráždění očí a dýchacích cest chmířím, které tvoří plod platanu. Na den svatého Jiří, patrona Katalánska, vycházejí Barceloňané tradičně do ulic, aby si nakoupili květiny a knihy. Letos ale svátek pokazily poryvy větru, které uvedly do pohybu neobvykle velké množství hnědých chloupků platanu, které extrémně dráždí oči a hrdlo.
0: K tomu je třeba přičíst alergii na pyl, který je pro odpůrce platanu argumentem navíc. Neviditelná zrnka mohou vyvolat silnou alergickou reakci imunitního systému a rostliny ho produkují tím více, čím vlhčí je klima. Silné jarní deště takhleto situaci jen zhoršily.
1: Do 10 let by z Barcelony měla zmizet polovina platanů, kterých je dnes ve městě 44 tisíc. Generální plán ozelenění počítá s tím, že žádný druh ve městě by neměl překročit 25% z celkového počtu stromů. Ideálně by mělo být v roce 2037 dosaženo vyrovnanější struktury, v níž by platany představovaly 12% z celkového počtu stromů.
0: Zatímco některá katalánská média bijí na poplach a píší o vyhlášení války platanům, radnice se snaží horké hlavy schladit.
1: Nečekejte, že se do barcelonských ulic nahrnou městští zřízenci s motorovou pilou, říká s úsměvem urbanistka a hlavní městská architektka Maria Buhigasová. Stromy podle ní budou nahrazovány postupně tak, jak budou umírat, nebo během nové výsadby v rámci budoucích městských projektů.
0: Rozmanitější výsadba by podle radních měla také lépe odpovídat kritériím bezpečnosti a udržitelnosti. Když je město závislé jen na jednom druhu stromu, zvyšuje to riziko, že v případě nemoci nebo výskytu parazitů bude postižena značná část jejich populace. Diverzifikace umožňuje tuto zranitelnost snížit a dělá městskou vegetaci také odolnější proti stále častějším suchům, uzavírá francouzský list Le Monde.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Jan Machonin. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
0: Ladislav Dvořák
1: a Lenka Buriánková.
2: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 630 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky, vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Lakmán na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože tak mohou převést i svůj majetek. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě, zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Nejen dobový mobiliář, ale taky výstavu pivoněk si můžou i dnes prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou tam vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti vyhráli nad Arsenalem 2-1 po penaltách. A šermíř Martin Rubeš zvítězil po druhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni 4 medailisté z olympijské týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich, Jiřího Berana, 15-11.
5: Omezení na dálnici D46 a nehoda na Chrudimsku. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D46 z Olomouce do Vyškova opravují povrch vozovky. Mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice se jede jen v části na Olomouc v obou směrech jedním jízdním pruhem. Omezení je mezi kilometry 7 až 11, potrvá do půlky června. Zavřený je proto taky sjezd z exitu 7, Drysice, směr jízdy Brno. Na Chrudimskou trase proseč Rybná narazilo osobní auto do stromu. Je to zhruba na půl cesty, na místo vyjela policejní hlídka, počítejte, s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně i oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Bizarní epizoda metropolity Ilariona v Česku. Jak problémy jedné nemocnice odráží stav celého Slovenska? Nebo už zase je na stole evergreen české politiky, údajné zneužívání sociálních dávek? I to uslyšíte v dnešním, tedy sobotním vydání pořadu Názory a argumenty. Komentáři a glosami renomovaných autorů vás provede a od mikrofonu zdraví Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
6: Thank you. Na základě anonymního tipu tento týden zadržela a po dvou dnech také propustila česká policie ruského metropolitu Ilariona. Našla u něj několik nádobek s bílou látkou, o co přesně šlo, ale nezveřejnila a také nebylo vzneseno žádné obvinění. Ilarion si krátce po propuštění postěžoval na podmínky v celé předběžného zadržení. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Metropolita Ruské pravoslavné církve Ilarion opustil území České republiky a odjel do Moskvy. Tam chce informovat patriarchu Kirila a příslušné úřady o svém případu. To napsal Grigory Alfejev, jak zní občanské jméno Ilariona, na svém kanálu v Telegramu. Tím nejspíše skončila poněkud bizarní epizoda, kdy duchovník z karlovarského chrámu Petra a Pavla zadržela policie a našla v jeho autě 4 pytlíky s neznámým bílým práškem. Podle policejní mluvčí se jednalo o zakázanou látku. Kreml zadržení odsoudil a označil ho za útok rusofobních Čechů na pravoslavnou církev. Mírně bizarní příběh ovšem zajímavým způsobem ilustruje situaci Ruské pravoslavné církve. Dnes 60-letý Ilarion byl dlouhá léta intelektuální hvězdou pravoslavné církve. Doktorát získal na slavné univerzitě v Oxfordu, jako jeden z prvních duchovních měl svůj kanál na YouTube, ale i pravidelný pořad televizi. Stal se šéfem oddělení vnějších církevních vztahů moskevského patriarchátu, což je prakticky druhá nejvyšší funkce v církevní hierarchii. Dnešní patriarcha Kiril i jeho předchůdce Alexi také před svým zvolením zastávali stejnou funkci. Nebylo tedy divu, že i o Ilarionovi se začalo mluvit jako o korunním princi moskevského patriarchátu. Tím spíše, že současný patriarcha Kiril měl Ilariona zjevně v oblibě. Jenže v roce 2022 byl z funkce odvolán a byl jmenován biskupem v Maďarsku, což pro něj bylo ponížení. Nikdo uspokojivě nevysvětlil důvody. Možná vysvětlení se pohybují od trestu za nedostatečné nadšení pro válku na Ukrajině, po fungování jako styčný důstojník mezi Kremlem a Viktorem Orbánem. Každopádně Orbán se s Ilarionem opakovaně setkal a dokonce v rekordní době získal maďarské občanství. Jenže idylka nefungovala dlouho. Už o 2 roky později byl z funkce odvolán. Hlavním důvodem byl skandal kolem jeho tajemníka Grigorie Suzukiho, který se přiznal, že byl 4 roky Ilarionovým milencem a publikoval fotografie, které kromě erotiky také dokazovaly Ilarionovu zálibu v luxusním životě, která úplně neodpovídala jeho mnišskému statutu. Ilarion byl oficiálně poslán do penze a byl jmenován duchovním v karlovarském chrámu Petra a Pavla, jednom ze 2 kostelů, který má moskevský patriarchát na území Česka. Nutno podotknout, že zjevně k nevoli českých úřadů. Kontrarozvědka BIS tvrdila, že území chrámu používali ruští špioni z Německa a vyhostila kvůli tomu předchozího popa Nikolaje Liščeňuka. Podobný osud by asi čekal i Ilariona. Ten ovšem mohl do Karlových Varů dojíždět díky svému maďarskému občanství. Nicméně se zdá, že do Česka se jen tak nevrátí. Ať již to s případem drog v kufru jeho auta dopadne jakkoliv.
6: Tak to byl komentář Ondřeje Soukupa. Příští rok měla stát ve východoslovenském Prešově nová vojenská nemocnice. Kvůli závažným problémům byla ale její stavba před měsícem pozastavena. Zjistilo se totiž, že několik betonových sloupů bylo nejen špatně postaveno, ale že jsou dokonce v takovém stavu, že se nedají z hlediska statiky ani opravit. Takže nezbyde nic jiného, než mnohé z toho, co již bylo hotovo, zase zbourat a postavit znovu a hlavně lépe. Tak o tomhle poněkud zvláštním případu slovenském zdravotnictví i politických souvislostech připravila svůj příspěvek komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
8: Pro každou vládu, a je jedno, jestli na Slovensku, v Česku nebo kdekoliv jinde, je stavba nemocnice prestižní záležitostí. Dovoluje jí totiž se ukázat v dobrém světle, dát najevo, že se stará o potřeby svých občanů, čili voličů. Vždyť zdraví bývá vždycky označováno jako to nejdůležitější. Existuje tak značné riziko, že jakýkoliv problém, který se v souvislosti s takovýmto projektem objeví, vyvolá okamžitě negativní odezvu u veřejnosti. Opoziční strany ve slovenském parlamentu už kvůli tomu požadují odvolání ministra obrany Roberta Kaliňáka. Není se proto čemu divit, že na stavbu Prešově zamířil osobně i slovenský premiér Robert Fico. Jenomže namísto toho, aby celou záležitost pojal věcně, sklouzl k obvyklé kombinaci nervózních útoků na novináře, opozici a všechny možné kverulanty. Kritiků se Fico tázal, proč prý stavbu kvůli tak běžným problémům kritizují a jestli tedy tu nemocnici vůbec chtějí nebo ne. S Prešovskou nemocnicí má přitom slovenská vláda velké plány. Tato strategická investice státu má nejen pomoct slovenskému východu s jeho slabou infrastrukturou. Protože jde o vojenský objekt, počítá vláda s tím, že si bude moct projekt započítat do slovenských výdajů na obranu. Ty má každý členský stát Severoatlantické aliance navýšit a může do nich zahrnout nejen klasické náklady na nákup nových zbraní, ale i investice do projektů s dvojím využitím, takže nejenom pro vojenské, ale i civilní účely. Z pohledu Ficovy vlády má projekt ještě jednu výhodu. Protože jde o vojenský objekt, odehrávalo se projektování a všechno další, co s tím souvisí, v režimu utajení. Takže to dovoluje zamlčet smlouvy, které byly uzavřeny, a také podmínky jejich plnění. Stejně tak skutečné pozadí firem, které zakázku dostaly. V případě nové Prešovské vojenské nemocnice jde o slovensko-maďarské konzorcium, které mělo mít údajně napojení na vládu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, dlouholetého politického spojence premiéra Fica. Už jenom proto by nebyla od věci větší transparentnost. Pak je tu ještě další otázka, a to sice zda a jak dokáže stát provozovat novou nemocnici, když neumí udržovat v přijatelném stavu, případně rekonstruovat ani ty stávající. Slovensko se přitom současně chystá i na stavbu univerzitní nemocnice v Bratislavě. I tento projekt, podobně jako Prešovský, se potýká s netransparentností, kdy veřejnost nemá podrobnější informace k jednotlivým detailům. Stojí také za úvahu, odkud se vezme personál do obou nových nemocnic, když už teď je na Slovensku nedostatek lékařů i sester. Mnozí z nich odcházejí ze země kvůli špatným podmínkám a práci najdou nejenom v Česku, ale i v Německu a jinde v západní Evropě. Není právě zmíněný odliv mozků nakonec ten úplně nejhlavnější problém slovenského zdravotnictví? Jedině vláda, která se odhodlá k jeho řešení, se zaslouží o budoucnost zdravotnictví i celé země.
6: Komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková. Je to evergreen české politiky a dojde na něj povětšinou ve chvíli, kdy je třeba prokázat, že stát hospodaří dobře. Jen někteří lidé mu to obcházením pravidel nebo přímo podvody kazí. Více už v příspěvku Apoleny Rychlíkové, dokumentaristky a novinářky internetové platformy Page Not Found.
9: V české politice snad neexistuje omílanější téma, než je údajné zneužívání sociálních dávek. Zaklínali se jim snad všichni politici za uplynulé dvě dekády, od těch pravicových po ty levicové až k populistickým či extremistickým. A tak netrvalo dlouho a do boje proti takzvaným zneužívačům se rozhodl vyrazit i současný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Lidé se často tváří před úřady jinak, než ve skutečnosti žijí. V tuto chvíli na to ale úřady nemají kapacitu. Teď o tom přemýšlíme, jak to udělat. Jestli by třeba v každém kraji mohlo být 10 lidí, kteří by jenom jezdili a kontrolovali. Chci během 3 let vytvořit akční jednotku, která bude po celé republice. Řekněme třeba 100 lidí, kteří to budou kontrolovat, uvedl ministr ve svém prohlášení na sociálních sítích, které dnes obecně slouží jako hlavní kanál pro komunikaci vládní politiky s občany i médií. Co o dávkách víme? Především to, že velká část lidí, kteří na ně mají nárok, je vůbec nečerpá. Podle PAQ Research čerpalo na konci roku 25 příspěvek na bydlení jen 25% oprávněných domácností a přídavek na dítě 32%. Alespoň jednu ze 4 dávek, které se ale nově slučují do superdávky, pobíralo jen zhruba 30% domácností s nárokem. I mezi nejchudšími je čerpání nízké. V dolní příjmové pětině domácností s nárokem na superdávku čerpá některou ze slučovaných podpor necelých 40% domácností. Se zavedením superdávky navíc došlo u zranitelných domácností k ekonomickému propadu. Superdávka sice slučuje 4 hlavní dosavadní podpory do jedné žádosti, zároveň ale podle PAQ Research zužuje okruh domácností, které na pomoc dosáhnout. Analýza modelovala, že po jejím zavedením klesl podíl domácností s nárokem z 29 na zhruba 23% a při důsledném majetkovém testu může o nárok přijít asi 14% současných příjemců. Největší propady vycházely u samostatně žijících lidí a části samoživitelek, tedy u skupin, které už dnes patří těm nejohroženějším. Bylo by skvělé, kdyby politici, ti vládní především, napnuli své síly úplně jiným směrem. Bavit se o dávkách a jejich údajném zneužívání nemá žádný smysl. Je to zcela zanedbatelný problém. Skutečné podvody dnes leží jinde, v neplacení daní, daňových optimalizacích, v toleranci firem, které čerpají veřejné peníze, ale své zisky daní v daňových rájích. Ve zneužívání státních dotací. Tady se nachází kýžené peníze, které nám každoročně chybí ve státním rozpočtu, ne mezi lidmi, kteří už tak sotva dosáhnou na základní parametry důstojného života. Juchelková vysněná akční jednotka na chudé není žádná sociální politika. Je to politické divadlo pro publikum, kterému se už roky opakuje, že za prázdný státní rozpočet můžou ti, kteří pobírají dávky. Jenže data říkají pravý opak. Problém není v tom, že by pomoc čerpalo příliš mnoho lidí, problém je, že ji nečerpá ani velká část těch, kteří na ní mají nárok. Je jasné, že směrem k těm nahoře svou pozornost tato vláda jen tak neobrátí. I tak je dobré jí to připomínat. Problém nejsou dávky. Problém jsou nevybrané daně.
6: Myslí si novinářka Apolena Rychlíková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: V následujících příspěvcích se vrátíme k některým událostem tohoto týdne v reprízách komentářů. Nejprve v pondělí vláda schválila zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců. Politolog a politický komentátor Lukáš Jelínek svůj komentář nazval V přístupu k Ukrajincům vláda tancuje, jak Okamura píská.
10: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem takzvané bezpečnostní novely. Na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu. Jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území států šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi? Premiér a ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech, tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajině pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názoru některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména retorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
6: To byl politolog a politický komentátor Lukáš Jelínek. Komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda zase zaujalo dění v Turecku, kde pokračuje souboj prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana a jeho strany AKP s opozicí, s Lidovou republikánskou stranou.
11: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgura Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özelovo předloňské zvolení právoplatné a nebo ne. A výrok zněl, že nikoli. Özel ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kılıçdaroğlu'a. Jeho návrat do čela nejsilnější opoziční strany zcela vyhovuje vládní straně AKP a prezidentu Erdoğanovi. Je považován za mnohem slabšího soupeře než je Özel a také prezidentovi podlehl v minulých prezidentských volbách. Erdoğanovi také vyhovuje rozkol v řadách ČHP. Strana ČHP pod Özelovým vedením byla pro AKP nepříjemným soupeřem. Předloni ČHP vyhrála na řadě míst v komunálních volbách, což se považovalo za signál, že tento trend může přerůst i do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostranický spor mezi Özelem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdogan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. Zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdogan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry, v níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
6: Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Jednou z nejočekávanějších blížících se burzovních událostí je uvedení společnosti SpaceX na burzu. V posledních dnech vedení firmy sice mírně snížilo původní odhady svého tržního ocenění, pořád jde ale o částku blížící se ke 2 bilionům dolarů. Jaká tedy má být kosmická budoucnost podle Elona Muska a jaká jsou rizika? Komentář připravila Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz.
12: Elon Musk se již před časem pasoval na největšího žijícího vizionáře dneška a jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jen stvrdil. A na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců má Musk peníze, moc a sílu alespoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran vylíčil kosmickou budoucnost. Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro 2 biliony dolarů. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry je osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Muskova snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuálního dění.
4: Kosmickým burzovním příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní názory a argumenty. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Meteorologové varují před bouřkami, déšť může zaplavit podjezdy. Tisíce lidí protestovali kvůli nadměrnému provozu v brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. A bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlouf.
13: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
4: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
14: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Brennerský průsmyk mezi Rakouskem a Itálií byl v sobotu neprůjezdný. Asi 5 000 lidí tam protestovalo proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí. Včera byla ale vystavená na hlavním oltáři naposledy. Církev nechce riskovat její další krádež potom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Teď už je uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
15: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
4: Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V dnešním souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. A právě o tom mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport.
16: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
4: Mezi kanoisty skončil druhý Václav Chaloupka.
5: Omezení na D2 za Brnem a překážka u Tábora. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem

0: vede přes Bystřici nad Pernštejnem, Zvole a Bobrovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dnešní debata pořadu Mezi námi se bude věnovat fungování médií, a to nejen veřejnoprávních v některých zemích, na které se v tomto pořadu soustředíme, tentokrát konkrétně na Ukrajině, v Maďarsku a v Řecku. Ve studiu vítám novinářku a reportérku České televize Ilonu Zasitkovičovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, díky za pozvání.
3: A také vítám Johanu Milonaki, která se odborně věnuje současnému Řecku a jeho politice, je absolventkou novořeckých studií a politologie na Filozofické fakultě univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den, taky moc děkuju.
3: Příjemný poslech vám přeje Libor Kukal.
1: Mezi námi.
3: Česko je nyní uprostřed diskuse o veřejnoprávních médiích a hlavně jejich financování. V těch zemích, o kterých dneska budeme mluvit, to vypadá, jak média mají momentálně klidnou sezónu, nebo jsou taky uprostřed nějakých bouřlivých debat. Paní Milonaki, jak to vypadá v Řecku momentálně?
4: Takhle, ty bouřivé debaty v Řecku nejsou vůbec jenom problémem současnosti. Tam už se to vyvíjí vlastně od začátku 21. století celkem dlouhodobě a taková největší krize pomyslná nastala roku 2013, kdy vlastně veřejnoprávní televize a rádio bylo úplně zavřeno tehdejší vládou a otevřeno bylo znovu až o 2 roky poté s příchodem nové vlády. Potom ta situace se vyvíjela tak, že postupně začala velmi klesat obliba nejen veřejnoprávních, ale obecně všech zpravodajských webů a médií mezi Řeky, a roku 2022 se Řecko propadlo úplně až na dno indexu svobody médií.
3: Ještě se k tomu dostaneme rozhodně podrobněji. Jak to vypadá na Ukrajině? Tam asi klidná doba není obecně, tak asi se to týká i médií.
5: Pokud se podíváme na celkové fungování médií, tak média můžeme tvrdit, že jsou svobodná, informují o tom, o čem by měly informovat, o čem se nebojí informovat. Dokonce vidíme i různé investigativní kauzy, kdy se přichází právě na korupci ve vládě, v armádě. Ale samozřejmě má to ještě takový odstín té války, protože pokud se ta země nachází ve válce, tak ne všechny informace jsou dostupné. Já když jsem se bavila s investigativními novináři, třeba z Ukrajinské pravdy a Bigus Info, to jsou dvě největší média, která přicházela na ty korupční kauzy, která přicházela právě s velkým vyšetřováním, tak oni mi říkali, že měli na začátku ruské invaze na Ukrajinu velké dilema, protože na začátku ruské invaze všechny tyto investigativní novináři se zabývali především vyšetřováním válečných zločinů Ruska na Ukrajině. Ale poté, no tak například rok, půl roku, už se začaly zabývat tím, že by ta země se měla podívat na to, jak funguje politika, co se děje s těmi veřejnými penězi, a že už konečně nastal čas, že už by se neměli bát mluvit o možných problémech, že tohle od nich také vyžadují západní spojenci, kteří je podporují právě jak už finančně, tak i humanitární pomocí. Takže se začaly už objevovat další a další vyšetřování, a to jsme viděli, jak procházela i transformací ta ukrajinská vláda, a z druhé strany samotná ukrajinská vláda, vláda i prezidenta Volodymyra Zelenského na začátku ruské invaze na Ukrajinu, měli lineární vysílání, kde pozvali několik televizních stanic, které vysílaly 24/7, takže to vysílání mělo informovat obyvatelstvo o tom, jak to tam vypadá, jaká je současně bezpečnostní situace v regionech. Ten nápad vypadal skvěle, protože ti novináři spolupracovali, ale následně se ukázalo, že do toho lineárního vysílání nebyla pozvána některá média, třeba opozičních bývalých kandidátů Petra Porošenka například, to byl pátý kanál, ale to byly zpravodajské stanice, které vlastně můžeme říct, že byly nezávisle, informovaly o tom dění. A právě tito novináři se dostěžovali na to, že ani ta prezidentská kancelář, ani ta vláda jim často neodpovídá na dotazy. Zároveň už po roce fungování tohoto lineárního vysílání

0: vysílání se začala ozývat i kritika veřejnosti, že to vysílání vypadá z nějaké části dost propagandisticky, že by ta média měla informovat o tom, co se skutečně odehrává na frontové linii a zároveň měly by se oddálit od nějaké propagandy ve směru, že Rusové jsou takový směšní lidé, kteří nám kradou záchody a Ukrajinci jsou hrdinové, že by měli ukazovat vlastně tu surovou realitu, jak lidé trpí, jak postupují vojska, jak se jim třeba daří nebo nedaří. A na to už vlastně to vysílání slyšelo, takže se i transformovalo.
1: A nepoužívá to vláda někdy jako takovou vlastně výmluvu, tu větu, že jsme ve válce, neměli byste nás kritizovat, je třeba být jednotní?
0: Je to tak, na začátku právě ruské invaze na Ukrajinu od roku 22 do roku 23 tohle zaznívalo velmi často, že teď není čas na nějaké politické hádky, konkurenční hádky mezi politiky, že novináři by se neměli nějak ostře ptát těch politiků, protože máme cíl číslo 1, to je náš vnější nepřítel, to je Rusko, ale už poté, když například novináři Ukrajinské pravdy, když se začaly na otevřených tiskových konferencích, kde byly také představitelé zahraničních médií, když se začali kriticky ptát samotného Volodymyra Zelenského a ten jim odsek v nějaké frázi, že proč se ptáte na takové věci, tak to vypadalo velmi nedobře vůči i těm zahraničním novinářům, protože ti se začali také ptát kriticky, ale následně už i ten prezident Volodymyr Zelenský taktiku změnil. Ne vždy je tedy hostem nějakých třeba debat nebo rozhovorů dokonce, co se stává velmi zřídka, ale už vidíme v posledních letech, že i ta ukrajinská vláda i političtí představitelé jsou více otevření jak zahraničním, tak i domácím médiím.
1: Vraťme se ještě k veřejnoprávním médiím, konkrétně na Ukrajině. Jaká je jejich postavení v tom mediálním systému?
0: K veřejnoprávním médiím patří především Suspilné, to je veřejnoprávní rozhlas a televize. Suspilné funguje jako informátor veřejnosti o tom, co se děje v konkrétních regionech. Je to velká síť regionálních zpravodajů. Někteří z nich se dokonce od začátku velké invaze nacházeli v okupovaných oblastech, takže riskovali svůj život, aby informovali obyvatelstvo o tom, co se děje ve kterých regionech, kde mohou dostat humanitární pomoc, kde mohou zkontaktovat Červený kříž a vyjet z těch ostřelovaných oblastí. Má to vlastně podobu takzvané kritické infrastruktury. Zároveň my jsme vydávali i to, že redaktoři nebo i redakce Suspilného byla často útokem i ruských sil, což znamená například Dnipru. Asi před půl rokem zasáhl ruský dron Shahed jednu z redakcí Suspilného. Ale zároveň tato média poskytují i vlastní záběry, rozhovory do zahraničí, jsou součástí Evropské vysílací unie, takže jejich materiály jsou k dispozici všem veřejnoprávním médiím v Evropě.
1: A na nějakém politickém spektru dá se Suspilné zařadit, dá se o nich mluvit, že to je spíš pro vládní kanál ve srovnání třeba s dalšími kanály na tom mediálním trhu.
0: Velké ostré politické debaty na tom Suspilném jsem nezaznamenala, ani mý kolegové, takže skutečně bych řekla, že ten kanál funguje jako informátor o tom, co se děje v regionech, protože právě redaktoři Suspilného jsou ti první, nepočítaje samozřejmě hasičů, kteří se dostanou na místo ostřelování. Když jsme natáčeli například v Chersonu, město, které je denodenně ohroženo, jak už ostřelováním artilerii, dělostřelectvem, tedy ruskými drony, kteří krouží ve vzduchu, kde se normálně nemůžete pohybovat po ulici, tak tam stále funguje síť těchto zpravodajů, redaktorů, kteří denodenně nabízí materiály, rozhovory. Já jsem se kolikrát potkávala s těmito lidmi a kolikrát jsem se je ptala, proč například neodejdou do nějakého bezpečného místa. Oni mi často říkali, ale tohle je můj domov a já cítím povinnost, tu povinnost informovat svět o tom, co se děje právě v mém rodném městě. Takže ta novinářská práce i právě redaktorů Suspilného, ale ať nekřivdím třeba redaktorům Svobodné Evropy nebo i ostatním, kteří riskují své životy, ale to jsou většinou lidé takový krajánci, kteří ten region znají a kteří zůstávají právě v těchto místech. Takže to je podle mě ta přidaná hodnota teď té veřejnoprávní televize na Ukrajině.
1: Když se podíváme zpět do klidnějších vod, i když do temperamentní země, přece jenom je asi v Řecku teď klidněji. Když se zase podíváme na to politické spektrum a média, dá se řecká veřejnoprávní televize a rozhlas tady zařadit? Daří se jim plnit roli skutečně, řekněme, objektivních, nebo jsou vnímání spíš jako provládní?
2: Přesně toto je v Řecku velká debata. Ta debata, co se týče médií, se zabývá právě spíše vlivem vlády na veřejnoprávní média. Veřejnoprávní média jsou vlastně spojená pod ERT, tedy řeckými rádii a televizí. Vlastně ta situace je taková, že řecká vláda jmenuje vedení ERT, tudíž to oddělení vlády a veřejnoprávních médií je vlastně otázkou, jelikož to vedení se mění s novou vládou pokaždé. A každá vlastně opozice vždycky osočuje tu vládu z toho, že využívá veřejnoprávní média jako takovou svoji hlásnou troubu, že opravdu nemůžeme úplně mluvit o objektivitě. Tyto instance vlastně se opakují i v posledních pár letech, kdy právě ERT bylo kritizováno za to, že třeba ne úplně dostatečně pokrývá určité typy zpráv, jako například jsou protivládní demonstrace, nebo když byla krize na řeckých ostrovech z důvodu migračních vln. Tyto zprávy se do těch médií nedostaly úplně tak, jak by vlastně veřejnost požadovala, a tudíž ta důvěra ve veřejnoprávní média je v Řecku opravdu tristní.
1: Takže se dá víceméně mluvit o vládních médiích.
2: Ačkoliv vláda by to nepřiznala a nepřiznává, řecký premiér mi to taky zopakovaně říká, že média jsou svobodná, můžou psát, o čem chtějí a nikdo jim to nezakazuje, tak opravdu jsou instance toho, že jsou ti novináři zastrašováni, a to se netýká pouze těch veřejnoprávních, ale novináři jsou zastrašováni, nesmí úplně reagovat na každou situaci.
1: A jen tak pro zajímavost, když se po volbách mění vedení těch médií, jak to jde daleko? Jedná se skutečně jenom o vedení, nebo třeba i ty televizní tváře, moderátoři a ty nejznámější osobnosti se taky vyměňují, to znamená, dochází tam tak velkým personálním změnám?
2: Takhle velké to není. Ty tváře ERT nejsou spojeny vyloženě s tou vládou. Ono oficiálně furt ERT je veřejnoprávní a mělo by sloužit lidem. Tady to by bylo už trošku extrémní, kdyby měnili i vlastně moderátory.
1: Říká Johana Milonaky.
3: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
1: Ilona Zasitkovičová sleduje situaci i v Maďarsku podrobně. Já myslím, že v Maďarsku se teď asi dá mluvit o velkých zemětřeseních ve veřejnoprávních médiích, možná opravdu i na úrovni personálních přímo ve vysílání. Je to tak?
0: Je to tak, protože minulých 16 let se veřejnost zabývala tím, zda veřejnoprávní média v Maďarsku jsou skutečně veřejnoprávní, a už v posledních například 6 letech se dost často mluvilo o těchto médiích jako provládních a propagandistických médiích. To jsme slýchávali, i když jsme natáčeli v Maďarsku, ta velká nedůvěra k těm médiím, když byly právě parlamentní volby prostřed dubna. Vlastně ta veřejnoprávní média v posledních letech byla spojena s jedním jménem, a to je Viktor Orbán. Když byl ve funkci, tak měl velký vliv skrze své nevládní organizace na tato veřejnoprávní média. A mluvilo se také o tom, že dosazuje novináře, kteří jsou mu vhodní. Takže ta důvěryhodnost opravdu mezi Maďary klesala. Dokonce, když jsme byli na různých protestech, protivládních demonstracích, tehdy ještě opozičního kandidáta Petra Maďara, tak tam, když jsem mluvila s lidmi, tak číslo jedna, co chtěli změnit, tak to byly veřejnoprávní média, protože ta realita, kterou ukazovali, byla úplně jiná. Například i podíváme se na tu volební kampaň Viktora Orbána, tak ta se týkala i veřejnoprávních médií. To zastrašování válkou na Ukrajině, to, že pokud ho nezvolíte, tak budete mít tady v Maďarsku to samé, co mají na Ukrajině, to už i pro některé Maďary bylo příliš, protože tím říkali, ale proč on se zabývá válkou na Ukrajině, když my tady máme dost tristní ekonomickou situaci. Mnozí lidé žijí tedy opravdu v chudobě. Především v těch regionech, kde on se zasadil o to, aby získal ty hlasy, protože ten maďarský volební systém je také dost komplikovaný, který se i prosadil Viktor Orbán tak, aby nakonec získal dostatečný počet mandátů v parlamentu. Ale následně, když už bylo jasné, že vyhrál Peter Maďar, tak ty jeho první proslovy právě u břehu Dunaje, když vyšel ven, tak zmiňoval, že změní tyto veřejnoprávní média a už nebudou sloužit bývalé vládě a že budou opravdu nezávislá.
1: Já vám do toho s dovolením skočím. A myslíte si, že se novému premiérovi toto podaří uskutečnit v tom smyslu, že nová média teď nebudou sloužit nové vládě? Ano, že se mu podaří odstranit ten orbánovský nános, ale nepřijde tam maďarovský?
0: Je to právě otázka, co s těmi médií chce dělat. V nezávislých právě novinářských společnostech se tato změna vítá, ale z druhé strany bude dost těžké změnit celkový ten systém, protože ten už je zajetý, jak říkám, nejméně 16 let, tak to fungoval. Zároveň musí se vymyslet nebo zpracovat na to legislativa, aby se to skutečně proměnilo, aby skutečně došlo k té nezávislosti, která bude vyžadovaná i legislativou, zvolení různých právě lidí do rad mediálních a tak, ale zároveň nová vláda Petra Maďara musí přesvědčit některé novináře, aby skutečně pracovali v tom novém médiu, které stále nese vlastně ten odér toho propagandistického média, té propagandistické televize a skutečně změnit ho. To je práce, jak říkal samotný Peter Maďar, je na několik měsíců, možná i na rok. Takže ty změny skutečně nebudou tak rychle, jak se očekávaly. Jsou tady velké předpoklady toho, že by se skutečně Peter Maďar pokusil o jakousi právě nezávislost těchto televizí.
1: Je to tedy tak, že Petr Maďar nepůjde tou cestou, že by provedl v televizi a v rozhlase kompletní personální výměnu s tím, že bude očekávat, že ti noví lidé to budou dělat jinak. Změní se i ten systém, změní se i zákony, mediální rady a tak dále.
0: To se právě očekává od něj, že to udělá. Ale nevíme, jaké kroky dál bude podnikat. Zároveň, jak říkám, jestli Petr Maďar nebo jestli ta nová veřejnoprávní televize nebude dělat to samé, to znamená, bude si zvát ty opoziční kandidáty. Opoziční kandidáti jsou teď bývalá vládní strana Fides. Ano, jsou tam i další dvě menší parlamentní strany, které si může zvát do vysílání, ale jestli to skutečně takto udělá. To je otázka, protože když Petr Maďar poprvé byl v rozhovoru veřejnoprávní M1 nebo pro vládní tehdy ještě, on vyčítal těm novinářům, že hanili jeho jméno, že informovali nepravdivě o jeho rodině. Ten spor byl dost soukromý nebo v té soukromé sféře a nemohl to odpustit těm novinářům. A vlastně vyčítal jim i to, že ani jednou nebyl pozván do té veřejnoprávní televize, když byla ta provolební kampaň. Je otázkou, jestli skutečně to nové médium bude se zvát i ty opoziční kandidáty, kteří vlastně dovedli toto médium do stavu, ve kterým teď je.
1: A podle vašeho názoru to, že maďarská televize a rozhlas získali to postavení propagandistické v době Orbána, bylo to spojeno nějakým způsobem i s financováním médií? Protože ono teoreticky to třeba může být skutečně jenom vlastně na té osobní rovině, že si dosadíte generálního ředitele, který je nejlepší přítel Orbána a už to jede.
0: Celá ta právě společnost MTVA byla spojena s různými vlastně agenturami, kteří se tvářily jako neziskové agentury, které měly podíl v těchto médiích. To samé vidíme ve velkých maďarských společnostech, které jsou státní, takže ten systém, politický systém Viktora Orbána byl skutečně provázaný těmito médií. A skutečně viděli jsme i například, když jsme se snažili získat komentář od některých těchto mediálních představitelů, tak s námi se vůbec nebavili. Někteří maďarští novináři dokonce říkají, že dlouhá léta se s nimi ta maďarská vláda nebavila, protože už od dob covidu, kdy se maďarská vláda zaštiťovala tím, že nechce být v kontaktu otevřeně s lidmi, takže na otázky bude odpovídat e-mailem. Ale představte si, že jste novinář z zpravodajské stanice nebo z zpravodajského webu, potřebujete získat komentář, ať už o zdravotnictví, politice, o čemkoliv, od vládní strany nebo od někoho z ministrů, a oni vám odpoví během 30 dnů. právě takto někteří z těchto novinářů mi říkali, tak to přece pracovat nemůžeme. A i ten trend stále byl stejný, protože ti vládní politici nechodili do opozičních nebo nezávislých médií, je ignorovali. Zároveň právě bude dost zajímavý ten pohled, jak se bude měnit ta kultura maďarských médií, protože tak si představte, že 16 let ti novináři vlastně fungovali jinak, získávali informace od nějakých jiných zdrojů, který jim právě říkali to, co se děje ve vládě, takže to nebyly přímé kontakty s politiky.
1: Mluvíme tady dneska o dvou zemích, Řecku a Maďarsku, kde vlastně ani v jedné ty veřejnoprávní média nemají úplně nejlepší renomé, jak jsme tady konstatovali. V téhle situaci dokáží soukromá zpravodajská média tu jejich roli nahradit? Nebo jak to tedy funguje? Řekněme opoziční roli nebo to opoziční zpravodajství vyplňovaly jiné subjekty na tom mediálním trhu? Jak to vypadalo v Řecku?
2: V Řecku je ten problém mnohem širší než jenom to, co se týče veřejnoprávních médií. Řekové obecně vůbec nevěří zprávám. Je to opravdu děsivé číslo, ale jenom 22% Řeků věří tomu, co jim řeknou zprávy, ať už ERT nebo i jiné, a více věří tomu, co například vidí na sociálních sítích nebo co jim napíše nějaký známý. Takže jeden z těch důvodů je samozřejmě to, že ta pozornost Řeků se přesunula z televize spíše do onlineu, takže mnohem víc Řeků vlastně využívá to zpravodajství, ať už právě na těch sociálních sítích nebo třeba na YouTube, ale zároveň ta důvěra v řecká média je opravdu velmi, velmi nízko, a už jsem zmiňovala ten index svobody tisku, tak Řecko je na tom velmi špatně, jelikož je na tom nejhůř z Evropské unie, a to může být docela překvapivé pro někoho, že třeba i Bulharsko a Maďarsko na tom bylo vlastně lépe než Řecko. A k tomu skoku, kdy vlastně na začátku století Řecko bylo takový průměrným evropským státem, co se týče svobody médií, ale k tomu skoku došlo roku 2022, kdy se Řecko ocitlo až na 108. místě ze 180 států, tedy velmi hluboko za všemi ostatními státy Evropské unie. A jedním z těch hlavních důvodů asi byla vražda novináře Karajiva, která dodnes není objasněna. K té vraždě došlo roku 2021 a je to vlastně jenom jedním z důkazů, že novináři v Řecku, ať už veřejnoprávní nebo jiní investigativní novináři, nejsou úplně vlastně v bezpečí. Kolem toho je spousta otázníků. Vypadá to, že se jednalo vlastně o vraždu na objednávku. Jak jsem řekla, dodnes nebyl nikdo odsouzen, ani jedna osoba. Tyto instance vlastně násilí proti novinářům se opakují, a ať už to je na demonstracích, ať už to je za bílého dne na ulici, takže ti novináři nejsou úplně v bezpečí, a s tím vlastně se pojí i ta jejich autocenzura, s tím se pojí mnoho dalších problémů. Spoustu Řeků třeba se snaží zjišťovat informace i ze zahraničních médií raději než vlastně z médií svého státu. A tento problém, jak už jsem řekla, vlastně trvá několik let. Není to jenom otázka posledních roků.
1: Před několika minutami jsme konstatovali, že situace v Řecku je klidná ve srovnání s Ukrajinou. Teď už to tak úplně nezní, jakože je to klidná země. Já se zeptám, jak to bylo v Maďarsku. Tam ostatní, řekněme, soukromá média dokázala do jisté míry suplovat tu roli selhávajícího veřejnoprávního média a jeho zpravodajství?
0: To jsme viděli právě v minulém roce nebo i v tomto letošním roce na začátku roku, kdy už vrcholila předvolební kampaň a kdy velká část Maďarů vyhledávala alternativní informace od těch, co byly poskytovány ve veřejnoprávních médiích. A většinou to byla taková pravicová online média, která jim poskytovala jiný úhel pohledu. Byly to takové YouTubeové kanály, kde byly třeba hodinové podcasty, které nabíraly i stovky tisíc zhlédnutí. Takže ta poptávka opravdu po jiné informaci tam byla. Jenže to se to týkalo většinou velkých měst, Budapeště a různých velkých měst, takže ta malá města, která byla odstřihnuta takzvaně od nějaké jiné alternativní informace, tak tam byl velký počet lidí, kteří sledovali veřejnoprávní média, ať už rozhlas nebo televizi, a myslím si, že sehrála opravdu velkou roli ta ekonomická situace, že ti lidé opravdu chtěli vědět, co se skutečně děje s jejich zemí a kam ta jejich země směřuje. A tohle byl ten rozhodovací faktor.
1: Já myslím, že v dnešním pořadu Mezi námi zaznělo hodně nových zajímavých informací. Bohužel náš čas vypršel. Já mockrát děkuji Iloně Zasitkovičové i Johaně Milonaky, které s námi dnes diskutovali o situaci médií na Ukrajině, v Maďarsku i v Řecku. Dnešní pořad připravili Tajana Mančalová a Libor Kukal, který vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
4: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
5: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
6: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
4: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
3: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Obě média změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výš rozpočtu. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodní národnímu právu. A cenu Evropské unie za literaturu dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Literární odborníci ocenili poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve městě Maribor ve Slovinsku. Spisovatelka za svůj román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. 7členná porota vybírala z děl celkem 14 nominovaných autorů. Udělila taky 2 zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii 2x.
8: Nehody u Prahy a na Klatovsku. Dálnice teď plynulé průjezdné. U Prahy pozorně na trase Hovorčovice Třeboradice. V ulici Zatratí narazilo osobní auto do obrubníku a na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte po Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. V Hradci Králové u letiště a v okolí i během dneška čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Až 450 divadelních křesel v těchto dnech sflékli z kůže jevištní technici Nové scény Národního divadla. Budova je komplet v rekonstrukci a tak se vedení první české scény rozhodlo, že modro-zelené sedačky od Karla Pragera částečně zachová a vytvoří z nich propagační předměty. Byli jsme se na toto sflékání kůže také podívat. Nabídneme vám rozhovor se známým slovenským spisovatelem Josefem Karikou. Byl na letošním Světu knihy a představoval tam svou nejnovější detektivku Černý kruh. A také vám představíme podobu divadelního zpracování známého seriálu Hříšní lidé města pražského. Ve světové premiéře jej uvádí Divadlo ABC a přidáme samozřejmě i další kulturní typy. Dobrý den od Michaly Veteškové.
3: Kultura Plus.
9: Letos mu je už 100 let, přesto zůstává stále malým uličníkem. Nově je Hurvínek také držitelem Zlatého střevíčku, prestižního ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodiči David Janošek a Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka na slavnostním zahájení Zlín Film Festivalu. A tamní dění sleduje náš kolega Tomáš Maleček. Ostatně tady je jeho reportáž.
10: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
11: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
12: Jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
11: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
12: Jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
10: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
13: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide, ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
10: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
11: No jak se to proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
12: Ne, to si zeptejte Hurvajze.
11: Ne, taťuldy.
12: Hurvajze.
11: Říkal jsem, no prostě takhle.
10: A jak to vnímá Martin Trecha?
14: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
10: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
14: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
10: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem Zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě, v areálu zoologické zahrady.
9: A kulturní magazín pokračuje dalšími tématy. V posledních 4 letech jste ho mohli potkávat na křtu nových knížek nebo na televizní obrazovce v soutěži Stardance. Teď se Patrik Hartl znovu vrací do režisérského křesla. Ve studiu 2 v Praze představuje svou novou hru Blbka. Světovou premiéru uvedl tento týden a detaily přidává kolegyně Tereza Cedidlová.
15: Procházíme hormonálníma změnama, nesmíš ty hormony nechat, aby nás ovládly.
16: Tebe to neděsí, že už tady takhle spolu budeme navždycky? Nechceš poznat třeba ještě nějaký jiný?
17: Ta nutkavá touha po něčem nedosažitelným mě zneklidňuje natolik, že jsem se rozhodl, že o tom napíšu hru. Že napíšu hru o lidech, kteří touží příliš po něčem, co nemůžou získat a že se tomu budu smát, protože nad tím může člověk buď to brečet, nebo se tomu smát.
18: Říká režisér a autor nové inscenace Patrik Hartl. Název Blbka přitom nevybral náhodou.
17: Je to slovo, které jsem zachytil, že ženy říkají v případě, když mají pocit, že sami nějak selhali. Ona totiž Blbka v naší hře není hloupá vůbec, jenom prostě ta sebereflexe je tak břitká, že o sobě říká, že je blbka.
18: Hra vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích.
17: My jsme na jevišti postavili 2 byty a mezi nimi je garzonka, kterou nikdy nevidíme. Ještě jsem tam nechal postavit výtah.
18: V inscenaci se představí 5 herců, mezi nimi třeba Saša Rašilov, Sabina Remundová nebo Marika Šoposka.
19: Moje role se jmenuje Vanessa, je to titulní role blbka, tak jak se jmenuje celá hra, ale je to prostě mladá holka, která touží po lásce, akorát má v životě asi trochu smůlu, protože se jí pořád nedaří tu její správnou vysněnou lásku získat.
18: Po premiéře se novinka přesune na letní scény Studia 2, a to na výstaviště v Holešovicích nebo na Tvrzdivice.
9: V pražském Stavovském divadle byla tento týden premiéra komedie Williama Shakespearea Večer tří králový. Divadelní hra od režiséra Jana Nebeského o dvojnicích se na scénu Národního divadla vrátila po 25 letech.
20: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
21: Usmívá se dramaturgině činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal William Shakespeare na zakázku už před 400 lety. Vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
20: Všichni známe tyhle obrovské poryvy, do kterých nás láska dostane, a někdy to není úplně to, co si myslíme, že se za tím druhým skrývá, a ta odhalení potom samozřejmě na jevišti bývají lehčí než v životě samotném.
21: V hlavních rolích se představí Denisa Barešová, Vladimír Javorský nebo David Prachař. První reprízu bude mít Večer tří králový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: Nebeský Shakespeareův text uchopil výrazně autorsky. Hra se může odehrávat během masopustního veselí letos v únoru, v baroku, v 80. letech minulého století nebo také v blízké budoucnosti. Důležitá je tam hudba a pěvecké výkony herců a Nebeský boří svým pojetím zažité nejenom divadelní tradice. Národní divadlo do programu nasadilo výrazný kus s velmi výraznými hereckými výkony. Rada Vacátko, Jedová chýše a hříšní lidé města pražského se nově objeví také v programu městských divadel pražských, konkrétně v divadle ABC. Kriminalisté z Pražské čtyřky, tedy ze 4. bezpečnostního oddělení, vyšetřovali pod vedením vrchního policejního rady se skutečným jménem Josef Vaňásek závažné kriminální případy v prvorepublikové Praze a proslavili je hlavně černobílý televizní seriál Hříšní lidé města pražského. I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
22: Tak nás inspiroval ten fenomén, protože asi není nikdo, kdo by se nesetkal s tím seriálem nebo s tím názvem nebo s jeho volným pokračováním. Ale my jsme se teda vrátili k zdrojovému materiálu a vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání, jaké máme spojené právě s těmi slavnými herci, kteří v tom seriálu hráli, a naopak to uchopit po svém a vlastně napsat úplně novou dramatizaci.
9: Inscenace Mariana Amslera je složená ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
22: Jsou to teda příběhy, které určitě znáte z toho seriálu, ale my jsme se snažili je právě ukázat trošku jinak, vymyslet trošku jiné poenty, dovést je ještě někam dál.
23: Jaké 4 příběhy jste si vybrali?
22: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena. To je jedna z povídek, která teda sfilmovaná nebyla, ale je to vlastně reálná osoba věštce, kouzelníka nebo média, který byl v té době velmi známý a utekl vlastně z Čech do Německa a umřel pár dnů po požáru Říšského sněmu. A pak tam máme příběh z dovolené, máme tam příběh Lichého střevíce a poslední je případ ztracené aktovky.
23: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady Vacátka. Je dobromyslný, tolerantní, chápe lidi, možná chápe i ty zločince v uvozovkách, i ve vašem pojetí?
22: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska. Byli jsme i v policejním muzeu a měli jsme o něm docela hodně materiálu a inspirací.
9: Pro režiséra Mariana Amslera je také důležité, že děj se odehrává v předválečném období. K moci se derou nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady Vacátka spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš elegantního světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
0: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
9: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady Vacátka. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
0: To právě myslím moc hezky napsaný, že tam všichni máme co hrát, že tam všechny postavy mají nějaký docela zajímavý oblouk, nějaký tajemství, napětí, takže to je dobrý. A moje první reakce, já jsem měl maličko strach z určitého třeba jako sentimentu nebo přikrášlování nějakých věcí, protože jak jako vzpomínáme na ty věci, jak si tu první republiku trošičku idealizujeme, tak jsem se bál nějaké líbivé smířlivosti nebo něčeho takového a nic takového, myslím, ani v té předloze nebo v té dramatizaci, ani v té inscenaci nenajdete. Je to, myslím, opravdu docela, ta inspirace tím noir světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví a těší a pamatuju si už při té první čtení zkoušce, že jsem byl překvapený, jak rychle mě to vtáhlo a musím říct, že když jsme si dali pauzu během čtení tam, kde teda teď je pauza, tak jsem se vyloženě těšil a už pauza skončí, až se dozvím, jak to dopadne, je to opravdu napínavý.
9: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Divadelní adaptaci uvádí Pražské divadlo ABC jako první na světě.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Účast Josefa Kariky na nedávném světě knihy provázela úctyhodná fronta zájemců. Jeden z nejprodávanějších slovenských spisovatelů u nás představil finále své mafiánské trilogie Černý kruh v českém překladu Jiřího Popěloka. Děj se odehrává v létě roku 2003 a jeho vypravěčem je Milan Ostrý, syn mafiána z předchozích svazků. Nastupuje do státní správy a je nucen se vyrovnat se skorumpovaným systémem a také s dědictvím svého otce. Uzavření série bývá autorsky náročné, protože musí protnout všechny linie a uspokojit očekávání čtenářů. Kolegyně Denisa Novotná Josefa Kariku potkala na světu knihy a zeptala se ho, co bylo při strukturování Černého kruhu vlastně tou největší výzvou.
1: Táto trilógia má ešte jednu predchádzajúcu trilógiu, čiže dokopy je to 6 kníh, je to približne 2500 strán a rozsah, čas, chronologický rozsah takmer 30 rokov. A tento oblúk dejový som chcel uzavrieť do kruhu, pretože tá posledná kniha sa volá Čierny kruh, zároveň pre mňa celý ten cyklus románov ho nazývam Čierny kruh. Čiže musel som vymyslieť spôsob, ako ten dej uzavrieť do kruhu a myslím, že sa mi to celkom podarilo. Výsledok je taký, že týchto 6 kníh sa dá čítať v troch rôznych poradiach a za každým vyskladajú trochu iný zmysel. Čiže to bola asi najväčšia výzva, pretože pri tom rozsahu 2500 strán, asi 7 hlavných dejových línií a rozsah 30 rokov, to dokázat jako uzavřít do toho kruhu, tak to byla dost velká výzva.
2: Vaše knihy často zkoumají, jak hluboko může člověk klesnout a podlehnout zlu. Kam až v tomto ohledu zachází závěrečný díl?
1: V tomto poslednom dieli trilogie som chcel ukázať určitý rozdiel medzi takzvanou mafiou v 90. rokoch na Slovensku, na ktorú sa zameriavali tie predchádzajúce časti tejto trilógie. Oproti tej mafii, ktorá nastúpila potom a na Slovensku ju máme dodnes, ktorá vlastne splynula so štátom. A tento nový druh mafie je už niečo iné, je to už to nie je založené tak na fyzickom násilí, takže ani táto posledná kniha trilógie nie je tak výrazne o fyzickom násilí, skôr je o morálnom rozklade, o psychologickom násilí a o tom čiernom kruhu, v ktorom sa na Slovensku vlastne stále motáme, stále sme v ňom zakliatí ako spoločnosť.
2: Odráží se někdejší černý kruh moci a zločinu i v současnosti?
1: Ano, tato moja trilogia vlastně nie je ani tak o mafii alebo o těch kriminálních skupinách, ale snaží se ukázat, že tak jako mají ľudia svůj charakter, tak mají aj národy alebo možno krajiny svůj charakter a ten charakter v různých situacích generuje vlastne niečo veľmi podobné. Tak ako keď niekoho poznáte dlhé roky a už viete odhadnúť, že ten jeho charakter sa znova prejaví tak, ako sa už veľakrát prejavil. A v novom kontexte to bude niečo nové, ale zároveň v niečom to bude stále to isté.
2: Do jaké míry čerpáte z konkrétních, skutečných, mafiánských či politických kaus a nakolik jde o literární licenci?
1: Nechcem vo svojich knihách robiť doslovnú nejakú snímku konkrétnych ľudí alebo konkrétnych udalostí. Skôr sa snažím zachytiť tú archetypálnu podstatu tých vzorcov, ktoré sa opakujú. Takže do istej miery tam samozrejme inšpirácia z reality je, ale snažím sa svoje knihy písať tak, aby neboli založené vyložene na týchto svojich predlohách v realite. Aby to ich centrum alebo to jadro, ten základ, na ktorom stoja, bol ten hlbší archetypálny vzorec, ktorý sa opakuje v tomto prípade aj v dejinách Slovenska. A nie konkrétne manifestácie v konkrétnych osobách a v konkrétnych skupinách a skutkoch, ktoré sa odohrali. Ale akože určite z toho vychádzam, ale nie je to tam to hlavné.
2: Vy ste v jednom rozhovoru, kde sa hovořil o jakési periférnosti Slovenska nebo Slováku. Kde sa to vôbec podľa vás bere?
1: To je nejaká charakteristika, ktorá nechcem vykresliť Slovákov a Slovensko vyloženie v negatívnom svetle. Ja ukazujem ten charakter aj v pozitívnych, aj v negatívnych črtách, pretože v realite nič nie je úplne biele alebo úplne čierne. To, že Slovensko ako priestor bol periférny, takzvaný prahový priestor, liminálny priestor, ktorý je tak nejak vždy medzi a tak vždy na okraji, myslím, že to do veľkej miery súvisí práve s povahou týchto javov, ktoré sa tam dejú. Keby možno Slovensko bolo viac umiestnené bližšie k centru, alebo nejak nie na tej periférii historickej, tak verím, že tie sily sociálne, kultúrne, ekonomické, možno aj nejaké kolektívne nevedomie, neviem to pomenovať presne, verím, že by sa rozohrávali iným spôsobom, ako sa rozohrávajú práve keď Slovensko leží v tom prahovom liminálnom priestore. A mimochodom, myslím si, že keď je v takomto priestore, že to nebude ani nejako ukončené, že ten kruh, to nebude, že raz sa to zlepší a už to bude lepšie. Nie, to ten kruh, sa verím tomu, že on sa tam bude opakovať vlastne navždy.
2: Název Černý kruh evokuje uzavřenost, past, ze které není úniku. Je pro vaše postavy v tomto finále vůbec možné dosáhnout nějaké formy vykoupení nebo jsou odsouzeny k tomu, aby je kruh pohltil?
1: No já si myslím, že vlastně všetci jsme pohltěni v určitom kruhu, že například filozofer Arthur Schopenhauer rozpísal celé hlboké eseje a knihy o tom, že náš charakter, ktorý máme ako jednotlivci, ten úplne základný charakter, nás vlastne odsudzuje k neustálemu opakovaniu určitých vzorcov v živote. A to si myslím, že sa týka aj národov do veľkej miery. A takže ja nečakám, že je nejaké, ani neverím nejak veľmi v to východisko z toho kruhu. Jediné, čo vidím zmysel, je, že my ten kruh môžeme že ten kruh môže slúžiť na to, aby sme neprestajne rástli, mocneli, rozvíjali sa, zdokonalovali sa, alebo naopak, aby sme degenerovali. A vlastne tieto dve možnosti sú dané. My z toho kruhu neunikneme, iba smrťou. A možno ani tou nie, kto vie. Avšak skôr mi ide o to, že čo ten kruh s nami spraví. Že nesnažím sa nájsť východisko z toho kruhu, lebo neverím, že sa to dá. Nie som presvedčením buddhista, že by som veril, že je nejaký únik z tej samsáry.
23: Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do modrozelených kožených křesel v hledišti nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už teď minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili úplně nové věci. Je to těžké?
4: Docela. Vyně si to zkuste.
23: Ne, děkuju.
4: Jo, není to sranda. Ale hlavně proto, že je tady už vypnutá klimatizace.
23: Vidím, že jsme spocení všichni.
4: Decháme teď práh, takže namáhavý to je, no.
5: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a otrávají.
23: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
5: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
23: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
5: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
23: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.
6: No, ta první premiéra byl Švanda Dudák a bylo to uděláno v aréně. Bylo jedinkrát, kdy se použila tady aréna, pak se zjistilo, že ta přestavba na tohleto frontální uspořádání trvá asi 5 dnů, takže se od toho ustoupilo. Ta premiéra byla taková trošku rozpačitá a jestli si dobře vzpomínám, tak pro tu arénu se tyhle ty křesla nepoužívaly, ale já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, a myslím si, že to divadlo je, že se sejdou diváci a měli by mít nějaký společný zážitek, ale takhle to je taková vlastně takový televizní křeslo, takže já jsem k něm nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na které vzpomínám možná víc než na to první.
23: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
8: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního, příjemného. Člověk sem chodil rád. A pak ono to vypadalo hrozně moderně. Dneska už jsme zvyklí, že jako pod tím slovem moderní vidíme jiný prostory a představujeme si to úplně jinak. Ale pro mě tehdy to bylo jako hrozně moderní sál. Takže já mám ty křesla ráda. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
24: Nebudou pohodlný.
8: Byl strašně pohodlný.
24: Nebudou právě, už pohodlný. No, prostě víš, kolik se tady krásně...
23: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže, která byla původně modrozelená, jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
25: Vlastně já jsem vedoucí ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM, takže jsou to naši studenti primárně, kteří ten experiment začnou, pokud se nám objeví, že by tam byl větší potenciál na nějaký větší projekt nebo tak, tak ho třeba rozšíříme, ale v tuhle chvíli tu ambici nechci otvírat, protože i tohle je velký úkol a uvidíme, co nám z toho vyjde a budeme pak dál pokračovat. Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestotašku nebo Ledvinku, něco takového, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
7: A správní ředitelka Činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky, ale dokonce i bundy.
10: Tenhle nápad vlastně vznesla už před 2 lety, když jsme vůbec řešili, co s novou scénou bude. Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. A ona bude mít celý semestr na to se studenty vyvíjet nejenom jako oděvní design, to znamená opravdu kožené bundy, měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne, ale měli by využít úplně do posledního decimetru všechny ty kůže, které zbydou pro náš budoucí obchůdek, který bude tady na nové scéně.
7: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun.
11: V pražských Bohnicích je o víkendu tradiční multikulturní festival Mezi ploty. Příští týden se v Liberci koná také už tradiční festival dětského čtenářství. Kultura Plus je ve finále. Mějte se hezky a naslyšenou za týden.
3: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Fotbalové Slovácko bude v baráži o šance ligu hájit náskok před Artisem Brno. A bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
12: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
13: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
12: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
14: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
12: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
18: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí některé údaje a nabádají lidi, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
26: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
18: Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda, podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů. Zájemci dnes budou moct po více než 70 letech navštívit obnovené pražské lesní divadlo v Krči. Program pro děti začne v 11 hodin. Na rekonstrukci divadla ve Velkém háji spolupracovali zástupci majitele pozemku, městská část Praha 4 nebo dobrovolníci, říká zástupce majitele divadla Jakub Sklenka.
15: V současné době se nám povedlo lesní divadlo obnovit natolik, že je tam 4 sloupce řad lavic, to znamená, je tam nějakých třeba 150-200 míst, je hotové dřevěné veliké pódium.
18: Fotbalisté Slovácka budou v baráži o záchranu v Šancelize hájit náskok před Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v úvodním duelu na hřiště soupeře vyhrál 4-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý doufá, že si po případném udržení v nejvyšší soutěži užije i děkovačku s fanoušky.
16: Přišel za mnou tiskovej, že za nima nechodím děkovat, a já jsem to měl i v Opavě a ve všech klubech, tohle to je hráčů děkovačka, já jim poděkuju po sezóně, ale nesmírně si toho vážím a byl bych hrozně rád, aby se s náma v neděli přišli rozloučit ideálně plným domem, protože fotbal já chci hrát pro lidi.
18: Souboj mezi Slováckem a Artisem Brno začne ve 13 hodin. V baráži už se zachránil Baník Ostrava, který porazil Táborsko nejprve 3-0 a v odvetě pak 5-0.
17: Nehody na D1 na Benešovsku a u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazilo osobní auto s dodávkou. Auta stojí na kilometru 66,5 vpravo, místo je označené a plynule průjezdné. U Prahy na trase Hovorčovice Třeboradice narazilo osobní auto do obrubníku. Nehoda je v ulici Zatratí. Čekejte omezený průjezd, protože na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Doteď bez podrobností v Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. A v Ostravě Vítkovicích je od včerejška neprůjezdná výstavní ulice. Je to spojka do Mariánských hor, uzavírka kvůli

0: Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Ironické texty, stylizace, syntetizátory, ječivé vokály, inspirace čerpaná z nejrůznějších směrů. Tak nějak by se dala charakterizovat hudební nová vlna. Přivalila se na přelomu 70. a 80. let. A jako prakticky všechny kulturní fenomény, i ona překonala železnou oponu a dorazila do Československa, aby jí místní muzikanti vtiskli osobitý punc a přetvořili do autenticky české záležitosti. A jako se vším novým, co má kořeny na západě, tím hodně pobouřili místní soudruhy. O tom všem bude druhý díl série Hudební rebelové. A taky uslyšíte Davida Kollera, tak vydržte. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Hudební rebelové.
2: Úvod to už trochu naznačil. Charakterizovat českou novou vlnu není jen tak.
3: Co se týče český nový vlny nebo nový vlny v Čechách, tak okolo toho vlastně existovalo vždycky veliký zmatení jazyku.
2: Hudební historik a publicista Radek Diestler, se kterým jsem si povídala v jeho domovském popmuzeu.
3: Zatímco v Anglii se nová vlna, nebo se za novou vlnu považovalo to, co přišlo po odeznění té první punkové vlny, je to vlastně to, čemu se dneska říká postpunk. Tak tady se ta scéna, který se říkalo novovlna, tak vlastně byla velice košatá a velice inspiračně bohatá. A zároveň vynikala určitými specifickými rysy, kvůli kterým se občas o české nové vlně říká, že to bylo možná jako první svébytná česká rocková odnož. To, jaký zmatek okolo nové vlny panuje, tak je docela dobře vidět v dobových reflexích, v časopisech, jako je třeba Kruh, který vydávala sekce Mladé hudby a který vlastně ve svém posledním čísle v roce 82, nebo jehož poslední číslo vydané v roce 1982, bylo z větší části věnované nové vlně. Ale je docela pikantní, že zároveň je tam součástí toho konvolutu článku o nové vlně, je článek i o nové vlně britského heavy metalu. Ty kapely, které byly v tom roce 81-82 označovány za novovlné, tak se občas jakoby sami sebe za novovlné příliš nepovažují. Nebo to zařazení mezi novou vlnou by bylo zpochybnitelné, když by si člověk rozebral, co vlastně hráli. Že třeba Jasná páka, jedna z, jako z typických novovlných kapel, nebo z kapel, které byly označovány za novovlné, tak v podstatě vycházela z anglického rhythm and blues 60. let a na svých koncertech hrála covery Chucka Berryho nebo Yardbirds. Nebo to byla třeba jenom jakoby jedna z inspirací, druhá a docela výrazná byla inspirace, a to už opravdu kapelou, která se dá za novovlnou považovat, a to americkou kapelou B-52s. Ať už se to týká těch vole, který tam zpívali, anebo i nějaký jako pódiový prezentace a podobně.
2: The skies are charcoal gray. Tak tady jsou The B-52s a Kish Loren. Downtown day. But at the end of my 30-foot leash, my little friend Radek Diestler říkal, že mnohé kapely považované za novovlné sami sebe často k nové vlně neřadily. Potvrdil to i Michal Ambroš, frontman zmíněné Jasné páky a později Hudby Praha. Takto se o tom, zda Jasnou páku řadí do nové vlny, vyjádřil pro Paměť národa.
4: Já si myslím, že Jasná páka vlastně nikdy nebyla zas až tak, možná novovlná trochu by se dalo říct, ale nová vlna taky bylo to, že to byli noví mladí lidi, že jo, takže takhle se to dá brát, ale to zase jako Ivan Vinč třeba vůbec nebyl teda úplně moc mladý. Ten byl pro nás už tenkrát to starý pro všechny. On byl velký znalec hudby, jo, současný. Kromě toho, že jsme měli zkoušky, tak jsme se scházeli u našich kamarádů a tam jsme poslouchali hudbu. Takže jsme se seznamovali s různýma novejma věcma.
2: Jan Ivan Vinš, který Jasnou páku vedl k seznamování se s různou hudbou, byl baskytarista a zpěvák Jasné páky a Hudby

0: Praha, později hudební publicista, ale především opravdu zásadní postava neoficiální hudební scény 80. let. Pokračuje opět Radek Diestler.
1: Jestli se dá nějaká kapela považovat za opravdu jakoby novovlnou, tak bych řekl, že to třeba bylo Letadlo pražský, což byla donedávna jedna z, jakoby, z nejtajemnějších kapel, protože po ní nezůstala žádná oficiální nahrávka. Až teď vyšlo, myslím, LPčko s jedním koncertem.
0: Doplním, že Letadlo hrálo od roku 1981 a existovalo 2 roky. Potažení na novovlné kapely, ke kterému se ještě dostaneme, Letadlo skončilo. Záhy se ale objevilo znovu, jenom s novým názvem. Tak to je ono a jeho písnička Před bouří se skrýt. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších skupin mimo oficiální proud byl Pražský výběr, který byl ale profesionální skupinou. Někdo ho považuje za zosobnění nové vlny, někdo ne.
1: Zrovna případ Pražského výběru je v tomhletom ohledu zajímavý v tom smyslu, že spousta lidí považuje Pražský výběr za typickou novovlnou kapelu. Ovšem už tehdy existoval v té debatě ohledně Pražského výběru názor, že je to v podstatě parta podvodníků, která naskočila na žebřiňák, který jel zrovna kolem. Dneska by se řeklo, že to byly trendsetři. Definovat hudební složku nový vlny je trošku zavádějící, protože člověk by mohl říct, že některé novovlné kapely tou hudbou, kterou hráli, byly docela staré, nebo že spíš jejich novovlnost byla v tom, že zpívali česky, a to byl, myslím, strašně důležitý rys. A nebo že jejich pódiová prezentace byla podobná tomu, nebo byla inspirovaná tím, co v tomhle punktu přicházelo ze světa. Taky vlastně jedna z důležitých věcí, která v tom úspěchu český nový vlny nebo v tom jejím jakoby rozkošatění a její expanzi byla v tom, že punk byl pro spoustu muzikantů vlastně hrozně jednoduchý. A teprve ta novovlná hudba jim umožnila se jakoby víc rozvinout, víc realizovat, inspirovat se ještě jinými hudebními vlivy a, jak s oblibou říkal zvětšnělý Vojtěch Lindauer, přinést to všechno domů. Ono je to, si myslím, třeba víc vidět až v té druhé etapě nové vlny po tom, co došlo k tomu zásahu odstartovaném článkem Tribuny, že ta novovlná scéna let 84 až 85 byla podstatně žánrově a inspiracemi svými bohatší, protože do sebe najednou nasála třeba nový romantismus, nasála hodně takového toho bílého reggae a nebo technopopu nebo minimalismu. V tomhle ohledu si myslím, že ty první novovlný kapely, ať už to bylo Letadlo, Jasná páka, Garáž, že byly takový jako styknější.
0: Říká Radek Diestler. Jím zmíněný Vojtěch Lindauer o české nové vlně napsal: nikdy předtím, ani nikdy poté nedošlo k takovému uskupení talentů, originality a výjimečnosti v jeden čas a na jednom místě. Originalita a výjimečnost ale nebylo nic, co by se líbilo strážcům správné socialistické kultury. Záhy, co se týče nové vlny a také punku, ze strany režimních struktur hodně přituhlo, jak vysvětluje historik Miroslav Vaněk.
2: To nejtužší období bylo léta 82 až 83 a já, když jsem hledal archivy a chtěl jsem se vlastně dozvědět, odkud to přichází, tak ten vítr opravdu foukal z Moskvy tenkrát, protože to bylo období, kdy tady zase začínalo se s těma raketama středního doletu a vlastně ta ideová jakoby báze byla důležitá a najednou vlastně v Sovětském svazu tehdejším se rozhodlo, že tady musí být zintenzivněný boj za mládež, jak tomu říkali, že se pořád bojovalo za mládež, ale ne pro mládež. A vlastně to šlo potom přes ideologického tajemníka Bilaka až potom do těch krajů. Potom už to bylo spíše na těch lidech, těch nižších orgánech, ať už to byly ty policejní, ale nebo třeba komunistické, tak to záleželo okres od okresu, kraj od kraje. Docela zajímavé, že na to, kolik třeba málo pankáčů a nové vlny bylo třeba na Česku Budějovicku relativně málo, i když jo, známá skupina Oceán tenkrát, jako ta nová vlna se tam objevila, tak tam ten ideologický tajemník byl jeden z takových nejaktivnějších a nejvíce tam jako ty represe propagoval. Jo. Další problém byl Hradecký kraj. Třeba v Plzni to nebylo tak možná úplně hrozné. Teplice, relativně malé město, ale přece jenom ta líheň tam byla obrovská, tak to jakž tak v těch severních Čechách ještě procházelo.
0: Jak mohl v praxi vypadat takový různý přístup v různých regionech, pěkně ilustruje vzpomínka Michala Ambrože z Jasné páky. Opět jde o nahrávku pro Paměť národa.
3: Když jsme měli první průšvih, že jsme hráli někde tadyhle u Plzně, byl to nakonec průšvih, protože tam nás pozvalo místní SSM, ale zapomněli nám říct, že kromě toho, že teda to byla jakoby jejich schůze a tohleto, takže tam přijede nějaký okresní tajemník komunistický strany jako pozvaný host a ten tam přišel a viděl tuhle tu hrůzu, co se tam děje, no a okamžitě byla stížnost do Prahy, že jo. Co to teda soudruzi tam v té Praze, jak to můžete dovolit. Tenkrát nás zřizovali právě taky obvodní kulturní dům, kde jsem učil, tak to byl náš zřizovatel. A paní ředitelka toho domu, celkem jako kovaná komunistka, se mnou šla na pohovor na městský výbor komunistické strany asi. To si teďka nepamatuju, ale tam jsem musel vyplňovat dotazník, jestli hrajeme punk. To už tenkrát jako začaly být punkový kapely. A ty komunisti se toho báli jak čert kříže. A tak jsem jako celkem s lehkým srdcem napsal, že teda punk nehrajeme. Jo. Podepsal jsem, že nejsme punková kapela. Jako jo. No. Tak oni si to tam zařadili, ale nicméně to skončilo teda tím, že jsme měli takzvaně zaracha. Jo, teda mohli jsme hrát jenom v Praze. Nesměli jsme jezdit pryč z Prahy. No a to znamenalo, že jsme hráli v podstatě skoro každý týden na Chmelnici. Jo. Tak lidi z celý, téměř celý republiky jezdili do Prahy. No, do junior klubu na Chmelnici. Na Jasnou páku, no.
0: Junior klub na Chmelnici bylo kulturní zařízení na Praze 3, ze kterého jeho vedoucí Luboš Mittmajer vytvořil jedno z nejznámějších center neoficiální kultury. Konaly se tu výstavy, hrála tu malá alternativní divadla, ale především se tam konaly koncerty muzikantů, kteří se nevyskytovali v estrádách Československé televize, ale stáli o ně mladí lidé. Na Chmelnici vystupoval také Pražský výběr, který jsme tu už zmínili jako skupinu, která udávala směr. Byla tehdy nejpopulárnější rockovou formací. Lišila se od kožených oficiálních umělců svým drivem, energickou hudbou, sarkastickými texty, bláznivými kostýmy. Od amatérské scény zase nespornými muzikantskými schopnostmi svých členů. A právě na Pražský výběr byl veden jeden z prvních velkých útoků na začátku 80. let. V lednu 1983 Pražská státní bezpečnost založila svazek k akci Míša, která byla namířena proti Pražskému výběru, pokračuje Miroslav Vaněk.
2: Jednoznačně prostě nevyhovovali ideologicky, když ty slova jako by ještě možná prošly, ale vlastně i vizuální pojetí toho koncertu s křepčicím Vilémem Čokem, že jo, všichni z nich byli vlastně ve své době opravdu jakoby geniální, i v tom byli to výborní muzikanti, výborní i jak provedení to pódiový, jak by se řeklo dneska, by dostali samý šestky, kdyby se to hodnotilo.

0: Bezpečnostní orgány ale měly jiná hodnotící kritéria než historik Miroslav Vaněk. Nelíbily se jim ani kostýmy, ani písničky a třeba zrovna Zubatá, ta jim dost ležela v žaludku. Pojďme si přečíst ukázku ze zmíněného svazku, který si STB zavedla na Pražský výběr s nevinným názvem Míša.
1: Soubor Pražský výběr ve svých pořadech uvádí písně Nové vlny, která je silně ovlivněna západním hudebním stylem, takzvaným punk rock. Při svých vystoupeních uvádí skupina písně z vlastní tvorby, v nichž je silně propagován západní způsob života s orientací na Spojené státy americké, a v pořadech je dále poukazováno na současnou, jak politickou, tak i ekonomickou situaci v Československu.
0: STBáci zavedli na kapelu takzvané profilaktické opatření, tedy soubor kroků, které měly vést k rozpadu skupiny. Jinak se slovem profilaxe označují opatření, která mají zamezit šíření nemocí. Pracovníci a spolupracovníci STB tedy začali Pražský výběr bedlivě sledovat a čekat na vhodnou příležitost.
2: Pražský výběr je jedna vlastně z nejpopulárnějších kapel té doby, že jo, já taky mám jako z toho vlastně zážitek, pro mě to bylo hudba z Marzu, úplně něco novýho, pořád jsme si tu Straku v Hrsti poslouchali na koleji, neměl jsem desku, ale měl jsem vlastně to stočený, jak to tak probíhalo, že natočený na magnetofonovém pásku, a pamatuju si, že jsme si chtěli jít koupit v Plzni lístky a tam v té Šeříkovce, tak vlastně najednou se nám objevilo, že se to z technických důvodů nekoná, tak jsme chtěli vědět, proč to bylo, a najednou se řeklo, že jsou zakázaní.
0: Záminkou pro zákaz hraní nejen v Plzni byl koncert v Hradci Králové, který si Státní bezpečnost natáčela na kameru, v půlce ukončila, fanoušky rozehnala a kapelu odvedla k výslechu. Pokračuje Miroslav Vaněk.
2: Jak se to vždycky s těma kapelama taky dělalo, že vlastně řekli, že tam prostě jsou nějaký plakáty, které byly vytištěny v západním Německu a jsou prodávány tady, a že dochází k tomu obohacování, plus to vizuální, že vlastně pořád říkali, že tohle to je obrázek toho kapitalismu, ten nihilismus a já nevím co všechno, hudba příšerná. Že? A já si myslím, že jakoby to mělo být takový monster proces, trošku říkám v úvozovkách, aby jsme opravdu se neznevažovali velký monster procesy, které se naší zemi udály, ale mělo to ukázat, že když už si teda nezahraje Pražský výběr, tak ta situace je nějaká na vážkách.
0: Plakáty si kapela skutečně nechala vyrobit v západním Německu. Chtěla mít kvalitní propagaci, nikoliv ožebračovat pracující lid. Na to, jak to dopadlo, když bezpečnost v této věci vyslýchala baskytaristu Viléma Čoka, vzpomínal pro Paměť národa frontman Pražského výběru Michal Kocáb.
3: Při jednom z dalších výslechů: pane Čoku, tak kolik, teda ověřme si to, kolik těch plakátů bylo vyrobeno? 7525. A kde? Dortmundu. Co mu nesedělo? No tak 3450. Prostě člověk si až pochopil, že to nemá vůbec cenu s ním, že to je úplně ztracená věc. Netušil, nic o tom nevěděl. A já jsem říkal, Vileme, prosím tě, kdyby tě náhodou někdy donutili říct něco, jako udání, nebo tě něco napsat, bo to je to, co oni chtějí, že by se člověk stal udavačem. Tak si vzpomeň na mě, a kdyby jsi už to napsal, tak ten papír sežel prostě. Načež člověk se jednou vrátil, když se podíval, tak povídá, tak se stalo. Jako. Já jsem tam něco začal psát, mě nutili, a pak se si uvědomil, že by to mohlo být jako to udání. A on zrovna opustil kancelář, a když se vracel, mě chytil zrovna, jak mi ten papír zajíždí do huby. Tak si myslím, že člověk... Pro ně jako zajímavý případ skončil, říkal, to nemá cenu ani ho zavírat, to je prostě magor. A on taky vypadal, a že se z toho nějakým způsobem vyvlíknul.
0: Tehdy to ale taková legrace nebyla. Pojďme znovu nahlédnout do svazku Míša.
1: Z výše uvedených důvodů vás žádáme o upozornění příslušných odpovědných pracovníků odborů kultury krajských národních výborů a okresních národních výborů o zamezené zprostředkování souboru Pražský výběr a jejich členů jednotlivými krajskými kulturními středisky, kulturními domy, základními organizacemi SSM a podobně.
0: Co mělo toto upozornění za následek, je jasné. V následujících 3 letech si Pražský výběr ani neškrtnul. Skupina se fakticky rozpadla. svou činnost obnovila v roce 1986, tentokrát pod názvem Výběr. V roce 2024 byli dva příslušníci STB, kteří měli profylaktické opatření proti výběru na starost, odsouzeni k podmíněnému trestu a pokutě. Miroslav Vaněk uzavře kauzu pražského výběru jedním zvláštním příběhem.
2: Já jsem dělal vlastně rozhovor s tehdejším vrchním cenzorem Čermákem. Jeho manželka dělala šéfredaktorku toho Obrozeného mladého světa. To byl původně voják a pak se z něho stal teda ten vrchní cenzor a ten říkal, že tohle to byl velký problém a že spolu bojovali s manželkou, protože manželka vlastně chtěla do toho časopisu Mladý svět o tom napsat, o té kauze, mělo se to jmenovat Rokování, oni tam nějak i vystoupili, i Michal Kocáb tam, myslím, možná i Pavlíček něco říkají a že spolu doma o tom vůbec jakoby, že kvůli tomu spolu nemluvili na 14 dní, že byla tichá domácnost, protože ona jako chtěla, aby se o tom mluvilo a on říkal, že takovýhle šílenosti prostě takovýhle lidi nemůžou vůbec u nás jakoby existovat, což bylo jako zajímavý, že vlastně v té rodině, která to docela ovládala, co se bude hrát a nebude, tak došlo k takovému střetu a ona to teda prosadila.
0: Osud pražského výběru jakoby předznamenal další dění v oblasti neoficiální rockové hudby. Krátce poté, co STB uzavřela svazek Míša v březnu 1983, vyšel v týdeníku Tribuna článek s názvem Nová vlna se starým obsahem. Psalo se v něm, že všechny ty nové kapely, ta nová vlna, je jenom trojský kůň západu, který má československou mládež pomocí úpadkové hudby strhnout do bahna nihilismu a tak zhatit československé lepší příští.
1: Buržoazní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály se rychle uvědomili, že rocková hudba, dostane-li správný obsah, to znamená takový, který mládež odvádí od politiky, od třídního boje, od každodenních problémů, se může stát drogou, která má konec konců stejný účinek jako drogy skutečné. Vede mládež k pasivitě, k útěku od reality do říše snových představ, vytváří bezvýchodné postoje.
0: Tribuna byl týdeník vydávaný ústředním výborem Komunistické strany Československa. Byl založen v roce 1969, aby vytyčoval správný ideologický směr pro rozbíhající se normalizaci. Lidé si ho tím pádem moc nekupovali. Když se rozkřiklo, že v něm vyšel materiál o rockové hudbě, prodej značně stoupnul.
1: Mládež se měla ztotožnit s životem, který ji připravil kapitalismus. Buďte lhostejní k životu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu, nic nemá smysl. To se mělo stát krédem mladé generace. K jeho prosazení měl a má sloužit takzvaný punk rock, šílený rock, anebo také prevít rock. Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání všeho normálního, barvení vlasů na zeleno, na modro, na růžovo, tetování hákových křížů, malování barevných pásů na obličej a podobně. To byl výsledek, který tato vlna přinesla.
0: Hloupý text, který působí jako parodie na 50. léta a místy budí vysloveně veselý, byl ovšem nebezpečný. Materiály v Tribuně se pokládaly za vyjádření názoru strany nebo alespoň některých jejich důležitých složek.
1: Bohužel věc je složitější a vážnější. Texty, v nich se například opakují důmyslná slova Kaťa, Paťa, Haťa, pražský výběr, nebo se 5 minut vyřvává Baby, baby, dej mi Cadillac, či Hippie, hippie, shake, letadlo, nebo vulgární text Má špinavá záda, nepije, nesolí, nekouří, ale má to ráda, či píseň s názvem Pal odsuď hajzle, jasná páka, nebo Náš pán je král, má jméno heroin, bronz, vypadající jako výplod chorého mozku, jsou ve skutečnosti výrazem nihilismu a cynismu, hluboké nekulturnosti a ideologických přístupů, které jsou socialistické společnosti zcela cizí.
4: Ten zásah proti nový vlně na jaře 1983 je dodneška předmětem různých interpretací. Proč zrovna nová vlna, proč to načasování a proč to vlastně celý ten režim tak skopal. Ono je asi celkem jedno, jestli opravdu ten impuls přišel z Moskvy, že tady mají soudruzi jako předvíst ideovou tvrdost a pravověrnost, anebo jestli to byla iniciativa českých soudruhů. Upřímně řečeno si myslím, že to, proč to zrovna padlo na ty novovlnné kapely, je typická ukázka českého strachu z jinakosti. Že oni jsou nějaký jiný, my jim nerozumíme, tak pojďme sundat, aby se nám to tady nevylilo z těch břehů.
1: O jakou kulturu a umění jde, říkají již jejich názvy. Například Parchanti, Skárovaný přebal, Žabí hlen, Žlutý pes, Devizový příslib a podobně. Je podivuhodné, že již při jejich vzniku tyto genialitou přímo sršící názvy nevadily zřizovatelům těchto skupin, organizacím a kulturním zařízením národních výborů, ROH a SSM, že nevadily těm, kteří je zvou k veřejným vystoupením.
4: A to, že v tom kanonickém článku Nová vlna se starým obsahem byly citovány i kapely, které s novou vlnou neměly nic společného, ať už to byl třeba Žlutý pes nebo kapela Bronz brněnského gitaristy a zpěváka Pavla Váněho, který vlastně jakoby přicházel z úplně jiného takového toho artrockového světa, tak ukazuje, že v tom ten režim měl jako strašný hokej, až to potom trochu přispělo k tomu, že celá ta akce asi neměla úplně ty výsledky, jaké si ta strana představovala. Samozřejmě, že se jí podařilo v roce 83 a po nějakou část 84. roku tady ten trend nebo vývoj v téhle oblasti zastavit a dost udusit. Konec konců některé kapely už se museli přejmenovat, některé si na nějakou dobu dali pauzu. Konec konců netýkalo se to jenom kapel takhle. Ty nejkritičtější měsíce nefungoval pražský junior klub na Chmelnici, což byla asi nejdůležitější klubová scéna té doby. Lupo Schmidtmer vyprávívá, že když zjistili, že teda jde do tuhého, tak po nějakém koncertě mlátil do nějakého topení a oni mu říkají, co děláš. Říká, ne, tady se to prostě musí zavřít. Takže ten klub jako několik měsíců měl jakože odstávku, mezi tím jako ty nejhorší tlaky pominuly a on se pak vrátil a vrátil se v plné síle a zase převzal tu pozici toho místa, kde se děje to nejdůležitější.
0: Podotýká Radek Diestler. Článek Nová vlna se starým obsahem byl podepsán Jan Krýzl. Jenže jak se záhy ukázalo, šlo o smyšlené jméno.
4: Ta otázka, kdo napsal článek Nová vlna se starým obsahem, se samozřejmě řešila několikrát a myslím si, že to byl kolektiv autorů, ve kterém hrál roli Jiří Janouškovec. Myslím, že to byl kulturní redaktor Rudýho Práva a že v tomu i poskytl rozhovor v roce 1993 do Roka Popu, který k 10. výročí Nové vlny měl takovou speciální přílohu a tam s ním o tom mluvili, tak on se tam samozřejmě obhajoval, že to chtěl původně napsat jakoby jinak a že do toho zasahoval Fojtík a no a teda a teda.
0: Historik Miroslav Vaněk k tomu dodává.
2: Teda, co bylo zajímavé, ta tribuna tenkrát v tomhletom ohledu nechala promlouvat i některé obhájce těch pankáčů a Nové vlny proti tomu hloupému článku od toho takzvaného Jana Krýzla. Celý ten dopad byl v tom, že to přišlo stejně jako byly ještě takové obrodné procesy v té tvorbě a v té tribuně, v takových těch socialistických, že tedy necháme některé lidi jakoby promlouvat. I třeba tehdejší spisovatele, alespoň některé, jo. Tak vlastně najednou oni tam nechali otisknout i prostě dopisy, které se stavily za ně. Buď říkali, že tam nepatří, že hrají úplně jinou hudbu, anebo se za ně stavěli. Já jsem nezjistil, jestli je otiskli celé, jestli to byla nějaký jenom část, ale prostě takováhle debata tam byla asi 2 měsíce, což znamenalo asi 5-6 čísel v tribuně. Ono potom vyšel ještě jeden článek likvidační v Rudém právu a vlastně v tu chvíli už to byl konec.
0: Článek v Rudém právu se jmenoval Prevít rok a my. Zmíněné kritické reakce na Krýzlův článek psali například hudební kritici kolem časopisu Melodie. Zajímavě o tom píše Lubomír Dorůžka, který také patřil mezi zastánce Nové vlny v korespondenci s Josefem Škvoreckým. Tato korespondence vyšla v knížce Naschledanou v lepších časech a pro vytvoření představy, jak tehdy fungoval showbiznis, je výborná.
5: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Mezi přispěvatele zmíněného, tehdy velice populárního hudebního měsíčníku Melodie, patřil také Ondřej Konrád a na atmosféru po vydání Krýzlova článku Nová vlna si dobře pamatuje.
6: Ten článek byl příliš hloupý. On ostatně na něj odpověděl Josef Vlček, který psával pod pseudonymem Zub, což byl hlavní autor jazzového bilténu, jazzové sekce, posléze tedy souzené a odsouzené, aspoň to její vedení. A tam polemizoval ten Josef naprosto věcně a jasně a jelikož to se vydalo jako taková malinká tenunká brožurka, tak se to zase rozšířilo mezi lidi.
0: Materiál Josefa Vlčka se jmenoval Rok na levém křídle a vyšel s určitým odstupem po článku v Tribuně. Jak v korespondenci Josefu Škvoreckému píše Lubomír Dorůžka, autoři článku Nová vlna se starým obsahem uzavřeli debatu už po pár týdnech s tím, že mladým lidem by se nemělo umožňovat svobodně si vybírat hudbu, jakou budou hrát, a měli by být důsledně podrobováni přehrávkám svého repertoáru a vůbec kontrole, což se také stalo.
2: Já si myslím, že to byl vlastně návod. Tady byla další jakoby možná represe v tom smyslu, že se těm kapelám prostě znemožní hrát. Co ty kapely potřebovaly tenkrát? Potřebovaly zřizovatele a potřebovaly pořadatele. A pak, když neměli, tak museli být, byl underground někde ve Stodole hrát na narozeninách nebo na svatbách, ale to bylo všechno, což oni nechtěli. Takže vlastně ta akce v té Tribuně, Nová vlna se starým obsahem, vlastně znamenala, že to byl jakýsi návod a vlastně takový podprahové sdělení těm pořadatelům a těm zřizovatelům k tomu, aby s těmi kapelama jakoby rozvázali spolupráci, respektive nepustili je hrát do nějaké hospody nebo kulturního domu. Znamenalo to pro ně velkou nesnást.
0: A snažili se ji vyřešit. Měli před sebou čerstvý případ Vladimíra Mišíka, který rozhodně k Nové vlně nepatřil, ani nebyl žádným nováčkem. Krátce před vypuknutím aféry s Novou vlnou dostal zákaz vystupovat s dovětkem, že až do úplného zapomnění. Mladí muzikanti o nic takového nestáli, vzpomínal pro Paměť národa Michal Ambroš z Jasné páky.
7: Tak jsme se snažili jako s nima nějak se domlouvat. Jo. Ta naše paní ředitelka v tom kulturáku nad náma držela takovou ochranou ruku a udělali jsme předváděčku, kam jsme, to zase ona zařídila, že tam pozvala prostě někoho, aby tam přišel se na to podívat a tak. Měli jsme scénář takovej celý kolem toho, s tím nám pomáhal Dobra Zborník, což byl takový zase režisér, jo, filmovej a vlastně, ale měl i takový jako ambice rozhlasový možná trochu. To celý jsme jako secvičili a tohle. Tenkrát tam byl Ivan Ressler. No ale oni ty komunisti vůbec nepřišli, takže prostě to skončilo tak, že ona, vlastně tato stará komunistka, která měla pocit, že ať se mládí vydovádí takzvaně, jo, tak vlastně jí to zklamalo taky možná víc než nás ještě dokonce. Jo. My jsme zjistili, že prostě se s nima nedá mluvit a že to je ztracený čas. Takže potom už to bylo všecko jasný, že jo.
1: V závěru jednání soudruh ředitel oznámil, že vedení agentury se rozhodlo provést šetření týkající se skupin lidových hudebníků s tím, že soubory produkující takzvanou Novou vlnu budou vyřazeny z evidence umělců Středočeského krajského kulturního střediska a nebude s nimi v budoucnu spolupracováno.
0: Můžeme číst v jednom z mnoha a mnoha materiálů, které ke kauze Nové vlny skrývají archivy. Estébáci nelenili a vyrazili také za vedením Suprafonu, hudebního nakladatelství, které vydávalo většinu hudební produkce, aby ho instruovali, jak postupovat.
1: Dále provést opatření k hudebním skupinám Letadlo, Mídlo, Halogen, Dingo, Gastrogel, Index Y, Projektil, Yeti, Žlutý pes, Jasná páka, etc. Dle agenturních poznatků měly nahrávky těchto skupin, takzvané Nové vlny a punk rocku, být vydány na společné desce pod názvem Galaxie.
0: Mnohé kapely tehdy pod tíhou profilaktických opatření skončily. Ale mnohé ne úplně. Prostě se na nějakou dobu stáhly a pak se znovu objevily jenom pod jiným názvem. Takže Jasná páka se přejmenovala na Hudbu Praha, Pražský výběr na výběr, Vysací zámek na BZ. O dalším případu mluví historik Miroslav Vaněk.
2: My jsme dělali rozhovor s Josefem Vondráškem z Letadla, který říkal, prostě za týden jsme se přejmenovali podle písničky Září Jižní Po, tak na Jižní Po a hráli jsme dál. Jo. A tam u něj ještě bylo zajímavý. To je ta podstata, která mi přijde jako důležitá, že on říkal, my jsme vůbec nechtěli být žádná politická kapela, my jsme prostě chtěli vzít kytaru, jako má ten kluk v těch 17 a věřovat tu nespravedlnost toho světa do toho světa. A mezi nás generační souputníky a takhle to má prostě být a proběhnout a pak z toho někdo vyroste, pro někoho to bude záliba, ale tohle ta byla ta message, jo. A ne, že z nás udělá někdo politickou kapelu tím, že prostě vůbec nerozumí, o co jde.
0: Na tuto dobu plnou hudebních talentů a zároveň také tupých a bohužel mocných strejců, kteří se nedokázali smířit s tím, že existují mladí lidé, jejichž hudební vkus neladí s tím, co servírují oficiální média, přišel do studia zavzpomínat David Koller. Tehdy na začátku 80. let bubeník Jasné páky.
8: Vzniklo to úplně náhodou, že v jedné hospodě jeden kamarád se rozhodl, že za 14 dní udělá vystoupení kapely ze svých známých a to se zrealizovalo a vlastně tam jsme se teprve během těch 14 dnů s těma lidma seznamovali, protože to byli lidi, Michal Ambruš tam byl, pak tam byli moji spoluhráči tehdejší kapely, v který jsem hrál, basista a kytarista a za 14 dnů jsme prostě udělali koncert z převzatých věcí, protože jsme pochopitelně za 14 dnů neuděláte repertoár a někde v Troji v hospodě jsme tenkrát si zahráli poprvé a to se jmenovalo Mrňou Singers a z toho potom vznikla Jasná páka. No. A byla to bohapustá zábava.
0: Dnes hudební publicisté Jasnou páku řadí k prvním novovlným kapelám. Věděli muzikanti, že píšou hudební dějiny a kde vlastně brali inspiraci?
8: No, netušili jsme nic, ale poslouchali jsme ty kapely, které tenkrát vládly tomu éteru, respektive to byly to nahrávky, které člověk musel získat od někud jakoby bokem, protože tady v té republice se nedalo nic koupit ani poslouchat. Rádio hrálo nejnovější fláky od Antonína Dvořáka maximálně tak, nebo Gota. Takže s tím jsme počítat nemohli, ale my jsme poslouchali, že v Americe bylo nějaký hnutí, to byla ta asi nová vlna a v Anglii se to jmenovalo jinak, teďka nevím přesně. Prostě ať to byl Iggy Pop, ať to byly ty Talking Heads, těším se na Berna, B52, pochopitelně Stouni. A tím všim jsme byli ovlivnění.
0: Jak se to schánělo?
8: Vlastně dneska jsem tady přines někomu vinyl a přesně tak to chodilo, že v sobotu nebo v neděli na Strahově nebo pod Strahovem prostě v kopci vždycky, aby, když šli policajti, tak aby člověk věděl, kam má utíkat, protože oni vám to sebrali nebo vás ještě přitom zmlátili a ukradli vám to, jako sebrali vám to a bylo to, nevím, proč jim to vadilo, že lidi poslouchají hudbu, ale prostě měli jste nějaký vinily na výměnu a buď to jste to směnili s někým a zase za týden, za 14 dnů, ten člověk už tam měl zase tu vaší desku a vy tu jeho a zase jste ji měnili za něco jiného, nebo potom to bylo na Letný, podle toho, jako, jak se vám chtělo utíkat, no. Chodilo se na takzvané přehrávky, to chodili i profesionálové, i amatéři. Pražské kulturní středisko to zařizovalo, to bylo v obecňáku. A tam jste přišli a museli jste složit zkoušku jakoby z té hudební způsobilosti plus noty. to znamená zahrát a napsat nějaký noty a pak jste měli pohovor s politickým jakoby tam činovníkem. A já si pamatuju, když jsem tam šel poprvé, to jsem mohl jakoby jít, když mi bylo 18, tak jsem mohl jít k těm zkouškám a neměl jsem žádnou kapelu, s kterou bych chtěl vystupovat tenkrát ještě. A říkal jsem si, udělám si je sám. No a dostal jsem se k tomu, na ten pohovor, k tomu politrukovi, nebo co to bylo. A ten se mě zeptal, a soudruhu, jak vznikla Československá republika? Já říkám, no založil jí Masaryk. A on říkal, soudruhu, to se pletete, zamyslete se. Já říkám, ne, založil to Masaryk a on říkal, soudruhu, rozmyslete si to. Jsem říkal, ne, byl to Masaryk. On říkal, ne, byl to Vladimír Iljič Lenin v čele Velké říjnové socialistické revoluce. A bylo po zkouškách. Pak, když jsem tam přišel příště, tak jsem dostal jsem podobnou otázku, tak jsem řekl, jo, byl to Lenin.
0: Jak už víme, Jasná páka patřila mezi kapely, kterým bylo znemožněno vystupovat po článku v Tribuně. Chtěla být vůbec Jasná páka politická a myslela něco svými texty, které tolik popouzely?
8: Jako vyloženě do toho spát politiku ani jakoby nešlo, respektive tím měl člověk dost kolem sebe, ale oni vám schvalovali texty. No a když nás tenkrát zakázali po tom roce asi fungování, tak to bylo díky textům, že tam psali, že vulgarizujeme milostné vztahy. To bylo, to si pamatuju. To byla píseň asi Špinavý záda. A potom, že jsme jakoby protisystémový, protisocialistický, protože pal odsud hajzle, jim přišlo, že to říkáme jim, že jo. Což tam bylo v té písni, je to prostě nějaký chlap někde stojí a prudí, tak ty mu řekneš, co si myslíš, jako no. Ale nebylo v tom nic politického, ale tak oni to viděli ve všem.
0: Nevím, jestli jste to někdy viděl, ale v archivu bezpečnostních složek jsou dokumenty, které se týkají i Jasné páky a oni na vás měli nasazenýho nějakého chlapíka, nějakého vašeho fanouška.
1: Byl seznámen s výsledky provedení širokého profilakticko-rozkladného a preventivně výchovného opatření se členy hudební beatové skupiny Jasná páka, která byla na základě jím předaných poznatků provedena, neboť se potvrdily skutečnosti, že ve svém repertoáru prezentovaném na veřejnosti v negativním směru dochází k ovlivňování širokých vrstev mládeže.
0: Nutno říct, že tento spolupracovník nebyl jediný, kdo na Jasnou páku donášel. Tohoto si ale STB vážila, ovšem dlouho jí nevydržel. Jednou v létě ho kouslo klíště, nakazilo encefalitidou a od té doby byl tento spolupracovník nepoužitelný.
9: Mamo, napár!
8: My jsme si to, jako, já nevím, ty texty jsou roztomilý, bych řekl. To, co přinesl Dáda Albrecht, zpěvák, který studoval akademii v té době, tak přinesl i nějaký písničky odtamtud a to byly prostě takový recesistický, dadaistický jakoby věci. Mámo, neper. Jo, a teď tam kolem toho skáčete a hrajete prostě jak blázen. Tak to byla prostě opravdu bohapustá zábava a lidi to cítili, že to je jakoby odvázaný, že to má nějaký náboj a já nevím, tak mě bylo 20 a v té době jsem cvičil 8 hodin, 7 hodin denně na bubny a pak jsem si šel zahrát s kapelou, takže to byla fakt jako nadupaná kapela, bych řekl. A lidi to cítili, jo, protože my jsme od prvního koncertu, kde byli příbuzní a kámoši, tak od druhého koncertu jsme měli vždycky všude, kde jsme hráli plno.
0: Když zanikla Jasná páka, odešel David Kolar hrát jako profesionál do skupiny Luboše Pospíšila. Do té doby ale hrál amatérsky. Musel mít tedy nějaké zaměstnání, taková byla povinnost. Kde pracoval a jak to dělal?
8: No já jsem hned po vyučení vypadl z té práce, elektrikáře mě nebavilo dělat, respektive ten kolektiv tam byl takový hrubej celkem, tak jsem vystřídal asi 6 zaměstnání a vy jste nemohli, já nevím, jestli to bylo měsíc, 14 dnů, jste měli na to změnit zaměstnání a když ne, tak vás mohli zatknout to razítko v tom občanském průkazu. To byl takový blok právě na to, aby se tam mohli ty zaměstnavatele jakoby zvětšnit a oni vás mohli zatknout a pak vás mohli klidně dát do vazby a odsoudit za příživnictví, jakože nepracujete a teda se živíte na úkor socialistické společnosti. Dělal jsem třeba první moje práce po tom učňáku, že jsem hlídal na parkovišti, jsem dělal hlídače, teď jsem to přestal dělat, já nevím, po nějaký době mě to už jako nebavilo, sice jsem tam mohl cvičit na malý buben a měl jsem tam noty a celý noci jsem tam procvičil, ale už mě to nebavilo, tak jsem šel třeba, a potřeboval jsem to razítko, tak jsem šel pytlovat brambory do skladu ovoce zelenina. Mm-hmm. No, ale tam chodili jenom typy, co šli z basy nebo do basy. Takže tam to bylo taky takový ostřejší, i když teda jako, já nevím, kolik byla norma, 100 pytlů, myslím, že byla norma, jeden pytel mě 50 kilo, takže 5 tun jste naházeli za šichtu a dali vám rovnou vejplatu, což bylo asi 60 korun, tak vám to dali. Hmm. Tak jsem si říkal, radši tam nebudu a šel jsem dělat potom třeba do geodézie, ale vždycky, než jste si to potom domluvili, tu práci, tak tam byl nějaký čas, než jste si to domluvili a to jste vlastně byli v ohrožení toho, že vás můžou sebrat a zavřít.
0: Nezadat si a být věrný sám sobě znamenalo přivolat na sebe pozornost STB a v extrémním případě si vysloužit profilaktické opatření. V archivech z této doby se dá najít celá řada svazků na toto téma. Je to takové tragikomické čtení. Vysvítá z něj například, že STBáci měli v hudebních stylech značný zmatek. Dokládá to třeba svazek týkající se kapely Nahoru po schodišti dolů Band. Jestli ji neznáte, tak vězte, že její síla tkví především ve vtipných textech. A její hudbu Vojtěch Lindaur kdysi označil jako šantánové ska. Tady je malá ukázka, písnička Sestřička Krista.

0: 80. letech vystupovalo schodiště společně s amatérským divadlem Vrata, kde působil třeba Zdeněk Suchý nebo Petr Čtvrtníček, a které se vyznačovalo svéráznou komikou. Hned jejich první společné vystoupení v roce 1984 v kulturním domě Opatov strážce pořádku pobouřilo. Někteří diváci byli netradičně oděni, protože měli být součástí vystoupení. Estébáci pojali podezření, že jde o punkový projekt, a to se nesmí. U výslechu kromě kapely pak skončil i vedoucí kulturního domu, už citovaný Vojtěch Lindaur. Pojďme si přečíst kousek z jeho výslechu.
1: K mému oblečení bych ještě uvedl, že se jednalo o národní kroj libýské socialistické džamahýrie, které jsem si odtud přivezl v roce 1981, kde rodiče pracovali jako experti. Pokud se týče hudebního zaměření souboru, chtěl bych uvést, že v žádném případě nesouvisí s hnutím punk ani nová vlna. Pokud jsou výtky k zavíracím špendlíkům, byly použity z ryze praktických důvodů k sešpendlení prostěradel jako dekorací.
0: Tady mě napadá parafráze slavného hitu. Sichrhajcka v prostěradle mysleli, že je to známka punku, ale punk je jinde. Kolem roku 1985, kdy se v Sovětském svazu rozjela perestrojka a československý režim se drolil čím dál rychleji, začaly ledy kolem rockové hudby opět tát. Navíc se ukazovalo, že represe nikam nevedou. Článek v Tribuně a následné tažení proti novovlným a také punkovým kapelám paradoxně seznámil mnohé mladé lidi s kapelami, které do té doby neznali, a podle vzoru Neolizujte v zimě na mrzlé zábradlí se po nich začali pídit. A nové kapely vznikaly stále dál. V roce 1984 se pestrý neoficiální hudební život rozhodli vizuálně zachytit na kameru tři nadšenci – Alexej Guha, Vladislav Burda a Petr Ryba. Vznikl tak dvouhodinový dokumentární film, jehož původním cílem bylo zaznamenat na film koncerty některých rockových skupin, u kterých nebylo jisté, zda nebudou opět zakázány. Vzniklý film je dnes zajímavým svědectvím, říká opět Radek Diestler.
2: Díky tomu máme zachovanou i tu vizuální podobu a že to je vlastně jakoby první ucelenější pokus zareagovat na tu novou klipovou éru, která přichází s MTV, o které tady samozřejmě tehdy jako se vědělo minimálně, protože, jak říká v seriálu Big Beat Vojtěch Lindaur video, tady měli akorát Fízlové a pak pár pochybných existencí, mezi něž teda patřili on, a využíval toho, že jezdil s Josefem Vlčkem dělat osvětové videopořady, kde údajně takhle jako malý televize sedělo 20 lidí a koukalo na klipy na jako několikrát přehraných kazetách a všichni byli nadšení, že to vidějí, ten nový vizuál. Takže jakoby i ta vizualita si myslím, že tam hrála dost jako důležitou roli.
0: Jak už jsme zmínili, establishment nakonec došel k tomu, že lepší než profilaxe bude schovývavý dozor. S pomocí Socialistického svazu mládeže bylo proto povoleno uspořádat festival Rockfest.
2: Jedním z důležitých momentů celého vývoje české a nejenom novovlné rockové scény v 80. letech byl vznik přehlídky Rockfest v roce 1986, což je upřímně řečeno jeden z důsledků toho, že to tažení proti nové vlně skončilo takovou ostudou a že se jejím organizátorům nebo jejím pachatelům dost vymklo z rukou. Takže proti téhle akci vznikla jakoby protireakce, že je potřeba si ukázat, že tahle hudba tady má své místo, pokud jí dokáže, a to byla samozřejmě úloha Socialistického svazu mládeže a organizací na něj navázaných, to udržet v nějakém rámci, a vždycky se k tomu používá takový to, když to nemůžeme zakázat, tak to pojďme usměrnit. Rockfest měl samozřejmě taký vývoj. Zpočátku nebo ty první dva ročníky byly trošku při zdi, ale už se tam třeba objevily kapely jako Hrdinové, Nové fronty nebo ze Slovenska Bez ladu a skladu, což byla zase už úplně jiná generace, která ovšem nějakým způsobem byla evidentně tou novou vlnou nebo těmi staršími fázemi nové vlny inspirovaná. A potom tam dost důležitou roli třeba sehrály kapely z okruhu toho brněnského alternativního roku, který občas bývá do té nové vlny taky zařazován. Takže najednou se tady vytvořila velká platforma, která ukázala, jak je ta scéna vlastně hrozně košatá. A vedle sebe tam mohly fungovat ty oficiální rockové kapely, které hrály prostě ty kapely toho rockového středního proudu. Zároveň tam mohly být ty novovlné kapely, alternativní, punkové a co je pro druhou půlku 80. let dost podstatné, to jakoby, a to je postupně jako čím dál tím víc populárnější a čím dál tím víc expandující metal.
0: Který, jak nám opět ukazují archivy, motal hlavy bezpečnostním složkám. Sotva příslušníci pochopili, že máničky punk nehrají, objevila se tu další subkultura se spoustou pro ně nesrozumitelných symbolů. Dochoval se svazek, který se týká metalové skupiny Arakain. Jehož součástí je zápis o výslechu frontmana Aleše Brichty. Ten musel STBákům vysvětlovat, že Arakain opravdu není punk a slíbit, že zpěvačka Lucie Bílá si sundá z krku kříž a vůbec, že celá kapela se trochu umravní, nebude vystupovat ověšená různými symboly a podobně. Už další koncert ukázal, že Aleš Brichta postupoval v souladu s rčením slibem nezarmoutíš. Na koncertě byl, jak jinak, spolupracovník STB. Nejvíc ho pobouřila skladba Symfonie pro elektrické křeslo.
1: To je totiž přesně ten text, který zvedá návštěvníky koncertů ze sedadel a po skončení jim zní v uších, když autolakovými spreji stříkají po zdech. To samé je text Jáma a kyvadlo. Zde se autorovi povedlo, opět jen moje myšlenka, vcítit do pocitů Edgara Allana Poe, když tuto povídku psal. Poe byl narkoman, na to také zemřel. A z většiny jeho prací tato skutečnost čiší.
0: Ale jak už jsme zmínili, přece jen se po polovině 80. let začalo lecos měnit. Občas bylo možné třeba v televizním klubu mladých nebo v televizním hudebním magazínu Triangle nebo v Hičarádě zahlédnout nějakou takzvaně novovlnou kapelu.
2: A myslím, že to trošku zase souvisí jak s těmi rockfesty, tak za druhé i s nějakým uvolněním v médiích a s tím, že se na určitá místa dostali lidi, kteří s tím nějakým způsobem souviseli. Tam myslím, třeba velmi důležitou roli sehrálo to, že se v roce 1986 dostal na post redaktora Gramo Revue Vojtěch Lindaur, který dělal přehlídky novovlných kapel v Kulturáku na Jižním městě na Opatově a vůbec jako téhle scéně hodně fandil a díky tomu, že se dostal na tohle místo, tak zaprvé tu Gramo Revue proměnil na tehdy vůdčí hudební periodikum, které nahradilo tehdy úplně zbastlenou melodii a za druhý, že tam otevřel dveře i vlastně generaci publicistů, která se okolo té nové vlny hodně točila a která potom sestavila sborník Excentrici v přízemí, který je pro pochopení nebo pro zmapování nové vlny naprosto neocenitelný. Hmm. Ať už to byl Aleš Pekar nebo Vladimír Vlasák, Jana Šeblová, Jiří Tlach, tahle parta.
0: Knížka Excentrici v přízemí se dá stále sehnat v antikvariátech a je to zajímavé čtení, zejména pokud si uvědomíme, že vyšla před sametovou revolucí. No a to je z dnešního novovlného dílu série Hudební rebelové všechno. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová, dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter, ukázky četl Libor Vacek a za ně za všechny děkuje za pozornost a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Při dopravní nehodě v Afghánistánu zahynulo 22 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli po druhé v řadě Ligu mistrů a bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
5: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
4: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimoparlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí. Dalších 36 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Laghman na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože můžou převést i svůj majetek. Diváci Těšínského divadla se dnes poprvé podívají na střešní terasu. Nový prostor s hvězdárnou vznikl při velké rekonstrukci budovy. Původně střecha terasu neměla. K pozorování hvězd budou moct návštěvníci používat menší mobilní dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petra Slováček Rypienová.
6: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Samozřejmě má taky svá omezení, protože nemůže tady být najednou velké množství lidí z hlediska bezpečnosti, z hlediska požární.
4: Ligu mistrů ovládli po druhé za sebou fotbalisté Paris Saint-Germain. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu.
7: Obránce Arsenalu Gabriel na konci 5. série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain. Arsenal se přitom už v 6. minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal s penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 10 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal prvním francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál 2x. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: A tenistu Jakuba Menšíka čeká v Paříži osmifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Rus Andrej Rublyov.
8: Nehody na D10 u Mladé Boleslavy a na Nymbursku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je za Mladou Boleslaví sjezdem na Kosmonosy, kilometry 47 až 48. Objíždí se plynule. Na Nymbursku silnici 330 na výjezdu z Číněvsi do Netřebic šetří nehodu nebo už odklízí následky. Bylo tam převrácené osobní auto a zasahovali záchranáři. Připomínáme uzavírku na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice. Opravují povrch vozovky a mezi kilometry 7 až 11 se jede jen v části na Olomouc. Zavřený proto je i sjezd z exitu 7 Drysice směr jízdy Brno. Opravy potrvají do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Proč chce vláda prodávat pardubického výrobce výbušnin, firmu Explosia? Jak dlouho bude ještě každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty? A je jisté, že se v budoucnu do Česka nevrátí ruský plyn, třeba pod hlavičkou ázerbajdžánského? Probereme také

0: na Blízkém východě. Původně ta regulace měla trvat jenom měsíc. Jak to tedy teď bude dál? Máte nějaké jasné kritérium, co se musí stát, aby ta regulace skončila? Čili je to mírová dohoda mezi USA a Iránem nebo určitá cena třeba za barel ropy?
1: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou, skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo. To znamená, my si za tím rozhodnutím stojíme, nicméně je pravda, že po dohodě s těmi provozovateli čerpacích stanic, s těmi jejich asociacemi, jsme to trochu zmírnili. My jsme přesvědčeni, že to byl klíčový krok, který dnes se nám jasně projevuje v těch cenách, protože jsme dneska čtvrtí nejlepší ve smyslu cenu nafty.
0: Jasně, chápu, ale zase to je takové jako měkké kritérium, že budete přesvědčeni o tom, že se situace nebude zhoršovat. Jako máte tam nějaké tvrdé kritérium, na základě čeho si řeknete, tak teď to prostě zrušíme? Je tam třeba nastavená nějaká cena za ropu?
1: Nemůže tam být, protože můžete mít nastavenou cenu za ropu, ale ono vám to se třeba může ze dne na den hýbnout a zrovna v tu chvíli tam bude velmi zajímavá. Nicméně druhý den zase někdo něco řekne a vyskočí to nahoru a jsme tam, kde jsme byli. A my si nemůžeme dovolit to, že bychom jeli v režimu zastropování marží a zrušili jsme ho a já nevím, za týden jsme to zase zaváděli. To bychom samozřejmě byli pro smích, nemluvě o tom, že by to tomu prostředí neprospělo. To znamená, my to nebudeme prodlužovat ani o den déle, pokud uvidíme, že je zde určitá míra pravděpodobnosti, že ten trh se stabilizuje.
0: Vy jste zhruba před měsícem řekl, že situace kolem ropy a paliv je vážnější, než si všichni představují, taky jste založil krizový tým a připravil krizový plán odolnosti ekonomiky, který počítá třeba i se scénářem, že paliva kvůli blokaci Hormuzského průlivu a vůbec situaci v Perském zálivu dojdou. Pořád podle vás Česku něco takového hrozí?
1: My jsme na straně bezpečnosti, to znamená, ten plán neznamená to, že by to tak mělo s nějakou větší dávkou pravděpodobnosti nastat, ale my musíme se připravit i na ty kritické scénáře. Já už jsem se zažil dobu covidovou a vím, že ten, kdo je připraven, tak ten poté může jednat daleko rychleji. Takže když jsem tvrdil a tvrdím stále, že ta situace je v tom Hormuzu nevyjasněná, zejména s ohledem na to, jak jsou porušeny všechny rafinérie a ta energetická infrastruktura, tak stále zde samozřejmě hrozí určitá míra rizika toho, že by mohlo být těch produktů z toho regionu o něco méně. Když jich bude méně, tak logicky může znamenat ad jedna zvyšování cen a ad dva teoreticky to může znamenat i ohrožení dodávek.
0: A co jsou ty krizové scénáře? Můžete říct nějaký
1: příklad? Krizové scénáře máme vlastně dneska tři. Spouští se přes cenu ropy a plynu na světových trzích a poté ale i na lokálním trhu s tím, že teď se pohybujeme ve scénáři číslo jedna. Jinými slovy, zatím relativně mírná opatření, například zastropování těch pohonných hmot, ale scénář 2 a scénář 3 už jsou o tom, že se zavádí konkrétní opatření, jak na té energetické úrovni, to znamená například bychom museli sáhnout do regulovaných cen elektřiny, případně plynu, a máme tam i různé varianty dopadů na jednotlivé segmenty, zejména tady podnikatelského prostředí, a spouštíme určitá opatření, nejdříve od těch měkkých, to by byl ten scénář 2, jako jsou například záruky, jako jsou například úvěry výhodné, jako jsou například různé pojištění, až po scénář 3, který by byl už skutečně kritický. Znovu říkám, není pravděpodobný, ale musíme počítat i s touhletou hypotetickou variantou a tam potom by to samozřejmě byly nástroje už velmi razantní.
0: A to je co?
1: No tak bylo by to třeba i zastropování cen energií, bylo by to spuštění třeba Kurzarbeitu a byly by to už dotační programy pro podnikatele.
0: A můžete říct nějakou cenovou hladinu, na jaké začíná scénář 2 a na jaké scénář 3?
1: Ty hladiny, oni jsou teď v tom plánu a je to tam přesně nastaveno s ohledem na ceny na světovém trhu a ceny u nás. Musí se to ještě nějakým způsobem průměrovat, protože to samozřejmě není možné, aby to bylo za jeden den, musí to být za určitou dobu, to znamená, teď to tady před sebou nemám, ale dá se to z toho dopočítat. A je to scénář nebo scénáře, které jsme připravili velmi pečlivě po dohodě s podnikatelskou veřejností, ale i s odbory. Dávali jsme to dohromady několik týdnů, všechno nám odparfovali, představil jsem to na brzce a ten scénář je dneska hotov.
0: A k těmhle cenám se ani neblížíme. To jsou ceny elektřiny tedy?
1: Jsou to ceny ropy a ceny plynu na světových trzích nebo na evropském trhu a ta dále determinuje cenu samozřejmě elektřiny.
0: A u té ceny ropy, kde je ta hranice, aspoň přibližně, protože teď jsme přes $100 za barel?
1: Nemůžeme to brát jenom za barel, je to cena ropy a poté samozřejmě ještě pohonných hmot zase v průměru Evropy. Je to tam docela, řekněme, nechci říct komplikovaně vypočítatelné, ale má to nějaký mechanismus spojený s koncovou cenou a cenou na světových trzích.

0: patří mezi ty opatření, jak zajistit bezpečnost dodávek, třeba je navýšení zásob ropy nebo pohonných hmot, protože to podle mě se nabízí jako první.
1: My na tom pracujeme, ale dneska to není tak, že bychom v celku navyšovali, protože ty kapacity pro skladování jsou plné, ale měníme strukturu, to znamená, bude to dnes více v úzovkách ve prospěch hotových produktů, čili benzínu a nafty, a o něco méně čisté ropy. S tím ale, že pokračujeme dále v investicích pro zvyšování kapacit pro uskladňování, zejména tady hotových produktů.
0: To znamená, to bude stavět Čepro.
1: Čepro, přesně.
0: Nové sklady.
1: Tak.
0: Na konci dubna jste byl s premiérem a podnikateli ve střední Asii a na jihu Kavkazu, jedna to o dodávkách ropy a plynu. Nejkonkrétnější bylo asi oznámení, že by polostátní firma ČES mohla uzavřít dlouhodobý kontrakt na dodávku zemního plynu z Azerbajdžánu, který by pokryl až pětinu tuzemské spotřeby. Jak je vlastně takový kontrakt reálný, když sám Azerbajdžán i jeho hlavní státní firma Sokar říkají, že mají nyní plné těžební kapacity i přepravní cestu do Evropy?
1: Nejedná se jenom s Azerbajdžánem, jednáme na dvou frontách, a to je se Spojenými státy a s Azerbajdžánem. V tom Azerbajdžánu je to přibližně tak, jak jste říkala, to znamená nějakých 20% naší spotřeby a o něco méně, ale ne úplně daleko od toho, nějakých 15% bychom chtěli dojednat se Spojenými státy, respektive s firmami ze Spojených států, tak, abychom do roku 2028-2029 měli dlouhodobé kontrakty přibližně na 40% té domácí spotřeby. Přičemž tedy tyto dva zdroje by měly být těmi hlavními zdroji. S tím, že jednali jsme na úrovni nejvyšší a jak tedy prezident Azerbajdžánu, tak šéf Sokaru slíbili, že pro nás budou alokovat zvyšující se kapacity, které předpokládají, že do těch 3 let budou, to není tak, že by to mělo být příští rok, a do toho roku 28-29 bychom toto předpokládám měli mít uzavřeno. Nicméně uzavírat se to musí už v následujících připustných měsících.
0: A tím, kdo to bude uzavírat, je tedy ČES. A nevadí, že je to pořád jako vlastně polostátní firma? Není to určité znevýhodnění třeba soukromých firm na trhu? Jakože stát pomáhá tady polostátní firmě, která prostě bude mít...
1: Stát nepomáhá polostátní firmě. I ČES má přece zájem na tom, aby měl dostatek pozichrovaných zásob. A vemte si, že ČES dneska má rezervované terminály na 8 až 15 let v Evropě na LNG, no ale nemá naproti tomu rezervované dlouhodobé kontrakty na to LNG třeba ze Spojených států. To znamená, i proto jsme třeba do těch Spojených států jeli, tak, aby se to jakoby spárovalo, protože jinak to jako ztrácí trošku smysl. A třeba v tom Henry Hubu se dá nakoupit velmi výhodně.
0: Ještě se zeptám na jednu věc tomu Azerbajdžánu. Říkal jste, že oni investují do zvýšení těch kapacit, ale jak je to s tou přepravou? Protože tam tedy, pokud to dobře chápu, se má jednat o potrubní plyn. A jak by se sem dopravoval, musí překročit 7 hraničních bodů. Vlastně ta dopravní vzdálenost je dlouhá. Přichází to vůbec v úvahu, že by sem opravdu tekl azerbajdžánský plyn, nebo půjde spíš o nějaké swapy? A tak že by se to by měnilo jako.
1: Vždycky je to o swapech, jo? To jinak ani nelze dneska nakupovat. To znamená, to je to, co jsem se tady minulé vládě marně snažil vysvětlovat 4 roky a stále to nepochopili, že když si koupím třeba plyn z Norska, tak to neznamená, že mi dorazí norský plyn. To vysvopuju a mám tam ten plyn, který je v úzovkách mě nejblíže. Takže paradoxně, když jsme měli kontrakty s Norskem v dobách dávno minulých, tak jsem chodil ruský plyn, ne protože bychom ho chtěli, ale protože se to vysvopovalo. Nicméně ty dohody, které jsme předběžně měli s tím Azerbajdžánem, byly takové, že nám ten plyn dokáží dodat za poměrně dobrých obchodních podmínek, tak, aby to bylo těsně pod cenou, která je dneska na burze v Evropě i po započtení vlastně těch cest.
0: Vy jste zmínil sám Norsko, norský plyn, jednáte tedy s Azerbajdžánem, se Spojenými státy, proč nejednáte třeba s Norskem o dlouhodobém kontraktu, který jsme kdysi měli, už ho nemáme, je to evropský partner?
1: No, protože norské kapacity jsou vyprodané prakticky všechny. Není jednoduché dneska udělat dlouhý kontrakt s Norskem, které vydělává neuvěřitelné peníze, a to jako neříkám ve zlém teď na tom, že má vše dlouhodobě vyprodáno, a my se snažíme logicky tím pádem hledat ve zdrojích jiných, které jsou pro nás akceptovatelné z toho geopolitického hlediska a současně tak, abychom to měli diverzifikované.
0: Vy jste jednali s premiérem také v Kazachstánu o možných dodávkách ropy. Ropu ale nakupuje polský PKN Orlen pro Českou republiku, který tady také vlastní obě rafinérie. Čili vy máte nějakou dohodu s Orlenem, že mu pomáháte nakupovat ropu?
1: Ne, tam to bylo čistě o tom, že je možné toto využít, je možné s ním jednat. A je možné jednat o fouzovkách dobrých cenách. Samozřejmě záleží to na PKN Orlen, A my jsme se na to dívali z několika úhlů pohledu, protože určitě jsme zaregistrovali to, že družba, ta severní část, je vlastně dneska zastavená, protože Rusové neumožňují přepravovat kazašskou ropu skrze družbu do Německa, což ale ve finále nás jako trápí, protože 30% přibližně ropných produktů bereme z Německa, jinými slovy tady hotové výrobky, jako je nafta nebo jako je benzín, a to, že by se to tam zastavilo, by mohlo znamenat v čase, zatím to Němci jako nesignalizují, ale a když tak jako zatím nepatrně, tak by to mohlo znamenat ohrožení dodávek ze severu, myslím tím hotových produktů. Pak by nezbývalo, než že ty produkty musíme brát za Slovnaftu, kde tady máme už produktovat, a museli bychom to tím nahradit. Takže jinými slovy, my jsme se de facto bavili o potenciálních dodávkách kazašské ropy obecně do regionu střední Evropy. To není jenom o tom, jestli by to kupoval PKN Orlen, nebo jestli by to kupoval někdo jiný z těch okolních zemích, ale oni přislíbili to, anebo deklarují to, že pokud by byl určitý problém, že jsou schopni nám sem tu ropu dodávat tak, abychom v tom středu Evropy nebyli tolik závislí.
0: V minulém volebním období, nebo už v prvním, kdy bylo hnutí ANO ve vládě, tak jste uvažovali o tom, že byste si odkoupili zpět třeba jednu rafinérii, také státní MERO za minulé vlády jednalo o vstupu do rafinérie v německém Karlsruhe. Je pořád něco takového na stole, že byste chtěli mít i ve zpracování ropy jako stát něco vlastního?
1: Nelze to úplně vyloučit. Já jsem toho názoru, že byla chyba v minulosti prodat rafinérie české, čili Litvínov a Kralupy. Dneska vidíte, že se to nám nevyplácí. Nemluvě o tom, že samozřejmě ten, kdo to nakoupil, tak samozřejmě na tom vydělal neskutečné peníze. A to už je minulost, to je život. Nelze vyloučit, že bychom případně do nějaké takové infrastruktury vstoupili. A ta, o které jste hovořila a o které mimo jiné teda jednal už MERO v minulých letech, tak se nejeví jako zajímavá. Je to poměrně daleko, to znamená, tam to padlo čistě z ekonomicko-technických důvodů, ale není vyloučeno, že bychom případně nejednali někde jinde.
0: To znamená v zahraničí.
1: Tak, opatrně projevujeme zájem v zahraničí, možná v České republice, ale to není dneska o tom, že bychom jednali. My jenom říkáme, že stát je připraven případně zahájit rozhovory a diskuze o tom, aby nějaký podíl v rafinériích získal. Vidíme dneska, že to je skutečně strategická infrastruktura.
0: Maďarský premiér Petr Maďar při své návštěvě v Polsku teď řekl, že až skončí ruská válka na Ukrajině, tak Evropa se podle něj vrátí k nákupu ruského plynu a ropy, protože je to levnější. Co si myslíte vy?
1: Já to neumím takto posoudit, protože to, že to říká dneska premiér Maďar, mě nepřekvapuje. On jako tohleto tvrdívával v zásadě vždy a pouze tady si, já nevím, část možná pražské kavárny domnívala, že to bude vlastně jejich člověk ve smyslu toho, že se od všeho odstřihne. Jemu to ta situace v Maďarsku podle mého názoru úplně neumožní, ale my dneska nejsme závislí na ruských komoditách zcela. Pokud se samozřejmě začne zase do Evropy dodávat ruský plyn a začne se to swapovat, no, pak se tomu nelze vyhnout, to nemusíte kupovat, ale celá ta.
0: On se sem ruský plyn dodává akorát formou LNG.
1: On se sem dodává LNG a samozřejmě
0: Francie, Belgie.
1: Přesně tak, to říkáte správně, že to LNG vlastně končí ve Francii, dokonce Francie zvýšila nákupy ruského LNG, takže nějaké zbytky ruského plynu k nám sem stejně doputují skrze Německo.
0: Každopádně za vás je to správné podporovat touto cestou Rusko?
1: My Rusko nepodporujeme, to je otázka ne na nás,
0: ale
1: je to otázka na Maďarsko, jestli s nimi chtějí obchodovat, otázka za jakou cenu, protože...
0: Jestli by to mělo dělat Česko.
1: A my jsme s nimi nikdy neobchodovali s Ruskem. My jsme nikdy nekupovali ani za naší vlády, ani za vlády Petra Fialy, se nekupoval nikdy ruský plyn. To, že k nám přes swapy se dostával, nebylo proto, že jsme měli kontrakty. I v době, kdy se kupoval norský plyn, tak byl samozřejmě kontrakt s Nory, ale swapem, čili ta směska k nám sem třeba dorazila ruská, ale my jsme neměli nikdy s Rusy přímé.
0: Tak
1: kontrakty.
0: Firmy, které to dovážely, tak
1: neměli ani z Rusy.
0: Tak jeden ČES měl kontrakt s Gazpromem.
1: Malinký, ale ten měl úplně nepatrný, to bylo podrozřešovací schopnost. Jinak všichni obchodníci měli s německými velkoobchodníky a nekupoval se ruský plyn. To byla zase taková jenom pohádka té minulé vlády.
0: Naším hostem je dnes ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér vlády Karel Havlíček. Zeptám se na podnik Explosia. Premiér Andrej Babiš řekl v minulých dnech, že zvažuje prodej tohoto státního výrobce výbušnin a vojenských materiálů. Podpořila to i Alena Schillerová. Správcem akcí Explosie jste vy, jako ministr průmyslu a obchodu. Vy to také podporujete? To je dobrý nápad teď prodávat Explosii?
1: My to jenom vyhodnocujeme, protože Explosia je v situaci, kdy já když jsem nastoupil v roce 2019, poprvé na ministerstvo průmyslu a obchodu byla ve ztrátě, kolem kroužili zbrojařské firmy a všichni mi tvrdili, je třeba to prodat, protože to prodělává, je to k ničemu, starost navíc. Já jsem tehdy vyměnil ten management, protože jsem byl, nechci říct přesvědčen, ale měl jsem podezření, že to bylo záměrně dohnáno do té ztráty. Během 2 let jsme to dostali do zisku, nic jsme neprodali, pak přišla válka a samozřejmě ty zisky šly na rekordní úroveň. Takže firma, která měla hodnotu, říkejme, 100 miliony, možná nízké miliardy korun, dneska má hodnotu pořád vyšší.
0: Čili souhlasíte s tou částkou, kterou uvedl Andrej Babiš, 20 miliard korun?
1: No tak ta částka logicky vyplývá z nějakého provozního hospodářského výsledku před odpisy a před úroky, čili to je jednoduchý propočet, jaký by asi měla mít ta firma hodnotu, ale to, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
0: To znamená, myslíte CSG?
1: Já nebudu dokumentovat, kdo, jo, ale jenom tím chci říct, že tady vzniká konkurence, která samozřejmě může znamenat v čase a nebude to dlouhá doba, to, že Explosia se opět dostane do úplně jiné kondice. Takže je logické, že i tyhle ty vlivy musíme mít na paměti.
0: Tak tady jsou, nezlobte se, ale tady jsou jako známé takové antipatie mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem, šéfem CSG. Jako nehraje to tam nakonec roli, protože je známou, že CSG za minulé vlády chtělo koupit Explosii, posílalo dopis tady na ministerstvo průmyslu a obchodu.
1: Explosii chtěli koupit všechny. Všechny 3 největší zbrojařské firmy v České republice a pokouší se o to několik let. Tady vůbec nehraje nějakou roli antipatie či sympatie, tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase. A za třetí, jaká je případná cena. Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, který je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa. To znamená, není to dneska o tom, že by stát měl pod kontrolou něco mimořádně strategického, co
0: dobře,
1: by ohrozilo bezpečnost.
0: Ale i třeba nedávno před 2 měsíci uzavřela strategické partnerství Explosia s tuzemskou firmou Colt CZ v oblasti dodávek zbraní a munice pro českou armádu a NATO, tak jako co třeba potřebujete ještě víc, jako že musí mít teda Explosia a přímé kontrakty jako s armádou, jaký by to dávalo smysl?
1: Kdyby, no a to kdyby nastalo, tak je to pořád, tak proč by někdo třeba ten Colt s nima rušil ten kontrakt? Hmm. Ten Colt to nezuzavřel, protože patří státu. Ten to uzavřel, protože tady má provozovnu a vychází mu to finančně. Když mu to finančně nebude vycházet, nebude to s nikým uzavírat a nehledě na to, jestli to vlastní stát, či jestli to vlastní někdo jiný. Čili to, že by mohl, a my říkám, že to nastane, jenom to monitorujeme. Tam vstoupit nějaký zahraniční partner za prvé neznamená, že by tam stát neměl nějakou možnost prostě to ovlivňovat. A za druhé to neznamená, že se přece stěhuje ta fabrika do jiné země. A jestli by kdokoliv, například Colt, tam chtěl kupovat svoje produkty, tak si bude kupovat nahledě na to, jestli vlastně stát nebo
0: na druhou stranu, jako proč byste takovou firmu třeba měli prodávat do Francie, kdy Andrej Babiš mluvil, že Emmanuel Macron požádal, jako, že by to chtěla koupit francouzská státní firma. Tedy mimochodem jako Explosia vyvíjí hnací náplně pro dělostřelecké systémy César francouzské výroby.
1: Za prvé se to neprodává do Francie. Oni jsou jedni z těch, já nevím, 7, 8, kteří projevili zájem. A za B to, že má někdo podíl v nějaké fabrice, ještě neznamená, že tady končí její výroba.
0: Říkáte, že situaci monitorujete, nebo ty možnosti monitorujete, tak kdy padne nějaké rozhodnutí, nebo jaký bude teďka dál postup?
1: Nejsme pod žádným tlakem. Jo, my pouze jako věcně vnímáme to, že je o to obrovský zájem a že pokud bys to mělo dělat, tak je k tomu velmi dobrá doba, ale nepadlo žádné rozhodnutí, že to budeme dělat.
0: Firmu, kterou naopak chcete zestátnit, tak je energetický kolos ČES, když tady prvním krokem má být příští týden na valné hromadě ČEZu vytvoření dceřiné společnosti, kde by skončily třeba elektrické plynárenské sítě a v ní by ČEZ prodal 49% akcí a získal tak kapitál na pozdější výkup 30% soukromých investorů z mateřské firmy ČEZ. Vy podporujete tento krok, aby vznikla ta dceřiná firma a do ní vstoupil soukromý partner?
1: Ano, odpovídá to i našemu záměru, který jsme měli, který jsme nikde netajili. To znamená, je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šlo 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních. A ad dva se tím nějakým způsobem ohrožuje energetická bezpečnost, protože například ČEZ distribuce je firma, která je víceméně regulovaným subjektem a tam se vlastně na několik let dopředu jasně nastavují ceny.
0: Teď se vede velká debata, jaká má být cena za prodej té minority v té nově vytvořené dceřiné firmě. Padají částky od 150 miliard do 250 miliard, desetinásobky EBITDA. Váš názor je jaký v tomto?
1: Já nechci odhadovat. Dneska desetinásobek EBITDA je celkem racionální pohled. Já si dokonce myslím, že by mohlo být klidně i vyšší, protože se jedná o vysoce stabilní biznis. A dneska jsou investoři, kteří hledají zajímavé a poměrně jisté příležitosti, ale nechci spekulovat, jestli 10 nebo 15 násobek. V každém případě je to pro ČES velmi důležitý zdroj, na základě kterého potom vykoupí těch 30%.
0: A je to jisté, že k tomu druhému kroku skutečně dojde, že 30% minoritářů z celého ČES bude vykoupeno?
1: Ten příběh začíná tímhletím a končí tím, že se vlastně dokončí, to znamená...
0: Tak jestli neskončí třeba jenom tím prodejem části dceřiné společnosti?
1: Ne, no tak my jsme jasně řekli, že vlastně to je začátek, ale jinak bychom to nedělali. Zná, vidíte, že různíčka dohlídi nám říkali, neuděláte to, nemáte k tomu odvahu. Sice to slíbil minulý premiér Fiala, nakonec to neudělal, dopadne to úplně stejně, vydrbete zase s těmi minoritními akcionáři, tak nic z toho se neprojevilo. Minoritní akcionáři jsou uklidněni, si myslím, vidí, že přesně plníme to, co jsme řekli. Děláme to i v nejbližší možný okamžik, čili na první valné hromadě, která bude po tom, co vznikla nová vláda, a děláme ten krok A. Bude následovat krok B.
0: Díky za rozhovor.
1: Já moc krát děkuju.
0: Tolik z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Další tu bude za 14 dní. Příští týden v tomto čase si poslechněte náš pořad s Petrem Šimůnkem. Nic osobního, prostě biznis. Budeme probírat mimo jiné dění na zmíněné valné hromadě ČES. Příjemný poslech i všech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: V Brně skončil historicky první sudetoněmecký sjezd na území Česka. Byla tahle akce zbytečným drážděním hada bosou nohou nebo naopak dalším krokem na cestě ke smíření? Kdy vlastně vzala za své představa, že Češi a Němci můžou žít společně v jedné zemi? A mluvíme dostatečně o tom, co se dělo po květnu 45 při takzvaném divokém odsunu? Speciálním hostem je politolog a sociolog, rodák ze Sudet, Lukáš Novotný.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Účastníky letošní poutě usmíření vítali v Pohořelicích u Brna spoluobčané, kteří pro tuhle akci měli mírně řečeno pramalé pochopení.
4: Osvoboditel vám vadí a vrahy tady uctíváte, ale jo.
2: Jenže protestující tvořili sice velmi slyšitelný, ale ve srovnání s počtem účastníků poutě velmi malý hlouček. Blanka Návratová, bývalá programová ředitelka festivalu Meeting Brno, jehož je pout usmíření tradiční součástí, si tak mohla pochvalovat.
5: Si kolegové z meetingu si nemohli nakonec přát lepší PR.
2: A v podobném duchu mluví také spoluzakladatel festivalu David Macek.
6: Jsem velmi vždycky rád, když ti odpůrci přijdou, protože aspoň přestože jako jsou proti, tak tam aspoň můžou zahlédnout ty tváře těch sudetských Němců.
2: Festival Meeting Brno 2026 ještě pokračuje, ale jeho nesporným vrcholem byl sudetoněmecký sjezd na brněnském výstavišti a také zmíněná sobotní pouť usmíření, které se zúčastnil rekordní počet 4,5 tisíce Čechů, Moravanů, Slezanů a také sudeckých Němců.
7: Dnešní Zaostřeno, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka, vám tuhle bez nadsázky historickou událost v následujících minutách přiblíží.
2: Zaostřeno.
8: Je zhruba 8 hodin ráno, jsme v Brně na Mendlově náměstí, sedíme v autobusu, který nás odveze do Pohořelic a já tady sedím s...
9: Michalem Kolářem.
10: Veronika Svobodová.
8: A odkud jste?
9: Tady z Brna.
8: Já se vás zeptám úplně naivně, proč sedíme s vámi právě v tomhle autobuse, kam jedeme a proč?
9: Jedeme na pout smíření konané v rámci meetingu Brno už od roku 2015, jestli se nepletu. A jedeme do Pohořelic, aby jsme se vrátili zpátky do Brna, to znamená proti proudu celkem smutného, tragického putování vyhnaných brněnských národnostně jazykově Němců po druhé světové válce. A jsme to zažili podobným způsobem, jen obráceně.
8: A měli byste pochopení i pro ty lidi, kterým se ta akce nelíbí, nebo respektive se jim nelíbí ten fakt, že sem tady koná světoněmecký sjezd? A co byste jim třeba řekli? Proč si myslíte, že to není špatný nápad?
10: Protože nějaký jako smíření obecně je strašně důležitý v životě a... Že si myslím, že je to taková jako obecná vlastně věc a že je prostě důležitý jako dělat nějaký tady ty smířlivý kroky, i když je to jako těžký mnohdy.
4: Osvoboditel vám vadí a vrahy tady uctíváte. Ale jo, čemu se chcete usmířovat, když ještě žijou pamětníci?
7: Slova o tom, že to může být opravdu těžké, se potvrzují hned po vystoupení z autobusu na malé loučce u Pohořelic. Místa, kde byl v roce 1945 narychlo zřízený tábor pro vyhnané brněnské Němce, ve kterém zemřelo hlavně na nemoci a podvýživu mnoho žen a dětí.
8: Ono se to může zdát být na bílední, ale zeptám se vás přesto, proč považujete za důležité tady dneska být?
11: Protože oni tady nemají co dělat. Teď nás vraždili, 360 tisíc našich občanů povraždili. My jsme přijeli ze severu Čech, z okresu Česká Lípa, z Kravář, aby jsme přišli demonstrovat proti fašistům.
7: Když se teď snažím vést dialog s některými protestujícími, kteří sem vážili cestu z docela velké dálky, sklouzne debata někam úplně jinam, než k otázce usměřování nebo neusměřování se sudeckými Němci.
11: Český rozhlas, Česká televize, už vás dávno měli zrušit. Překrucujete, říkáte všechno v obráceně. Když se na vás nikdo nechce
8: co
11: dívat.
8: Co například?
11: Co například? Všechno.
12: Proč my máme platit vaše...
8: Přesně tak. To je ale
12: platy,
8: to je ale trošičku jiná
12: debata. Když nám je z vás nablití, pane.
7: Jeden z protestujících se pak snaží znemožnit zahajovací ceremoniál s malou přenosnou sirénou. Ale brzy je pořadateli a jestli vidím dobře, tak také za asistence antikonfliktního policejního týmu, sice důrazně, ale bez fyzického násilí vykázán do větší vzdálenosti a projevy pořadatelů a místních i celonárodních německých politiků můžou zaznít.
13: Brno učinilo v roce 2015 velký krok, protože jako první a jediné město uznalo vyhnání sudeckých Němců a vydalo se cestou smíření.
7: Jenže spíš než ta jejich už tak trošku obligátní slova o lítosti nad tím, co se dělo v minulosti, že jsme tady, abychom se setkávali a poznávali a zbližovali, na mě dělá, musím říct, dojem, opravdu vydatná účast. Průvod jde přes Pohořelice v jednom místním pruhu, projíždějící auta troubí, těžko říct, jestli na znamení podpory nebo naopak protestu. Je slyšet němčina, čeština i angličtina.
14: Joachim Stingel.
15: Stingel.
14: Stingel.
15: And what do you do?
7: Joachim Stingel je poštovní úředník ve Vídni. Dorazil jsem s dcerou a jejím přítelem.
14: Near Olmutz. Olmutz. Near Olmutz. My mother and my father are born in Chep.
7: Jejich předci pocházeli z Olomoucka a i když už všichni tři prožili své životy nejdřív v Německu a pak v Rakousku, považují moravské kořeny za součást své identity.
14: I was so it's like 1990.
7: Joachim už byl mimochodem na jednom sudetoněmeckém sjezdu v 90. letech minulého století v Norimberku.
14: It's a little bit different, so I'm surprised.
7: Tady v Brně už prý vypadají účastníci úplně jinak. Starší generaci, která odsun z Československa ještě zažila na vlastní kůži, postupně vystřídali generace jejich potomků. Ale je prý dobře, že se tradice udržuje.
16: So I'm from Germany. And my name is Eric.
17: And which part of Germany?
16: Southern Germany, Bavaria.
7: Student Erik z Bavorska nese logo s motem letošního sjezdu.
16: Alles Leben ist Begegnung, which basically means that all your life is meeting and interacting with other people.
7: Život je setkávání a na hlavě má kšiltovku se státním znakem České republiky, kterou si prý koupil v Praze. Jeho prarodiče pocházeli z Brna.
16: It's amazing that this event is possible, so I'm really thankful to meeting Brno and the city of Brno that they are.
7: A Erik je vděčný organizátorům Meeting Brno, že se takové akce může zúčastnit. A teď si jdu promluvit s někým zase česky.
5: Blanka Návratová, překladatelka, germanistka, bývalá programová ředitelka Meeting Brno a Českého centra Mnichov ředitelka.
8: Jak to tak od toho roku 2015, jak se to postupně měnilo, ta organizace nebo zlepšovala, prohlubovala?
5: Tak dnes je to mimořádné v tom, jak je to velké. Odhadem tak 10x tolik lidí, než v těch posledních letech to chodilo, to pouť smíření. A obdivuju kolegy z meetingu, jak je to právě profesionálně už za ty roky zorganizované, že je postaráno o ty účastníky.
8: Rozdávala se tady voda.
5: Přesně tak, rozdávala se voda, je tady, jsou tady zdravotníci všude, perfektní spolupráce s policií. I to umožňuje, aby to bylo opravdu krásná, příjemná akce. No.
8: A řekněte mi, když jste začala spolupracovat s Meeting Brno, co vás k tomu vedlo? Proč?
5: Vedlo mě k tomu to, že mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy. Provázela jsem, co mě k tomu vlastně konkrétně přivedlo, úplně bylo to, že jsem provázela německé turisty v České republice a oni mě nutili k tomu dívat se na naši zemi a na tu historii jinak, než jsem byla zvyklá. Kladli mě otázky, nad které jsem se musela nejdřív zamýšlet. A vlastně mě to přinutilo jako opravdu, dospěla jsem k tomu zájmu o tady tu naši česko-německou historii a pak jsem měla velkou radost, když jsem na začátku sledovala, že vznikl Meeting Brno a tady ta pouť smíření a přidala jsem se nejdřív jako dobrovolnice a pak tedy jako nakonec programová ředitelka nějakou dobu.
8: A teď jste teda účastnit?
5: Teď jsem tady účastnice, podporuji kolegy samozřejmě dle možností, ale oni všechno zvládají bez problémů sami.
8: A vystudovala jste germanistiku, tak učíte nebo provázíte? Ještě zmiňovala jste, že jste provázela?
5: Možná teď se k tomu možná zase opět vrátím, tomu provázení překládám. Jsem přeložila komiks o Sophie Scholl, takže to je takový můj taky příspěvek a zasadila jsem se jeho vydání, tak to je takový můj příspěvek taky k tomu česko-německému tématu teď aktuální.
8: A žijete v Brně teda?
5: Žiju zase v Brně teď, ano.
8: Vy jste říkala, že těch lidí byla tak, dejme tomu, plus minus desetina v těch minulých ročnících. A já si tak kladu otázku, jestli té účasti hodně nepomohl právě celý ten rozruch okolo sudetoněmeckého sjezdu tady.
5: A to jsem si jistá, že tomu pomohl a si kolegové z meetingu si nemohli nakonec přát lepší PR, než se stalo. Jako bylo to hrozná doba, ta doba těch útoků a ta nenávist, jak se rozmíchávala. Bylo to jako strašně náročné i pro mě, i když jsem nebyla jako v tom jako organizačním týmu, který byl ještě samozřejmě pod daleko větším tlakem, ale vlastně se to potom změnilo tady aspoň pro mě a myslím si, že i právě pro ten organizační tým celý, že se změnilo tady to pocitově, ta vlna podpory, že převážila tu nenávist.
8: Víte, a já teď neříkám, že člověk by se měl ohlížet vždycky na průzkumy veřejného mínění, ale co si nechal udělat průzkum teďka bleskový Český rozhlas, tak z toho vyplývá, že asi 60% lidí v České republice je ne proti pouti usmíření, ale proti tomu sjezdu Landsmannschaftu. Co vy na to?
5: Zrovna jsme se o tom včera večer bavili s kolegy, co se dlouhodobě pohybují taky v česko-německé oblasti a říkali jsme si, že taky hodně je to dáno určitě tím v jaké době tady ty průzkumy teďka se dělají, že to bylo tady v té rozjitřené době a potom taky jde o to, jak jsou položené ty otázky, kdyby tam byla nějaká možnost, je mi to jedno a položila by se tato otázka jako před tím, než se tady zvedlo celé, vlastně uměle takhle vytvořila ta atmosféra strachu, tak já jsem si docela jistá, že jako drtivá většina společnosti by odpověděla, je mi to jedno.
17: spát nebo co?
5: Cože? Ne, spát? Právě že vůbec nevím, jak to mám dát do nějaký normální polohy.
17: To máš blbý.
5: To mám.
7: Rozloučil jsem se s Blankou Návratovou a v Rajhradu po nějakých 17 kilometrech nasedl do zvláštního autobusu, který mě odváží do Brna.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Tady těsně před Mendlovým náměstím za několik hodin zase protestující, a teď už jich je víc, opravdu hodně vehementně, obrazně řečeno, vítají čelo průvodu, ke kterému se na poslední symbolický kilometr připojilo pár desítek prominentních osobností, včetně senátorů a jejich předsedy Miloše Vystrčila. Já ale počkám, až skončí oficiální proslovy, abych si mohl trochu stranou v parku v augustiánském klášteře popovídat s člověkem, který stál u zrodu myšlenky festivalu Meeting Brno a hlavně pozvání sudeckých Němců, aby svůj letošní sjezd uspořádali právě tady.
6: Já se jmenuji David Macek, jsem tady z Brna, šťastně tady žijí celý život s výjimkou nějakého studia v zahraničí. A to, co mě v posledních letech nějak, čemu věnuji nejvíc času, energie, kromě svého vztahu s Bohem a s rodinou, tak je kromě jiného Meeting Brno festival, který je založený právě na osobním setkání. Já jsem strávil mládí v politice, ale rozhodl jsem se právě po zkušenosti návštěvy sudetoněmeckého dne a několika dalších zkušenostech v roce 2015 politiku opustit, protože jsem si uvědomoval, že tady jsou neuzdravené záležitosti v naší společnosti, v takovém kolektivním vědomí, které tak nějak dřímají a vždycky se projevily v nejméně vhodnou chvíli, třeba když se rozhodovalo druhé kolo prezidentských voleb. A bylo zřejmé, že s těmito věcmi se dá pohnout spíše, když člověk se zapojí do občanské společnosti, než když zůstanu ve stranické politice. A ten dnešek je pro mě takovou radostí, protože se zdá i díky tomu odporu, který proti nám povstal, a díky tomu, že to někteří politici přenesli na půdu poslanecké sněmovny, tady celou tu naši záležitost, festival smíření, je vidět, že ta metoda lidi oslovuje, že sdílejí přitom svoje příběhy, putují s námi, a přijde mi, nakolik tu atmosféru pozoruji, že ti lidé září, přináší naději, otevírají se.
7: My se k tomu ještě dostaneme, ale jestli můžu zpátky k tomu roku 2015, a to teď nechci nějak nedopišit, ale proč zrovna Meeting Brno, proč ne třeba setkání v Brně nebo něco takového, proč ten anglický název, když se to konec konců týká česko-německých vztahů?
6: To je samozřejmě provokativní, ten fakt, že vlastně jde o anglické slovíčko. My sedíme spolu v zahradě augustiniánského kláštera na Starém Brně a přesně tady 30. května 2015 končila pouť smíření, při které primátor četl oficiálně přijatou deklaraci smíření a společné budoucnosti. Poprvé a zatím vlastně naposledy nějaké české nebo moravské město vyslovilo lítost nad poválečnou odvetou vůči německým mluvícím našim spoluobčanům. A to byl pro mě natolik silný zážitek, že jsem se spojil, respektive oslovila mě na konci léta Kateřina Tučková, spisovatelka, se kterou jsme se už tou dobou znali, a říkala mi, sedíme tady v Brně, organizátoři pouti smíření, a přemýšlíme, to bylo přece tak silné, že by to chtělo nějak pokračovat, aby to nebylo jednorázové gesto. A ptala se mě, jestli bych neměl nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat, to pokračování. No a zachytila mě vlastně, když jsem jel z Meetingu Rimini, což je festival v italském Rimini, svého druhu asi největší na světě. Oni tam mají během 6 dnů asi 800 tisíc účastí na všech těch akcích. Je to místo, kde se pro mě nějak dotýká nebe země, protože tam skutečně jezdí vzácní hosté, nositelé Nobelových cen, premiéři, prezidenti, duchovní vůdci z celého světa, a setkávají se spolu v takových poctivých diskuzích za účasti velice, velice širokého publika mezinárodního. A to, co mě tam vždycky fascinovalo, tak čím déle se ten dialog vede, tím více vynikají odlišnosti mezi těmi lidmi navzájem, ale zároveň tam roste mezilidská blízkost. A tohle je podle mě něco, co v dnešním světě globalizovaném potřebujeme. Potřebujeme si každý být vědom vlastní identity, odkud vycházíme, kým vlastně jsme, ale potřebujeme, aby ta identita byla otevřená a aby i když poznáváme někoho jiného, tak mezi náma zkrátka rostla ta blízkost, která podle mě v dnešním světě chybí.
8: A ta angličtina teda? Jak se do toho dostává?
6: No, ono se to jmenuje Meeting Rimini, podtitul Meeting přátelství mezi národy, to nám dříve narozeným zní trošku proflákle, ale je to opravdu krásné místo, letos se tam chystám znovu. A
8: tak jste to převzali?
6: Převzali jsme to prostě Meeting Brno. S vědomím toho, že to slovo setkání je mezinárodní. My jsme totiž ten festival zakládali až poté, co došlo k těm gestům smíření, takže já jsem ho nepromýšlel jako něco česko-německého. Ostatně, když se podíváte do našeho programu, tak tam zdaleka nejsou jenom česko-německá témata. My jsme naopak chtěli, aby ten festival byl místem, kde středoevropská veřejnost bude moci se setkávat s těmi, které moc nezná, se kterých má možná kvůli tomu také strach. A předpokládali jsme, že když ty lidi budeme sem vozit a naši čeští a moravští spoluobčané se s ním budou moc osobně setkávat, tak zjistí, že jsou to taky jenom lidé, jak se říká, a bude možné, že bude klesat napětí ve společnosti a naopak bude se posilovat sounáležitost.
8: Jak to potom pokračovalo? Teďka po vás nechci nějaké detailní počty nebo tak, ale od toho roku 2015, jaké byly třeba takové hlavní fáze, jestli se to tak dá říct?
6: To bude nejlépe poznat, když vypíchnu ty body, ke kterým se nejčastěji nejraději vracíme, alespoň 2-3. V roce 2017 jsme pozvali do Brna potomky brněnských rodin Tugendhatů, Lefbérů a Šťastných, tedy brněnských židovských rodin, po kterých nám tady zůstaly krásné vily a kteří se lvým podílem podíleli na růstu industriálního Brna, jakožto moravského Manchesteru v 19. století. A světe div se, ze všech světa dílů se nám sjelo 120 potomků na rodinné setkání Tugendhatů, Lefbérů a Šťastných, což bylo něco fantastického. A my s nimi, s některými stále udržujeme kontakt, například jeden z nich, Daniel Lefber, tak si koupil zpět fabriku v Brněnci, která patřila po desetiletí v 19. a začátku 20. století rodině Lefberu, byla to druhá největší textilní fabrika v Evropě. A když přišli nacisté a sebrali to Lefberovi, tak to svěřili do péče jistému Oskaru Schindlerovi. Takže to je místo, které zná celý svět díky filmu Schindlerův seznam. Bylo víceméně v ruinách. Daniel Lefber si to po svém dědečkovi vlastně koupil zpátky a dneska už je tam otevřeno Muzeum přeživších holokaustu na Moravě. A to místo znovu mimochodem dává také práci lidem z toho regionu na pomezí českomoravském, kde je to docela potřeba, aby tam byly pracovní příležitosti. A tohle mě obzvlášť těší, když z touhy po setkání, což může někomu vypadat, že to je nějaké snílkovství, se to nakonec přetaví do něčeho hmatatelného. Že tam je nová instituce, chodí tam školy, dozvídají se tam, co je potřeba, aby ta paměť historická se nerozmělňovala. A zároveň to místo dává práci lidem okolo. Tak to bylo rok 17, potom samozřejmě v roce 2023, když bylo 30. výročí rozdělení Československa a my jsme měli nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, tak protože se rádi dotýkáme míst, která jsou symbolem rozdělení nebo něčeho negativního a přetváříme je právě tím setkáním v místa, kde začíná nový příběh nebo se vydáváme doslova ti symbolicky na pouť smíření, tak jsme do zahrady vili Tugendhat pozvali Petra Pavla a Zuzanu Čaputovou, slovenskou prezidentku tehdejší. Posadili jsme je na stejné místo, kde Václav Klaus a Vladimír Mečel rozhodli o rozdělení Československa a byli tak laskaví, že se nechali ode mě hodinu doslova vyslýchat otázkami, které nebyly nějaké politické, ale šli vlastně trošku do toho lidského jádra. Ptal jsem se jich, která setkání pro jejich život byla a jsou určující. No a tímto způsobem pracujeme i s těmi výročími, takže když bylo 80. výročí konce druhé světové války v loni a také bohužel 80. výročí těch poválečných událostí tady v našich zemích, které jsou z velké části zatím v naší zemi nepřiznané, neví se o nich, tak jsme si říkali, že protože nám sem 10 let jezdí z naši sudetoněmečtí přátelé, chodíme s nimi tuto pouť smíření, míváme bohoslužbu smíření, tak jsme si řekli, že prostě zkusíme pozvat, aby sem nejezdilo třeba jenom 4 autobusy, ale aby to své hlavní zhromáždění, které mají vždycky o letnicích, o svatodušních svátcích, to u nás se moc neví, co je, tak ho prostě uspořádali tady u nás. A já jsem moc rád, že se to děje, protože to má obrovskou hodnotu a pro mě takovou jakousi takové splněné přání. Já jsem byl na svém prvním sudetoněmeckém dnu v roce 2015, to té doby tam jezdím každý rok. A jel jsem tam tehdy ještě právě jako v nějaké politické funkci, byť už jenom regionální. A trošku mě hryzalo takové to národní svědomí, jestli nezrazuju svůj národ, když jedu na sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A teď jsem tam přijel a viděl jsem tu atmosféru plnou krojů a barev a jídla a pití a písní a tanců. A zbíhali se ke mně prostě babičky, dědečkové, vyprávěli mě příběhy, jak jsou tady z Vyškovského jazykového ostrůvku a podobně z jižní Moravy. A potom jsem v neděli seděl po bohoslužbě, když začínaly ty projevy také tehdejšího bavorského premiéra a říkal jsem si, jako to snad není možný. Tohle je ten sraz sudeto německého Landsmannschaftu. Populističtí, nacionalističtí politici nám představují tu událost minimálně od roku 90, jakože se tady vlastně děje v nějaké ohrožení jako českých zájmů a tak dále, jako kde to jsme. A vzal jsem telefon a napsal jsem facebookový status, který je do dneška k dohledání, proč se naši krajané dávno po otevření, po pádu železné opony, nostalgicky schází v Bavorsku a vzpomínají na starou vlast, proč je nepozveme k nám do Česka, třeba do Brna, třeba na výstaviště, kdy to by dávalo všechen smysl. A tak jsem rád, že se tahle touha právě dneska naplnila.
8: My si tady povídáme teď tady jenom nějakých 200 metrů od místa, kde ten průvod musel projít takovou nehezkou uličkou, nebo nehezkou, řekl bych, uličkou lidí, kteří s vámi mírně řečeno nesouhlasí. Je to něco, co jste čekal, s jakými pocity ty lidi pozorujete, posloucháte?
6: My jsme na to především zvyklí, protože takhle proti nám demonstrují fakt každý rok komunisté, nacionalisté, ty jsme dokázali spojit komunisty a nacionalisty tady brněnské vlastně už při prvním nebo druhém ročníku demonstrovali proti nám společně. Letos jich tam bylo samozřejmě víc, ale nás bylo letos také podstatně víc. Ona ta vlna odporu sem přivála, já ani nevím kolik, ale to bylo možná 20 senátorů, což když si vezmete, že ty vůbec nezajímají nějací Brňané tady, protože jsou třeba z Ústí nad Labem, čili zatím ani není nějaký kalkul, prostě sem chtěli přijet. Takže pro mě je to znamení toho, že žijeme ve svobodné společnosti. Jsem velmi vždycky rád, když ti odpůrci přijdou, protože aspoň přestože jako jsou proti, tak tam aspoň můžou zahlédnout ty tváře těch sudetských Němců. Já před už asi 7 nebo 8 lety, to nás šlo jako méně a těch odpůrců taky bylo méně, tak jsem na ně zakřičel, pojďte s námi raději na pivo. A oni poté, co poctivě oddemonstrovali, přehráli Internacionálu, tak skutečně se začali trousit a stoupili si tady při projevech na zahradu. A já jsem z toho měl obrovskou radost, protože jsem mohl brněnské komunisty seznamovat se svými sudetoněmeckými přáteli. Tak to byl taky takový meeting a takový třeba zárodek něčeho pěkného, anebo prostě alespoň se potkali jednou tváří v tvář a už to pro ně není, teď myslím komunisty brněnské, jenom nějaký jako abstraktní Trautenberg, ale viděli, že jsou to prostě úplně normální lidi z masa a kostí. No. Takže jsem za ty demonstranty vlastně vděčný. A pořád mi zní v hlavě, čím Bernd Posselt začal na hlavním nádraží při pietě za brněnské oběti holokaustu, kdy ty demonstranty přivítal a konstatoval, že je to znamení toho, že žijeme ve svobodné společnosti, protože za komunismu by takhle protestovat nešlo.
8: Co bude příští rok?
6: Příští rok, pokud máme informaci, tak se sudeto německé dny budou konat v Norimberku, čili znovu v Bavorsku. Dostávají se ke mně dosti relevantní hlasy minimálně z Ústí nad Labem a z Liberce, které si tak jako hrají s myšlenkou, jestli by příště nemohli hostit sudetoněmecký den oni. Ale to jsou všechno v tuto chvíli naprosto jako nezávazné sny. Ovšem sám mám zkušenost, že i co člověk plácne v nějaké bezprostřední reakci, tak se o 11 let později může stát realitou. Takže třeba se to povede.
8: Řekl mi David Macek, spoluzakladatel festivalu Meeting Brno. Nakonec pro úplnost dodám, že se den po našem rozhovoru v neděli 24. května sešla v Brně na Dominikánském náměstí další, tentokrát početnější demonstrace, jejíž účastníci se proti konání sudetoněmeckého sjezdu ostře postavili. Promluvili na ní mimo jiné bývalý prezident Miloš Zeman, šéfka českých komunistů Kateřina Konečná a také bývalý premiér Jiří Paroubek. Podle státní policie bylo účastníků asi 2500, podle městské policie 4000. Kromě slovních potyček a jedné strkanice k žádným vážným incidentům nedošlo. Sudetoněmecký sjezd pak skončil v pondělí dopoledne pietním aktem a připomínkou obětí nacismu u Kounicových kolejí. Dnešní Zaostřeno končí, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje a k poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
18: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
19: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
20: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
18: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
21: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
21: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práce nemohou najít. Ve skutečnosti ale nepracuje v ekonomice samozřejmě mnohem víc lidí. Ti ale ani práci nehledají, říká ekonom Michal Skořepa.
22: Zhruba třetina celé populace, zhruba každý třetí, kterého potkáme na ulici, včetně tedy kojenců a starců a podobně, tak jsou lidé, kteří prostě nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, kteří jsou jaksi v tom zbytku, ať už to jsou studenti nepracující, teda samozřejmě studenti důchodci, starobní, invalidní, lidé na rodičovské dovolené a podobně.
21: Tito lidé ale na trh práce ani nemíří a proto s nimi ukazatel nezaměstnanosti nepočítá. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít a to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí nějak postarat a toho stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádná z těchto dvou situací tedy není pro ekonomiku dobrá a ideální je najít takový zlatý střed, který se v odborné terminologii nazývá přirozenou mírou nezaměstnanosti.
22: Je to někde kolem 3,5-4%, řekněme, oni ty odhady jsou velmi těžké, protože to nikdo nikde nezměří samozřejmě. Jak to zařídit, aby ta nezaměstnanost byla právě taková, aby té ekonomice vyhovalo, to je věc, která podle mě na to přímá odpověď v podstatě ani není. Jde prostě o to, aby to byla správná směs, neustále dolaďovaná, jemňounce, tuhle se přidá, tamhle se ubere, hned několika ingrediencí, jako je výše podpory v nezaměstnanosti, síla systému, rekvalifikací a podpory těch lidí, když schání zaměstnání, tak kolik je třeba úřadu práce, řekněme, jak jsou obsazený, kolik tam pracuje lidí. Je to i věc samozřejmě vzdělávacího systému, aby správně připravoval tu budoucí pracovní sílu. Je to otázka odměňování státních zaměstnanců, protože samozřejmě stát tou svou hospodářskou politikou, řekněme, nebo tou politikou na trhu práce, je i konkurentem v tom smyslu té soukromé ekonomice, že zaměstnává kus té ekonomiky a pokud to přeženeme z platy ve státní správě, tak tím vytváříme problém pro zbytek té ekonomiky. Čili těch nástrojů je spousta a najít tu správnou kombinaci, to je vyšší dívčí.
21: V Česku situace není ideální. Český trh práce je totiž dlouhodobě přehřátý, což znamená, že volné pracovní síly je na něm málo a pro firmy je velmi těžké najít kvalitní zaměstnance. Michal Skořepa shrnuje kroky, které by tuto situaci mohly pomoci vyřešit.
22: První věc je podporovat maximální možnou měrou automatizaci. Pokud je lidí málo, tak aspoň ty typy prací, kde je určitá možnost automatizace, robotizace a podobně, tak je pojďme tedy zautomatizovat, zrobotizovat. Další možnost je dovést dodatečnou pracovní sílu ze zahraničí. No a poslední možnost je taková, řekl bych, nejprůzračnější, nejlogičtější, nejekonomičtější, prostě snažit se docílit toho, aby ta mzdová hladina narostla natolik, aby pro tu firemní sféru nebo pro tu poptávku po pracovní síle ta pracovní síla zdražila natolik, že ta poptávka vlastně oslabí a ta nerovnováha zmizí.
21: Efektivně fungující trh práce má pro hospodářství velkou cenu, protože ekonomice umožňuje stabilně růst.
23: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
0: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku každý rok kvůli kouření podle pneumologů zemře 16 až 18 tisíc lidí. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili domácí Švýcaři a Finové. A bude polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Dneškem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tomáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolaný proti své vůli. Podle šéfa kabinetu prezident morálně selhal a byl pouze loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a ftyziologické společnosti. Podle předsedy Vladimíra Koblížka kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale také třeba nádorů ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
9: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíc a déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
0: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila víc než pětina lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, třeba nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace starší 15 let. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou upečenou nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jaculíková.
24: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
23: Sport.
25: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. O síle soupeře mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
26: Velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
25: Zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Fotbalisté Slovácka zkusí napodobit Baník Ostrava a zachránit se v šancelize. Odveta baráže s Artisem Brno začne ve 13 hodin, v úvodním duelu Slovácko vyhrálo 4-1. A do finále hokejového mistrovství světa postoupili Finové a Švýcaři. Domácí v semifinále v Curychu porazili Norsko 6-0, Finsko zvítězilo nad Kanadou 4-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Nehody na D6 u Sokolova a silnici 55 u Hodonína. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů u sjezdu na Sokolov. Čerstvá nehoda. Kilometr 133,5. Projíždějte pozorně, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna před Přerovem stojí kamion. Kilometr 285.
28: Nepojízdný kamion na kraji dálnice zasahuje do pravého pruhu bez označení, zatím jenom na blikačkách.
27: Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužici je auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje jízdní pruh poblíž opravovaného úseku, na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Vietnamské trhy jsou barevné, hlasité a plné zeleniny, ovoce a ryb. Zemědělci z delty Mekongu si ale stále častěji musí poradit se slanou vodou, která se jim na pole dostává z několik kilometrů vzdáleného moře. Slavné Kennedyho centrum opustila většina umělců, a to poté, co si ho přivlastnil americký prezident Trump.

0: Vietnamský trh v celé jeho parádě. Delty velkých řek po celém světě se ale kvůli klimatické změně a rostoucí hladině oceánů potýkají s pronikáním slané vody z moře. Ohrožuje to zdroje pitné vody a mění zemědělství v postižených oblastech, protože rýže a některé druhy zeleniny jsou na sůl citlivé. Přesvědčila se o tom naše reportérka Jana Karasová v deltě Mekongu na jihu Vietnamu.
1: Je okolo 5. hodiny ráno a nad jihovietnamským městem Kanto se ještě vznáší tma. Hladinu řeky Bazak ale už protínají lodě s turisty, kteří si chtějí prohlédnout plovoucí trh.
2: Tento trh je skutečný, slouží místním lidem, ale je zajímavý i pro turisty, takže ho navštěvují Vietnamci i cizinci.
1: Naše průvodkyně Hin nás ujišťuje, že nejde o žádné divadlo pro turisty.
2: Je otevřený od 5:30, 6 hodiny ráno do 9:10, takže pokud ho chcete navštívit, musíte vstávat brzo. Funguje jako velkoobchodní trh pro zeleninu s farem třeba 30 až 40 kilometrů odsud. Obchodníci si na trh připlují nakoupit, pak se vrátí na pevninu a tam zeleninu prodají.
1: Teď vystupujeme z lodě a míříme k velkému tržišti na nábřeží a právě tady obchodníci prodávají zeleninu nakoupenou na plovoucím trhu, ale taky vlastní úrodu nebo úlovky.
3: Vietnamský trh, to jsou uličky, kterými se proplétají lidi na skutrech a motorkách. Prodává se tady všechno, od zeleniny, ovoce, po různé ryby, mořské plody, všechny části všech možných zvířat, včetně třeba krysího masa, které se dá osmažit s citronovou trávou.
1: Asijský veletok Mekong se ještě v Kambodži rozdělí na dvě hlavní ramena, na samotný Mekong a na řeku Bazak. Obě předtím, než se vlíjí do moře, protékají jižním Vietnamem a vytvářejí bažinatou deltu, ideální k pěstování rýže. A mezi rýžovými farmáři je i rodina naší průvodkyně Hin.
2: Mnoho lidí v našem městě pěstuje rýži, ale taky melouny, dýně, čili a další zeleninu. Rýže potřebuje vodu. Dřív jsme ji sadili a sklízeli dvakrát ročně. A teď má můj otec čerpadla na čerpání vody z řeky a rýže tak můžeme sklízet třikrát ročně.
1: Jenže zemědělství v jihovietnamské deltě Mekongu víc a víc ohrožuje slaná voda. Zkoumá to i Edward Park z Technologické univerzity v Singapuru.
4: Pronikání slané vody je v rovnováze mezi hladinou vody v řece a mořskou hladinou. Klimatická změna, přehrady, pokles dna řeky, to všechno snižuje hladinu vody v řece, ale mořská hladina zůstává výš a navíc teď ještě stoupá, takže slaná voda přirozeně zatéká zpět do vnitrozemí.
1: Naše loď teď opět proráží hladinu Bazaku a míjí ramena velkých jeřábů a bagrů, kteří ze dna těží písek. A když to dno poklesne, tak klesne i hladina řeky a slaná mořská voda dostane víc prostoru. Za nižší hladinu ale můžou i velké přehrady, které zadržují vodu, ale i třeba sedimenty, které by jinak dno řeky znovu zanášely.
4: Přehrady jsou většinou na horním toku, daleko od delty Mekongu. Jsou v Číně, v Laosu a lidé z delty je nikdy neuvidí. Dopady toho, co způsobují, ale ve Vietnamu zažívají. Je to tedy komplikovaný přeshraniční geopolitický problém, který je těžké podobně jako klimatickou změnu nějak vyřešit.
1: Rýžovou sezónu farmářům v deltě Mekongu prodlužuje systém zavlažovacích kanálů. Před slanou vodou od moře mají pole zase chránit uzavíratelné propusti na řekách. Jenže podle vědců tyto umělé stavby problém často ještě zhoršují. Někteří zemědělci v zasažených oblastech se na změnu podmínek snaží přizpůsobit.
4: V období sucha, kdy slaná voda zaplaví pobřežní oblasti, chovají ryby a krevety. A v období dešťů, kdy je dostatek sladké vody z řeky, tak vše přemění zpět na rýžové pole a pěstují rýži. To je nejlepší příklad udržitelné adaptace.
1: Jen by podle odborníka Edwarda Parka bylo potřeba, aby se změnu

0: nebálo udělat víc farmářů. Vědci se zatím snaží zjistit, jak velký mají jednotlivé příčiny podíl na pronikání slané vody do delty Mekongu a na co má cenu se tedy zaměřit při řešení. Z Vietnamu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Už jen do 4. července bude otevřené Kennedyho centrum ve Washingtonu. Jedno z nejslavnějších kulturních center světa a zároveň živý památník zavražděného prezidenta si loni podmanil ten současný. Donald Trump tam dosadil vlastní radu a přidal své jméno. Reakce kulturního světa přišly rychle. Desítky předních umělců zrušily vystoupení. Washingtonská národní opera odešla úplně. Přesto se tam ještě nějaká vystoupení pořádají, jak doplňuje naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
2: Za normální času by tady před Kennedyho centrem bylo v pátek odpoledne živo. Lidé by se tady scházeli na odpolední shows. Dneska je tady ale ticho. Tu a tam pár turistů.
3: So when did it change?
2: Paní z Indie se podivuje, proč je na Kennedyho centrum jméno Donalda Trumpa. Na těch písmenech je znát, že jsou nová, ten fond je trochu jiný, má mírně jinou barvu. Je prostě vidět, že tam přibyl a že tam původně nepatří. Já se půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř.
4: It's open through July 5th.
2: And then?
5: Jsme otevření do 4. července. Pak nás na dva roky zavřou kvůli rekonstrukci. Představení většina skončila. Už běží jen Moulin Rouge a páteční koncerty zdarma.
2: 65-letý Keith pracuje tady v centru jako dobrovolník a zůstal i poté, co většina jeho kolegů odešla na protest proti Trumpovým zásahům.
5: Většina mých kolegů odešla, nechtěli toho být součástí. Já zůstal, chci totiž pomoct.
2: Možná, že na fasádě této budovy je jméno Donalda Trumpa, ale uvnitř všechno připomíná Johna F. Kennedyho. Stejně si nelze nevšimnout, že centrum, které postavili jako živý hold prezidentovi, kterého zastřelili, teď nese jméno prezidenta, který ho zavírá.
6: Like to get the ticket for the tonight's free performance?
7: Sure. How many? Just one?
6: Just one, please, yes.
2: Jedna věc, která tady zatím v Kennedyho centru stále běží, jsou páteční odpolední koncerty zdarma. A teď se už na ně připravuje tady blues band americké armády. Přihlíží tomu tady i 20-letý student Nicholas, který na nedaleké univerzitě Georgetown studuje hudbu.
8: I came here because I want to enjoy this while it lasts.
5: Chodím sem často, nemůžu si dovolit platit plné vstupenky, tak jsou koncerty zdarma jediný způsob, jak si můžu vychutnat vážnou hudbu. Bude mi to chybět. Doufám, že to nebude trvat déle než ty dva roky.
8: I'll definitely miss this. I hope that it doesn't last for more than 2 years.
2: Ten smutek, který byl cítit v Nicholasově hlase, je tady patrný i v celé té budově. Dobrovolník Keith mi říká, že jindy by tady v pátek večer byla 3 nabitá představení najednou. Teď je tady stěží jeden koncert zdarma. Přece jen ale na tom uzavření vidí i něco pozitivního. Říká, že všechny ty odkládané opravy se prostě udělají najednou a nebude to narušovat program. Jak to ale bude se jménem této instituce, je otázka, protože ze zákona její jméno může měnit jen kongres a ten ho nikdy nezměnil.
1: Po reportáži z Kennedyho centra ještě přidáme povídání s její autorkou a to je naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Přeju ti hezký den.
9: Dobrý den.
1: Ty už jsi, Jano, v Americe docela dlouho, nějakých 10 let. Jaký máš vztah ke Kennedyho centru?
2: Tak Kennedyho centrum, to je jedna z takových těch ikonických amerických institucí jako Muzeum moderního umění MoMA v New Yorku nebo Carnegie Hall. I to, kde se nachází, je impozantní, přímo na břehu řeky Potomac a každý den tam zdarma hrávávala živá hudba, je to taková tradice přes 50 let stará, takže tam mohli přijít i lidé, kteří si třeba nemohli úplně dovolit ty lístky. A tím pádem to byla vždycky taková instituce pro všechny. Ten koncert darma jsem si ostatně nenechala ujít ani teď, ale je to vidět, že jsem přišla do Washingtonu ve chvíli, kdy to Kennedyho centrum přestalo být jen kulturním stánkem a stalo se takovým politickým bojištěm.
1: Ostatně za jeho vznikem stojí hodně zajímavý příběh. Pojď ho prosím připomenout.
2: Celý ten příběh začíná prezidentem Eisenhowerem, který po druhé světové válce si uvědomil, že Ameriku v zahraničí respektují pro její sílu, pro její průmysl, ale ne pro její kulturu. A tak navrhl postavit v hlavním městě Národní kulturní centrum. Nedařilo se mu sehnat peníze a poté prezident Kennedy myšlenku převzal a on a první dáma Jackie, pro ně byla kultura velmi důležitá, stavěli na úroveň politice, ale i tak se to centrum pořád nestihlo postavit, no a pak přišel Dallas, Kennedy ho zastřelili, to byl listopad 1963 a dva měsíce na to ale podepsal prezident Johnson zákon, který z toho Národního kulturního centra udělal živý pomník. A vlastně jediný Kennedyho pomník, jaký kdy Washington dovolil. No a když se v roce 1971 potom konečně otevřelo, tak tam pro tu příležitost toho otevření složil symfonii Leonard Bernstein.
1: O Kennedyho centru se říká, že je nejprestižnější americkou kulturní institucí. Nebudu po tobě chtít, aby si vyjmenovala všechny umělce, kteří tam vystupovali, ale mohla by si zmínit alespoň některá jména, zejména třeba ta, která nesou českou stopu.
2: No tak Dvořák tam samozřejmě rezonuje stále, hrála tam Česká filharmonie, Novosvětská je tam jako doma. Nedávno tam také se konala taková světová premiéra velkolepé instalace AI Dvořák Dreams, která pracuje s dvořákovou hudbou jako se surovinou, to bylo takové zajímavé představení. A potom jsou tam ale zatím i konkrétní české peníze. Český miliardář Karel Komárek přispěl 5 miliony dolarů na výstavbu takové části nové moderní části centra, která se jmenuje Reach. Je to tam stranou trochu ta budova a ten miliardář Komárek od loňského roku sedí v představenstvu také nadace Kennedyho centra.
1: To je opravdu hezká česká stopa, děkuju za ní. Je rekonstrukce opravdu nutná? Z reportáže to vypadá, že je?
2: Tak technicky ano a podle Keithe, se kterým jsem tam hovořila, je ta rekonstrukce docela naléhavá i kvůli tomu, že ta budova je stará 55 let a vlastně žádná komplexní rekonstrukce tam nikdy neproběhla. Ta při prohlídce pro novináře v dubnu ukázali, jak voda proniká do základu té ocelové konstrukce, že jsou na některých místech tenké už jako papír, klimatizace je přes 50 let stará, elektroinstalace je v takovém havarijním stavu. To jsou všechno fakta. Ale ten kontext je samozřejmě složitý, protože i kvůli tomu příběhu, který se tam stal, to převzetí Donaldem Trumpem, tím, že se stal předsedou správního centra, vyměnil vedení, přejmenoval budovu, která se teď jmenuje Trumpovo a Kennedyho centrum muzických umění. Řada umělců z protestu zrušila vystoupení a mnozí z nich se ptají, je ta rekonstrukce opravdu o té střeše, anebo je to i o něčem jiném, je to nějaká, třeba něco to má zakrýt.
1: Ty pochybnosti jsou nejrůznějšího druhu. Dá se říct v tuhle chvíli nebo odhadnout, jak to bude s Kennedyho centrem po rekonstrukci?
2: Donald Trump říká, že z něj udělá nejlepší kulturní centrum na světě. Ta rekonstrukce by měla trvat 2 roky a plánuje se začít od 4. července, velmi významné americké datum, a znova by měla být otevřena ta budova až v roce 2028 za 2 roky. Jednak víme, že vždycky rekonstrukce trvají déle, nicméně Donald Trump do čela té instituce neposadil nikoho s kulturní zkušeností, ale developera, takže tam je zase taková jistá záruka, že bude minimálně rozumět tomu, co se v té budově děje a jakým způsobem se rekonstruuje. ale žádné konkrétní plány Donald Trump nezveřejnil, jen pár několik detailů, například, že tam budou mramorové ručičky na křeslech. Ta výhoda téhle rekonstrukce je, že se bude konat najednou. To znamená, že nebude narušovat žádné představení, ale všichni víme, že vybudovat něco je dlouhé a složité a zbořit něco je mnohem jednodušší. Takže je otázka, jestli se podaří Kennedyho centrum udržet to jméno, to renomé té kulturní instituce, jakou měl předtím, než k té rekonstrukci došlo.
1: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkuji ti za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
2: Také děkuji, hezký den.
9: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jeden Evropan v Sofii, to je dokumentární film, který právě vzniká ve střižně v bulharské metropoli. Snímek režiséra Petra Bakalova pojednává o českém malíři z konce 19. století, kterého si Bulhaři velmi považují, protože založil bulharskou malířskou školu. Jmenoval se Jaroslav Věšín. Náš reportér Pavel Novák se o jeho osud zajímal přímo v jeho rodné zemi.
10: Franz Ferdinand, to je seštět, kojtu...
11: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu Arsivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portretistou, ale odmítli a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
10: 1897 godin, krajina 19. věk.
11: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel. To už v Bulharsku působil jiný český malíř Jan Mrkvička. Na konci 19. století už Bulharsko mělo svoji státnost, kdy se s pomocí Ruska osvobodilo z područí Osmanské říše. Jaroslav Věšín se tedy rozhodl jít učit do nového slovanského státu.
10: Věšín je první bulharský batalist.
12: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
10: Те по едно и също време са учили. Вешин е дошъл в България.
11: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci.
10: Film se jmenuje Jeden Evropanec v Sofii.
11: Dokument o Jaroslavu Věšinovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
10: Prvo v rodné grad na Věšin, grad Vrany.
11: Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšinovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Červené koberce, obrazy ze státních sbírek, mapa Velkého Uherska na ručně malovaném glóbu, luxusní salonky nebo křeslo připomínající spíš trůn než kancelářský nábytek. Maďaři poprvé nahlížejí do budov, které byly za vlády Viktora Orbána přísně hlídaným centrem politické moci. Co v nich lidé našli a proč je o prohlídky takový zájem, zjišťovala v Budapešti na jedné z nich zpravodajka Bára Vránová.
13: Karmelita byla léta místem, kam obyčejný Maďar nevkročil. Výstavní palác v budínském hradním okrsku totiž sloužil od roku 2019 jako sídlo premiéra Viktora Orbána. On ho dal přestavět, vstyčil kolem něj kordony, které novinářům ani veřejnosti neumožňovaly se k této budově vůbec třeba jenom přiblížit. A tak tady už druhou sobotu stojí od rána fronty lidí dychtící po té prohlídce.
14: Na online registraci jsem čekala od 7 ráno, i když se otevírala až v 9. I tak přede mnou nakonec bylo 1200 lidí. Šlo to ale překvapivě rychle. Lístky jsem měla za 36 minut.
15: Říká mi Lucy, která přišla na prohlídku společně s kamarádkou Norou. Prý hlavně ze zvědavosti.
14: Sledovala jsem zprávy i volby a chtěla jsem si prohlédnout budovy, kde členové bývalé vlády pracovali.
13: Prohlídka trochu připomíná ty, které známe třeba ze zámků nebo z hradů. Tohle místo totiž mělo bohatou historii ještě před Viktorem Orbánem, takže se dozvídáme i něco o životě mnichů, kteří tady žili po staletí. Současně ale procházíme kolem obrazů ve zlatých rámech s rekonstruovanými sály. Rozhodně zajímavé jsou i některé detaily při prohlídce, třeba Orbánovo křeslo v zasedací místnosti. Všechny židle kolem masivního dřevěného stolu jsou stejné, dřevěné s takovým rudým semišovým potahem, ale to Orbánovo je navíc vyřezávané s erbem a korunkou. V knihovně pak s historickými svazky je k vidění zase velikánský globus, má víc než metr v průměru a je na něm mapa Uherska před první světovou válkou. No a čím víc se blížíme k pracovně bývalého premiéra, tím přibývají i umělecká díla. Například obrazy vypůjčené z muzeí a galerií. A co se týče Orbánovy bývalé pracovny, tak tam mě zaujala nejvíc asi kovová postel ve vedlejší místnosti, na které prý občas odpočíval.
12: Asi jsem čekal trochu víc. Udělali si to hezké, ty koberce, obrazy, ale upřímně řečeno, nejsem tak pobouřený, jak jsem myslel, že budu.
15: Svěřuje se mi pan Jánoš, když přicházíme z Karmelity do budovy naproti, sídla Antala Rogána, muže, kterého maďarská média označovala za skutečného architekta Orbánovy moci.
12: Peněz do toho dali dost, to je opravdu vidět, ale čekal jsem asi něco jako zlaté stoly a tak.
13: Bývalý Rogánův úřad je od toho Orbánova zařízený docela jinak. Uvnitř jsou tropické rostliny, které se pnou od podlahy až ke stropu, designové interiéry. No a závěr té prohlídky pak byl na terase s kávovými stolky a výhledem na celou Budapešť, na parlament i na zbytek budínské hradní čtvrti.
16: Čekala jsem, že uvidím, kde skončily naše peníze. A bylo to krásné. Ty obrazy, ta zahrada, moderní architektura vedle té staré. A k tomu všechny ty rostliny. Když se to spojilo dohromady, bylo to fascinující. Opravdu fascinující.
15: Chválí po prohlídce Nora, ale dodává, že to pro ní byl nakonec docela hořkosladký zážitek. A podobně to vidí i její kamarádka Lucy.
14: Je to opravdu krásné a můžeme být hrdí, ale není to asi ten nejlepší způsob, jak reprezentovat Maďarsko a nakládat s penězi.
15: Prohlídky bývalých vládních sídel chce nový kabinet Pétera Maďára pořádat každý víkend, dokud o ně bude zájem. V případě karmelitánského kláštera také do doby, než pro něj najde nové využití. Maďar už dřív oznámil, že z této budovy totiž vládnout nebude. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: To byla poslední reportáž tohoto pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
9: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
17: Ludvík Lazar Zamenhof byl oční lékař a filolog. Především ale byl tvůrce umělého jazyka Esperanto. Jazyk, který měl nahradit všechny ostatní jazyky a kterým se měli všichni domlouvat. To bohužel nevyšlo, ale dodnes esperantem mluví přes 2 miliony lidí.
18: Ludvík Lazar Zamenhof byl nejstarším synem učitele jazyků Mordechaje Zamenhofa a vyrůstal s 8 sourozenci. Jeho rodným jazykem byla ruština a jidiš, kterou ho učila jeho matka. Otec ho ale také zasvětil do němčiny a polštiny, kterou v dospělosti využíval častěji. Nakonec ale uměl i francouzsky, latinsky, řecky, anglicky a zajímal se i o litevštinu, španělštinu a italštinu. Vyrůstal ve městě se 3 národnostmi, žili tam Němci, Bělorusové a Poláci a právě pozorování, jak se často nemohou dohodnout, inspirovalo mladého Zamenhofa k vytvoření jednoho jednoduchého společného jazyka. Práci započal už na gymnáziu a v roce 1878 už sepsal koncepci, kterou nazval Lingve Universala.
17: Otci se však nelíbilo, kolik času syn trávil nad slovníky a nad svým vymýšleným jazykem, a proto Ludvíka Zamenhofa poslal do Moskvy na studium medicíny. Ten otci slíbil, že během studia se nebude jazyku věnovat. To ale otci nestačilo a zatímco byl syn v Moskvě, spálil všechnu jeho dosavadní práci. I to ale Ludvíka Zamenhofa neodradilo a jazyk znova zrekonstruoval z paměti. V roce 1886 se seznámil se svojí budoucí ženou, která také propadla myšlence univerzálního jazyka. Skoro celé její věno padlo na vydání první Ludvíkovy učebnice, kterou nazval Kniha první, a podepsal se pseudonymem Doktor Esperanto. Esperanto se stalo názvem jazyka až o pár let později.
18: Už několik měsíců po vydání první učebnice Esperanta začala Ludvíku Zamenhofovi chodit pošta od četných obdivovatelů a Zamenhof začal svůj jazyk ještě více vylepšovat. Také vydal učebnici v dalších jazycích. Velkou inspirací mu v tomto ohledu byli René Descartes a Jan Amos Komenský, kteří si už ve své době pohrávali s myšlenkou společného jazyka. Co ale pomohlo Esperantu, byla překladatelská práce Zamenhofa. Do Esperanta přeložil četná díla, čímž mnohonásobně rozšířil slovní zásobu Esperanta a začal v něm vytvářet slovní obraty a metafory. Mezi nejznámější překlady patří například Starý zákon, Shakespeareův Hamlet či Revizor od Gogola. Ludvík Lazar Zamenhof zemřel roku 1917 na zástavu srdce.
17: Vzniklo mnoho esperantských spolků, tím největším je Světový esperantský svaz, který funguje dodnes. Patří dokonce mezi organizace UNESCO. Největšího rozmachu se Esperanto těšilo po první světové válce, kdy byl čas mezinárodního zbližování a snaha o světovou harmonii, ale to vše překazila druhá světová válka. Mnoho esperantistů zemřelo na frontě a většina židovských esperantistů zahynula v holokaustu. Esperanto ale přežilo a neustále se zdokonaluje a čeká, až se jednou konečně stane světovým jazykem. A to vše právě díky Ludvíku Zamenhofovi.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
19: Bizarní epizoda metropolity Ilariona v Česku. Jak problémy jedné nemocnice odráží stav celého Slovenska, nebo už zase je na stole evergreen české politiky, údajné zneužívání sociálních dávek. I to uslyšíte v dnešním, tedy sobotním vydání pořadu Názory a argumenty. Komentáři a glosami renomovaných autorů vás provede a od mikrofonu zdraví Patricie Polanská.
9: Názory a argumenty.
19: Na základě anonymního tipu tento týden zadržela a po 2 dnech také propustila česká policie ruského metropolitu Ilariona. Našla u něj několik nádobek s bílou látkou, o co přesně šlo, ale nezveřejnila a také nebylo vzneseno žádné obvinění. Ilarion si krátce po propuštění postěžoval na podmínky v celé předběžného zadržení. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
20: Metropolita Ruské pravoslavné církve Ilarion opustil území České republiky a odjel do Moskvy. Tam chce informovat patriarchu Kirila a příslušné úřady o svém případu. To napsal Grigory Alfejev, jak zní občanské jméno Ilariona, na svém kanálu v Telegramu. Tím nejspíše skončila poněkud bizarní epizoda, kdy duchovník z karlovarského chrámu Petra a Pavla zadržela policie a našla v jeho autě 4 pytlíky s neznámým bílým práškem. Podle policejní mluvčí se jednalo o zakázanou látku. Kreml zadržení odsoudil a označil ho za útok rusofobních Čechů na pravoslavnou církev. Mírně bizarní příběh ovšem zajímavým způsobem ilustruje situaci ruské pravoslavné církve. Dnes 60-letý Ilarion byl dlouhá léta intelektuální hvězdou pravoslavné církve. Doktorát získal na slavné univerzitě v Oxfordu, jako jeden z prvních duchovních měl svůj kanál na YouTube, ale i pravidelný pořad televizi. Stal se šéfem oddělení vnějších církevních vztahů moskevského patriarchátu, což je prakticky druhá nejvyšší funkce v církevní hierarchii. Dnešní patriarcha Kiril i jeho předchůdce Alexi také před svým zvolením zastávali stejnou funkci. Nebylo tedy divu, že i o Ilarionovi se začalo mluvit jako o korunním princi moskevského patriarchátu. Tím spíše, že současný patriarcha Kiril měl Ilariona zjevně v oblibě. Jenže v roce 2022 byl z funkce odvolán a byl jmenován biskupem v Maďarsku, což pro něj bylo ponížení. Nikdo uspokojivě nevysvětlil důvody. Možná vysvětlení se pohybují od trestu za nedostatečné nadšení pro válku na Ukrajině, po fungování jako styčný důstojník mezi Kremlem a Viktorem Orbánem. Každopádně Orbán se s Ilarionem opakovaně setkal a dokonce v rekordní době získal maďarské občanství. Jenže idylka nefungovala dlouho. Už o 2 roky později byl z funkce odvolán. Hlavním důvodem byl skandal kolem jeho tajemníka Grigorie Suzukiho, který se přiznal, že byl 4 roky Ilarionovým milencem a publikoval fotografie, které kromě erotiky také dokazovaly Ilarionovu zálibu v luxusním životě, která úplně neodpovídala jeho mnišskému statutu. Ilarion byl oficiálně poslán do penze a byl jmenován duchovním v karlovarském chrámu Petra Pavla, jednom ze 2 kostelů, který má moskevský patriarchát na území Česka. Nutno podotknout, že zjevně k nevoli českých úřadů. Kontrarozvědka BIS tvrdila, že území chrámu používali ruští špioni z Německa a vyhostila kvůli tomu předchozího popa Nikolaje Liščeňuka. Podobný osud by asi čekal i Ilariona. Ten ovšem mohl do Karlových Varů dojíždět díky svému maďarskému občanství. Nicméně se zdá, že do Česka se jen tak nevrátí. Ať již to s případem drog v kufru jeho auta dopadne jakkoliv.
19: Tak to byl komentář Ondřeje Soukupa. Příští rok měla stát ve východoslovenském Prešově nová vojenská nemocnice. Kvůli závažným problémům byla ale její stavba před měsícem pozastavena. Zjistilo se totiž, že několik betonových sloupů bylo nejen špatně postaveno, ale že jsou dokonce v takovém stavu, že se nedají z hlediska statiky ani opravit. Takže nezbyde nic jiného, než mnohé z toho, co již bylo hotovo, zase zbourat a postavit znovu a hlavně lépe. Tak o tomhle poněkud zvláštním případu slovenském zdravotnictví i politických souvislostech připravila svůj příspěvek komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
0: Pro každou vládu, a je jedno, jestli na Slovensku, v Česku nebo kdekoliv jinde, je stavba nemocnice prestižní záležitostí. Dovoluje jí totiž se ukázat v dobrém světle, dát najevo, že se stará o potřeby svých občanů, čili voličů. Vždyť zdraví bývá vždycky označováno jako to nejdůležitější. Existuje tak značné riziko, že jakýkoliv problém, který se v souvislosti s takovýmto projektem objeví, vyvolá okamžitě negativní odezvu u veřejnosti. Opoziční strany ve slovenském parlamentu už kvůli tomu požadují odvolání ministra obrany Roberta Kaliňáka. Není se proto čemu divit, že na stavbu Prešově zamířil osobně i slovenský premiér Robert Fico. Jenomže namísto toho, aby celou záležitost pojal věcně, sklouzl k obvyklé kombinaci nervózních útoků na novináře, opozici a všechny možné kverulanty. Kritiků se Fico tázal, proč prý stavbu kvůli tak běžným problémům kritizují a jestli tedy tu nemocnici vůbec chtějí nebo ne. S prešovskou nemocnicí má přitom slovenská vláda velké plány. Tato strategická investice státu má nejen pomoct slovenskému východu s jeho slabou infrastrukturou. Protože jde o vojenský objekt, počítá vláda s tím, že si bude moct projekt započítat do slovenských výdajů na obranu. Ty má každý členský stát Severoatlantické aliance navýšit a může do nich zahrnout nejen klasické náklady na nákup nových zbraní, ale i investice do projektů s dvojím využitím, takže nejenom pro vojenské, ale i civilní účely. Z pohledu Ficovy vlády má projekt ještě jednu výhodu. Protože jde o vojenský objekt, odehrávalo se projektování a všechno další, co s tím souvisí, v režimu utajení. Takže to dovoluje zamlčet smlouvy, které byly uzavřeny, a také podmínky jejich plnění. Stejně tak skutečné pozadí firem, které zakázku dostaly. V případě nové prešovské vojenské nemocnice jde o slovensko-maďarské konzorcium, které mělo mít údajně napojení na vládu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, dlouholetého politického spojence premiéra Fica. Už jenom proto by nebyla od věci větší transparentnost. Pak je tu ještě další otázka, a to sice zda a jak dokáže stát provozovat novou nemocnici, když neumí udržovat v přijatelném stavu, případně rekonstruovat ani ty stávající. Slovensko se přitom současně chystá i na stavbu univerzitní nemocnice v Bratislavě. I tento projekt, podobně jako prešovský, se potýká s netransparentností, kdy veřejnost nemá podrobnější informace k jednotlivým detailům. Stojí také za úvahu, odkud se vezme personál do obou nových nemocnic, když už teď je na Slovensku nedostatek lékařů i sester. Mnozí z nich odcházejí ze země kvůli špatným podmínkám a práci najdou nejenom v Česku, ale i v Německu a jinde v západní Evropě. Není právě zmíněný odliv mozků nakonec ten úplně nejhlavnější problém slovenského zdravotnictví? Jedině vláda, která se odhodlá k jeho řešení, se zaslouží o budoucnost zdravotnictví i celé země.
19: Komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková. Je to evergreen české politiky a dojde na něj povětšinou ve chvíli, kdy je třeba prokázat, že stát hospodaří dobře. Jen někteří lidé mu to obcházením pravidel nebo přímo podvody kazí. Více už v příspěvku Apoleny Rychlíkové, dokumentaristky a novinářky internetové platformy Page Not Found.
3: V české politice snad neexistuje omílanější téma, než je údajné zneužívání sociálních dávek. Zaklínali se jim snad všichni politici za uplynulé dvě dekády. Od těch pravicových po ty levicové až k populistickým či extremistickým. A tak netrvalo dlouho a do boje proti takzvaným zneužívačům se rozhodl vyrazit i současný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Lidé se často tváří před úřady jinak, než ve skutečnosti žijí. V tuto chvíli na to ale úřady nemají kapacitu. Teď o tom přemýšlíme, jak to udělat. Jestli by třeba v každém kraji mohlo být 10 lidí, kteří by jenom jezdili a kontrolovali. Chci během 3 let vytvořit akční jednotku, která bude po celé republice. Řekněme třeba 100 lidí, kteří to budou kontrolovat, uvedl ministr ve svém prohlášení na sociálních sítích, které dnes obecně slouží jako hlavní kanál pro komunikaci vládní politiky s občany i médií. Co o dávkách víme? Především to, že velká část lidí, kteří na ně mají nárok, je vůbec nečerpá. Podle PAQ Research čerpalo na konci roku 25 příspěvek na bydlení jen 25% oprávněných domácností a přídavek na dítě 32%. Alespoň jednu ze 4 dávek, které se ale nově slučují do superdávky, pobíralo jen zhruba 30% domácností s nárokem. I mezi nejchudšími je čerpání nízké. V dolní příjmové pětině domácností s nárokem na superdávku čerpá některou ze slučovaných podpor necelých 40% domácností. Se zavedením superdávky navíc došlo u zranitelných domácností k ekonomickému propadu. Superdávka sice slučuje 4 hlavní dosavadní podpory do jedné žádosti, zároveň ale podle PAQ Research zužuje okruh domácností, které na pomoc dosáhnout. Analýza modelovala, že po jejím zavedení klesl podíl domácností s nárokem z 29 na zhruba 23% a při důsledném majetkovém testu může o nárok přijít asi 14% současných příjemců. Největší propady vycházely u samostatně žijících lidí a části samoživitelek, tedy u skupin, které už dnes patří těm nejohroženějším. Bylo by skvělé, kdyby politici, ti vládní především, napnuli své síly úplně jiným směrem. Bavit se o dávkách a jejich údajném zneužívání nemá žádný smysl. Je to zcela zanedbatelný problém. Skutečné podvody dnes leží jinde, v neplacení daní, daňových optimalizacích, v toleranci firem, které čerpají veřejné peníze, ale své zisky daní v daňových rájích. Ve zneužívání státních dotací. Tady se nachází kýžené peníze, které nám každoročně chybí ve státním rozpočtu, ne mezi lidmi, kteří už tak sotva dosáhnou na základní parametry důstojného života. Juchelková vysněná akční jednotka na chudé není žádná sociální politika. Je to politické divadlo pro publikum, kterému se už roky opakuje, že za prázdný státní rozpočet můžou ti, kteří pobírají dávky. Jenže data říkají pravý opak. Problém není v tom, že by pomoc čerpalo příliš mnoho lidí, problém je, že ji nečerpá ani velká část těch, kteří na ní mají nárok. Je jasné, že směrem k těm nahoře svou pozornost tato vláda jen tak neobrátí. I tak je dobré jí to připomínat. Problém nejsou dávky. Problém jsou nevybrané daně.
19: Myslí si novinářka Apolena Rychlíková.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: V následujících příspěvcích se vrátíme k některým událostem tohoto týdne v reprízách komentářů. Nejprve v pondělí vláda schválila zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců. Politolog a politický komentátor Lukáš Jelínek svůj komentář nazval V přístupu k Ukrajincům vláda tancuje, jak Okamura píská.
4: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely. Na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu, jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území států šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi. Premiér a ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvláště jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajině pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názorů některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
19: To byl politolog a politický komentátor Lukáš Jelínek. Komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda zase zaujalo dění v Turecku, kde pokračuje souboj prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana a jeho strany AKP s opozicí, s Lidovou republikánskou stranou.
7: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgura Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özelovo předloňské zvolení právoplatné a nebo ne. A výrok zněl, že nikoli. Özel ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kılıçdaroğlu'a. Jeho návrat do čela nejsilnější opoziční strany zcela vyhovuje vládní straně AKP a prezidentu Erdoğanovi. Je považován za mnohem slabšího soupeře než je Özel a také prezidentovi podlehl v minulých prezidentských volbách. Erdoğanovi také vyhovuje rozkol v řadách ČHP. Strana ČHP pod Özelovým vedením byla pro AKP nepříjemným soupeřem. Předloni ČHP vyhrála na řadě míst v komunálních volbách, což se považovalo za signál, že tento trend může přerůst i do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostranický spor mezi Özelem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdoğan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdogan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry. V níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
19: Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Jednou z nejočekávanějších blížících se burzovních událostí je uvedení společnosti SpaceX na burzu. V posledních dnech vedení firmy sice mírně snížilo původní odhady svého tržního ocenění, pořád jde ale o částku blížící se ke $2 bilionům. Jaká tedy má být kosmická budoucnost podle Elona Muska a jaká jsou rizika? Komentář připravila Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz.
6: Elon Musk se již před časem pasoval na největšího žijícího vizionáře dneška a jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jen stvrdil. A na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců má Musk peníze, moc a sílu alespoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran vylíčil kosmickou budoucnost. Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro $2 biliony. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Muskova snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuální. Dění.
19: Kosmickým burzovním příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní názory a argumenty. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
9: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
21: Dobré ráno, 7 hodin.
5: Zprávy radiožurnálu s Vojtěchem Tomáškem.
21: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. V Kongu otevře nové centrum pro léčbu eboli. Fotbalisté Ostravy se zachránili v Šancelize, odveta baráže čeká Slovácko a Artis Brno. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky i bouřky. Teploty až 29 stupňů.
22: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
21: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem až po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
23: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
21: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polamané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy, naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu strany. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou, v poslanecké sněmovně není od roku 2021. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. Lékař americkému prezidentovi doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
24: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
21: Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácevou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Gbel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
25: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
26: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
25: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
26: Po transportu zůstanou koně v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
27: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. V 16 hodin nastoupí Češi v přípravném utkání na Letné proti Kosovu. I hned po duelu trenerský štáb oznámí finální nominaci na světový šampionát, který začne za necelé 2 týdny. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v Šancelize. V odvetě baráže hráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. A tenista Jakub Menčík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rubljov.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
28: Omezení na D8 za Prahou a nehoda na Hodonínsku. Dálnice po ránu plynule průjezdné. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je u sjezdu Naslaný a Mělník. Nová uzavírka mezi kilometry 17 až 18 čekejte zavřený pravý jízdní pruh. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužice zřejmě už odklízí následky nehody osobního auta. Bylo v betonovém žlabu z vozidla vozidla vytekl olej. Následky nehody omezení čekejte poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice OMV. A na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda je mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. Je to přehledný úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ pak dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Předpovědi, že kvůli AI přijde o práci velká část novinářů, se zatím nevyplnily. Média každopádně technologii využívají například k přepisům rozhovorům či k analýzám velkého množství dat. Někdy ale také publikují AI texty s halucinacemi či jinými chybami. Umělá inteligence také ohrožuje dosavadní obchodní modely médií. Novináři a umělá inteligence, téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
8: Na tak velké téma samozřejmě nebudu v dnešním pořadu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
10: Ahoj Davide.
8: A naším hostem je vědecký redaktor Seznam zpráv Pavel Kasík. Ahoj.
11: Ahoj.
8: Tak Pavel, o

0: pohání ChatGPT, Gemini a všechny tyhle věci, tak ten velký jazykový model za sebe skládá slovíčka způsobem, který pro lidi není úplně intuitivní. Není to úplně zřejmé, proč si vymýšlí způsobem, jakým si vymýšlí. Já jsem se na ten článek chystal hrozně dlouho a pak najednou jsme si s editorem řekli, tak už to musí jít ven. A v podstatě já jsem napřed dělal všechny ty interaktivní věci a když jsem je měl hotové, tak pak jsem psal ten text kolem. Takže napsání textu jsem umělou inteligenci nepoužíval, ale na generování všech těch halucinací jsem samozřejmě musel a taky při programování si hodně používá, hodně pomáhám těmi AI asistenty, dneska se říká AI agenty, kdy člověk, pokud umí specifikovat, co chce a umí si pohlídat ten výsledek, tak si myslím, že to je hodně silné a férové zapojení.
1: My se k tomuhle určitě dostaneme, protože jedno z našich dnešních témat je určitě to, jakým způsobem dnes novináři využívají umělou inteligenci. Ale já se nejdřív zeptám vás obou, pánové, po nástupu generativní AI, jak moc se vaše práce změnila za těch několik málo let zatím? Petře.
2: Mnohem méně, než bych čekal před těmi několika lety, mnohem méně, než si asi myslí většina našich čtenářů, a mnohem méně, než bych si já sám přál.
1: Dobře, to je hezká odpověď, ale můžeš být třeba konkrétní, tak co jsi třeba čekal, že ti změní umělá inteligence a co se tady zatím nezměnilo v tomhle?
2: Já jsem neměl naprosto jasno a nemám doteď v časových měřících, čili nevím, jestli vlastně není všechno v pořádku z toho hlediska časového průběhu a to všechno, co očekávám, přijde. Ale rozhodně jsem očekával, že práce novináře bude vypadat jinak, než vypadala po desetiletí předtím, že na psaní textů se bude umělá inteligence výrazně podílet ve spolupráci s člověkem v různých podobách té spolupráce a v různých podobách mixu zátěže mezi člověkem a strojem a že to bude neobyčejně zajímavé, vzrušující a ve výsledku mnohem lepší. Pořád se nevzdávám naděje, že na to jednou dojde, ale zatím musím říci, že se to neděje a důvody, proč se to neděje, jsou komplikované i hodně. Pro mě je první mezi nimi ten, že to mám zakázáno. Mám to zakázáno, protože v deníku N jsme se dohodli, že nebudeme pro psaní textů umělou inteligenci používat ani v minimální míře. A já to samozřejmě respektuju, jenom si nejsem jist, jestli dlouhodobě je tohle udržitelný stav, třeba z ekonomického hlediska. Ale tím bych otevřel spoustu otázek, o kterých si jistě můžeme povídat dlouho.
1: Dobře, to krásně nakousnul jedno téma. Pavle, co ty, jak se ti změnila práce po nástupu AI? Tak pro tebe je to hlavně to téma, asi o kterém píšeš.
0: Je to téma, já někdy si připadám, jakože jsem zahraniční korespondent, který je v zemi AI a píše z téhle země. A jsem vlastně strašně rád, že jak to dřív vypadalo jako neznámá cizina exotická, tak teď čím dál tím víc lidí už se v tom začíná mnohem víc orientovat a začíná se ptát na ty správné otázky, protože někdy mám pocit, že tím, že jsem o tom tolik referoval a snažil jsem se lidem ukázat ty možnosti, tak to vypadalo, že jsem absolutní optimista, absolutně to hltám a myslím si, že by to všichni měli za všech okolností používat. A tak to nikdy nebylo, i když samozřejmě ten můj názor se asi formoval a vyvíjel dlouhodobě a zároveň ta technologie se vyvíjí extrémně rychle. Ale v podstatě vždycky jsem si od začátku kladl, co to teda udělá, když smícháme tuhle technologii s lidmi. Protože to je ta otázka, kterou bychom si měli klást. A já mám jeden slide od úplně první přednášky, co jsem dělal o umělé inteligenci. A tam je otázka, umělá inteligence změní svět, jak se změníte vy. A tuhle jsem si tam nechal, jenom jsem teda odstranil to změní, dal jsem mění, protože to už nikoho nepřekvapí. Ale tahle ta otázka je pro mě pořád klíčová, že my bychom teda měli řešit lidi, jak se změní jednotlivec, jak se změní společnost. A tím se teda dostanu k těm novinářům, že já jsem vlastně rád za to, že

0: novináři to vzali konzervativněji. Samozřejmě byly tam nějaké excesy a některé hlavně zahraniční weby to zkusili, že teda budou generovat prostě články naplno, a já jsem strašně rád, že čeští novináři, když taky tam byly nějaké excesy, ale obecně čeští novináři jsou si vědomí toho, že ta důvěra je to je jejich hlavní výhoda. A už tak mají novináři z různých důvodů historicky, jsme si tu důvěryhodnost vlastně pokazili, podkopali, a tohle by to úplně dorazilo. Uh-huh. Takže ano, ono by teoreticky bylo možné generovat text pomocí umělé inteligence a zajistit jeho důvěryhodnost, ale vlastně když víme, jak lidi obvykle používají technologie, tak si myslím, že by bylo strašně těžký se u toho ohlídat. Jo? My taky máme v Seznam zprávách kodex, kde říkáme, že negenerujeme texty pomocí AI, a já jsem za něj rád právě proto, že kdybych začal, tak by vlastně bylo pro mě těžký vědět, kde přestat. Teď je ta hranice jako jednoduchá a já nemusím řešit takový maličkosti, jako hele, tenhle odstavec potřebuje přepsat. Mohla by ho za mě přepsat umělá inteligence? Asi mohla. Jenže ono by to, když bych si na to zvykl, tak by to nezůstalo u odstavce. Já mám příklad ještě z doby před tím, než se to začalo řešit. Já jsem použil automatický překladač. A automatické překladače v jednu chvíli se přehoupli z toho, že by absolutně nepoužitelné, jo, když člověk něco dal do, my jsme ve veřejnoprávním, takže do toho populárního překladače, když někdo něco dal z angličtiny a skopíroval tu českou věc, tak to byla šílenost. Jako jakmile to mělo víc než pět slov, tak vždycky musel něco upravit. Takže člověk věděl, že tohle nemůže použít. A pak přišel jiný překladač, který mnohem víc používal umělou inteligenci, někdy v roce 2022, a tu češtinu dával tak dobře, že pro průměrného překladatele to začala být konkurence. A já jsem vlastně zjistil, že já ty věci beru z toho překladatele, překladače, CTRL-C, CTRL-V, a nepřijde mi, že tam proběhla nějaká změna. Jo, prostě beru to, jako kdybych konvertoval z dolarů na koruny, tak používám online nástroj a nebojím se vzít tu věc. A já jsem začal zapomínat na to, že tam se děje hromada, že překlad z jednoho jazyka do jiného není jen tak, že tam může dojít k posunutí, ke změně významu, a že to není dokonalý nástroj. Ale čím je ten nástroj lepší, tím s nás se na to zapomene. A tam si myslím, že je ta past na nás, že když ten nástroj začne být hodně užitečný, tak zapomeneme na to, že bychom to měli ověřovat.
1: Vy oba mluvíte o tom, že vlastně jak redakční kodexy, tak i nějaká vaše praxe vám vlastně zakazují to používat chatboty, AI chatboty ke generování textu, ale já třeba z praxe vím, že řada zejména takových technologických early adopterů už dneska docela běžně generují nějaké texty, které pak třeba dávají někam na sociální sítě nebo na své blogy, a vlastně velmi často myslím si, že ani jako explicitně neoznačují to, že ten text vznikl pomocí AI. Nejste v tomhle třeba až příliš opatrní a nepůjde ten vývoj možná tedy k tomu, že nějaké označování nebo nějaké tyhle obavy, že vlastně nakonec budou liché? Petře?
2: Já si myslím, že to tak je, že máš pravdu, že přesně tohle je to, co se stane. Žijeme v přechodném období, kdy si na tu technologii novou pořád ještě zvykáme, jak my, kteří ji máme používat, tak příjemci těch sdělení. V tuhle chvíli je asi nemyslitelné pro seriózní médium, aby použilo generovaný text umělou inteligencí a neoznačilo, že byl tímhle způsobem vytvořen. Já se domnívám, a mohu se samozřejmě mýlit, je to prognóza budoucnosti, že za nějakých 10 let, možná dříve, to rozlišení vůbec nikoho nebude zajímat. A tím pádem padnou všechny ty současné překážky a obavy, které nám brání umělou inteligenci při tvorbě textů používat. Ty obavy vždycky nakonec se dají zredukovat na jednu jedinou. Co by tomu řekli lidi, budou si nás dál předplácet, budou nás dál číst, když budou vědět, že masivně používáme tenhle nástroj. A rozumím tomu, v tuhle chvíli je to oprávněná obava, ale myslím si, že ten společenský vývoj bude rychlý a že nakonec se bude řešit přednostně to, co je opravdu důležité. To znamená, jestli ten text je relevantní, jestli je věcně správný, jestli je nový, aktuální a tak dále, a ne pomocí jakých nástrojů byl vytvořen. Ono totiž to skládání písmenek, a my, co tady sedíme, to víme, ale posluchačům je asi dobré to připomenout, to je jenom malá část práce žurnalisty a nikoli ta nejdůležitější, přestože to tak vypadá. To není tak, že psaní nám zabírá velkou část času a není to, že v tom jsme ze všeho nejvíc nenahraditelní. Já jsem píšící novinář po většinu své pracovní kariéry, psaní mě nebaví, dělám to nerad. A myslím si, že když to za mě bude dělat stroj, tak já pořád do toho vnesu dostatek, řekněme, tvůrčího, i když to slovo nemám rád, přístupu, kterým ospravedlním svou existenci v tom výrobním cyklu. A to, že nějaká mašina poskládá písmenka, to je technický detail. A popravdě řečeno, to psaní mě baví ještě méně, než mě bavilo dřív, protože vím, že ten stroj to dovede napsat přinejmenším stejně dobře, většinou dneska už lépe, než to umím já. Pochopitelně jsou lidi, kteří vnímají psaní jako druh literatury a srovnávají se spíše s Dostojevským než s Havlíčkem, ale to je jiný příběh, to sem nebudeme táhat.
3: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pavle, stejná otázka vlastně na tebe. Jak to vidíš tedy s tím jaksi omezováním používání AI pro psaní textů? Je to dočasná záležitost?
0: Mně se líbilo, jak řekl Petr, to s tou redukcí. Protože když že můžeme řešit různé aspekty technické toho, můžeme měřit, jaká je míra halucinací, jaký je zachování stylu a tak dále, ale vlastně se to redukuje na to, když by lidi viděli do kuchyně, když by viděli, jak vzniká ta klobása, jestli by se jim to udělalo špatně, nebo jestli by si řekli, to jsem rád, že to takhle použili. A tohle za mě, někdy se tomu říká princip otevřené kuchyně, že některé restaurace mají přímo jako, že tam je vidět, ale ten princip nemusí být jako, že tam pořád vidí. Já jsem nedávno dělal u svého newsletteru experiment, že jsem se natáčel, aby lidi viděli, jak ten text vznikal, a nikdy jsem nebyl tak stresovaný při psaní, jako když jsem se u toho natáčel. To nemůže být to řešení. I když někteří umělci to takhle třeba řeší, že se natáčejí u toho, jak vzniká ten obraz, a je to vlastně součást toho příběhu. Ale když jsem o tom přemýšlel, proč to tak je, tak vlastně lidé nechtějí být za hlupáky, což je naprosto v pořádku. Lidi nechtějí mít pocit, já jsem myslel, že se stalo X a ono se ve skutečnosti stalo Y. Já jsem myslel, že tohle to je ruční výroba a oni to udělali na formě. Já jsem myslel, že oni ty brambory škrabali ručně a ona je to kaše z prášku. Jo, to je ta zrada, kterou když člověk pocítí, tak vlastně nechce už s tím, s tou značkou, s tím médiem, s tím člověkem mít nic společného. Takže v podstatě jde o to, abychom dělali věci tak, aby to lidi nevnímali jako zradu. Takže já si vždycky představuju, když používám umělou inteligenci třeba k tomu, abych udělal nějaký graf, který by normálně tam buď nebyl, nebo by nebyl interaktivní, tak díky tomu, že používám AI nástroje, tak můžu naprogramovat ten graf interaktivně. A myslím si, že když by to někdo sledoval, tak by si řekl, jo, já jsem rád, že ten graf je interaktivní, že si jako nikdo neřekne, fuj, že se nestydí použít umělou inteligenci. Buď to má jako naprogramovat hezky ručně v jedničkách a nulách, nebo jako úplně od začátku, a nebo vůbec. Jo, to si myslím, že by žádný čtenář takhle nevnímal. Ale tam, kde by to vnímali, a to je podle mě to, co teď jako v celé společnosti s tím budeme mít problém. Jo, novináři jsou jedna z mnoha profesí, který dávají signály ohledně toho, jak moc něco dalo práci, tím, jak dlouhý text to je a jak je strukturovaný a tak dále. Jo, další oblast jsou vysoké školy. Celá vysoká škola, jako ne všechny obory, ale hodně oborů, jsou vlastně všechny strukturované tak, že vytváříte nějaký papíry a někdo vám k tomu zase píše nějaký texty a takhle se vlastně vyměňují texty. Protože ten text byl důkaz toho, že někdo něčím strávil práci. A teď tohle to přestalo platit. A dokonce se to otočilo. To znamená, že když na nejmenované profesní sociální síti někdo vidí dlouhý text, tak si vlastně může být víceméně jistý, že ten text byl vygenerovaný umělou inteligencí, takže se to najednou otočilo a dlouhý text je známka toho, že si s tím někdo nedal moc práce. Mm-hmm. A to je samozřejmě pro píšící novináře problém, protože to, co dřív byl signál, podívejte se, tohle je dobrá analýza, tak teď lidem říká, jejda, dlouhý text, to asi je vygenerovaný. A proto si myslím, že je dobrý teď ještě v téhle fázi, kdy jsme si jako lidi nezvykli, jak vlastně budeme signalizovat, že něco dalo práci a že něco stojí za to, tak teď dává smysl to nahradit tou značkou. Jakože naše značka je ta záruka toho, že jsme si dali práci.
1: Vytvořeno lidmi.
2: Pavle, tohle je vynikající postřeh s tou signalizací. Moc díky za něj. Mě to vysloveně otevřelo oči. Tohle bylo něco, co jsem tušil a neuměl takhle pěkně formulovat. A rovnou bych k tomu řekl, že celá naše civilizace se začíná brtit pod tou tíhou té přebytečné signalizace, té spousty práce, protože právě protože to máme takhle postavené v médiích, ve školách, úplně všude, tak vzniká strašlivé množství víceméně zbytečných textů, zbytečně dlouhých. To, co by se dalo říct jedním aforismem, k tomu se píše kniha a tak dále a tak dále. A nikdo to už vlastně nestíhá číst a vstřebávat. Čili jako společnost jsme na tom biti, protože v té záplavě kvanta informací se ztrácí to podstatné. Tohle je vlastně to, s čím by ta umělá inteligence mohla velmi výrazně pomoci, že nás tohoto přebujelého signalizačního tiku zbaví. Jako když ti pávy nosí příliš dlouhé ocasy a signalizují tím svou fitness, ale už to přerůstá rozumné meze a už jim to začíná škodit. Myslím si, že přesně v tomhle bodě jsme.
1: Já se ještě vrátím o krůček zpátky opravdu k té novinařině. My jsme teď s Pavlem byli oba dva na diskuzi, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky. A teď budu citovat jeden příspěvek diskuzní, který tam zazněl. Michal Bláha z Hlídače státu tam říkal, dobře, vy se tady takhle bráníte tomu používání AI jako novináři, ale já když se na to podívám jako čtenář, tak to, co vyprodukuje nějaký AI chatbot, je kolikrát kvalitnější než to, co vyprodukuje průměrný český novinář. Má v tomhle pravdu a co se s tím dá dělat tedy?
0: No, já jsem mu to tam neřekl, protože jsem nechtěl usurpovat mikrofon, ale taky jsem si to chtěl trošku rozmyslet, protože jsem jako líhla ta odpověď a já jsem si říkal, tohle chce trošku uležet, což je mimochodem jedna věc, kterou umí udělat člověk a neumí udělat umělá inteligence. Ale ono totiž nejde jenom o jednorázový text a o jednu odpověď, protože ano, samozřejmě, pokud člověk má teď konkrétní dotaz, chci vědět, jaké jsou akce v Českých Budějovicích za 3 týdny, tak žádný text novinářský pravděpodobně, když bych teď hledal, tak mi nedá tu odpověď tak přesně a tak na míru tomu, co jsem potřeboval, jako mi dá ten chatbot. A v podstatě to je úplně jiná disciplína. Ale my potřebujeme, aby novináři jako profese se zabývali sběrem důležitých informací a posuzování relevance a kladením nepříjemných otázek. Říká se, že to, co pokud není někdo, kdo je proti tomu, aby to bylo napsané, tak to není novinařina, ale PR. Takže aby vlastně fungovala ta disciplína toho dohledu a vzniku a posuzování relevance. A to je ta věc, která nejde nahradit, jenže ona jde nahradit těch jednotlivostech. To znamená, někdy já tomu říkám lokální optimum, že vlastně, když si usnadníme tu práci krátkodobě, tak dlouhodobě na tom budeme biti, protože si ji usnadnili všichni. Takže v každém tom jednotlivém bodu je výhodnější vzít si ten fast food. Jo? Prostě když bych každý den se rozhodoval, je pro mě lepší uvařit si výživné zdravé jídlo nebo si koupit levný fast food, tak ten levný fast food každý den vyhraje. Ale dlouhodobě, kdybych rok si každý den dával jenom ten fast food, tak prohrávám já. A tohle to bude na celospolečenské úrovni, že pokud vždycky si řekneme, uděláme tu rychlou variantu, tak krátkodobě jsme na tom všichni jako všechno rychlejší, levnější, výhodnější, vlastně i jako kvalitnější, ale dlouhodobě budeme strádat. Takže já se snažím zamýšlet nad tím, co teda jsou ty návyky, které bychom si jako lidi měli vybudovat dlouhodobě, protože ono taky, když nad tím nebudeme přemýšlet, tak to přemýšlení za nás převezmou šéfové AI firem, který mají velmi jasný zájem. A já si dokonce myslím, že oni o tom, že o tom nepřemýšlí nutně špatně, ale jejich přemýšlení je zkreslený tím jejich zájmem a těžko jim to vlastně vyčítat. Oni prostě vidí, že mají v ruce kladivo, tak je jasný, že všechno vypadá trošku jako hřebík.
1: Říká Pavel Kasík, vědecký redaktor serveru Seznam zprávy, se kterým a také s Petrem Koupským, redaktorem Deníku N, dnes hovoříme o vztahu AI a novinařiny. Je to, myslím, mimořádně zajímavé téma, takže se nám určitě nevejde do dnešního pořadu. My budeme v tom našem povídání pokračovat zase za týden, takže pokud vás zajímá, o čem budeme mluvit také o pastech, které AI na novináře strojí, tak si nás nalaďte zase za týden. A pánové, pro dnešek vám děkuju a budu se těšit tedy za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí David Slížek.
3: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
5: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
4: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
6: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
4: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
6: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
4: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
7: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
4: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tajemství zmizelého letce.
1: Nacházím se ve studovně Národní knihovny v Praze. Jsem obklopený spoustou dobových novin, časopisů a fotografií. Články pocházejí z roku 1937. Jsou plné obdivu a nadšení. Oslavují několik málo mimořádně odvážných lidí, kteří se tenkrát v duchu dnešní terminologie stali, doslova přes noc, celosvětovými celebritami. Listuji například Lidovými novinami. Jsou z 24. května 1937. Objevují zprávu s palcovým titulkem.
0: Lidé se usadili na severní Točně. Před dvěma lety jsme se dozvídali, že Rusové se chystají vybudovat letecké spojení z Moskvy do San Franciska, a to přímo přes severní pól. Tím víc ohromila zpráva o výkonu ruských letců. 43 lidí z 5 letadly typu Antonov si zřídilo základnu na Rudolfově zemi.
1: Článek vyšel 3 dny poté, co světové agentury oznámily tu ohromující událost. Dne 21. května 1937 v 11 hodin 35 minut dosedlo na severní pól poprvé v historii letadlo. A záhy přistály další 3 letouny. Členové dnes již legendární expedice Ivana Papanina a Otto Schmidta slavili nevídaný triumf. 44 mužů, 43 Rusů a jeden Čech, Jan Březina. Kdo mohl tušit, že ho už jen měsíce dělí od hlubokého ponížení, které posléze vyústí v životní tragédii a také v záhadné zmizení. Tehdy ale ještě 23-letý palubní mechanik prožíval mimořádné okamžiky. Některé z nich zachytil ve svém deníku.
0: K 15. březnu stála všechna letadla na lyžích a očekávala rozkaz k odletu. Dostali jsme dokonalou výstroj, obleky a obuv byly vyrobeny podle zkušeností dřívějších polárních výprav. Měli jsme prosmolené jelenicové boty a jedny z tulení kůže. Do nich punčochy z husté psí kožešiny, polární psi mají velmi teplou kožešinu. Dále vysoké šněrovací boty, naprosto nepromokavé, do nich se také mohly obouvat kožešinové punčochy. Kalhoty a blůza byly počity kožešinou z mladého soba. Kromě nich jsme měli ještě jeden komplet kožený pro teplejší počasí nebo pro případ, že bychom museli jít pěšky. Také svetr a dlouhé kalhoty z tlusté a husté vlny. Na hlavy kožešinové čepice, pod něž se připevňovala vlněná kapuce, která s kožešinovou maskou zakrývá obličej. Na ruce vlněné rukavice a přes ně dlouhé kožešinové rukavice s jedním palcem. Kromě toho dostal každý z nás dlouhý kabát z liščí kožešiny, velice lehký spací pytel z kůže mladého soba, do něhož se ještě vkládala vložka ze zajíčího prachu. Bylo počítáno s tím, aby to všechno vážilo co nejméně, pro případ, že by se letadlo rozbilo a museli jsme jít pěšky.
1: Potkávám se nyní s novinářkou a spisovatelkou Taťánou Březinovou. Je neteří Jana Březiny. Už 10 let se věnuje pátrání po osudech svého strýce, schraňuje i každou sebemenší památku po něm. A před několika měsíci dokončila společně se svým synem, vystudovaným novinářem Mikulášem Černým, knihu věnovanou právě Janu Březinovi. Knihu, která se věnuje nejenom jeho úspěchu v Arktidě, ale především okolnostem provázejícím jeho záhadné zmizení v 38. roce. V předmluvě zmíněné knihy se píše:
0: Tato kniha je napsána na památku českého polárního letce Jana Březiny, který se zúčastnil legendární výpravy k severnímu pólu v roce 1937 a obrazně řečeno, jak vzlétl k nebeským výšinám, tak klesl k zemi jako raněný pták. Jan Březina zůstal české veřejnosti málo známý. Jeho jméno se nedostalo do slovníků ani naučné literatury. Zhruba 65 let trvalo pátrání, na němž se podíleli 4 generace členů jeho rodiny. Matka, sestra, neteř, prasinovec. Celé jedno historické období nebylo možné dozvědět se pravdu o člověku, který byl jednoho dne roku 1938 v Moskvě v ranních hodinách odveden několika muži a od té doby byl nezvěstný.
1: Z jaké rodiny Jan Březina vlastně pocházel? A jak se ocitl v Sovětském svazu? Tam se Taťány Březinové.
2: Narodil se v Kolíně, otec byl zaměřený na obuvnickou výrobu. Rodina měla 2 děti a otec Václav měl toulavou krev a nepracoval jenom v Československu, ale byl také v Chorvatsku. Potom využil vízev na odchod do Sovětského svazu. Bylo to v roce 1929 a hlavním motivem byla práce a zaměstnání, který v té době, hlavně v tom 29. roce, byla velká poptávka po odbornících, hlavně technického vyššího vzdělání a inženýrech.
1: Do Moskvy odjel tehdy v roce 1930 16-letý Jan Březina společně s rodiči a mladší sestrou Marií. Nebyli zdaleka sami. Přicházeli sem také lidé, například z Německa, Francie, Rakouska. Pozdější manželka Jana Březiny, Josefa Josa Sebasta, byla Čechoameričanka, která sem přišla s velkou skupinou Američanů. Značnou roli tu hrál také fakt, že ve světě, hlavně tedy v Evropě, vládla velká hospodářská krize a velké množství lidí, včetně odborníků, se ocitlo bez prostředků. Poslechněme si opět úryvek z dosud nevydané knihy Taťány Březinové a Mikuláše Černého.
0: Přicházeli tisíce cizinců z mnoha zemí světa. Často se tvrdí, že to byli jen komunisté. Není to ale úplná pravda. Cizinci měli 3 hlavní důvody. První důvod byl ekonomický, druhý politické přesvědčení a nadšení pro nový řád. Třetí nabyl na váze až ve druhé polovině 30. let pro následování nedemokratickými režimy ve střední Evropě. Zahraniční odborníky provázelo nadšení. Chtěli se poprat s prací a byly jim slíbeny slušné platy. Ve vlastní zemi by nedosáhli vysokého postavení, v horším případě by dokonce ani nesehnali práci. Nijak se netajili ani s tím, že chtěli poznat nové životní podmínky nebo daleké země. Pochopili to jako nabídku netušených možností. Ta práce byla dlouhodobá. Vystavět závod, dovést z ciziny stroje, instalovat je, naučit s nimi dělníky pracovat, obstarávat chod továrny a servis strojů. Mnoho inženýrů a vedoucích pracovníků si postupně stále více stěžovalo, že váznou dodávky materiálu a plán se nedá splnit.
1: Situace v Sovětském svazu se totiž začala dramaticky měnit. Opět má slovo Taťána Březinová.
2: Zaprvé teda je ta společnost pohlcovala, takže ty jejich ideály se potom začaly velmi ostře lišit od skutečnosti, která tam byla velmi tvrdá. Mnoho lidí tam ani nevydrželo, vrátilo se, ale potom jejich osudy byly dost tragický, protože nastupovaly léta stalinismu a v rok 37-38, to jsou léta velkého teroru, strašně moc lidí zahynulo, ať už v Gulaku nebo při nějakých čistkách. Byli to právě bohužel cizinci, kteří byli na prvním místě těch tragických událostí.
0: Lidové noviny 11. června 1937. Stalinova čistka pokračuje. Západní Evropa sleduje události s neklidem. Zprávy, které docházejí v poslední době o vnitřní situaci sovětského Ruska a o čistce v armádě, ve státních úřadech, v průmyslu i v komunistické straně, se velmi různí. Budí však neklid zejména v Anglii a ve Francii, které se obávají, že účinky posledních událostí budou mít vliv na vojenskou sílu a diplomatickou prestiž Sovětského svazu.
1: A přitom jaký paradox. Právě v této době prožíval Jan Březina své nejšťastnější období. Někdejší učeně v letecké továrně v Praze Letově, pak absolvent leteckého učiliště v Leningradě, se totiž právě nyní stal prominentním příslušníkem leteckých posádek Správy severní mořské cesty. jako špičkový palubní mechanik létal například na Dálný východ, nad pouští Karakum. A pak se mu splnil životní sen. Stal se polárním letcem a po náročném konkurzu byl vybrán jako jediný cizinec do expedice na severní pól. Bylo mu 23 let. Stal se nejmladším členem výpravy. Tatiana Březinová vypráví.
2: Jan Březina se nakonec na severní pól nedostal, ale dostal se s pozorovacím letadlem Kruseho. Bylo to letadlo, které mělo za úkol zjišťovat kvalitu ledu, aby tam mohly ty velké letouny přistát. Jeho stanoviště bylo na Rudolfově ostrově.
1: Než se ale Jan Březina dostal na Rudolfův ostrov, prožil stejně jako jeho druzy mnohé dramatické situace. Odehrály se zejména při mezipřistáních. Například na Jan Maru. Později o tom napsal.
0: Pro silný vítr a vánici nemohli jsme dohlédnout k našim letadlům vzdáleným asi 150 metrů. Oto Julievič Šmíd okamžitě projevil svou pohotovost a sám dal příklad, jak zachránit letadla. Odchat zimovky jsme natáhli lano a jeden po druhém jsme se po něm spustili dolů. Vítr nám brání i pořádně se postavit. Náš oděv a kožené masky nám chrání obličeje před omrznutím. Vykopáváme hluboké jámy do ledu, do nich stavíme trámy, zasypáváme je sněhem a zaléváme vodou, aby vše pevně zmrzlo. K ním pak ocelovými lany přivazujeme letadla.
1: A o samotném přistání na Rudolfově ostrově Jan Březina napsal.
0: 18. dubna startujeme my. Jedno letadlo za druhým výjíždí z hlubokých jam, neboť vítr pod ně nametl více než 1,5 metru sněhu. Startujeme nad průlivem. Je tu teď až do 10 hodin večer světlo. Stoupáme hned do výšky 2000 metrů a letíme stále nad mraky, ale víme, že země Františka Josefa je zalita sluncem. Celý ostrov je pokrytý ledovci. Na žádné zemi v Arktidě není tak silný ledový kryt. V zimní době tu panují silné větry a v létě zase mlhy. Jasné dny v létě jsou tu vzácnou výjimkou. Polární noc tu trvá asi 136 nocí, polární den 128 dní, v ostatní dny je soumrak. Z živočichů tu často vidíme ledního medvěda, tuleně a mrože, také se tu často vyskytuje narval. Obrovské ptačí bazary poskytují dobrou potravu a v létě hojnost vajec.
1: Jak už bylo řečeno, úspěch expedice ohromil celý svět. Obdiv vzbuzovaly hlavně speciálně konstruované letouny, vybavené nemrznoucím palivem. Konstruktéři vyvinuli technologie, které byly schopny fungovat i v mimořádně extrémních podmínkách. Největší obdiv však zaznamenali čtyři účastníci výpravy v čele s Ivanem Papaninem, kteří na severní točně zůstali několik dalších měsíců, aby tu uskutečnili řadu vědeckých experimentů. Hovoří o tom Mikuláš Černý, prasynovec Jana Březiny a spoluautor vzpomínané knihy.
3: Ta expedice to byla v podstatě první vědecky pojatá expedice na severní pól. Do té doby to byly spíše podniky dobrodružného charakteru pól dobít, kdežto tato expedice tam měla za úkol přinést vědecká měření, například měřili hloubku oceánu, zapisovali pohyb ledů, proudění oceánu. A na základě jejich měření potom například byly stanoveny trasy pro parníky, které měly plout severní mořskou cestou a podobně. Byla to první opravdu vědecká expedice v té době. No a tak ji vnímal v podstatě svět. Členové té expedice byli vnímáni za hrdiny. Dneska to můžeme přirovnat k cestě na měsíc. Také je zajímavé to, že oni nejenom, že teda severní pól dobili, ale oni na něm přetrvali celých 9 měsíců. Tedy 4 členové expedice. Jan Březa byl pouze členem té posádky, která tam měla vysadit. Potom zhlédlo několik ještě sovětských pilotů přeletli do Spojených států a po nich vlastně vznikly pravidelné linky pro dopravní lety z Asie do Severní Ameriky.
0: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Pak přišel okamžik, kdy členové expedice, kromě čtyř polárníků vědců, kteří zůstali na ledové kře, vítala nadšená Moskva. Celá země byla na nohou. Jan Březina dostal tehdy vysoké státní vyznamenání, řád rudého praporu práce a odměnu 5 000 rublů, což byl tehdy jeho půlroční plat. Plný nadšení si do deníku napsal.
0: Nadšení pracujícího lidu Moskvy při našem uvítání nám vynutilo slzy z očí. A v tomto pohnutí nás představil Otto Julievič Šmíd vůdcům mezinárodního proletariátu. Soudruh Stalin nás políbil jednoho po druhém a po něm nás přivinuli na svou hruď Kalinin, Molotov, Dimitrov, Vorošilov, Kaganovič, Ježov a druzí. Po tomto uvítání nás znovu objímají naši rodní. Po jedné straně matka a po druhé žena mě doprovázejí v ověnčeném autu ulicemi Moskvy. V ten den snad celá Moskva vyšla na ulice. Projíždíme nepřetržitými špalíry moskevských obyvatelů. Z oken se sypou různobarevné letáky a květiny. Cesta končí v Kremlu, kde bylo přátelské uvítání a koncert.
1: Pro Jana Březinu byl Stalinův polibek polibkem smrti. 9 měsíců po triumfálním návratu z Arktidy přišel osudový 8. březen 1938. Tatiana Březinová zná tyto události především z vyprávění své matky Marie, sestry Jana Březiny.
2: Oni bydleli v domech cizinců. Tam byla v Moskvě některá místa, kde bydleli cizinci. A tam 8. března 1938 přišli v ranních hodinách pro něj a se ho odváděli. A on pouze zavolal: maminko, já jsem nic neudělal, já se vrátím. A v tu dobu ten člověk se stává bez jakýkoliv dokumentu o jeho zatčení člověkem, který je bez identity.
0: Čteme z knihy Taťány Březinové a Mikuláše Černého Polibek od Stalina.
4: Je zatčen. Zatčen? Provedl něco? Před 10 měsíci se vrátil z expedice z nejslavnější výpravy všech dob. Matka zůstala sedět v kuchyni chvíli netečně, pak se hlasitě rozplakala. Joe zastiskla ruce, pak matku utěšovala, ale v její tváři bylo zděšení. To ta sousedka, která jí řekla, že se sem zatčení už nevracejí. Ale kdo by se moc vyptával, byl by podezřelý. Jen Marie seděla s urputným výrazem v kuchyni a nemluvila. Byla jediná, komu se bratr svěřil. Ještě nikdy ho neviděla tak rozrušeného. A nikomu dosud neřekla ani slovo. Ale co, když to neskončí? Přijdou sem třeba i pro ně? Nebojte, všechno se vysvětlí. On se vrátí. Utěšovala. Právě dnes chtěla maminka udělat pro Jendu knedlíky. Sehnala i kousek masa. Ale teď? Nastalo dlouhé, dlouhé ticho, přerušované pláčem. Nebyli sami. Byli jich tisíce.
1: Proč byl Jan Březina zatčen? A zrovna 3 roky poté, co Sovětský svaz podepsal právě s Československem smlouvu o spojenectví a přátelství. A navíc už v té době, jak známo, existovala úzká spolupráce naší zpravodajské služby se službou sovětskou. Jakou hypotézu má například historik profesor doktor Vladimír Nálevka?
5: Čistky byly často odůvodněny velmi nesmyslnými a nepravdivými obviněními, které měly ryze instrumentální charakter. Takže mezi zadrženými a posléze popravenými či odeslanými do táboru bylo mnoho britských, německých, japonských či buchvíčí špionů.
1: Březinová manželka Josefa, Joza, odchází zpět do Ameriky, kde se po ní stopy ztratí. Zoufalá Březinová matka i jeho sestra budou nuceni považovat Jana za nezvěstného. To i poté, co se po válce vrátí zpět do Československa. S jeho zmizením se však nechtějí smířit. Impulzem pro jejich pátrání se stane rok 1956 a Chruščova kritika Stalinova kultu osobnosti.
2: A tak začíná pátrání dotazy na konzulát třeba. Ten první je, že Jan Březina umřel.
1: Odpověděli, jo.
2: Odpověď. Jenom umřel a nic jiného tam nebylo. Dopis bez razítka, v podstatě právní hodnotu žádnou neměl. Takže potom rodina pátrala dále takových žádostí a dopisů. Chodilo hodně. Samozřejmě v té době, někdy v 70. letech, se to pátrání prakticky vůbec nedařilo a bylo velmi kuriozní vůbec na něco se ptát. Přesto přeze všechno jsme to pořád dělali a otravovali jsme je.
1: Sestra Jana Březiny a později i její dcera Taťána jsou vytrvalé. Posílají nové a nové dopisy a pak požádají o vrácení Březinova státního vyznamenání. O tom, co svou žádostí způsobili, se Taťána Březinová dozví až v 90. letech.
2: Jak potom z těch spisů, které nám poslali už po rozpadu Sovětského svazu a když se otevřely archivy, vyplývá, tak jim to dost zamotalo hlavu, že chce někdo vrátit vyznamenání. Naprosto se nijak nedotkli toho, kde je jeho hrob a proč byl zabit a jestli byl odsouzen. To tam není, ale to vyznamenáním tedy, to byl takový průvan v těch ministerstvech vnitra a tajných archivech, kde to teda skutečně se snažili nějak odpovědět na to. Snažili se samozřejmě lhát a mást. Napsali, že zemřel 16. srpna 1944 ve vězení, což nám přišlo takový velmi zvláštní. A teprve až po rozpadu Sovětského svazu jsme se dověděli pravdu.
1: Tu pravdu odhalí až dokumenty, získané v roce 1994 členy hnutí Memorial, občanského sdružení, které pátrá po obětech stalinských represí. Jan Březina byl popraven 16. srpna 1938. Stalo se tak na Bukovském polygonu nedaleko Moskvy. Prasinovec Jana Březiny, tehdejší student žurnalistiky Mikuláš Černý, navštívil tato místa v poslední době už dvakrát.
3: No je to, dá se říct, nenápadná ohrazená část pozemku. Člověka by v životě nenapadlo, co se tam dělo v té době, kdy tam převážely automobily v podstatě desítky a stovky lidí osouzených na smrt. V jedné noci tam běžely motory nákladních vozů, aby přehlušili střelbu z automatů během těch poprav. Takže obyčejným návštěvníkovi nepřijde vůbec nic zvláštního na tom místě. Dneska tam najdete pomník, patří to církvi a je tam i malý kostel.
6: Vy máte takovou knihu?
3: Tohle je seznam obětí zastřelených na Bukovském polygonu v letech 37-38. Dočtete se tam datum narození, za co byl zatčen, za co byl zastřelen, kdy byl rehabilitován. V den, kdy byl zastřelen Březina, nebylo popraveno ještě 122 lidí za celý měsíc. Srpen 700 lidí a za celou dobu, kdy fungovalo to popraviště, bylo zastřeleno 14 000 lidí.
1: Jak protokoly prozrazují, Jan Březina byl obviněn ze špionáže ve prospěch Československa. Měl mimo jiné dodávat zprávy o letecké výrobě Sovětského svazu. Z dokumentů, které se Taťáně Březinové a jejímu synovi Mikulášovi podařilo teprve nedávno získat, je zjevné, že Jan Březina se ke všem obviněním doznal. Co však tomu asi předcházelo? Dívám se právě teď na vězenskou fotografii Jana Březiny. To už není ten rozesmátý polární letec plný optimismu. Nyní je to pohublý, dohola ostřílený muž s vyhaslýma a nekonečně smutnýma očima. Co všechno asi musel prožít? Tuhle otázku si už mnohokrát kladl i jeho prasinovec Mikuláš Černý.
6: A když jste tak nad tím přemýšlel, myslíte, že byl mučený?
3: Mám pocit, že to je evidentní. Ve vězení strávil celkem 5 měsíců od doby zatčení až do popravy. Během dne, kdy byl zatčen, byla pořízena vězeňská fotografie, která s ním celou tu dobu putovala od věznice k věznici až do Butova. A tam už ti popravčí na základě té fotografie, kterou dostali do ruky, identifikovali toho, kterého odsouzence a očkrtli svého v seznamu. Čili to je důkaz, že o jeho osudu bylo rozhodnuto už den zatčení. A to, že byl mučen, to můžeme dokázat na základě faktu, že on se tam přiznává k věcem, které ani nemohl spáchat. Přiznává se, že v tom roce vykonal tu a tu činnost, kdy v té továrně letecké nepracoval a podobně.
1: Kruh se uzavírá. Pátrání, které zasáhlo 4 generace jedné rodiny, je u konce. Matka a sestra Jana Březiny se však tohoto okamžiku už nedožili. A co si o jeho osudu myslí ti žijící? Taťána Březinová a její syn Mikuláš Černý.
2: Zemřel jako nevinný člověk a v podstatě asi vůbec nevěděl proč. Pokládal to zřejmě za velké nedorozumění. A protože při tom výslechu všechno přiznal, tak se domníváme, že byli ty vězňové mučeni a donuceni potom v strašných podmínkách teda všechno přiznat. Věřil nějakému ideálu a pak skončí jako vězeň odsouzený na smrt.
3: Muselo to být hrozný pocit dezorientace, zklamání, protože skutečně v té době se, co se děje za ohradami, těchto popravič nevědělo. Já mám pocit, že si musel myslet, že jde pouze o omyl.
1: Naposledy zalistujeme v knize Taťány Březinové a Mikuláše Černého.
0: Případ Jana Březiny není ojedinělý. Naše veřejnost ví stále ještě málo o tom, že na území bývalého Sovětského svazu žili už od carských dob celé generace Čechů a Slováků. Krajané tam přicházeli v různých dobách, zakládali osady a vesnice a našli tam svůj domov. Mnoho z nich ale skončilo v pracovních lágrech nebo na popravištích. Zabito bylo minimálně 600 osob českého nebo slovenského původu. 4000 z politických důvodů v období od léta 1937 do podzimu 1938. Naši historikové ve spolupráci s ruskými instituty paměti národa stále bádají po nezvěstných, zmizelým vracejí jména. Rekonstruují osudy lidí, o nichž jejich potomci dnes často nemají ani ponětí.
1: Jana Březinu a další členy slavné expedice připomíná dnes rozsáhlá expozice v Petrohradském muzeu Arktidy. Otazníky ale zůstávají. Proč vlastně musel Jan Březina zemřít? Komu mohl člověk, který nade vše miloval létání a dálky, vadit? A jak mu bylo, když šel na smrt? Byl odvážný a silný. Překonal nástrahy země věčného ledu. Nástrahy lidí, kterým tolik věřil, však překonat nedokázalo.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy, které nachystal Vojtěch Tomášek.
2: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, očekávají to předsedové všech klubů. Dneškem vyprší ultimátum maďarského premiéra Maďara, po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. České fotbalisty čeká v přípravě na mistrovství světa Kosovo. Pozor na omezení na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem mezi 17. a 18. kilometrem. A čekáme nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové Vildumetzové, ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
4: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
2: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připraví pozměňovací návrhy anebo navrhnou novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat zřejmě v polovině června. Izraelská armáda dobyla křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hezbollah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hezbollah vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litání. Izraelská armáda a Hezbollah o ní bojovali několik dní. Izrael v rámci toho podnikl několik vzdušných úderů na vesnice v okolí pevnosti. Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Peter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
5: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabídne třeba koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme, anebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
6: Na Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takový ostrůvek klidu a míru, kde se člověk může prostě zastavit, zamyslet.
7: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej Bill, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenálem 2-1 po penaltách. Českou fotbalovou reprezentaci čeká přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. Po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. Tři hráče s sebou do Ameriky trenér Miroslav Koubek nevezme.
9: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
8: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D8 u Velvar a nehoda na silnici 13 na Frýdlansku. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Mimo to jsou dálnice volně průjezdné, nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, a to i v místech dlouhodobých omezení. Na silnici 13 mezi Polskem a Friedlandem dejte pozor, v Harbarticích. U pošty zasahují o nehody, osobní auto tam narazilo do plotu a vytékají provozní kapaliny. A na tahu 495 mezi Uherským Ostrohem a Uherským Brodem zpomalte za Ostržskou Lhotou. Osobní auto se tam střetlo ze zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Česko má nového nuncia. Mezi jeho úkoly může patřit debata o Vatikánské smlouvě. Jan Bula a Václav Drbola budou následující sobotu blahořečeni. V čem jsou inspirací pro kněze v 21. století? Zeptám se. A podíváme se i na vojenskou pouť v Lourdech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Vertikála.
11: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. A se mnou ve studiu už je Adam Šindelář, aby nového nuncia představil. Adame, vítej.
12: Hezký den. 67letý Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v irském Maymoutu studoval keltská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie a na kněze byl vysvěcen v roce 83 a do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992. Působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti, kde podporoval obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 a také snahy o ukončení politické krize v téhle karibské zemi.
11: A papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, tedy skvělé

0: obrázky a videí, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl podle něj být vnímán jako prostředí, v kterém může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení, a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Papež připomněl i vydírání nebo sexuální vykořisťování nezletilých v online prostoru kvůli falešným profilům či nástrojům AI, které jsou schopné manipulovat s obrázky a videí.
1: Lev 14. také vyzval k důsledné regulaci AI a k tomu, aby její vývojáři usilovali spíš o společné dobro než o zisk.
0: Ano, odsoudil kulturu moci, kterou pohání závod v oblasti umělé inteligence, zejména při vývoji stále dokonalejších metod vedení vzdálené války. Podle něj také není přípustné svěřovat systémům AI nezvratná a smrtelná rozhodnutí, čímž podle agentury AP vyvolal další spor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Papež vyzval k regulaci jako nezávislý dohled nebo robustní právní rámec. Vývojáře AI a politické představitele vyzval, aby se řídili etickými a duchovními zásadami a pracovali nikoli pro vlastní zisk nebo moc, ale pro blaho lidstva. Zmínil také dopady na životní prostředí, kdy datová centra generující modely AI spotřebovávají obrovské množství energie a vody, což má významný vliv na produkci oxidu uhličitého. Umělá inteligence podle Lva klade stejné existenciální otázky, jaké kladla průmyslová revoluce. Papež text představil na tiskové konferenci ve Vatikánu, které se zúčastnil také spoluzakladatel společnosti Anthropic, která vyvíjí modely umělé inteligence. Vatikán ji rozhodl zapojit do svého již 10 let trvajícího úsilí o navázání dialogu se Silicon Valley ohledně lidských nákladů AI.
1: V Česku nakrátko zadržen metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion si stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. Na platformě Telegram zmínil nedostatek jídla a také zimu. Duchovní byl zadržen před týdnem v souvislosti s převozem zakázaných látek.
0: Ano, propuštěn byl ale už v úterý, aniž by proti němu české úřady vznesly obvinění. Podle informací ČTK byl Ilarion po zadržení v Praze. Pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová řekla, že policie při umístění lidí do cely vždy postupuje podle zákona a v celách se opakují kontroly, zda jsou dodržovány zákonné podmínky. Ilarion ve středu odcestoval z Česka, uvedla ruská média. Opustil jsem Českou republiku, když jsem viděl, jak snadno se takové věci dělají. Obávám se, že by se historie mohla opakovat, řekl metropolita ruské státní agentuře TAS. Duchovní se chystá o incidentu informovat hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirila.
1: Duchovní také na platformě Telegram zveřejnil informace o tom, že mu byla v celé velká zima, že se musel pohybovat, aby nezmrzl, a situaci prý mu navíc zhoršoval nedostatek jídla. Stěžoval si i na to, že v celé nebyly knihy, papír ani žádné pero, a podle něj v celé chyběly také polštáře a spát mohl jenom krátkou dobu.
0: K patriarchovu tvrzení, že hrozilo, že by umrzl, nutno podotknout, že Česko zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli v den Ilarionova zadržení padly téměř na 2/3 stanic v Česku teplotní rekordy a bylo více než 32 stupňů Celsia. Mluvčí policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly 3 sáčky s neznámou bílou látkou a šlo o jednotky gramu. Podle předchozího prohlášení Ilariona připouští, že látka nalezená v automobilu patřila mezi zakázané.
1: Zajímavé informace. Do studia s nimi přišel Adam Šindelář. Adame, děkuji, hezkou neděli.
0: Hezký den.
1: České nebe se rozroste už za týden o 2 nové blahoslavené. Jan Bula a Václav Drbola budou první beatifikované oběti totalitních režimů 20. století na území dnešní České republiky. Oba kněží jsou zároveň prvními blahoslavenými moderní české historie. Na začátku 50. let byli popraveni na dvoře jihlavské věznice. Nespravedlivě byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu v souvislosti s takzvaným babickým případem. A mým hostem už je teolog a historik Tomáš Petráček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Případ babice z července roku 1951 je historiky označovaný jako jeden z nejbrutálnějších vykonstruovaných procesů 50. let. Jakou roli v něm otcové Jan Bula a Václav Drbola sehráli z pohledu tehdejší státní moci?
2: Tak byla to velmi zjitřená doba, kdy už nastupoval ten komunistický teror v té plné míře, ale doba, která ještě byla plná různých spekulací, že se to třeba nějak zlomí, že se něco stane, že vypukne další válka a že je potřeba proto něco udělat. A

0: z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze v kraji, který byl takovým velmi tradičním, velkou ještě oporou v rámci takového lidového katolicismu na Vysočině. Hrály roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova, bránili se tomu, aby s těmi svými hospodářstvími a poli přecházeli do zemědělských družstev a vůbec se vlastně tvářili k tomu nastupujícímu režimu velmi odmítavě.
1: Janu Bulovi bylo v době popravy pouhých 31 let, Václavu Drbolovi 39. Když se podíváme na jejich pastorační působení v Rokytnici nad Rokytnou a v Babicích, čím byli tak extrémně pro místní podle státní bezpečnosti nebezpeční, že se jich potřebovali zbavit takhle definitivně?
0: Byli to mladí, oblíbení, úspěšní kněží, kteří byli právě oblíbení u svých věřících, byli vlastně takovými plody té obnovy meziválečného katolicismu, který přišel s tím, že jsou to muži, kteří mají takovou vysokou kulturu, vzdělání i teologickou kulturu a zároveň, protože oba pocházeli z těch nižších sociálních vrstev, tak rozuměli těm lidem a měli k ním blízko. Byli to velmi aktivní lidé, kteří byli zapojeni do spoustu místních spolků a proto se komunistický režim potřeboval zbavit. Myslím, že vlastně takových kněží bylo na venkově a v malých městech spousta a ten totalitní režim vlastně vytušil, že dokud ty lidi nezlikviduje část z nich a zbytek nezastraší, tak nebude moc lámat tu páteř národa s tou účinností, se kterou potom toužil. A tady samozřejmě svoji roli hraje i zastrašení, protože to jsou prostě brutální tresty, které nemohly nemít dopad na ostatní obyvatelstvo těch krajů. Jsou to takové temnoty, které v té době zavalily české země.
1: Dá se v postupu státní bezpečnosti vůči Janu Bulovi a Václavu Drbolovi třeba vysledovat nějaký specifický vzorec? Mimochodem, oni využili STBáci agenta provokatéra Ladislava Malého. Dá se vysledovat nějaký specifický vzorec, který režim aplikoval plošně, anebo šlo o specifickou brutalitu, která byla zaměřená čistě právě na tu oblast Vysočiny, na Třebíčsko, Moravsko, Budějovicko?
0: Ne, tak podobným způsobem zacházeli i s mnoha dalšími, třeba i s páterem Josefem Toufarem, aby jsme připomněli další osy těch mučedníků nastupující komunistické totality a tam to vychází, řekněme, z toho komunistického pojetí moci a pojetí člověka, kde je potřeba ty třídní nepřátele nebo ty, které označili za překážku budování toho nového režimu, vlastně dehumanizovat. Pro ně úplně ztratili nějaký lidský rozměr. Pro ně to byl prostě jenom lidský materiál, ze kterého nejprve potřebovali vytlouct nějaké falešné doznání, přiznání, ideálně ještě třeba nějaké obvinění těch dalších a pak je bez skrupulí zbavili života, protože pro ně ten režim neměl místo. Oni chtěli vytvořit režim nového typu a tam muže a ženy tohoto typu vlastně vůbec nepotřebovali a tak se jich bez skrupulí zbavili a tam až jako překvapuje ten cynismus těch komunistických elit, ale také těch vykonavatelů těch brutálních činů, pro které opravdu lidský život neměl žádnou cenu.
1: Jan Bula a Václav Drbola pocházeli ze skromných poměrů, jak už jste řekl. Co o nich víme jako o lidech? Jaké to byly povahy? S jakými vnitřními zápasy se třeba potýkali, než dosáhli onoho pomyslného vrcholu věrnosti?
0: Myslím, že u obou je patrný to, že se snažili maximálně naplnit to své kněžské poslání, že k němu směřovali, toužili po něm a potom, když byli vysvěceni, oba dva už vlastně vstupují do té kněžské služby v takové jako zjitřené, neklidné době první republiky, kdy stát se katolickým knězem už neznamenalo mít ta privilegia, které to neslo třeba ještě v době Rakouska-Uherska, potom té nastupující nacistické okupace, komunistické totality, tak tam bylo vidět, že jsou to lidé, kteří touží sloužit církvi a národu a že to vnímají jako dvojedinou roli, že to není pro ně jako naprosto v rozporu a angažovali se na celém spektru té činnosti, který tehdejší duchovní měli, to znamená od té jakoby ryze náboženské sféry, která tenkrát byla ještě velmi náročná. Ty kněží měli spoustu křtů, svadeb, pohřbů, výuka náboženství, to byla opravdu jako náročná činnost, ale zároveň tam je ta péče o třeba místní orel, různé další spolky, snažili se oživit ten společenský a církevní a náboženský život všude tam, kde byli a velmi působivé jsou třeba dopisy Jana Bully na rozloučenou. To si myslím, že patří třeba podobně jako dopisy Pátra Josefa Toufara k takové jako základní četbě, že by to vlastně klidně mohlo být i v nějakých čítankách.
1: Sám jste kněz. Jak na vás osobně působí lidský a duchovní profil Jana Bully a Václava Drboli? V čem pro vás osobně představují inspiraci pro kněžský život v 21. století?
0: Určitě v jednom důležitém aspektu, nebo ve dvou, a to je právě být tím, kdo se snaží tu místní komunitu nějak scelovat a být jí k službě, a to, co je na nich, myslím, velmi inspirující, je ta celostní oddanost té kněžské služby. To, že opravdu přijali to své poslání se vším všudy a snažili se ho naplnit, dát mu vlastně úplně všechno. A myslím, že právě proto i ti lidé v těch farnostech vnímali a přijímali tu jejich službu a to jejich svědectví. A i proto se potom i ten režim právě vybral, protože viděl, že je nějak nemůže skorumpovat, koupit nebo zlomit. A tahle ta naprostá oddanost kněžské službě je to, co je potom přivedlo k tomhle završení jejich života.
1: A může být jejich odkaz potom srozumitelný i pro dnešní sekulární společnost?
0: Myslím si, že určitě, protože to myslím je ten půvab a ta inspirace, kdy ty lidé neusilují o nějaké privilegia, o nějaký kariérní postup, ale chtějí být tím, čím jsou, naplnit to svoje poslání ve službě Bohu a lidem a tam jako najít své štěstí a radost, a to si myslím, že z jejich životních příběhů tak jako vyzařuje. Podobně jako to třeba vnímám právě u Pátra Josefa Toufara, že tohleto vědomí, že to podstatné se žije teď a tady ve vztazích s těmi lidmi a ve vztahu k Bohu, to si myslím, že má jako univerzální platnost a dneska ještě víc, když jsme tlačeni do takové té spotřební kultury, musíme furt jakoby dokazovat, že jsme užiteční, že máme nějakou hodnotu, že musíme něco konzumovat a podobně. Ne, to podstatné se odehrává právě v té radosti, která plyne z naplněných mezilidských vztahů.
1: Jan Bulla a Václav Drbola budou první beatifikované oběti totalitních režimů 20. století na území Česka. My jsme o tom mluvili s teologem a historikem Tomášem Petráčkem. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky.
0: Děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Po roce a půl byl úřady konečně zadržený a také obviněný jeden ze strůjců tragické vraždy katolického environmentálního aktivisty Juana Lopéze, ke které došlo v září roku 2024 v Hondurasu. Tamní církev tak získala naději, že spravedlnosti bude učiněno zadost. A celou kauzu sleduje náš spolupracovník František Kalenda. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Františku, jenom krátce připomeňte, kdo byl Juan López a jaké byly okolnosti jeho vraždy.
3: Juan López byl lídr skupiny lokálních a převážně katolických aktivistů, kteří se snažili zamezit realizaci velkých těžebních projektů v regionu na řekách San Pedro a Guapinol. 14. září roku 24 vyšel z kostela po mši, sedl do svého auta a byl zastřelen několika kulkami. Na místě bylo vidět několik prchajících útočníků.
1: Tím zatčeným a taky obviněným je bývalý starosta. Co víme o jeho motivech?
3: Ten motiv byl poměrně jasný. López vlastně spolupracoval s úřady a nahlásil Funese proto, že měl vydávat těžebním společnostem podvodné těžební licence, takže byl, tak řekněme, trnem v patě tomu spolčení mezi místními politiky a velkými těžařskými společnostmi.
1: Jak silné je propojení v Hondurasu lokální politiky, organizovaného zločinu a velkého biznesu?
3: Nesmírně, v celé Střední Americe, v celé Latinské Americe, ale v té Střední Americe obzvlášť, to spojení je velmi silné. Často v tom hrají velkou roli místní velmi mocné drogové gengy, které si dosazují do lokální politiky svoje lidi nebo skorumpované spolupracovníky nebo je uplácí. Velký biznis, i v tom se často angažují kartely a drogové gengy. Na druhou stranu i velké mezinárodní společnosti v tomhle regionu často postupují velmi nevybíravě a přizpůsobují se vlastně těm metodám těch kriminálních skupin.
1: A Františku, jak nebezpečné je dnes pro kněze a věřící v Latinské Americe otevřeně vystupovat proti korupci a těžařským firmám?
3: Je to nesmírně nebezpečné. Jenom v Hondurasu bylo za posledních 10 let tímhle způsobem zavražděno víc než 100 ochránců životního prostředí. Být knězem je o něco lepší samozřejmě, řekněme bezpečnější, protože přeci jenom pořád mezi částí latinskoamerické společnosti existuje určitá obava o to blížit knězi, ale i ti se stávali oběťmi a zvláště tedy lidé, kteří ani nemají tuhletu ochranu té hierarchie a nějaké, řekněme, i symboliky toho, že by byli úřadu katolického kněze, tak ti jsou v mnohem větším nebezpečí určitě.
1: Vražda Juana Lopéze, ta nakonec vedla k celokontinentální kampani Biskupské rady Latinské Ameriky. Má tenhle institucionální tlak z těch nejvyšších pater latinskoamerické církve nějaký reálný dopad na ochranu tamních aktivistů?
3: Bohužel asi úplně ne, je to samozřejmě dobře, že se na to upozorňuje a zrovna tahle konkrétní vražda způsobila velký tlak i na honduraskou prezidentku, aby zase tlačila na místní úřady, na policii, aby se tomu vyšetřování skutečně věnovali, takže tam se zdá, že k nějakému posunu došlo. Už bezprostředně po té vraždě byli zatčeni lidé, kteří zřejmě tu vraždu přímo vykonali, ale teprve nyní tedy po skoro 2 letech dochází k zatčení člověka, který ji zřejmě přímo objednal, ale na 90% těchto případů zůstává nevyšetřených a viníci zůstávají nepotrestáni nebo jsou potrestáni maximálně ti vykonavatelé, ale nikoli ti objednatelé.
1: V zemích Latinské Ameriky dochází poměrně často ke střetům, kdy na jedné straně stojí místní církev chránící chudé a přírodu a na té druhé straně vlády zase slibují ekonomický rozvoj díky těžbě. Jak potom vnímá tamní společnost církev? Jako brzdu pokroku? A nebo naopak jako jedinou instituci, které se dá věřit?
3: No, velmi záleží, která část společnosti to je. Znám to dobře třeba z Brazílie, kde v Amazonii samozřejmě místní, především původní obyvatelstvo, ale řekněme starousedlíci, kteří jsou v Amazonii, jsou velmi vděční za to, že se nejen katolická církev, ale často katolická církev a její instituce, církevní řády a tak dále, angažují v boji proti těm velkým těžařským a developerským projektům v oblasti a tomu otevírání. Na druhou stranu, když se pak zeptáte těch lidí, kteří do toho regionu přichází, a to samé ve Střední Americe s těmi velkými těžařskými projekty. Je to často městská chudina z velkých měst, jsou to lidé, kteří vidí v těchto místech jediný způsob, jak zbohatnout, vydělat si na lepší život, tak ty se samozřejmě na ty aktivity katolické církve i environmentálních aktivistů dívají velmi negativně a často právě se pak i uchylují k násilí, protože to násilí nevychází z těch vyšších míst, není vždycky jenom na objednávku, ale dochází i ke spontánním výbuchům násilí mezi třeba ochránci životního prostředí a těmi starousedlíky a mezi těmi příchozími, často ozbrojenými, často i s nějakou kriminální minulostí.
1: Dění v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkujeme.
3: Děkuji a těším se na slyšenou.
1: Před pár dny se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť. Mohli bychom říct vojenská. V čem je významná, to ví naše stálá spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
4: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II.
1: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Marie, jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Neprotiřečí si to?
4: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly.
1: A jaká byla letos účast v Lourdech při tomto třídenním setkání?
4: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze dvou žen a ze dvou mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie, a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli, a to při oslavě letnic, tedy seslání Ducha svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
1: Zajímavý pohled na francouzskou vojenskou pouť v Lourdech nám poskytla Marie Sýkorová. Děkujeme.
4: Děkuji a pěkný den.
1: A ve Vertikále mapujeme vždy to podstatné, co se děje. Dobrý den vám za celý tým náboženského vysílání přeje Nadežda Hávová.
5: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Na řadě jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
6: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácevou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně boj o medaile. V semifinále nastoupí v 11 hodin proti Američanům Krebovi s Benešem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 před Šmejkalkou a také na D8 u Velvar. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem spozorněte v okolí sjezdu na Mělník a Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, místem se projíždí plynule. D8 ještě jednou, tentokrát ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru sekají trávu v levém pruhu, vozidla údržby budou pokračovat dál až do Prahy. A na silnici 247 mezi Libochovicemi a Litoměřicemi zpomalte za Ravosevicemi. Řeší tam nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Postupně se nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru a doplnit to mohou i menší kroupy. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Zítra se výrazně ochladí a čeká nás další deštivý den. Poslechněte si meteorologa Františka Šopka.
10: Zítra očekáváme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vzduchu v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia, to znamená zítra bude významně chladněji než dnes.
9: V úterý pak bude polojasno až oblačno a deště čekáme jen velmi málo. V dalších dnech příštího týdne bude převládat oblačno, místy s přehánkami nebo i bouřkami. Teploty budou ale zase příjemné, většinou do 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Hlavně, aby se naše děti měly lépe než my. Věta, kterou pravděpodobně známe ze svých rodin. Každá generace si přeje, aby ta další žila lépe než ona sama. Platí stále tento nevyřčený slib takzvané moderní společnosti? Mladí mluví o drahém bydlení, nejisté práci nebo pocitu odložené dospělosti. Padesátníci a starší zase čelí obavám z propadu životní úrovně, ztráty uplatnění na pracovním trhu i dalších životních jistot. Roste napětí mezi generacemi, i na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
2: Vertikála.
11: A mými hosty ve studiu jsou dnes socioložka Lucie Vidovičová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také student právnické fakulty téže univerzity, tvůrce obsahu studentského rádia R. Matyáš Kočí, aktivně se zabývající společenskými tématy. Oběma dobrý den, vítejte v debatě.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Jak jsem tedy říkala, každá ta generace si přeje, aby se zkrátka ty její děti měly lépe. Výzkumy OECD, mezinárodní organizace sdružující převážně ekonomicky vyspělé státy a informace od ostatních odborníků, ale upozorňují právě na to, co už jsem také naznačila v úvodu, na tu rostoucí nejistotu mladých lidí, nedostupné bydlení, otázka pracovního uplatnění, tlak na výkon, klimatická úzkost, odkládání rodiny. Současně podle těchto údajů také narůstá nejistota generace 50+, čelí třeba diskriminaci nebo předsudkům kvůli věku, proměně trhu práce. Můžu dodat také sendvičová generace, ještě stále živíme své děti a už nám, lidově řečeno za krkem, dýchá ta potřeba postarat se, pečovat o své stárnoucí rodiče. Socioložka Lucie Vidovičová, kdo dnes tedy nese to větší břemeno té nejistoty nebo tu zátěž?
12: Já se obávám, že ho neseme všichni, ať už tak, že každá generace má své výzvy, ty těžkosti má každý věk. Já bych řekla, že jsem zástupcem té generace tak právě na hraně, kdy ještě vnitřně mám pocit, že jsem velice mladá, zároveň jsem v té sendvičové situaci, kdy mám malé dítě ještě na základní škole a zároveň pečujem o maminku. A přitom vidím, že ten svět, ne že by se hnal do záhuby, ale říkám si, že bych dneska nechtěla být úplně mladá, protože to mají těžký. Ale když odstoupíme od těch jako individuálních zkušeností, tak se zdá, že ten rozdíl mezi generacemi tady byl vždycky, že vždycky každá generace sebou nesla nějaké nové výzvy, s kterými se musela vyrovnávat, ať už je to doba Boženy Němcové, anebo ta budoucnost.
11: Když jste řekla, že všichni neseme tu zátěž a zároveň jste řekla, že byste nechtěla být v té mladé generaci, protože to mají těžké, v čem?
12: Možná to bude trochu znít kontroverzně, ale za našich dob byl jenom alkohol a divoký sex. Dneska je toho mnohem víc, jaká ta rizika jsou. A ta schopnost se s tím vyrovnávat, takzvaná ta odolnost, je něco, co není úplně kde brát. Ještě nemáme vybudované systémy, které by byly podpůrné v tom právě, jak se vyrovnat s těmi novými výzvami, které jsou všude kolem nás. Mám tři děti, vidím, že skutečně bojují s věcmi, s kterými jsem já bojovat nemusela, protože jsem prostě buď to si hrála doma s panenkou, dětskama, nebo jsem vyběhla někde na klepač za dětskama a bylo to OK. Patří do toho určitě i ta klimatická změna, která jako si jako první oběti bude brát ta křehká těla, ať už je to nejmenší dětí, nebo těch nejstarších. Ta globální propojenost, ta změna toho, že cokoliv se stane tisíce a tisíce kilometrů od nás, tak může dopadat i na nás. Je tam právě jakási ta existenciální nejistota, že ty změny, i když zase je to něco, co je antropologická konstanta, vždycky byla, vždycky se ta nová generace musela nějak vymezit, ale teďka ty změny vypadají, že jsou jako hlubší, větší, že jsme opravdu na prahu různých revolucí, takže jestliže za nás trošku platilo, že budeme v nějakých, možná někdo z nás zaměstnáních, která ještě nemají název, já si myslím, že to dneska platí pro obrovskou část té mladší generace, že vlastně oni vůbec neví, co v té budoucnosti budou.
11: Matyáš Kočí, to, co jste slyšel, vy se také těmito tématy zabýváte. Vnímáte ve své generaci ty nejistoty, které jsme tady z nějakých úhlů pohledu naznačili?
13: Mhm. Já si myslím, že je vnímám, protože mně přijde, že na naši generaci obecně asi vyvíjený jako velký tlak z hlediska toho prostředí, ve kterém se pohybujeme, ať už sociálních sítí a tak dále. Dneska máme obrovské množství možností toho, co vlastně dělat a zároveň nevíme, co pořádně dělat. Já to třeba vnímám krásně sám u sebe, že jsem teďka jako rozložený mezi strašně moc aktivit, kdy dělám vysokou školu, do toho dělám podcast, do toho pracuju a vlastně furt tak nějak nevím, co chci a přijde mi, že nevím, jestli jsem to já, kdo si na sebe jako vyvíjí tady tyhle ty očekávání, abych něčeho dosáhl nebo abych byl jako nejlepší, ale možná je to právě ta společnost, která je takhle nastavená, že vlastně nás jako tlačí nebo pušuje k tomu, abychom prostě byli ti nejlepší a furt se nějak snažili a dosahovali, jako dostali za sebe to maximum, i když vlastně asi úplně nemusíme.
12: Já bych jenom vlastně zareagovala na to, co Maty jako naznačil, že on má pocit, že toho má moc a naše generace má pocit, že toho děláte málo. A přijde mi, že v tom hrozně zajímavý zdroj těch různých neporozumění, které k tomu, těm konfliktům a tlakům přidávají, že se strašně málo spolu bavíme. Myslím si, že je to něco, do čeho bychom měli vstupovat, protože ta rozdílná očekávání můžou být naprosto až možná nesmyslně zdrojem nějakých tlaků.
11: Když z těch výzkumů a z těch dat vyplývá nějaké to fakticky podložené, nedostupné bydlení, také otázka pracovního uplatnění i u té mladé generace. Dlouhodobá nedosažitelnost nějakých cílů vede k frustraci. Tak když použiju to slovo frustrace, ta frustrace mladých je ekonomická, psychologická nebo hodnotová? Z čeho je ta největší obava, co jako člověk chce a má pocit, že toho nikdy nedosáhne?
13: No podle mě to je taková kombinace asi všeho. Jednak jak jsme se bavili o těch očekáváních, tak člověk si na sebe klade asi dost vysoké nároky v tom, čeho by měl dosáhnout a očekává nějaké jistoty. Každopádně si myslím, že jako ty jistoty jsou jako budovatelné až z dlouhodobějšího hlediska, že prostě nepřijdou tady ve 20 letech, asi nebudu jako vědět hnedka, jestli budu prostě po dostudování vysoké školy bydlet, nebo jestli seženu dobrou práci a tak. A zároveň mám vlastně pocit i kvůli tomu, co vidím okolo sebe, ať už na těch sítích, nebo tak, že jako bych to měl vědět, ale jako podle mě se to vědět prostě teďka nedá, akorát mladí lidi nejsou na to zvyklí, že to nemůžou vědět a nedokážou se s tím podle mě smířit. Takže to si myslím, že je ten hlavní problém.
12: To mně přijde jako vlastně dobře vyjádřené, protože ta nejistota je také něco, co provází vlastně každého z nás. My nikdo nevíme, co bude zítra a ta budoucnost je pro všechny nás, z nás nejistá. A tím zase můžeme trpět jako všechny ty generace. Já třeba, protože hodně se věnuju stárnutí, hodně mluvím s hodně starými lidmi a oni třeba často říkají, tenhle ten svět už není pro nás a mám pocit, že ti junioři by to řekli, tenhle ten svět ještě není pro nás, že jo, tahle republika není pro mladý, to bylo taky takové heslo. Ale já myslím, že když se podíváme nebo uděláme nějaké srovnání se zahraničím, tak na jednu stranu ty výsledky budou velice podobné, protože nějaké tyhle, ty budeme jim říkat, existenciální krize mladých jsou jako téměř globální. I protože právě dosah těch sítí je globální a nějaký ten jako aspirační ideální život, který se na těch sítích na nás valí, je prostě prostě konzumován globálně. Ale já si pamatuju na začátku svojí kariéry, kdy právě Britové se sdíleli o tom, že oni jsou vlastně poslední generace jejich rodiče, kteří jsou vlastníci svého bydlení a že mladí Britové už jako nikdy na to bydlení vlastnicky nedosáhnou. A to je prostě nějakých 30 let zpět. Takže my jako doháníme i v tomhle smyslu i s těmi krizemi něco, co v tom zahraničí už jako bylo popsáno. A spíš mě přijde klíčové, zase vracím se k tomu, krize byly vždycky, nakolik ať už těm mladším generacím, těm nejstarším nebo sami sobě jako té střední generace dáváme možnosti krize zvládnout. A to mně přijde jako klíčové, v čem možná jako společnost selháváme. V poskytování nějakého bezpečí a aspoň nějaké elementární jistoty. My skutečně žijeme v tak jako rozbouřené době, kdy nevíme, z které strany přiletí jaká raketa, a kdy mladí se sdílejí o tom, že se bojí přivádět děti do tohohle toho světa. A zase vy můžete se vrátit k tomu, ale děti se rodily i za války a ty věci jako nějak fungovaly. Ale zase těch konkurenčních možností, co dělat jinak, kde jinde se angažovat, jako jestli letět prostě na Antarktidu, to nebylo. No, a těch voleb, které musí ten člověk udělat dneska každý den, je velká spousta. A v tom samozřejmě, já bych nechtěla, aby to vyznělo, že jako volám po tom, že bychom ty volby měli osekat. To asi by nebylo řešení, i když by to jako pomohlo leccčemu. Ale spíš najít já zase zneužívám toho slova podpory, ale takové to vlastně toho bezpečí, toho, že chyby můžeme dělat a že to bude v pořádku, že všude je nějaké tlačítko, kterým se to dá vrátit o krok zpátky.
11: Právě ty volby, je to ten jmenovatel všeho, že člověk nese zátěž volby a možná nemusí být pochopen u svých rodičů nebo prarodičů v tomto.
13: Já si myslím, že možná jo, protože mně možná i přišlo, že dřív jako to bylo tak jako trošku jasnější, jaký ten vzorec v tom životě by měl člověk mít, že prostě vystudujete vysokou školu, pak si člověk najde nějakou práci, pak založí rodinu, má děti a tak dále. Ale to si myslím, že dneska už úplně vlastně neplatí a možná i to je to, v čem spočívá potom jako úskalí toho, že se dostáváme zase vlastně k tomu, že jsme jako přehlcení strašným množstvím různých možností, co můžeme dělat, no. Takže asi jo, asi jsou to právě ty volby, no. To, že prostě člověk se musí neustále, nebo má možnost se neustále mezi něčím rozhodovat, je to, z čeho potom asi pramení problém trošku té frustrace, no.
11: To, co jsem řekla na začátku, že každá generace chce, aby ta generace, která po ní přichází, aby se měla lépe, tak platí to stále? Anebo je to první generace, která se třeba nebude mít lépe než ta předchozí, než ta generace jejich rodičů Lucie Vidovičová?
12: Teoretikové o tom takto hovoří. Já říkám teoretikové z toho titulu, že zase nevíme fakt, co bude za hodinu, za den a ta nejistota je vysoká pro nás všechny. Ale když bychom asi měli víc toho, co definujeme jako tu dobrou budoucnost, jestli to je teda, že budeme mít děti, zaměstnání, pohodlnou práci, bezpečnou až do důchodu, vezmeme si důchod a sedneme si na zahrádku, tyhle volby už tam jako úplně tak nejsou. Tohle je jako jasná cesta zase, a to jsme ještě nezmínili, že to, o čem se tady bavíme, skutečně zatím se bavíme o nějakých rolích a cestách, které jsou k dispozici pro lidi střední třídy, možná vyšší střední třídy, ale samozřejmě určitě to jako může být jinak ještě prožíváno v těch nejvyšších třídách, o kterých víme paradoxně v sociologii velmi málo, stejně tak jako u těch nejnižších. A teda tak, jak jsem definovala, to, co si běžně možná představíme pod tím dobrým životem, může se stát, že tohle bude pro lidi stále méně a méně dostupné.
11: Roste napětí mezi generacemi v souvislosti s tím, co všechno jsme si řekli, anebo je to právě napětí nejistot? Co je to spíše, Matyáš Kočí?
13: Podle mě to je spíš to napětí nejistot, než napětí mezi generacemi. Asi to nezávisí úplně na věku, ale spíš na nějakých jako očekáváních a životních zkušenostech, které každá ta generace má, a zároveň i představách o tom, jak by měl život té mladší generace třeba vypadat, nebo jak by vlastně ten svůj život měli žít, protože třeba jsou starší zvyklí na nějaké jako zaběhlejší vzorce a tak dále, což si myslím, že se v dnešní době už dost bourá a tím pádem potom dochází k nějakému, nevím, jestli to nazvat generační konflikt, ale prostě nepochopení vzájemnému.
12: Ono v tom je i z toho sociologického hlediska spousta pro mě zajímavých otázek, protože my často mluvíme o tom, že třeba ta nejmladší a nejstarší generace jsou vlastně generační spojenci, protože prožívají spoustu věcí podobných, které třeba nejsou úplně ty nejlepší, jako je to nějaké prožívání samoty, osamělosti, vystavení věkové diskriminaci, nějaké jako výzvy právě komunikace s tou střední generací, která typicky v současné situace drží většinu té společenské moci právě proto, že jsou to teďka nejpočetnější generace, zaměstnaná na vysokých pozicích, takže třeba dostat se k práci je obtížné jak pro 55-tníka, 60-tníka, tak pro někoho, kdo zrovna vlastně nastupuje. A konkrétně teda právě v té oblasti věkové diskriminace, která typicky byla vnímána jako problém vlastně starších lidí, tak nám při tom posledním šetření prostě obrovsky vyletěly ty podíly právě u juniorů mezi 18 a 30. A 50% těch dotázaných v České republice řeklo, že, jako se jim, že se stali obětí nějaké věkové diskriminace. A já vlastně pořád ještě jako jsem se nedostala k tomu zeptat se proč a kde, protože to je zkušenost, která potom nastaví nějaké jako lehké trauma už potom na průběh vlastně celým tím životem.
11: Když jsme mluvili o těch nejistotách, tak někdy se to právě staví tak, mladí mají tyhle nevýhody, tyhle nejistoty, starší generace tahle a dává se to někdy do protikladu právě do toho silného kontrastu. Na druhé straně minimálně zkušenostně v rodinách stále funguje taková ta solidarita, ať už finanční, emoční nebo pečovatelská. Je dnes těžší být solidární právě, když ty nejistoty zažívají všechny ty generace, Lucie Vidovičová?
12: Může být, protože máme jenom určitou kapacitu, den má 24 hodin a můžou vlastně skutečně jako ty některé dřívější tradiční zapojení v těch rodinách a sousedstvích taky můžou být vytlačovány, protože prostě nestíháte tyhle ty všechny věci a plus k tomu přichází to, že žijeme i geograficky stále více rozptýleně, právě protože nám třeba roste podíl lidí, kteří studují na vysoké škole, což je typicky znamená nějaké stěhování do většího města, takže nejste už tak jako fyzicky blízký si s tou rodinou. A potom i ta možnost třeba se zapojovat do té konkrétní nějaké péče může klesat. My vlastně ty boje vidíme i na vysoké škole, když jsem studovala, tak jsem sice pracovala, ale jenom přes léto, kdežto dneska pracují všichni ti studující, doslova všichni, ať už protože musí, anebo i ti, co by teoreticky nemuseli, tak vlastně pro ně to je nějaký zdroj statusu a ono nám to vytlačuje tu jejich jako schopnost se plně soustředit na studium. Dneska my musíme skutečně brát ohled na to, že ti lidé potřebují jako věnovat jako hodně energie na to, aby se nějak základně zajistili. Z toho může plynout takové to, my jsme toho četli víc, my jsme toho dělali víc, ale my jsme měli víc času se tomu vlastně věnovat. A v těch rodinách to bude možná podobné.
11: Matyáško, čí solidarita, je to něco, nějaká hodnota, kterou přejímáte od té starší generace, právě ta finanční, emoční, pečovatelská?
13: Já si myslím, že v rámci mojí rodiny určitě ano. Tam jako vždycky si myslím, že solidarita fungovala krásně, naši mě vlastně taky teďka při studiu podporují i tak. Ale jak říkala Lucka, tak faktem je, že dneska ani já se třeba úplně jako stoprocentně nesoustředím na to studium, jo, a jak jsi říkala, že vlastně možná starší generace mají pocit, že my toho děláme málo tím, že se právě na to studium nesoustředíme, tak já to mám taky právě nastavené tak, no, že jako studium beru tak, že jsem na škole, vlastně tu školu nějak průběžně dělám, ale zároveň se do toho věnuju strašnému množství jako různých dalších dílčích činností, ať už je to ta práce, která mi taky vezme několik desítek hodin měsíčně, že jo. Ale já si myslím, že jako solidarita jako taková pořád nějakým způsobem funguje, protože i my jako mladí můžeme pomoct třeba té starší generaci zase se zvládáním moderních technologií a tak dále, ať už té nejstarší nebo i té střední se spoustou jako s prací s informacemi a tak dále, což si myslím, že naše generace je mnohem lepší a oni nám jako na oplátku můžou poskytnout třeba zase nějaké to rodinné zázemí a tak dále a podporu. Takže já to úplně asi nevnímám, takže by ta solidarita jako měla vymizet nebo se nějak zhoršovala.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus o tématu mezigenerační spravedlnost. Debatují socioložka Lucie Vidovičová a také student, tvůrce obsahu studentského rádia R. Matyáš Kočí.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Ve veřejném prostoru často v souvislosti právě s tou mezigenerační spravedlností nebo nespravedlností, podle toho, jak se na to podíváme, se také objevuje to, že mladí vyrůstají ve světě, kde nemají úplně plnou rozhodovací moc. Z hlediska voličů politickou moc drží spíše ti starší voliči, jsou to ti, kteří chodí více k volbám, zároveň v těch politických zastoupeních také jsou stále ty generace starší než ti mladí. Je to spravedlivé, že tu politickou moc drží hlavně ti starší voliči, anebo posléze potom ti starší politici, kteří rozhodují, Lucie Vidovičová?
12: Tady v tomhle budu trošku kontroverzní, ale pokud mladí nechodí k volbám, dobře jim tak. V tom smyslu, že volby u nás pořád jsou ještě demokratické. Já teda ještě navíc podporuji hypotézu, že my nevolíme věkem, ale volíme socioekonomickým statusem a my pozorujeme, že skutečně voliči vyššího věku jsou prostě disciplinovanými voliči, že se zajímají o věci kolem sebe, takže tam ta jakoby nerovnost v tomhletom je a nepochybně jsou tam i nějaké bariéry k tomu, jak ti mladí lidé se mohou zapojit a konec konců při posledních volbách jsme pak viděli, jak to i těm mladším, notabene ženským političkám v uvozovkách necháváme sežrat a omlouvám se za ten neodborný, ale myslím, že trefný výraz, že skutečně to od těch mladých lidí vyžaduje obrovskou odvahu do těchto vod vstoupit, ale zároveň prostě nesmí zahazovat svůj hlas v těch volbách.
11: Podobná otázka, Matyáš Kočí. Žijeme v demokratické zemi. Jinou možnost ovlivnit směřování země nebo vůbec snažit se prosadit nějaké vize nebo to, s čím mladíte a co je pro vás do budoucna žitelné, než v těch volbách zkrátka nikdo z nás nemá. Tak když mladá generace, a slyšeli jsme to potvrzeno i na datech, chodí méně k těm volbám než ta starší, tak jak to jinak chcete dělat? Protože ona opravdu zní pak výtka, ovlivňují nás ti, kteří v tom žít už nebudou. Výtka z té mladé generace vůči té starší.
13: No, tak pak je otázka, jestli třeba by bylo správným krokem to, aby bylo volební právo od 16 let, nebo mladé zapojit nějak aktivněji už v rámci třeba školy, i když ty možnosti si myslím, že už teďka celkem jsou, ať už skrze studentské parlamenty na středních školách, nebo potom Česká středoškolská unie, která má možnost bavit se na úrovni ministerstev a tak dále. Takže pokud mladí lidé chcou, tak tu cestu si tam najít můžou, ale podle mě by bylo dobré asi líp jim ty možnosti komunikovat, protože si myslím, že třeba ne vždycky mají možnost zjistit, že tohle se dá vlastně ovlivňovat skrze tady tyhle ty instituce, jako je třeba Česká středoškolská unie.
11: Zaznělo tady, že neroste ani tak napětí mezi generacemi, ale spíše napětí těch nejistot. Zároveň jsme zmínili, že přestože narůstá nějaké napětí v těch nejistotách, tak ta mezigenerační solidarita, to, co se třeba děje v rodinách a zkušenostně zažíváme, že když je potřeba, tak máme emoční podporu, máme finanční podporu, máme pečovatelskou podporu. Co nás tedy rozděluje úplně nejvíc? Protože zase i data ukazují, že ta společnost je více rozdělená třeba než dříve. Co nás nejvíce rozděluje? Věk, zkušenosti, sociální postavení, náhledy, filozofie?
12: Kombinace všeho, co jste vyjmenovala, ale já zase použiju ten příměr seniorů, kde já vždycky vysvětluju, že seniori jako sociální skupina neexistují, protože nemají nic společného, ani je nedá se definovat věkem, ani volebním jednáním, ani preferencí módy, ani oblíbeným jídlem. A takhle se určitě nesejdeme i s těmi juniory a zároveň dokážeme prostě si najít napříč těmi věkovými skupinami někoho, kdo bude volit stejné strany jako my, kdo bude mít stejnou jako vkus na módu, a kdo bude poslouchat stejnou kulturu. Otázkou pro mě je, jestli máme jako společnost nastavené struktury a příležitosti, kde by se tyhle lidi navzájem mohli objevit. Existovala krásná iniciativa jedné neziskové organizace, která právě si kladla za cíl dát k jednomu stolu lidi s různými politickými názory a oslovili mě, jestli bych jim mohla pomoct, že ve chvíli, kdy ty lidi zjistí, že jsou každý z jiné generace, tak to setkání neuskuteční. A co teda jako s tím dělat? Tak já jsem se ptala, jak to jako děláte. A on říká, no tak máte ten formulář, tam vyplníte nějaké ty jako základní věci, věk a tak dále. A říkám, a proč tam máte ten věk, jako k čemu ho potřebujete? A bylo úplně vidět na té druhé straně takový ten aha moment, vždyť jasně, teď tam ten věk můžeme zapomenout a pojďme se bavit o těch věcech, které jsou jakoby důležité pro všechny z nás. A mám pocit, že my skutečně ještě pořád žijeme v extrémně takzvaně věkově segregované společnosti. Ve společnosti, kde ty generace nebo věkové skupiny se prostě vzdělávají odděleně, pracujeme ve velmi jako jednobarevných věkových skupinách. A ty rodiny jsou čím dál tím menší. Dřív, když jste měla 12 dětí, tak tam bylo prostě 3leté a 25leté a měli jste se navzájem blízko. Dneska tohle neexistuje. Takže ty konflikty, rozdíly, neporozumění můžou vznikat z toho, že nemáme se kde navzájem setkávat.
11: To, co společnost rozděluje, co tedy vidíte vy, že vás nejvíce rozděluje s tou starší generací Matyáš Kočí?
13: Asi je to nějaké možná sociální postavení, životní zkušenosti, asi řekněme bych takhle pojmenoval ty hlavní faktory, které si myslím, že ty společnosti takhle rozdělujou.
11: Co je naopak, nebo co by měla starší generace předat, co by mladší přijala, aby našla nějakou sdílenou, souhlasnou představu budoucnosti společnosti?
13: No, podle mě respekt, schopnost vést nějaký vzájemný dialog a to uvědomění si, že nejenom my jako mladší nebo starší generace máme nějaké problémy, ale i ta druhá část, buď ti mladší nebo starší, řeší zase svoje problémy. Takže nějaké vzájemné pochopení, si myslím.
11: Lucie Vidovičová.
12: Pro mě je velké téma, které vlastně Matěj opisuje, a to je ta empatie, ta schopnost jako vžít se do situace toho druhého, nějak jako respektovat ty odlišné názory a přitom se klidně dál trvat na svých v tom smyslu, že nemusím ztratit sám sebe, abych přijal toho druhého. Zase taková zkušenost anekdotická, v Irsku jsem jela autobusem a tam nastoupil pán přes 70 hodně s takovou taškou na kolečkách a naproti němu seděl kluk a ten kluk měl na sobě fotbalovou šálu a tak se koukal na toho pána a říká, ty teda zase hráli hrozně, co? Načež ten pán na to jako zareagoval, začali si bavit o tom, jak teda ten zápas byl hrozný. Po dvou zastávkách ten kluk se jako zvedl a říká, tak mějte hezky, jde na shledanou a odešel. A mně přišlo fascinující, jak vlastně obě dvě ty strany byly připravené i na takový krátký jako rozhovor. Našli si něco, co je spojuje, i když to byl prostě fotbal. A mám pocit, že oba dva si z té výměny odnesli něco vzácného. Ten senior nepochybně to, že ještě existuje, že ho někdo vidí a ten junior mohl něčím přispět. Tak mně by se líbilo ta společná budoucnost, která bude taková otevřená, kde se nebudeme bát jeden na druhého promluvit u pokladny, prostě si pochválit Vánočku nebo se poptat na počasí, abychom jako rozproudili vlastně ty debaty, protože samozřejmě i o velkých tématech se můžeme bavit možná až po tom, co jsme se pobavili o té Vánočce.
11: Tolik dnešní debata Vertikály na téma mezigenerační spravedlnost. Debatovali socioložka Lucie Vidovičová a také student Matyáš Kočí. Oběma děkuji za debatu, za setkání a přeji krásný den.
12: Hezké stárnutí všem.
13: Děkuji za pozvání.
11: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
7: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ.
5: Bylo 9 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Vojtěch Tomášek.
6: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Tenista Jakub Menšík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. Pozor na sekání trávy na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na čtvrtém kilometru. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
14: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées.
6: Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
14: Zaporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodních e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
15: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
14: Ve Zlíně na silnici 1/49 na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně to omezí dopravu. Silničáři budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, Vsetín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, pojedou pouze k Ivadlově. Podle policistů se dají čekat dlouhé kolony a řidiči by se tomuto místu měli raději vyhnout. Ve Vlčnově na Slovácku se dnes chystá jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovodí i folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Jak říká organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
16: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
17: Sport. Fotbalisty české reprezentace čeká v přípravě na mistrovství světa zápas s Kosovem. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Následně trenér Koubek oznámí finální nominaci na šampionát. Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rubliovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
18: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
17: Souboj začne v podvečerních hodinách a uslyšíte o něm na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D8 u Odoleny vody a na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 5. a 4. kilometrem se pohybují vozidla údržby v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat dál do Prahy na konec dálnice. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na silnici 128 mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí zbystřete v Čiměři. Zasahují tam u nehody osobního auta s motorkou, na vozovce jsou vyteklé kapaliny. A v Praze v Hartigově ulici dejte pozor v křižovatce Ohrada, řeší tam nehodu nákladního auta s osobním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Při útocích na Ukrajinu dopadl ruský dron na bytový dům na východě Rumunska. Výsledkem je zraněná žena a dítě. Rumunsko v reakci uzavře jeden z ruských konzulátů na svém území a vyzvalo také k silné mezinárodní odpovědi směrem k Rusku.
19: Je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu nebo ne? Evropská komise chce po českých úřadech vysvětlení. Evropská komise taky odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur, v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Reaguje tak na reformy v oblasti soudnictví a ochrany akademických svobod. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana, Jan Hraběta. Připomeneme si ho. Nejen tyhle události přinesl poslední květnový týden. Od toho, aby vám žádná podstatná informace neunikla, je tu Týden Plus. A Václava Marešová.
2: Týden Plus.
19: Na to je připravené bránit každý centimetr území členských států. Po pátečním pádu dronu na rumunský bytový dům takto reagoval šéf aliance Mark Rutte. Bezpilotní letoun po zřícení explodoval a zapálil desetipatrový dům. Zhruba 70 lidí se musela evakuovat. Žena a dítě skončili v nemocnici. Dron do rumunského města Galací dopadl, když ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunsko teď vyzývá k silné mezinárodní odpovědi směrem k Rusku. A to je téma pro redaktorku Lucii Špetovou.
20: Rumunsko považuje pád ruského dronu na svém území za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy, říká rumunský prezident Nikuš Ordan.
21: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
20: Incident odsoudil mimo jiné taky český prezident Petr Pavel, pokračuje mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
22: Noční bezprecedentní zásah obytného domu v rumunském Galáty ruským dronem, při kterém byli zraněni 2 lidé, je podle prezidenta Petra Pavla zcela nepřijatelný. Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
20: Útok odsoudil taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stejně zareagovala taky například česká ministerstva zahraničí a obrany.

0: hrát roli posílení vzdušného prostoru na východní hranici Severoatlantické aliance.
1: Podle Petráše by ale nejjasnější odpověď Rusku dali členové aliance tím, že by navýšili své závazky vůči NATO nebo minimálně plnili ty dosavadní.
2: Východní křídlo Severoatlantické aliance taky stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty, které tyto země připisují Moskvě. Stíhačka NATO například se střelila nad Estonskem dron. Kvůli podobným událostem byl už taky několikrát narušený běžný život v Lotyšsku, no a taky Litvě. Litevské úřady přitom uvádějí, že Rusko dokáže kvůli výrazně rozšířeným kapacitám falšovat i signál GPS hluboko na evropském území, a to v okruhu až 450 kilometrů od své kaliningradské enklávy. My jsme o těchto provokacích ze strany Ruska mluvili s bezpečnostním expertem Michalem Smetanou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a zároveň ředitelem Pražského centra pro výzkum míru.
3: Není možné ignorovat, že obecně přibývá různých incidentů, které se nachází pod prahem ozbrojeného konfliktu, nicméně rozhodně musíme brát jako agresivní. Nejde pouze o přelety dronů nebo stíhaček, bavíme se o podmořských kabelech, různých sabotážích, kterých přibývá obrovské množství, opět a přeletů bezpilotních prostředků nejen nad pobaltskými státy nebo nejen na východním křídle NATO. A když se dáme všechno dohromady, tak ze strany Ruska v rámci nějakého širší strategie se může jednat o nějakou formu nátlakové strategie, kde samozřejmě to vnímání rizika na straně západních států se zvyšuje. Zároveň Rusko se tímto testuje vlastně připravenost reakce států na to a také jdeme tu nějaké politické odhodlání na to nějakým způsobem odpovědět. A když se bavíme o nějakém širším dlouhodobějším kontextu, tak samozřejmě je zde na straně států na to obava, že v nějaké fázi potenciálně po konci této války nebo v nějakém jejím neúplně příznivém vyústění by se tyto incidenty mohly nakonec proměnit už do nějaké formy ještě závažnější hybridní operace právě směrem ke státům NATO, jako jsou pobaltské státy, což by potenciálně mohlo vést ke konfliktu mezi státy NATO a Ruska.
2: Popsal bezpečnostní expert Michal Smetana. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky tento týden uvedl, že Moskva připravuje další masivní úder proti Ukrajině. Podle Zelenského to naznačují zpravodajské informace. Rusko, které na Ukrajinu útočí prakticky denně, v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva s tím, že ruská armáda zahajuje systematické údery. A Ukrajina, která se brání ruské agresi, tento týden taky dostala příslib další vojenské pomoci. Od švédského království dostane 16 starších modelů stíhaček JAS-39 Gripen. A díky muniční iniciativě dodá letos Česko Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážní munice, tedy o polovinu míň než loni. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle rezortu mohly být nakonec i vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel ale upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z loňských 18 států se podle něj letos snížil počet na 9.
4: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
2: Podle prezidenta Petra Pavla by přesto letošní množství dodané munice mohlo být vyšší než v loni. Jednání o mírové dohodě s Iránem se zatím příliš neposunula. Americký prezident Donald Trump sice v noci na sobotu našeho času jednal s poradci o podmínkách, které by vedly k ukončení tohoto konfliktu, ale výsledky nejsou známé. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoků. Minister financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Irán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
5: Spojené státy podle Bessenta zabavili iránské kryptoměny za přibližně $1 miliardu, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první.
2: Dodává ze Spojených států naše tamní zpravodajka Jana Ciglarová. Válečný konflikt vypukl poté, co Izrael a Spojené státy zahájili na konci února preventivní údery na Irán, které mířily na zařízení související s iránským

0: ruským jaderným a zbrojním programem. Důsledkem je ale omezení dopravy v Hormuzské úžině. A právě situaci v Hormuzském průlivu, který je důležitou světovou obchodní trasou hlavně pro přepravu surovin, bylo tento týden taky tématem jednání ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ve Washingtonu. Setkal se tam s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. Podle Macinky Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení, použitelné právě v Hormuzském průlivu.
1: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
2: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
1: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu.
0: Dodal redaktor Dominik Tesár. A při své návštěvě Spojených států minister zahraničí taky oznámil jméno nového českého velvyslance ve Spojených státech. Bude jim dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Podle Macinky je Kulhánek zkušeným diplomatem.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ping-pong mezi českými a bruselskými institucemi ohledně údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše pokračuje. Zástupce Evropské komise zcela neuspokojila předchozí odpověď zdejších úřadů. Vyplývá to z dopisu, který má k dispozici server i rozhlas. Požadují například právní posouzení RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil akcie Agrofertu, nebo ujištění, že veřejné peníze nečerpaly dalšího firmy, které zůstaly mimo fond, například Symbiol. Babiš opakovaně říká, že střet zájmu spojený s majetkovými záležitostmi vyřešil, a to nad rámec českých i evropských zákonů. Předpokládá taky, že všechno skončí poté, co české úřady odpoví Evropské komisi. A podle serveru Seznam zprávy od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský fond holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun. A společnost Kostelecké uzeniny z holdingu Agrofert například požádala ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na modernizaci elektrických pohonů, a to za víc než 3,5 milionu korun. Podle mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové teď ministerstvo posuzuje možný střet zájmů a rozhodnutí o vyplacení zatím nevydalo. Moderátor Tomáš Pavlíček se proto na podrobnosti ptal redaktora serveru Seznam zprávy Lukáše Valáška.
4: Ten začátek můžeme vystupovat do letošního února, kdy do Prahy dorazil první dopis ze strany Evropské komise. Experti, se kterými jsem se o tom bavil, to interpretovali jako jakýsi začátek určitého neformálního prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše ze strany Evropské komise. Evropská komise tam vznesla nějaké požadavky, které ale, jak už jsme slyšeli, nebyly z pohledu jejich vysokce postavených úředníků českou stranou naplněny. Ta odpověď, kterou tehdy zaslalo ministerstvo pro místní rozvoj Zuzany Mrázové, které za tu komunikaci s Evropskou komisí zodpovědné, tak byla velmi obecná, vágní a jaksi neobsahovala to, co by Evropskou komisi důkladně přesvědčilo o tom, že Andrej Babiš není ve střetu zájmu.
5: Tak a co konkrétně tam podle Bruselu chybělo? Co nyní požaduje?
4: Ten druhý dopis, který do Prahy dorazil, tak je mnohem důraznější. Ta dikce je tvrdší na poměry takového toho bruselského úřednické, velmi uctivé komunikace. Je opravdu rázný a těch požadavků je tam více. Ten nejzásadnější ale říká, že Česko má skutečně předložit jasné důkazy, podklady, analýzy, že vyhodnotilo tu strukturu, kterou Andrej Babiš vytvořil, a jak ji vyhodnotilo, tedy v ideálním případě, tak jak tedy tvrdí český premiér, že skutečně splnil nejen české i evropské předpisy. Ale druhá část toho dopisu, ta je taky velmi zásadní, a to už není ani tak požadavek jako konstatování. Evropská komise říká, že do doby, než ta záležitost bude jednoznačně vyřešena, a to tady podotýkám z jejího pohledu, tak nebude proplácet firmám spojeným s Andrejem Babišem žádné evropské dotace. Takže v tuto chvíli, pakliže nějaké dotace budou propláceny, tak dopadají na český státní rozpočet.
0: Popsal redaktor serveru Seznam zprávy Lukáš Valášek. Opozice chce kvůli možnému střetu zájmu svolat mimořádnou schůzi. Například předseda STAN Vít Rakušan vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD, aby ho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že kvůli střetu zájmu předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. Izraelská armáda při útoku v pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás, Muhammada Údu. Jeho smrt potvrdil taky Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že Úda byl zodpovědný za vraždy a taky únosy. V době útoku Hamásu na jižní Izrael v říjnu roku 2023 byl šéfem rozvědky. No a izraelský premiér Netanyahu taky nařídil armádě rozšířit okupaci pásma Gazy, a to na 70% území. Připomenu, že podle podmínek příměří z října loňského roku má přitom izraelská armáda dočasně kontrolovat na nejvýš 53% tohoto území. Je to téma pro blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. A toho jsme se ptali, co tedy znamenají tyhle Netanyahuovy výroky?
6: Znamenají to, že vláda Benjamina Netanyahua se podmínkami příměří z října loňského roku řídit nehodlá. Teď má navíc Netanyahu v ruce argument, že Hamás tu dohodu také nedodržuje, a to tím, že odmítá odevzdat zbraně, což bylo součástí té dohody. Těch 53%, jak bylo dohodnuto, jak měla tedy izraelská armáda dočasně spravovat nebo okupovat pásmo Gazy, to se rozšiřuje. Původně oddělovala tuhle část takzvaná žlutá linie, ta je vyznačená v terénu takovými betonovými bloky natřenými na žluto. No a v březnu začala izraelská armáda mluvit navíc o nějaké oranžové linii, která už v terénu vyznačená není a kterou tedy také izraelští vojáci kontrolují, a spolu s ní už začali kontrolovat 60% území pásma Gazy. A teď tedy mluví Netanyahu dokonce o 70%.
0: Válka v pásmu Gazy vypukla v říjnu roku 2023 poté, co ozbrojenci z hnutí Hamas a jeho spojenci při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů. Dalších 251 pak unesli. Izrael potom zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu. Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur v přepočtu asi 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, a to po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Jak vysvětlí naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová, komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a taky ochrany akademických svobod.
7: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus.
0: No a nová maďarská vláda chce taky omezit benefity poslanců a snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu od voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Místo debaty přednáška. Tak popisují někteří experti jednání s premiérem a ministry kvůli přesunu části odborů z úřadu vlády pod ministerstva. Schůzka několika desítek odborníků z politiky trvala ve středu ráno 2 hodiny. Někteří z ní ale odešli dřív.
8: Vládní politici změnu obhajují tím, že jde o zefektivnění a zeštíhlení úřadu vlády. Odbory, které by se z něj od začátku července měly přesunout, jsou třeba agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, oblast pro národnostní menšiny nebo pro drogovou politiku.
9: Rady vlády, kde se řeší ta nadrezortnost, kde jsou ti zástupci těch rezortů, kterých se to týká, a skutečně jsou to agendy, které se týkají více rezortů, tak tyto rady zůstávají, na tom se nic nemění. Pouze řekněme, ta administrace se přesouvá na rezorty, které jsou k tomu věcně příslušné a které už to agendu dneska řeší.
8: popsal nové fungování ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. Koordinátoři a úředníci, kteří mají na úřadu vlády zůstat, ale podle ředitele Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěje Holana nebudou fungovat jako doposud.
10: Nikdy to takhle v historii nefungovalo a nefunguje. Z úřadu vlády nemůžete nijak řídit úředníky, které jsou v nějakém třetím stupni hierarchie nějakého ministerstva. To nejde. Ty patří pod svého náměstka, svého šéfa vrchní sekce a něco takového. To je jako absurdní myšlenka.
8: Pro odbory, kterých by se změna měla dotknout, je klíčová mezirezortnost. Tu ale umístění pod jednotlivá ministerstva podle Jana Šulce z Národní rady lidí se zkušeností se závislostí naruší.
11: Jestliže přesuneme tu mezirezortní agendu na samostatné ministerstvo, tak nemůže ministerstvo zdravotnictví řešit otázky bezpečnosti, řešit otázky sociální a tak dále a tak dále.
8: Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO věří, že nový systém bude fungovat. Je ale potřeba změnit přístup.
0: Kvůli přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstva taky budou v pondělí stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří taky černým oblečením. Říká se, že závěr patří mistrům. O dnešním Týdnu Plus to rozhodně platí, protože závěrem si připomeneme osobnost divadla Járy Cimrmana, Jana Hrabětu. Ten zemřel ve věku 86 let. Dlouholetý člen této žižkovské divadelní scény před 4 lety vzpomínal v projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum na to, jak se vlastně stal hercem.
12: Já jsem dělal to osvětlovače na Zábradlí, a tam se hrály javlové hry a hrála se tam mezi jiným taky zahradní slavnost a tam byl takový monolog, který já jsem jednak slyšel asi 50krát, že opač se ty hry opakovaly a já jsem si říkal, když se to naučil Vašek Soup, já se to naučím taky. Tak jsem se to začal učit a potom už jsem to uměl. Přišel jsem k Cimrmanům jako osvětlovač a teď jsem si to říkal někde v kabině, ten monolog dlouhý a šel okolo pan Čepelka. Zastavil se a poslouchal, nevěděl jsem, že tam je. Pak jsem myslel, co to bylo, tak jsem mu to řekl, dobrý, odešel. No a za 3 dny přišel pan Cvirák a říkal, hele, když nebudeš hrát to disidentské divadlo, to už jsme dávno byli zlikvidovaný, policajti všechno zlikvidovali, tak bys si s námi mohl hrát.
0: Jan Hrabeta od 70. let stvárnil řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
13: Díky, princi Jasoni. Vyříct svému královskému otci můj nejsrdečně. Co to je?
14: To je pecka, králi.
13: Aha, no vyříct svému královskému otci můj obyčejná pecka?
14: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
13: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oho.
0: A Týden Plus tak můžeme zakončit třeba citátem ze hry Akt divadla Járy Cimrmana. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Tak naslyšenou se těší Václava Marešová.
3: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní Odpolední Plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
15: V Brně skončil historicky první sudetoněmecký sjezd na území Česka. Byla tahle akce zbytečným drážděním hada bosou nohou nebo naopak dalším krokem na cestě ke smíření? Kdy vlastně vzala za své představa, že Češi a Němci můžou žít společně v jedné zemi? A mluvíme dostatečně o tom, co se dělo po květnu 45 při takzvaném divokém odsunu? Speciálním hostem je politolog a sociolog, rodák ze Sudet, Lukáš Novotný.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
17: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
18: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
16: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
3: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
19: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, 1-2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
20: Dobré dopoledne, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
21: Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballáh, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hizballáh vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litání. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedů všech senátorských klubů. Vládní politici chtějí, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu, jinak podle nich hrozí kolaps veřejných financí. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. 10 000 lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezgira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela průvodu. Podle agentury Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Pražská zoo dnes odpoledne odveze do Kazachstánu další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi již teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altyn Dala teď nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny.
3: Sport.
21: Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte přímé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kolín. Na 41. a 5. kilometru nám hlásíte překážku.
23: Já bych chtěl upozornit na odstavené vozidlo ve stoupacím pruhu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Jedná se o 41. kilometr, je to těsně před sjezdem z dálnice.
22: Jen dodáme, že místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 3. a 2. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat až na konec dálnice, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Z Maltézského náměstí na Malé Straně je vidět zachovalá románská věž. Byla součástí historického opevnění velkopřevorství maltézských rytířů a ohraničuje jedno z magických pražských míst. Promlouvá tu génius locí anebo rytířské ctnosti zůstaly jenom romantickou představou v životě moderního člověka? Při hledání odpovědi projdeme 10 století a na konci cesty budeme překvapivě aktuální. Příjemný poslech dnešního pořadu přeje Michaela Krčmová. Režii má Ivona Žertová a za mixážním pultem je Jitka Procházková.
3: Historie plus.
0: Náš příběh začíná ve 12. století ve středověké Praze za časů krále Vladislava I. a jeho druhé manželky Judity Durinské. Byl to právě panovník, který na radu duchovních přivedl rytířský řád do Čech. Slovo má historik Milan M. Buben, autor knihy o dějinách českého velkopřevorství.
1: My bohužel to přesně nevíme, jelikož ta darovací listina krále Vladislava, který byl králem od roku 1158, tak není datovaná. Věci shodují se na letech od 1158 do 1169. Současná věda se spíš přiklání k tomu poslednímu termínu, protože vy jste říkala, že si přivedl. On sice byl na té křížové výpravě, což je pravda, ale nepřišel s ní, on je pozval. A nejdřív musel samozřejmě zajistit ty právní aspekty toho jejich usazení. A právě jim věnoval tohleto území tady od Juditina mostu, tehdy ještě žádný kamenný pražský, nebo jak se později říkalo, od 19. století Karlův most nebyl, až po újezd. A to byla takzvaná johanická jurisdikce, to znamená, že se řídila zákony, pravidly a územ řádu a nepodléhala ani biskupství, ani panovnickému dvoru. To znamená, že to bylo nezávislé území a to bylo nesmírně významné už také z toho důvodu, že například, když došlo k tomu památnému setkání krále Václava IV. S arcibiskupem Janem Zinštejna, tak právě to bylo na neutrální půdě, protože oni se neměli rádi a velice proti sobě, nechci říct bojovali, ale stáli proti sobě, tak právě k tomu setkání došlo na neutrální johanické půdě. No a jak to dopadlo, všichni víme, že arcibiskup, teda se mu podařilo uniknout, právě i díky ochraně johanitu a jeho doprovodu, no ale ten jeho doprovod padl do zajetí a jak skončil Johánek z Pomuku, to všichni dobře víme.
0: Bratři rytíři jsou označováni také jako johanité, protože jejich patronem je svatý Jan Křtitel. Pražská komenda hospodařila na velkém území. Byl to stát ve státě obehnaný hradbami a obranými věžemi. První řádoví členové tu vybudovali konvent. Začali se stavbou románského kostela. Nacházela se tu hospodářská stavení, stáje i mlýn. Jeho škola se dodnes točí na Čertovce u Velkopřevorského náměstí.
1: To byla skutečně strategická poloha, protože střežila tu důležitou cestu ze starého města směrem k hradu a na pozdější menší město pražské. Ten náš kostel Panny Marie pod Řetězem je skutečně patrně nejstarší, aspoň zatím se neví, že by bylo něco staršího, nejstarší na této levé straně. A s tím také souvisí i to patrocinium pod Řetězem. To je absolutně unikátní na celém světě a existují takové ty varianty. Jedna ta varianta vykládá toto patrocinium tak, že přes řeku Vltavu byl natahován řetěz, aby se zabránilo průplavu tedy vorů a lodí, aby byly propuštěny teprve tehdy, kdy zaplatili clo. To clo nebylo proto, aby se nějak řád obohacoval, ale o to, že musel sehnat peníze na to, jelikož měl společně s křížovníky s Červenou hvězdou, kteří jsou na druhé straně mostu, na té staroměstské, za povinnost o ten most pečovat a opravovat ho. Druhá to vysvětlení zní, že se tím řetězem uzavírala brána právě při vstupu do té komendy nebo do té johanické jurisdikce na noc. A protože to bylo skutečně pod řetězem, tak to potom přešlo i na ten chrám zasvěcený jinak Panence Marii. Údajně ten řetěz na uzavírání té brány měl být zlatý, a za husitských bouří 1419, kdy tady husité srovnali se zemí a zapálili kostel a všechny ty budovy, tak se samozřejmě ztratil, že? Takže to je jenom tak jako na okraj, spíš jako kuriozita, ale je to spíš pověst, protože je to dost nepravděpodobné, aby takový řetěz, který vlastně měl praktické použití, aby byl z tak drahého kovu, jako je zlato.
0: Známe historické hranice českého velkopřevorství, ale je na místě připomenout, jaké poslání si rytíři zvolili spolu s dobrovolníky ve 120 zemích světa. Hovoří ministr pro humanitární záležitosti a mezinárodní spolupráci Dominic Prince de la Rochefoucauld Montbel.
2: Myslím, že poslání se vůbec nezměnilo. Řád byl založen proto, aby pečoval o lidi, o ty, kteří to potřebují. Jak je to dnes? Stará se o lidi, kteří to potřebují, žijí v sociálním vyloučení, v situacích, kdy se jim nedostává lékařské péče. O ty, jež žijí na periferiích nebo na hranicích, kde se o ně nikdo nestará. Je to naše povinnost a ta se nezměnila.
0: České velkopřevorství kromě své výjimečné polohy drží také určitý historický primát.
4: Prague and Austria are nearly the two most important.
0: And why?
4: By their history. There used to be only one priory.
2: Praha a Rakousko představují naše dvě nejdůležitější velkopřevorství kvůli své historii, i když mělo být pouze jedno v rámci rakousko-uherské monarchie. V Praze nikdy nezaniklo a tohle je naprosto mimořádné. Zánik mu hrozil za Josefa II. A pak během druhé světové války. Majetek velkopřevorství měl být zkonfiskován. Listina však nebyla nikdy podepsána a tak pražské velkopřevorství více jak 900 let nepřerušilo činnost ani charitativní pomoc. Je to skutečně jediný případ. V Itálii došlo k reformám, ve Francii a Německu velkopřevorství zanikla. Bylo to papežské rozhodnutí vytvořit řádové asociace pod pontifikálním právem v 60. a 70. letech 19. století, protože Prusové nechtěli mít v zemi velkopřevorství. Ale české země a Rakousko, které byly spojeny do jednoho státu a pak rozděleny po první světové válce, svá velkopřevorství zachovala. A to je pro nás velmi důležité.

0: Než přijdou rytíři s králem Vladislavem I. do Čech, řád už má za sebou stoletou historii a jeho znamením se stává osmihrotý kříž, který symbolizuje osm skutků milosrdenství. Z Jeruzalémského království expanduje dále do Středomoří, pokračuje historik Milan M. Buben.
1: Vznikl z bratrstva, které tam už bylo v tom Jeruzalémě před dobytím města Křižáky. A to bratrstvo bylo italského původu z města Amalfi a bylo spravováno řeholí svatého Benedikta. Až teprve v roce 1113 vydal papež Paschal toho jména druhý bulu Nepie Postulatio Voluntatis a ten přetvořil touto bulou to bratrstvo na řád a dal mu mimořádná privilegia, například tu suverenitu, tu svrchovanost, že nepodléhal žádným biskupům ani světským panovníkům.
2: Takže v podstatě ani dnes papeži?
1: Dobrovolně samozřejmě, jakožto křesťanský řád podléháme papeži, ale jaksi po právní stránce tam žádná vazba není. Proto dokonce mezi svatým stolcem a řádem je vždycky jmenován takzvaný kardinál patron, který zprostředkovává ty kontakty mezi kurií a vedením řádu, a když se podíváte do papežské ročenky Annuario Pontificio, tak tam řád maltézských rytířů nenajdete, protože je suverénní. To znamená, že má zvláštní status.
2: V čele řádu stojí velmistr. Jaká je ta struktura základní?
1: Ta je složitá, vyvíjela se. Původně žádná struktura nebyla, pak v období středověkého nacionalismu vznikaly takzvané jazyky, což vidíme třeba i na těch Aubergis, na Rodu i na Maltě a Francie, Itálie, Anglie i německé země měly své vlastní řeholní domy, nebo ty ubytovny, jak se někdy nesprávně česky říká. A potom zhroucení těch řádových struktur po tom, co Napoleon tedy okupoval Maltu, tak došlo samozřejmě postupně, to nebylo hned, k reorganizaci. To vyústilo v to dnešní uspořádání, kdy nejvyšší lokálním je velkopřevorství, pak jsou podpřevorství a potom jsou národní asociace. Rozhoduje počet aristokratických členů, protože například v Uruguayi nebo v Paraguayi tam těžko budete hledat nějakou šlechtu, tudíž tam jsou národní asociace, zatímco v Evropě, v Itálii, v Rakousku, v Čechách a v Anglii jsou velkopřevorství, těch je jenom 6. Pak jsou podpřevorství a zbytek jsou právě ty národní asociace. Ale samozřejmě řádové ústředí tedy sídlí v Římě, na Via Condotti 68, odkud je vlastně ten řád spravován na celém světě.
2: Kolik má české velkopřevorství členů?
1: Tak já vám to neřeknu přesně, ale přesto, asi 107, 109, tak nějak. A ono se to pochopitelně mění, protože někdo toho počítá ty kandidáty, někdo toho nepočítá ty kandidáty, také jsou různá úmrtí, ale pohybuje se to mírně nad 100 členy.
0: Dodejme jen, že české velkopřevorství v současné době vede Johannes Lobkowicz a že na českém území je aktivní také organizace maltéské pomoci. Dnešní pražskou procházku zakončíme v řádovém chrámu, který nese známky všech architektonických slohů od románského až po novogotický.
2: Jsme v kostele Panny Marie pod řetězem a stojíme před oltářním obrazem, o němž se ve všech průvodcích píše, že se jedná o bitvu u Lepanta.
1: To bohužel psáno je, ale bitva u Lepanta to nebyla. Ta byla v roce 1571 a tento obraz, který namaloval Karel Škreta Šotnovský ze Závořic, vyobrazuje hrdinou obranu Malty a pomoc Panny Marie právě řádovým rytířům. Když se podíváte na ten obraz, tak vpravo dole klečí skupina rytířů. V tom červeném, což je barva tedy řádu pro boj, je velmistr řádu a ostatní jsou tedy v černém odění. Ten velmistr je už starší pán a zcela evidentně se jedná o toho hrdiného obránce Malty 1565 Jean Parisot de la Valette, po němž potom bylo nazváno to nové hlavní město řádu na Maltě. Vidíte, jak je ta hlaveň toho kanónu, tak zatím je věž. Přece při námořní bitvě nemůže být nikde žádná věž, to znamená, že to je součást pevniny, opevnění právě Malty. A z těchto dvou důvodů si dovolují tvrdit na 100%, že se nejedná o Lepanto, ale o obranu Malty.
0: Nemůžeme opominout jednoho maltéského rytíře bouřliváka, který řádový oděv nosil velmi krátce na začátku 17. století. V soudním záznamu z Národní knihovny ve Valletě se píše:
3: v polovině srpna roku 1608 došlo ve Valletské uličce k násilné potyčce. Jeden ze sedmi rytířů, kteří se jí zúčastnili, byl identifikován jako bratr Michelangelo Merisi z Caravaggia. Maledetto Caravaggio, jak se malíři říkalo pro jeho výbušnou povahu, se na ostrov Malta dostal v roce 1607, po svém útěku z Říma, kde byl obviněn z hrdelního zločinu. Řád maltéských rytířů mu poskytl ochranu výměnou za namalování obrazů. Umělcovo klidné tvůrčí období v řádovém oděvu netrvalo dlouho. Stačil však namalovat pro místní katedrálu své největší dílo – sugestivní obraz Stětí svatého Jana Křtitele. Před maltéským soudem se zachránil útěkem na Sicílii a tím, že ostrov opustil bez souhlasu velmistra, byl veřejně degradován bez možnosti návratu.
0: Jsme opět v Čechách a historické souvislosti nás dovedly do 19. a 20. století. Slova se ujímá kurátorka Národního památkového ústavu, doktorka Eva Lukášová, aby představila další významné památky na řád maltéských rytířů na našem území, které byly nedávno vystavené v Českých Budějovicích.
4: Na zámku Hrubý Rohozec máme zachován slavnostní oděv řádového rytíře, který patřil Teodorovi hraběti de Furwalderode, majiteli zámku v druhé polovině 19. století. Oděv je zachován kompletní, hrabě si ho nechal uložit do speciálně zhotovené dřevěné bedny, do takového velkého kufru. A vystavuje se pouze při slavnostních příležitostech. Nechali jsme pro výstavu oděv zkonzervovat a zrestaurovat, i když je dochován tedy ve výjimečně dobrém stavu, a unikátní na něm je, že je zcela kompletní. Obsahuje všechny části, které vlastně k řádovému oděvu patřily. A to nejenom krásný plášť z hedvábného sametu, ale i kabátec, kalhoty, nárameníky, dokonce je zachováno i celá sada vyměnitelných límců a manžet k tomuto oděvu. A kromě toho se dochoval také řádový kort s pochvou a bandalie, na kterém mohl být nošen. Na zámku je také vystaven trvale pěkný portrét poprsí rytíře řádu Teroda hraběte de Furwalderode a on je tam zobrazen přesně v tomto oděvu, který se dochoval, a dokonce i s vyznamenáními, která se všechna dochovala.
2: Když se posuneme do 20. století, tak jakou roli hrál řád v oblasti té charitativní hospitální činnosti, která je jeho hlavním posláním už od doby vzniku řádu?
4: Kromě trvale zřizovaných a financovaných řádových nemocnic, které vlastně pokrývaly velký region spravovaný českým velkopřevorstvím, řád zejména koncem 19. a počátkem 20. století vynikl velkou charitativní akcí, kdy na podnět barona Mundyho realizoval projekt takzvaných hospitálních vojenských vlaků, které od balkánských válek na konci 19. století zachraňovaly životy zraněných a těžce zraněných vojáků na válečném poli. Toto vyvrcholilo za první světové války, kdy české velkopřevorství nechalo zhotovit a zaplatilo 8 vlakových souprav polních nemocnic, které byly kompletně vybavené nemocničním materiálem, lékaři a ošetřovatelkami a dalším pomocným personálem, vše placeno z prostředků českého velkopřevorství. A tyto vlaky působily za první světové války na frontě. K tomu, aby se mohly pohybovat vlastně na té frontě, byla také zapotřebí velká diplomatická práce. Řád totiž podepsal spolu s jinými evropskými velmocemi takzvanou první ženevskou úmluvu, která chránila také zraněné vojáky v poli. A těmito vlaky byly z bojiště první světové války převáženi muži skutečně po tisících, Historikové vypočítali, že to bylo více než 360 tisíc mužů, kteří těmito maltéskými vlaky byli odvezeni do zázemí, bylo jim poskytnuto léčení přímo tedy v těch vlacích a následně i v nemocnicích, v řádových nemocnicích a v rehabilitačních střediscích. Takže dá se říct, že tato akce zachránila možná nejednoho z našich pradědů. Je k ním uložena velice zajímavá dokumentace v muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, které mimo jiné sídlí také na Strakonickém hradě, což byla po Praze druhá nejslavnější maltéská komenda. A připravuje se tam velmi krásné muzeum maltéského řádu. A bude tam připravena stálá expozice k historii řádu a k historii českého velkopřeborství.

0: Na začátku dnešního pořadu zaznělo, že příběh maltéských rytířů je překvapivě aktuální. Poslání řádu nabylo nového významu během migračních vln do Evropy i v situacích přírodních katastrof, například po zemětřesení či po tsunami. O dnešní komplikované situaci, která přináší napětí do oblasti celého Středomoří, mluví opět ministr pro humanitární záležitosti a mezinárodní spolupráci Dominic Prince de la Rochefoucauld Montbel.
1: Well, first, we are lucky because we don't have the same constrictions as a state. We are a subject of public law. We are international.
2: Především jsme šťastní, že nemáme stejná omezení, jako má stát. Právně jsme subjekt občanského zákoníku. Jsme mezinárodní a tak máme velkou možnost mít vlastní názor a své vlastní způsoby práce. Uprchlíci a imigranti jsou lidé, o něž se musíme starat. Státy mají svou politiku a volené zástupce, také své vnitřní závazky, ale někdy mají také naprostou svobodu vytvořit program pro imigranty. S extrémním příchodem lidí před 2-3 lety zastával každý stát rozdílnou politiku, i když bylo jasné, že je třeba pomoci. Myslím si, že není možné nutit státy do určité formy politiky, pro kterou není vůle. A tak je třeba hledat cestu a souhlas k tomu, abychom našli společné řešení. Je správné, že je v Německu 1 000 000 migrantů? To nevím. Bylo to a je značně obtížné a mnoho z nich už odešlo. Byl jsem později v Německu a spousta lidí mi řekla, že se chce vrátit zpátky domů. V současné době je v pohybu 225 milionů lidí. 6 milionů lidí v oblasti jihoafrické Sahary opustilo domovy a ještě nepřišli. 20 milionů lidí je připraveno okamžitě k pohybu a jeden ze dvou Afričanů žijících v Jižní Americe chce do Severní Ameriky.
1: You have 20 million migrants ready to move. You have one African out of two in South America wanting to go to Northern America.
0: Náš rozhovor se uskutečnil ve vile velkopřevorství na Aventinu, obklopené jednou z nejkrásnějších a nejklidnějších římských zahrad, na rozdíl od rušného vládního sídla u španělských schodů. Klíčovou dírkou hlavního vchodu je možné pozorovat kupoli baziliky svatého Petra přes tři suverénní území. Přes stát maltéských rytířů, Itálie a Vatikánu. Podle legendy tu bylo dříve sídlo templářů a tento pohled vyjadřoval jejich poslušnost ke svatému otci.
2: Není možné tento pohyb zastavit tím, že zavřeme dveře. Je to vážně těžká a komplikovaná situace. V České republice je pár imigrantů, není jich moc, ale vím, že pár jich je, že se o ně staráme. Podle mých informací jich je 22 a o 14 se stará řád. Není to otázka počtu, ale přístupu. Možná, že Česká republika může pomoci jiným způsobem, jako partner nějakého zdravotnického nebo výukového programu v zemích, odkud migranti přicházejí. To je také cesta, není to jednoduše černobílé. Rozumíme tomu, že některé země musí mít především zázemí a já jsem si jist, že situace v západní Evropě není stejná jako ve východní. Zázemí není stejné, historie je odlišná. Když jsem byl v Polsku a hovořili jsme o migraci, Poláci přišli s informací, že jim nikdo nepomáhal, když k ním přišlo 1 200 000 Ukrajinců. Jistě někteří se vrátili, jiní zůstali a pracují. Maďarsko má zase jiné problémy, Ukrajina také. Všude jsou místní problémy. Není to jenom o číslech, ale jde o to hledat řešení pozitivním způsobem. Jsem si jistý, že když v Německu otevřeli dveře, byli přesvědčeni, že určitě nepřijde víc jak 500 000. Jsme na Aventinu v řádovém kostele Santa Maria del Priorato, postaveném Piranézim, a kde nyní probíhá rekonstrukce. V loňském roce jsme zahájili opravu oltáře, který je po mé levici, se sochou svatého Bazília a pod ním je Madonna s dítětem, oboje vytvořené v době Piranézio. Zřídka kdy jsou v tomto postavení, většinou je to naopak. Je tu umístěno také několik pohřebních sarkofágů velmistrů řádu a socha Piranéziho. Všechny stropy a stěny jsou štukové, typické pro 17. a 18. století. Na náhrobku Piranéziho, vidíte tady, je napsáno, že je věnován na jeho památku.
0: S pohledem na čelní fasádu Piranéziho kostela se loučím se svým průvodcem. Kostel je schován v zahradním labyrintu, který je metaforickým vyjádřením lanoví templářských i maltéských lodí, symbolikou poslední části iniciační cesty, než nový adept definitivně nastoupí na palubu. Neděje se tak na vlastní žádost kandidáta, ale na základě oslovení po letech dobrovolnické služby. Momentálně probíhající konstituční reforma řádu je mimo jiné vyvolaná konfliktem s Vatikánem, kdy na začátku roku 2017 po schůzce s papežem Františkem rezignoval velmistr Matthew Festing. V květnu letošního roku 2018 se své doživotní funkce ujal nový velmistr, Ital Giacomo della Torre del Tempio Sanguinetto. A to už je z rytířského prostředí vše. Ať se vám daří a někdy příště naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Michaela Krčmová.
3: Jak to bylo doopravdy?
4: Víc než 40 let byl zatajován protinacistický odboj, který nebyl pod taktovkou komunistů. Zapomínalo se na příslušníky západního odboje, jak na vojáky, tak na politiky.
5: Říká historička Pavla Plachá. A otázkou pak je, neměly být z historie vymazány dokonce i manželky některých protinacistických odbojářů?
3: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu. Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu.
6: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Cousidisová.
7: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. Americká armáda znovu zaútočila na loď na východě Tichého oceánu. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů, ve finále porazili Arsenal. Pozor na nepojízdné auto na D1 z Brna směrem do Prahy na 41,5 kilometru. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
8: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
7: Nebezpečné můžou být i blesky anebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná anebo lepší než loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé například na Šumavě.
9: No tak teď vymetám smetí.
10: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
11: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
12: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
13: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
14: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
13: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
15: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí. zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
13: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
7: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky v sobotu, zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimo soudních poprav. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit do centra Prahy na Masarykovo nádraží. Dělníci začnou s opravou nástupišť a kolejí. Vlaky kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
16: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
17: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
18: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
17: Český beach volejbalový pár Perušič Sedlák čeká už za hodinu zápas o postup do finále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Domácí duo nastoupí proti americkému týmu Crab Beneš. Semifinále odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kolín. Na 41,5 kilometru stojí nepojízdné osobní auto ve stoupacím pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace v pravém pruhu. Kolem se projíždí plynule. Na silnici 360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí zpomalte za Řetůvkou. Osobní auto tam sjelo mimo komunikaci. A ve Zlíně v Galuhově ulici počítejte s komplikacemi u zámku, řeší tam nehodu autobusu a osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Český vzdělávací systém má velké rezervy v rozvoji socioemočních dovedností, hodnot a postojů. V mezinárodním šetření PISA před 4 lety skončili mladí Češi na předposledním místě v takzvaných měkkých dovednostech. Jejich význam je pro budoucí život a pracovní kariéru natolik významný, že by jejich rozvoj měli podle odborníků podporovat vlády i vzdělávací instituce. Jak je důležité umět v tomto rychlém světě zpomalit, netlačit na výkon a nebrat chybu jako problém. O tom bude dnešní Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
19: Leonardo Plus.
21: Mým hostem je dnes Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Vítej ve studiu.
22: Ahoj, děkuji za pozvání.
21: Hned na úvod musím zmínit, že se s Evou známe z různých kurzů živé pedagogiky a celoživotního vzdělávání, řečového projevu a podobně, tak proto to tykání. Damu má většina lidí spojeno s výchovou mladých, především hereckých nadějí, možná loutkářů nebo divadelních kritiků. Co dělá KATAP, vaše katedra?
22: Naše katedra autorské tvorby a pedagogiky má zvláštní místo v rámci divadelní školy. Ona nevede jen k herectví v klasickém smyslu, ale zkoumá člověka jako tvořivou a komunikující bytost. A nás zajímá, co se děje, když člověk opravdu jedná, mluví, tvoří, vstupuje do vztahu s druhými. A to na jevišti, ve třídě nebo v běžném životě.
0: Katab založil dramatik Ivan Vyskočil, jeho žena Eva Vyskočilová pak vedla kreativní pedagogiku. Řekni trochu ty důvody, vlastně, co je k tomu přimělo.
22: Tak Ivan Vyskočil, dramatik, psycholog, pedagog, hlavně veliký experimentátor, tak přišel s myšlenkou autorského herectví a disciplín, jako je dialogické jednání nebo autorské čtení. A v nich nejde o hraní rolí, ale spíš o rozvíjení autenticity, vnímání sebe sama, partnera, situace, hlasu, těla a představivosti.
0: Jak zásadní byly tyhle dvě osobnosti pro vůbec i dnešní fungování a působení katedry?
22: Oba dva byly hodně důležití. Vyskočil, vstiskl Katapu základní filozofii, a to je zkoumání dramatické kultury v nejširším slova smyslu. Prostě člověk v situaci. A tím pádem nešlo mu o divadlo jenom jako o estetický produkt, ale jako o způsob poznávání člověka a světa. Ten vliv byl mimořádný a přesáhl samotnou katedru. Ovlivnil nejenom pedagogy a studenty Katapu, kteří tam teď působí, ale taky stovky lidí, kteří prošli zejména disciplínou dialogického jednání, a ty byly i z řad veřejnosti. A pro mnoho z těch lidí to byla úplně zásadní životní zkušenost, setkání s Vyskočilem, protože se potkali s vlastní autenticitou, s pozorností, schopností být v přítomnosti, vést dialog. Takže tahle přítomnost Vyskočila samozřejmě a způsob jeho práce určovali atmosféru katedry velmi silně a samozřejmě on je autorem celé té koncepce vzdělávání a učení. Eva Vyskočilová, jeho žena, tak ta byla zásadní osobnostní pro vznik a rozvoj celoživotního vzdělávání, kterému říkáme kreativní pedagogika, pedagogická kondice. A

0: politická disciplína, jak to takhle nazýval, vyskočil a ta stojí někde na pomezí umění, pedagogiky, sebepoznávání. A Ivan Vyskočil trval na tom, že nemá metodu a nemá techniku. Říkával, že technika je na ovládání a že on nechce nikoho ovládat a podle něj ani nikdo nechce být ovládán. Takže se vymezoval vůči technikám taky proto, že jemu šlo o tvorbu a vzájemnost a kontakt a tam, když se používají techniky, jak říkal Vyskočil, tak příliš brzy vedou k výsledku. To znamená dřív, než bychom k němu organicky dospěli sami nebo společně. Takže spíš o tom svém přístupu mluvil jako o setkání. A
1: cílem toho dialogického jednání je něco? Co je cílem dialogického jednání s vnitřním partnerem?
0: Já myslím, že tam jde o navázání vztahu sama se sebou. Pracujeme tam s pojmem a principem vnitřního partnera, vnitřního dialogu, takže úplně jednoduše je to solová, dejme tomu nějaký typ improvizace. A vychází z úplně jednoduché situace. Člověk vstoupí do prázdného prostoru a začne mluvit a jednat sám se sebou a se svým takzvaným vnitřním partnerem. Nejde ani o hraní rolí, nejde ani o nějakou introspekci v psychologickém smyslu, ale vlastně o nějaké učení začít být citlivý k tomu, co se právě teď a tady děje, ale v rámci těla, řeči, představivosti, emocí, rytmu myšlení a pak reakcí na tu situaci teď a tady. Takže to má blízko k divadlu, protože pracuje s přítomností, jednání, hlasem, tělem a komunikací, ale zároveň to prostě není divadlo ve smyslu vytváření nějaké postavy nebo inscenace. Nedělá se to pro ten tvar, ale pro samotný proces zkoušení. V něčem to může připomínat dramaterapii, ze které Vyskočil čerpal a byl také u jeho zrodu, u zrodu tohoto oboru. A to může připomínat, protože člověk objevuje svoje způsoby komunikace. A primárním cílem prostě není ani léčba, ani terapie. Leda, že by si to takhle někdo sám zvolil. Těch možností je spousta, jsou dost individuální.
1: Je určeno dialogické jednání s vnitřním partnerem pro každého, nebo vyloženě je to o tom zájmu, o chuti, že to chci zkusit a přijít tomu na kloub, co to je, nebo to skutečně může být, i když si říkala, že to není technika, ale že opravdu to může dát komukoliv cokoliv.
0: Já myslím, že ne komukoliv. Jak to říkáš tomu, kdo si sám přijde se svým zájmem, koho to na tu naši katedru nebo k téhle disciplíně, k tomu zkoušení přivádí. To je zásadní rámec, aby se vytvářely vůbec podmínky pro to jeho vlastní rozvíjení. To je předpoklad k tomu, aby stále posiloval vůli to zkoušet dál. Takže já si třeba neumím představit, že by tahle disciplína byla nabízená nějak paušálně nebo byla předepisovaná na nějakých školách jako osobnostní rozvoj. Má to svoje úskalí. Myslím si, že je velmi správné, že to pořád vedou ti, kteří tou disciplínou prošli, spolupracovali s Vyskočilem a věnují se tomu kondičně a dlouhodobě jako asistenti. Takže tato disciplína je nezařaditelná nebo těžko zařaditelná a tím je taky, v tom je její síla. Jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde člověk může pomalu, postupně se sklidňovat a objevovat svoji autenticitu a taky spontaneitu, kontakt se sebou a to se potom promítá do jeho umělecké tvorby nebo do pedagogiky, komunikace, do běžného života.
1: Když jsme zmínili pedagogiku a taky padlo slovo kondice, tak za tímhle spojením, jestli to říkám správně, zase stojí Eva Vyskočilová za pedagogickou kondicí, protože a opravně, jestli tam jsou nějaké nedokonalosti v tom, co teď řeknu, chtěla být učitelkou, ale vlastně paradoxně komunisté jí k tomu úplně nepustili nebo jí to nedovolili vykonávat, ale povolili jí vědeckou práci a ona se věnovala učitelům a já měla nedávno možnost shlédnout i vzácné záběry, kdy ke konci života vlastně vzpomíná, proč se zabývala osobně pedagoga. A mě tam zaujalo, že líčí, co možná platí stále, že vlastně učitele z jejího pohledu ona litovala, protože každý si na ně dovolí. Ředitel, inspektor, rodiče, teď i děti. A právě v tom kontextu začala mluvit o té pedagogické kondici. Tak co si pod tím představit?
0: Eva Vyskočilová

0: Vystrčilová vnímala, že učitel není jenom předavatel učiva, ale člověk, který je neustále v náročné mezilidské situaci. A myslím, že právě proto ji zajímala osobnost pedagoga a tenhle ten typ kondice. A tím nemyslela nějaký výkon nebo profesní efektivitu v dnešním slova smyslu, hlavně manažerském smyslu, ale spíš o takovou celkovou lidskou způsobilost být v kontaktu se sebou, samozřejmě s žáky, s kolektivem, s danou proměnlivou situací. A všímala si toho, jak učitel pracuje celou svou osobností. Takže na pozadí normalizační pedagogiky, která byla velice rigidní, schematická, samozřejmě neumožňovala žádné experimentování, tak ona experimentovala s hlasem a tělem a zkrátka šlo jí o tenhle ten typ živého kontaktu. A dělala to na poli pedagogického výzkumu. Její výzkumy byly velice vzácné a ptali se na to, čím vlastně učitel doopravdy upoutá pozornost. Čím to je, že učitel, když na žáky mluví, tak některý z nich to pole pozornosti vytvoří a nemusí to být žádný velký herec a talentovaný člověk a jiný, byť třeba s těmito talenty, tak třeba tohle pole pozornosti, vstřícnosti a tak dál nevytváří. A to je zajímavá otázka, nadčasová, velice aktuální.
1: Myslím, že určitě, protože ta motivace dětí často chodí ze školy, že prostě vlastně to nebaví, takže to je určitě na místě se tím zabývat. Učitelé jsou vlastně jako povolání nejvíce ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Na to jsou data a výzkumy, zvlášť teď ke konci školního roku je známý pojem červnová učitelka, která má specifické rysy. Je cestou k tomu, jak předcházet vlastně tomu vyhoření, to, že pak práce s dětmi už není pro učitele naplňující a prostě to se tam všechno hned odráží. Je to nějaký osobnostní rozvoj nebo co se v tomhletom směru osvědčilo?
0: No, k té pedagogické kondici, vlastně my o tom mluvíme jako o něčem, co je potřeba rozvíjet podobně jako třeba hudebník rozvíjí citlivost hudební nebo herec svoji přítomnost, takže nejde jenom o metodiku výuky, ale právě tu schopnost být živě přítomen. A nestratit autenticitu, nezatvrdnout prostě v nějakých profesních stereotypech. A ten učitel je skutečně pod tlakem. V dnešní době si myslím z mnoha stran. A vlastně i v těch měkkých dovednostech mám pocit, jako kdyby měl podávat nějaký výkon. Úplně ve všem. Prostě ten tlak je nejenom od systému nebo vedení školy, ale od rodičů, společnosti, od dětí. Sám rodič na sebe klade svoje výkonnostní požadavky a nároky, si myslím, dnešní rodič. Já nevím, jestli má učitel být pořád zároveň odborník, psycholog, organizátor, mediátor, morální autorita. Takže když jsme mluvili o docentce Evě Vyskočilové, tak ona si uvědomovala tenhle tlak a ptala se, kdo vychová vychovatele.
1: To je prostě asi věc celoživotní, dejme tomu, když se někdo upíše k učitelství, tak tu pedagogickou kondici vlastně potřebuje stále a stále na ní musí pracovat.
0: Když má k tomu podmínky. Myslím si, že je důležitý, aby učitelé si je nějak vytvářeli sami, ať už jsou v jakýkoliv škole, ať už jsou v jakýmkoliv systému. Je to prostě na každém člověku.
1: Ty jsi se zároveň rozhodla právě založit takovou odnož katapu živou pedagogiku, kde už se dostáváme k těm konkrétním věcem, jakým směrem se vydat, jak třeba zapracovat právě na té pedagogické kondici. Co tedy nabízíte? Jaké možnosti máte?
0: Tak podle mojí zkušenosti se osvědčuje, že nejsou jenom techniky time managementu nebo návody na psychohygienu, i když jsou samozřejmě pomáhající. Ale pro učitele je vlastně mnohem důležitější vytvořit prostor, kde můžou znovu zažít právě možnost sdílení, experimentování bezpečného, bez tlaku na ten výkon.
1: Právě k tomu možná i učitelům poslouží živá pedagogika, odnož katapu. Co vlastně tě k tomu přimělo ji založit a jaké možnosti nabízíte?
0: Tak pro mě je to přirozené pokračování toho, co jsem na katapu dlouhodobě zažívala a co jsem zkrátka viděla jako potřebné i mimo tohle akademické prostředí. A já jsem si vlastně na naší katedře znovu a znovu potvrzovala, jak silně může být tvořivý a tenhle psychosomatický přístup pro lidi, kteří učí, jak může proměňovat ten jejich buď nově hledaný, anebo nově dotazovaný, nově ověřovaný způsob, jak učí, jak komunikují nebo jak vedou skupinu. Každopádně mnoho lidí z řad učitelů nebo lektorů nebo lidí z pomáhajících profesí hledá prostor, kde by mohli obnovit tu svoji vlastní energii, autenticitu, radost z práce, nejenom získat další metodické návody. No a proto vznikla živá pedagogika. A já jsem chtěla vytvořit tohle prostředí, které propojuje kreativní pedagogiku, psychosomatické disciplíny v práci s hlasem, tělem, řečí, improvizací, reflexí komunikace a reálnou zkušeností současných pedagogů, s čím se opravdu potkávají. Místo, kde se může člověk trochu nadechnout a vrátit se k tomu, proč svoji práci vlastně dělá, a zároveň, kde se může profesně rozvíjet a inspirovat, co se týče i té metodiky. Takže my propojujeme umělecké vzdělávání s praxí učitelů, a to všech oborů a všech zaměření. A pro učitele literárně dramatických oborů a všech estetických výchov nabízíme metodicky vystavěné lekce, různá cvičení, inspirativní postupy, která čerpají z hereckých cvičení a z uměleckého vzdělávání. Hlavně podporujeme třeba schopnost učitele být živě přítomen v situaci, reagovat tvořivě nebo pracovat se vztahy, se skupinovou dynamikou nebo s tou vlastní pedagogickou kondicí, s vlastní energií. Takže to je hodně zážitková práce skrze zkušenost, sdílení a skrze aktivní tvorbu. A důležité je, že živá pedagogika není uzavřená jen pro pedagogy dramatické výchovy nebo lidi z uměleckých oborů. A ta stejně tak kreativní pedagogika DAMU. Protože u nás se potkávají různí učitelé z alternativních škol, z klasických státních škol, ale taky lidé z kultury, herci, lidé ze sociální oblasti, z neziskového sektoru. A zkrátka zjišťujeme, že ty základní otázky jsou docela společné. To je, jak nestratit citlivost, jo? Jak komunikovat autenticky, jak ustát tlak dnešní doby. Vůbec první věc, kterou děláme dlouhou dobu, že ty lidi zpomalujeme. Je to čím dál větší práce.
1: To já poznávám sama na sobě, jak je to těžké. Řekla by si, že vlastně učitel musí být hercem a že to herectví je jakýmsi předpokladem pro to být dobrým učitelem. Má to nějakou souvislost?
0: Má to velké pole souvislostí, velkou škálu. Vlastně mluví se i o tom, že pedagogické mistrovství a herecké mistrovství čerpají z velmi podobných zdrojů.
1: Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské DAMU.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vzít chybu do hry, zpomalit, počkat si na podněty, to jsou pojmy, které se snadno řeknou, ale už hůře provedou. Setkala jsem se s těmito pojmy v rámci divadelní improvizace. Přednedávnem bylo například České ochotnické divadlo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Amatérských divadel je spousta, ale já se svého dnešního hosta Evy Čechové z katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ptám, v čem se od nich liší divadelní improvizace, které se vaše katedra a především tedy organizace Živá pedagogika také věnuje. Je to známá televizní partička?
0: Děkuju, to je zajímavá otázka. Myslím, že je dobré trochu zpřesnit, co je to improvizace, protože zdá se, že improvizace se velmi rozšířila a má několik rodin, které se často míchají, ale přitom vznikaly nezávisle. A všechny tyhle směry učí člověka být v situaci, která není dopředu hotová. Jenom každý ten směr to dělá trochu jiným způsobem. Od sportovní hry až po velmi jemnou práci s vlastním bytím. Takže já asi musím jenom uvést Theater Sports, což je takový, řekněme, divadelní směr, který vznikl v 70. letech v Kanadě. A jeho divadelní zázemí bylo Loose Moose Theatre Company v čele s Keith Johnstonem. A to byl režisér, který zkrátka rozvíjel jiný způsob výchovy herců. Potom tam byli ještě kanadští improvizátoři jako jeho spolupracovníci, jako třeba David Shepard a další členové. A ty propojili tento formát vlastně se sportovním rámcem, s takovou jako soutěžní improvizací, která je srozumitelná publiku. Johnstone do toho vložil svůj pedagogický tréninkový systém, práce s pozorností, se statusem, spontaneitou. A cílem bylo dělat show a zároveň vytvořit formát, kde se improvizace trénuje veřejně z pravidly pod takovým jako zdravým tlakem publika. Takže byla to laboratoř spontaneity, ale zasazená teda do tohohle typu show. Potom máme Theatre Games.
1: To je zase už jiný směr, tedy divadelní
0: improvizace. Ano, protože tam se vlastně jako jiná, řekněme jiná škola, jiná zakladatelka Viola Spolin, to byl jako divadelní pedagog americký, ale ta vznikla už v 40. 60. letech. A ona se původně angažovala v sociální práci s dětmi imigrantů v Chicagu. A zkrátka její klíčová otázka nebyla, jak dělat divadlo, ale jak umožnit lidem hrát si, komunikovat, učit se skrze hru bez strachu zhodnocení. Jo. Tak z toho vznikly Theatre Games, které ona spíš spojila, nebo z toho udělala pedagogický nástroj, nežli estetický styl. A my tady teda mluvíme také o nějakých krátkých formách a long formách a mezi nimi je také rozdíl.
1: Jaký v tom čase? Kolik dostanou účastníci improvizace?
0: Přesně tak. Podle toho, kolik času máte na to, abyste z neurčité situace vytvořili nějakou konkrétnější, abyste reagovali na podněty, tak tam ten čas hraje určitou roli, ale nejenom. Takže krátké a dlouhé formy, zkrátka krátké formy, to si představte na od 2 do 10 minut, long formy třeba 20 minut, někteří třeba i 90 minut, záleží opravdu na formátu. A pak bych asi jmenovala v tom poli improvizace, která se tady dělá, rozvíjí, tak je tady Jaroslav Dušek a jeho škola, řekněme, to je improvizace hledání tématu. Jaroslav Dušek taky dělal kdysi dialogické jednání, taky je to někdo, kdo, řekněme, se už blíží tím svým formátem k tomu, čím se zabývá katedra autorské tvorby a pedagogiky. On zkrátka tu svoji improvizaci má založenou na postupném naladění prostoru, společné hledání témata z publika nebo z dané situace. Pracuje s asociací, s tichem, s významem. Takže řekněme, že on vlastně dává důraz na ten vědomý proces spolutvoření tématu. A dialogické jednání, které teďka tady taky tematizujeme, mluvíme o něm, tak to je specifická, řekněme, nedivadelní improvizace. Čerpá z divadelních principů. Ale řekněme, že je úplně mimo všechny tyto proudy naprosto. Rozhodně se neslučuje s improvizační ligou nebo s divadlem, nebo s improvizací krátkých forem, s těma short formama nebo s divadelními sporty. Naopak, je v něčem úplně protichůdná. Je zajímavé vlastně absolvovat obojí. Já jsem tady v roce 2000 společně s Míšou Puchalkovou a dalšími členy, kteří jsou teď moji kolegové, jako Jana Machalíková, Jitka Kulhavá a další vynikající osoby a lektoři improvizace, tak jsme to tady zakládali, tu improvizační ligu, v roce 2000. Ve stejném roce jsem začala studovat na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A zažívala jsem velmi bohatý rozpor těchto dvou přístupů a vlastně k divadlu, k času, k improvizování, k rozvíjení tématu. Takže proto to tady trochu porovnávám a velkou potřebu to odlišovat. Dialogické jednání má zásadní rozdíl v tom, že to není ani scéna, ani show. Cílem není vytvořit tvar pro diváka. Není tam nějaké zadání typu scénka na téma, třeba divácké, nebo to téma vlastně vzniká z vnitřního dialogu, z tělesného impulzu, opravdu se tam pracuje s tělovým napětím, s gestem, vzniká z reálné situace teď a tady, u každého jednotlivého hráče. A taky je v dialogickém jednání důležitá sdílená přítomnost v té skupině. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. Každopádně dneska existují pojmy, které se dostávají jakoby do těch trendů pedagogiky a i divadelních tréninků, jako je vtělená praxe, nebo situační vnímání, nebo process-based creation. To znamená, že je tam orientace ne na výsledek, ale na proces, nebo sdílená přítomnost. Hlavně ta vtělená zkušenost předávaná. Tak tohle jsou pojmy, které v dialogickém jednání jsou v podstatě rozvíjené už mnoho a mnoho let, už v podstatě 30 let, nebo od té doby, co to vyskočil, založil.
1: Když ale se vrátím k té divadelní improvizaci, tak já znám případy, kdy vlastně ji doporučil lidem i psychoterapeut. K čemu je dobrá? Pro koho to je a co rozvíjí divadelní improvizace? Je třeba vhodná i pro děti a dospívající, protože často mluvíme v poslední době o krizi duševního zdraví právě tady v těch věkových skupin, tak jestli i jim může nějak pomoci?
0: Jo, je to krásný. Třeba když teďka porovnáváme, co se týče práce s mládeží, když porovnáváme dialogické jednání a tyhle krátké formy, tak já například bych opravdu doporučovala právě improvizaci s pravidly, které odstraňují tlak na výkon, ale zároveň je tam ta výzva. A mladí lidé velmi rádi mají pravidla, hranice, výzvu, jasnost a zřetelnost. A v rámci toho taky se setkají s neurčitostí, také se setkají s tím teď a tady. A já mám krásnou zkušenost právě z ateliéru živé pedagogiky a tvorby, kdy jsem pracovala s mládeží v našem semináři ImproTeens. A bylo to dost brzo po covidu. Přijala jsem tam i studenty, které jsem předtím třeba neviděla. Bylo to někdy i na zavolání rodičů, kde řekli, můj syn, moje dcera by potřebovali vstát z gauče třeba. Ale v tom smyslu jsou uzavření i díky tomu covidu. Že mají pocit, že mají strach, že nedokážou se zařadit zpátky do toho školního procesu. To byly zázraky, co se tam děli v té divadelní improvizaci. Takže oni začali vlastně komunikovat, začali se uvolňovat k tomu, že můžou, že tam není ta chyba, že tam není ten tlak, že se naopak s tou chybou takzvaně pracuje vědomně a v podstatě se zahrazuje jako součást toho procesu. Zkrátka po tomhle semináři, řekněme dvousemestrálním, tak odcházeli k údivu svých rodičů, dokázali vlastně vytvořit improvizované situace na jevišti, být silní v hlase, upevňovali svoji identitu, sebevědomí a pracovali v kolektivu. Takže krása. Určitě doporučuju krátké formy pro práci s mládeží. Málo kdo to umí učit, dobře a citlivě, ale myslím si, že to má veliký smysl.
1: Když by ale přece jenom byl někdo soutěžní typ, existuje něco i jako improliga, co se myslím zmínila taky, kde se nějak soutěží, nebo jak moc je to rozšířené, o co tam jde, že vlastně dva týmy proti sobě vlastně improvizují? Je to něco na tenhle ten způsob?
0: Mm-hmm. Když jsem mluvila o těch divadelních sportech, které jsme tady zakládali v roce 2000 se skupinou Praliny, Pražská liga v improvizaci nyní, to už neexistuje, ale kolegové pořád vlastně se tomu věnují v různých svých skupinách, tak tam jde o soutěž a vlastně i ten divadelní formát je zápas v improvizaci. Takže je tam skutečně rozhodčí, který píská takzvané chyby. Je to celá ceremonie, je tam nějaký coaching těch hráčů. Velmi tam působí a programově ten adrenalin publika, že ty situace vznikají teď a tady. Je tam hlasování. Hlasování pro ten, který tým, který se zkrátka trénoval v tom partnerství na jevišti a právě proto spolu můžou hrát třeba dva týmy, které se nikdy nepotkaly. Tak to jsou zápasy v improvizaci. No, tak to jsem taky dělala. To je hra na hru. To je vlastně jakoby programově takhle dělaný. Ale myslím si, že mnoho lidí, kteří projdou zápasy v improvizaci a mají třeba divadelní cítění a talent, tak je to přirozeně vede, řekněme, pro mě zajímavějším formám. A to může být právě ten autorský tvar nebo dialogické jednání, kde člověk se setká s tou neurčitostí ještě v širším formátu, volnějším, kde přichází na svoje vlastní téma, které není zadávané a které může jít, řekněme, víc do hloubky a víc k němu. Takže to není vždycky jenom humor pro publikum a pro někoho druhého. Někdy tyhle krátké formy vedou k předvádění a právě k tomu výkonu, aby jsem byl pro někoho nějaký. Takže to je nějaké úskalí, záleží na tom, jak je to vedeno, jak vypadá ta forma divadelní, těch je opravdu velké množství. Ale můj šálek kávy prostě leží spíš v tom autorském přístupu nebo vyprávěném divadlu.
1: No a tvůj šálek kávy je možná i v dokumentárním divadle, které rozvíjíte ve spolku Tisíci hran. Proč vlastně vznikl, kdy, co je jeho náplní?
0: Tisíci hran je nezisková organizace, je to také divadelní uskupení a zabývá se minulostí a vyprávěným divadlem, dokumentárním autorským divadlem. My pracujeme s neherci dlouhodobě, pečlivě a pomalu a vedeme je právě na základě učení katedry autorské tvorby a pedagogiky k tomu, aby si přicházeli na svoje vlastní témata. A oni je potom také sdělují publikum. A ten rámec je 20. století a jeho historie. Složitá, komplikovaná a velmi blízká. Je nedávná, je pořád živá. A my máme pocit, že velmi naléhavý pocit, že vyprávění příběhů právě o minulosti má veliký smysl pro to, co se děje teď. A že to má smysl hlavně pro mladé lidi. A myslíme si, že dějepis a vůbec dějiny se dají se učit živou formou. Pro dnešní mládež hledáme momenty, které by opravdu vtáhly, které by se jich týkaly. A proto s těmi neherci zpracováváme jejich příběhy z každodennosti. To znamená, jak se žilo třeba v 50. letech. Co se dělo ve škole, co se dělo doma. Každý má nějaký trochu jiný příběh. Jak to vypadalo v 70. letech za normalizace. A takhle postupně vytváříme seriál, takový dokumentární seriál o minulosti a hrajeme ho pro školy. Především taky pro veřejnost, to je velká radost, protože jedním z cílů Tisíci hran je, aby se příběhy předávaly dál. A to hlavně v rodinách, a to hlavně ve škole. A vůbec, aby se pěstoval tenhle ten cit pro kontaktní situace, divadlo, komunikaci, kontaktní vyprávěné divadlo. A tak to hrajeme i pro veřejnost a tam většinou přicházejí rodiny s dětmi. Takže cíleně tam jde prostě babička a dcera a vnouče ve věku prostě 15-16 let a potom o tom diskutují a třeba v tu chvíli se mají ti mladí na co ptát. Najednou vzniká otázka, nějaký zájem a vlastně i pokračování vlastního příběhu. Takže to je Tisíce hran. Naše nejnovější inscenace má název 89. My jsme vlastně chtěli vyprávět listopad 89 ne jako hotový historický příběh, který teď už známe z učebnic, ale spíš ho rozkládáme na osobní zkušenost lidí, kteří v té době ještě nebyli nějakými symboly dějin, ale žili v každodenním tlaku, strachu, adrenalinu nebo i třeba dobrodružství, odporu. A máme tam 7 hráčů, tady v tom představení jsme spojili oba dva soubory Tisíci hranů, které prostě účinkující ve všech našich inscenacích. A ještě jsme přivzali dezidenta Petra Placáka, ten je vlastně kamarád Davida Kabzana. A oba dva jsou vypravěči takových situací, jako je sledování a tlak STB, nebo mnohačetné demonstrace před pádem režimu, které k němu přispěly. Nebo pocit, že něco visí ve vzduchu, ale není jasné co. A zároveň plyne úplně obyčejný život. A tak ta inscenace nepracuje s listopadem jako s jedním okamžikem, s revolucí dne 17. listopadu, ale s procesem, který se skládá z těchto konkrétních rozhodnutí drobných činů. A to se těch mladých lidí velmi týká.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já mám osobní zkušenost právě s představením Tanky na plovárně, které na příbězích zase 3 lidí, ti jsou na jevišti samozřejmě sami za sebe, přibližuje právě dětem a studentům dobu, která je taky pro ně historií, minulostí a mohla by jim připadat vzdálená. A tohle představení je o roku 1968. To spojuje určitě výchovu k občanství, historii i vlastně nějaké audiovizuální umění. Jak vy vlastně ty hry vždycky pojímáte? Sbíráte třeba od pamětníků nějaké postřehy nebo prameny, jak jste vlastně chtěli pojmout tohleto představení?
0: Je potřeba říct, že tenhle nápad s ním přišla Tereza Durdilová, scenografka a režisérka, s ní spolupracuji režijně. Já hodně vedu ty hráče a k tomu vyprávěnému divadlu. zabývám se tím autorským hereckým, tím hereckým hráčským momentem. Ona přináší ten nápad, celou dramaturgickou koncepci, na všem spolupracujeme spolu, ale ten nápad přišel právě proto, že tam byla snaha doma v rodině vysvětlit dětem, jak to měl dědeček a pradědeček. A co to vlastně byla normalizace a co to je totalita a tak dál. A není to jednoduchý úkol. A takže když vzniká naše inscenace, tak vytvoříme klub vypravěčů a sezveme kohokoliv, kdo chce vyprávět a známý a přátelé přátel. A těch klubů vypravěčů je několik, jsou to prostě třeba 3hodinová setkání u kávy. A my necháme lidi prostě jenom mluvit. A většinou z těch klubů vypravěčů vybíráme postupně, nebo spíš oslovujeme někoho, kdo by měl zájem se podělit o ten příběh a spolupracovat dlouhodobě a vlastně být takovým dárcem toho životního příběhu. Tady zasadíme do mozaiky těch dalších osudů a zasadíme ho do určité dané doby, kterou zpracováváme. A to jsou ty živé dějiny.
1: Na úvod jsem zmiňovala učení o emocích, aby s nimi děti vlastně odmala pracovali, uměli je pojmenovat, vyznali se v nich. Dostalo se to podle tebe i do nových rámcově vzdělávacích plánů, které teď tedy jejich implementace byla o rok odložená, ale přesto, jak je to v nich přítomno, jak důležité to je?
0: No, já si myslím, že v tom novém RVP tahle práce s emocemi, nebo mluví se taky o well-beingu, to už není okrajové téma, ale stává se to jednou z nosných linií. Je to formulované trochu jinak, než bychom možná čekali. A zkrátka není to něco navíc v rámcovém vzdělávacím programu, ale součást klíčových kompetencí. Takže tam se mluví o osobnostní a sociální kompetenci, nebo kde je třeba ta rezilience nebo empatie, budování, udržování vztahů. Zdůrazňuje se i schopnost přijímat podporu, schopnost rozvíjet osobní pohodu. To jsou neskutečně důležité dovednosti. Nebo se prostě aktivně podílet na tom, co člověk ve škole i ve světě cítí. Takže učíme děti rozumět sobě, druhým a situaci, ve které jsou, než že bychom učili děti emoce. Děti emoce mají, my všichni je máme, ale na základě jejich prožívání můžeme rozumět ještě dalším souvislostem. A s tím je potřeba nějak, to asi si myslím, pracovat a já jsem moc ráda, že to v tom RVP je.
1: Na závěr, kam by si chtěla, aby katedra autorské tvorby a pedagogiky směřovala, aby se neodklonila od vlastně původních myšlenek zakládajících autorů Ivana Vyskočila, kam by to všechno mělo jít?
0: No, já mám z katedry autorské tvorby a pedagogiky radost. Jo, to není jenom nějaké, není to rozhodně muzeum Vyskočilovy tradice. Tahle katedra se velmi dynamicky vyvíjí, otevírá se novým kontextům. Velkým potvrzením je například náš mezinárodní anglický program. Ta katedra překlápí všechny předměty, celou studijní koncepci do angličtiny a k nám přijíždějí lidé z celého světa nebo studenti z různých částí světa. A to je důležité i pro tu katedru samotnou a pro její koncepci. Proto, aby viděla, že principy, které vznikaly v našem prostředí, tak jakým způsobem a za jakých podmínek taky obstojí v tom mezinárodním dialogu. Takže my přizýváme nejenom zahraniční lektory, nebo umožňujeme našim studentům i další vlivy a způsoby práce. Účastníme se mezinárodních konferencí a spolupracujeme se zahraničními školami, ale zároveň si to ověřujeme i tady v Čechách díky tomu anglickému programu. A další ověření tohoto programu je právě v té kreativní pedagogice, která rozvíjí ty zkušenosti z katedry mezi učitele a další profesionály z mnoha oborů z celé České republiky. A já si myslím, že to je asi nejlepší důkaz toho, že nejde jenom o historický odkaz nějakých silných osobností nebo silné osobnosti Ivana Vyskočila, ale o neustále inspirativní způsob uvažování o člověku, o jeho tvorbě, o vzdělávání.
1: Říká na závěr dnešního Leonarda Plus Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Děkuji moc krát, že jsi přišla do studia. Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
2: Leonardo Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vaše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ten stát musel být zbuštěn jako princip, kterému se podřizuje vše.
4: Já bych byl v těch vývodech, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, velmi opatrný, ale něco se děje.
3: Kult Vladimira Putina vypadal nedotknutelně. Dneska i ti Z-blogeři ho nazývají dědečkem.
4: Zdravíme posluchačky a posluchače podcastu Na východ. Jsme tady s bonusem k dílu s Borisem Akuninem a jeho poněkud chmurnými pohledy na budoucnost Ruska. Ondro, když jsem slyšel ohlasy na tento díl, tak tam dost často bylo, no to jste nás teda moc nepotěšili.
3: Ale současně spousta lidí nám, nebo aspoň mě teda psalo, vidíte, to je vlastně zajímavý pohled. Naráželi teda na tu Akuninovu tezi o tom hordovském uspořádání státu. Třeba Vojtěch Filipec, náš věrný posluchač, říkal dobře, ale co to musí dělat s tou psychikou člověka, když, jak Akunin říká, že je ten stát i ten vladař vlastně, že jsou sakralizováni, jsou tedy nad tebou, tak to přece musí znamenat i pro toho člověka, že se vlastně cítí jako ten malý šroubek v tom mechanismu. No.
4: Mně se v tomto kontextu vybavil ten slavný, aspoň pro mě slavný tweet Saši Mitrofanova někdy ze začátku plošné ruské agrese, kde mluvil o tom, že sice respektuje naše snahy o soucit a pochopení ruského světa, ale že jde o barbarskou civilizaci, která se nás chystá zabít. Tak to bylo přepáleno, vzbudilo to jako velký ohlas, jak je možné být tak černobílý. Trošku chápu, jak to Saša myslel a co tím zase nemyslel, ale jenom chci říct, že ty tendence a ty linie toho, o čem mluví také Boris Akunin, to hordovství a ta Asie, která je tam víc, než bychom možná chtěli vidět, je důležité brát v potaz. Neznamená to, že je to černá a bílá, neznamená to rozhodně, že budoucnost Ruska je odepsána, anebo minimálně část jeho obyvatelstva, které pořád se snaží ctít nějaké evropské hodnoty. Ano, jsou v menšině, jsou dost často v exilu, budeme teď se bavit o tom, co si k tomu různě přečíst, ale je to prostě realita.
3: A současně to není také žádné omlouvání. Jo, to je prostě, ano, bohužel takováhle je realita. Podle tady těch principů zjevně ten stát a částečně ta společnost funguje.
4: Už jsme tady zmínili některé věci, které bych k tomu povídání s Borisem Akuninem rozhodně doporučil, takže znovu jenom pro forma zmiňuji Michaela Zigara, Všichni muži Kremlu, 2016, stručná historie dnešního Ruska, Pistorius Olšanská. To samé vydavatelství vydalo Zigarovi také Válku a trest, 2024, opět tedy Pistoriusa Olšanská. Už jsme tady také zmiňovali anglickou knížku dvou Rusů, Iriny Boroganové, Andreje Soldatova, Our Dear Friends in Moscow, The Inside Story of a Broken Generation, vydali Public Affairs v červnu 2025. A je to jako plastičtější pohled na to, co se uvnitř té společnosti ruské minimálně 20-25 let děje z pohledu osobního Iriny a Andreje, z pohledu jejich přátel, z nich některé to poslalo do obrovského výtahu k moci a úspěšné kariéře. Tím jenom se vracíme k té debatě o kolektivním Putinovi, který velmi dobře rozehrává ty kariérní věci, hry klanů a dalších věcí. Takže to, co nám zvenčí připadá jako absolutismus, jako diktatura, tak pro spoustu lidí znamená obrovské benefity a výtahy k moci, takže to je potřeba brát v potaz. To už jsme řekli. A co bych chtěl dát možná trošku jako kontrapunkt k tomu velmi pesimistickému Akuninovi, je knížka ruského autora Michaela Fishmana The Successor, která je věnovaná Borisi Němcovovi, jmenuje se The Successor, Boris Němcov, Vladimir Putin and the Decline of Modern Russia, vydal Pushkin Press 2026, má to 800 stránek, takže bacha, je to dlouhé, vyšlo anglicky i rusky, ale je to strašně zajímavý příběh Borise Němcova, někdejšího ruského vicepremiéra, Jelcinem typovaného za jeho nástupce na konci 90. let, kterého tedy následně nahradil Vladimir Putin. Němcov zůstal v opozici a je teda neuvěřitelné, jak od začátku trefoval ty slabiny toho Putinova režimu a vlastně to, co se v něm klube za monstrum, které dnes vidíme na Ukrajině.
5: Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести.
4: Některé ty věci datované skutečně třeba do roku 2000, 2004, 2014, ale i dál, jsou tak trefné a tak přesné, že to úplně mrazí zpětně. A Fishman ho jako zmapoval nejenom tu jeho životní dráhu, která končí zavražděním u stěn Kremlu před pár lety, ale zároveň je to jako příběh toho moderního Ruska, které mělo skutečně alternativu, tu víc evropskou, víc otevřenou a snaží se tam nějak pochopit a trošku popsat to, proč se to nepovedlo a proč se to zvrtlo víc směrem k tomu autoritatismu Vladimira Putina.
3: No je to taková prostě alternativní historie, jo? Protože skutečně to mohlo takhle dopadnout, že by nebýt krachu státních financí v roce 98, tak Němcov by měl šanci skutečně se stát tím nástupcem Borise Jelcina. Pak už to teda bohužel nešlo, ale on měl i to charisma, i svoje politické instinkty. Jo. Když si já pamatuju v těch nultých letech, kdy Němcov chodil na ty opoziční demonstrace, on byl schopen opravdu se bavit úplně s každým. Od nějakých vysokých intelektuálů po tamhle babičku, která prodávala kytky na ulici. Takže
4: no a já tuhle knížku chci dávat trošku do kontrapunktu právě k té Irině Borogan a Andreji Soldatovovi, která zase ukazuje to Rusko, které Němcovem pohrdala, které nabývá na síle, spousta lidí si udělala v tom putinovském režimu velkou kariéru, on teda o ní přišel, byl tak de facto na ústraní, já si vzpomínám na promítání dokumentu o Němcovovi těsně před jeho zavražděním, kdy je úplně na okraji té společnosti vysmívaný, vlastně takový jako dinosaurus z minula, no a pak najednou ta jeho vražda i všechno retrospektivně připomene, jak velká osobnost to byla, jak přesně mapoval ty slabiny a to, co je hrozivé v tom putinovském režimu, takže obojí dvojí platí. A ještě k těm pohybům uvnitř té ruské společnosti, které moc nevidíme, dodávám druhou věc a to je knížka Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Vydalo Karolinum v květnu 2026, takže velmi čerstvá záležitost. Tomáš ji taky prezentoval na Světě knihy a je to zajímavý vhled právě do toho, jakým způsobem kultura v Rusku pod obrovským tlakem, často v exilu, často v ústraní, často někde privátně, reaguje na to obrovské trauma války, která zasahuje prvně a především ukrajinskou společnost, ale jenom připomínám, že i na té ruské straně už je přes milion obětí míněno. Nejenom mrtvých, ale také zraněných, zmrzačených a dalších lidí, že to prostupuje celou tu společnost velmi zničujícím způsobem.
6: Loajalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To člověk,
4: tak který... tohle doporučuji, protože to opět dodává daleko plastičtější obraz toho, co se v Rusku děje.
3: No a protože ty tady v zásadě každý druhý díl doporučuješ film Leviatan od Andreje Zvjakinceva.
4: Můj oblíbený, velmi, velmi.
3: Tak bych chtěl připomenout, že vlastně teďka na Cannském festivalu měl premiéru jeho nový film Minotaurus a podle tedy prvních recenzí vypadá, že to je skvělé. Je to vlastně první film, který on natočil, který se nějakým způsobem týká právě té takzvané zvláštní vojenské operace.
4: Vyhrál jednu z hlavních cen tam,
3: vyhrál,
4: v Cannes.
3: A je to jako zajímavé, že hlavní hrdina je šéf nějaké firmy a dostane za úkol najít 14 svých podřízených, které pošle do války jako mobilizované, že se prostě může vybrat on sám. A je to právě odkaz na ten mýtus o Minotaurovi, který každý rok dostal 14 zdravých řeků jako obětinu. A vypadá to, že to bude asi opravdu velká záležitost, už se na to těším. A samozřejmě největší pozornost teda připoutala i řeč z Vjagincova na tom předávání.
7: Jedinstvený člověk, který může zastavit tu mísorubku, vy, gospodin prezident Rosijské federaci.
3: Se obrátil přímo k Putinovi se slovy jako zastavte tohle šílenství, zastavte válku.
4: Což mi teda připomnělo taky reakci některých ukrajinských přátel, který se do Zvjaginceva pustili, jak to neměl říct takhle, měl být explicitnější a to jenom jako, že vlastně ty světy opravdu té oběti těch Ukrajinců, kterým padají na hlavu ty rakety, zabíjejí nejbližší a Rusů, kteří se snaží vyzývat Putina, aby to zastavil, jak se míjejí, protože už ty akcenty jsou tam posunuté a je to úplně odlišná realita, je to jako zajímavé a dost hrozivé.
3: Ostatně i to předávání, to bylo přesně ten víkend, kdy byl ten obrovský nálet raketami na Kyjev.
4: Všechny odkazy na tyhle věci dáme určitě na sociální sítě, o nic nepřijdete, vřele doporučujeme a ty tam, Ondro, máš ještě něco?
3: No, protože se bavíme o Borisi Akuninovi a vlastně jsme nezmínili ty jeho knihy, tak jenom pro pořádek tou záminkou, proč jsme s ním mluvili, bylo české vydání knihy Rusko-Leninovo a Stalinovo. To je součást toho velké série dějiny ruského státu. A já bych ještě teda připomněl, čím se stal slavným a některé ty knížky vyšly i česky, tak to je právě série detektivek s Erastem Fandorinem, tím hrdinou bez bázně a Hany, a je to Případ Azazel, Turecký gambit, Leviatan, Achillova smrt a Zvláštní úkoly, tedy pět knih, které vyšly v rozmezí 2004 až 2007, takže dá se to najít samozřejmě v knihovnách.
4: Už zase jsme zmínili Leviatana, tentokrát teda toho Akuninova, takže svět je v pořádku. Na závěr pár organizačních věcí nebo doporučení mimo toto téma. Vřele vám doporučujeme veškeré výstupy z naší mezinárodní konference ve Vzletu, která se konala 20. května. Promluvil tam prezident Pavel, generál Zalužný, spousta dalších zajímavých hostů, některé z nich budeme mít i v následujících dílech tohoto podcastu, ale všechno je to na YouTube, na našich webových stránkách. Vřele doporučuji, myslím, že letos se to mimořádně povedlo a každá ta řeč či debata tam byla velmi, velmi zajímavá. Druhá podstatná věc, můžete pro nás hlasovat v podcastu roku, který se letos koná. Opět připomínáme výhradu, že jsme byli zařazeni jako všichni tvůrci v rámci Českého rozhlasu do podcastu veřejnoprávních. Trochu si myslíme, že to není úplně chytré dělení, ale budiš, tak to chtějí organizátoři. Každopádně na stránce podcastroku.cz pro nás můžete hlasovat a budeme velmi za to rádi. A také ještě připomínáme, co už jsme zmínili, že nás určitě uvidíte naživo na Opavském festivalu Slunovrat, který se koná kolem 20. června a my tam budeme v pátek 19. června večer. Určitě za námi přijďte, Opavo a okolí. Těšíme se na vás velmi, velmi. V létě budeme na letní podcastové scéně v Troji, tam ještě upřesníme, kdy přesně a s kým, ale bude toho hodně, takže se těšíme určitě na vás s podcastem Na východ. Opatrujte sebe
3: i své blízké.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni.
8: Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a Hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
10: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Causidisová.
11: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Rusko tvrdí, že záporožskou jadernou elektrárnu zasáhl dron. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák zabojují o postup do finále turnaje v Ostravě. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu anebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčel předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
13: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
11: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až kolem 70 km za hodinu. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl v noci dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna roku 2024. Pod křižovatkou Mileta na silničním okruhu Hradce Králové se zítra ráno otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Důležitý je především pro studenty Hradecké univerzity a také pro pacienty a zaměstnance fakultní nemocnice. Ukončí komplikované obcházení křižovatky.
14: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Radiožurnál.
15: Sport. Beach volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Proti českému páru se postaví americké duo Krep Beneš. Aktuální informace přidá přímo z dolní oblasti Vítkovic Krištof Kousal.
16: V Ostravě se teprve dohrává druhé semifinále žen a utkání Perušiče se Sedlákem se posune o pár desítek minut oproti plánované 11. Připomínám, že tahle dvojice je poslední českou v soutěži, ačkoliv se dala dohromady speciálně pro Ostravu, protože Perušič už ukončil vrcholovou kariéru. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport z Ostravy, Krištof Kousal, Radiožurnál.
15: V fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa. To začne za 11 dní. Před večerním odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Koubka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Po skončení zápasu oznámí realizační tým kompletní nominaci na světový šampionát.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D10 u Bakova a nehoda ve sjezdu z Pražského okruhu u Slivence. Na dálnici D10 Studnova ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a půltém kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na okruhu směrem na D1 opatrně ve směru na Barrandov. V zatáčce tam havarovalo osobní auto a musí se vybočovat do protisměru. Na silnici 3 mezi z Tábora ve směru do Prahy počítejte se zdržením v Benešově.
18: Teďka už tady začíná kolona na tom prvním kruhovém objezdu, když se přijíždí od Tábora. Je to celkem nebezpečný, protože tam je stoupací pruh, přijíždí se po dvou pruzích na kruháč a v tom kruháči vlastně v tom výjezdu už to stojí.
17: A na tahu 56 mezi Frýdkem Místkem a Slovenskem spozorněte za Ostravicí. Úvodní nádrže Šance zasahují u nehody osobního auta s cyklistou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Postupně od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a přidají se přeháňky nebo boušky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ironické texty, stylizace, syntetizátory, děčivé vokály, inspirace čerpaná z nejrůznějších směrů. Tak nějak by se dala charakterizovat hudební nová vlna. Přivalila se na přelomu 70. a 80. let. A jako prakticky všechny kulturní fenomény, i ona překonala železnou oponu a dorazila do Československa, aby ji místní muzikanti vtiskli osobitý punc a přetvořili do autenticky české záležitosti. A jako se vším novým, co má kořeny na západě, tím hodně pobouřili místní soudruhy. O tom všem bude druhý díl série Hudební rebelové. A taky uslyšíte Davida Kollera, tak vydržte. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
12: Hudební rebelové.
19: Úvod to už trochu naznačil. Charakterizovat českou novou vlnu není jen tak.
20: Co se týče český nový vlny nebo nový vlny v Čechách, tak okolo toho vlastně existovalo vždycky veliký zmatení jazyku.
19: Hudební historik a publicista Radek Diestler, se kterým jsem si povídala v jeho domovském popmuzeu.
20: Zatímco Anglii se nová vlna, nebo se za novou vlnu považovalo to, co přišlo po odeznění té první punkové vlny, je to vlastně to, čemu se dneska říká postpunk. Tak tady se ta scéna, který se říkalo novovlna, tak vlastně byla velice košatá a velice inspiračně bohatá. A zároveň vynikala určitými specifickými rysy, kvůli kterým se občas o české nové vlně říká, že to bylo možná jako první svébytná česká rocková odnož. To, jaký zmatek okolo nové vlny panuje, tak je docela dobře vidět v dobových reflexích, v časopisech, jako je třeba Kruh, který vydávala sekce Mladé hudby a který vlastně ve svém posledním čísle v roce 82, nebo jehož poslední číslo vydané v roce 1982, bylo z větší části věnované nové vlně. Ale je docela pikantní, že zároveň je tam součástí toho konvolutu článku o nové vlně, je článek i o nové vlně britského heavy metalu. Ty kapely, které byly v tom roce 81-82 označovány za novovlné, tak se občas jakoby sami sebe za novovlné příliš nepovažují. Nebo to zařazení mezi novou vlnou by bylo zpochybnitelné, když by si člověk rozebral, co vlastně hráli. Že třeba Jasná páka, jedna z, jako z typických novovlných kapel, nebo z kapel, které byly označovány za novovlné, tak v podstatě vycházela z anglického rhythm and blues 60. let a na svých koncertech hrála covery Chucka Berryho nebo Yardbirds. Nebo to byla třeba jenom jakoby jedna z inspirací, druhá a docela výrazná byla inspirace, a to už opravdu kapelou, která se dá za novovlnou považovat, a to americkou kapelou B-52s. Ať už se to týká těch vole, který tam zpívali, anebo i nějaký jako pódiový prezentace a podobně.
0: The skies are charcoal gray.
19: Tak tady jsou The B-52s a Kish Loren.
0: Downtown day. But at the end of my 30-foot leash, my little friend
19: Radek Diestler říkal, že mnohé kapely považované za novovlné sami sebe často k nové vlně neřadili. Potvrdil to i Michal Ambroš, frontman zmíněné Jasné páky a později Hudby Praha. Takto se o tom, zda Jasnou páku řadí do nové vlny, vyjádřil pro Paměť národa.
21: Já si myslím, že Jasná páka vlastně nikdy nebyla až tak možná novovlná, trochu by se dalo říct, ale nová vlna

0: hudební scény 80. let. Pokračuje opět Radek Diestler.
1: Jestli se dá nějaká kapela považovat za opravdu jakoby novovlnou, tak bych řekl, že to třeba bylo Letadlo pražský, což byla donedávna jedna z jakoby z nejtajemnějších kapel, protože po ní nezůstala žádná oficiální nahrávka. Až teď vyšlo, myslím, LPčko s jedním koncertem.
0: Doplním, že Letadlo hrálo od roku 1981 a existovalo 2 roky. Potažení na novovlné kapely, ke kterému se ještě dostaneme, Letadlo skončilo. Záhy se ale objevilo znovu, jenom s novým názvem. Tak to je ono a jeho písnička Před bouří se skrýt. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších skupin mimo oficiální proud byl Pražský výběr, který byl ale profesionální skupinou. Někdo ho považuje za zosobnění nové vlny, někdo ne.
1: Zrovna případ Pražského výběru je v tomhletom ohledu zajímavý v tom smyslu, že spousta lidí považuje Pražský výběr za typickou novovlnou kapelu. Ovšem už tehdy existoval v té debatě ohledně Pražského výběru názor, že je to v podstatě parta podvodníků, která naskočila na žebřiňák, který jel zrovna kolem. Dneska by se řeklo, že to byly trendsetři. Definovat hudební složku nový vlny je trošku zavádějící, protože člověk by mohl říct, že některé novovlné kapely tou hudbou, kterou hrály, byly docela staré, nebo že spíš jejich novovlnost byla v tom, že zpívali česky, a to byl, myslím, strašně důležitý rys. A nebo že jejich pódiová prezentace byla podobná tomu, nebo byla inspirovaná tím, co v tomhle punktu přicházelo ze světa. Taky vlastně jedna z důležitých věcí, která v tom úspěchu český nový vlny nebo v tom jejím jakoby rozkošatění a její expanzi byla v tom, že punk byl pro spoustu muzikantů vlastně hrozně jednoduchý. A teprve ta novovlná hudba jim umožnila se jakoby víc rozvinout, víc realizovat, inspirovat se ještě jinými hudebními vlivy a, jak s oblibou říkal zvětšnělý Vojtěch Lindauer, přinést to všechno domů. Ono je to, si myslím, třeba víc vidět až v té druhé etapě nové vlny po tom, co došlo k tomu zásahu odstartovaném článkem Tribuny, že ta novovlná scéna let 84 až 85 byla podstatně žánrově a inspiracemi svými bohatší, protože do sebe najednou nasála třeba nový romantismus, nasála hodně takového toho bílého reggae a nebo technopopu nebo minimalismu. V tomhle ohledu si myslím, že ty první novovlní kapely, ať už to bylo Letadlo, Jasná páka, Garáž, že byly takový jako styknější.
0: Říká Radek Diestler. Jím zmíněný Vojtěch Lindauer o české nové vlně napsal: nikdy předtím, ani nikdy poté nedošlo k takovému uskupení talentů, originality a výjimečnosti v jeden čas a na jednom místě. Originalita a výjimečnost ale nebylo nic, co by se líbilo strážcům správné socialistické kultury. Záhy, co se týče nové vlny a také punku, ze strany režimních struktur hodně přituhlo, jak vysvětluje historik Miroslav Vaněk.
2: To nejtužší období bylo léta 82 až 83 a já, když jsem hledal archivy a chtěl jsem se vlastně dozvědět, odkud to přichází, tak ten vítr opravdu foukal z Moskvy tenkrát, protože to bylo období, kdy tady zase začínalo se s těma raketama středního doletu a vlastně ta ideová jakoby báze byla důležitá a najednou vlastně v Sovětském svazu tehdejším se rozhodlo, že tady musí být zintenzivněný boj za mládež, jak tomu říkali, protože se pořád bojovalo za mládež, ale ne pro mládež. A vlastně to šlo potom přes ideologického tajemníka Biláka až potom do těch krajů. Potom už to bylo spíše na těch lidech, těch nižších orgánech, ať už to byly ty policejní, ale nebo třeba komunistické, tak to záleželo okres od okresu, kraj od kraje. Docela zajímavé, že na to, kolik třeba málo pankáčů a nové vlny bylo třeba na Česku Budějovicku relativně málo, i když známá skupina Oceán tenkrát, jako ta nová vlna se tam objevila, tak tam ten ideologický tajemník byl jeden z takových nejaktivnějších a nejvíce tam jako ty represe propagoval. Jo. Další problém byl Hradecký kraj. Třeba v Plzni to nebylo tak možná úplně hrozné. Teplice, relativně malé město, ale přece jenom ta líheň tam byla obrovská, tak to jakž tak v těch

0: severních Čechách ještě procházelo.
1: Jak mohl v praxi vypadat takový různý přístup v různých regionech, pěkně ilustruje vzpomínka Michala Ambrože z Jasné páky. Opět jde o nahrávku pro paměť národa.
2: Když jsme měli první průšvih, že jsme hráli někde tadyhle u Plzně, byl to nakonec průšvih, protože tam nás pozvalo místní SSM, ale zapomněli nám říct, že kromě toho, že teda to byla jakoby jejich schůze a tohle to, takže tam přijede nějaký okresní tajemník komunistický strany jako pozvaný host a ten tam přišel a viděl tuhle tu hrůzu, co se tam děje, no a okamžitě byla stížnost do Prahy, že jo. Co to teda soudruzi tam v té Praze, jak to můžete dovolit. Tenkrát nás zřizovali právě taky obvodní kulturní dům, kde jsem učil, tak to byl náš zřizovatel. A paní ředitelka toho domu, celkem jako kovaná komunistka, se mnou šla na pohovor na městský výbor komunistické strany asi. To si teďka nepamatuju, ale tam jsem musel vyplňovat dotazník, jestli hrajeme punk. To už tenkrát jako začaly být punkový kapely. A ty komunisti se toho báli jak čert kříže. A tak jsem jako celkem s lehkým srdcem napsal, že teda punk nehrajeme. Jo. Podepsal jsem, že nejsme punková kapela. Jako. No. Tak oni si to tam zařadili, ale nicméně to skončilo teda tím, že jsme měli takzvaně zaracha. Jo, teda mohli jsme hrát jenom v Praze. Nesměli jsme jezdit pryč z Prahy. No a to znamenalo, že jsme hráli v podstatě skoro každý týden na Chmelnici. Jo. Tak lidi téměř celý republiky jezdili do Prahy. No, do junior klubu na Chmelnici, na Jasnou páku, no.
1: Junior klub na Chmelnici bylo kulturní zařízení na Praze 3, ze kterého jeho vedoucí Luboš Mittmajer vytvořil jedno z nejznámějších center neoficiální kultury. Konaly se tu výstavy, hrála tu malá alternativní divadla, ale především se tam konaly koncerty muzikantů, kteří se nevyskytovali v estrádách Československé televize, ale stáli o ně mladí lidé. Na Chmelnici vystupoval také Pražský výběr, který jsme tu už zmínili jako skupinu, která udávala směr. Byla tehdy nejpopulárnější rockovou formací. Lišila se od kožených oficiálních umělců svým drivem, energickou hudbou, sarkastickými texty, bláznivými kostýmy. Od amatérské scény zase nespornými muzikantskými schopnostmi svých členů. A právě na Pražský výběr byl veden jeden z prvních velkých útoků na začátku 80. let. V lednu 1983 Pražská státní bezpečnost založila svazek k akci Míša, která byla namířena proti Pražskému výběru, pokračuje Miroslav Vaněk.
0: Jednoznačně prostě nevyhovovali ideologicky, když ty slova jako by ještě možná prošly, ale vlastně i k vizuální pojetí toho koncertu s křepčicím Vilémem Čokem, že jo, všichni z nich byli vlastně ve své době opravdu jakoby geniální, i v tom byli to výborní muzikanti, výborní i jak provedení to pódiový, jak by se řeklo dneska, by dostali samý šestky, kdyby se to hodnotilo.

0: Bezpečnostní orgány ale měly jiná hodnotící kritéria než historik Miroslav Vaněk. Nelíbily se jim ani kostýmy, ani písničky a třeba zrovna Zubatá, ta jim dost ležela v žaludku. Pojďme si přečíst ukázku ze zmíněného svazku, který si STB zavedla na Pražský výběr s nevinným názvem Míša.
1: Soubor Pražský výběr ve svých pořadech uvádí písně Nové vlny, která je silně ovlivněna západním hudebním stylem, takzvaným punk rock. Při svých vystoupeních uvádí skupina písně z vlastní tvorby, v nichž je silně propagován západní způsob života s orientací na Spojené státy americké, a v pořadech je dále poukazováno na současnou, jak politickou, tak i ekonomickou situaci v Československu.
0: STBáci zavedli na kapelu takzvané profilaktické opatření, tedy soubor kroků, které měly vést k rozpadu skupiny. Jinak se slovem profilaxe označují opatření, která mají zamezit šíření nemocí. Pracovníci a spolupracovníci STB tedy začali Pražský výběr bedlivě sledovat a čekat na vhodnou příležitost.
2: Pražský výběr je jedna vlastně z nejpopulárnějších kapel té doby, že jo, já taky mám jako z toho vlastně zážitek, pro mě to bylo hudba z Marzu, úplně něco novýho, pořád jsme si tu Straku v hrsti poslouchali na koleji, neměl jsem desku, ale měl jsem vlastně to stočený, jak to tak probíhalo, že jo, natočený na magnetofonovém pásku, a pamatuju si, že jsme si chtěli jít koupit v Plzni lístky a tam v té Šeříkovce, tak vlastně najednou se tam objevil, že se to z technických důvodů nekoná, tak jsme chtěli vědět, proč to bylo, a najednou se řeklo, že jsou zakázaní.
0: Záminkou pro zákaz hraní nejen v Plzni byl koncert v Hradci Králové, který si Státní bezpečnost natáčela na kameru, v půlce ukončila, fanoušky rozehnala a kapelu odvedla k výslechu. Pokračuje Miroslav Vaněk.
2: Jak se to vždycky s těma kapelama taky dělalo, jak je vlastně řekli, že tam prostě jsou nějaký plakáty, které byly vytištěny v západním Německu a jsou prodávány tady, a že dochází k tomu obohacování, plus to vizuální, že vlastně pořád říkali, že tohle to je obrázek toho kapitalismu, ten nihilismus a já nevím co všechno, hudba příšerná. Že? A já si myslím, že jako by to mělo být takový monster proces, trošku říkám v úvozovkách, aby jsme opravdu se neznevažovali velký monster procesy, které se naší zemi udály, ale mělo to ukázat, že když už si teda nezahraje Pražský výběr, tak ta situace je nějaká na vážkách.
0: Plakáty si kapela skutečně nechala vyrobit v západním Německu. Chtěla mít kvalitní propagaci, nikoliv ožebračovat pracující lid. Na to, jak to dopadlo, když bezpečnost v této věci vyslýchala baskytaristu Viléma Čoka, vzpomínal pro Paměť národa frontman Pražského výběru Michal Kocáb.
3: Při jednom z dalších výslechů, pane Čoku, tak kolik, teda obvysme si to, kolik těch plakátů bylo vyrobeno? 7525. A kde? Dortmundu. Co mu nesedělo? No tak 3457. Prostě člověk si až pochopil, že to nemá vůbec cenu s ním, že to je úplně ztracená věc. Netušil, nic o tom nevěděl. A já jsem říkal, Vileme, prosím tě, kdyby tě náhodou někdy donutili říct něco, jako udání, nebo tě něco napsat, bo to je to, co oni chtějí, že jo, by se člověk stal udavačem. Tak si vzpomeň na mě, a kdyby jsi už to napsal, tak ten papír sežel prostě. Načež člověk se jednou vrátil, když se chodil, tak povídá, tak se stalo. Jako. Já jsem tam něco začal psát, mě nutili, a pak se si uvědomil, že by to mohlo být jako to udání. A on zrovna opustil kancelář, a když se vracel, mě chytil zrovna, jak mi ten papír zajíždí do huby. Tak si myslím, že člověk... Pro ně jako zajímavý případ skončil, říkal, to nemá cenu ani ho zavírat, to je prostě magor. A on taky vypadal, a že se z toho nějakým způsobem vyvlíknul.
0: Tehdy to ale taková legrace nebyla. Pojďme znovu nahlédnout do svazku Míša.
1: Z výše uvedených důvodů vás žádáme o upozornění příslušných odpovědných pracovníků odborů kultury krajských národních výborů a okresních národních výborů o zamezené zprostředkování souboru Pražský výběr a jejich členů jednotlivými krajskými kulturními středisky, kulturními domy, základními organizacemi SSM a podobně.
0: Co mělo toto upozornění za následek, je jasné. V následujících 3 letech si Pražský výběr ani neškrtnul. Skupina se fakticky rozpadla. svou činnost obnovila v roce 1986, tentokrát pod názvem Výběr. V roce 2024 byli dva příslušníci STB, kteří měli profylaktické opatření proti výběru na starost, odsouzeni k podmíněnému trestu a pokutě. Miroslav Vaněk uzavře kauzu pražského výběru jedním zvláštním příběhem.
2: Já jsem dělal vlastně rozhovor s tehdejším vrchním cenzorem Čermákem. Jeho manželka dělala šéfredaktorku toho Obrozeného mladého světa. To byl původně voják a pak se z něho stal teda ten vrchní cenzor a ten říkal, že tohle to byl velký problém a že spolu bojovali s manželkou, protože manželka vlastně chtěla do toho časopisu Mladý svět o tom napsat, o té kauze, mělo se to jmenovat Rokování, oni tam nějak i vystoupili, i Michal Kocáb tam, myslím, možná i Pavlíček něco říkají a že spolu doma o tom vůbec jakoby, že kvůli tomu spolu nemluvili na 14 dní, že byla tichá domácnost, protože ona jako chtěla, aby se o tom mluvilo a on říkal, že takovýhle šílenosti prostě takovýhle lidi nemůžou vůbec u nás jakoby existovat, což bylo jako zajímavý, že vlastně v té rodině, která to docela ovládala, co se bude hrát a nebude, tak došlo k takovému střetu a ona to teda prosadila.
0: Osud pražského výběru jakoby předznamenal další dění v oblasti neoficiální rockové hudby. Krátce poté, co STB uzavřela svazek Míša v březnu 1983, vyšel v týdeníku Tribuna článek s názvem Nová vlna se starým obsahem. Psalo se v něm, že všechny ty nové kapely, ta nová vlna, je jenom trojský kůň západu, který má československou mládež pomocí úpadkové hudby strhnout do bahna nihilismu a tak zhatit československé lepší příští.
1: Buržoazní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály se rychle uvědomili, že rocková hudba dostane-li správný obsah, to znamená takový, který mládež odvádí od politiky, od třídního boje, od každodenních problémů, se může stát drogou, která má konec konců stejný účinek jako drogy skutečné. Vede mládež k pasivitě, k útěku od reality do říše snových představ, vytváří bezvýchodné postoje.
0: Tribuna byl týdeník vydávaný Ústředním výborem Komunistické strany Československa. Byl založen v roce 1969, aby vytyčoval správný ideologický směr pro rozbíhající se normalizaci. Lidé si ho tím pádem moc nekupovali. Když se rozkřiklo, že v něm vyšel materiál o rockové hudbě, prodej značně stoupnul.
1: Mládež se měla ztotožnit s životem, který ji připravil kapitalismus. Buďte lhostejní k životu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu, nic nemá smysl. To se mělo stát krédem mladé generace. K jeho prosazení měl a má sloužit takzvaný punk rock, šílený rock, anebo také prevít rock. Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání všeho normálního, barvení vlasů na zeleno, na modro, na růžovo, tetování hákových křížů, malování barevných pásů na obličej a podobně. To byl výsledek, který tato vlna přinesla.
0: Hloupý text, který působí jako parodie na 50. léta a místy budí vysloveně veselý, byl ovšem nebezpečný. Materiály v Tribuně se pokládaly za vyjádření názoru strany nebo alespoň některých jejich důležitých složek.
1: Bohužel věc je složitější a vážnější. Texty, v nich se například opakují důmyslná slova Kaťa, Paťa, Haťa, pražský výběr, nebo se 5 minut vyřvává Baby, baby, dej mi Cadillac, či Hippy, hippy, shake, letadlo, nebo vulgární text Má špinavá záda, nepije, nesolí, nekouří, ale má to ráda, či píseň s názvem Pal odsuď hajzle, jasná páka, nebo Náš pán je král, má jméno heroin, bronz, vypadající jako výplod chorého mozku, jsou ve skutečnosti výrazem nihilismu a cynismu, hluboké nekulturnosti a ideologických přístupů, které jsou socialistické společnosti zcela cizí.
4: Ten zásah proti nový vlně na jaře 1983 je dodneška předmětem různých interpretací. Proč zrovna Nová vlna, proč to načasování a proč to vlastně celý ten režim tak skopal. Ono je asi celkem jedno, jestli opravdu ten impuls přišel z Moskvy, že tady mají soudruzi jako předvíst ideovou tvrdost a pravověrnost, anebo jestli to byla iniciativa českých soudruhů. Upřímně řečeno si myslím, že to, proč to zrovna padlo na ty novovlnné kapely, je typická ukázka českého strachu z jinakosti. Že oni jsou nějaký jiný, my jim nerozumíme, tak pojďme sundat, aby se nám to tady nevylilo z těch břehů.
1: O jakou kulturu a umění jde, říkají již jejich názvy. Například Parchanti, Skárovaný přebal, Žabí hlen, Žlutý pes, Devizový příslib a podobně. Je podivuhodné, že již při jejich vzniku tyto genialitou přímo sršící názvy nevadily zřizovatelům těchto skupin, organizacím a kulturním zařízením národních výborů, ROH a SSM, že nevadily těm, kteří je zvou k veřejným vystoupením.
4: A to, že v tom kanonickém článku Nová vlna se starým obsahem byly citovány i kapely, které s Novou vlnou neměly nic společného, ať už to byl třeba Žlutý pes nebo kapela Bronz brněnského gitaristy a zpěváka Pavla Váněho, který vlastně jakoby přicházel z úplně jiného takového toho artrockového světa, tak ukazuje, že v tom ten režim měl jako strašný hokej, až to potom trochu přispělo k tomu, že celá ta akce asi neměla úplně ty výsledky, jaké si ta strana představovala. Samozřejmě, že se jí podařilo v roce 83 a po nějakou část 84. roku tady ten trend nebo vývoj v téhle oblasti zastavit a dost udusit. Konec konců některé kapely už se museli přejmenovat, některé si na nějakou dobu dali pauzu. Konec konců netýkalo se to jenom kapel takhle. Ty nejkritičtější měsíce nefungoval pražský junior klub na Chmelnici, což byla asi nejdůležitější klubová scéna té doby. Lupo Schmidtmer vyprávívá, že když zjistili, že teda jde do tuhého, tak po nějakém koncertě mlátil do nějakého topení a oni mu říkají, co děláš. Říká, ne, tady se to prostě musí zavřít. Takže ten klub jako několik měsíců měl jakože odstávku, mezi tím jako ty nejhorší tlaky pominuly a on se pak vrátil a vrátil se v plné síle a zase převzal tu pozici toho místa, kde se děje to nejdůležitější.
0: Podotýká Radek Diestler. Článek Nová vlna se starým obsahem byl podepsán Jan Krýzl. Jenže jak se záhy ukázalo, šlo o smyšlené jméno.
4: Ta otázka, kdo napsal článek Nová vlna se starým obsahem, se samozřejmě řešila několikrát a myslím si, že to byl kolektiv autorů, ve kterém hrál roli Jiří Janouškovec. Myslím, že to byl kulturní redaktor Rudýho práva a že v tomu i poskytl rozhovor v roce 1993 do Roka popu, který k 10. výročí Nové vlny měl takovou speciální přílohu a tam s ním o tom mluvili, tak on se tam samozřejmě obhajoval, že to chtěl původně napsat jakoby jinak a že do toho zasahoval Fojtík a no a teda a teda.
0: Historik Miroslav Vaněk k tomu dodává.
2: Teda, co bylo zajímavé, ta tribuna tenkrát v tomhletom ohledu nechala promlouvat i některé obhájce těch pankáčů a Nové vlny proti tomu hloupému článku od toho takzvaného Jana Krýzla. Celý ten dopad byl v tom, že to přišlo stejně jako byly ještě takové obrodné procesy v té tvorbě a v té tribuně, v takových těch socialistických, že tedy necháme některé lidi jakoby promlouvat. I třeba tehdejší spisovatele, alespoň některé, jo. Tak vlastně najednou oni tam nechali otisknout i prostě dopisy, které se stavily za ně. Buď říkali, že tam nepatří, že hrají úplně jinou hudbu, anebo se za ně stavěli. Já jsem nezjistil, jestli je otiskli celé, jestli to byla nějaký jenom část, ale prostě takováhle debata tam byla asi 2 měsíce, což znamenalo asi 5-6 čísel v tribuně. Ono potom vyšel ještě jeden článek likvidační v Rudém právu a vlastně v tu chvíli už to byl konec.
0: Článek v Rudém právu se jmenoval Prevít rok a my. Zmíněné kritické reakce na Krýzlův článek psali například hudební kritici kolem časopisu Melodie. Zajímavě o tom píše Lubomír Dorůžka, který také patřil mezi zastánce Nové vlny v korespondenci s Josefem Škvoreckým. Tato korespondence vyšla v knížce Naschledanou v lepších časech a pro vytvoření představy, jak tehdy fungoval show business, je výborná.
5: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologiím. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Mezi přispěvatele zmíněného, tehdy velice populárního hudebního měsíčníku Melodie, patřil také Ondřej Konrád a na atmosféru po vydání Krýzlova článku Nová vlna si dobře pamatuje.
6: Ten článek byl příliš hloupý. On ostatně na něj odpověděl Josef Vlček, který psával pod pseudonymem Zub, což byl hlavní autor jazzového bulletinu, jazzové sekce, posléze tedy souzené a odsouzené, aspoň to její vedení. A tam polemizoval ten Josef naprosto věcně a jasně a jelikož to se vydalo jako taková malinká tenunká brožurka, tak se to zase rozšířilo mezi lidi.
0: Materiál Josefa Vlčka se jmenoval Rok na levém křídle a vyšel s určitým odstupem po článku v Tribuně. Jak v korespondenci Josefu Škvoreckému píše Lubomír Dorůžka, autoři článku Nová vlna se starým obsahem uzavřeli debatu už po pár týdnech s tím, že mladým lidem by se nemělo umožňovat svobodně si vybírat hudbu, jakou budou hrát, a měli by být důsledně podrobováni přehrávkám svého repertoáru a vůbec kontrole, což se také stalo.
2: Já si myslím, že to byl vlastně návod. Tady byla další jakoby možná represe v tom smyslu, že se tím kapelám prostě znemožní hrát. Co ty kapely potřebovaly tenkrát? Potřebovaly zřizovatele a potřebovaly pořadatele. A pak, když neměli, tak museli být, kdyby byl underground někde ve stodole hrát na narozeninách nebo na svatbách, ale to bylo všechno, což oni nechtěli. Takže vlastně ta akce v té Tribuně, Nová vlna se starým obsahem, vlastně znamenala, že to byl jakýsi návod a vlastně takový podprahové sdělení těm pořadatelům a těm zřizovatelům k tomu, aby s těmi kapelama jakoby rozvázali spolupráci, respektive nepustili je hrát do nějaké hospody nebo kulturního domu. Znamenalo to pro ně velkou nesnást.
0: A snažili se ji vyřešit. Měli před sebou čerstvý případ Vladimíra Mišíka, který rozhodně k Nové vlně nepatřil, ani nebyl žádným nováčkem. Krátce před vypuknutím aféry s Novou vlnou dostal zákaz vystupovat s dovětkem, že až do úplného zapomnění. Mladí muzikanti o nic takového nestáli, vzpomínal pro Paměť národa Michal Ambroš z Jasné páky.
7: Tak jsme se snažili jako s nima nějak se domlouvat. Jo. Ta naše paní ředitelka v tom kulturáku nad náma držela takovou ochranou ruku a udělali jsme předváděčku, kam jsme, to zase ona zařídila, že tam pozvala prostě někoho, aby tam přišel se na to podívat a tak. Měli jsme scénář takovej celý kolem toho, s tím nám pomáhal Dobra Zborník, což byl takový zase režisér, jo, filmovej a vlastně, ale měl i takový jako ambice rozhlasový možná trochu. To celý jsme jako secvičili a tohle. Tenkrát tam byl Ivan Ressler. No ale oni ty komunisti vůbec nepřišli, takže prostě to skončilo tak, že ona, vlastně tato stará komunistka, která měla pocit, že ať se mládí vydovádí, takzvaně, jo, tak vlastně jí to zklamalo taky možná víc než nás ještě dokonce, jo. My jsme zjistili, že prostě se s nima nedá mluvit a že to je ztracený čas. Takže potom už to bylo všecko jasný, že jo.
1: V závěru jednání soudruh ředitel oznámil, že vedení agentury se rozhodlo provést šetření týkající se skupin lidových hudebníků s tím, že soubory produkující takzvanou Novou vlnu budou vyřazeny z evidence umělců Středočeského krajského kulturního střediska a nebude s nimi v budoucnu spolupracováno.
0: Můžeme číst v jednom z mnoha a mnoha materiálů, které ke kauze Nové vlny skrývají archivy. Estébáci nelenili a vyrazili také za vedením Suprafonu, hudebního nakladatelství, které vydávalo většinu hudební produkce, aby ho instruovali, jak postupovat.
1: Dále provést opatření k hudebním skupinám Letadlo, Mídlo, Halogen, Dingo, Gastrogel, Index Y, Projektil, Yeti, Žlutý pes, Jasná páka, etc. Dle agenturních poznatků měly nahrávky těchto skupin, takzvané Nové vlny a punk rocku, být vydány na společné desce pod názvem Galaxie.
0: Mnohé kapely tehdy pod tíhou profilaktických opatření skončily. Ale mnohé ne úplně. Prostě se na nějakou dobu stáhly a pak se znovu objevily jenom pod jiným názvem. Takže Jasná páka se přejmenovala na Hudbu Praha, Pražský výběr na výběr, Visací zámek na BZ. O dalším případu mluví historik Miroslav Vaněk.
2: My jsme dělali rozhovor s Josefem Vondráškem z Letadla, který říkal, prostě za týden jsme se přejmenovali podle písničky Září Jižní Po, tak na Jižní Po a hráli jsme dál, jo. A tam u něj ještě bylo zajímavý, to je ta podstata, která mi přijde jako důležitá, že on říkal, my jsme vůbec nechtěli být žádná politická kapela, my jsme prostě chtěli vzít kytaru, jako má ten kluk v těch 17 a věřovat tu nespravedlnost toho světa do toho světa a mezi nás generační souputníky a takhle to má prostě být a proběhnout a pak z toho někdo vyroste, pro někoho to bude záliba, ale tohle ta byla ta message, jo, a ne, že z nás udělají někdo politickou kapelu tím, že prostě vůbec nerozumí, o co jde.
0: Na tuto dobu plnou hudebních talentů a zároveň také tupých a bohužel mocných strejců, kteří se nedokázali smířit s tím, že existují mladí lidé, jejichž hudební vkus neladí s tím, co servírují oficiální média, přišel do studia zavzpomínat David Koller. Tehdy na začátku 80. let bubeník Jasné páky.
8: Vzniklo to úplně náhodou, že v jedné hospodě jeden kamarád se rozhodl, že za 14 dní udělá vystoupení kapely ze svých známých a to se zrealizovalo a vlastně tam jsme se teprve během těch 14 dnů s těma lidma seznamovali, protože to byli lidi, Michal Ambruš tam byl, pak tam byli moji spoluhráči tehdejší kapely, v který jsem hrál, basista a kytarista a za 14 dnů jsme prostě udělali koncert z převzatých věcí, protože jsme pochopitelně za 14 dnů neuděláte repertoár a někde v Troji v hospodě jsme tenkrát si zahráli poprvé a to se jmenovalo Mrňou Singers a z toho potom vznikla Jasná páka. No. A byla to bohapustá zábava.
0: Dnes hudební publicisté Jasnou páku řadí k prvním novovlným kapelám. Věděli muzikanti, že píšou hudební dějiny a kde vlastně brali inspiraci?
8: No, netušili jsme nic, ale poslouchali jsme ty kapely, které tenkrát vládly tomu éteru, respektive to byly to nahrávky, které člověk musel získat od někud jakoby bokem, protože tady v té republice se nedalo nic koupit ani poslouchat. Rádio hrálo nejnovější fláky od Antonína Dvořáka maximálně tak, nebo Gota. Takže s tím jsme počítat nemohli, ale my jsme poslouchali, že v Americe bylo nějaký hnutí, to byla ta asi nová vlna a v Anglii se to jmenovalo jinak, teďka nevím přesně. Prostě ať to byl Iggy Pop, ať to byly ty Talking Heads, těším se na Berna, B52, pochopitelně Stouni. A tím všim jsme byli ovlivněni.
0: Jak se to schánělo?
8: Vlastně dneska jsem tady přinesl někomu vinyl a přesně tak to chodilo, že v sobotu nebo v neděli na Strahově nebo pod Strahovem prostě v kopci vždycky, aby, když šli policajti, tak aby člověk věděl, kam má utíkat, protože oni vám to sebrali nebo vás ještě přitom zmátili a ukradli vám to, jako sebrali vám to a bylo to, nevím, proč jim to vadilo, že lidi poslouchají hudbu, ale prostě měli jste nějaký vinily na výměnu a buď to jste to směnili s někým a zase za týden, za 14 dnů, ten člověk už tam měl zase tu vaší desku a vy tu jeho a zase jste ji měnili za něco jiného, nebo potom to bylo na Letný, podle toho, jako, jak se vám chtělo utíkat, no. Chodilo se na takzvané přehrávky, to chodili i profesionálové, i amatéři. Pražské kulturní středisko to zařizovalo, to bylo v obecňáku. A tam jste přišli a museli jste složit zkoušku jakoby z té hudební způsobilosti plus noty. to znamená zahrát a napsat nějaký noty a pak jste měli pohovor s politickým jakoby tam činovníkem. A já si pamatuju, když jsem tam šel poprvé, to jsem mohl jakoby jít, když mi bylo 18, tak jsem mohl jít k těm zkouškám a neměl jsem žádnou kapelu, s kterou bych chtěl vystupovat tenkrát ještě. A říkal jsem si, udělám si je sám. No a dostal jsem se k tomu, na ten pohovor, k tomu politrukovi, nebo co to bylo. A ten se mě zeptal, a soudruhu, jak vznikla Československá republika? A já říkám, založil jí Masaryk. A on říkal, soudruhu, to se pletete, zamyslete se. A já říkám, ne, založil to Masaryk a on říkal, soudruhu, rozmyslete si to. Já jsem říkal, ne, byl to Masaryk. A on říkal, ne, byl to Vladimír Iljič Lenin v čele Velké říjnové socialistické revoluce. A bylo po zkouškách. Pak, když jsem tam přišel příště, tak jsem dostal jsem podobnou otázku, tak jsem řekl, jo, byl to Lenin.
0: Jak už víme, Jasná páka patřila mezi kapely, kterým bylo znemožněno vystupovat po článku v Tribuně. Chtěla být vůbec Jasná páka politická a myslela něco svými texty, které tolik popouzely?
8: Jako vyloženě do toho spát politiku ani jakoby nešlo, respektive tý měl člověk dost kolem sebe, ale oni vám schvalovali texty. No a když nás tenkrát zakázali po tom roce asi fungování, tak to bylo díky textům, že tam psali, že vulgarizujeme milostné vztahy. To bylo, to si pamatuju. To byla píseň asi Špinavý záda. A potom, že jsme jakoby protisystémový, protisocialistický, protože palvocuť hajzle, jim přišlo, že to říkáme jim, že jo. Což tam bylo v té písni, je to prostě nějaký chlap někde stojí a prudí, tak ty mu řekneš, co si myslíš, jako no. Ale nebylo v tom nic politického, ale tak oni to viděli ve všem.
0: Nevím, jestli jste to někdy viděl, ale v archivu bezpečnostních složek jsou dokumenty, které se týkají i Jasné páky a oni na vás měli nasazenýho nějakého chlapíka, nějakého vašeho fanouška.
1: Byl seznámen s výsledky provedení širokého profilakticko-rozkladného a preventivně výchovného opatření se členy hudební beatové skupiny Jasná páka, která byla na základě jím předaných poznatků provedena, neboť se potvrdily skutečnosti, že ve svém repertoáru prezentovaném na veřejnosti v negativním směru dochází k ovlivňování širokých vrstev mládeže.
0: Nutno říct, že tento spolupracovník nebyl jediný, kdo na Jasnou páku donášel. Tohoto si ale STB vážila, ovšem dlouho jí nevydržel. Jednou v létě ho kouslo klíště, nakazilo encefalitidou a od té doby byl tento spolupracovník nepoužitelný.
9: Mámo, neber!
8: My jsme si to, jako, já nevím, ty texty jsou roztomilý, bych řekl, to, co přinesl Dáda Albrecht, zpěvák, který studoval akademii v té době, tak přinesl i nějaký písničky odtamtud a to byly prostě takový recesistický, dadaistický jakoby věci, mámo neper, jo, a teď tam kolem toho skáčete a hrajete prostě jak blázen, tak to byla prostě opravdu bohapustá zábava a lidi to cítili, že to je jakoby odvázaný, že to má nějaký náboj a já nevím, tak mě bylo 20 a v té době jsem cvičil 8 hodin, 7 hodin denně na bubny a pak jsem si šel zahrát s kapelou, takže to byla fakt jako nadupaná kapela, bych řekl. A lidi to cítili, jo, protože my jsme od prvního koncertu, kde byli příbuzní a kámoši, tak od druhého koncertu jsme měli vždycky všude, kde jsme hráli plno.
0: Když zanikla Jasná páka, odešel David Kolar hrát jako profesionál do skupiny Luboše Pospíšila. Do té doby ale hrál amatérsky. Musel mít tedy nějaké zaměstnání, taková byla povinnost. Kde pracoval a jak to dělal?
8: No já jsem hned po vyučení vypadl z té práce, elektrikáře mě nebavilo dělat, respektive ten kolektiv tam byl takový hrubý celkem, tak jsem vystřídal asi 6 zaměstnání a vy jste nemohli, já nevím, jestli to bylo měsíc, 14 dnů, jste měli na to změnit zaměstnání a když ne, tak vás mohli zatknout to razítko v tom občanském průkazu. To byl takový blok právě na to, aby se tam mohli ty zaměstnavatele jakoby zvětšnit a oni vás mohli zatknout a pak vás mohli klidně dát do vazby a odsoudit za příživnictví, jakože nepracujete a teda se živíte na úkor socialistické společnosti. Dělal jsem třeba první moje práce po tom učňáku, že jsem hlídal na parkovišti, jsem dělal hlídače, teď jsem to přestal dělat, já nevím, po nějaký době mě to už jako nebavilo, sice jsem tam mohl cvičit na malý buben a měl jsem tam noty a celý noci jsem tam procvičil, ale už mě to nebavilo, tak jsem šel třeba a potřeboval jsem to razítko, tak jsem šel pytlovat brambory do skladu ovoce zelenina. Mm-hmm. No, ale tam chodili jenom typy, co šli z basy nebo do basy. Takže tam to bylo taky takový ostřejší, i když teda jako, já nevím, kolik byla norma, 100 pytlů, myslím, že byla norma, jeden pytel mě 50 kilo, takže 5 tun jste naházeli za šichtu a dali vám rovnou výplatu, což bylo asi 60 korun, tak vám to dali. Hmm. Tak jsem si říkal, radši tam nebudu a šel jsem dělat potom třeba do geodézie, ale vždycky, než jste si to potom domluvili, tu práci, tak tam byl nějaký čas, než jste si to domluvili a to jste vlastně byli v ohrožení toho, že vás můžou sebrat a zavřít.
0: Nezadat si a být věrný sám sobě znamenalo přivolat na sebe pozornost STB a v extrémním případě si vysloužit profilaktické opatření. V archivech z této doby se dá najít celá řada svazků na toto téma. Je to takové tragikomické čtení. Vysvítá z něj například, že STBáci měli v hudebních stylech značný zmatek. Dokládá to třeba svazek týkající se kapely Nahoru po schodišti dolů Band. Jestli ji neznáte, tak vězte, že její síla tkví především ve vtipných textech. A její hudbu Vojtěch Lindaur kdysi označil jako šantánové ska. Tady je malá ukázka, písnička Sestřička Krista.

0: 80. letech vystupovalo schodiště společně s amatérským divadlem Vrata, kde působil třeba Zdeněk Suchý nebo Petr Čtvrtníček, a které se vyznačovalo svéráznou komikou. Hned jejich první společné vystoupení v roce 1984 v kulturním domě Opatov strážce pořádku pobouřilo. Někteří diváci byli netradičně oděni, protože měli být součástí vystoupení. Estébáci pojali podezření, že jde o punkový projekt, a to se nesmí. U výslechu kromě kapely pak skončil i vedoucí kulturního domu, už citovaný Vojtěch Lindaur. Pojďme si přečíst kousek z jeho výslechu.
1: K mému oblečení bych ještě uvedl, že se jednalo o národní kroj libýské socialistické džamahýrie, které jsem si odtud přivezl v roce 1981, kde rodiče pracovali jako experti. Pokud se týče hudebního zaměření souboru, chtěl bych uvést, že v žádném případě nesouvisí s hnutím punk ani nová vlna. Pokud jsou výtky k zavíracím špendlíkům, byly použity z ryze praktických důvodů k sešpendlení prostěradel jako dekorací.
0: Prý mě napadá parafráze slavného hitu. Sichrhajcka v prostěradle, mysleli, že je to známka punku, ale punk je jinde. Kolem roku 1985, kdy se v Sovětském svazu rozjela perestrojka a československý režim se drolil čím dál rychleji, začaly ledy kolem rockové hudby opět tát. Navíc se ukazovalo, že represe nikam nevedou. Článek v Tribuně a následné tažení proti novovlným a také punkovým kapelám paradoxně seznámil mnohé mladé lidi s kapelami, které do té doby neznali, a podle vzoru Neolizujte v zimě na mrzlé zábradlí se po nich začaly pídit. A nové kapely vznikaly stále dál. V roce 1984 se pestrý neoficiální hudební život rozhodli vizuálně zachytit na kameru tři nadšenci – Alexej Guha, Vladislav Burda a Petr Ryba. Vznikl tak dvouhodinový dokumentární film, jehož původním cílem bylo zaznamenat na film koncerty některých rockových skupin, u kterých nebylo jisté, zda nebudou opět zakázány. Vzniklý film je dnes zajímavým svědectvím, říká opět Radek Distler.
2: Díky tomu máme zachovanou i tu vizuální podobu a že to je vlastně jakoby první ucelenější pokus zareagovat na tu novou klipovou éru, která přichází s MTV, o které tady samozřejmě tehdy jako se vědělo minimálně, protože, jak říká v seriálu Big Beat Vojtěch Lindaur video, tady měli akorát Fízlové a pak pár pochybných existencí, mezi něž teda patřili on, a využíval toho, že jezdil s Josefem Vlčkem dělat osvětové videopořady, kde údajně takhle jako malý televize sedělo 20 lidí a koukalo na klipy na jako několikrát přehraných kazetách a všichni byli nadšení, že to vidějí, ten nový vizuál. Takže jakoby i ta vizualita si myslím, že tam hrála dost jako důležitou roli.
0: Jak už jsme zmínili, establishment nakonec došel k tomu, že lepší než profilaxe bude schovývavý dozor. S pomocí Socialistického svazu mládeže bylo proto povoleno uspořádat festival Rockfest.
2: Jedním z důležitých momentů celého vývoje české a nejenom novovlné rockové scény v 80. letech byl vznik přehlídky Rockfest v roce 1986, což je upřímně řečeno jeden z důsledků toho, že to tažení proti nové vlně skončilo takovou ostudou a že se jejím organizátorům nebo jejím pachatelům dost vymklo z rukou. Takže proti téhle akci vznikla jakoby protireakce, že je potřeba si ukázat, že tahle hudba tady má své místo, pokud jí dokáže, a to byla samozřejmě úloha Socialistického svazu mládeže a organizací na něj navázaných, to udržet v nějakém rámci, a vždycky se k tomu používá takový to, když to nemůžeme zakázat, tak to pojďme usměrnit. Rockfest měl samozřejmě taký vývoj. Zpočátku nebo ty první dva ročníky byly trošku při zdi, ale už se tam třeba objevily kapely jako Hrdinové, Nové fronty nebo ze Slovenska Bez ladu a skladu, což byla zase už úplně jiná generace, která ovšem nějakým způsobem byla evidentně tou novou vlnou nebo těmi staršími fázemi nové vlny inspirovaná. A potom tam dost důležitou roli třeba sehrály kapely z okruhu toho brněnského alternativního roku, který občas bývá do té nové vlny taky zařazován. Takže najednou se tady vytvořila velká platforma, která ukázala, jak je ta scéna vlastně hrozně košatá. A vedle sebe tam mohly fungovat ty oficiální rockové kapely, které hrály prostě ty kapely toho rockového středního proudu. Zároveň tam mohly být i novovlné kapely, alternativní, punkové a co je pro druhou půlku 80. let dost podstatné, to jakoby, a to je postupně jako čím dál tím víc populárnější a čím dál tím víc expandující metal.
0: Který, jak nám opět ukazují archivy, motal hlavy bezpečnostním složkám. Sotva příslušníci pochopili, že máničky punk nehrají, objevila se tu další subkultura se spoustou pro ně nesrozumitelných symbolů. Dochoval se svazek, který se týká metalové skupiny Arakain. Jehož součástí je zápis o výslechu frontmana Aleše Brichty. Ten musel STBákům vysvětlovat, že Arakain opravdu není punk a slíbit, že zpěvačka Lucie Bílá si sundá z krku kříž a vůbec, že celá kapela se trochu umravní, nebude vystupovat ověšená různými symboly a podobně. Už další koncert ukázal, že Aleš Brichta postupoval v souladu s rčením slibem nezarmoutíš. Na koncertě byl, jak jinak, spolupracovník STB. Nejvíc ho pobouřila skladba Symfonie pro elektrické křeslo.
1: To je totiž přesně ten text, který zvedá návštěvníky koncertů ze sedadel a po skončení jim zní v uších, když autolakovými spreji stříkají po zdech. To samé je text Jáma a kyvadlo. Zde se autorovi povedlo, opět jen moje myšlenka, vcítit do pocitů Edgara Allana Poe, když tuto povídku psal. Poe byl narkoman, na to také zemřel. A z většiny jeho prací tato skutečnost čiší.
0: Ale jak už jsme zmínili, přece jen se po polovině 80. let začalo lecos měnit. Občas bylo možné třeba v televizním klubu mladých nebo v televizním hudebním magazínu Triangle nebo v Hyčarádě zahlédnout nějakou takzvaně novovlnou kapelu.
2: A myslím, že to trošku zase souvisí jak s těmi rockfesty, tak za druhé i s nějakým uvolněním v médiích a s tím, že se na určitá místa dostali lidi, kteří s tím nějakým způsobem souviseli. Tam myslím, že třeba velmi důležitou roli sehrálo to, že se v roce 1986 dostal na post redaktora Gramoreví Vojtěch Lindaur, který dělal přehlídky novovlných kapel v Kulturáku na Jižním městě na Opatově a vůbec jako téhle scéně hodně fandil a díky tomu, že se dostal na tohle místo, tak zaprvé tu Gramoreví proměnil na tehdy vůdčí hudební periodikum, které nahradilo tehdy úplně zbastlenou melodii a za druhý, že tam otevřel dveře i vlastně generaci publicistů, která se okolo té nové vlny hodně točila a která potom sestavila sborník Excentrici v přízemí, který je pro pochopení nebo pro zmapování nové vlny naprosto neocenitelný. Hmm. Ať už to byl Aleš Opekar nebo Vladimír Vlasák, Jana Šeblová, Jiří Tlach, tahle parta.
0: Knížka Excentrici v přízemí se dá stále sehnat v antikvariátech a je to zajímavé čtení, zejména pokud si uvědomíme, že vyšla před sametovou revolucí. No a to je z dnešního novovlného dílu série Hudební rebelové všechno. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová, dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter, ukázky četl Libor Vacek a za ně za všechny děkuje za pozornost a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Pořad můžete najít také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Radiokniha. Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka zvyklá na život v přepichu neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
3: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česká
4: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými e-maily, z lidí se snaží vylákat bankovní údaje. Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek po zápase s Kosovem oznámí nominaci na mistrovství světa. Na nepojízdné auto pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna na 11. kilometru a postupně se zatáhne a přidávají se bouřky, přehánky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy, teploty až 29 stupňů. Je neděle 31. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
6: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
4: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha začala platit před pár minutami. Týká se celé jihozápadní poloviny Česka od Šluknovského výběžku až po Jihomoravský Mikulov. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr anebo kroupy.
7: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
8: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm. A kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
7: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Dnes je Světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře až 18 000 lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
9: Denně vyfajčím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfajčím za den.
10: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
11: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
10: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
10: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
13: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
14: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
15: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firm v Číně.
14: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Titul v Lize mistrů oslaví už za 2 hodiny pod Eiffelovou věží fanoušci společně s fotbalisty pařížského klubu PSG. Ti ve finále porazili anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájili prvenství ve slavné soutěži. Po vítězství propukli v noci na dnešek ve Francii násilnosti. Policie kvůli výtržnostem zadržela přes 400 lidí.
16: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
17: Ve Vlčnově na Slovácku začíná jízda králů. Tradiční zvyk je už 15 let zapsaný na seznamu UNESCO. Jezdci na koních v čele s letošním králem v Díčím kroji a s růží v ústech právě vyráží na 5-hodinovou cestu obcí. Na místě reportérka Blanka Kovandová.
18: Je to tak, že koně se teď vydali od domu krále. Letos je ta jízda opravdu zvláštní a zapíše se do dějin tím, že královskou korunu přivezme 10letý Marek Dacík od svého staršího bratra Františka, což se v historii této tradiční slovácké slavnosti stane vůbec poprvé. A pro rodinu Dacíkových je to minimálně 5. král už v rodině. A navíc Marek bude ve Vlčnově s tím písemně doloženým králem. Mezi lidmi jsem tady slyšela angličtinu, maďarštinu, slovenštinu a samozřejmě také češtinu. Král a se svou družinou bude Vlčnovem jezdit až do 17. hodiny. Z Vlčnova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
19: Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. Na Letné v 16 hodin přivítá Kosovo. Po utkání trenér Miroslav Koubek oznámí konečnou nominaci na šampionát. Aktuální kádr musí zúžit o 3 hráče.
20: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
19: Přípravný zápas Česko-Kosovo má výkop v 16 hodin. Ještě dnes večer reprezentace odletí do Spojených států amerických, kde ji ve čtvrtek čeká generálka v New Jersey proti Guatemale. Fotbalisté Slovácka budou hrát o udržení v šancelize. V odvetě baráže se utkají s Artisem Brno. Na jeho stadionu vyhráli 4-1. Duel odstartuje už za necelou hodinu. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák hrají semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Bojují proti americkému páru Krab Beneš. Aktuální stav řekne reportér Krištof Kousal.
21: První set prohráli Češi 19-21, ale ve druhém deklasovali své soupeře 21-12. Hrají úžasný beach volejbal a teď začíná tiebreak semifinále Ostrava Beach Cross. Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
19: Tenista Jakub Menšík nastoupí do osmifinále Roland Garros. O účast ve čtvrtfinále se utká s Rusem Rubliovem. Duel začne v Paříži v podvečerních hodinách. A hokejisté Finska a domácího Švýcarska se střetnou ve finále mistrovství světa. To začne v Curychu ve 20:20. Zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou v 15:30. Všechna zmíněná sportovní utkání odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
22: Překážka na D1 u Modletic a nehoda ve sjezdu z Pražského okruhu u Slivence. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru stojí porouchané osobní auto na začátku připojovacího pruhu. Najíždí se tak přímo do dálnice, může se tak náhle vybočovat. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně ve sjezdu na Barrandov. Odtahují tam osobní auto po nehodě. Sjezd byl na kratší dobu neprůjezdný. Nyní už se podařilo obnovit provoz, musí se ale vybočovat do protisměru. A na silnici 56 mezi Frýdkem, Místkem a hranicemi se Slovenskem dejte pozor za Ostravicí. Odklízejí tam následky nehody osobního auta s motorkou a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidávají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách pak naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku, také dnes s Tomášem Pavlíčkem.
23: Proč už vláda nechce prosazovat nový mediální zákon, jen změnu financování veřejnoprávních médií? Pomůže chystaná novela stavebního zákona zlepšit dostupnost bydlení anebo naopak? A jak se Paříž chystá na oslavu obhajoby vítězství klubu PSG v Lize mistrů a kdo zavinil včerejší výtržnosti? V pondělí dala vláda ministrovi kultury Otu Klempířovi 3 týdny na dopracování nového mediálního zákona a včera oznámil premiér Andrej Babiš, že se kabinet normou už vůbec zabývat nebude. Důvodem jsou stovky připomínek, které k ní podala ministerstva a další instituce. K tomu, aby koalice převedla financování médií pod státní rozpočet, chce podle premiéra využít změny stávajícího zákona o financování veřejnoprávních médií. Naším hostem je mediální analytik Filip Rožánek. Dobrý den.

0: že použije ten stávající zákon, ale to by v praxi znamenalo, že se tedy musí novelizovat zákon o rozhlasových a televizních poplacích, který se pravděpodobně tedy zruší a místo něj se zavede nějaký nový model financování. Ale z toho mi vyplývá, že by museli znovu nastartovat legislativní proces celého nového zákona, který by byl zaměřený jenom na financování. A pak je ještě druhá varianta, že zkrátka seškrtají 99% zákona, se kterým přišel Otto Klempíř, a zůstane tam opravdu jenom to financování, tak aby mohli ten zákon posunout dál v legislativním procesu. Ale to je zatím jenom můj odhad, protože nic reálně od pana premiéra v tomhle směru nezaznělo.
1: No a kdyby se tedy ten zákon o televizních a rozhlasových poplatcích zrušil a napsal se nový zákon o financování médií veřejné služby, dá se to takhle jednoduše jenom změnit to financování bez provázanosti s dalšími mediálními normami?
0: To se zcela jistě nedá. Ostatně i v těch věcných připomínkách, které uplatňovalo ministerstvo financí k zákonu o to Klempíře, tak tam zaznívalo, že jednak je nereálné to změnit už od ledna 2027 a jednak tam právě ministerstvo upozorňovalo, že jsou tam vazby na další zákony. Nejenom ty mediální, ale třeba i zákon o účetnictví, nebo z hlediska toho, jak se vůbec konstruuje státní rozpočet. Takže myslím si, že zrovna tyhle připomínky ministerstva financí by měly být v každém případě zohledněné, ať už ten nový zákon bude konstruován jakkoliv. Co je ale důležité, tak třeba stále chybí hodnocení dopadů regulace k tomu zákonu, který předkládal Otto Klempíř, a v každém případě toto hodnocení by nemělo chybět ani u změny financování. Ať to bude jakkoliv napsané, to hodnocení regulace je u každého vládního návrhu povinné a zatím ho ministr Klempíř nepředložil, byť ho také, pokud si pamatuji, v uplynulých týdnech přislíbil, že ho již brzy zveřejní, ale zatím kde nic tu nic.
1: Takže dá se nebo nedá se předpokládat, že ty koncesionářské poplatky budou zrušeny se začátkem příštího roku, dá se to stihnout?
0: Já jsem skeptický k tomu, že by se to od ledna stihlo, protože už jenom když vezmeme parlamentní procedury a případné veto Senátu, veto prezidenta, obstrukce ve sněmovně, vidím to velmi skepticky, že by se to od ledna podařilo. Byť tedy nelze vyloučit, že pak třeba vládní koalice bude chtít posunout účinnost, dejme tomu na polovinu roku, na červenec, ale to jsou jenom odhady, uvidíme, jak reálně to v parlamentu bude probíhat. Ale za mě jsem skeptický k tomu, že by se to podařilo prosadit od ledna 27.
1: No v úterý ráno, tedy v úterý 9. června, se má sejít premiér s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Řeší ty teď představené změny hlavní výhrady médií, vedení obou médií a jejich zaměstnanců, jak víme, združených v iniciativě veřejnoprávně.cz, kteří jsou ve stávkové pohotovosti?
0: Podle mě ne, protože jeden z těch hlavních požadavků zněl, že by měla být odborná pracovní skupina, kde experti se vyjádří k těm navrhovaným změnám, ale jak jsme slyšeli od pana premiéra ve sněmovně při interpelacích, komisi tvoří on, místopředseda sněmovny Patrik Nacher a zástupci koaličních partnerů, což ale je politická komise, politická pracovní skupina, politické rozhodování, nikoliv právě ta expertní zpětná vazba, která by pomohla ostatně předejít i řadě těch přešlapů, připomínek a problémů, které si vláda sama způsobila tou chystanou předlohou z pera o toho Klempíře. Já se domnívám, že zároveň tento přístup nereflektuje ani ty další požadavky, protože jeden z těch klíčových požadavků na zachování nezávislosti, tak v tuhle chvíli my nevíme, jak to bude vůbec v tom navrhovaném zákoně pojištěné, jaké zábrany a jaké protiváhy v tom zákoně budou, aby právě politici nemohli financování médií veřejné služby ovlivňovat, a konec konců ani nevíme, s jakou částkou tam bude vláda operovat, protože ani to nechtěl premiér Andrej Babiš v tom včerejším vyjádření specifikovat.
1: Ono to zaznělo už mnohokrát, ale proč je vlastně pro média veřejné služby důležitá nezávislost na státním rozpočtu?
0: Protože média veřejné služby například na rozdíl od policie, soudů nebo jiných institucí placených ze státního rozpočtu jsou informační média.

0: A jsou to média, která každý den reflektují práci vlády, mají vládu kontrolovat ve jménu občanů, protože občané prostřednictvím médií volají politiky k odpovědnosti. Takže je o to důležitější, aby se nestala z národních médií, z celostátně dostupných médií, jakási vládní vlnka, vládní vysílačka, tak jak jsme to v minulosti viděli v Maďarsku, v Polsku a v dalších zemích, kde se ten proces státního financování stal nástrojem na ovlivňování vysílání.
1: A kdyby se veřejnoprávní média financovala z rozpočtu, tedy z daní, bylo by to pro daňového poplatníka levnější, než je těch současných 205 korun měsíčně?
0: Záleželo by na tom, jak by to celé bylo konstruované, ale zatím to vypadá, že by to reálně levnější nebylo, protože by stouply náklady na obsluhu státního dluhu a tato částka by byla reálně vyšší, než jaká je za výběr poplatků v současnosti prostřednictvím České pošty. Takže to je zase ten dozvuk nebo důsledek toho, že neproběhla žádná expertní kalkulace a konzultace, ale že jsou to politicky tlačená rozhodnutí.
1: No, ten mediální zákon tedy padá pod stůl v té své původní podobě, ale ve sněmovně je pořád načtený návrh místopředsedy sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera, který má osvobodit od placení poplatku třeba seniory nad 75 let nebo firmy nad 50 pracovníků. Nakolik může být s tím novým záměrem v kolizi?
0: On může běžet souběžně tou parlamentní procedurou, byť má tedy také poměrně zásadní vady, protože třeba ta kalkulace v důvodové zprávě, o kolik by média veřejné služby měla v důsledku těchto změn přijít, je nekompletní. Ona se týká jen výpočtu těch seniorů nad 75 let, ale nejsou tam třeba kalkulovány dopady osvobození těch firm do 50 zaměstnanců nebo zdravotně postižených a tak dále a tak dále. Tedy v samotné věcné stránce nemusí být v kolizi, dokonce bych neváhal podezřívat vládu z toho, že by mohla chtít prosadit seškrtání poplatků, aby pak mohla vyčlenit ze státního rozpočtu o to nižší částku, než je v současnosti. I tohle je jedna z variant, kterou nelze vylučovat. Nicméně jsem skeptický k tomu, že by se to nakonec podařilo prosadit. Podle mě nás čeká poměrně divoký podzim s blokováním sněmovny a rozsáhlými obstrukcemi.
1: Míní mediální analytik Filip Rožánek. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Více než 100 pozměňovacích návrhů se sešlo k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona. Ten se projednává na této schůzi sněmovny, pokračovat se bude ve středu. Novela je výbušné téma. Podle koalice má především urychlit stavební řízení a zavést kromě jiného státní stavební správu. Úředníci z obecních úřadů by měli přejít pod stát. Opozice ji přezdívá Lex Developer a kritizuje, že jde o poslanecký návrh a tak neproběhlo připomínkové řízení a nemohli se k němu vyjádřit odborné svazy. Neexistuje analýza dopadů. Jedním z odborných svazů je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a její předseda Robert Špalek je teď ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům.
1: Kdybyste se mohli k té novele oficiálně vyjádřit, jaké by bylo vaše stanovisko?
2: No tak předně my i naši kolegové architekti jsme od začátku vyslovovali zklamání nad tím, že ten zákon byl projednáván poslaneckou iniciativou a ne v standardním připomínkovém řízení, což zadělalo na řadu problémů. A kdybych měl říci něco o jednoduchosti toho zákona, tak kdybych udělal takový velice krátký exkurs do minulosti. Měli jsme tu zákon čísla 50 z roku 76, ten měl 145 paragrafů. Starý stavební zákon z roku 2006, ten měl 198 paragrafů, no a ten nový zákon 283 z roku 2021, ten už měl 335 paragrafů a k tomu měl 55 tisíc a něco slov. Ta poslední novela má těch paragrafů stejně, ale těch slov už je 189 tisíc. Takže...
1: To znamená, co z toho vyplývá, že chcete říct, že prostě ty normy jsou stále složitější a složitější a je náročnější se v nich vyznat?
2: Ten zákon je čím dál tím složitější. Ten je čím dál složitější a musím říct, že se v tom ne každý už je schopný vyznat a myslím si, že ani odborná veřejnost úplně není z toho nadšená.
1: Dobře, ale máte obzvláštní výhrady vůči některým těm pasážím toho zákona?
2: My jsme dávali dohromady naše výhrady hned po tom, co byla předložena ta 13. novela. Dali jsme dohromady 12 zásadních připomínek a 4 obecné návrhy. Mohu říct, že z těchto 16 bodů byl kompletně vypořádán dle našeho názoru jeden a jeden částečně. Takže z toho vyplývá, že příliš spokojení nejsme. My jsme na to téma udělali i společné memorandum s kolegy architekty, kde naprostá většina těch bodů byla vznesena našimi oběma odbornými komorami.
1: A co konkrétně nebylo vypořádáno a považujete to za zásadní?
2: Tak je to zejména otázka ekonomické přiměřenosti. Ta ekonomická přiměřenost nám tady prostupuje zákonem jako červená niť a v poslední době se tam objevilo i to, že je třeba, že není relativizace mechanické odolnosti a stability z důvodu ekonomické přiměřenosti, což je ku příkladu vedle třeba hluku, vibrací nebo oslunění, parkování, další bod, který je relativizace. Vizuje předpisovou úroveň a to se nám určitě nelíbí, stejně tak jako vylučování potřebných předpisů, čemi jsou normami.
1: A k čemu to může vést, že to tam je nastaveno jinak, než vy si myslíte, že by bylo dobré?
2: Myslíme si, že to povede k takové neprůhlednosti a k tomu, že tento zákon bude dále v brzké budoucnosti znovu novelizován, protože tak, jak je to předkládáno, ty obrovské stavy papírů, které jsou, ta poslední novela měla přes 1000 stran a na to vypořádání je velmi krátká doba, takže mnozí, myslím si, že ani zákonodárci nejsou schopni to přečíst a spousta těch věcí, které zůstaly nevypořádány, nám se budou tlačit dopředu do budoucnosti a bude se s nimi něco muset dělat v brzké budoucnosti. Takže ten zákon, tak jako to bylo už v tom roce předchozím, kdy se předložila ta novela nového celního zákona, tak ztrácí ten potenciál, který měl, kdyby se připravil pořádně.
1: No, ale vládní koalice zdůvodňuje nutnost toho zákona tím, že je potřeba urychlit povolování staveb. Ten zásadní záměr vy podporujete? Myslíte si, že je to nutné a že třeba ta novela k tomu může aspoň částečně přispět?
2: No, my si myslíme, že povolování staveb jako takové, říkáme to od samého začátku, a na rozdíl od státu jsme si udělali svoje ankety, ze kterých vyplynulo, že samotné stavební řízení, teďka nemluvím o územním plánování, ale samotné stavební řízení, tam příliš velký problém není. V případě, že nedochází k odvoláním nebo k studiím vlivu na životní prostředí, tak ten proces je relativně krátký a naprostá většina těch stavebních řízení je vypořádána do půl roku nebo do roku.
1: A přitom, promiňte, ale premiér Andrej Babiš uvádí, že v Česku někdy trvá povolování až 10 let?
2: No, tady se míchají dohromady hrušky a jabka, protože těch 10 let to jsou věci, kdy zaprvé teda může jít to odvolání a dlouhodobé takový ten ping-pong mezi odvoláními, mezi jednotlivými úřady, sousedy a tak dále. Ale zejména se jedná o velmi nepružný systém územního plánování. Viděli jsme v současné době, kdy byl povolen metropolitní plán v Praze a to trvalo, jenom ten metropolitní plán schválení trvalo, teďka nevím, jestli 12 let, nebo jak to bylo dlouho.
1: Tak tolik Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Děkuji a mějte se pěkně, naschledanou.
1: Už za necelé 2 hodiny odstartují pod pařížskou Eiffelovou věží oslavy titulu ve fotbalové lize mistrů. Klub Paris Saint-Germain ve finále v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájil prvenství ve slavné soutěži. Vítězství PSG spustilo ve francouzských ulicích bujaré oslavy, ale taky výtržnosti a nepokoje. Ve spojení jsme už s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobrý den, Martine.
3: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Tak francouzská vláda ještě oproti minulému roku navýšila počty policistů v Paříži a na předměstí, a zatímco loni jich na bezpečnost dohlíželo 5400, tak letos to bylo 8000. Dá se říct, že ani tyto počty nezabránily nepokojům?
3: Já myslím, že se to dá tak říct, protože ty scény, které jsem viděl v noci vlastně před pár hodinami na bulváru Champs-Élysées, se dost podobaly tomu, co jsem tam viděl při oslavách už loni, i když je vlastně ten vstup na bulvár kontrolovaný, to znamená, že policisté šacují lidi, nahlížejí do batohů, tak se vždy lidem podaří pronést pyrotechniku, rachejtle, petardy, dělobuchy a to všechno pak používají právě proti policistům.
1: Jako kdybychom to neznali my.
3: Ano, je to vlastně... Opakuje se to, ale zase v jiných scénách, ne tedy na stadionu, ale na bulváru Champs-Élysées, takže ty zásahové oddíly pak samozřejmě používaly slzný plyn, obušky, vždycky to bylo v takových intervalech, že zase naházeli něco právě fanoušci na policisty a pak policisté vyklízeli ten bulvár Champs-Élysées, nakonec použili velké množství slzného plynu, bylo to velmi nepříjemné, samozřejmě v takových případech tečou oči, lidé začínají kašlat. Loni jsem tam viděl scény, kdy si lidé vymývali oči v kašnách. Viděl jsem tam zase rozbité předzahrádky restaurací. To se všechno opakovalo. Možná zajímavé je, že na tom bulváru Champs-Élysées byli vidět hlavně mladí lidé, takovej, bych řekl, kluci dokonce, bych řekl, ale stejně tak i lidé, kteří chtěli jednoduše slavit, ale taky radikálové výtržníci, kteří neměli ani třeba dresy. Neříkám, že každý musí mít dresy, aby mohl slavit, ale bylo vidět, že tam přišli prostě lidé, kteří neměli chuť slavit, ale spíš skutečně chtěli ničit.
1: No a jaká je bilance teď těch nočních oslav a výtržností, kolik lidí policie zadržela, jaké jsou škody?
3: My teď máme aktuální údaje, protože před chviličkou vystoupil ministr vnitra Laurent Nunez, který řekl, že celkem tady po celé Francii bylo 780 zadržených, což je o 30% víc než loni. To taky dokládá to, že vlastně ani ty vyšší počty policistů nasazených v Paříži, jak jsme říkali 8 tisíc v Paříži, po celé Francii 22 tisíc, takže nezabránili těm nepokojům. Taky už vlastně ty nepokoje nebo ty střety, ty oslavy mají první oběti, je to 24-letý patrně tedy muž, který na pařížském okruhu se vlastně dostal do střetu s motocyklistou a tak to je ta první oběť a pak ještě druhý muž 17-letý, ten je v komatu po potyčce s nožem. Taky je několik zraněných policistů po celé Francii. Víme, máme informace o rabování ve zhruba 15 městech. Ve městech Po a Orléans byly poničené veřejné budovy, takže ta bilance, ty škody jsou poměrně rozsáhlé. Tedy jak na majetku, tak i můžeme vlastně už teď říct na životech.
1: No i zmíněný ministr vnitra označil násilnosti za naprosto nepřijatelné, ale mají politici nějaký recept, jak příště zabránit podobným střetům?
3: Tak po té noci se ozývají různé názory politiků, třeba starostka 8. pařížského obvodu, což je ten obvod, kde je právě pařížský bulvár Champs-Élysées, kde byly ty největší oslavy a taky výtržnosti. Catherine Lecuyerová, tak ta požaduje zrušení všech shromáždění na bulváru Champs-Élysées pro podobné příležitosti. Prodlení už vlastně stát nekontroluje ty nepokoje, jen je trpí. Poukazovala na to, co jsem říkal, že tam nechodí zdaleka jen fanoušci, ale skutečně výtržníci, radikálové, kteří chtějí ničit. Podobně se na sociálních sítích zvala i bývalá ministryně Ségolène Royalová, která na sociální síti X napsala, že nerozumí pro tomu, proč vlastně tento bulvár už nebyl dřív zavřený a šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová na sítě zase napsala, že vlastně jedině ve Francii se lidé musí vlastně zavírat při podobných oslavách, aby se vyhli násilí. Ona je pro větší nasazení policistů, větší autoritů, tvrdší zákroky, podobně třeba jako Jordan Bardella ze stejné partaje.
1: Tak to byl náš zpravodaj v Paříži, Martin Balucha. Martine, díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: A z polední publicistiky už zbývají jenom vteřiny a my je využijeme k rozloučení. Děkujeme, že jste se na nás našli čas. Tomáš Pavlíček přeje za celý tým klidné odpoledne. S kaleidoskopem témat se vám přihlásíme zase zítra popolední. Naslyšenou.
4: Dobré odpoledne, půl jedné.
5: Český rozhlas Plus. Právě.
4: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na našem území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
4: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, třeba zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit. Komunistická strana si dnes zvolí místo předsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Ve specializované nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Projevily se u něj některé symptomy nemoci, včetně horečky. Uvedlo to brazilské ministerstvo zdravotnictví. Nemoc se rozšířila na východě Konga v polovině května. Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než 1/5 lidí starších 15 let. Uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Většinou je polojasno, od jihozápadu ale začne oblačnosti přibývat až na zataženo, postupně na většině území s přeháňkami a taky bouřkami, o kterých už jsme mluvili. V jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, na východ přijdou až večer a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty 24 až 29, ve Slezsku 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách naměří nejčastěji kolem 19 stupňů. A zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat. A teploty zítra 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří nejčastěji kolem 13. A vát má mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, večer bude slábnout. To byly zprávy a tady už jsou připravené nedělní názory a argumenty.
7: Noví bojovníci vstali, rudý prapor se trvale splihlí. Jak porazit populisty? Zlomové volby roku 1996. I taková jsou témata nedělních komentářů a glos k aktuálním i historickým událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
5: Názory a argumenty.
7: Pro veřejnost i média uzavřený sobotní sjezd KSČM přinesl straně nového předsedu. Znamenal ale také možnost odrazu od dnešních zhruba 2% voličských preferencí zpět k pozici parlamentní strany, kterou vlastně ještě nedávno KSČM obsazovala. Komentář k tomu připravil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: Hola huši na palubu, třeba pluli jsme v záhubu, prapor náš neutone, nikdy ne. Jestli komunisté zpívali v pražském Tobhotelu, tak to začínající starou revoluční píseň nevíme. Jednání jejich sjezdu bylo pro novináře i veřejnost uzavřené. Jisté ale je, že se snažili vzájemně povzbudit, aby hrozící záhubu odvrátili. Takže otázka je jasná, může se jim to povést? Komunistická strana Čech a Moravy, která přes 30 let byla stabilní složkou české parlamentní politiky, opravdu nevzkvétá. V roce 2021 ze sněmovny vypadla a v loňských volbách ji k návratu nepomohlo ani vytvoření skryté koalice Stačilo, ve které se vyskytovaly i zoufalé zbytky sociálních demokratů. Misi Kateřiny Konečné, političky, která partaj posledních 5 let po odchodu dlouholetého předsedy Vojtěcha Filipa vedla, proto nelze označit za úspěšnou. Ona sama si sice dokázala zajistit skvěle placené místo v Evropském parlamentu, ale její soudruzy jsou na tom bídně. Nynější zhruba 2% preferencí jsou dokonalým důkazem úpadku partaje, která na svém polistopadovém vrcholu v roce 2002 získala skoro 18% a ještě v předminulém volebním období na ní závisela existence vlády Andreje Babiše. Aktuálně na ní nezávisí vůbec nic. A opravdu se nezdá, že by se to mělo změnit. Extrémní levice je v současné Evropě na ústupu. Zejména v Evropě střední vyklidila prostor krajní pravici, která říká v podstatě totéž, jen s jinou symbolikou. Je na tom mimo jiné vidět, že politická osa už neexistuje. Je nahrazena jakousi politickou kružnicí, na které se po oběhnutí 360 stupňů dostaneme do téhož bodu. Pro české komunisty je to o to horší, že sami sebe manipulovali do paradoxní situace. Běžně jsou mimo parlamentní strany automaticky řazeny k opozici. Ovšem komunisté, pokud by ve volbách byli bývali uspěli, byli by nejspíše součástí nynější vlády Andreje Babiše. Takže jsou de facto mimo parlamentní vládní stranou. Samozřejmě to destruuje jejich protestní potenciál a navážení se do minulé vlády Petra Fialy, které pravděpodobně ze setrvačnosti a sjezdu předváděli, bylo ze všeho nejvíc projevem zoufalé bezradnosti. Ani z volby nového vedení pro komunisty nic nadějného nekouká. Nový předseda Roman Roun, dosavadní stranický mluvčí, je širší veřejnosti v podstatě neznámý. A pokud partaj nevytáhla nad 5%, někdy až moc viditelná Kateřina Konečná, je prakticky vyloučené, že by to dokázal on. Stranickou linii afinity k současnému Rusku sice Roun reprezentuje dokonale. Například v roce 2022 podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na Petra Fialu, který varoval před ruskou invazí na Ukrajinu, načež za 4 dny Rusové zaútočili. Ale to je zhruba všechno. Proruská část společnosti své zastoupení už našla ve skryté koalici kolem SPD a svého lídra objevila v Jindřichu Rejchlovi. Takže Roun, ač bývalý schopný producent, který se podílel třeba na sitcomu Comeback, nějaký politický comeback pro komunisty vyprodukuje jen těžko. Komunistům ani do budoucna nezbyde, než se pokusit opět lepit dohromady krajně levicová uskupení a doufat, že situace někdy bude až tak mizerná, že části voličů už nebudou stačit Andrej Babiš a Tomio Okamura, ale budou poptávat něco, co se bude tvářit ještě radikálněji. Pravděpodobnost? Refrén na úvod zmíněné revoluční písně zní: i kdyby jsme padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor hrudý zablaje. Noví bojovníci na sjezdu komunistů vstali, což o to, ale u rudého praporu to na nic jiného, než na setrvalý splihlý povis na půl žerdi, opravdu nevypadá.
7: Jak porazit populisty? Na to se v Americe a konec konců i u nás ptají mnozí představitelé demokratických stran a ptá se na to v následujícím příspěvku i publicista Jan Vávra.
9: Vedení americké demokratické strany zveřejnilo nedávno analýzu příčin volební porážky v prezidentských volbách v roce 2024. Dokument vyvolal kritiku, podle které si demokraté vůbec neuvědomují, proč vlastně prohráli. Jedna komentátorka napsala, že největším odhalením je, že demokraté chtějí ze své porážky vinit všechno možné, jen ne hlavní příčiny, které k ní vedly, tedy politiku, kterou voliči odmítli. Při popisu situace v táboře demokratů američtí experti poukazují na svárlivost uvnitř strany, kde o vliv bojuje umírněná frakce z liberální. Jiní mají za to, že demokraté nenabízejí žádnou chytlavou vizi a uchylují se pouze ke kritice Donalda Trumpa. Američtí demokraté ale nejsou jediní, kteří nepochopili, proč prohráli. Podobná situace panuje v táboře našich takzvaně demokratických stran, které také netuší, proč prohráli volby, když přece dělali to, co je správné. Každý z opozičních politiků vidí důvody porážky jinde. Například velká část ODS si myslí, že byli málo pravicoví a málo podporovali podnikatele. Jiné strany se domnívají, že dělali všechno dobře, ale nedokázali komunikovat. Jediné téma, na kterém se strany shodnou, je kritika Babiše. Každá ze stran teď hledá vlastní identitu, přičemž všechny tápou. Podobně jako demokraté v USA, ani naši demokraté nenabízejí nějakou přitažlivou vizi. Roli politické opozice hraje v daleko větší míře iniciativa Milion chvilek, která funguje jako hlavní protihráč současné vlády Andreje Babiše. Situace vyvolává otázku, kdo je vůbec schopen populisty porazit. Demokraté musí vzít v úvahu, že politika se čím dál víc personifikuje a voliči jsou čím dál méně ochotní přemýšlet o řešení problémů pro ně příliš složitého světa, tedy naslouchat volebním programům, a raději odevzdají odpovědnost za svůj osud do rukou nějakého charismatického vůdce. Naši demokraté tedy budou muset především najít nějakého autentického a věrohodného lídra, který se bude schopen Andreji Babišovi postavit. Při vší úctě k našim současným politikům zatím takový vůdce v našem opozičním táboře nevyrostl. Především kvůli tomu, že naše strany fungují jako uzavřené sekty, které mezi sebe neradi pouštějí schopné a ambiciózní jedince. Nejvíc naději vzbuzuje v poslední době nový lidovecký předseda Jan Grolich, ale ten má zatím za sebou jen marginální stranu. Zkušenost z Maďarska ukazuje, že dalším nezbytným předpokladem je sjednocení všech demokratických sil. Politici musí zapomenout na ideologické nepřátelství pravice a levice a přijít s vizí, která je přijatelná pro celou společnost, nikoli jen pro její část. Současná opozice nesmí zejména zapomenout na ty vrstvy společnosti, které před sněmovními volbami přenechala Andreji Babišovi, tedy voliče, kteří propadli sítem neoliberální ekonomické soutěže a trpí frustrací ze stále nerovnoměrnějšího rozdělování bohatství. Je nepochybné, že populismus, založený na nereálných slibech, jednoduchých řešení složitých problémů, podrývání důvěry v demokratické instituce a svádění problémů na nepřítele národa, není snadný soupeř. Ale opoziční politici nemají jinou možnost, než populisty porazit v demokratické soutěži o hlasy voličů. Pohled do útrop našich opozičních stran, ale zatím příliš naděje na porážku populistů nevzbuzuje.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: U české politiky zůstaneme, ale tentokrát se ohlédneme trochu zpátky, konkrétně o 30 let. Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád připomíná tehdejší, v mnoha ohledech zlomové, sněmovní volby.
10: Před 30 lety ještě asi Václav Klaus neužíval neologismus, dost možná jim samým vynalezený, totiž nevýhra. Ale kdyby, pak jim nebo určením o Pyrrhově vítězství mohl charakterizovat výsledek prvních sněmovních voleb v samostatné České republice, které sice jeho ODS vyhrála s víceméně stejným výsledkem jako před 4 roky ještě za federace, čili s necelými 30%, jenomže mezi tím giganticky o celých 20% vyrostla sociální demokracie. Po své obnově zprvu nějaká, jenomže pak pokropena živou vodou z kraje roku 1993 zvolením předsedou Miloše Zemana, který ucítil v ovládnutí strany tradičně levicové, ale nikoli totalitní, naopak po únoru 1948 komunisty pohlcené, velkou šanci. A i hned se začal vymezovat jak přímo proti Klausovi, tak občanským demokratům vůbec, a to velmi ostře. Pro mnohé voliče zmatené restaurací kapitalismu a ztrátou ochranitelského státu se Zemanova ČSSD dnes skomírající pod názvem Socdem, musela jevit jako svého druhu záchrana. Někdejší prognostik na to prokázal nesporné politické nadání, včetně obratného mixování demagogie s populismem. Dával najevo svou lidovost, a to neustále, zjednodušeně řečeno, při pivu, becherovce, klobáse a hořčici. I že on rozhodně nebude nadržovat velkokapitálu, malovaném komunisty 40 let v nejhorších barvách, byť podstatu tržního hospodářství Zeman nespochybňoval. Nemalou roli pak sehrálo i důsledné křižování republiky v opět plebejském duchu starým autobusem nazvaným Zemák během volební kampaně s několika mítinky denně a permanentními i šťavnatými útoky na vládu ODS lidovců a ODA. Ta sice po volbách pokračovala, ale co by menšinová. Zeman svou sestavická SČM a sládkovými republikány moudře nemínil. A z postu předsedy sněmovny Klausův kabinet číslo 2 prostě toleroval a věděl, že se jeho chvíle blíží. Což nastalo před koncem následujícího roku skrze kauzu černého financování ODS. Vláda podala demisi, přišla prvá úřednická pod vedením guvernéra České národní banky Tošovského a na jaře 98 rovněž prvé předčasné volby, ve kterých už Zeman dominoval. Ale pořád neměl dost křesel k jednobarevné vládě, přesto se k ní dostal uzavřením doslova šokující opoziční smlouvy s největším rivalem Klausem. Následující období vlády výhradně z politiků ČSSD, držené u moci výměnou za vlivné pozice občanskými demokraty, od nich se už předtím odštěpila část členů a vznikla Unie svobody, je mnohými politologi dodnes považováno za bezskrupulózní podvod na voličích, který otřásl obecnou důvěrou v politiku. Kořeny měl ovšem ve volbách 1996, kdy mimochodem ve slunečnou sobotu 1. června Václav Klaus už po sečtení výsledků štiplavě vítal hlouček novinářů vcházejících do tehdejšího sídla ODS ve sněmovní ulici. A tihle ti za to můžou. A co si budeme povídat, myslel to vážně.
7: Před několika dny dopadla pěvecká soutěž Eurovize v jednom ohledu tak, jak nikdo nečekal. Myslí si to alespoň publicista Jefim Fishtein a jeho příspěvek si teď můžete poslechnout.
11: Výsledky posledního ročníku pěvecké soutěže Eurovize obsahují vedle čistě odborných aspektů také pár nepřehlednutelných politických poučení. Jak už to často bývá, opět se prokázala pravdivost lidového úsloví, koho chce pán Bůh potrestat, toho nejdřív připraví o rozum. Země, které hodlali demonstrativním bojkotem vytrestat soutěž za to, že se jí účastní také Izrael, v reálu vytrestali jen sami sebe, své hudební skladatele a interprety. Dokázali jen to, že kultura není privátním majetkem lokální politiky. Promítat do kultury okamžitý postoj vlád, které sami nezřídka mají jepičí život, je čistá zhůvěřilost. Slovinsko se ku příkladu k bojkotu připojilo jen proto, že v zemi ještě před měsícem vládla koalice levicových a postkomunistických stran. Nyní se k moci vrátil pravicový premiér Janez Janša a ten už se stihl na síti X k bojkotu vyjadřit takto. Všichni, kdo se snažili vypudit ze soutěže Izrael, utrpěli hanebnou porážku. Z hlediska izraelských zájmů je druhé místo v soutěži opravdovým vítězstvím, optimálnějším, než by bylo místo první, které mimochodem Izrael obsadil v minulosti 4x. Absolutní výhra by nyní způsobila silný otřes a hlavobol pro pořadatele. Nutnost uspořádat za rok celosvětovou soutěž v Izraeli přilila by oleje do ohně zuřivého antisemitismu. O nic z toho Izrael nestojí. Druhé místo, ovšem podruhé za sebou v řádě, je pro židovský stát nesrovnatelně výhodnější. Dokazuje, že pokud někdo do pěvecké soutěže patří, pak je to právě on. Avšak největší překvapení a poučení spočívalo jinde. Za své vysoké umístění vděčí izraelský zpěvák Noam Betan hlavně diváckému hlasování. Souhrn bodů z národních porot zajišťoval jeho písni Michel jen 8. místo, ale mohutná vlna divácké přízně posunula Izraelce dopředu. Přitom z rozložení hlasu jasně vyplývalo, že zásluhu na vysokém umístění má především umělecká kvalita písně a etnická příslušnost posluchačů v tom žádnou roli nehrála. Izraelci hlasovat tak jako tak nesměli a podíl židovského obyvatelstva v zemích, odkud přišla většina hlasu, je mizivý nebo nepatrný. A na maximálních 12 bodů, které Izraelec od každé z nich dostal, rozhodně nestačí. Takže nezbývá než konstatovat, že představa o protižidovské nenávisti, která údajně zachvátila nejširší masy světového obyvatelstva, je značně a možná i záměrně přehnaná. Svědčí o tom i skutečnost, že nejvyšší ocenění výkonu Noama Betana, 12 bodů, patřilo národní porotě Polska, která nemá zrovna pověst obzvlášť filosemické země. A také to, že vítězka celé soutěže, Bulharka Darina Jotova, měla pro svého izraelského rivala jen slova chvály. Antisemické nálady jsou možná posledním výkřikem politické mody pro elity a jejich mediální obsluhu, nikoli pro lidstvo jako celek. Absolutním morálním vítězem posledního ročníku Eurovize se stal Izrael. A to je pravda, kterou tentokrát málo kdo čekal.
7: Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. I tato slova uslyšíte v následujícím příspěvku herce a předsedy herecké asociace Ondřeje Kepky.
12: Moje babička, Anděla Kepková, rozená Tumpachová, byla z ryze české rodiny. Měla ale celoživotní kamarádku Elzu Háge, sudetskou Němku, se kterou se pravidelně navštěvovali. Babička často jezdila do Maršíkova, neboli Marschendorfu, kde rodina Háge žila, a Elza pravidelně navštěvovala Prahu. Neřešili politiku, vzájemně se učili češtinu a němčinu a staly se z nich velké životní kamarádky. Jednoho dne po konci druhé světové války paní Háge měla jen pár hodin na to, aby se ze svého rodného domku, ve kterém po staletí jejich rodina žila, musela odstěhovat. A od té doby se s babičkou už nikdy neviděli. Dopisovali si. Paní Háge psala skvělou češtinou a posílala babičce i balíčky vždycky k Vánocům. Stejně jako moje babička posílala balíčky jí. Když jsem se dostal poprvé do západního Německa, navštívili jsme rodinu paní Háge, která nás s radostí přivítala. Bohužel babička už neměla sílu na takovou relativně dalekou cestu. Bylo úžasné, když nám paní Háge v německém městečku ukazovala obrovské album plné fotografií, které jsem znal i z našich alb. Některé jsem ale viděl poprvé, byla na nich rodina mého tatínka, rodina mé babičky a společné fotografie. Manžel Elzy, pan Háge, měl z odsunu tak velké trauma, že se nikdy už nevydal přes hranice do Československa, i když už mohl. Druhá světová válka znamenala pro naši zemi obrovské hrůzy. Prožívala je i moje babička. A to nejen ve chvílích, kdy před jejím domem vybuchla velká letecká puma, která zdemolovala celý byt. Tehdy měli velké štěstí, že se včas dostali do krytu a bombardování přežili. To, co způsobili nacisté v našich zemích, byly obrovské hrůzy, které poznamenaly statisíce našich rodin, našich životů. V předválečném Československu se vždycky míchaly kultury. Kultura česká, židovská, německá. Patřily vždycky k životům Brňanů, Jihlavanů a téměř celého našeho pohraničí. Mnozí autoři, kteří jsou v čítankách jako významní čeští spisovatelé, psali částečně i německy. Karel Klostermann psal o soužití Čechů a Němců překrásné povídky, které patří k tomu nejlepšímu, co naše literatura má. Vzájemně jsme se obohacovali, inspirovali. Vynikající konstruktér Tatry Hans Ledvinka byl Rakušák. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Válka bohužel měla efekt i v tom, že ta obrovská bolest, utrpení se převalily často i vůči zcela nevinným antifašistům německé národnosti a odehrály se dlouho utajované excesy, které se postupně od 90. let minulého století čím dál více odhalují, o kterých Juraj Herz natočil vynikající film Habermanův mlýn a které jsou součástí našich dějin. Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. Každý stát, každý národ má ve své historii chvíle silné i slabší. Dnes nežije ani paní HG, ani moje babička. Kdyby žili, jistě by se rádi potkali a nevyčítali by si chyby, které sami nezpůsobili.
7: Stal se vítězem letošního filmového festivalu v Cannes dobrý film? Tak nad tím se ve své glose zamýšlí Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka.
13: Moře, vítr, palmy, sníh, lavina, fjordy. Realita a plátno. Filmový festival v Cannes. Hlavní cenu největšího filmového festivalu na světě, Zlatou palmu, získal rumunsko, francouzsko, dánsko, švédský, norský film Fjord. Je to dobrý film, zatlouží si hlavní cenu? Vyvolal film na festivalu vášnivé diskuze, které by z něj učinili kandidáta na nejvyšší ocenění? Filmový kritik britského Guardianu napsal, že Cannes letos o Zlaté palmě rozhodlo špatně. Možná film na festivalu vyvolal vášnivější diskuze po udělení hlavní ceny než po světové premiéře. Film Fjord je dobrý a zaslouží si vysoké hodnocení. Jen asi ne to úplně nejvyšší. Rezervovanost vůči filmu nastupuje pomalu. Fjord je tradičně natočený film a chybí mu duch novátorství. Také má mezerky v zápletce. Z jiného pohledu je zas příliš dokonalý a ta dokonalost je zarážející a něco na ní vadí. Vychází z ní jakýsi chlad. No aby ne, když se odehrává v Norsku v zimě a notabene příběh samotný je mrazivý, takže by chladný pocit z filmu měl být adekvátní. Ne, mrazivá je ta dokonalost, hraničící s kalkulem. Film je konstrukt široké a vstřícné evropské koprodukce. Hrají tam herci první kategorie. Sebastian Stan, Američan, v roli otce je tady k nepoznání. Herecký chameleon, kterému hraje do karet i to, že sám má rumunský původ a do svých 8 let žil v Rumunsku, než se s rodiči přestěhoval do Spojených států. Taky hrál mladého Donalda Trumpa ve svém předchozím filmu. A kde je Donald Trump, to vždycky přitáhne pozornost, co si budeme říkat. I když to Donald Trump není. Takže trumpovský duch se chvíli s Fjordem potáhne, pokud Stan nepřebije svou roli Trumpa ještě další rolí a pokud Fjord neuvidíte, protože to myšlenky na Trumpa zmizí hodně rychle. Tak koukám, že slovo Trump jsem uvedla minimálně 6x v jedné větě, takže o pozornost by mělo být postaráno. Manželku mu hraje norská herečka Renate Reinsve, jejíž popularita se také valí jako lavina, naposledy s Oscarovým filmem Citová hodnota. I když Fjord nemá inovační tendence, vstupní scéna do filmu je působivá. Možná je rafinovaná a zavání mírnou manipulací, pokud její princip neodhalíte. Vidíme rodinu s jedním dítětem, které je trestáno. Pak kamera poodjede a vidíme rodinu s dítětem druhým. Pak se třetím, pak se čtvrtým, pak s pátým a jsme nenápadně uvedeni do početné rodiny. Do rodiny, která se z Rumunska přestěhuje do Norska a tam začne mít problém. Učitelka ve škole si totiž všimne modřin na těle jedné z dcer a nahlásí to na Barnevernet, norskou organizaci na ochranu dětí. Ta preventivně odebere rodině všechny děti pro podezření z domácího násilí. A dojde pochopitelně k soudu. Kdo má pravdu? Rumunská rodina, pro niž plácnutí přes zadek nic neznamená, nebo norský systém, pro který je to neakceptovatelné násilí na dětech? Rodiče, kteří nedovolují svým dětem být na sociálních sítích, nebo norští pěstouni, pro něž je pobyt dětí s mobilem v online prostoru něco přirozeného. Jak tento ostrý střet mezi silným konzervatismem a silným liberalismem dopadne? Na to si každý najde odpovědi sám. Fjord je posvěcený mořem, větrem a palmami z Cannes. Bude se o něm teď celý rok mluvit, vrhne se do Oscarového klání a všichni ho budou chtít vidět. Takže sami poznají, jaké propasti, nástrahy i pravdy Fjord skrývá i odhaluje.
7: A to byl už poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
5: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní Odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu.
4: Je 13 hodin.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Začala platit výstraha před velmi silnými bouřkami v západní polovině Česka, můžou padat i kroupy. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan, svou návštěvu označil za pragmatickou. A dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Maďara. Po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Hezkou neděli u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha začala platit ve 12 hodin. Týká se celé jihozápadní poloviny Česka. Od Šluknovského výběžku až po jihomoravský Mikulov. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr anebo kroupy.
15: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
6: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm, a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
15: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: Senátem pravděpodobně neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Nevyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu anebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
16: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
4: Senátoři budou o návrhu jednat pravděpodobně v polovině června. A předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. K cestě využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Maďarský prezident Tamás Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Péter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu.
17: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany Tisa prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidi. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky včera a zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimosoudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho více než 280 v Paříži, potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul, v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal.
18: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Od jeho západu začne přibývat oblačnosti až na zataženo. Postupně čekáme na většině území přehánky a bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější. A teploty dnes přes den 24 až 29 stupňů, ve Slezsku 21 až 24, na horách kolem 19. To byly zprávy a teď vysíláme Archiv Plus.
19: Druhé čtvrtletí roku 1996 bylo spojené s několika prvenstvími v rámci samostatné České republiky.
20: Dostává se tam do pozice Martin Procházka.
21: Česká hokejová reprezentace získala první zlatou na mistrovství světa a konaly se první parlamentní volby v samostatné republice, ve kterých se utkala první česká dvojka velkých politických rivalů Václav Klaus a Miloš Zeman.
22: Pane předsedo, jaká byla snídaně?
23: Držkové polévka.
24: Čas oběda, konečně jste se dočkal. Co dobrého?
23: Vynikající vepřové koleno.
24: Takže doporučujete?
23: Samozřejmě vše, co je z prasete, je dobré.
21: A česká fotbalová reprezentace získala první medaili na mistrovství Evropy.
25: Naši fotbalisté sestupují už s medailemi na krku. Přiznejme si, kdo v to doufal.
19: Událo se toho ale ještě mnohem víc. Poslouchejte. Od mikrofonu zdraví dva pamětníci, Veronika Kindlová
21: a David Hertl.
14: Archiv Plus.
19: Tak pojďme začít trochu sportovně.
21: Zpráva z 1. dubna 1996 a prosím vás, nejde o apríl.
26: V hale Sparty Praha dnes trénovali naši a američtí tenisté před víkendovým čtvrtfinále Davisova poháru. Přestože Američané přiletěli do Prahy už včera, zatím jim nedorazila zavazadla a to značně zkomplikovalo situaci především Todu Martinovi. Celý dopolední trénink musel absolvovat pouze v ponožkách. Na svou nohu velikosti 14 totiž nesehnal v Praze žádné obutí.
21: Jenom dodám, že velikost 14 odpovídá 48.
19: A já jenom dodám, že dneska je situace v téhle oblasti mnohem lepší než tehdy, 7 let po sametové revoluci, protože nedávno jsem synovi koupovala sportovní boty 13,5 a v celku bez problému a ani to nebylo v Praze.
21: I když boty nadměrných velikostí se špatně scháněly, už těch pouhých 7 let po pádu komunismu se hospodářská situace zlepšovala. Poslechněte si zprávu ze stejného dne, jako byla ta o Todu Martinovi v ponožkách.
27: Evropská banka pro obnovu a rozvoj dnes vydala výroční zprávu o ekonomické situaci ve střední a východní Evropě v roce 1995. Banka sídlí v Londýně. Slovo má náš tamní zpravodaj Karel Kinsel.
28: Z rozboru posledních statistických údajů vyplývá, že v zemích východní Evropy loni pokračoval imponující ekonomický růst. V celé oblasti prudce poklesla inflace a zvýšil se příliv soukromého kapitálu. Objem výroby v přepočtu na jednoho dělníka vzrostl o 10 až 20% v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Menší 4 až 5% růst produktivity zaznamenalo Rusko a Slovensko.
19: Stále jsme byli v procesu ekonomické transformace a právě jaro roku 1996 na jednom velkém případu ukázalo, že ne vždycky jde všechno tak hladce, jak se mohlo zdát třeba z té předešlé zprávy. Než se k tomu ale dostaneme, tak bychom měli, jak to ostatně v těchto pořadech pravidelně děláme, zavzpomínat na tohle období. Takže Davide, zapsalo se ti druhé čtvrtletí roku 1996 nějak do paměti?
21: Já určitě zůstanu ještě u té ekonomiky, protože co by tehdejší tedy okresní zpravodaj Českého rozhlasu na Žatecku, na Podbořansku, na Lounsku, tak si vzpomínám na ty vesnice, kde byla nezaměstnanost třeba 25, 35, ale i 40%, skoro polovina lidí z vesnice, v okolí Žatce to bylo hodně, i na tom Podbořansku, polovina lidí z vesnice neměla práci. To mi přijde dneska neuvěřitelné. A ještě jsem si zpětně dohledával údaje o roční inflaci. tak v roce 94 10%, v roce 95 8%. Ona to nebyla úplně veselá doba, jakkoliv v mých tehdejších 25 se mi to prostě tak nejevilo, no. Ale taková ta doba byla.
19: Já si na to teda taky vzpomínám jako na veselou dobu. A konkrétně tady to druhé čtvrtletí roku 96 mám zapsané pozitivně. Já jsem byla v druhém semestru na vysoké škole a to se prakticky jako žádné smutné věci většinou nedějí.
21: Já jsem tady mluvil o potížích, které přinášela transformace hospodářství. Ve zpravodajství se i na jaře 96 objevovaly informace o problémech menších bank. No a díky tomu, nebo ne díky, kvůli nim se nakonec také výrazně zvětšovaly potíže kladenské Poldovky.
19: Tu zprivatizoval Vladimír Stehlík, který měl zpočátku velké plány a možná především velké oči. Nabízel svým zaměstnancům třeba velkorysé sociální výhody jako svačiny zdarma, laciné obědy a tak dál a tak dál.
21: Jenže nakonec mu chyběly peníze nejen na potřebné investice, ale i na splacení samotné Poldovky. A té opravdu vážně hrozil krach.
0: Tímto pokřikem byla dnes zakončena manifestace zaměstnanců na nádvoří kladenské Poldy. Vladimír Stehlík jsem pozval, aby jim vysvětlil současnou situaci okolo hutí a zároveň je oslovil s touto prosbou.
1: Vážené kolegyně, vážení kolegové,

0: Skalického, předsedy Fondu národního majetku Češky i premiéra Klause. Většina přítomných hlasovala pro, 2 až 3 hlasy byly vždy proti.
1: Poldovka se ještě chvíli kymácela, ale o pár měsíců později stejně padla. V dubnu roku 1996 se rozezněla labutí píseň další legendy. Automobilka Tatra představila nový osobní vůz.
2: Akciová společnost Tatra Příbor dnes představila nový osobní automobil Tatra 700. Jakub Šiška v pražském hotelu Hilton zaznamenal.
3: Vzhledově se limuzína T700 liší od svých předchůdkyní s výrazněním klínového tvaru, zaoblením přední části vozidla a spoilerem na zadní kapotě. Interiér nabízí vskutku luxusní cestování, jak dokladuje generální ředitel akciové společnosti Tatra Příbor Jiří Olšák.
4: My jsme dali do toho vozidla prvky, které dříve se dávaly do nadstandardu, to znamená, nevím, elektrizované zrcátka, radiopřehrávač, klimatizace je vlastně ve standardu, kožený interiér ve standardu. A takové detaily, které to auto dělají takovým, jakým bychom ho chtěli mít. No a do toho nadstandardu dneska řadíme spíš, já nevím, videosoupravu, ledničku.
3: Novou Tatru pohání vzduchem chlazený zážehový osmiválec umístěný tradičně nad zadní nápravou. Samozřejmostí je třícestný řízený katalyzátor. Z technických parametrů uveďme maximální rychlost 190 km za hodinu a průměrnou spotřebu 12,5 litru benzínu na 100 km. Vůz má být v prodeji už tento měsíc a předpokládaná výroba činí 150 kusů ročně. Zájemce o koupi si musí připravit částku 1 400 000 korun.
5: No a to bylo opravdu hodně. Cenou, poměrně vysokou spotřebou paliva, nemohla Tatrovka konkurovat západním luxusním vozům, které se k nám v té době dovážely. No a už vůbec ne technickými řešeními. Ani design nebyl nějak obzvlášť krásný. Tatr 700 se tak vyrobilo jenom nějakých 75 kusů a v roce 1999 byla jejich výroba zastavena. Tatrovka od té doby vyrábí už jen nákladní auta.
1: V dubnu 96, 3 roky po rozpadu Československého státu, se stále vedlo jednání o podobě československých státních hranic. Jednalo se zejména o sporné osady přímo na hranicích, u Sabotů a Sidonie. V dubnu v parlamentu probíhaly vysloveně líté boje.
6: Projednávání bylo velmi vzrušené, když předseda sněmovny k mikrofonu pozval moravského poslance Jiřího Bílého.
7: Celý problém, prosím vás, nesouvisí vůbec se vyrovnáváním hranice, to je nejhrubší a nejsprostější demagogie.
8: Velmi pane poslanče, je, rozšiřujete svou poznámku.
7: Když necháte lidi, chcete je koupit od nich jejich vlast. Prosím vás, tam jsou lidé, kteří těžce pracují a ne žádné české děvky, které si můžete koupit za peníze.
5: No a tak to poslanec Českomoravské unie středu Jiří Drápela zareagoval na příspěvek Jana Kalvody, předsedy tehdejší strany ODA.
9: Pojem samospráva z jeho úst zní příliš falešně a farizejsky. Pevně věřím, že dějiny spravedlivě zhodnotí jeho místo v politických dějinách tohoto státu a že v budoucích encyklopediích bude uváděn, co by bezvýznamný pražský regionální politik v éře Lucie Bílé.
1: Poslanci se takhle nejspíš předváděli i proto, že na konci dubna se konala poslední schůze sněmovny a vypuklo předvolební období. Ve dnech 31. května a 1. června 1996 se měly konat první parlamentní volby v dějinách samostatné České republiky.
5: Tehdy platilo, že každá strana musí v každém kraji, kde kandiduje, složit kauci 200 tisíc korun. Pokud se dostane do parlamentu, bude jí tahle kauce vrácena. No a to se některým malým a nemajetným stranám nelíbilo.
1: A některým občanům také ne. Poslechněte si zprávu z 20. dubna.
10: Více než 8 tisíc korun vynesla Pravému bloku dnešní sponzorská snídaně v Trávě. Uspořádali je na pražském Žofíně nedaleko místa někdejší sponzorské večeře ODS. Podrobnosti od Mariky Táborské.
11: Pravý blok byl založen před 3 týdny, kandiduje v květnových volbách, tvrdí o sobě, že odmítá sponzory s nepříliš čitelnými zdroji příjmů a nemá 8x 200 tisíc na složení volebních kaucí. Svou finanční situaci se proto rozhodl vylepšit sponzorskou snídaní s dobrovolným vstupným a dražbou relikvií bývalého režimu. Například Fučíkovou reportáž psanou na oprátce vydražil komentátor Lidových novin Bohumil Pečinka za 150 korun. Pro zpestření programu bylo připraveno i několik soutěží typu přetahování levičáků a pravičáků o tlustou čáru za minulostí. Akce přilákala asi 50 příchozích, mezi nimiž převažovali členové Pravého bloku a novináři. Navzdory atmosféře sponzorské snídaně mluvčí Přemysl Vachalovský Českému rozhlasu řekl, že

0: svou účast ve volbách pravý blok myslí naprosto vážně a nikoli jako recesi. Naprosto vážně je podle jeho slov míněno i rozhodnutí složit v každém volebním kraji na místo 200 000ové kauce pouze 5 000 korun a zbylé peníze dodávat podle aktuálních finančních možností.
1: Ne, no prosím vás, jednoznačně vážně a jaksi tím, že jsme udělali tuto povinnost ze zákona platného, i když s ním nesouhlasíme, tak jsme splnili podle názoru našeho i našich právníků, kteří s námi tuto věc rozkládali svoji povinnost a recese v žádném případě, to je velice vážná věc, my se voleb chceme zúčastnit a chceme získat minimálně těch 5%, aby jsme se ocitli v parlamentu.
2: Jenom doplním, že kauce zrušil ústavní soud, ale až po těchto volbách.
3: Asi bychom taky měli říci, kdo v nich vlastně kandidoval a jaké byly šance, takže nabízíme předvolební průzkum z 5. května 96.
4: Pokud by se volby konaly už nyní, ODS by ve sněmovně získala 68 mandátů a sociální demokracie 48 křesel. Vyplývá to z nejnovějšího a také dosud největšího volebního průzkumu veřejného mínění, který provedlo Středisko empirických výzkumů a společnost Stemmark. Podle něj by nový parlament měl tvořit celkem 6 politických stran. Kromě dvou už zmíněných by to dále byla Komunistická strana Čech a Moravy, KDU-ČSL, Republikánská strana a ODA. Současná vládní koalice by tedy 4 týdny před volbami sice nezískala ústavní většinu, ale obsadila by 107 poslaneckých křesel.
2: Pamětníci si určitě vzpomenou, že sociální demokracie s Milošem Zemanem si připravila originální kampaň. Zeman a lídři kandidátek v jednotlivých krajích objížděli republiku v autobusu Zemák. Šlo o klasickou obyčejnou karosu, kterou každý znal a každý v ní někdy jel.
3: Hodně se vymezovali proti Václavu Klausovi, který jako premiér jezdil pochopitelně limuzínou a občas se někam dokonce dopravoval vrtulníkem. Do Zemáku se za Milošem Zemanem vydal také reportér Vladimír Hrubý.
5: Pane předsedo, jaká byla snídaně?
6: Držkové polévka.
5: Než nastoupíme do autobusu, tak mám přece jenom obavy. Létají dva vrtulníky, máte připravenou nějakou protivzdušnou obranu?
6: Nemáme, na střeše našeho autobusu je pouze přátelský nápis Václave Dobrý let a vedle něho opravdu, ale opravdu není protiletadlový kulomet.
2: Sociální demokraté chtěli působit lidově a cílit na lidi, kteří zatím z polistopadové změny neprofitovali nebo měli pocit, že neprofitují. Proti ODSce, která se profilovala prozápadně, moderně a oslovovala podnikatele a živnostníky, se stavěli jako zastánci obyčejnosti a lidovosti. Vyjadřoval to i jejich slogan Lidskostí proti sobectví.
5: Čas oběda, konečně jste se dočkal. Co dobrého?
6: Vynikající vepřové koleno.
5: Takže doporučujete?
6: Samozřejmě vše, co je z prasete, je dobré.
3: Tak si po praseti pro vyváženost dáme ještě Zemanova rivala Václava Klause. V pořadu Rozhovor s premiérem, který se vysílal každé úterý, se redaktorka Lucie Vajzová ptala na to, že sociální demokracii označil Václav Klaus za nepřítele a za stranu, která směřuje zpět.
7: Znamená to, že nepovažujete sociální demokracii za konstruktivní opozici?
8: To už je zbytečně silné slovo, které já bych třeba ani nemusel takhle rozehrávat a používat. Já ji samozřejmě považuji za rivala, za v tomto smyslu protivníka a nevím, proč bych ta slova měl příliš zjemňovat, protože sociální demokracie vůči nám používá slůvka daleko, daleko ostřejší a daleko falešnější, než my používáme vůbec, protože my se nijak moc nesnažíme na svých volebních mítincích diskutovat sociální demokracii, zatímco ona nedělá téměř nic jiného.
9: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tehdy na konci dubna 1996 chyběly do voleb ještě 4 týdny a mezi tím se přihodilo plno věcí. Tak například na 1. máje demonstrovali komunisté a mezi nimi i herečka Jiřina Švorcová. Ta se na rozhlasový mikrofon vyznala, co pro ní 1. máj znamená.
10: A málo platný ten 1. máj, tak jak jsme ho slavívali tradičně a já jsem ho slavila od roku 46. myslím bez výjimky, znamená pro mě i teda jaksi dělnické hnutí a oslava svátku práce a solidarity pracujících.
3: Co se stalo 5. května 1996, to by možná pamětníkům mohla napovědět tahle melodie.

0: Lemon Tree od Fool's Garden se hrála při každém přerušení hry na mistrovství světa v hokeji ve Vídni. 5. května hrála naše reprezentace v finále s Kanadou. Zápas to byl napínavý, pár vteřin před koncem třetí třetiny byl stav vyrovnaný 2-2.
1: Už necelá půl minutka do konce třetí třetiny, tlak našeho týmu, Pavel Patera, dostává se tam do pozice Martin Procházka, gol! Gol!
0: A netrvalo dlouho a byla tam oběma nohama. Kanaďané po Procházkově gólu protestovali, že náš obránce Neckář prý nemá správně zahnutou hokejku. Nebyla to pravda a tak musel jeden z Kanaďanů na trestnou lavici. Kanada pak zkusila hru bez brankáře, ale to se ukázalo jako chyba, protože Kučera jim v posledních vteřinách do opuštěné svatyně poslal čtvrtý stvrzující gól a česká reprezentace získala první zlato v historii samostatného Česka a zahájila tak slavnou éru, která vyvrcholila zlatem v Nagánu. Davide, pamatuješ si na mistrovství světa ve Vídni?
2: Chápu, že musí prostě přijít okamžik, kdy se znemožní. Nepamatuji se, nekoukal jsem na to.
0: Jako fakt?
2: No, opravdu jsem na to nekoukal. Já si přesně vybavuji tu písničku, protože periferně jsem vnímal, když se třeba někdo doma díval, že to tam pořád hraje, pořád to opakovali, tak jak si říkala. Finále jsem určitě neviděl.
0: Tak já jsem ho viděla, bylo to parádní prostě.
2: Krásný zážitek.
0: Teďka to trochu schladíme. O den později, po tady tom hokejovém úspěchu, totiž přišla ostuda. Do pražského hudebního klubu Propast vtrhla policie údajně kvůli zatýkání pachatelů trestných činů a podle svědků agresivně napadla návštěvníky klubu.
3: Zákrok byl podle Oldřicha Tomáška oprávněný a přesný. Policii se podařilo zadržet jednoho muže hledaného kvůli loupeži. Navíc byly potvrzeny domněnky, že se v klubu konzumují drogy. Podle očitých svědků však policie zasáhla velmi tvrdě, hovoří redaktor Mladého světa Jan Křeček.
4: Já jsem si ještě oblík bundu a dal si věci do kapes. Pak teda už začali řvát na nás dole, všichni jsme vybíhali ven, ruce takhle za hlavou. Já jsem teda zkoušel novinářský průkaz, což mi teda nějak zvlášť nepomohlo. Naopak jsem dostal ještě pár ran. Já jsem jich mohl dostat tak za ten průběh uličkou, to máte horní bar, schody nahoru, 10 metrů. Tak 5-10 ran, jako to nepamatuju.
3: Policejní prezident Oldřich Tomášek i přes řadu svědeckých výpovědí upozorňujících na nebývalou brutalitu zásahu tvrdí, že žádná ulička nebyla.
5: Žádná ulička, kterou by ty lidi probíhali a byli mlácen obuškami nebo tomfami, nebyla. Tam je třeba si uvědomit, jak byl velký ten klub, kolik tam bylo soustředěných lidí a že ty lidi byli teda vyváděn tím stylem, že byly podávány mezi policistama, který je vedlivé, ale nějaký mlácení v jakési uličce nepřipadá v úvahu.
3: Případ nyní zkoumá odbor stížností a kontroly policejního prezidia. Šetření komplikuje skutečnost, že videozáznam zásahu je nepoužitelný. Selhala prý technika i lidé.
2: O pár dní později si mohli posluchači Ozvěn dne poslechnout mnohem zábavnější zprávu.
6: O bezplatném předávání erotického časopisu Nejreport všem českým vojákům sil IFOR v Bosně se dohodli zástupci redakce Nejreportu s českým ministerstvem obrany. Počínaje 10. číslem z 9. května budou tedy čeští vojáci v bývalé Jugoslávii dostávat tento erotický časopis. Čeští vojáci v Bosně tak budou mít pro lepší informovanost k dispozici už 4. české periodikum.
0: Mně se líbí termín informovanost v souvislosti s erotickým časopisem.
2: Mně úplně nejdřív napadlo, že vojáci budou informováni o tom, co se nosí, ale pak mi došlo, že vlastně spíš, co se nenosí. No tak zkrátka taková byla doba 90. let a mohlo se všechno. A Veroniko, my se tady hlavně dneska skoro celý pořad bavíme o těch volbách. Jak to nakonec dopadlo?
0: Bylo to docela překvapení pro všechny a největší asi a nepříjemné překvapení pro ODS, protože Klausova strana sice zvítězila s 29,62%, ovšem sociální demokracie jí šlapala na paty. Měla 26,44% přesně. Třetí byli komunisté, za nimi lidovci, pak Sládkovi republikáni a nakonec ODA.

0: Tak tahle písnička od Kabátů také patří k mistrovství hokeje ve Vídni. Pokud vím, tak naše reprezentace si ji hrála v šatně. Ale k volbám roku 1996 se podle mě taky docela hezky hodí.
1: Strany té bývalé vládní koalice, tedy ODS, ODA a Lidovci, neměly většinu. Ovšem s komunisty ani se sládkovými republikány, tedy s populisty s poměrně rasistickým slovníkem, se jít do vlády nechtělo. Pro Klausovu ODS byla tehdy nepřijatelná i velká koalice se sociální demokracií. Takže pojďme se zeptat, jak to viděli socialisté.
2: Podívejte se, naše mantinely jsou dva. Na jedné straně je to ODS a na druhé straně právě republikáni a komunisté.
0: A jak to tady dopadlo? Sociální demokracie se uvolila, že umožní existenci menšinové vlády. Ale k tomu došlo až v červenci, takže o tom si budeme povídat až v příštím archivním ohlédnutí za událostmi 30 let starými. Náš dnešní Archiv Plus, věnovaný druhému čtvrtletí roku 1996, ukončíme úplně jinou zprávou z 30. června 96.
3: V Londýně dnes závěrečným zápasem vyvrcholí mistrovství Evropy ve fotbale, když ve finále proti sobě nastoupí Česká republika a Německo.
1: No a Veroniko, jak dopadlo tohle?
0: To taky nevíš?
1: To taky nevím.
0: Německo vyhrálo, Češi byli stříbrní, no a pro naši reprezentaci to byl první takhle velký úspěch a zatím tedy takhle velký poslední. Ještě v roce 2004 jsme byli třetí na mistrovství Evropy v Portugalsku a od té doby zatím nic moc. No a to je pro dnešek opravdu všechno. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flossmann, nahrávky vyhledal archivář Petr Markovský a za ně za oba se od mikrofonu loučí a za pozornost děkují Veronika Kindlová
1: a David Hertl.
0: A těšíme se zase příště.
4: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
5: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
4: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
6: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Do Česka dorazily silné bouřky. První už se objevily na Karlovarsku a taky na jihu Čech. Na naše území míří hlavně z Německa. Od dnešních 12 hodin platí pro západní polovinu Česka výstraha meteorologů. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou taky přívalové deště s úhrnem až 40 mm. Padat můžou i 2 cm kroupy. Senát pravděpodobně nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu, anebo peníze na dálnice a železnice. Izraelská armáda dobila pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na sociální síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 večer do 6 ráno a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje a nebo přístup k jejich bankovním účtům. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svoji kariéru. Od jeho západu začíná přibývat oblačnosti až na zataženo. Postupně čekáme na většině území přehánky a taky bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější. Na východ přijdou až večer a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty přes den 24 až 29 stupňů, ve Slezsku dnes 21 až 24, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Noc má být zatažená až oblačná, na většině území s deštěm anebo přeháňkami, zpočátku i lokálními bouřkami. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 10, vát má mírný západní až severozápadní vítr. V bouřkách bude přechodně zesilovat. A ještě zítřek, ten má být zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami. Ojedinělé to budou i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 17 až 22 stupňů. To byly zprávy na Plusu, teď děláme pořad Za obzorem.
7: Uganda se v posledních dnech dostala na titulní strany světových médií, především kvůli šíření eboly. Země ale zároveň prochází turbulentním politickým vývojem. Ugandský prezident Yoweri Museveni složil v polovině května přísahu a zahájil rekordní 7. funkční období. V lednu drtivě zvítězil ve sporných prezidentských volbách a jako jeden z nejdéle vládnoucích afrických státníků si prodloužil své působení v úřadu až do roku 2031. Tou dobou by mohl být u moci už 45 let. Letos v lednu oficiálně zvítězil ve volbách s více než 70% hlasů. Jeho hlavní rival, popová hvězda a přední tvář ugandské opozice Bobby Wine, ale výsledek odmítl s tím, že hlasování provázelo falšování volebních lístků a zastrašování voličů. Ugandské úřady taková obvinění odmítly. Lidskoprávní organizace Amnesty International po volbách zdokumentovala nejméně 16 obětí zásahu bezpečnostních složek, stovky zatčených a případy mučení opozičních podporovatelů. Na aktuální politickou situaci v zemi, kde někdejší vůdce povstalců z občanské války vládne už od roku 1986, na opoziční boj i na kulturu takzvaného nahého protestu v boji za ženská práva se zaměříme v dnešním dílu pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Čížek.
4: Posloucháte pořad Za obzorem.
7: Ugandě slavný singl Kyarenga zpěváka a opozičního politika Bobbyho Wina z roku 2018 je na první poslech milostnou písní. Postupně ale získal i výrazný politický význam. Ugandský server The Observer o skladbě napsal, že se z ní stala nečekaná píseň boje, který Bobby Wine zosobňuje. Samotný název Kyarenga můžeme volně přeložit jako to je příliš nebo je ohromující. Píseň kombinuje několik ugandských jazyků a podle některých komentátorů funguje i jako alegorie ugandské politiky. Příběh o bohatém a mocném nápadníkovi, který se snaží získat přízeň penězmi a násilím, zatímco jeho chudší rival sází spíš na charisma a autenticitu. 44-letý opoziční vůdce vlastním jménem Robert Kyagulanyi Ssentamu po letošních volbách uprchl ze země. Tvrdil přitom, že ho chce režim eliminovat. Není ale jediným kritikem režimu prezidenta Yoweri Museveniho, který v této více než 50-milionové východoafrické zemi čelí represím, vězení a nebo nucenému exilu. Už v dubnu 2017 byla zatčena akademička, básnířka a feministka Stella Nyanzi, a to konkrétně za urážky samotného prezidenta Museveniho. Ve vězení pak čelila ponižování a mučení. O 2 roky později se pak neúspěšně rozhodla kandidovat v parlamentních volbách. Právě toto období zachycuje také dokument Žena, která dráždila leoparda. Film zaznamenává kampaň sabotovanou vládnoucí mocí a propojuje ji s autentickými záběry politických represí i osobním životem aktivistky. Nyanzi se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět. při té příležitosti poskytla rozhovor také kolegyni Daniele Vrbové.
8: There were no surprises in this election. President Yoweri Museveni was declared the winner with 71% of the total votes cast.
9: President Yoweri Museveni has won a seventh term in office. Supporters celebrated on the streets of the capital Kampala.
8: His main challenger, Bobi Wine, got 24% according to official results.
10: The main opposition party, the National Unity Party, has already rejected the
11: result. The announcement came amid tight security in the capital Kampala, following an election marred by technical delays, violence and accusations of widespread fraud.
7: V lednu se v Ugandě konaly prezidentské a parlamentní volby. Prezidentem byl opět zvolen Yoweri Museveni, a to už po sedmé v řadě. Zajímá mě váš komentář, co se od té doby v zemi změnilo.
12: So I will surprise you by saying I was so disappointed.
0: Asi vás překvapím, ale z výsledků jsem byla velmi zklamaná. Hodně lidí se mě ptalo, co si tak překvapená, co pak si čekala něco jiného. Ale mě překvapila ta bezostyšnost diktátora Yoweriho Museveniho. Po 40 letech chce být ještě 5 let u moci. To je hanba. Překvapila mě taky militarizace veřejného života. Ulice byly plné policistů a vojáků s dlouhými zbraněmi a tanky. A přesto přijeli zahraniční pozorovatelé a prohlásili volby za svobodné a spravedlivé. Překvapilo mě taky, jak byly volby, nevládní organizace a média veřejné služby v útlumu. A samozřejmě Museveni znovu vypnul internet. Takže o 2-3 dny později, když se objevily snímky a záběry vražd, bití a násilí v ulicích kvůli tomu, když někdo hlasoval pro špatného kandidáta, tedy špatného v očích Museveniho, mě opět zaskočili. Další lidé uvěznění a zmizelí, političtí lídři, ženy v čele politických stran. To všechno mě překvapilo. A jako uganská žena s příbuznými v té zemi si myslím, že dalších 5 let tam bude děsivých.
7: Ještě děsivějších, než když jste ze země odešla?
0: Rozhodně. Na letošní festival Jeden svět jsme přivezli film s názvem Žena, která dráždila leoparda. Je o mně a o mojí politické práci při předposledních volbách v roce 2021. Všechno, co ten film ukázal, je dnes podle mě mnohem horší. A za dalších 5 let, tedy 10 let od natočení tohoto dokumentu, bude všechno ještě mnohem strašnější. Například represe vůči médiím nebo zákony proti svobodě projevu. V březnu ugandský ústavní soud rozhodl, že náš zákon o zneužívání počítačů je nelegální a zrušil ho. Já jsem ale byla podle tohoto zákona zatčena, stejně jako mnoho mladých lidí bylo podle něj zadrženo kvůli tomu, že postovali videa na TikToku. Když mě tehdy zatkli, napsala jsem takovou sprostou báseň o diktátorovi Yoweri Musevenimu. Uznávám, že byla vulgární, ale taky feministická. Byla o útlaku a korupci v naší zemi a vyjadřovala to velmi vulgárním jazykem. Zatýkání kvůli příspěvkům na TikToku pokračuje i v těchto dnech a týdnech. A já myslím, že se to zhorší, pokud nezvýšíme odpor. Ten ale podle všeho spíš slábne. Chybí nápady a podpora. Jsme zastrašováni a zděšení tím, jak moc jsou v naší zemi porušovaná lidská práva. Sledujeme také to, že novináři a další lidé, kteří se zapojují do kritické diskuze, dostávají pokuty, jsou souzení a věznění. Mladí lidé se proto začali organizovat na sociálních sítích. Ale i demokracii v digitálním prostoru Ugandanům berou, protože v zemi funguje takzvaná SOMA, tedy armáda pro sociální média. Tvoří mladí, nezaměstnaní lidé, kteří dostávají měsíčně pár drobných za to, aby špehovali v online prostoru, kdo co říká, a pak to hlásili. Šíří také online propagandu. Například oslavují svobodu slova a tisku v Ugandě. No, myslím, že hodně z toho, co se tak chválí, jsou ve skutečnosti placení trolové na sociálních sítích. Tahle mediální armáda má potlačovat kritické názory, šířit propagandu, vyvolávat diskuze, ale nekritizovat vládu. Takže podle mě mladí lidé představují naději a potenciál, ale současně se také podílejí na sledování a trestání.
7: Byla jste před lednovými volbami v kontaktu s nějakými protikandidáty prezidenta Museveniho A zapojila se do jejich kampaně, nebo jste jen pozorovala z dálky?
12: I belong to the older opposition that was led by Kizza Besigye.
13: Já patřím ke starší opozici, kterou vedl Kizza Besigye. On pak odešel do Keni, ale tam ho unesli a donutili ho vrátit se do Ugandy. Potom byl odveden do vojenského vězení, souzen před vojenským tribunálem a obviněn z vlastizrady. Asi tak. Proč byl opoziční kandidát, vůdce opozice, obviněn z vlastizrady? Protože když podporujete opozici, říkáte si tím o pronásledování a stíhání. Bobby Wine, což je mladší lídr novějšího odboje v Ugandě, také musel opustit zemi. Poté, co se 2 měsíce skrýval, v březnu uprchl, protože ugandské úřady na něj poslali vojáky. Napadli jeho ženu, udělali razy v jeho domě a hlídali tam, takže Bobby Wine se musel skrývat. Podporovat Bobbyho Winea je teď trestný čin.
7: Četl jsem, že v ugandském parlamentu existují kvóty. Určitý počet křesel je vyhrazen ženám, armádě, zdravotně postiženým a dalším skupinám. Platí to stále? Jak byste potom popsala práci ugandských političek? Jaký rozměr vnášejí ženské kvóty do ugandské politiky?
12: So I am a member of the women's movement in Uganda.
13: Já jsem členkou ženského hnutí v Ugandě a tohle hnutí neustále kritizuji. V Ugandě pořád mladé dívky nechodí do školy v době menstruace, protože si kvůli ekonomické situaci svých rodin nemůžou pořídit vložky. Když Jover Museveni kandidoval na prezidenta v roce 2016, slíbil mladým dívkám v zemi bezplatné menstruační potřeby do škol, aby kvůli tomu nezanedbávali docházku. V Ugandě máme řadu političek a pořád platí kvóty, o kterých jste mluvil. Diktátor Museveni má v parlamentu inteligentní, úžasné, krásné ženy, které mají také jednou měsíčně menstruaci, ale nikdy ten slib bezplatných menstruačních potřeb do škol nesplnili. Nikdy proto nic neudělali. Jak tyhle političky slouží chudým ženám v Ugandě? Nemůžou spochybnit Museveniho, protože si je sám zpracoval. Podle mě mnoho lidí, kteří byli povýšeni do politicky privilegovaných funkcí, v nichž můžou setrvat po mnoho let, jsou kompromitovaní kvůli strachu z diktatury. Bojí se, že o tu funkci přijdou, nebo že ztratí výhody, které jsou s ní spojené, že nebudou dostávat úplatky, nebudou povyšováni, nebo co hůř, půjdou do vězení, budou degradovaní a podobně. Jak jsem zjistila, ženské hnutí v Ugandě často slouží patriarchálnímu státu. Mluvíme o femicidě, tedy násilí a vraždách specificky žen. Ženy jsou zabíjeny, unášeny, beze stopy mizí. Ale ty političky o tom nemluví, přestože na to mají diskuzní fóra. Naše premiérka je žena, viceprezidentka Ugandy je také žena a máme taky předsedkyni parlamentu. Stejně ale pro ženskou otázku nic nedělají. Přitom ženské kvóty by jim mohly pomoct. Každý volební obvod na úrovni okresu má pozici pro ženu poslankyni. To je ta funkce, na kterou jsem tehdy kandidovala i já. Ale překvapivě i opoziční političky, které se dostanou do parlamentu, jsou často kompromitované. Proč? Za prvé, procentuálně je jich velmi málo, takže při hlasování nemá jejich hlas velkou váhu. Ale i tam, kde by měli šanci promluvit do situace, mnoho z nich raději mlčí. Abychom změnili životy žen v Ugandě, musíme změnit diktátora. Pak můžeme mluvit o nějakých právech pro ženy.
4: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Inauguraci Yoweri Museveniho v hlavním městě Kampale doprovázela rozsáhlá bezpečnostní opatření, včetně obrněných tanků. Museveni během ní prohlásil, že jeho nové funkční období má být dobou, kdy Ugandané přestanou spát. Narážel tím na období vyššího ekonomického růstu, rozvoje infrastruktury a vytváření nových pracovních míst. Uganda v posledních letech skutečně zaznamenala výrazný hospodářský růst. Podle Světové banky vzrostl její hrubý domácí produkt v roce 2024 meziročně o 6% a oproti roku 1986 je ekonomika země 14x větší. Výrazně narostl také počet obyvatel. Zatímco ještě v roce 1986 žilo v Ugandě asi 15,5 milionu lidí, předloni už jejich počet přesáhl 50 milionů. Země tak dnes patří k nejmladším státům na světě. Mediánový věk obyvatel je kolem 17 let. Jenže rychlý růst má i svoje stinné stránky. Jedním z nejaktuálnějších problémů země je nezaměstnanost mladých lidí. A podle dat Světové banky žije přibližně polovina populace pod hranicí chudoby, tedy s méně než 3 dolary na den. Další otázky na stylu Nyanzy tak mířily právě na to, jak se dnes lidem v Ugandě žije. Když se vrátíme k tématu svobody slova, nevnímáte to tak, že lidé v první řadě řeší ekonomické přežití, jako práci, jídlo, základní potřeby a svoboda projevu přichází až na druhém místě? Nebo to mají mladí lidé v Ugandě jinak?
12: And especially for young people who are unemployed, for young people who are competing for very few jobs, yet there are very many.
13: Nezaměstnanost je v Ugandě obrovský problém, zejména pro mladé lidi. Soupeří o velmi malý počet pracovních míst. A i když nějakou práci seženou, bývá často jen dočasná, špatně placená a bez jakýchkoliv jistot. Například právě v armádě pro sociální sítě, o které jsem se už zmiňovala. Taková práce často nestačí ani na jídlo nebo nájem a riskovat kvůli vyjádření názoru zdroj obživy. Pro mnoho lidí je tak svoboda projevu luxusem, který si nemůžou dovolit. A v důsledku toho vznikají ideální podmínky pro umlčování. V represivní společnosti se lidé často kvůli tomu, aby přežili, umlčí sami. Je to strategie přežití, protože kritizovat režim a vystrčit hlavu znamená riskovat vězení nebo ještě něco mnohem horšího. Mnoho mladých lidí žije v chudobě. Nezaměstnanost je mezi nimi opravdu vysoká. Uganda má sice univerzální základní vzdělání, které zavedl Museveni a jeho souputníci. Mladí lidé ale nejsou vedeni ke kritickému myšlení. Nesmějí vybočovat z norem, které se učí ve škole. A myslím, že právě současný opoziční lídr Bobby Wine dokázal mladé lidi politicky mobilizovat a probudit v nich politické vědomí. A zároveň k tomu povzbudil chudé děti z get.
7: Když mluvíte o umlčování a uzavírání se do sebe, musím se zeptat na velmi urážlivý a provokativní jazyk, který ve filmu používáte. Běžně tam veřejně urážíte soudce, policisty nebo politiky. Je to čistě vaše osobní strategie, nebo jde o nějakou širší tradici?
13: Ten film je složený ze záběrů z mého každodenního života, takže nešlo o žádné herectví na jevišti. Uvědomila jsem si, že slušný jazyk status quo nezmění. Zdvořile prosit diktátora, aby zajistil léky v nemocnicích nebo elektřinu na porodních sálech, to prostě nefunguje. Co ale funguje a přitáhne pozornost, je provokativní jazyk. V Ugandě, stejně jako v mnoha dalších zemích, není tahle takzvaná radikální drzost ničím novým. Je to způsob vyjadřování antikoloniálních bojovníků za svobodu v situaci, kdy nemají zbraně, peníze ani jiné nástroje. Jediná možnost, jak na sebe upozornit v utlačujícím režimu, je ho urazit. Specifickým případem je pak takzvaný nahý protest. To je něco, co v různých částech Afriky používají starší ženy už dlouho. Říkají, když mě neposlechnete, svléknu se a ukážu vám, odkud pocházíte. Je to výhruška. A síla téhle takzvané nahé kletby, jak se tomu říká, je v mnoha afrických společnostech dobře známá. Muži v Ugandě dobře vědí, že když se dospělá žena, matka, na protest svlékne, vysílá tím jasný vzkaz. Už mě nedokážete ochránit, beru to do vlastních rukou. Pokud jsou muži považováni za živitele a ochránce žen, pak jim tím ta žena říká, selhali jste v mé ochraně a tak mi nemluvte do toho, když teď bojuju sama za sebe a za svoje děti. Kdybyste chtěli vyjednávat, mohli jste vyjednávat, nevyjednávali jste, tak teď budu vyjednávat já svými ňadry, chápete? A pokud si společnost nárokuje kontrolu nad našimi reprodukčními právy, pokud si nárokuje vlastnictví nad dětmi, které rodíme, pak říkám, moje tělo vám nepatří. Budu za svoje děti a svoje hodnoty bojovat vlastním tělem, které vy nevlastníte. A myslím si, že je to tak silné gesto právě proto, že to narušuje genderovou hierarchii.
7: Opravdu to tak silně funguje? Jsou muži natolik šokováni nebo pobouření? A když se tahle forma protestu používá už tolik let, tak si přesto režim proti ní dosud nevytvořil nějakou
14: obranu nebo reakci?
13: Ne, protože je to kletba. A myslím, že částečně jde o střet civilizací. Naši někdejší koloniální vládci spolu s církvemi a jejich představou civilizovanosti proměnili ženské tělo v něco, co má být kontrolované a disciplinované. Když muži chodí po ulici s odhalenou hrudí, nikdo nic neříká, že? Když ale žena ukazuje stejnou část těla, tak je za to zostuzována. A myslím, že si mnoho ugandských mužů uvědomuje, že jde o feministický způsob, jak říct, pokud muži nezačnou jednat, ženy budou bojovat za problémy této země sami. Privilegovaní muži se mi staví na odpor a říkají, jak to můžeš dělat, vždyť se na to dívají tvoje děti. Ale moje děti se už mnohokrát ozvaly a řekly, naše matka bránila svoji práci, naše matka bránila svobodu, naše matka říkala tomu soudci, aby svého úřadu užíval správně, dělala to pro nás. Moje dcera řekla, kdyby to máma neudělala, kdyby nebránila svoji práci, co bychom jedli, jak bychom chodili do školy. Takže místo toho, aby mi moje děti říkali, že je to ostuda, ve skutečnosti říkají, mami, udělala si to pro nás. Myslím si proto, že tento akt nahého protestu je velmi silný. Někteří mě kvůli tomu označovali za duševně nemocnou, ale tomu se směju. A říkám, i duševně nemocná žena dokázala upoutat pozornost prezidenta. Prezident Ugandy, ten diktátor, je ale stále u moci. Přesto mě slyšel, když jsem ho urážela na univerzitě. Slyšeli mě, i když muži na univerzitě předstírali, že nevidí porušování pracovních práv. Všichni mlčeli. I ty nejvýše postavené ženy mlčeli. Mě už univerzita nemohla ignorovat. A myslím, že jako způsob, jak upozornit na naše témata a dostat je do veřejné debaty, to bylo velmi účinné. Proto ničeho nelituji. Making our issues known. I
14: found it a very effective method and I have no regrets at all. Stále žijete v Německu. Kdy myslíte, že se budete moc vrátit zpět do Ugandy?
12: That's a very pressing question.
13: To je velmi naléhavá otázka. Chci se vrátit domů. Opravdu chci, ale mám strach. Nechci skončit ve vězení. Už jsem si vězením prošla. Myslím, že kolem roku 2024 jsem ještě doufala, že se budu moct vrátit domů, ale politická situace se nezlepšila. Požádala jsem tedy v Německu o azyl a stala se ze mě uprchlice. Teď bych se domů vrátit chtěla, ale bojím se, že mě zatknou hned ve chvíli, kdy přistanu na letišti. Německo je skvělé místo k životu, ale není to můj domov. Návrat domů by ale mohl znamenat vězení nebo smrt. A nejde jen o jednoho člověka. Jde o celý systém, celou skorumpovanou diktaturu. Někdy jsem šťastná, že už toho nejsem součástí. Jsem ráda, že si můžu užívat Evropu, demokracii, učit se německy. Jindy ale cítím velkou vinu kvůli tomu, že jsem opustila boj za osvobození. Kdybych mohla být doma v bezpečí, už bych tam byla. Jenže v bezpečí nejsem.
14: Funkční období ugandského prezidenta Yoweri Museveniho má trvat až do roku 2031. On sám dosud nejmenoval svého nástupce. Jedním z kandidátů by ale mohl být Museveniho syn, generál Muhoozi Kainerubaga. 52-letý muž má v ugandských politických kruzích spojence a stojí v čele ugandských ozbrojených sil. O aktuální situaci v Ugandě mluvila kolegyně Daniela Vrbová s akademičkou, básnířkou a feministkou Stellou Nyanzi, která se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět a o které byl natočen dokument Žena, která dráždila leoparda. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Ondřej Čížek.
4: Pohled na netradiční místa v zahraničí za obzorem si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
16: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
17: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
15: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
4: Encyklopedie.
13: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
18: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
13: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
18: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
13: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
18: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
13: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
18: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
13: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
19: 14 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česko odpoledne a večer čekají velmi silné bouřky, přicházejí ze západu. Senátem pravděpodobně neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, očekávají to předsedové všech frakcí. A ukrajinské noční útoky poškodily ropnou rafinérii, mířily i na další energetickou infrastrukturu. V neděli 31. května jste si naladili Zprávy Plusu s Ondřejem Látelem. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na našem území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
20: Až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
6: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, třeba zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí zatím do dnešní půlnoci. Změny rozpočtových pravidel pravděpodobně narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Český rozhlas. Koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové Vildumetzové, ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
19: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
6: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připravit pozměňovací návrhy anebo novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat pravděpodobně v polovině června.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušném úderu vypukl požár v ropné rafinérii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kirovské oblasti. Napojený je na ni i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, 2 dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
21: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je Světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jenom asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
22: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové 2 mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
6: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než 1/5 lidí starších 15 let, z nich asi 17% denně. V parku v Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabízí třeba koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
23: Na Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takový ostrůvek klidu a míru, kde se všechno může prostě zastavit, zamyslet.
24: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej byl, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Český rozhlas.
6: Zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami. Ojedinělé se i zítra přidají bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách zítra kolem 13. A právě teď je zataženo postupně na většině území s přehánkami a bouřkami. V jeho západní polovině území jsou srážky vydatnější. Na východ přijdou až večer s menší pravděpodobností. A teploty dnes přes den 24 až 29, ve Slezsku 21 až 24 stupně. To byly zprávy. V nedělním plusu pro vás teď máme portréty.
1: Československé ženy působily v letech druhé světové války v naší vojenské jednotce v Sovětském svazu nejčastěji jako zdravotnice nebo spojařky. Byla ale i řada výjimek a k nim patří Eva Kočanová. Sloužila u protiletadlového dělostřelectva, prošla celou cestu z Buzulku na Slovensko, podílela se na sestřelení 9 letadel. Její příběh připomene ve speciálu portrétů věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimelová. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: A spolu s ní je ve studiu i David Hertl.
3: Ženy na frontě.
1: Příběhy mnoha československých žen, které se snažily na začátku druhé světové války dostat z okupovaného Československa na východ, jsou často velmi podobné. Útěk, překročení hranic a potom to zatčení sovětskými pohraničníky. Přesně právě takhle to zažila i Eva, tehdy ještě Markovičová, a v roce 2004 vzpomínala pro projekt Příběhy 20. století.
5: Byl článek, že v Sovětském svazu je raj, lidi studují, pracují, no tak jsem chtěla ten raj poznat. No a přešla jsem hranice nezákonně, protože jsem bydlela 4 km od hranic, viděla jsem, když si stráže střídají nahoru dolů, tak místo kostela s kamarádkou jsme přešli hranice. A Stalin řekl, že nás Maďary poslali jako špiony, a aby jsme nemohli špionáž provádět, tak nás zavřeli na Sibír. No, na prvý byl Strej, Skolno, Charkov, Lvov, Charkov. V Charkově jsem dostala 3 roky vězení za to, že jsem nezákonně přišla hranice.
1: Když to tak poslouchám, napadá mě, sovětské orgány se vůbec nesnažili rozlišovat, kdo by opravdu mohl být agent a kdo ne. Oni to prostě zavírali všechno šmahem?
2: Přesně tak. Pokud byl někdo dokonce komunista, mu se mohl prokázat třeba členskou legitimací, tak ten dostal ještě tvrdší trest.
1: Což je úplně tedy naprosto v rozporu nějakým racionálním myšlením, ale budíš tak. Mě tam zaujala jedna věc. Eva Kočanová o tom hovoří. Hovořily někdy ženy o tom, co potom třeba v tom gulagu prožili?
2: Velmi málo. Některé ženy, se kterými jsem hovořila a měly za sebou zkušenost gulagu, tak o tom nechtěly dokonce ani v nynější době. Nechtěly o tom vůbec hovořit. A ty, které chtěly, které byly ochotny hovořit, tak se velice často omezovaly na sdělení typu bylo to hrozné, bylo to horší než válka, už to nikdy nechci zažít. Takže setkávali se tam nejenom ženy, ale i muži, ale na ženy to pochopitelně ty hrozné podmínky doléhaly, že o to více z hygienických důvodů minimálně, doléhaly na ně mnohem více. A museli tam zažívat opravdu otřesné hygienické podmínky, i sexuální násilí ze strany těch dozorců, možná i spoluvězňů. Opravdu muselo to být jak čisté peklo na zemi. A pokud tedy Eva Kočanová mluví pravdu v tom, že nějakou dobu strávila v gulagu na Vorkutě, který má pověst toho úplně snad nejhoršího možného lágru, tak se opravdu nedivím, že o tom ty ženy nechtěly hovořit.
1: A ptala jste se, nebo víte třeba o tom, jestli se o těchto věcech bavili sami mezi sebou?
2: Rusínky, právě protože měly naprosté většině stejné zkušenosti, nebo velmi podobné, tak mezi sebou o tom hovořili. Rusínky, Rusíni, zkrátka tedy obyvatele podkarpatské Rusy, že oni se někteří označovali za Ukrajince. Ale když třeba se pokoušeli komunisté je v jednotce lanařit pro komunistickou stranu, tak tomu zůstávali hluší. Vyslechli si je, pousmáli se a řekli děkuji, ne. A to vlastně ti komunisté nedokázali vůbec pochopit.

0: My jsme tady už slyšeli, že Eva, tehdy tedy ještě, jak jsme říkali, rozená Markovičová v roce 1922 na Podkarpatí, utekla do toho Sovětského svazu, řekla doma, že jde do kostela, pak to vzala přes hranice, byla uvězněna a držena v gulagu. Ty podmínky, jak už jste vyříkala, musely být tak strašné, že se nakonec rozhodla pro poměrně radikální řešení, jak se těch podmínek malinko zbavit. O tom je i první z ukázek, kdy vzpomíná na Vorkutu.
1: V lágru jsem byla přidělena na lesopoval, kácela jsem stromy. Celý den hrozně těžkou sekerou. Byla to neuvěřitelně těžká práce. Až mi pak jeden dozorce poradil,

0: Konec tomu všemu byl až na jaře roku 1943, kdy byla propuštěna z lágru a co by československá občanka se mohla přihlásit do té naší formující se vojenské jednotky. Zase, jak to proběhlo, na to opět vzpomínala.
1: Pamatuji si, že nám jednou začali z ničeho nic hrát sovětskou hymnu a Vstavaj strana agrovnaja. To jsme nevěděli, že je válka. Až za měsíc jsme se dozvěděli, že Němci napadli Sovětský svaz a že se máme hlásit do československé armády. Pak mi prominuli trest, protože jsem byla občankou Československa. Dostala jsem bumážku a s dalšími 4 lidmi jsem se dopravovala vlakem do Džambulu, kde jsme se trochu spravili. Dobře nás krmili, vážila jsem tehdy asi 45 kilo. Potom k nám přijela komise, která nejprve brala muže, pak nás ženy prohlídla a nabídla nám práci v prádelně, pekárně nebo v nemocnici. Hned jsme souhlasili, vystavili nám puťovku, na pravlení je buzuluk. To už bylo lepší cestování, i jídlo jsme měli. No a najednou jsme byli v buzuluku. My ženy jsme dostali uniformy a už z nás byly vojačky. Poprvé jsem tam na vlastní uši slyšela češtinu.
0: Už několikrát jsme si v tomhle pořadu říkali, že asi nejčastější zařazení těch žen byly zdravotnice. Jaký byl případ právě téhle dámy?
2: Eva Markovičová Kočanová se mi svěřila, že ke zdravotnictvu nechtěla za žádnou cenu, že neměla rada krev. Tak se přidala ke spojařům a začala procházet výcvikem na spojařku, konkrétně telefonistku, a popisovala mi příběh, jak procházela tím výcvikem, plazila se, měla na zádech takový ten ruksáček s tím bubnem, ze kterého se odvíjel telefonní drát, a najednou si všimla, že opodál se nachází protiletadlové dělo a u něho, že sedí a stojí sovětské vojačky a vesele si tam točí kolečky. A že si říkala, je, to by se mi tak strašně líbilo, to bych chtěla dělat také. No, tak nakonec tedy opravdu se jí to podařilo, vstoupila do kurzu po protiletadlové dělostřelce.
0: Já myslím, že kdo někdy viděl protiletadlové dělo, tak si dokáže představit, že to je ohromný stroj, nesmírně těžký. S tímhle ženy pracovaly?
2: Je to tak, pracovali s ním. Ten kolos měl opravdu kolem 2 tun, ale protože opravdu asi sami ženy by tu manipulaci nezvládly, tak ty obsluhy protiletadlových děl byly smíšené. Bylo jich tam celkem 6, byli tam vlastně 2 mířiči, byl tam velitel, nabíječ a 2 podavači nábojů. A protože s tím dělem bylo potřeba manipulovat, bylo potřeba ho složit, naložit, potom zase vyložit, rozmontovat, sestavit, zakopat, to byly opravdu velice fyzicky náročné úkony, takže i z toho důvodu byly ty obsluhy smíšené.
0: Mimochodem, nejen, že to dělo obsluhovali, ale prý u něj i běžně spali, pod širákem takzvaně.
2: Oni, vojáci, ho museli hlídat, takže i z toho důvodu u něho drželi hlídky. Nezáleželo, jestli byla zima nebo teplo. Pamatuji si, že mi Eva Markovičová vyprávěla, že si zkrátka nalámali chvojí, položili ho na sníh a takhle zkrátka u toho děla spali.
0: Myslím si, že asi jedinou výhodou tohohle vojenského zařazení mohlo být to, že tahle protiletadlová děla nebyla úplně na té linii toho prvního střetu, bývala trochu dál.
2: Je to tak, ona většinou právě chránila štáby, takže bývala ta děla trochu dál, ale opravdu někdy došlo i k takovým situacím, kdy se ta fronta nečekaně posunula, takže byly i případy, nebyly jenom ojedinělí, bylo jich více, že se opravdu i protiletadloví dělostřelci ocitli tváří v tvář Němcům. Takže se prý stávalo to, že oni to protiletadlové dělo, ten kanón, natočili vlastně do vodorovného úhlu a používali jej vlastně jako protitankové dělo.
0: Podzim roku 1943 československá a samozřejmě i sovětská armáda se postupně probíjejí na východ. Je to ta velká operace na osvobození Kyjeva a jeho okolí. Právě z tohoto období pochází vzpomínka Evy Kočanové.
1: V jedné řadě stála palebná postavení našich a sovětských protiletadlových dělostřelců. Nepřátelský granát dopadl přímo na jedno ze sovětských děl. Zahynula celá obsluha, zbytky lidských těl letěly vzduchem.

0: Na místě, kde Zenitka stála, zůstala jáma. Bylo to otřesné pro ženy, ale i pro všechny. Přesto jsme tam všichni v boji zůstali. Následně někde mezi Vasilkovem a Fastovem byla zatažená obloha, žádná viditelnost. Nejdřív byl slyšet zvuk motoru a v tom se z ničeho nic objevilo nízkoletící německé letadlo. Byl to Messerschmitt. Dělovodi celé baterie veleli k dělu a potom pal. Sedím v dolní pozici u děla, reguluju s druhým mířičem oběma rukama tím dvojkolečkem doprava doleva. To byl, pane, pocit, když jsem stoprocentně viděla, že mám letadlo uprostřed kříže, tedy zaměřovače, že ho musíme zasáhnout. Sešlapuju nohou pedál. Vzhůru letí 5 granátů za sebou. Naše dělo ho opravdu zasáhlo, jak potvrdili pozorovatelé. Letoun spadl poblíž naší pěchoty na naší straně fronty.
1: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužů. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Slyšeli jsme o zasažení jednoho letadla. Jak to bylo s těmi úspěchy téhle vojačky?
3: Uvádí se, že dělo, do jehož obsluhy patřila Eva Markovičová, tak sestřelilo celkem 9 německých letadel. Ono po každém tom sestřelu byla vždycky zmínka v rozkaze a udává se, že ona jako mířička měla na tom sestřelu vždy nejvyšší zásluhu. Ale jak ona sama tvrdila, sestřel letadla byla vždycky záležitostí celé obsluhy.
2: Já jsem tady před chvílí, když jsem o ní mluvil, zmínil už příjmení Kočanová, trošku jsem předběhl události. Jak to vlastně bylo s tím jejím příjmením?
3: Ona se už v Buzuluku seznámila s dalším vojákem z Podkarpatské Rusy, s Michalem Kočanem.
2: A já vám tady do toho teďko skočím. Tohle už nám Eva Kočanová odvypráví sama z nahrávky, kterou pořídila Paměť národa. Ještě jenom malé vysvětlení. Tou půlhodinkou se tady myslí velmi neoblíbená půlhodinka ranního tělocviku.
4: Ráno jsme museli chodit na půlhodinku, no to byla strašná věc. Vojáci spali v kasárnách a my spali po bytách. Našli nám byt u ubytování u rodin. Tak jsme řekli, co by, my jsme chodili na cvičení, teď my můžeme přijít, když je po půl hodince. Super, přijdeme po půl hodince, najíme se a jdeme na výcvik ke kanonům. Jenže ty naši kluci, ty naši chuligani, spolubojovníci řekli, jak to, že děvčata nechodí na půl hodinku. Teď jsou vojáci jako my. No a tam jsem se seznámila s mojím manželem na ty půl hodinci. Takhle spole přišli na oběd. A bylo v obědě, sedíme, odpočíváme, kdy bude nástup, pochodem chod zase na cvičení s tomu kanonu a přijde můj manžel a říká, děvčata, styk na můj povel. My se na něj díváme, když vlastně není z naší baterii, co na nás chce, děvčata, styk na můj povel. Tak se sedíme, on se z nás dělá blázny. Tak zase sedíme, tak šel k veliteli a řekl, že my na něj nereagujeme. A protože on bezvaně cvičil, on byl jako rtuť. Tak přišel velitel a říká, děvčata, svobodní Kočan s vámi provede půl hodinku. U půl jedny odpoledne. Víte, co to bylo? To bylo něco strašného. Z nás teklo. No tak jsme cvičili, tak jsme ho prokleli všichni. No asi za 2 nebo za 3 dny jsem šla s ním do kina. A tak to začala, tak jsme vydrželi spolu 37 roku.
3: Velice rychle se do sebe zamilovali, začali spolu chodit, no a ještě za války, na podzim 1944, Eva, tehdy ještě Markovičová, otěhotněla. Takže na Dukle říkala, že se v ní něco hýbe, měla takový zvláštní pocit, a protože prý zrovna tou dobou jedna z jejich kolegyň, protiletadlová dělostřelkyně, utrpěla nějaké vážné zranění, snad přišla o nějakou končetinu, tak se tedy Eva rozhodla, že půjde na ošetřovnu, aby si to podezření, že je těhotná, potvrdila. Tam ji doktorka Englová vyšetřila a řekla jí, děvče, ty budeš mít děťátko. A tak tedy Eva putovala z aktivní služby rovnou do Týlu, kde potom koncem května 1945 porodila prvního potomka.
2: Jaká to vůbec byla věc takhle porodit na frontě dítě?
3: My si to asi dnes neumíme představit, ale co mi říkali veteráni, veteránky i co jsem vyčetla, tak narození dítěte byla neskutečně šťastná událost, nepopsatelně šťastná, když kolem umírali lidé, tak příchod nového života byl považován za opravdu ultimátní štěstí.
2: Předpokládám, že ty ženy potom už asi do žádné vojenské operace nezasahovaly.
3: Je tomu tak. I když zase narazili jsme s kolegou Romanem Šterem na několik případů, kdy měla žena malé děti, nechala je v péči sociálního referátu a zůstala u prvoliniové jednotky. Ale to byly opravdu jednotlivé případy a rozhodně to nebyla běžná praxe. Jo. Bylo opravdu snaha ze strany velení ty ženy držet u dětí, co to půjde.
2: Jak to vlastně bylo ve věci tady těch vojenských manželství? Já si myslím, že asi ženy i muži byli v jednu chvíli každý na úplně jiném místě té fronty.
3: Velice často tomu tak bylo, tak spolu komunikovali zkrátka prostřednictvím dopisů nebo si posílali vzkazy přes známé. Nicméně velice často, když se spolu vzali, ještě třeba za války, tak ta žena potom bývala velice často převelena do té jednotky, kde působili její manžel, aby si takhle byli na blízku.
2: Vy jste v případě toho potomka Evy Kočanové zjistila jednu zajímavou věc. Mám tu na mysli kmotra toho dítěte.
3: My jsme s kolegou zjistili, že naprostá většina dětí, které se narodily československým vojákům a vojákyním u československých jednotek, tak jim potom za kmotra šel Ludvík Svoboda. Je to zajímavá věc, nevíme, jestli to bylo nějaké nepsané pravidlo, ale zkrátka děti, se kterými jsme měli tu čest hovořit, tady děti, které se narodily československým vojákům, tak ti tedy říkají, že jim šel za kmotra Ludvík Svoboda.
2: A přímo šel, nebo to bylo jenom kmotrství čestné, nevíte? Jak
3: to už bohužel to nevím. Tak daleko jsme potom nepátrali.
2: Manželé Kočanovi se tedy dočkali i s potomkem konce druhé světové války. Co dělali po válce?
3: Michal zůstal v armádě jako důstojník z povolání a Eva potom ještě porodila 3 děti, takže celkem měli 4 děti. No a i když pracovala v různých jaksi dělnických pozicích, pracovala mimo jiné jako vedoucí skladu vojenských potřeb, jako celní zaměstnankyně, tak přesto se hlavně věnovala rodině. Měla prý, jak vzpomínala její dcera, velice ráda zahrádku, zahradničení, pěstování, takže tomu se ve svém volném čase maximálně věnovala.
2: Eva Kočanová Markovičová za Svobodná zemřela v roce 2006. Ten její příběh možná je ještě takovým malinkým odrazovým můstkem pro jakousi obecnější úvahu. Kolik československých žen na té východní frontě vlastně působilo?
3: S Romanem Štérem jsme se dostali k číslu, které přesahuje 1100 žen. Nicméně toto číslo není stále konečné, protože ženy kolikrát v těch seznamech figurují třeba dvakrát, jak se provdávaly, rozváděly, takže se jim příjmení měnila. Takže ten počet opravdu ještě se může měnit.
2: My jsme si v tom našem seriálu představili zdravotnice, hovořili jsme o obsluze protiletadlového děla, měli jsme tady snajperku. Jsou ještě nějaké další zajímavé pozice vojenské odbornosti, kde ženy našly uplatnění?
3: Určitě to byla ještě spojovací služba, to bych doplnila, že spojačku jsme tu žádnou neměli. I když se zdá, že je to opravdu pozice, která nevyžaduje nějaké zvláštní úsilí, nějakou fyzickou zdatnost, tak není tomu tak, protože oni museli na svých zádech že tahat ty kilometry telefonních kabelů, museli tahat radiostanice, pokud se jednalo o radistky. No a byla to i funkce velice nebezpečná, protože i spojaři se pohybovali v první linii a jistě také o tom nebezpečí, kterému byli vystaveni spojaři, svědčí fakt, že 3 ženy spojařky na Dukle padly. Jinak pokud bychom tedy pominuli spojařky, pak ještě dále ženy působily i v různých jaksi podpůrných úlohách, těch takzvaných neviditelných rolích, které ale byly velice potřebné, protože vojáky musel někdo nakrmit, musel jim někdo uvařit, musel někdo to nádobí umýt, musel jim ušít uniformy, musel je pospravovat, někdo musel pracovat na polních jatkách, musel někdo porážet zvířata, zpracovávat, musel vydávat ve skladech uniformy, péct chleba, zkrátka prát prádlo, to byla asi opravdu ta jedna z nejtěžších činností, kterou vůbec kdo mohl vykonávat. Vykonávali to jak ženy, tak muži, protože bylo to opravdu fyzicky velice náročné, jak ženy pradliny vzpomínaly, že se jim dostávaly do rukou uniformy, které byly potrhané od dělostřelecké palby, od kulek, od okolního terénu. Někdy v tom byly třeba ještě i úlomky kostí, úlomky tkání, že to všechno museli vybrat, vyprat. Byla to opravdu velice těžká pozice a určitě každý zná příběh, který byl sepsán a poté sfilmován, jmenovalo se to Práče, tak v tom příběhu vystupují, co by příslušníci oddílu Pradlen, pouze muži. Ale my víme, že u těch Pradlen sloužily velice často právě ženy.
2: A když jsme u žen, tak musíme zmínit, že vy jste spoluautorkou knihy, která svým způsobem zviditelnila konečně po letech ženy na východní frontě. O jaký titul jde?
3: Tak jednala se o monografii Ve stínu mužů, kterou jsme sepsali s Romanem Štérem. Vyšla v nakladatelství Akademia a pokusili jsme se o jakýsi souhrnný pohled na problematiku tedy žen v československém vojsku. Snažili jsme se nejít příliš chronologicky, protože toto již bylo zpracováno v 60. letech veteránkou Věrou Tichou, ale spíše jsme nahlíželi na různé aspekty toho jejich působení ve vojsku, tedy zajímala nás každodennost, zajímala nás, jak nocovali, jak vypadalo stravování, jaké byly vlastně mezilidské vztahy mezi muži a ženami, jak to bylo právě s těmi frontovými dětmi, kterých se za války narodilo kolem 20. Což není úplně malé číslo. Takže snažili jsme se to pojmout takto komplexně.
2: Dodává na závěr Alena Flimilová, která byla hostem ve speciálu Portrétu věnovaným ženám na frontě. Díky, že jste přišla, naslyšenou.
3: Děkuji moc.
2: Ještě závěrečné titulky. Ukázky do dnešních portrétů přečetla Vladimíra Bezdíčková, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Lenka Čurdová a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Igor Kapoun. Speciální poděkování patří paměti národa, která vzpomínky Evy Kočanové zaznamenala. Tento pořad a také další portréty najdete v našem bohatém zvukovém archivu na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.
1: Jak to bylo doopravdy?
5: Víc než 40 let byl zatajován protinacistický odboj, který nebyl pod taktovkou komunistů. Zapomínalo se na příslušníky západního odboje, jak na vojáky, tak na politiky.
6: Říká historička Pavla Plachá. A otázkou pak je, neměly být z historie vymazány dokonce i manželky některých protinacistických odbojářů?
1: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
7: Hezkou neděli, půl třetí.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Řekl to meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu. Kvůli intenzivním přívalovým dešťům podle něj hrozí lokální záplavy, třeba zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Ve specializované nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Projevily se u něj některé symptomy nemoci, včetně horečky. Uvedlo to brazilské ministerstvo zdravotnictví. Nemoc se rozšířila právě na východě Konga v polovině května. Noc bude zatažená až oblačná, na většině území s deštěm anebo přehánkami, zpočátku i lokálními bouřkami. Teploty klesnou na 16 až 12, na horách až na 10 stupňů. A zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty zítra 17 až 22, v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů a vád má mírný severozápadní vítr. Tolik zprávy.
8: Slovenská lekce. Tak se jmenuje třídílná dokumentární série, která mapuje oslabování nezávislosti veřejnoprávních médií na Slovensku. Autorem je Jakub Horáček.
1: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
9: Jste spokojný? Jste? Presenosov, to je to etape, začíná politická vojna.
10: Český rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
11: Vy jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
10: Díl třetí.
12: Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka. Ale je to aj útok na demokraciu.
13: Polovina května 2024. Po atentátu na Roberta Fica se Slovensko na čas stiší. Protesty slábnou, veřejná kritika vlády ustupuje.
14: No, tak bol to taký veľmi zvláštny deň. Ja v podstate sa cítim možno v niektorých situáciách asi od roku 2018, keď zavraždili Jana Kuciaka, ako keby sme žili vo filme. A to bol jeden z tých dní, keď som mala pocit, že vlastne naozaj toto veľmi ako ešte otočí veci k horšiemu.
15: Atentát ešte zhoršil napätí na politické scéne. Niektorí politici z vládní koalice z odpovednosti obvinili média a opoziční politiky. Samotná opozice útok na Roberta Fica odsoudila a odvolala na dnešek plánovanú protestní akci na podporu veřejnoprávní televize.
13: Ve stejný den, kdy se na premiéra Fica střílelo, vyhlásil stávkový výbor zaměstnanců rozhlasu a televize Slovenska stávkovou pohotovost. Mluvili jsme o tom ve druhém díle této série, která vypráví o ztrátě nezávislosti slovenských médií veřejné služby.
14: Toto byla téma číslo jedna a všetko, čo sa dialo, sa týkalo tejto témy, no a čakali sme vlastne, čo bude ďalej. Čiže bola to taká tiež čierna, ale bude divoká karta v tomto celom.
16: Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a vlastne som sa postupne prepracovala v takej mojej hlavnej nosnej téme a to boli vlastne príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality.
13: Odbojová skupina vystupuje proti plánům Ficovy vlády na zrušení RTVS a jejím nahrazení novou institucí. Obává se ztráty nezávislosti. Vláda naopak mluví o nevyváženosti a neobjektivitě a tvrdí, že chce veřejnoprávnost obnovit.
17: My jsme měli plánované velké stretnutí so zpravodajcami v televizi hned na druhý den a to jsme museli zrušit, protože vznikla atmosféra, že netreba společnost rozdělovat.
18: Volám sa Ivan Brada, som redaktorom relácie Reportéri už takmer 20 rokov.
17: My sme nemali inú šancu len podvolávať, čiže oslabila sa mobilizácia tých ľudí a to zasiahlo do toho procesu, ktorý mal vyjsť k veľkému štrajku a ktorý podľa mňa by sa realizoval a možno by znamenal aj zvrat v tých plánovaných zmenách. Ale keďže tie snahy o presadzovanie legislatívy pokračovali, tak sme nazbierali sily a začali sme organizovať ďalšie protestné aktivity. Hej, napriek tomu, čo sa dialo, lebo už bolo jasné, že my za to nemôžeme, samozrejme, že čo sa udialo, hej, že bol nejaký pokus o atentát.
13: Ešte pred střelbou na ministerského předsedu schválila zrušení RTVS vláda a novelu poslala do parlamentu. Ministrině kultury Martina Šimkovičová za Slovenskou národní stranu návrh mezitím upravila.
19: Ide nám o to, aby to spravodajstvo nevyzeralo tak ako doteraz, teda nebolo naklonené len na jednu stranu, ale aby to bolo pre všetkých občanov. Stále hovoríme o tom vyvážení.
20: Ten první návrh vyvolal vlnu kritiky za různé části, které obsahoval a vedlo to i k zaslání celkem 320 různých připomínek. Moje jméno je Ladislav Novák, působil jsem 4 roky jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě mezi lety 2021 a 2025. Ministerstvo odstoupilo od programové rady, tedy od toho orgánu, který byl označovaný za cenzorní, zrušila možnost odvolávat generálního ředitele bez udání důvodu. I kontrolní rada STVR doznala nějaké úpravy. Opět je tam 9 členů celkem, z toho 5 má jmenovat parlament a 4 jmenuje ministryně kultury, která si tím opět ponechává přímý vliv na ten dozorčí orgán.
0: STVR bude verejnoprávna vysielacia inštitúcia, ktorá rešpektuje Európsky akt o slobode médií.
13: Ministrině kultury žádost o rozhovor pro tuto sérii odmítla. Stávkový výbor se v mezidobí vrací k přípravám stávky a hledá její vhodnou formu.
17: Boli rôzne od prerušenia vysielania, vstupovania do vysielania, nosenia protestného oblečenia, magenty, prerušenie práce, hej, lebo štrajk ako taký je vlastne prerušenie práce. Nevedeli sme si to ešte celkom dobre predstaviť, ale už sme sa na to pripravovali v tých debatách, pričom sme vedeli, že my začneme takými malými akciami, hej, že nezačneme hneď, že vyhlásime štrajk a on potom bude neúspešný. Čiže našou predstavou bol najprv krátky štrajk, niekoľko hodinový, potom dlhší a dlhší a ešte dlhší, hej.
13: V RTVS pracuje zhruba 1600 zaměstnanců. Cílem je zapojit jich co nejvíc. Radikální scénáře, včetně okupační stávky, ale nakonec padají.
14: Ta okupačná byla taká, že naozaj neopustíme svoje pracoviska, něco jako to bylo v té české televizi a že pokusíme se nastolit nějaké požiadavky, lenže znělo to tak viac akože nerealistickejšie, než realistickejšie, pretože vlastne akože aj keď sme sa rozprávali s kolegami, tak im to prišlo také, že je to akože príliš také tvrdé.
13: Klíčová otázka se ale stále vznáší ve vzduchu. Měla by stávka zasáhnout do vysílání?
17: Predovšetkým my sme si mysleli, že keď sa dostatočný počet ľudí zapojí do tých štrajkov, ak to je do prerušenia práce, tak to bude mať vplyv na vysielanie. To bol prvý taký, ako taká myšlienka a tie druhé alternatívy sme ešte nemali dopracované. To boli také radikálnejšie formy.
14: My sa rozprávali s našimi technikmi, ale im sa vlastne do toho moc nechcelo ísť. Oni sa obávali nejakých ako následkov, postihov, pokút a podobných vecí a mnohí sa obávali toho, že keby sa niečo také stalo, že by v tom zostali sami.
21: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia.
13: Konec května 2024.
21: Predkladáme Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase. Cieľom návrhu...
13: Poslanci v prvním kole schvalují zrušení RTVS. Do finálního hlasování zbývá měsíc. O termínu historicky první stávky zaměstnanců RTVS je v zápětí rozhodnuto.
17: Vyhlásili jsme ten štrajk a zhodli jsme se na tom, že to bude formou pochodu od Slovenského rozhlasu.
14: No ja sa pamätám, že som sa zobudila a predtým boli akože také celkom pekné dni a ten deň hrozne pršalo a bola zima. A prvé, čo ma napadlo, že no tak to skončí obrovským fiaskom, ako nula bodov nič, že sme sa snažili, nič z toho nebude. A potom to bolo strašne príjemné prekvapenie, keď už sme sa stretávali vo vestibule rozhlasu a vlastne akože človek videl, koľko ľudí tam prichádzalo.
13: Června 2024. Zaměstnanci RTVS na 3 hodiny přerušují práci a vyrážejí do ulic Bratislavy.
14: Išli jsme okolo úradu vlády, který je kusok od rozhlasu, potom jsme išli smerom do mesta, ministerstvo kultury, to je pri námestí SMP a skončili jsme na námestí Slovenského národného povstania.
17: Pred ministerstvom kultury jsme čítali prejavy.
22: Bojujeme za to, aby sme mohli slobodne tvoriť a aj naďalej mohli prinášať pravdivé a overené informácie.
17: Tí ľudia sa zapojili. Zaujímavé, že relevantní ľudia, tvorcovia tam boli. Tam bolo dôležité, kto tam prišiel.
23: Nebojte sa ich, oni možno zo pár z vás vyhodia, niektorí budete musieť odísť, ale nič také hrozné sa nestane. Nakoniec, vďaka tomu, čo robíte teraz, zvíťazíte. Ja vám držím palce.
14: Mali sme tam záver s tými novinármi, že sme tam čítali mená tých novinárov, ktorí boli jednou alebo druhou totalitou buď umlčaní alebo zavraždení. A tak sme tam čítali krátko ich príbehy. Končilo to Janom Kuciakom.
2: No, dohodnúť sa na výslednej podobe akejkoľvek protestnej aktivity bolo vždy veľmi náročné, lebo niekto bol veľmi opatrný, niekto bol veľmi naštartovaný do všetkého, ako napríklad ja. Niekto bol príliš radikálny a možno sme to nakoniec aj zorganizovali príliš neskoro a nestihli sa na to tí ľudia možno úplne zariadiť. A možno by nepomohlo ani, keby sme to zorganizovali skôr. Možno by aj tak prišiel taký počet, ako prišiel. Ale na to, že to bol vôbec prvý štrajk, tak na tie pomery to ešte nedopadlo až tak zle. Ja som Rozália Vlasková. Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. Prvý rok a pol, myslím, som bola externou redaktorkou Rádia Junior a v lete 2013 som podpísala internú zmluvu. Krátko na to sa objavilo také pamätné vyjadrenie pani ministerky kultúry, keď sa jej v teatri pýtali, čo hovorí na ten štrajk. Tak ona povedala, že práve v ten deň nebola prítomná, ale z toho, čo počula, tak tam bolo nejakých 150 ľudí.
3: Na proteste povedali mi, že tam bolo okolo 5% z tých zamestnancov. No a v rámci konsolidácie práve 5% by sme mali teda prepúšťať, ale veď vidíte aj vy sám, veď ste z televízie, je tam prezamestnanosť v rámci RTVS, je tam okolo 1800.
2: Tak vtedy sa objavila tá idea, že štrajkujúcich treba poslať preč.
4: První stávka nic nemění a závěrečné hlasování se blíží. Protestující mají jen pár dní na další krok.
5: Symbolicky stojíme práve tu, pred parlamentom, pretože účelový zákon o STVR prechádza práve druhým a tretím čítaním. Práve dnes, práve teraz podvečer.
4: Několik desítek zamestnanců práci opäť přeruší 20. června.
14: Pamätám sa, že to zase bol extrémne horúci deň.
17: Pripadali sme si trošku ako takí blázni. Bolo nás niekoľko, bolo nás možno 40, ktorí sme veľmi hlučne, s rôznymi nástrojmi, s píšťalkami a s výkrikmi išli od rozhlasu. Dokonca niektorí koaliční poslanci vychádzali na terasu parlamentu a otvorene sa nám posmievali.
2: Tam sa to ešte viac na poslednú chvíľu zorganizovalo.
17: Niekto by povedal, že to bolo fiasko, ale vlastne to odzrkadlovalo tú situáciu, vlastne, ktorá sa udiala, že ľudia sa vzdali v tom čase.
2: Ten protest pred parlamentom netrval až do schválenia zákona, tak potom sme si šli my organizátori sadnúť do kaviárne nedaleko parlamentu a tam sme potom spoločne sledovali ten záznam z parlamentu.
24: Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.
2: Pán predsedajúci, ešte sme stále čakali a nič, potom sme sa rozlúčili a potom možno každý doma sme si to nejako sledovali.
24: 78 prítomných, 78 za. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.
2: No tak už to spravili a tak sme sa tak sústrastne nejako vyjadrovali jeden k druhému. No, myslím, že nejako takto to bolo.
25: RTV sa zmenila na Slovenskú televíziu a rozhlas. Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o STVR. Inštitúciu dočasne povedie štatutár Igor Slanina.
4: Rozhlas a televize Slovenska zaniká s posledním červnovým dnem roku 2024.
2: Bolo veľmi vtipné, že keď sme boli vlastne na parlamentnom výbore pre kultúru a média ešte pred prijatím zákona, tak nás vládny poslanec pán Michelko ubezpečoval, že všetko bude šlapať ako má. Veľmi rýchlo navolia novú radu STVR, veľmi rýchlo vyberú nového riaditeľa a nástupnická organizácia bude krásne pokračovať v šlapajách RTVS. No nič z tohto sa nestalo.
4: Místo toho se hned v létě začaly naplňovat obavy ze ztráty nezávislosti. V moderování hlavní politické debaty o 5 minut 12 skončili dosavadní moderátoři Marta Jančkárová a Marek Makara.
1: Je o 5 minut 12. Dobrý den.
4: Výměna moderátorů by sama o sobě ještě nemusela znamenat nic. Nebýt vystoupení předsedy kulturního a mediálního výboru Romana Michelka ze Slovenské národní strany na setkání s příznivci serveru Infovojna, a to už v době, kdy se rušení RTVS chystalo.
6: Čo s tou televíziou? Tak môžem fajn povedať, máme svetlo na konci tunela. V septembri a v oktobri už Jančkárku a Makaru neuvidíte. Takže myslím si, že toto je veľký bonus, ale máme asi 5 zákonov. Nechcem ani...
7: Volám sa Marta Jančkárová a teraz moderujem v Slovenskom rozhlase reláciu z prvej ruky, ktorú aj pripravujem dramaturgicky. V čase, keď sa pripravoval zákon o STVR, som ešte moderovala politickú diskusiu o 5 minút 12 v televízii. Verejnoprávne médiá sú už roky v tomto veľmi špecifické na Slovensku a priebežne, keby si človek mal pripúšťať všetky tieto možné tlaky a vyjadrenia, tak by sa pracovalo veľmi ťažko. Naši nadriadení nám nič o tom nehovorili. No a potom v lete som sa dozvedela, že končím a Marek Makara sa rozhodol tak sám, že to už ďalej nechce robiť. A v mojom prípade, ja som si na to rozhodnutie počkala, tušila som, že príde, pravdu povediac, ale nebolo to moje rozhodnutie.
16: Potom nasledovalo také obdobie vnútornej emigrácie pre viacerých ľudí, mnohí boli už unavení, mnohí už boli vlastne vyhorení z toho, čo sa dialo. My sme sa naďalej snažili ozývať, no ale postupne tá naša pozícia stále slabla.
17: A bolo to také prechodné obdobie, ktoré možno slúžilo na varenie tej žaby. A my sme neboli schopní vlastne zmeniť svoju stratégiu. A to bola asi taká chyba, že začali sme sa veľmi venovať tej svojej práci, hej, síce sme si vymieňali informácie, ale nedokázali sme vymyslieť niečo, čo bude ďalej.
4: Se vznikem STVR skončil ani ne v polovině mandátu dosavadní ředitel Luboš Machaj, o kterém Robert Fico před volbami prohlásil, že mu půjde po krku.
8: Ideme samozrejme po hlave a po krku šéfovi RTVS, pánovi Machajovi. Ďakujem pekne.
4: Vláda získává prostor dosadit nové vedení. Přechodně instituci řídí Igor Slanina, jmenovaný vedením parlamentu ještě před vznikem nové rady, která by ale podle nového zákona měla ředitele volit.
9: Z toho asi každý pochopí, že to znovu nešlo o nejaké ako keby posilnenie nezávislosti a verejnoprávnosti inštitúcie. Ten tam bol vlastne že na čele 3 štvrte roka, kým oni vykreovali radu STVR. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N. Venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá spolu s kolegami. Kreovanie rady STVR zdržovalo jediná vec, koaličné spory o tom, že kto tam za ktorú vládnu stranu má byť. Keďže tam boli 4 nominanti ministerstva kultúry, tak sa hralo opäť postov a hádali sa tam vlastne medzi sebou, či tam bude ten alebo ten, aký vplyv tam bude mať strana Hlas. Iná koaličná strana si vymohla, že nebude členom rady STVR bývalý minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý bol dneska blízky Hlasu. Už vôbec to, ako to opisujem, znamená, že nemôžeme ani že náznakom baviť o nejakej nezávislosti. Tam sú len vládni nominanti.
11: Verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu.
4: Rada STVR sa poprvé schází na jaře 2025. Krátce na to volí novou generální ředitelku. Veřejnost ale do sálu nesmí.
11: Nemôžete tu byť prítomný ako verejnosť. V poriadku, pán Brada. My tu nie sme na to, aby sme sa tu s vami teraz diskutovali. Buďte takí láskaví, zoverte si svoj preukaz a opustite miestnosť.
4: O novém vedení STVR je rozhodnuto v půlce května 2025.
11: Vážené dámy a vážení páni, konštatujem, že za novú generálnu riaditeľku STVR bola radou Slovenskej televízie a rozhlasu zvolená pani Martina Flašiková.
9: Od nástupu Martiny Flašikovej sa začali objavovať kroky, ktoré mohli uspokojiť členov rady STVR aj povedzme, že politikov vládnej koalície. Častokrát sa to neodzrkadovalo v spravodajstve, ale pribudli relácie, začali tam prichádzať ľudia, ktorí konvenovali vládnym politikom. A spolu s tým, ako tam začali ľudia prichádzať, tak bolo jasné, že niektorí ľudia budú musieť odísť.
4: Z kraje roku 2026 se mezi zaměstnanci začíná mluvit o hromadném propouštění a o údajném seznamu pracovníků, kteří mají v STVR skončit.
14: Já jsem si stále nepripúšťala, že na to půjdu takoutou hrubou, tupou silou, tak snad nejsme na tom tak zle, aby se toto stalo. A potom jsem se dozvěděla od Ivana Bradu, který je odborár, že jsme na těch zoznamoch chceli štrajkový výbor. A to bol trošku taký akože šok, také prekvapenie.
4: Rozhovory pro tuto sérii vznikaly na přelomu března a dubna 2026. Přesně v době, kdy vedení STVR oznamovalo některým propuštěným, že s nimi už dál nepočítá.
17: Zajtra bude 1. apríla vlastně za to obdobie, keď sa vlastne RTV zmenila na STVR, sa dejú veci, ktoré my sme očakávali a ktorých sme sa obávali. Odchádzajú ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií. Odchádzajú kamaráti, kolegovia, tvorcovia, ktorí sú vynikajúci tvorcovia, ale stáli na tribúnach. S týmito ľuďmi sa dneska Telerozhlas vysporiadava.
14: Ja som si myslela, že žijeme v slobodnej demokratickej krajine, kde sa za názor nevyhadzujú ani za to, že sa za niečo angažujete, ani za to, že vám dajú na čelo nálepku liberal progresivec a že vás posielajú v diskusiách, lopate, pokladní alebo píšu, že máte vypadnúť z krajiny.
10: 60 ľudí nie je ani 5%. A keď si to tak nejako pozrieme do minulosti, tak je to najmenej. Pán Rybníček prepustil 1200 ľudí, pani Zemková okolo, myslím, 300 ľudí, pán Mika 300 ľudí, čiže v tejto chvíli je to síce nazývané ako hromadné prepušťanie, ale to len preto, lebo v zákone sa to tak volá, ale je to v skutočnosti 60 ľudí.
4: Martina Flašíková, generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu.
10: Nie je to tak, že by sme prepúšťali na základe nejakých politických alebo kritických názorov jednotlivých zamestnancov, pretože keby sme to tak robili, tak to by bolo úplne inak, lebo tu ľudia proste majú poháre, šálky so Zelenským a tak ďalej. V zásade tá efektivita, tá výkonnosť ľudí bola asi najzásadnejším problémom. Preto sme aj tých ľudí vedeli nejakým spôsobom identifikovať. To, že my pre nich nemáme prácu, je jednoducho fakt.
12: Ono to vypadá tak, že sa skrátka chcete zbaviť kritiku a že to je svým spôsobom pomsta.
10: To môžem vylúčiť absolútne. Ono je to ťažké, lebo ja tomu ľudsky rozumiem, keď niekto príde o prácu. Na druhej strane aj množstvo ľudí je tu dlho, preto možno to poviem tak vo všeobecnosti, lebo ja nechcem na nich naozaj útočiť, mnohých poznám aj osobne. Ja si myslím, že pre mnohých ľudí, ktorí tu pôsobia dlho, či tu v televízii alebo v rozhlase, jednoducho by mohli výjsť von a nadýchnúť sa a v trošku v tom reálnom prostredí zistiť, ako to funguje, pretože ono je to tu trošku také chránené. Hej.
15: Vnímate ale i to, že ta reputace, kterou STVR má kvůli tomu, je nějakým způsobem narušená?
10: Vnímám to všetko, samozřejmě, já to vnímám. Já jsem to súčasťou, na mě jdou ty osobné útoky, ale já vím, co robím. Ako naozaj, já myslím, že vím, co robím.
25: Ostrá kritika na adresu slovenské veřejnoprávní STVR a bojkot ze strany umělců. Známé tváře otevřeně kritizují hromadné propouštění v telerozhlase nebo zrušení přenosu cen.
4: Z původních členů stávkového výboru nedostal výpověď jediný člověk, Ivan Brada, přestože i on byl na původním seznamu propuštěných.
17: To, čo sa začalo diať, ozrkadluje to, prečo sme my varovali. Presne sa to naplňa do bodky a bude tu ešte horšie. Pre nás je to nový začiatok, je to prepúšťanie kolegov zo štrajkového výboru v tom, že sa vytvárajú nejaké platformy a my budeme ďalej bojovať o tú verejnoprávnosť.
9: Čiže základné spravodajstvo STVR bude nekritické, neodvážne, ale nepovedal by som, že propagandistické. tým politikom vládnej koalície nebudú dávať redaktori samozrejme, že až také kritické otázky, alebo sa budú sami autocenzurovať. No a zároveň sa budú ako keby tlačiť programy, s ktorými by mohla byť vládna koalícia spokojná z pohľadu tej publicistiky, ale aj z pohľadu podľa mňa hranej tvorby. Jednoducho viem si predstaviť filmy o slovenských velikánoch a podobne. Také, čo konvenuje vlastne tej takej naivnej nacionalistickej predstave o modernom Slovensku alebo o Slovensku, že jednoducho my máme folklór a ľudovky a Andreja Hlinku.
4: Příběh RTVS začal sloučením rozhlasu a televize a skončil jejím zánikem, respektive účelovým vznikem instituce nové. Budovy, studia, kamery, mikrofony, to vše ale zůstalo stejné i pod hlavičkou STVR. V této třídílné sérii jsme připomněli klíčové epizody nedávné historie slovenských médií veřejné služby. Slovenská lekce ukazuje, jak snadno může veřejnoprávní médium ztratit nezávislost a dostat se do područí politiků.
17: To jiný by se mal postavit za svoje slobody, za slobodnou tvorbu, za slobodu slova, kde novináři. Ak novináři nebudou vědět bojovat za svoje práva, tak potom jsme na velmi zlej cestě. Prvý, kto si musí vedieť chrániť vlastné práva, je ten, kto sa svojou prácou snaží chrániť práva iných ľudí. Ľudia nevedia, na čo vlastne sú tie verejnoprávne médiá. A je paradoxom, že až keď vyhadzujú ľudí, že vtedy vlastne zistia, čo oni tí ľudia robili. Čo robila Soňa Ďarfašová, čo robila Rozka Vlasková alebo ďalší ľudia, ktorí tu pôsobili. To sú ľudia, ktorí nesú hodnoty, ktoré tu zotrvajú, to sú trvalé hodnoty. My sme v štrajkovom výbore boli ľudia, ktorí sú na pospol verejnoprávni. A myslím si, že STVR bude potrebné zrušiť. Bude musieť sa vrátiť RTVS.
0: Slyšeli ste závěrečný díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání a tiskových konferencí Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu tiskových konferencí vlády Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, ze záznamu zasedání Rady Slovenské televize a rozhlasu, z pořadu zprávy RTVS a STVR, ze záznamu druhé stávky zaměstnanců RTVS, který pořídil Tomáš Rafa, Post Pravda SK, ze slovenského deníku N, z nahrávek Aktuality SK a Pravda SK, z pořadu České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
13: 15 hodin, začíná nedělní odpolední plus. Hezké odpoledne vám přeje Martin Matějka.
18: Český rozhlas plus.
13: A o čem budeme mluvit v úvodní půl hodině? Neklid kolem přesunu některých agentů řadu vlády na určená ministerstva neutichá. Někteří experti a jednotlivé organizace plánují na pondělí stávku. V jakých možných změnách se mezi tím ve Strakově akademii jedná? Ženy a děti spojené s Islámským státem se vracejí do zemí svého původu. Státy tak řeší, jak skloubit bezpečnostní rizika, spravedlnost a jejich návrat do společnosti. Jaké možnosti mají země v přístupu k navrátilcům z prostředí Islámského státu? A jak se na jednu z hlavních částí roku letní prázdniny připravují třeba hoteliéři na Šumavě? Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes odpoledne chystá Ondřej Látal.
19: A přeju hezkou neděli. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
19: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha začala platit v poledne. Týká se celé jihozápadní poloviny Česka od Šluknovského výběžku až po Jihomoravský Mikulov. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr anebo kroupy.
18: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
20: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm. A kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
18: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Péter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu.
22: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Český rozhlas.
19: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde už o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky v sobotu. Zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodi útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boji s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimosoudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Komunistická strana bude mít nově jen 2 místopředsedy, místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Nový předseda Roun taky dnes po sjezdu oznámil, že strana nebude měnit rétoriku kvůli nedávno zavedené trestnosti propagace komunismu. Roun zákon považuje za snahu diskreditovat radikální levici. Do Česka dorazily silné bouřky. První už se objevily na Karlovarsku, taky na jihu Čech a postupují dál. Míří na naše území hlavně z Německa. Od dnešních 12 hodin proto platí pro západní polovinu Česka výstraha meteorologů. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Noc bude zatažená až oblačná na většině území s deštěm anebo přehánkami, zpočátku i lokálními bouřkami. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 10. Vát má mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Zítra pak čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami. I zítra se podle Českého hydrometeorologického ústavu ojediněle objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra od 17 po 22 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 13. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
21: Posloucháte Odpolední Plus.
13: A posloucháte nás 6,5 minuty po 15. hodině. Zdraví vás Martin Matějka. Vedení úřadu vlády dál řeší možné změny v přesunech některých agent pod určená ministerstva. Proti rozhodnutí se totiž bouří řada expertů a různých organizací. Na pondělí kvůli tomu chystají i stávku. Vyzvali vládu, aby své rozhodnutí zrušila a nechala všechny odbory tak, jak jsou teď. A podrobnosti už teď přidá kolegyně Daniela Brichtová, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
13: Kdo už tedy ohlásil, že se stávky zúčastní a jak vůbec bude taková stávka vypadat?
1: Se stávkou přišla Asociace poskytovatelů adiktologických služeb a také odborníci z adiktologické sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Poradny, ambulantní služby nebo terénní programy přeruší svou činnost na 2 hodiny. Klienti tak budou muset počkat, aby se ukázalo, jaké by to bylo, kdyby podobné služby neexistovaly. Protest chtějí vyjádřit i černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Část expertů, hlavně z oblasti lidských práv, také podalo své rezignace z jednotlivých výborů, které se mají přesouvat. Ti také předali při středeční schůzce na úřadu vlády premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO svůj otevřený dopis s možnými návrhy řešení. Doplňuje bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
2: My žádáme v tom dopise, aby byl zachován stávající stav, argumentujeme i mezinárodními úmluvami, které říkají České republice, že by agendu lidských práv měla mít nadrezortní.
1: Podle Šimunkové je stále naděje na dohodu a po návratu z dovolené se snaží vyjednávat i končící protidrogový koordinátor Pavel Bém.
5: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace lidí, kteří už se do závislostí dostanou.
1: Po jednání s šéfkou úřadu vlády Tinde Bartou řekl, že je situace komplikovanější, než se na první pohled může zdát a že významnou roli v tom přihrají represivní orgány. Sejď se má ještě s premiérem Babišem.
13: Danielo, připouští premiér, že by tedy vláda ještě zrušila své rozhodnutí?
1: Předseda vlády změny dál hájí s tím, že nadrezortní koordinace zůstane zachována tím, že dál půjde o rady vlády a on bude stále jejich předsedou. Případné změny mají ministři řešit zítra na zasedání vlády. Andrej Babiš už dnes na sociálních sítích prozradil, že mají vzniknout připomínková místa rad na rezortech. Dál tvrdí, že díky rozhodnutí budou rady fungovat lépe.
6: Ty ministři už budou mít konečně odpovědnost, aby ty problémy jako řešili, protože říká, že vlastně rada pod vedením předsedy vlády je v antagonismu s vlastně s rezortním ministrem, je nesmysl.
1: O přesunu agent na ministerstva rozhodla vláda před necelými 2 týdny na návrh právě premiéra Babiše a šéfky úřadu Tinde Barty. A to bez předchozí debaty s jednotlivými experty. Na svém posledním zasedání pak kabinet ještě záměr upravil a rozhodl o zřízení 2 kanceláří na úřadu vlády. Jedna bude pro lidská práva a menšiny a druhá pro duševní zdraví a závislosti. Většinu úředníků ale i tak pravděpodobně čeká stěhování na ministerstva. To je ale právě podle bývalé zmocněnkyně Šimunkové problém. Říká, že pozici úředníků to může slabit. Fungují podle ní jako mezičlánek mezi experty a ministerstvy, kdy každá z těchto stran může sledovat jiný zájem.
13: A to byly shrnující informace od Daniely Brichtové z domácí redakce. Díky za to. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
13: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. V 15 hodin 10 minut se teď přesouváme do zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský může přijít o nejvyšší polské státní vyznamenání. Důvodem je rozhodnutí Kyjeva pojmenovat jednu z elitních jednotek ukrajinských speciálních sil po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta je v Polsku spojovaná s volyňskými masakry ve 40. letech minulého století. Téma teď probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
23: Dobré odpoledne.
13: Jaký ukrajinský krok teď Poláky popudil?
23: Ono jde o výběr jména pro Centrum speciálních operací Sever sil speciálních operací ozbrojených sil Ukrajiny, tedy jedné z těch elitních jednotek ukrajinské armády, protože prezident Volodymyr Zelenský podepsal dekret, aby tato jednotka nesla pojmenování po hrdinech UPA, tedy ukrajinské povstalecké armádě. Pro většinu Ukrajinců je tahle armáda symbolem boje za nezávislost Ukrajiny a symbolem boje proti bolševickému Rusku, tedy tomu Rusku, které úmyslně vyvolalo na Ukrajině ve 30. 90. letech holodomor, při kterém zemřeli miliony Ukrajinců. Jenomže pro Poláky je tato armáda spojená s masakry Poláků na Volyni. Volyň dnes připadá hlavně právě Ukrajině. Při těch masakrech členové UPA zabili desítky tisíc lidí. Volyňské masakry navíc stále výrazně ovlivňují polsko-ukrajinské vztahy a je to karta, se kterou hrají hlavně polští nacionalisté a konzervativci, včetně prezidenta Karola Navrockého.
13: A jaké jsou tedy polské reakce?
23: Většinou jsou odsuzující, buď více nebo méně. Začnu reakcí prezidenta Karola Navrockého. Teď si můžeme poslechnout vyjádření, které umístil na své sociální sítě.
7: Navrhl jsem, aby jedním z bodů jednání bylo odebrání řádu Orla Bílého prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Bohužel prezident Zelenský ukázal, že Ukrajina mentálně není připravená být součástí evropské rodiny, protože v evropské rodině neoslavujeme zločince a vrahy, kteří zabíjeli ženy, děti, zabíjeli Poláky.
23: O případném odebrání řádu Bílé Orlice by měla rozhodnout.

0: Podle některých historiků a odborníků na polsko-ukrajinské vztahy ale takové rozhodnutí Kyjeva, tedy pojmenovat tu jednotku po hrdinech UPA, je ranou, která přebíjí ty dnešní společné polsko-ukrajinské snahy a úsilí na území Volyně, kde týmy antropologů z obou zemí pátrají po masových hrobech obětí těch masakrů, exhumují je a připravují je k důstojnému pohřbu.
1: A Kateřino, jak reagovala na to polské rozhořčení Ukrajina?
0: Například mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý podle agentury Ukrinform prohlásil, že pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech UPA nemělo protipolský kontext. On připomněl právě ty snahy společného řešení polsko-ukrajinské historie, které stále trvají, no a také to, že se potvrzuje, že sporů mezi Ukrajinou a Polskem, že ze sporů mezi Ukrajinou a Polskem těží pouze Rusko. Podle něj pojmenování jednotky po hrdinech pro Ukrajince, hrdinech ukrajinské povstalecké armády má symbolizovat pouze a jenom odpor k imperiální politice Moskvy.
1: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku Kateřina Havlíková. Děkujeme za tvoje informace a hezkou neděli do Varšavy. Naslyšenou.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: A za minutu bude 16:45. Austrálie během května přijala 13 žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát. Australští rodinní příslušníci se vrací ze Sýrie navzdory obavám některých krajanů, že mohou představovat hrozbu pro bezpečnost obyvatel. Australská vláda prý nemá možnost, jak jim v návratu do země zamezit. Deklarovala ale, že těmto občanům neposkytne žádnou pomoc a mnoho žen už v posledních měsících a letech po návratu tamní soudy obvinili z napomáhání terorismu, vstupu do zóny konfliktu nebo účasti na otroctví. Probereme to teď s politoložkou Martinou Varkočkovou z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Jakých dalších zemí se návrat žen a dětí napojených na Islámský stát týká? Slyšeli jsme o Austrálii, občas médii proběhnou případy třeba z Německa nebo jiných států západní Evropy.
3: Zahraničních bojovníků, které se nějakým způsobem podílely na bojích v rámci Islámského státu a jeho odnoží, bylo údajně až 80 zemí světa. Jedná se jak o evropské státy, Francie, Švédsko, Německo, Británie, tak o státy s významnými muslimskými menšinami. Tady je potřeba zmínit třeba Rusko, které vlastně přijalo zatím snad nejvíce těchto bojovníků ze Sýrie zpátky do země. A pak se jedná samozřejmě o státy s muslimským obyvatelstvem. Pokud nepočítáme sousední Irák, tak je to třeba Maroko, země Střední Asie, Pákistánu, Indonésie a podobně.
1: Opravdu vlády nemají možnosti k tomu, aby je do země nevpustili? S čím se ty vlády těchto států, kam se ženy s dětmi vrací, potýkají?
3: To je dobrá otázka. Ony ty země vlastně účinně se tomu už brání hodně dlouho. Vlastně Islámský stát byl, řekněme, poražen v roce 2019 a dneska máme rok 2026 a stále ještě mnoho a mnoho občanů, občanek těch států zůstává v severní Sýrii. Takže vlastně musíme říct, že ty země ty možnosti svým způsobem mají, dělají to tak, že ignorují ty občany, dávají různé administrativní překážky a podobně. Takže musím říct, že vlastně spousta těch zemí se účinně brání.
1: Dá se odhadnout, kolik žen a dětí se už vrátilo a kolik jich stále? 7 let po ukončení konfliktu v Sýrii ještě zůstává. Jaké jsou třeba pozice? Jsou tam zadržované nebo jsou volné?
3: To je dobrá otázka. Je otázka, jestli na ní umíme dobře odpovědět. Ta situace se průběžně mění. Jenom možná pro představu, tak původní zprávy byly až o 60 tisících osob, které tedy nějakým způsobem byly internovány právě na začátku roku 2019, kdy teda byla prohlášena porážka Islámského státu. To byl rok 2019. V současném době se ty odhady mění poměrně dramaticky. Ta čísla hovoří o 7 až 20 tisících lidí. Je to z toho důvodu, že některé odhady zahrnují i právě občany samotné Sýrie a případně Iráku. Ty jiné odhady, ty menší, kolem těch 7 tisíc, potom míří především tedy na ty

0: bojovníky takzvaných občanů třetí zemí. Takže zhruba mezi 7 a 20 tisíci je to v současné době.
1: Když se vrací, představují hrozbu pro své původní země, nebo jsou to ženy a děti v nouzi?
0: To je zase dobrá otázka a bude se hodně lišit. Bude to hodně individuální. Tady bych asi rozlišila hrozbu, která může teoreticky vycházet přímo z těch lidí samotných nebo celých rodin. Většinou jsou to tedy ženy a děti. Je potřeba říci, že většina států, pokud vůbec repatriuje, tak se soustředí na ženy a děti. A tady to bude hodně záležet i vlastně na tom osudu té ženy, jakým způsobem se vlastně v tom prostředí nebo v tom prostoru Islámského státu ocitla. Některé ženy totiž skutečně byly nějakým způsobem nalákány nebo podvedeny a ocitly se tam vlastně už od počátku jako oběti a oběti, jako oběti tam přežívaly. Tyhle ženy potom, předpokládám, hrozbou nebudou, budou vděčné svým domovským státům za návrat a budou se snažit o integraci a návrat k normálnímu životu. Ale některé ženy do té Sýrie odešly skutečně záměrně, se znalostí, podporou extremismu a vědomím té násilné ideologie. Některé z těchto žen pak tam měly relativně privilegované postavení, o které přišly porážkou Islámského státu a dokážu si představit, že budou nějakým způsobem se cítit třeba ponížené, ochuzené o nějaká ta privilegia a je velmi dobře možné, že potom mohou být skutečně hrozbou. Možná ne tak ani ne tak jako oni osobně, ale spíše tím, že mají většinou děti a hrozí tady, že prostě budou své děti vychovávat nějakým nenávistným způsobem. Zároveň, ale pardon, omlouvám se, zároveň je potřeba říct, že ta hrozba ještě může spočívat i vlastně v těch společnostech, kam tyto ženy a děti přicházejí. Protože pokud se ty společnosti, tak jak to tvrdí třeba Austrálie, proti ním nějakým způsobem vymezí, budou vůči ním nepřátelské, tak to rovněž může způsobit, že ty ženy se prostě nedokáží integrovat a vlastně ta společnost je svým způsobem, nechci říct přinutí, ale způsobí situaci, kdy ty ženy se neintegrují a budou pak hledat vlastně další nějaký způsob, jak se s něčím identifikovat.
1: Co ženy a děti, které se vrátí do těch svých původních zemí, vůbec potřebují?
0: No, potřebují většinou úplně ty nejzákladnější potřeby, to znamená najít bydlení. Je potřeba říci, že v těch táborech, ve kterých třeba některé i 7 let žily, tak ty podmínky tam byly skutečně otřesné. Ty ženy neměly volný pohyb, ani děti, byly tam často ohledu, nebyly zajištěny základní zdravotní potřeby, nemluvě už vůbec o vzdělání těch dětí. To znamená, ty ženy se navrací často do prostředí, kde už nemají rodiny, potřebují najít ubytování, potřebují se nějak zdravotně dát do pořádku, naučit třeba i řeč zpátky, zejména u těch dětí. Takže ty jejich potřeby jsou opravdu velmi, velmi komplexní.
1: Dodává politoložka Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Děkujeme za rozhovor a přejeme hezký zbytek neděle. Naslyšenou.
0: Moc krát děkuji. Dobrý den vám i posluchačům.
1: 15 hodin, 21,5 minuty posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. A jdeme na další téma. Sotva v Budapešti skončil kolotoč stovek zápasů evropských fotbalových pohárů, už se chystá volné pokračování v Severní Americe. Za necelé 2 týdny tam začne světový šampionát s rekordním počtem zápasů a kilometrů, které hráči a fanoušci budou muset ujet. Skupina 60 profesionálních hráček a hráčů poslala Mezinárodní fotbalové federaci FIFA otevřený dopis. V něm požadují lepší ochranu hráčů před horkem a také kritizují, že turnaj sponzorují velcí obchodníci s fosilními palivy. Proti některým sponzorům se vymezují i některé fanouškovské skupiny.
2: Fotbal nejde hrát, když je nesnesitelné horko nebo zaplavené hřiště a přesně k takovému světu kvůli spalování uhlí, ropy a plynu směřujeme, argumentují zakladatelé organizace Fotbal bez fosilních paliv. Když mluvím s jedním z nich, Holanďanem Frankem Hussingem, namítám, že bez fosilních paliv by nešlo v současnosti uspořádat mistrovství světa, ligu mistrů, ale ani většinu amatérských zápasů.
3: is no fossil fuel sponsors.
4: Fotbalem bez fosilních paliv myslíme fotbal bez sponzorů z fosilního průmyslu. Žádné společnosti obchodující s ropou nebo plynem, žádné aerolinky, žádné firmy prodávající SUV se spalovacím motorem. Usilujeme, aby tyto podniky nepropagovaly své značky a výrobky skrze fotbal.
2: Vysvětluje zakladatel fanouškovské platformy Fotbal bez fosilních paliv a dodává, že se mu nelíbí ani neustálé rozšiřování soutěží, přidávání zápasů a přetěžování hráčů, ale i s tím spojené rozsáhlejší cestování.
4: Chceme reorganizaci existujících soutěží tak, aby tím klesla spotřeba fosilních paliv. Svět úplně bez fosilních paliv bohužel zatím neexistuje a pokud pořádáte světový šampionát, lidé na něj budou cestovat letadlem. Ale můžeme organizovat fotbal tak, abychom fosilních paliv spalovali mnohem méně než v současnosti.
2: To je případ zrovna letošního mistrovství světa, které se táhne od Tichého oceánu k Atlantiku a od Kanady až k tropickému pásu a má rekordní počet účastníků i zápasů. Světová i Evropská fotbalová asociace se přitom před časem přihlásili k cíli snižovat emise skleníkových plynů v souladu s pařížskou klimatickou dohodou. Obě organizace ovšem své vrcholné soutěže v poslední době rozšířily a uzavírají lukrativní sponzorské dohody s fosilními firmami. K hlavním partnerům světového šampionátu patří největší korporátní producent skleníkových plynů na světě, saúdsko-arabský ropný gigant Aramco, kritizuje Frank Hussing.
4: FIFA je posedlá růstem a touhou po stále větším množství peněz. To je samozřejmě problém. A ty státy obchodující s fosilními palivy, jako je Saúdská Arábie, chtějí dál prodávat ropu a zároveň vědí, že mají problém se svou pověstí, třeba pokud jde o porušování lidských práv a blokování ochrany klimatu, i když si omezování emisí skleníkových plynů podle průzkumů přeje naprostá většina světa. Saudové ale taky vědí, že existuje organizace s největším billboardem na světě, který se jmenuje Mistrovství světa ve fotbale. A ta organizace je strašně hladová po penězích. Takže se pak ocitáme v bizarní situaci, kdy víme, že fotbal je ohrožen změnou klimatu kvůli suchu, záplavám a extrémnímu horku. A zároveň propaguje tato smrtící fosilní paliva.
2: Na 14 ze 16 stadionů nadcházejícího světového šampionátu mohou teploty dosahovat nebezpečných hodnot pro hráče i fanoušky, uvádí BBC. Fosilní sponzoring kritizuje mimo jiné i norský reprezentant Morten Thorsby, jeden ze signatářů otevřeného dopisu. FIFA pro BBC uvedla, že jí záleží na tom, aby partnerství se sponzory přispívalo k rozvoji fotbalu i společenským a environmentálním cílům. Aramco se vyjádřit odmítlo. Říkám Frankovi Hussingovi, že do fotbalu přece i díky fosilním sponzorům proudí teď rekordní množství peněz, což hře může prospět.
4: Ano, FIFA je neuvěřitelně bohatá, ale ty peníze ve skutečnosti fotbalu neprospívají. Pro fanoušky bude nadcházející mistrovství světa nejdražší v historii. Navíc existuje spousta firem, které chtějí sponzorovat něco jako mistrovství světa ve fotbale. Takže stejně jako skončil sponzoring od tabákových firem, obejde se sport i bez sponzorů z fosilního průmyslu. Fotbal je velmi populární. Bude v pohodě.
2: Myslí si zakladatel organizace Fotbal bez fosilních paliv. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Za 3 minuty bude 15:30, je s vámi nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Některá témata, která řešíme, můžete najít na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo na našem staničním webu plus.rozhlas.cz. Než ale začnou další zprávy, máme pro vás ještě jeden příspěvek v našem nedělním odpoledním Plusu. Za měsíc začínají letní prázdniny a majitelé tak už teď připravují hotely i penziony na Šumavě na hlavní sezónu. Zájem hostů podle provozovatelů je obsazenost, ale zatím není všude 100%.
5: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
6: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
5: Práce všeho druhu, přesně tak.
6: Není to jenom o tom, že byste se starala o hosty, uklízela pokoje, zároveň se staráte o zahradu, máte tady spoustu kytek, keřů.
5: Práce je hodně, sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
6: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
5: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. Taky září už se obsazuje a mám obsazený pravidelně Silvestr rok dopředu.
6: Čím myslíte, že to je, že teď v červnu mají lidi takový zájem?
5: No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
6: Musela jste měnit nějak ceny na letošní rok?
5: Ne, já už držím ceny 5 let. Příští rok asi už to zdražím, protože co si budeme povídat. Všechno jde nahoru.
6: Kuchař hotelu Kristián Marek Šotola zrovna tady váže křepelky. Říkám to dobře?
7: Jsou to baby kuřátka, které jsou plněný krutí fáší s kořením, bylinkama.
6: Pro vás ty přípravy na letní sezónu znamenají hlavně příprava nového menu?
7: Tak rozhodně využívat sezónní suroviny, využívat ovoce v létě, protože když jsou tyhle ty pařáky, tak aby se lidi najedli a neumřeli u toho.
6: Hotel Kristián v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to náčelník hotelu Zbyněk Klose.
8: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli. Rozhodně to není tak, že by si lidi, kromě třeba silvestrovských pobytů, to rezervovali na rok dopředu, ale klidně se stává, že 3-4 týdny před zahájením pobytu přichází největší objem těch rezervací.
6: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
8: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu, ale vzhledem třeba k počasí, který panuje dneska, tak to hodně motivuje lidi asi přidat a ty rezervace jsou vidět, no, že přichází.
6: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
9: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
6: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Bylo půl čtvrté, posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě jsou další zprávy a s nimi ve studiu už Ondřej Látal.
10: Český rozhlas Plus.
11: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos anebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002. Koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka asi 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
12: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
11: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo teď vůbec přemýšlet, vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Do Česka dorazily silné bouřky. Na naše území míří hlavně z Německa. Od dnešního poledne platí pro západní polovinu Česka výstraha meteorologů. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou taky přívalové deště s úhrnem až 40 mm. Padat můžou i 2-centimetrové kroupy. Senát pravděpodobně nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu anebo peníze na dálnice a železnice. Izraelská armáda dobila pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na sociální síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hezbollah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Francie kvůli tomu požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
13: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
14: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
15: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
14: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
11: 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient. Další 4 budou během dneška. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 ráno a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Postupně čekáme na většině území přehánky a bouřky. V jihozápadní polovině území jsou srážky vydatnější, na východ přijdou až večer a s menší pravděpodobností. Teploty 24 až 29 stupňů, ve Slezsku 21 až 24, na horách většinou kolem 19. Noc bude zatažená až oblačná, na většině území se přidá déšť anebo přehánky, zpočátku budou doznívat i lokální bouřky. Teploty 16 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 10. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude v bouřkách přechodně zesilovat. A zítra má být zataženo až oblačno, na většině území Česka s občasným deštěm anebo přehánkami. I zítra se ojedinělé můžou přidat bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat. A teploty 17 až 22, na horách zítra většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly zprávy a na Plusu začíná Chyba systému.
16: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
17: Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
18: Víte, co je to pasiv?
19: Naše země nevzkvétá.
20: To jsou všechno lži.
21: Slibuji věrnost České republice.
22: Že nikdy neodstoupím.
23: Nikdy.
10: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
24: My chceme vidět sudetské Němce jako ty pokračovatele nebo jako ty šiřitele toho nacismu.
25: Můj táta chodil pochody smíření po boku Bernda Posselta, znají se roky.
26: Já jenom se nemůžu pomoct, podle mě ta akce byla nezvládnutá.
24: My nedocenujeme, co ti sudečtí Němci vykonali tím, že tam byli odsunuti, že tam začleně jakoby znova.
25: Pro mě, pro moji generaci to už vůbec není téma.
24: A ti, co se usmířit chtěli, už jako skutečně jsou jako usmířeni.
10: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
0: Dnešní epizodu podcastu Chyba systému natáčíme po víkendové akci v Brně. Její součástí byl i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Otevřely se staré rány, anebo jsme svědky dalšího kroku dopředu po cestě ke smíření. Tak to taky probereme. S naším hostem Lukášem Novotným, sociologem a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Rodák ze Sudet, z Karlových Varů, rád navštěvuje zaniklé osady a vesnice, zajímá se o historii Sudet. Padá tam na vás tíseň?
3: Ne, vůbec. Já nemám v sobě tu představu o nějakých jako vysloveně jako opuštěných Sudetech, protože prostě je třeba mezi těmi částmi velmi silně diferencovat. Vy tam samozřejmě naleznete místa, která vypadají jako velmi smutně, to je pravda, ale zároveň prostě i jako lidé z velkých měst a tak dále tam jezdí na chalupy, prostě jako nalézají tam prostě to, co třeba
0: možná nevědí, co se tam stalo, jinde. Třeba v 8.
3: Přesně tak. To asi taky, to je pravda. Jako samozřejmě jako je to určité bolestivé místo našich dějin, o tom není nejmenších pochyb, ale prostě a určitě stále ještě platí to, že to jsou periferie, o tom není nejmenších pochyb, ale myslím si, že stejně tak trochu zanedbáváme i výzkum těch takzvaných třeba vnitřních periferií, což je to, když si vezmete třeba mapu Sudet, tak je to spíš jako když se podíváte jakoby směrem do vnitrozemí, to je ten prstenec 50-60 kilometrů od Prahy třeba, kdy tam na mě místy třeba ta tíseň taky padá.
0: Ona ta mapa Sudet je dobré si ji připomenout, protože třeba z plzeňské čtvrti Bory už vidíte přímo do Sudet. Člověk by neřekl, že bylo to území až takhle blízko. Ale myslím si, že to, co se dělo v Brně, je příležitost rozporuplná, ale uchopitelná. My máme téměř hodinu na připomenutí něčeho, co tu s námi asi bude pořád a my bychom měli vědět, proč to tady je, proč to tady bude. Otázkou je, v kterém období začít, kdy vlastně padla představa, že Češi a Němci můžou žít vedle sebe v jednom státě. Davide. Jestli to bylo se vznikem Československa?
4: No, dobře, tak jestli chce takhle ze široka, tak vlastně...
0: Já si myslím, že je to důležité, zejména pro tu mladou generaci, podle průzkumu svědčí, že jako je to moc netankuje. Vystudoval
4: jsem historii, ale necítím se na to, že jako expert, ale je určitě jedna důležitá věc u toho vzniku Československa, že my vlastně okolo vidíme ty příběhy takových těch, představ těch velkých zemí, velké Maďarsko, samozřejmě velké Německo, tom to skončilo hodně tragicky, ale i třeba velké Bulharsko, velké Rumunsko, Poláci mají ideu obnovit té Řeč pospolité. A Česko jakoby vlastně nic, my máme ty historické hranice, ale ono samozřejmě 1918 je vytvořeně takového buď malého Rakouska-Uherska a nebo vlastně velkého Česka. Najednou tady máme 2,5 milionu Němců. Je otázka, jestli Slováci mají rovnoprávné postavení s Čechy. Je otázka, jestli na Češínsku je víc Poláků nebo Čechů. Takže se nám skutečně nevyhýbá ta představa také o tom velkém státě, kde bude vládnout nějaký mocný státní národ. A možná tohle nás posouvá pak až do toho poválečného období, jestli my vlastně té představy toho velkého Česka se buď nějak dokážeme vzdát, anebo prostě ty historické hranice jsou naše a je celkem jedno, jak je silný ten český národ, ale my tohle území musíme mít. Takže když jste začal takhle ze široka, tak skutečně se dá dostat až kdo ví kdy a možná se dostaneme až k psaní Palackého, ale to si myslím, že opravdu hodina nám nestačí.
0: Já bych možná před ten rok 1918 z praktických důvodů nešel. Obyvatelé tehdejších Sudet potom, jak šel čas, pociťují důsledky ekonomické krize. Někde to jsou oblasti, kde žijí Češi a Němci, někde zase žijí jenom Němci, viz třeba Krušnohorsko. V Německu se dostává k moci Hitler a Němcům na území tehdejšího Československa svítá naděje. Je to tak, Lukáši?
3: No, tak dostali se do té situace, kdy začali věřit víc těm politikům, kteří mluvili jejich řečí doslova do písmene, než těm, kteří byli v Praze. O tom není nejmenších pochyb. Ono vlastně to soužití těch jako Čechů, Slováků a Němců v tom prvorepublikovém Československu bylo vůbec trošku složitější. Vlastně ty hranice byly narýsovány poměrně ostře, vlastně, kdy byly české vesnice, kdy byly německé vojenské vesnice. Měli jsme samozřejmě i smíšená území do těch čistě německy osídlených oblastí nebo z naprosté většiny osídlených oblastí. Byli dosazováni často samozřejmě čeští nebo slovenští úředníci. To tam taky nedělalo úplně jako dobrou krev. Konec konců potom to vybublalo i třeba právě v době té krize toho roku 38 a podobně v Habartově máme třeba jako prostě doložen jako velmi brutální útok na českou četnickou stanici z hlediska sfanatizovaného německého obyvatelstva a podobně. Takže bylo to jako složitější. Určitě ty Němci jako mohli tehdy začít smýšlet nějak jinak, ale prostě je fakt, že ta situace byla prostě těžká a jak už to tak často bývá, prostě politika na tyhle ty krize prostě neumí reagovat nebo neumí v řadě případů prostě zareagovat. Tohle to byla velmi složitá situace. Když se podíváte i na strukturu těžkého průmyslu, která vlastně byla z velké části koncentrována právě do těch pohraničních oblastí. Já nerad používám to slovo Sudety, ono to není úplně jako korektní, ale samozřejmě chápu, jenom se omlouvám, že se ho tady trošku jako asi budu zdržovat. Ale prostě tohle to bylo něco, co prostě bohužel nahrávalo do karet jako té další radikalizaci a tu historii potom dál už známe.
0: Jak říkáte, politika si zpravidla s takovými situacemi neví rady, ale dovede je zase, když chce vyvolat. Když to trochu otočím.
3: To určitě ano, jako samozřejmě prostě jako je třeba vidět to, že tu radikalizaci tam prostě tamní Němci dokázali perfektně rozehrát a že k tomu byli ještě ponoukáni samozřejmě prostě z hitlerovského Německa. To je jako jasné, konec konců to vedlo vlastně k odstoupení toho území a vedlo to potom i k tomu, co prostě přišlo s rokem 45 a patrně asi k tomu prostě nebyla alternativa, jo? Protože to soužití jako v těch územích by bylo velmi komplikované. Já vím, že se k tomu teď jako vracíme s odstupem jako více desetiletí, jo? Ale já osobně si to opravdu prostě nedovedu představit. A ano, došlo k tomu tedy tvrdému odsunu těch přes 3 milionů osob německé maďarské národnosti, ale je třeba ještě nezapomínat i na to, že tady pořád ještě 500 000 těch lidí zůstal. Jo? Byli to lidé, kteří byli nepostradatelnými pracovníky v podnicích, které tam prostě museli dál fungovat. Byli antifašisté, když těmi antifašisty to bylo takové složité, protože řada z nich prostě do toho odsunu šla taky a bylo velmi smutné, že se vlastně ocitla v jednom transportu prostě jako s prokazatelnými nacisty a byli to i lidé s národnostně smíšených manželství a tak dále.
0: Že se vlastně v zápětí Němci vraceli do takových továren, jako byla v Lubech, kde se vyráběly hudební nástroje a tak, tak to je taky nespochybňovatelný fakt. Ale Apolena je z Brna. Co to ve vás dělá, když se v Brně koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení?
2: Já bych možná ještě krátce navázala na to, co tady padlo. My si možná málo kdy uvědomujeme právě to období po tom roce 1918, ze kterého potom částečně mohlo vyvírat to podhoubí pro ty takzvané henlajnovce. Pokud se nepletu, tak Němci tehdy neměli úplně rovná práva vlastně s tím českým obyvatelstvem v nějakých ohledech. Padla tady už ta ekonomická krize a zároveň jsem hrozně ráda, že tady padla i ta paměť těch antifašistů. Nebyli to jenom oni, vlastně i třeba můžu připomínat třeba práci česko-německé spisovatelky Aleny Wagnerová, která se vlastně věnovala antifašistům nebo i katolíkům a demokratickým komunistům právě mezi sudetskými Němci, kteří mnohdy vlastně skončili neslavně, buď už během vlastně toho období protektorátu, kdy byli prostě odváženi do koncentračních táborů, nebo právě potom s tím takzvaně divokým odsunem. No, já jsem byla velmi překvapená z té debaty, co se objevila kolem sudeto německého srazu v Brně. Já jsem měla za to, že nějakým způsobem to, kam se podařilo i třeba díky organizaci Meeting Brno a jejich jako dlouhodobému úsilí posunout tu debatu minimálně v Brně, odkud teda pocházím, a i třeba díky knihám Kateřiny Tučkové, které vlastně do nějaké míry přispěly k popularizaci nebo k osvětě v tématech spojenými s obdobím druhé světové války a krátce po ní. Nejde jenom tady o vyhnání Gerty Schnerch, ale i o její další díla, která ona zpracovávala třeba o těch továrnách vlastně v Brně textilních. Tak, že se nám jako podařilo už překročit nějakou tu hranici a překvapivě asi úplně ne. A ten uplynulý víkend to ukázal, no.
0: Možná nepřekvapivě ne, protože to byl vlastně první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který byl vlastně kromě Rakouska, tak byl na území jiného státu.
2: No a myslím, že možná největší absurditu...
0: Možná dráždit hada bosou nohou, se tomu říká.
2: No, to si nemyslím. Jako jednak z toho, já jsem na tu akci nemohla jet, ale z toho, co jsem si zjišťovala od kolegů a kamarádů, kteří tam byli, tak oni popisovali, že ta reálná realita od té internetové byla opravdu velmi vzdálená, že vlastně veškeré ty akce probíhaly víceméně v poklidu. Ano, objevili se nějací demonstrující. Myslím si, že míru jejich uvědomění nejlépe ilustruje to, že často volali na ty sudetské Němce, vraťte se, odkud jste přišli. Což skutečně,
0: což
2: myslím,
0: bylo,
2: no. Poukazuje na to, jak velký myšmaš kolem toho spolitizovaného tématu. A tady opravdu je nutné říct, že za to skutečně může tato vláda. A je to prostě naprosto neskutečná ostuda, tak jak velká politika se kolem toho začala odehrávat. A nemyslím si, že to bylo dráždění hada bosou nohou. Myslím, že to byl nějaký další logický krok v tom vývoji, kdy jsme si mysleli, že na to ta společnost má. Ale ono se skutečně ukázalo, že má. Ono v tom Brně vlastně navzdory tomu, že to samozřejmě vyvolalo vášně, že to prostě obnovilo nějaký antiněmecký resentiment, tak z těch svědectví, které a reportáží, které jsem měla k dispozici, opravdu nedošlo tak strašně hrozným věcem a to přečíslení na straně těch lidí, kteří přišli jako podpořit tuhle událost, vlastně bylo velké. Nepopírám, že se kolem toho odehrála hromada nechutností, možná zmíním jednu. Dramatik Michal Uhde, který vlastně od chvíle, co vystoupil 90-letý, jako dramatik vystoupil, podpořil tento sjezd, tak se stal jako obětí opravdu masivních útoků proti jeho osobě. Dokonce mi říkal, že v celé ulici, kde on bydlí, tak někdo do schránek roztrkal lidem dopisy s tím, že v tomhle domě, v tomto bytě bydlí fašista Milan Uhde, který k nám pozval sudetské Němce, aby vám ukradli váš majetek. Tak myslím, že míra té nechutnosti vůči jako lidem, kteří zároveň jsou částečně potomky přeživší holokaustu nebo prostě jim v koncentračních táborech zahynuli lidé, byla vlastně jako vysoká. No.
0: Tohle je na tom hodně divné, no, že vlastně 80 let poté, 30 let po česko-německé deklaraci, je pořád v lidech něco takového, čemu se asi nedá říct resentiment. Není to opravdu psychologicky jenom nahromaděná nenávist, frustrace z čehokoliv a něco podobná akce, která se dělá v Brně, je vždycky v vozovkách vítanou rozbuškou pro něco?
2: No já si kladu otázku, do jaké míry by ta reakce byla takhle silná, kdyby ta vláda dokázala zaujmout aspoň minimálně konsenzuální postoj a skutečně se aktivně nepodílala na rozmíchávání té nenávisti. Jo? A to určitě si myslím, že pro řadu Čechů a Češek je ta otázka sudetských Němců prostě strašně komplikovaná, ale je to zároveň taky dané tím, jak se utvářela paměť a historie prostě v období po roce 45 s nějakou jako státní doktrínou. A je to něco, co v těch lidech zůstává, ale třeba pro mě, pro moji generaci to už vůbec není téma.
10: Chyba systému. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
2: A já jsem jako možná proto jsem překvapená, ale já jsem vlastně vůbec, pro mě to je jako opravdu jak nějaká středověká debata, kdy nerozumím tomu, proč se tyhle věci jako nemůžou odehrávat nějak vedle sebe a necítím se tím absolutně ohrožena.
0: Možná proto, že jsme si je důsledně nevyříkali. Co myslíte, Davide? No, že tam jsou pořád místa, kolem kterých kroužíme, jasně, nejdeme do nich.
4: Tak už jsme řekli vlastně, jak se vyrovnat s tím konceptem toho velkého Česka už na začátku Československa, potom v roce 45 je vlastně tady spousta věcí, které vlastně, když mluvíme o Benešových dekretech, tak myslím, mluvíme o úplně jako jiných věcech. Jo. Mluvíme třeba o tom, jestli jsme spokojeni s tím, jak probíhala retribuce, ale třeba retribuce vůči Čechoslovákům. Bavíme se o tom, jakým způsobem byl ustaven ten režim po 45. Bavíme se o pozemkové reformě, o spoustě jiných věcech a většinou říkáme to ty Benešovy dekrety, což dobře všichni tady víme, že byla celkem klasická věc, kterou dělali i jiné okupované státy, když prostě není možné jet podle ústavy 1920, tak se jede podle prostě prozatímního zákonodárství, které je teda symbolizované tím, kdo je nahoře, v tomhle případě Benešem, ale potom na konci všechny ty věci znovu schvaluje prozatímní shromáždění, takže jako není možné to házet na toho našeho oblíbeného fackovacího panáka Edvarda Beneše. Za mě vlastně to, co a možná se ještě k tomu dostaneme, a to je asi pozice, kterou si nikomu nezavděčím, já jsem vlastně rád za ten nápad, který tady byl, vlastně už k tomu dlouho směřovalo, jestli se nepletu, už v minulé dekádě Daniel Herman jel na Sudeto německé dny 2023, snad vyslala oficiálně vláda Mikuláše Beka, ministra školství, aby promluvil na Sudeto německých dnech. Opravdu to jako směřovalo k tomu, že nějakým způsobem reprezentace Landsmannschaftu se zde objeví a bude to mírové, obrácené do budoucna a vlastně plné lítosti za to, co se tady stalo. Já jenom se nemůžu pomoct, podle mě ta akce byla nezvládnutá v tom smyslu, že pokud v Brně mluví například spolkový ministr vnitra, tuším do Brinty, tuším ministr vnitra teď, vychází z CSU, takže je to bavor jak poleno, úplně chápu, proč tady byl, ale je to spolkový ministr vnitra, nemůže tam nebýt člen české vlády z mého pohledu. Já úplně chápu, co tady rozehrál Andrej Babiš, vlastně strašně mě zklamal, že nechal své koaliční partnery to téma posunout až na tu sněmovní úroveň, že se přijal nějaké usnesení, mohl to vymlčet, mohli jsme jít od toho dál. Ale za mě vlastně to, k čemu to směřovalo, tak prostě nemůže skončit tím, že tady máme spolkové ministry a nemáme tam ty české protějšky. Při vší úctě k Meeting Brno, při vší úctě vlastně k tomu dobrému záměru, tohle si myslím, že je prostě nezvládnuté. A jasně rozumím ten protiargument, OK, s Babišem to nešlo. Úplně rozumím, jak to vzniklo, záměr oceňuji, podle mě to provedení nebylo šťastné. A myslím si, že to dosvědčuje vlastně i ten průzkum Medianu pro český rozhlas. Mě nejenom jako překvapilo, že 57% to nepovažuje za správnou akci, ale překvapilo mě vlastně docela ta nízká podpora mezi mladými do 24 let, nějakých 68%, tam bych čekal, že třeba bude 90%. Jo. Myslím, že to jde trošku na to konto, že ta akce nebyla prostě zvládnutá tak, jak měla a vlastně podle mě měla směřovat k tomu, že na české straně buď Jihomoravský kraj, Brněnská radnice, Česko-německý fond budoucnosti, při vší úctě k Meeting Brno, uspořádá něco takového, objeví se tam představitelé jak centrálních vlád, tak vlastně krajských vlád a ta podpora v tom jiném průzkumu Medianu pro rozhlas bude, že 80% to oceňuje a není to téma.
0: Možná ne ta akce, ale to téma pořád ještě není u nás zvládnuté.
4: Tady je důležité hlavně, aby náš host řekl, co si o tom myslí, ale já si myslím...
0: Já nechávám, aby nás poznal trochu a potom, jasně, jenom, potom udeřil.
4: Já si myslím, že skutečně to, co jste řekl, že nějaká ta míra frustrace prostě vyvěrá při jakémkoliv tématu, tak teď je to u tohoto tématu. O to víc jako argumentuju tím, že má být ta akce dobře provedena.
0: Lukáš Novotný se těch Sudeto německých dnů několikrát zúčastnil. Oni se nějak vyvíjeli v čase? Jako byli každý rok jiné?
3: No, v čase se to vyvíjí velmi a to tím především, že samozřejmě těch účastníků je méně a méně. Jo, to je zapotřebí tedy vlastně vidět. Zároveň myslím si, že to, že to posunuli teď do toho Brna, do jako velmi liberálního prostředí. Vlastně v podstatě já si nedovedu představit, že by ten meeting byl třeba v Liberci nebo ve Varech. Takže to si myslím, že vlastně bylo jako taky fajn, protože to pro ně byla fakt jako živá voda, jo? Protože celá ta událost už tak trochu jako skomírala. On se jí vždycky musí účastnit jako bavorský premiér, ten tam vždycky v neděli nastoupí s nějakým jako projevem. Už i jenom čistě na těch projevech vlastně vy vidíte, že se to proměňuje, že tam i to téma třeba těch Benešových dekretů a tak dále ustupuje. Já si vzpomínám na Edmunda Stoibra, který prostě velmi autoritativně tvrdil, že dokud Česká republika nezruší Benešovy dekrety, prostě nepojede do České republiky a tak dále, což potom samozřejmě vedlo i k tomu, že jako vlastně české vlády museli argumentovat tím stylem náš partner je Berlín a sice jsme viděli i, že byly velmi intenzivní vztahy se Saskem, s Bavorskem samozřejmě taky, ale ne na té mezivládní úrovni. Takže ono se to celé proměňuje, ale jinak teda musím říct, že i v tom Brně to mělo pořád ten takový ten konzervativní náběh v tom smyslu, že tedy to začne v pátek, ono to tady začalo trošku dřív, protože to bylo v nějakém širším kontextu toho meeting Brno, že jo, ale že v pátek prostě to začne nějakým kulturním předáváním cen Karla IV. V sobotu je taková ta aktivita v těch halách, na těch krásně je vidět, že těch lidí jako je míň a míň, jo, tam byly takový ty pivní sety, na kterých prostě vidíte nápis třeba Bricks nebo Tachau, Reichenberg a tak dále, tak těch lidí tam prostě jako samozřejmě s časem bylo míň a míň. Byly tam různé prostě třeba burzy, nějakých starých pohlednic a tak dále, to mě třeba hrozně jako bavilo. No a vyvrcholením toho všeho byla vždycky ta neděle, to dopoledne, nástup tedy vlastně i s těmi jejich vlajkami a samozřejmě projev bavorského ministerského předsedy. To je prostě něco, co se vlastně i v tom Brně zachovalo a myslím si, že to vlastně jako bylo, když už teda se to mělo konat v Česku, tak to Brno asi bylo velmi dobře zvoleno, jo, protože tam to prostředí pro ten česko-německý dialog dlouhodobě prostě jako je velmi pozitivně nakloněno. Není to jenom Milan Uhde, Jaroslav Šabata, že jo, když si prostě jako, nebo konec konců Petr Fiala vlastně jako, jo, je to i působnost tamní německé menšiny Dora Miller, která když ještě žila, si vzpomínám, že se věnovala Ludvíku Čechovi, toto se byl sociální demokrat, který a to je mimochodem hezké na tom všem, jo, prostě pocházel sice ze Lvova, tedy z Lemberku, z německých území, studoval ve Vídni, působil v Brně a jako prostě sociální demokrata, jasný antifašista, zemřel v Terezíně. Jo. A pokud máte takovouhle biografii a těch tam nebylo úplně málo, tak pak si vlastně z toho vyberte, kdo je fašista, kdo není fašista, kdo je vlastně ten dobrý Němec nebo kdo není ten dobrý Němec.
5: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu anebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jestli máme dostatečné povědomí o událostech po květnu 45 a proč takzvané Benešovy dekrety stále vzbuzují silné emoce.
10: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
7: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
10: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad 7. kavalérií, náčelník Siouxů, sedící bík, a Hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: V 16 hodin je s vámi nedělní odpolední Plus. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
5: A
1: A o čem budeme mluvit v příštích minutách? Oděsa znovu hostila bezpečnostní fórum. Navzdory pokračující válce do ukrajinského přístavu přijeli politici i experti debatovat o budoucnosti evropské a globální bezpečnosti. Čím je bezpečnostní fórum v Oděse významné a v čem se liší od podobných konferencí? Jak moc se bude Česko v dalších letech zadlužit? Otázka, která se stala jedním z hlavních témat uplynulých týdnů na politické scéně. Co na změny rozpočtových pravidel řekne Senát? A dlouho do noci slavila Paříž obhajobu titulu svého klubu PSG ve fotbalové lize mistrů. Pařížský celek ve finále porazil anglický Arsenal. Oslavy v centru Paříže ale doprovázely nepokoje a výtržnosti. Proč se to bez nich neobejde a jak oslavy pokračují dnes pod Eiffelovou věží? Než se k tomu ale dostaneme, uslyšíte zprávy s Ondřejem Látalem.
11: Přeju hezkou neděli. U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Nejméně 10 lidí utrpělo zranění. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jeho české policie Lenka Krauzová. Podle ní v autobuse cestovali cizinci. Nehoda se stala na silnici druhé třídy číslo 143. Zavřená bude ještě několik hodin. Další podrobnosti zjišťujeme. Českem procházejí silné bouřky, navaruje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť. Nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel silný vítr. Pokračuje meteoroložka Maria Odstrčilová.
6: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě. Tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 kilometrů za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více. Ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 kilometrů za hodinu.
11: Například na jihu Čech už několikrát vyjížděli hasiči kvůli popadaným stromům. První bouřky se v Česku objevily kolem poledne, přišly směrem z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos anebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušně na plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002. Koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka asi 6. Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušném úderu vypukl požár v ropné rafinérii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kirovské oblasti. Napojený je na ni i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. A ukrajinská Oděsa už potřetí hostila Mezinárodní bezpečnostní fórum. Mluvilo se především o bezpečnosti v Evropě a na Blízkém východě. K tomu řekneme víc hned po zprávách v Odpoledním plusu. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. V pátek večer hodinu před půlnocí, 2 dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
8: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: Dnešní noc má být zatažená až oblačná, na většině území s deštěm anebo přeháňkami. Zpočátku ještě budou doznívat i lokální bouřky. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 10. Vát má mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13, vád má mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, večer pak bude slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A posloucháte nás v 16 hodin 5,5 minuty. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Ukrajinská Oděsa už po třetí hostila Mezinárodní bezpečnostní fórum. Témata debat předních politiků, politologů a bezpečnostních odborníků z celého světa byla jasná. Bezpečnost v Evropě a na Blízkém východě. V Oděse je náš zpravodaj Martin Dorazín. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Kteří významní hosté do Oděsy přijeli?
9: No tak kdybych je měl vyjmenovat, tak tady budeme hodně dlouho, bylo jich asi 650 a dá se říci, že vlastně ten třetí ročník byl nesmírně reprezentativní. Za tak rychlou dobu se z toho podařilo vybudovat opravdu fórum, které bude mít zcela jistě velkou váhu i v budoucnu, už jenom tedy z toho výčtu těch hostí, kteří přijeli a kteří se tady mohou setkávat zase s jinými významnými lidmi. Byli tady zástupci Izraele, byli tady zástupci středomořské oblasti, Blízkého východu, američtí senátoři, takže je to opravdu velmi důstojné fórum a navíc takovém poměrně neformálním duchu, nakolik je to samozřejmě možné při dodržování všech bezpečnostních opatření, tak to přímořské, měkké, oděské klima se rozhodně promítá i do té atmosféry, která není tak upjatá, jak bychom od nějaké takové velké mezinárodní konference očekávali. Ostatně to byl i záměr iniciátora a předsedy celého toho Černomorského oděského fóra Oleksie Hončarenka, ukrajinského poslance, který maximálně využil všech svých konexí a pozval opravdu celou plejádu lidí. Za všechny třeba můžu zmínit, jakým bylo překvapením, že tady byl třeba íránský korunní princ Reza Pahlavi, který také vystupoval a mluvil nesmírně zajímavě právě o propojenosti těch konfliktů na Blízkém východě a na Ukrajině přes Rusko, přes jeho spolupráci s Íránem. Protože jak víme, tak Irán dodával Rusku na začátku války ty obávané šahídy, ty sebevražedné nepilotované letouny, které už si Rusko potom začalo vyrábět samo, ale ta linie podpory, ta osa vlastně Moskva-Teherán tam stále zůstává a ohrožuje tedy podle Pahlavího nejenom Blízký východ, ale i tedy Ukrajinu a to je důležité, aby si i veřejnost vlastně uvědomila, jak je to všechno vlastně provázané právě spolupráci třeba Ruska s Iránem.
1: Jaký význam má vůbec takové fórum se spoustou diskuzních panelů?
9: Ano, těch panelů tady byla obrovská spousta, nedalo se samozřejmě vůbec stihnout ani to nejzajímavější. Samozřejmě je to bezpečnostní fórum, takže to je taková červená nit, která spojovala všechny panely, ale měly velmi zajímavé odbočky například k debatám o energetické bezpečnosti a co pro ní znamenají například sluneční a větrné elektrárny, tolik diskutované i u nás, tak tady to bylo zase z toho bezpečnostního pohledu a je to vidět třeba na příkladu Ukrajiny, což tam i zaznívalo, jak je důležité mít velice silné nezávislé zdroje energie v případě nejenom války, ale nějakých živelních katastrof. Tady po celé Ukrajině, i bavili jsme se mimo fórum vlastně tady s přáteli o tom, že oni také mají na zahradě svou vlastní solární elektrárnu, takže jsou do značné míry nezávislí na výpadcích energie, které tady jsou v zimě časté, teď v letním období opět budou častější, takže třeba tato myšlenka, toto tady hodně zaznívalo, samozřejmě kromě toho, co se dá od takového bezpečnostního fóra očekávat, to znamená otázky války na Ukrajině, otázky války kolem Iránu a různých světových krizí nebo bezpečnosti celé té černomorské oblasti, protože to je samozřejmě taková ta ústřední myšlenka toho fóra, zaměřit se i na tuto oblast, která zahrnuje nejenom Ukrajinu, ale hodně států vlastně, které buď jsou tady na tom černomorském pobřeží, anebo s tím souvisí, jako jsou středomořské státy a podobně, například kvůli dopravě a kvůli možným problémům, které mohou nastat v těch úžinách, což, jak víme, se teď projevuje třeba v případě té iránské krize. Takže nebudu jmenovat všechna ta témata, ale rozhodně to muselo být pro všechny, kteří se jich zúčastnili, velice zajímavé. A dalším momentem je, že se tady mohou velmi neformálně ti lidé setkat. Ta konference samozřejmě nepřijímá žádná rozhodnutí, ale má obrovský dopad na na třeba veřejnost potom, protože ti lidé jsou vlivní, kteří sem přijíždějí, vystupují, účastní se těch debat a potom to dál mohou předat i vlastně tu osobní zkušenost z Ukrajiny ve svých zemích.
1: Martine, zkus to už prosím jenom stručně. Byla to taková tradiční velká konference nebo je Oděské bezpečnostní fórum i něčím výjimečné?
9: Je výjimečné tím doprovodným programem, protože nedá se sedět celý den na těch panelových diskusích, což si organizátoři uvědomovali, takže připravili program pro účastníky a kohokoliv, kdo se akreditoval vlastně na různé zábavní akce, tak aby Oděsu ukázali i v době války jako místo, které je nezlomné, které přežívá. Byl tam třeba i výlet do blízkosti frontových linií, ne bezprostředně samozřejmě, ale do těch oblastí, takže každý si tady mohl vybrat, jestli půjde na koncert vážné hudby nebo něco lehčího, anebo se pojede podívat po oděské oblasti.
1: Tolik z Oděsy, zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Děkujeme za informace, naslyšenou.
9: Hezký den.
1: No a sestavu Martinů v úvodní desetiminutovce vysílání Plusu teď střídá Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii. Dobrý den, slyšíme se.
12: Ano, slyšíme, hezký odpoledne.
1: My teď rozebereme to, že Francouzi slaví pod Eiffelovou věží pařížský klub PSG, totiž po druhé za sebou vyhrál fotbalovou ligu mistrů. Ve finálovém zápase v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal. Martine, ty jsi teď přímo ve fanzóně, tak kdy na místo dorazí fotbalisté PSG, kteří se vrací z Budapešti, kde se hrálo včerejší finále?
12: No, měli už tady být. Původně se počítalo s tím, že dorazí kolem té hodiny prostorně, mají tady spuštění. Čekají je tady na fanzóně, ve fanzóně přímo pod Eiffelovou věží v parku okolo tisíc lidí. Zatím je tady takové pódium, velké pódium, na kterém se střídají DJové, hudebníci, ale je to opravdu velká sláva. Až sem přijedou fotbalisté PSG z Budapešti, tak je tady nachystaná taková dlouhá, 400 metrů dlouhá červeno-modrá dráha, po které zamíří právě fotbalisté PSG z vojenské školy, ta je na jedné straně vlastně toho parku u Bartovo pole a potom mířit až na pódium, které je tedy přímo pod Eiffelovou věží. Doufám si tvrdit, že tyto záběry skutečně obletí celý svět, protože lepší kulisy si těžko představit tady v Paříži. Loni ty oslavy s fotbalisty byly na bulváru Champs-Élysées, letos tedy v parku Bartovo pole pod Eiffelovou věží. Jak říkám, jsou tady desítky tisíc lidí, teďko dneska stojí, užívají

0: takže až potom jsem se mohl přijít, ale jinak skutečně to vypadá, že ty oslavy tady jsou zatím poklidnější. Viděl jsem několik incidentů nebo pokusů vlastně vytáhnout pyrotechniku, rachejtle, několik jedinčím se o to pokusilo a vlastně oči jsem viděl, že přistoupili potom policisté, chytli je doslova za ruku, odvedli k policistům a tedy zadrželi. Teď je tady vlastně i změna v tom množství taky diváků, ale taky možná tom rozložení. Zatímco včera v noci na tom bulváru Champs-Élysées jsem viděl hlavně mladší fanoušky, mladší lidi, takové jinochy, kluky, tak tady vidím celé rodiny, táty, mohl jsem tady s někým z nich se synem 11letým přišli, takže i z toho důvodu doufejme, to bude poklidnější.
1: No a jaká je bilance těch včerejších nepokojů?
0: Ta bilance je opravdu děsivá, můžeme říct, protože při těch nepokojích vlastně zemřel jeden člověk, 24letý člověk, to bylo na pařížském obchvatu, po srážce se skútrem. Další mladý muž, mladý člověk, 17letý, je v komatu a to po potyčce s nožem, takže oběti tedy skutečně i na životech. A pak samozřejmě velké materiální škody. Ministerstvo vnitra potvrdilo, že došlo k rabování v několika francouzských městech, snad v 15. A pak samozřejmě ty škody, když člověk sem přijížděl, já jsem přijížděl na kole k Eiffelově věži, tak jsem viděl ještě zbytky vlastně těch zapálených košů, třeba zapálených sdílených cyklistických stanic, těch škod, pak taky vyskladné autobusové zastávky, těch škod skutečně bylo víc.
1: Chce se mi, Martine, zeptat, proč se ty oslavy bez těch nepokojů opět neobešly, bez násilností, proč je pro někoho takový problém oslavit titul nějak civilizovaně v mezích zákona, jako jinde, ale asi je to na delší debatu, nebo máš pro to nějaké stručné vysvětlení?
0: Stručné vysvětlení asi neexistuje. Jediné vysvětlení, které existuje, asi to, že mimo ty fanoušky, kteří přicházejí, si užijí skutečně a chtějí slavit společně, tak prostě ty oslavy infiltrují i radikálové výtrpící, kteří nemají jiný záměr, než skutečně ničit, a tak to prostě je.
1: Pařížané slaví obhajobu titulu PSG ve fotbalové lize mistrů a přímo ve fanzóně je náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, díky za tvoje informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: A teď máme minutu po 16:45. Nový maďarský premiér se snaží zbavit pilířů, na kterých stál režim Viktora Orbána. Za jeden takový pilíř Péter Maďar označuje i prezidenta republiky Tamáše Šujoka. Právě dnes vyprší termín, ke kterému Maďar prezidenta vyzval, aby dobrovolně z funkce odstoupil. Tento ale odmítá a obrátil se na evropské instituce. Na detaily se teď zeptáme Dominika Tesára ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Proč premiér Maďar tvrdí, že je nutné se zbavit současného prezidenta Šujoka?
3: Protože prý Tamáš Šujok selhal. Podle Maďara byl pouze loutkou předchozího systému. K rezignaci Maďar prezidenta vyzval opakovaně, například krátce po vítězných dubnových volbách.
4: Není způsobilý ani hodný zastávat roli garanta právního státu, ani být morálním příkladem a vzorem pro maďarský lid. Příležitostí, kde měl promluvit, byla spousta. Na obranu obyvatel, na ochranu demokratického řádu, když byla země plundrovaná nebo když vláda zneužívala tajné služby. Musí odejít okamžitě po sformování vlády, aby zachoval alespoň zbytky zákonnosti.
3: Péter Maďar navíc tvrdí, že Šujok by mohl blokovat důležité zákony a házet tak klacky pod nohy nové vládě. Kromě hlavy státu Maďar k rezignaci k dnešnímu dni vyzval i předsedy nejvyššího a ústavního soudu, generálního prokurátora a několik dalších vysoce postavených úředníků. I o nich mluví jako o loutkách Orbánovy vlády.
1: Má ale premiér bez ohledu na to, jak velké bylo jeho vítězství ve volbách, právo nutit prezidenta k demisi?
3: To je právě v Maďarsku předmětem diskuzí. Existují právníci, kteří tvrdí, že současná ústava umožňuje odvolání prezidenta parlamentem. Například právník Péter Róna, bývalý prezidentský kandidát spojené opozice, říká, že prezident má podle ústavy zosobňovat jednotu národa, pokud tedy poslanci vládní strany TISA přesvědčivě dokáží, že Šujok sloužil jen politickým zájmům Orbánovy strany Fidesz. Mělo by to podle Rónova výkladu stačit k odvolání. Další variantou je, že by TISA změnila ústavu a vložila do ní

0: nový způsob, jak odvolat hlavu státu. Podle Maďara ale právníci jeho strany hledají cesty, jak Šujoka donutit k odchodu podle současných pravidel. Další věc je, že Maďar se v této záležitosti opírá o jakousi nepsanou legitimitu, protože kandidoval s tím, že změní režim, ne že vymění jenom vládu, ale celý režim, a voliči mu to schválili největším vítězstvím v moderní historii země.
1: A prezident Šujok se ale zatím odmítá podvolit. Bude tedy s premiérem o své křeslo bojovat?
0: Zdá se, že se Šujok nevzdá bez boje. Podle Maďara po jejich osobních setkáních o rezignaci uvažoval. Potom ale Šujok uvedl, že dobrovolně neodejde, protože chce dodržet svou přísahu a taky odmítá, že by se v Maďarsku volbami změnil režim a změnila se podle něj jen vláda. V pátek navíc prezidentský palác oznámil, že se prezident obrátil na Benátskou komisi, tedy orgán Rady Evropy. Šujok požádal o pomoc jejich právních expertů s vyřešením této otázky. Důvody vlády k jeho odvolání označil za politické a jako takové prý nemají oporu v ústavě. Už teď jde o bezprecedentní spor a pokud budou oba politici trvat na svém, může se ještě velmi prohloubit.
1: Ať už prezident zůstane nebo ne, Péter Maďar v kampani sliboval, že hlavu státu si budou vybírat samotní občané. To stále platí.
0: Ano, Maďar chce přímou volbu prezidenta. Vadí mu, že nejvyšší úřad v zemi byl prý dosud v parlamentu obsazovaný na základě nekalých zákulisních dohod. Maďar obecně připravuje změny, které mají oslabit roli premiéra, tak aby se neopakoval scénář jako za vlády Viktora Orbána, že se moc koncentruje v rukách jediného člověka. Proto prý chce prezidentovi do budoucna posílit pravomoce, aby byl systém víc vybalancovaný. Pokud Šujoka donutí k odchodu, měl by parlament zvolit dočasného prezidenta a až ten příští prezident po něm by měl být volený lidmi.
1: Dodává Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za téma. Naslyšenou. Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v 16 hodin a 20,5 minuty. Jdeme na další reportáž. Ve sněmovně se o něm vedly dlouhé debaty, teď zřejmě návrh na změny v rozpočtové odpovědnosti narazí v Senátu. Předseda horní komory i šéfové všech senátorských klubů očekávají, že koaliční novela neprojde. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které návrh vládní koalice považují za hazard s budoucností země. Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí.
2: Rozpočtový armagedon, který chystá Alena Schillerová.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu.
4: Vy nás chcete kritizovat. Vy, kteří jste místo seriózních plánů posílali do Bruselu konsolidační halucinace svého naprosto nekompetentního ministra financí?
5: Debatu o změnách rozpočtových pravidel provázely ve sněmovně ostré názorové střety. A poslance zřejmě čeká další kolo. Senátem totiž návrh patrně neprojde.
6: Předpokládám, že v Senátu budeme minimálně navrhovat nějaké pozměňovací návrhy.
5: Očekává předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS.
6: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
5: Podobně mluví i předsedové všech senátorských klubů s výjimkou šéfky senátorů hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové.
7: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné, že se v tuto chvíli ozývají tak, jak se ozývají.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce rozšířit seznam výdajů, které by se nezapočítávaly do výpočtu maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Doteď výjimka platila pro část výdajů na obranu nebo dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ministryně chce přidat třeba peníze na infrastrukturu, tedy na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to budou vysoké desítky miliard. Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připravit pozměňovací návrhy anebo novelu zamítnout.
8: V minulých letech docházelo ke snížení deficitu a teďka se vlastně mají otevřít jako dveře tomu, aby ten deficit stoupal. Já osobně si myslím, že to není rozumné, že to je velmi nebezpečné a že je to vlastně otázka, jak si zaplatit své předvolební sliby a to určitě nepodpořím.
5: Avizuje předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Sobotka. Ať už Senát změny rozpočtových pravidel zamítne nebo navrhne pozměňovací návrhy, vrátí se novela do sněmovny. Tam mají koaliční strany pohodlnou většinu a horní komoru zřejmě přehlasují. Změny rozpočtových pravidel senátoři projednají pravděpodobně v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na hodinách je 16 hodin 23 minuty. Máme pro vás další příspěvek. Mimořádný den má za sebou 11 odsouzených mužů z věznice v Rapoticích na Třebíčsku. Mezinárodní vězeňské společenství tam totiž uspořádalo den pro rodiny s názvem Hra s mámou a tátou. Děti se tak se svými otci výjimečně nesetkali při klasické vězeňské návštěvě, ale zahráli si s nimi fotbal a další různé hry.
9: Pro mě to znamená strašně moc, protože máme tady jednou měsíčně návštěvy, kde to je nějak přitažený, jak ve vězení. No a doufám, že tady s holkama vyhrajeme fotbalový turnaj.
10: Takže hrajete společně, jsou to rodiny?
9: Jasné.
11: A jednou se máme
10: dělat.
9: A trénuješ, že jo?
12: Pan Michal s dcerou Michaelou si společné kopání do míče užili. Stejně tak i další strávený čas.
9: Jsou plný emocí a nedokážu to jen tak specifikovat. Je to pro mě štěstí.
12: Od laviček na okraji tělocvičny pozoruje své děti při hraní fotbalu i paní Petra.
13: Jelikož kluci byli ještě malí, a když jsem táta šel, tak naštěstí oni to jako nevnímají. A proto teď, jak rostou, tak ten kontakt s tím tátou je pro ně důležitý.
12: Pro syny paní Petry, dvojčata, je den s tátou výjimečnější než pro jiné děti. Na klasickou návštěvu se tam za ním dostanou málo kdy.
13: Jezdíme většinou dcera, já a dospěláci, rodiče, Jirky, manžel. A ti dva jezdí míň.
12: Návštěvy jsou totiž početně omezené, trvají navíc maximálně 3 hodiny. Takto mohli odsouzení se svými dětmi skutečně strávit celý den. I když je to ke konci podle sociální pracovnice věznice Andreje Veselé emočně náročné.
14: Hlavně, když potom odejdou, tak je vidět, že jsou ty chlapy úplně na měko. Všech si viděla jenom tady ty tomu jednomu. Bohužel to nevyšlo, že rodina se nedostavila a chlap jak hora, řekla bych tvrdej odsouzený a stejně měl nám slzy v očích.
12: To se ale podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství stává skutečně výjimečně. Pro rodiny jsou totiž podobné akce způsobem, jak se s odsouzenými potkat v trochu pohodovějším režimu.
15: Běžně mívají návštěvu jednou za měsíc na 3 hodiny, musí třeba sedět jenom u stolu, nemají tady jídlo a nemají tady ten doprovodný program, je to za kontroly vlastně nějakých příslušníků, takže ten režim je úplně jiný. Dnešní den, kde se vlastně snažíme vytvořit co nejcivilnější, aby ty rodiny se mohly cítit zase jako rodiny.
12: Kromě hry s mámou a tátou pořádá Mezinárodní vězeňské společenství ve věznicích i den s dítětem, kde se místo fotbalu rodiny účastní hlavně různých soutěží. Z Rapotic, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Za 4 minuty bude 17:30, posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a než začnou další zprávy, máme pro vás ještě jednu reportáž. Irský herec Colin Farrell dnes slaví 50. Z někdyšího hollywoodského bouřliváka, kterého proslavili role gangstrů a rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace.
16: I'm in this position because you've got a gun.
17: Come on, Stu. Don't you get the game yet?
18: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stouna. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonny v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
19: Píšou, že Belgičani 2x zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
20: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčejí trpaslíky.
18: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
21: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
22: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád... Morze.
21: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
18: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu Oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonoughou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara. Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má dva syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Jak to bylo doopravdy?
2: Víc než 40 let byl zatajován protinacistický odboj, který nebyl pod taktovkou komunistů. Zapomínalo se na příslušníky západního odboje, jak na vojáky, tak na politiky.
11: Říká historička Pavla Plachá. A otázkou pak je, neměly být z historie vymazány dokonce i manželky některých protinacistických odbojářů?
0: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
1: Teď ale bylo 16:30, v nedělním odpoledním Plusu jsou teď na řadě další zprávy a s nimi Ondřej Látal.
0: Český rozhlas Plus.
23: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Silnice 143 bude kvůli nehodě uzavřená minimálně několik hodin. V autobusu cestovali cizinci, na místě jsou zranění. Potvrzuje to mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
24: Aktuálně na místě pracují všechny složky integrovaného záchranného systému a prvotní informace hovoří o zhruba 11 zraněných.
23: Neporaněné cestující z místa odveze náhradní autobus. Kvůli dopravní nehodě záchranáři vyhlásili mimořádnou událost. Další podrobnosti zjišťujeme. V Lidické ulici v Havlíčkově Brodě záchranáři řeší havárii letadla. Pilot se pravděpodobně snažil nouzově přistát a zavadil o ukazatel u čerpací stanice. Pilot při havárii utrpěl zranění. Na hlavní trase od Jihlavy do Havlíčkova Brodu řídí dopravu policisti. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpátky. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Ve specializované nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Projevily se u něj některé symptomy nemoci, včetně horečky. Uvedlo to brazilské ministerstvo zdravotnictví. Nemoc se rozšířila právě na východě Konga v polovině května. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho více než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal.
25: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées.
3: Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Baluch, Český rozhlas.
23: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidi. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky včera. Zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil žádné důkazy. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje anebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. V noci bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm anebo přeháňkami, zpočátku i doznívajícími lokálními bouřkami. Teploty 16 až 12 stupňů, na horách se ochladí až na 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Oblačnosti má ubývat. A teploty zítra 17 až 22, na horách kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Proč chce vláda prodávat pardubického výrobce výbušnin, firmu Explosia? Jak dlouho bude ještě každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty? A je jisté, že se v budoucnu do Česka nevrátí ruský plyn, třeba pod hlavičkou azerbajdžánského? Probereme také záměry s energetickou společností ČES před blížící se valnou hromadou. Je tu nový díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví vás Jana Klímová.
6: Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
7: Dobrý den a díky opět za pozvání.
6: Regulace cen benzínu a nafty má pokračovat i v červnu, tedy třetí měsíc za sebou. Vláda s vyhlašováním maximálních cen začala v reakci na ropné šoky kvůli konfliktu na Blízkém východě. Původně ta regulace měla trvat jenom měsíc. Jak to tedy teď bude dál? Máte nějaké jasné kritérium, co se musí stát, aby ta regulace skončila? Čili je to mírová dohoda mezi USA a Iránem nebo určitá cena třeba za barel ropy?
7: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou, skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo. To znamená, my si za tím rozhodnutím stojíme, nicméně je pravda, že po dohodě s těmi provozovateli čerpacích stanic, s těmi jejich asociacemi, jsme to trochu zmírnili. My jsme přesvědčeni, že to byl klíčový krok, který dnes se nám jasně projevuje v těch cenách, protože jsme dneska čtvrtí nejlepší ve smyslu cenu nafty.
6: Jasně, chápu, ale to je takové jako měkké kritérium, že budete přesvědčeni o tom, že se situace nebude zhoršovat. Jako máte tam nějaké tvrdé kritérium, na základě čeho si řeknete, tak teď to prostě zrušíme? Je tam třeba nastavená nějaká cena za ropu?
7: Nemůže tam být, protože můžete mít nastavenou cenu za ropu, ale ono vám to se třeba může ze dne na den hýbnout a zrovna v tu chvíli tam bude velmi zajímavá. Nicméně druhý den zase někdo něco řekne a vyskočí to nahoru a jsme tam, kde jsme byli. A my si nemůžeme dovolit to, že bychom jeli v režimu zastropování marží a zrušili jsme ho a já nevím, za týden jsme to zase zaváděli. No to bychom samozřejmě byli pro smích, nemluvě o tom, že by to tomu prostředí neprospělo. To znamená, my to nebudeme prodlužovat ani o den déle, pokud uvidíme, že je zde určitá míra pravděpodobnosti, že ten trh se stabilizuje.
6: Vy jste zhruba před měsícem řekl, že situace kolem ropy a paliv je vážnější, než si všichni představují. Taky jste založil krizový tým a připravil krizový plán odolnosti ekonomiky, který počítá třeba i se scénářem, že paliva kvůli blokaci Hormuzského průlivu a vůbec situaci v Perském zálivu dojdou. Pořád podle vás Česku něco takového hrozí?
7: My jsme na straně bezpečnosti, to znamená, ten plán neznamená to, že by to tak mělo s nějakou větší dávkou pravděpodobnosti nastat, ale my musíme se připravit i na ty kritické scénáře. Já už jsem se zažil dobu covidovou a vím, že ten, kdo je připraven, tak ten poté může jednat daleko rychleji. Takže když jsem tvrdil a tvrdím stále, že ta situace je v tom Hormuzu nevyjasněná, zejména s ohledem na to, jak jsou porušeny všechny rafinérie a ta energetická infrastruktura, tak stále zde samozřejmě hrozí určitá míra rizika toho, že by mohlo být těch produktů z toho regionu o něco méně. Když jich bude méně, tak logicky může znamenat ad jedna zvyšování cen a ad dva teoreticky to může znamenat i ohrožení dodávek.
6: A co jsou ty krizové scénáře? Můžete říct nějaký
7: krizové
6: příklad?
7: Scénáře máme vlastně dneska tři. Spouští se přes cenu ropy a plynu na světových trzích a poté ale i na lokálním trhu s tím, že teď se pohybujeme ve scénáři číslo jedna. Jinými slovy, zatím relativně mírná opatření, například zastropování těch pohonných hmot, ale scénář 2 a scénář 3 už jsou o tom, že se zavádí konkrétní opatření, jak na té energetické úrovni, to znamená například bychom museli sáhnout do regulovaných cen elektřiny, případně plynu, a máme tam i různé varianty dopadů na jednotlivé segmenty, zejména tady podnikatelského prostředí, a spouštíme určitá opatření nejdříve od těch měkkých, to by byl ten scénář 2, jako jsou například záruky, jako jsou například úvěry výhodné, jako jsou například různé pojištění, až po scénář 3, který by byl už skutečně kritický. Znovu říkám, není pravděpodobný, ale musíme počítat i s touhletou hypotetickou variantou a tam potom by to samozřejmě byly nástroje už velmi razantní.
6: A to je co?
7: No tak bylo by to třeba i zastropování cen energií, bylo by to spuštění třeba Kurzarbeitu a byly by to už dotační programy pro podnikatele.
6: A můžete říct nějakou cenovou hladinu, na jaké začíná scénář 2 a na jaké scénář 3?
7: Ty hladiny, oni jsou teď v tom plánu a je to tam přesně nastaveno s ohledem na ceny na světovém trhu a ceny u nás. Musí se to ještě nějakým způsobem průměrovat, protože to samozřejmě není možné, aby to bylo za jeden den, musí to být za určitou dobu, to znamená, teď to tady před sebou nemám, ale dá se to z toho dopočítat. A je to scénář nebo scénáře, které jsme připravili velmi pečlivě po dohodě s podnikatelskou veřejností, ale i s odbory. Dávali jsme to dohromady několik týdnů, všechno nám odparafovali, představil jsem to na brzce a ten scénář je dneska hotov.
6: A těmhle cenám se ani neblížíme. To jsou ceny elektřiny tedy.
7: Jsou to ceny ropy a ceny plynu na světových trzích nebo na evropském trhu a ta dále determinuje cenu samozřejmě elektřiny.
6: A u té ceny ropy, kde je ta hranice, aspoň přibližně, protože teď jsme přes $100 za barel.
7: Nemůžeme to brát jenom za barel, je to cena ropy a poté samozřejmě ještě pohonných hmot zase v průměru Evropy. Je to tam docela, řekněme, nechci říct komplikovaně vypočítatelné, ale má to nějaký mechanismus spojený s koncovou cenou a cenou na světových trzích.
6: Patří mezi ty opatření, jak zajistit bezpečnost dodávek, třeba je navýšení zásob ropy nebo pohonných hmot, protože to podle mě se nabízí jako první.
7: My na tom pracujeme, ale dneska to není tak, že bychom v celku navyšovali, protože ty kapacity pro skladování jsou plné, ale měníme strukturu, to znamená, bude to dnes více v úzovkách ve prospěch hotových produktů, čili benzínu a nafty a o něco méně čisté ropy. S tím ale, že pokračujeme dále v investicích pro zvyšování kapacit pro uskladňování, zejména tady hotových produktů.
6: To znamená, to bude stavět Čepro.
7: Čepro, přesně.
6: Nové sklady.
7: Tak.
6: Na konci dubna jste byl s premiérem a podnikateli ve střední Asii a na jihu Kavkazu, jednat o dodávkách ropy a plynu. Nejkonkrétnější bylo asi oznámení, že by polostátní firma ČES mohla uzavřít dlouhodobý kontrakt na dodávku zemního plynu z Azerbajdžánu, který by pokryl až pětinu tuzemské spotřeby. Jak je vlastně takový kontrakt reálný, když sám Azerbajdžán i jeho hlavní státní firma Sokar říkají, že mají nyní plné těžební kapacity i přepravní cestu do Evropy?
7: Nejedná se jenom s Azerbajdžánem, jednáme na dvou frontách, a to je se Spojenými státy a s Azerbajdžánem. V tom Azerbajdžánu je to přibližně tak, jak jste říkala, to znamená nějakých 20% naší spotřeby a o něco méně, ale ne úplně daleko od toho, nějakých 15% bychom chtěli dojednat se Spojenými státy, respektive s firmami ze Spojených států, tak, abychom do roku 2028-2029 měli dlouhodobé kontrakty přibližně na 40% té domácí spotřeby. Přičemž tedy tyto dva zdroje by měly být těmi hlavními zdroji. S tím, že jednali jsme na úrovni nejvyšší a jak tedy prezident Azerbajdžánu, tak šéf Sokaru slíbili, že pro nás budou alokovat zvyšující se kapacity, které předpokládají, že do těch 3 let budou, to není tak, že by to mělo být příští rok, a do toho roku 28-29 bychom toto předpokládám měli mít uzavřeno. Nicméně uzavírat se to musí už v následujících připustme měsících.
6: A tím, kdo to bude uzavírat, je tedy ČES. A nevadí, že je to pořád jako vlastně polostátní firma? Není to určité znevýhodnění třeba soukromých firm na trhu? Jakože stát pomáhá tady polostátní firmě, která prostě bude mít...
7: Stát nepomáhá polostátní firmě. I ČES má přece zájem na tom, aby měl dostatek pozichrovaných zásob. A vemte si, že ČES dneska má rezervované terminály na 8 až 15 let v Evropě na LNG, no ale nemá naproti tomu rezervované dlouhodobé kontrakty na to LNG třeba ze Spojených států. To znamená, i proto jsme třeba do těch Spojených států jeli, tak, aby se to jakoby spárovalo, protože jinak to jako ztrácí trošku smysl. Hmm. A třeba v tom Henry Hubu se dá nakoupit velmi výhodně.
6: Ještě se zeptám na jednu věc tomu Azerbajdžánu. Říkal jste, že oni investují do zvýšení těch kapacit, ale jak je to s tou přepravou? Protože tam tedy, pokud to dobře chápu, se má jednat o potrubní plyn. A jak by se sem dopravoval, musí překročit 7 hraničních bodů. Vlastně ta dopravní vzdálenost je dlouhá. Přichází to vůbec v úvahu, že by sem opravdu tekl azerbajdžánský plyn, nebo půjde spíš o nějaké swapy? A tak že by se to by měnilo jako.
7: Vždycky je to o swapech, jo? To jinak ani nelze dneska nakupovat, to znamená. To je to, co jsem se tady minulé vládě marně snažil vysvětlovat 4 roky a stále to nepochopili, že když si koupím třeba plyn z Norska, tak to neznamená, že mi dorazí norský plyn. To vysvopuju a mám tam ten plyn, který je v úvozovkách mě nejblíže. Takže paradoxně, když jsme měli kontrakty s Norskem v dobách dávno minulých, tak jsem chodil ruský plyn, ne protože bychom ho chtěli, ale protože se to vysvopovalo. Nicméně ty dohody, které jsme předběžně měli s tím Azerbajdžánem, byly takové, že nám ten plyn dokáží dodat za poměrně dobrých obchodních podmínek. Tak, aby to bylo těsně pod cenou, která je dneska na burze v Evropě i po započtení vlastně těch cest.
6: Vy jste zmínil sám Norsko, norský plyn, jednáte tedy s Azerbajdžánem, se Spojenými státy, proč nejednáte třeba s Norskem o dlouhodobém kontraktu, který jsme kdysi měli, už ho nemáme, je to evropský partner?
7: No, protože norské kapacity jsou vyprodané prakticky všechny. Není jednoduché dneska udělat dlouhý kontrakt s Norskem, které vydělává neuvěřitelné peníze, a to jako neříkám ve zlém teď na tom, že má vše dlouhodobě vyprodáno, a my se snažíme logicky tím pádem hledat ve zdrojích jiných, které jsou pro nás akceptovatelné z toho geopolitického hlediska a současně tak, abychom to měli diverzifikované.
6: Vy jste jednali s premiérem také v Kazachstánu o možných dodávkách ropy. Ropu ale nakupuje polský PKN Orlen pro Českou republiku, který tady také vlastní obě rafinérie. Čili vy máte nějakou dohodu s Orlenem, že mu pomáháte nakupovat ropu?
7: Ne, tam to bylo čistě o tom, že je možné toto využít, je možné s nimi jednat a je možné jednat o fouzovkách dobrých cenách. Samozřejmě záleží to na PKN Orlen. A my jsme se na to dívali z několika úhlů pohledu, protože určitě jsme zaregistrovali to, že družba, ta severní část, je vlastně dneska zastavená, protože Rusové neumožňují přepravovat kazašskou ropu skrze družbu do Německa, což ale ve finále nás jako trápí, protože 30% přibližně ropných produktů bereme z Německa, jinými slovy tady hotové výrobky, jako je nafta nebo jako je benzín, a to, že by se to tam zastavilo, by mohlo znamenat v čase, zatím to Němci jako nesignalizují, ale a když tak jako zatím nepatrně, tak by to mohlo znamenat ohrožení dodávek ze severu, myslím tím hotových produktů. Pak by nezbývalo, než že ty produkty musíme brát ze Slovnaftu, kde tady máme už produktovat a museli bychom to tím nahradit. Takže jinými slovy, my jsme se de facto bavili o potenciálních dodávkách kazašské ropy obecně do regionu střední Evropy. To není jenom o tom, jestli by to kupoval PKN Orlen, nebo jestli by to kupoval někdo jiný z těch okolních zemích, ale oni přislíbili to, anebo deklarují to, že pokud by byl určitý problém, že jsou schopni nám sem tu ropu dodávat tak, abychom v tom středu Evropy nebyli tolik závislí. Hmm.
6: V minulém volebním období, nebo už v prvním, kdy bylo hnutí ANO ve vládě, tak jste uvažovali o tom, že byste si odkoupili zpět třeba jednu rafinérii. Také státní MERO za minulé vlády jednalo o vstupu do rafinérie v německém Karlsruhe. Je pořád něco takového na stole, že byste chtěli mít i ve zpracování ropy jako stát něco vlastního?
7: Nelze to úplně vyloučit. Já jsem toho názoru, že byla chyba v minulosti prodat rafinérie české, čili Litvínov a Kralupy. Dneska vidíte, že se to nám nevyplácí, nemluvě o tom, že samozřejmě ten, kdo to nakoupil, tak samozřejmě na tom vydělal neskutečné peníze, a to už je minulost, to je život. Nelze vyloučit, že bychom případně do nějaké takové infrastruktury vstoupili, a ta, o které jste hovořila a o které mimo jiné teda jednal už Mero v minulých letech, tak se nejeví jako zajímavá, je to poměrně daleko, to znamená, tam to padlo čistě z ekonomicko-technických důvodů, ale není vyloučeno, že bychom případně nejednali někde jinde.
6: To znamená v zahraničí.
7: Tak, opatrně projevujeme zájem v zahraničí, možná v České republice, ale to není dneska o tom, že bychom jednali. My jenom říkáme, že stát je připraven případně zahájet rozhovory a diskuze o tom, aby nějaký podíl v rafinériích získal. Vidíme dneska, že to je skutečně strategická infrastruktura.
6: Maďarský premiér Petr Maďar při své návštěvě v Polsku teď řekl, že až skončí ruská válka na Ukrajině, tak Evropa se podle něj vrátí k nákupu ruského plynu a ropy, protože je to levnější. Co si myslíte vy?
7: Já to neumím takto posoudit, protože to, že to říká dneska premiér Maďar, mě nepřekvapuje. On jako tohle to tvrdíval v zásadě vždy a pouze tady si, já nevím, část možná pražské kavárny domnívala, že to bude vlastně jejich člověk ve smyslu toho, že se od všeho odstřihne. Jemu to ta situace v Maďarsku podle mého názoru úplně neumožní, ale my dneska nejsme závislí na ruských komoditách zcela. Pokud se samozřejmě začne zase do Evropy dodávat ruský plyn a začne se to swapovat, no, pak se tomu nelze vyhnout, to nemusíte kupovat, ale celá ta.
6: On se sem ruský plyn dodává akorát formou LNG.
7: On se sem dodává LNG a samozřejmě
6: Francie, Belgie.
7: Přesně tak, to říkáte správně, že to LNG vlastně končí ve Francii, dokonce Francie zvýšila nákupy ruského LNG, takže nějaké zbytky ruského plynu k nám sem stejně doputují skrze Německo.
6: Každopádně za vás je to správné podporovat touto cestou Rusko?
7: My Rusko nepodporujeme, to je otázka ne na nás,
6: ale
7: je to otázka na Maďarsko, jestli s nimi chtějí obchodovat, otázka za jakou cenu, protože...
6: No ne, jestli by to mělo dělat Česko.
7: A my jsme s nimi nikdy neobchodovali s Ruskem. My jsme nikdy nekupovali ani za naší vlády, ani za vlády Petra Fialy, se nekupoval nikdy ruský plyn. To, že k nám přes swapy se dostával, nebylo, protože jsme měli kontrakty. I v době, kdy se kupoval norský plyn, tak byl samozřejmě kontrakt s Nory, ale swapem, čili ta směska k nám sem třeba dorazila ruská, a my jsme neměli nikdy s Rusy přímé
6: kontrakty. Tak firmy, které to dovážely, tak
7: neměli ani z Rusy.
6: Tak jeden ČES měl kontrakt s Gazpromem.
7: Malinký, ale ten měl úplně nepatrný, to bylo podrozřešovací schopnost. Jinak všichni obchodníci měli s německými velkoobchodníky a nekupoval se ruský plyn. To byla zase taková jenom pohádka té minulé vlády.
6: Naším hostem je dnes ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér vlády Karel Havlíček. Zeptám se na podnik Explosia. Premiér Andrej Babiš řekl v minulých dnech, že zvažuje prodej tohoto státního výrobce výbušnin a vojenských materiálů. Podpořila to i Alena Schillerová. Správcem akcí Explosie jste vy, jako ministr průmyslu a obchodu. Vy to také podporujete? To je dobrý nápad teď prodávat Explosii?
7: My to jenom vyhodnocujeme, protože Explosia je v situaci, kdy já když jsem nastoupil v roce 2019, poprvé na ministerstvo průmyslu a obchodu byla ve ztrátě, kolem kroužil zbrojařské firmy a všichni mi tvrdili, je třeba to prodat, protože to prodělává, je to k ničemu, starost navíc. Já jsem tehdy vyměnil ten management, protože jsem byl, nechci říct přesvědčen, ale měl jsem podezření, že to bylo záměrně dohnáno do té ztráty. Během 2 let jsme to dostali do zisku, nic jsme neprodali, pak přišla válka a samozřejmě ty zisky šly na rekordní úroveň. Takže firma, která měla hodnotu, říkejme, 100 miliony, možná nízké miliardy korun, dneska má hodnotu pořád vyšší.
6: Čili souhlasíte s tou částkou, kterou uvedl Andrej Babiš, 20 miliard korun?
7: No tak ta částka logicky vyplývá z nějakého provozního hospodářského výsledku před odpisy a před úroky, či to je jednoduchý propočet, jaký by asi měla mít ta firma hodnotu, ale to, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nedozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
6: To znamená, myslíte CSG?
7: Já nebudu to komentovat, kdo, jo, ale jenom tím chci říct, že tady vzniká konkurence která samozřejmě může znamenat v čase, a nebude to dlouhá doba, to, že explozia se opět dostane do úplně jiné kondice. Takže je logické, že i tyhle ty vlivy musíme mít na
6: paměti. Tak tady jsou, nezlobte se, ale tady jsou jako známé takové antipatie mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem, šéfem CSG. Jako nehraje to tam nakonec roli, protože je známo, že CSG za minulé vlády chtělo koupit explozi, posílalo dopis tady na ministerstvo průmyslu a obchodu.
7: Explozi chtěli koupit všechny tři největší zbrojařské firmy v České republice a pokouší se o to několik let. Tady vůbec nehraje nějakou roli antipatie či sympatie. Tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase. A za třetí, jaká je případná cena. Explozia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, který je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa. To znamená, není to dneska o tom, že by stát měl pod kontrolou něco mimořádně strategického, co by ohrozilo bezpečnost.
6: Ale i třeba nedávno před 2 měsíci uzavřela strategické partnerství Explozia s tuzemskou firmou Colt.cz v oblasti dodávek zbraní a munice pro českou armádu a NATO. Tak jako co třeba potřebujete ještě víc, jako že musí mít teda Explozia přímé kontrakty jako s armádou, pořád, jaký by to dávalo smysl?
7: Kdyby nastalo, tak je to pořád, tak proč by někdo třeba ten Colt s nima rušil ten kontrakt? Hmm. Ten Colt to nezuzavřel, protože patří státu. Ten to uzavřel, protože tady má provozovnu a vychází mu to finančně. Když mu to finančně nebude vycházet, nebude to s nikým uzavírat a nehledě na to, jestli to vlastní stát, či jestli to vlastní někdo jiný. Čili to, že by mohl, a my říkám, že to nastane, jenom to monitorujeme, tam vstoupit nějaký zahraniční partner, za prvé neznamená, že by tam stát neměl nějakou možnost prostě to ovlivňovat, a za dva to neznamená, že se přece stěhuje ta fabrika do jiné země. A jestli by kdokoliv, například Colt, tam chtěl kupovat svoje produkty, tak si bude kupovat nahledě na to, jestli vlastně stát nebo
6: ne. Na druhou stranu, jako proč byste takovouto firmu třeba měli prodávat do Francie, kdy Andrej Babiš mluvil, že Emmanuel Macron požádal, jako, že by to chtěla koupit francouzská státní firma. Tedy mimochodem jako Explozia vyvíjí hnací náplně pro dělostřelecké systémy César francouzské výroby.
7: Za prvé se to neprodává do Francie. Oni jsou jedni z těch, já nevím, 7, 8, kteří projevili zájem. A za B to, že má někdo podíl v nějaké fabrice, ještě neznamená, že tady končí její výroba.
6: Říkáte, že situaci monitorujete, nebo ty možnosti monitorujete, tak kdy padne nějaké rozhodnutí, nebo jaký bude teďka dál postup?
7: Nejsme pod žádným tlakem. Jo, my pouze jako věcně vnímáme to, že je o to obrovský zájem a že pokud bys to mělo dělat, tak je k tomu velmi dobrá doba, ale nepadlo žádné rozhodnutí, že to budeme dělat.
6: Firmu, kterou naopak chcete zestátnit, tak je energetický kolos ČES. Když tady prvním krokem má být příští týden na valné hromadě ČEZu vytvoření dceřiné společnosti, kde by skončily třeba elektrické plynárenské sítě a v ní by ČEZ prodal 49% akcí a získal tak kapitál na pozdější výkup 30% soukromých investorů z mateřské firmy ČEZ. Vy podporujete tento krok, aby vznikla ta dceřiná firma a do ní vstoupil soukromý partner?
7: Ano, odpovídá to i našemu záměru, který jsme měli, který jsme nikde netajili. To znamená, je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu, a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních. A ad dva se tím nějakým způsobem ohrožuje energetická bezpečnost, protože například ČEZ distribuce je firma, která je víceméně regulovaným subjektem a tam se vlastně na několik let dopředu jasně nastavují ceny.
6: Teď se vede velká debata, jaká má být cena za prodej té minority v té nově vytvořené dceřiné firmě. Padají částky od 150 miliard do 250 miliard, desetinásobky EBITDA. Váš názor je jaký v tomto?
7: Já nechci odhadovat. Dneska desetinásobek EBITDA je celkem racionální pohled. Já si dokonce myslím, že by mohlo být klidně i vyšší, protože se jedná o vysoce stabilní biznis. A dneska jsou investoři, kteří hledají zajímavé a poměrně jisté příležitosti, ale nechci spekulovat, jestli 10 nebo 15 násobek. V každém případě je to pro ČES velmi důležitý zdroj, na základě kterého potom vykoupí těch 30%.
6: A je to jisté, že k tomu druhému kroku skutečně dojde, že 30% minoritářů z celého ČES bude vykoupeno?
7: Ten příběh začíná tímhle tím a končí tím, že se vlastně dokončí, to znamená...
6: Tak jestli neskončí třeba jenom tím prodejem části dceřiné společnosti?
7: Ne, no tak my jsme jasně řekli, že vlastně to je začátek, ale jinak bychom to nedělali. Zná, vidíte, že různíčka dohlídi nám říkali, neuděláte to, nemáte k tomu odvahu. Sice to slíbil minulý premiér Fiala, nakonec to neudělal, dopadne to úplně stejně, vydrbete zase s těmi minoritními akcionáři, tak nic z toho se neprojevilo. Minoritní akcionáři jsou uklidněni, si myslím, vidí, že přesně plníme to, co jsme řekli. Děláme to i v nejbližší možný okamžik, čili na první valný hromadě, která bude po tom, co vznikla nová vláda, a děláme ten krok A. Bude následovat krok B.
6: Díky za rozhovor.
7: Já moc krát děkuji.
4: Tolik z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Další tu bude za 14 dní. Příští týden v tomto čase si poslechněte náš pořad s Petrem Šimůnkem. Nic osobního, prostě biznis. Budeme probírat mimo jiné dění na zmíněné valné hromadě ČES. Příjemný poslech i všech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
0: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Fotba i v době válečných konfliktů přinášela radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus – Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: V 17 hodin ladíte nedělní odpolední Plus s Martinem Matějkou.
0: Český rozhlas Plus.
1: A co rozebereme v čase do 17:30? Izrael po 26 letech znovu dobil libanonskou pevnost a získává tak kontrolu nad příhraniční oblastí. Kam míří dál? Jak to vypadá v zemi, kde kouří přes 60% dospělých mužů a které státy světa jsou k užívání tabáku nejvstřícnější? Jak si stojí Evropa v porovnání s ostatními kouty světa? A jaké to je komentovat film pro nevidomé? I takovou zkušenost má náš reportér na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež a my vám o tom povíme. Nejdřív vám řekne nejnovější zprávy Ondřej Látal.
23: Dobrý den. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos anebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002. Koupili ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
5: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by se tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
23: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo teď vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká mnohočetná zranění, jeden muž středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají jen lehčí zranění, třeba odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kavková. Kvůli nehodě je podle policie uzavřená silnice druhé třídy číslo 143. Zavřená zůstane pravděpodobně ještě několik hodin. Na místě zasahovali taky jihočeští hasiči, pokračuje jejich mluvčí Roman Krčmář.
8: Zasahuje profesionální jednotka z Českých Budějovic a profesionální jednotka ze stanice Křemže. Asistovali jsme zdravotnické záchranné služby při transportu raněných, provedli jsme protipožární opatření a zasypali pro uniklé provozní kapaliny. Zbylé osoby jsou transportovány náhradní autobusovou dopravou.
23: V autobuse cestovali cizinci, poraněné záchranáři převezli do nemocnic v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
23: Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hezbollah. Izrael v rámci toho dnes dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetech s Hezbolláhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. A o situaci na Blízkém východě budeme v odpoledním plusu do detailu mluvit hned po zprávách. Více než 600 ukrajinských a zahraničních politiků, politologů, diplomatů jednalo v Oděse o bezpečnosti v Evropě a na Blízkém východě. Jedním z nejsledovanějších hostů bezpečnostního fóra byl třeba exilový iránský princ Reza Pahlaví. Konferenci v Oděse pořádali už po třetí.
9: Černomořské bezpečnostní fórum v Oděse to byly nejen desítky panelových diskusí, ale také bohatý doprovodný program koncertů, neformálních setkání a návštěv oděských památek, mnohdy poškozených v důsledku probíhajících ruských útoků.
10: Podstatný přínos té konference byl v tom, že to byl výraz solidarity s Ukrajinou. Nebyla to standardní odborná konference, která by hledala nové odpovědi na staré otázky. Spíše to byly možnost seznámit se z pohledy na tu současnou situaci na Ukrajině z nejrůznějších politických a ekonomických aspektů.
9: Zhodnotil fórum velvyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajině Petr Mareš. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
23: Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních čtyř. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany, po pěti letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roune. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť, nejvíc srážek zatím spadlo podle Českého hydrometeorologického ústavu v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam během hodiny 43 litrů vody na metr čtvereční. Dnešní noc má být zatažená až oblačná, na většině území s deštěm anebo přehánkami. Zpočátku ještě budou doznívat i lokální bouřky. Teploty 16 až 12 stupňů, na horách naměří většinou kolem 10. Vát má mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách bude přechodně zesilovat. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území Česka s občasným deštěm anebo přehánkami. I zítra se ojediněle můžou objevit bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustavit. přestávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra 17 až 22, v tisíce metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A jste s námi v 17 hodin 6,5 minuty. Hezké odpoledne vám přeje Martin Matějka. Izrael postupuje s okupací Libanonu, obsadil pevnost Beaufort, která se tyčí nad jihem Libanonu a od roku 2000 doteď nad ní vlála vlajka radikálního hnutí Hizbalah. Právě proti němu Izrael údajně podniká tažení, i když Libanon to kritizuje. Tamní premiér Nawaf Salam izraelskou eskalaci na jihu odsoudil a vzkázal, že politika spálené země nezajistí bezpečnost Izraele. Premiér Benjamin Netanyahu ale vidí dobytí libanonské pevnosti a jeho okolí jako dramatický posun, který prohloubí kontrolu Izraele nad oblastmi u jeho hranic. Více si o tom řekneme s naším zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
1: Jaká je historie pevnosti Beaufort? Proč je i podle Netanyahua její dobytí důležitým symbolem?
12: Historie Beaufortu je staletá. Hrad, který tu křižáci vztyčili ve 12. století, byl v jejich moci ale jenom chvilku, protože v roce 1190 znovu dobyli muslimové. Ten hrad je typickou ukázkou i syntézy evropského hradního stavitelství s tím, co nabízely inovace Blízkého východu. A určitě by bylo velice zajímavé, ale na to bohužel nemáme čas, kdybych vám vyprávěl o tom, jakým způsobem se sultán Saladin, toho hradu zmocnil, protože v historii toho obléhání hráli svoji roli válečná lest i zrada. Ale na to samozřejmě nemáme čas. Jenom řeknu, že ten hrad je důležitý z toho ohledu, že stojí na vysokém skalním hřebenu, který se tyčí nad řekou Litání, a z toho bodu, který se dá opevnit ještě i moderním způsobem, se dá vidět dodaleka i do šíře. Je to zkrátka taková ideální vojenská rozhledna. Dá se dohlednout i do Izraele a samozřejmě Izrael se také z toho bodu dá velice dobře ostřelovat, čehož právě využíval Hizbalah, a proto se Izraelci toho hradu zmocnili, mimochodem ovládali ho předtím 18 let do roku 2000 a styčili teď nad ním tu izraelskou vlajku, protože tvrdí, že právě z tohoto místa plynulo nebezpečí pro sever Izraele a pro izraelské vojáky v Libanonu.
1: Nakolik je pravděpodobné, že historické a strategické místo teď bude Izrael držet zase v řádu let, jak tomu bylo po první libanonské válce?
12: Já se nedomnívám a doufám, že se to nestane, že by ho Izraelci znovu drželi dlouhých 18 let, kež by to příměří, nějaké rozumné, opravdové příměří, které by se dodržovalo, přišlo dříve, ale to samozřejmě je vázáno na splnění několika podmínek, na splnění těch podmínek, které stanovilo příměří z poloviny dubna, a to by mělo znamenat, že odzbrojí Hizbalah a přestane útočit na Izrael. Pak by tedy Izrael měl vyklidit to území v Libanonu, do kterého vojensky stoupil a které nyní drží. Ale zdá se mi, že to není příliš v dohledu. Napřed by zřejmě musela skončit válka v Iránu, protože boje v Libanonu jsou integrální součástí té války v Iránu, která je sice nyní jaksi zmražená, ale možná se brzy obnoví, uvidíme, jak dopadnou ta jednání o příměří.
1: No a jak se k celému postupu izraelské armády a ztrátě území staví právě Hizbalah?
12: No, Hizbalah konkrétně ztrátu toho hradu nekomentoval, ale nicméně samozřejmě jemu proti mysli, že Izrael postupuje dále do Libanonu a bojuje proti němu a nedá se odradit tedy, nebo reaguje ostře na to ostřelování izraelské území. Mimochodem od března, kdy Hizbalah obnovil boje s Izraelem, odpálil Hizbalah na izraelské cíle, ať už na izraelské vojáky, anebo na izraelské civilní cíle, na 8000 raket. Samozřejmě to nejsou nějaké rakety dlouhého letu, jsou to střely, které mají krátký dolet, ale rakety to jsou, a kolem 300 dronů. A má v zásobě, odhaduje si ještě tisíce dalších raket, které může použít, a myslím, že dokud je bude mít a nebude spokojen s podmínkami příměří, tak je bude používat už jenom proto, aby od sebe odvrátil tu podmínku, o které jsem mluvil, že by měl odzbrojit. Mimochodem to odzbrojení by měla zajistit libanonská armáda, ale ta je příliš slabá na to, aby si něco takového mohla dovolit.
1: Už máme poslední minutku, ale ještě se zeptám, proč se vlastně v bojích pokračuje, když od půlky dubna formálně platí mezi Izraelem a Libanonem příměří?
12: Protože obě strany, jak Izrael, tak Hizballáh, mají svůj zájem na tom, aby to příměří porušovali a odvolávají se na to, že ta druhá strana podmínky příměří nedodržuje.
1: Tolik zahraničně politický analytik Milan Slezák. Děkujeme za rozhovor a rádi jsme vás opět slyšeli. Naslyšenou.
12: Ano, děkuji, hezký den přeji.
1: Je s vámi nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v 17 hodin 12,5 minuty. Jdeme na další téma. V pořadí už třetí návrh této koalice bude řešit změny ve financování veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO včera oznámil, že návrhem ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy se už kabinet zabývat nebude. Změnit by se podle Babiše mohl stávající zákon. Vedle toho ale dál zůstává v systému novela z pera jeho stranického kolegy Patrika Nachera a podrobnosti už přidá kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
13: Hezké odpoledne.
1: Víme už tedy, jakým způsobem bude chtít koalice změnit financování veřejnoprávních médií.
13: Premiér Andrej Babiš už včera nastínil, že stačí změnit jen jeden zákon, který se týká veřejnoprávních médií, a to zákon o televizních a rozhlasových poplacích. Blíže ale nespecifikoval, jakou formou to vláda chce udělat. Dnes ministr kultury Klempíř řekl, že půjde opět o vládní návrh a jeho formou budou koaliční zástupci konzultovat i s řediteli obou institucí.
14: My se na tom všem dohodneme teprve 9.6. ráno, kdy máme schůzku s oběma pány řediteli, jak s panem Zavoralem, tak s panem Chudárkem.

0: taková změna. Uvidíme, co nám pan premiér řekne, ale jsem přesvědčen, že to má určitě svoje důvody.
1: V plánu je financování Českého rozhlasu i České televize z kapitoly Ministerstva kultury. Podle Klempíře půjde o zhruba 8 miliard korun. Peníze se podle něj najdou i bez zvyšování daní. Zároveň v systému dál zůstává i poslanecký návrh koaličních zástupců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Novela osvobozuje část obyvatel od placení koncesionářských poplatků. Nově by je nemuseli platit například osamocení seniori nad 75 let nebo zdravotně postižení.
2: Co vedlo premiéra Andreje Babiše k rozhodnutí už se nezabývat návrhem ministra Klempíře?
1: Předseda vlády Andrej Babiš poukazoval na velké množství připomínek, které se k návrhu sešly. Bylo jich zhruba 400. Hlavním záměrem bylo prý zrušení koncesionářských poplatků a koalice tak zvolí jednodušší cestu.
2: Jak na změnu reagují opoziční zástupci?
1: Opoziční poslanci dál trvají na tom, že jak Český rozhlas, tak i Česká televize mají hradit dál prostřednictvím koncesionářských poplatků. Předchůdce Klempíře Martin Baxa z ODS řekl, že se na jejich snaze zachovat současný stav nic nemění.
3: Nebezpečí trvá, protože evidentně chce vláda zrušit nezávislé financování médií veřejné služby a my tomu budeme bránit.
1: Podle Baxy navíc změna zatíží rozpočet nejen zmíněnými 8 miliardami, ale další stovky milionů navíc půjdou každý rok i na obsluhu státního dluhu.
2: O tom, jaké plány má vládní koalice s médií veřejné služby, v našem vysílání mluvila Daniela Brichtová z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký zbytek dne.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
2: A teď nás posloucháte ve čtvrté na šesté. Odhalení pravé tváře závislosti na nikotinu a tabáku. To je heslo letošního Světového dne bez tabáku. Od roku 1988 je poslední květen dnem, kdy se připomíná škodlivost tabáku. A to nejen v podobě cigaret. Důraz v boji proti nikotinové závislosti se totiž postupně přesouvá taky k dalším způsobům konzumace. Téma pro příští minuty a pro Lukáše Pastejříka ze zahraniční redakce. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Na co se tedy letos kampaň vedená světovou zdravotnickou organizací zaměřuje?
5: Je to zejména zvýšení povědomosti o tom, jak tabákový průmysl mění svoje strategie, jak inovuje svoje postupy ve snaze oslovit nové konzumenty, ať už jsou to nové látky jako syntetický nikotin a nikotinové soli, nebo nové způsoby konzumace, jako jsou e-cigarety, různé příchutě a podobně. To všechno jsou podle WHO způsoby, jak se tabákové firmy snaží zvýšit atraktivitu svých výrobků, obcházet stávající regulace a vytvářet si skrze závislosti na nikotinu nové zákazníky, zejména mezi mladými lidmi. Výsledkem podle dat WHO je, že asi 40 milionů dětí ve věku od 13 do 15 let konzumuje nějakou formu tabáku. To je přibližně každý desátý.
2: Velká Británie letos cíleně zakázala prodej veškerých tabákových výrobků lidem narozeným v roce 2009 a později. Dělají něco podobného i jiné země?
5: Zcela výjimečně. Narazil jsem vlastně na Maledivy, které podobný zákaz zavedly loni v listopadu. Takzvaný generační zákaz byl schválený taky na Novém Zélandu, kde ho ale po necelém roce zase zrušili. A to ještě dřív, než vůbec vstoupil v platnost. A o něčem podobném se v minulosti vážněji debatovalo třeba v Malajzii nebo v Dánsku. Všechny jmenované státy ale rozhodně patří k zemím, které mají nejpřísnější zákony regulující prodej cigaret a dalších tabákových výrobků.
2: Můžeme se taky podívat naopak na země, které patří ke kuřáckým rájům. Kde je konzumace tabáku nejrozšířenější?
5: Statistiky se tak trochu rozcházejí podle toho, jakou formu konzumace tabáku zahrnují. Někde jsem našel, že nejrozšířenější je na tichomorském Nauru, podle jiných zdrojů zase ve východním Timoru. V obou případech se to týká téměř každého druhého dospělého. Vysoko v tabulkách je taky Myanmar nebo Libanon. A zajímavá je Indonésie, kde je výrazný rozdíl mezi muži a ženami. Kouří tam až 2/3 dospělých mužů, ale jen 2% žen. Kolega Jiří Kordík Indonésii nedávno navštívil a kouření je tam podle něj opravdu všude přítomné.
6: Třeba pro Středoevropana, který do té oblasti přijede, tak je to velký šok, protože uvidí, že kouřit se dá skutečně všude. Je to vidět od kancelářských místností, kde kouří manažeři při různých jednáních, kouří se taky v luxusních restauracích a ty cigarety v rukou můžete vidět i samozřejmě v rukou řidičů takových vozítek Bečak, což jsou takové tuktuky za pár korun.
5: K tomu se pak přidává všudy přítomná reklama na tabákové výrobky, které jsou v Indonésii široce dostupné a velmi levné.
2: No a když se omezíme na Evropu, kde je nejsnažší si zapálit?
5: Je to Balkán. Ze zemí EU Bulharsko a mimo Unii pak Srbsko a Severní Makedonie. Ve všech těchto zemích

0: Tabák užívá asi 40% dospělých. Kolega Pavel Novák jel minulý týden do Srbska a tady jsou jeho postřehy.
1: V Srbsku, tam se vlastně mohlo kouřit nebo může kouřit kdekoliv. Viděl jsem to třeba i na zastávkách hromadné dopravy, samozřejmě v restauracích, v kavárnách. A co bylo zvláštní, když jsem tam byl na demonstraci, takže si hodně lidí zapalilo i přímo na té demonstraci, kde jsme ale byli docela natěsnaní vedle sebe a vůbec jim nevadilo, že v těsné blízkosti jejich jsou třeba lidé, kterým by ten kouř mohl vadit.
0: Obecně bychom možná řekli, že Evropa se svou relativně přísnou regulací nebude mít tolik kuřáků, ale z pohledu na globální mapu naopak vyplývá, že starý kontinent stále užívá tabák hodně, daleko víc než Afrika nebo Severní i Jižní Amerika.
2: A ještě dodám, že Světovému dní bez tabáku a situaci u nás v Česku se budeme věnovat ještě po 18. hodině. To bylo téma od Lukáše Pastejříka ze zahraniční redakce. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: 17 hodin 20 minut posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. My jdeme na další příspěvek. Tento víkend uplynulo 81 let od tragického pochodu brněnských Němců vyhnaných v roce 1945 z města do improvizovaného tábora v Pohořelicích a pak dál do Rakouska. V pochodu šel také 10letý Roman Freit. Po 2 týdnech se sice směl vrátit do Brna a měl to štěstí, že nikdo z jeho rodiny tehdy nezemřel. Čekala ho ale ještě další pozoruhodná a těžká životní zkouška. Na počátku 50. let se jako dospívající dostal do pracovního nasazení v Bělorusku a poté do trestaneckých táborů na Kavkaze a na Urale. Vzpomínkám pana Freita je věnován nový díl našeho paměťového cyklu Příběhy 20. století. Autor pořadu Adam Drda přiblížil, z jaké rodiny Roman Freit pochází a jaké jsou jeho vzpomínky na brněnský pochod.
3: Tak on je ročník 1935 a pochází z takové rodiny s národnostně asi ne zcela jasnými kořeny, jak to ve střední Evropě bývalo. Jeho biologický otec, kterého on moc neznal, tak byl Čech. Maminka, která si ho nikdy nevzala, byla asi víc Němka, jmenovala se Kuglerová. A v roce 39 se vdala za Bruno Freita, což byl taky asi z části Němec a z části Čech. A ten Romana Freita, toho, který vzpomínal v našem pořadu, tak ho vlastně adoptoval, pak spolu ještě měli dvě děti. Ale každopádně ti Freitovi za války měli říšské občanství německé a to Bruno Freit, to je ten adoptivní otec pana Freita, tak bojoval jako nacistický voják nejenom ve Wehrmachtu, ale byl i členem jakési takové elitní divize horských myslivců. Takže to byla takováhle rodina. Freitovi žili v Brně, ten otec samozřejmě tam nebyl, ten adoptivní otec, že byl na frontě. A pokud jde o Romana Freita, tak on už měl jako dítě vlastně dost těžké zážitky za války, protože jednak zažil bombardování Brna, kde mu zemřel malý bratranec a potom ještě neúspěšný pokus o útěk z Brna, protože paní Freitová se asi z pochopitelných důvodů obávala příchodu sovětské armády i teda v českém stě, že přece jenom byla manželka elitního německého vojáka, tak se pokusili utéct do Německa, což se jim nepodařilo. A vrátili se do Brna a pak byli 30. května vlastně spolu s dalšími brněnskými Němci sebraně a posláni na ten pochod směrem do Pohořelic, kde taky byli nějakou dobu. A Roman Freit ten pochod popisuje jako hrozný zážitek v souladu teda s jinými svědectvími. Na 10letého kluka to muselo být velmi těžké. Popisuje, že podél cest leželi mrtví lidé, popisuje přetrvalou žízeň, popisuje chování lidí, kterým říká zlatokopové, kteří neustále žádali peníze i za sklenici nebo hrneček vody, ale řekl bych, že ten jeho popis se vyznačuje tím, že je dost věcný. On říká třeba, že slyšel střelbu a zastřelené lidi neviděli. Já připomenu, že tam bylo několik set mrtvých, jak v Pohořelicích, tak během toho pochodu. A měl štěstí, protože po zásahu nějakých českých příbuzných se on s matkou a se dvěma sestrami mohl zase vrátit do Brna asi po 14 dnech toho pochodu na Rakousku.
2: Po válce se jeho život zdaleka neuklidnil. Jak se stalo, že se jako 15-letý mladík dostal do Sovětského svazu?
3: No, to je taková zajímavá věc. On byl dost dobrodružná povaha a měl příbuzné v Německu a prostě v Československu z nějakého důvodu nechtěl být a si úplně nemyslím, že to bylo kvůli komunismu. Prostě se tu necítil dobře. On byl dvojazyčný, mluvil česky i německy, ale přece jenom německy líp. A rozhodl se, že chce do Německa a pokusil se v těch 15 letech utéct přes Polsko. To se mu podařilo. Dostal se do Německa, ale ve východním Německu ho zatkla německá policie tam a on se bál, aby nepřijal problémy tady rodině v Československu, takže udal jiné jméno. Neřekl, že se jmenuje Roman Fried při tom zatčení, ale řekl, že se jmenuje Novák a byl poslán do nějakého tábora pro mladé lidi a místo toho, aby ho vrátili do Československa, což teda asi taky nemohli, protože on odmítal vypovědět, kdo skutečně, tak byl poslán spolu s dalšími dětmi a mládeží, která byla zavlečena za nacismu z prostoru Sovětského svazu Německa, jak byl poslán do Běloruska, do Minsku a byl tam poslán na práci. Byl v Minsku, byl v Brestu Litevském, kde pracoval a to asi nebylo úplně vězení, ale byla to prostě nucená práce, mohl se volně pohybovat po městě, ale nemohl odjet. A jemu se to v jednu chvíli už jako nelíbilo, takže zase se pokusil o útěk z toho tábora v tom Brestu, pořád v těch 15 letech.
2: No a kdy a za jakých okolností se Roman Fried ocitl v sovětských pracovních a trestních táborech a jak dlouho v těchto táborech pobýval?
3: Je to tak, že on potom z toho Brestu utíkal a snažil se vrátit do Československa tajně, ale zatkli ho někde na podkarpatské Rusy a byl obviněný, jak to tehdy chodilo, byl obviněný ze špionáže a dostal 25 let trest, který ho potom i ten sovětský soud jako mladistvému snížil na 2,5 roku. Navíc on měl ještě na to, jaký byl dobrodruh, tak měl určitý zdravotní handicap, že jako dítě prodělal obrnu, takže měl sníženou hybnost rukou. Nicméně dostal těch 2,5 roku a byl deportován přes Kyjev, Moskvu a Jekaterinburg do Karagandy, to je v Kazachstánu a potom ještě dál do Archangelské oblasti a do Nižního Tagilu a v těch táborech strávil asi 2 roky. Zpátky se dostal po amnestii, to už se vědělo, kdo je, to je jeho skutečné jméno. V roce 1953, když umřel Josef Vissarionovič Stalin a vrátil se do Brna, kde žije. No a ten jeho příběh je pak ještě docela zajímavý, protože pan Fried se celý život živil rukama jako řemeslník, ale v 60. letech se i tady dostal do politického konfliktu a kvůli údajné přípravě pokusu ilegální opuštění Československa byl zase znovu uvězněn.
2: K poslechu příběhu 20. století nás pozval Adam Drda. A jen připomenu, že pořad vysíláme jako vždy dnes v neděli večer na Plusu, krátce po 20. hodině. Teď je ale 17 hodin 26,5 minuty. Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a před dalšími zprávami pro vás máme ještě jeden příspěvek. Nově osídlená planeta, kterou si koupil miliardář a kromě lidí si podmaní i zvířata. Do takového světa diváky bere nový československo-chorvatský animovaný snímek Tajemství křišťálové planety. Světovou premiéru měl na zlínském filmovém festivalu. Do kinosálu přišli i nevidomí diváci, kterým živý audio komentář do sluchátek zprostředkovával náš reportér Tomáš Maleček.
4: Vítejte na křišťálové planetě.
5: Sledujeme jakousi zničenou planetu, je šedivá, z mnoha míst stoupá dým a nad zemí se vznáší tmavá oblaka. Hned první minuty je nutné takto zprostředkovat nevidomým, neboť žádná z postav zatím nemluví a vše je vyjádřeno vizuálně. Na projekci dorazila i 5 nevidomých, včetně Katky Orságové.
6: Je to past!
5: Jak vám ten audiokomentář pomůže v tom zprostředkování těch věmů?
7: My vám za něj moc děkujeme. Dalo nám to hodně. Dokázal se člověk tak nějak jako vcítit do té atmosféry a proniknout.
5: V čem vám to pomohlo?
8: Pomohlo mi určitě, protože tam byla spousta pasáží, kdy jsme vlastně slyšeli pouze zvuk a nevěděli jsme, co ty postavičky dělají.
5: Film, jehož hlavní postavou je jistý pan Mordokan, oligarch, který zároveň znovu kandiduje ve volbách, má kromě morálního i silné ekologické poselství. Jeho režisér Arsen Anton Ostojič na filmu pracoval 30 let.
9: Máme hned několik poselství ve filmu. To první se týká hlavní postavy, dívky Ray. Aby si všichni uvědomili, že když mají nějaký problém, tak nic nemají vzdávat, ale problém překonat. Zároveň chceme říct, že musíme chránit naši planetu, náš svět a možná i nějaké budoucí světy. Musíme mít porozumění mezi druhy, respektovat nejen člověka, ale i zvířata. A z filmu by si měli diváci odnést i to, že negativní postavy, ti, kteří vypadají jako zlí, mají šanci se napravit a uplatnit se ve společnosti.
10: Saxano, Saxano.
5: Zlínský filmový festival nepřináší pouze filmové premiéry, ale upozorňuje i na významná výročí, například 100 let od narození Miloše Macourka. To připomněli projekcí legendární Dívky na koštěti samotná Saxána Petra Černocká a herec Jan Kraus.
6: Ten pohled na humor jako takovej jsme měli samozřejmě velmi blízký, akorát, že on byl ten velký tvůrce, ale i na tu interpretaci.
5: Zlínský festival potrvá až do středy. Dnes nabídne například setkání s irským hercem Aidanem Gillenem. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Byl jsem na Američany zlý, ale nezačal jsem s tím. Byl jsem jejich přítelem. Byli to oni, kdo ze mě udělali nepřítele. To prohlásil náčelník apačského kmene Chiricahuů Cochise, který je považovaný za předobraz fiktivního Vinnetoua. Po více než 10 letech partizánských válek s bílými osadníky totiž dokázal pro svůj kmen vyjednat mír. I díky přátelství s bývalým armádním stopařem předobrazem Old Shatterhanda. Příběh indiánského vůdce, který vždy toužil po míru, vypráví první díl červnového cyklu Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 4. června po 8. hodině večer na Plusu.
2: Bylo půl šesté v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Jsou teď pro vás připraveny další zprávy a s nimi Ondřej Látal.
10: Český rozhlas Plus.
11: Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká, mnohačetná poranění. Jeden muž středně těžká zranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají jen lehčí zranění, třeba odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kavková. Kvůli nehodě je podle policie uzavřená silnice druhé třídy číslo 143. Zavřená zůstane ještě několik hodin. Na místě zasahovali i hasiči z Jihočeského kraje. Pokračuje jejich mluvčí Roman Krčmář.
12: Zasahuje profesionální jednotka z Českých Budějovic a profesionální jednotka ze stanice Křemže. Asistovali jsme zdravotnické záchranné služby při transportu raněných, provedli jsme protipožární opatření a zasypali pro uniklé provozní kapaliny. Zbylé osoby jsou transportovány náhradní autobusovou dopravou.
11: Senát pravděpodobně nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Izraelská armáda dobyla pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na sociální síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballáh, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Francie kvůli tomu požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit. 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient. Další 4 budou během dneška. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 večer do 6 ráno a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Dnešní noc má být zatažená až oblačná, na většině území Česka počítejte s deštěm anebo přeháňkami, zpočátku to můžou být i lokální bouřky, které budou doznívat. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách většinou kolem 10. Vát má mírný západní až severozápadní vítr, 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat. A zítra má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm. Objeví se taky přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách zítra kolem 13 stupňů a vát má mírný severozápadní až severní vítr. To byly zprávy a nachystaná už je repríza Osobnosti plus Světlany Vitovské.
13: Jsem z podstaty člověk, který obrušuje hrany, takže je pro mě těžké pozorovat jejich vyostřování. Začíná to už tím, jak spolu lidi mluví, jaké mají vztahy a jak rychle dokážou přejít až do agresivity. Tak jako se trénují svaly, je dobré posilovat i náš charakter, říká herečka a patronka festivalu Mezi ploty v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích Jitka Čvančarová, která je hostem Osobnosti plus. Jak důležité je v její práci mít duševní pohodu a jak se dá posilovat odolnost společnosti, což je jedno z témat festivalu. Dobrý den.
14: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
13: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
15: Osobnost plus.
13: Pro zdravou společnost je podle vás nutné bořit jakékoliv bariéry. Jak se to daří české společnosti bořit bariéry?
14: No teď mám pocit, že je to vlastně trošku naopak. Teď se jako stavějí až takový komunikační, hlavně komunikační bariéry. A kdy lidi občas hází odpovědnost jenom za odpověď na někoho jiného. Že si nějak, nevím, teď tam ta komunikace trošku vázne, mám pocit.
13: Vy jste říkala v rozhovoru pro Forum 24, že v poslední době nám vyrostlo hodně nových bariér. Jaké myslíte přesně, kromě těch komunikačních? Protože v té společnosti je cítit hodně rozdělení, hodně agresivity. Je to to, o čem jste mluvila?
14: Já si myslím, že to prostě opravdu souvisí s tou sebeúctou. Jako naprosto, nevím, jak moc, jestli se dá vůbec jako říct, jaký má náš národ sebeúctu. Já ji ale vnímám jako dost takovou nedostatečnou trošku. Zdá se mi malá, že si ji nezasloužíme. A myslím, že každý člověk, já to vidím kolem sebe, když člověk nemá srovnanou tu sebeúctu, kam se povolí ty hranice toho, jak se k němu lidé chovají, nebo má úplně jiné, jinak vnímá informace. Myslím si, že je to složitý v tomhle tom.
13: A pokud bychom společnost brali jako pacienta, je to pacient, který je v kondici, je zdravý, anebo potřebujeme nějakou léčbu?
14: Nevím, jestli léčbu. Já bych, tak jak člověk potřebuje pracovat sám na sobě do posledního dechu, který budeme mít, myslím si, že je i dobrý přiznat si tu konečnost, protože to nám dává možnost pokládat si jiné otázky a hledat na ně odpovědi.
13: Řekla byste, že Česko je zdravá společnost?
14: Myslím, že máme dost práce na sobě ještě. Takhle bych to řekla.
13: Jak se ty bariéry, o kterých mluvíte, projevují na duševním zdraví lidí kolem vás, ale třeba i na vašem?
14: Jak se ty bariéry projevují? No, v té komunikaci to vás strkne hned do očí, ale když nenaběhnete emočně na tu komunikaci, která je... ona nemusí být možná bojovná, oni se ty lidi vlastně možná i brání, jenom to vypadá agresivně. Oni se možná jenom brání, jenom to k něčemu dobrému není, protože ta agresivita jde do mínusu a mínus rovná se zase mínus. A když tam to hodíte, když hodíte do plusu něco, když dokáže člověk zareagovat neemočně, rozdýchat to, i když někdy je to těžké, protože mě nesmírně, bohužel, irituje mě lenost v myšlení. Mám s tím strašný problém nechat těm lidem svobodu. Říkám, že nemůžeš vměšovat se do toho, můžeš jenom klást odpovědi nebo hledat odpovědi, když se tě někdo zeptá. Je těžký nechat těm lidem svobodu v tom, aby si to našli sami. Ale irituje mě jako nesmírně lenost v myšlení, lenost možná obecně. Pokrytectví nesmírně irituje, tak s tím já mám emoční problém, ve mně se to úplně emočně, mně se zuží oči a musím fakt rozdýchat normálně dýchací technikou, protože jinak si nepomůžu.
13: Takže duševní zdraví trpí?
14: Já myslím, že trpí. Já myslím, že trochu trpí.
13: A vidíte to i třeba na svém okolí, že lidi třeba víc mluví o tom, co je trápí, že ta duševní pohoda mezi lidmi prostě moc není?
14: Já myslím, že jsou lidi trošku bezradní spíš někdy, že bezradně hledají, čeho se můžou chytnout. Potom se chytnou dezinformace, potom se chytnou, ten mozek potřebuje se s něčím spokojit. Což by vám tady odpověděl Jirka Horáček, jak profesor Horáček, jak funguje lež v tom mozku, že se potřebuje člověk spokojit s něčím, s čím si může. Má na to aspoň jednoduchou odpověď a pak tam ta lež v tom mozku zůstane a je strašně těžké ji přepsat, což je měřitelná tady neurovědecká činnost. Takže ono to není tak jednoduché, jak se zdá s těma dezinformacemi.
16: Já vím, že on říká, že ta lež má tendenci ulpět.
14: Ano.
16: Že se přilepí, ano, přilepí a těžko se odlepuje.
14: Odlepuje se opravdu velmi těžko. Vedli jsme o tom dlouhou debatu. Takže no, jak těm lidem pomoct? No, to je pořád hledat za prvý tu sebeúctu, nenechat si někoho, nenechat sebou jako vorat, no. Mně to přijde prostě, proč budu volit někoho, kdo mi po několikátý lže do očí. Přece si to nemůžu nechat líbit. Tak jako se nemůžu nechat líbit, že mi partner lže denodenně do očí. Necháte si to líbit, nenecháte. No a to je vlastně pořád dokola to samý. Takže pořád dokola je to o sebeúctě, o hledání pokory, o hledání jako zpochybňování toho, aby člověk mohl hledat ty odpovědi na nějaké otázky, které se může klást, a je lenost, když se někdo neklade, a na to já jsem alergická. A, no, a o respektu, pořád ten respekt jako hledat v sobě, no, i když se občas ztrácí.
16: Dokážete ale pochopit, že v současném světě, kdy se na lidi valí spousta negativních informací, že je pro ně možná jednodušší hledat ta jednoduchá řešení nebo přilnout k těm jednoduchým řešením a nehledat možná to, co vy říkáte, protože ten svět je ve velkém varu. Nic není jasného, nemáme žádné jistoty, každý den se dozvídáme o tom, co se kde děje, tak není to pochopitelné, že lidi hledají snadná řešení a někoho, kdo jim nabídne ta snadná řešení.
14: Je, jenom když po několikátý je jako faktická pravda, je pravda pravda, a pak je faktická pravda, která je nespochybnitelná. Každý má svou pravdu, ale ta faktická je opravdu nespochybnitelná, že teď je
16: 10:40,
14: jo? Tak to, že někdy ta faktická pravda, že mi ten člověk lže, tak já přece si, jak moje sebeúcta potom vypadá, když se nechám takhle ubližovat. Já to do jistý míry chápu, dobře, když nevím, jsem unavený ze všeho, frustrovaný.
16: Nejistá jsem možná.
14: Nejistý, tak prostě radši nedělám nic a jdu do lesa a trošku se začnu soustředit třeba na tu svoji duši. No, prostě nedělat nic je lepší, než ulpět k něčemu jako rychlý, jednoduchý lži, která mi tam potom zůstane.
16: V časopise Moje psychologie vyšel rozhovor s vámi a měl titulek: Pokud máte v pořádku ego, nemáte problém říct si o pomoc. Jak jste na tom s egem vy? Umíte si říct o pomoc?
14: Umím už si říct o pomoc, jo. Já jsem takovej, jak mám hodně energie, tak jako mám pocit, že všechno jako hodně zvládnu, ale já si umím říct o pomoc. Včera na natáčení jsem tam měla kolegyni, která chtěla vzít židličku, jakože nám přinese židličky ven, a já říkám, nedělej to, poprosíme tady pány, a to já bych v životě, já jsem vždycky vynesu těm klukům i ty 20-kilový baťohy v Tibetu, protože oni šli čůrat, tak já jim zatím vynesu prostě, protože pořád potřebuji něco dělat, jo, ale to myslím, že už je jako blbě.
16: A uměla jste to vždycky si říct?
14: No právě, že neuměla. Myslím si, že jsem se to naučila a že už tu židličku si klidně nechám donést, když jsou tam kluci, kteří kouřejí a nemají co dělat. A když člověk hezky poprosí, a oni jsou třeba i rádi, jo, že nám jako můžou pomoct.
16: Že jsou
14: užiteční.
16: Myslím,
14: že to je jako vzájemný, jo, že to může být právě vzájemně hezký.
16: A jak dlouho to trvalo, než jste se to naučila?
14: No kolik mi je? 48? Tak nedávno celkem. Asi teprve nedávno.
16: Mimochodem, vy jste před pár lety velmi otevřeně mluvila o hodně osobních věcech. O smrti nenarozeného dítěte, o odchodu vaší maminky, o kterou jste se starala až do poslední chvíle. A spousta lidí to brala vlastně tak jako terapeuticky, že jste spoustě lidem pomohla. Že jste jim dala nějaký příklad toho, jak to jde. Jak to dolehlo na vás? Neměla jste pocit, že jste se třeba otevřela až moc, že vám to mohlo ublížit?
14: Ta zpětná reakce od lidí, a je ten rozhovor je u Čestmíra Strakatého starý
16: několik
14: dva,
16: let.
14: Tři roky, něco takového. A vlastně dodnes přicházejí jako reakce obrovský, až vyznání, až jako nemám to slovo teďka, že potřebuje člověk sdílení svých vlastních jako příběhů osobních, kde se ke mně dostávají opravdu jako hrozně silný, krásný věci. Takže je důležitý věci říkat nahlas. Když na to má člověk sílu, musí to mít určitý čas, určitý správný čas, aby to dobře dopadlo, aby to všechno dobře dopadlo.
16: No, vy jste v tom rozhovoru řekla, že jste na tuhle otázku připravená nebyla, ale nějak to z vás vyšlo. Tak v tu chvíli, co se člověku děje v hlavě, když se řekne, tak takhle osobní otázka a teď já co mám dělat? Protože já si nevím představit, že bych otevřeně mluvila o takhle intimních věcech a že bych pak si třeba neřekla, proč jsem to udělala.
14: Já jsem jako hrozně autentický člověk. Já jako v tu chvíli, tak buď bych musela odejít a řeknu, hele, já se o tom jako nemůžu bavit a pojďme pryč, ale jako už to potom, když už to pouštím, tak to nedokážu moc filtrovat.
16: Takže jde ven všechno.
14: Takže jde ven všechno. Filtruji jenom to, abych někomu neublížila. To si myslím, že jako informace, nebo abych říkala, já jak žiju, jako komunikuju zpříma, ono to zní pateticky, ale žiju v pravdě, já to jinak neumím. Já bych si nedovedla vážit sama sebe, pro mě je to svobodný. Nemůžu pochopit, když někdo žije se lží jako s berličkou životní. Pro mě je to jako obrovská nesvoboda a neautenticita a mě i u lidí, i u druhých mě zajímá. Já potřebuji vidět toho autentického člověka. Takže já pak nefiltruji ty věci. Filtruji jenom to, nebo filtruji. Dávám si pozor na to, abych tou informací, když je pravdivá, abych někomu neublížila, říct to laskavěji možná někomu.
16: Vy jste v rozhovoru pro Forum 24 řekla, že je třeba hledat každodenní radosti i v maličkostech, mít k druhým respekt a častěji vyjadřovat vděčnost. Komu a za co jste v životě nejvíc vděčná?
14: Já jsem fakt vděčná jako za každou chvilku. Já kolem té smrti, no teď budu dojatá asi, obnovám se.
16: Tak je to asi maminka. Komu jste vděčná?
14: Já té smrti mám kolem sebe jako hodně. Nebo častá je. A s tou konečností si člověk jako uvědomí vděčnost za každou vteřinu jako bytí. No, jako úplně obyčejného bytí.
16: A když si řekneme teda ty maličkosti, které vám dělají radost?
14: Všechno, že venku sluníčko, já budu mít radost, když dneska zaprší, protože ta příroda potřebuje jako déšť.
16: I mezi ploty, až zaprší, budete mít radost.
14: Ale jo, tak se tam lidi skovají, budou u sebe blíž, protože se budou na sebe mačkat, tak se jich nebudou skovávat pod stromem nebo pod deštníkama. Jo, a vznikne tam jako jiná komunikace. Za vás, že se hezky usmíváte. Já se jako, ale to je jako pravdivý, to není jako, že si to budu říkat, za co bych měla být věčná. Mě to tak asi naučilo.
16: Vy v neziskovém sektoru jste aktivní 20 let, věnujete se pacientkám a pacientům s nemocí motýlích křídel, jste velvyslankyní UNICEF, angažujete se i v dalších projektech, které pomáhají nemocným dětem. Co jste za tu dobu zjistila o Češích a Češkách v tom, jak chtějí a jak jsou ochotní pomáhat?
14: A tady je velká národní hrdost, jako fakt, protože já jsem před lety dělala, to byl mezinárodní projekt, protože jsem vyslankyní UNICEFu ještě. Já se dostanu potom k dětem ještě s nemocí motýlích křídel, ale dělali jsme mezinárodní projekt a byl mezi 4 zeměmi evropskými, takže tam bylo měřitelné, který ten národ byl úplně všude stejný, všude stejně pokrytý, nějak informačně. A my jsme zvítězili na plný čáře, my jsme vybrali jako opravdu, bylo to na vymícení tetanu, novorozecké na tetanu v Mali konkrétně, kam jsme pak jeli teda. A my jsme opravdu na plný čáře jako přeskočili všechny ty ostatní. A tam jsem si to asi poprvé uvědomila, kdy to bylo jako takhle změřitelný. Ale uvědomuji si to těch celých 20 let, co jsem v neziskovém sektoru jako intenzivně, kdy lidi opravdu, víte, co nejhezčí, je to od těch úplně, jak to říct, nejobyčejnějších, kdy prostě babičky posílají 50 korun ze svých důchodů a posílají je celý život. A to je to nejhezčí, kdy člověk z mála, který má, se rozděluje. To je pro mě jako spirituální člověk, no, který... A myslím, že jestli máme něco, co ten svět teď postrádá trošku, tak to je ta míra... to, co z nás dělá lidi, a to je soucit a vciťování se do druhého. To, co z nás dělá ty lidské bytosti.
16: Ta humanita.
14: Ano, a to myslím, to ano, to human v tom v nás vevnitř. A to si myslím, že fakt jako máme. A na to já jsem teda hrdá. Jo, já můžu být hrdá, když někdy tady Češi vyhrajou hrdá, ale tím jiným způsobem. Češi vyhrajou pohár v hokeji, jo, to, ale to není
17: to. To se letos nepovede.
14: To se letos nepovede. Jo, to je ta jiná hrdost, ale tady ta je fakt hluboká a je jako krásná. Tak to my Češi teda umíme.
17: Změnil se nějak váš pohled na to právě na nemocné děti, na pomoc dětem od té doby, co jste sama maminka? Je to jiné?
14: Já jsem vychovávaná v takovém, nebo i ta, já jsem to mnohokrát říkala, že já jsem vychovávána hodně v tom vnímání druhého, vnímání toho, té bolesti toho druhého, v nějakém posilování asi soucitního přístupu, ne lítostivýho, to je velký rozdíl, nelitovat druhé, to je oslabující, si myslím, ale soucitního ve smyslu, no, toho human, toho člověka.
17: Empatie.
14: Toho, ano, to je empatie. Tak v tom jsem vychovaná, plus moje maminka, to jsem taky už říkala někde, abych se neopakovala, moje maminka pracovala jako technický dozor ústavu sociální péče, takže já jsem z ní od malička objížděla všechny ty ústavy sociální péče, jakkoliv s jakýmkoliv handicapovaným člověkem, mladým, starým, seniorský domy. Čekala jsem, až maminka udělala svoji práci. To jsem taky popisovala už s někým, kdo byl dětmi, které byly v klecových lůžkách, tenkrát pěši klecová lůžka. A já jsem to nějak brala jako automaticky, takže jsem se seděla, ani neprobíhala třeba verbální komunikace s těma dětma, protože oni občas verbálně jenom nekomunikovali, ale bylo tam něco mezi tím.
17: Takže narození dětí tohle nezmění.
14: Takže myslím si, že mám takovej jako, určitě tam je ještě posun, to stoprocentně, to si myslím, že by nebylo normální, že tam je ještě posun, že se vám to nějak hlouběji do těch buněk ještě víc prohloubí, no nemám jiný slovo teďka, takže posun tam určitě bude, ale jako opravdu nejintenzivnější práce je, nebo setkávání je s těmi rodiny z Debry u nás, s pacienty s nemocí motýlých křídel. Mnoho dětí už odešlo za tu dobu. Mnoho dětí je jako na mě blízce navázaný, říkají mi teto. Máme, je to taková rodina, protože těch lidí není mnoho, takže my známe opravdu všechny rodiny. Opravdu všechny rodiny osobně. Takže je tam ten, to tomu se jako nevyhnu nějakému profesionální, jak mají lékaři odstup, neumím to úplně, nemám tam ten profesionální odstup, je to jako na blízko všechno hodně, jsou to přátelé vlastně.
17: A jak se v čase podle vás mění postoj české společnosti k duševním nemocem? Protože já, když jsem byla malá a mladá, tak se lidem s duševními chorobami neřeklo jinak než blázni. I psychiatrické nemocnici v Bohnicích se neřeklo jinak než blázinec. Dneska už je to jinak, ne?
14: Hodně jinak. A to je jako skvělý, že se o mnoho věcech mluví nahlas, což je důležitý, protože i ty sami lidi, co mají i třeba minimální problém, si můžou mnoho i věcí dohledat, nebojí se to vytáhnout do běžné komunikace třeba i.
17: Už to není takové tabu?
14: Není to tabu, což je správně, protože jakýkoliv tabu je prostě špatně, to tam hníje někde, jo, mě někdo řekne, hele, já to mám dávno pohřbený v sobě, to už je v pohodě, já to mám jako zavřený. Říkám, no ale to není asi dobrá cesta, ne, to tam hníje někde, to tam na tebe vyleze. Jo, že ty lidi občas mají, no, takže cokoliv jako zatemujete v sobě nějakým poklopem, tak ten poklop prostě jednou jako vybouchne. Jo? To není úplně cesta. Pro mě cesta ty věci jako čistit. No? Čistit, poučit se z nich a hledat nějaké řešení.
17: Říká herečka Jitka Čvančarová, která je hostem Osobnosti Plus.
18: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Jedním z témat letošního ročníku festivalu Mezi ploty je i odolná společnost. V téhle souvislosti říkáte, že odolnost je potřeba posilovat stejně jako svaly a charakter. Jak a čím se posiluje odolnost společnosti?
14: No, to je jak donutit ty lidi, aby pracovali na sobě, že? Jedním z hostů bude Maroš Vago, který, jak když ho poslouchám, tak mluví možná trošku jinými slovy, jako moje babička. Mně se vytanují slova mojí babičky. On komunikuje s lidmi takové tři základní pilíře, což je odvaha, pokora a disciplína. a že na těch opravdu pracovat, ale pochopit je hlavně, co jsou ty, co to slovo obsahuje všechno, ta odvaha, pokora, disciplína. Ale dohromady to úplně skvěle jako do sebe ladí. Ale jak člověka přinutit, aby nad tím vůbec přemýšlel?
17: To se ho možná dneska zeptáte.
14: To se ho dneska zeptáme. Nebo přinutit, jo? To tak nemůžete nikoho nutit, to je taky právě ono. Takže můžete jenom inspirovat, můžete být, svítit, možná, nevím, občas někoho jako prosvítit, aby mu to došlo.
17: Vy jste umělce přirovnala ke kanárkům v dole, kteří jsou citliví na oxid uhelnatý dřív než lidi. Myslíte si, že umělci fungují podobně, že vnímají společenské nebezpečí a morální úpadek dřív a intenzivněji než všichni ostatní?
14: Myslím si, že se to dá možná trošku zobecnit, protože my pracujeme s intuicí, hodně pracujeme s emocemi, takže možná ty vibrace, jde tady o nějaký vibrace možná ve společnosti, že to cítíme o něco dřív. Myslím si, že je to celkem jako skoro změřitelný.
17: A kdy naposledy vám ten váš instinkt kanárka v dole dal vědět, že je něco špatně?
14: To se tady můžeme bavit, jako teď je celosvětově hodně věcí špatně, ale já jsem jako nenapravitelný idealista. Nemám ráda žít v iluzi. To já se potřebuji konfrontovat jako s pravdou, abych věděla, na čem jsem a co můžu, jako na čem můžu pracovat, co můžu řešit. Ale jsem idealista a věřím v to, že to lidstvo, ne, že by nakonec úplně prozřelo, jo, ale že nás je víc, ty, co cítíme správně, že se cítíme navzájem, že každý člověk má v sobě dobro a zlo, tmu a světlo a že to světlo prostě převáží. Fakt si to myslím, jsem o tom přesvědčena a nikdo mě toho idealistu nevyrve.
17: Tak je to optimistický pohled na svět. Vy patříte mezi umělce, kteří se otevřeně angažují, nebojíte se říkat svůj názor, nebojíte se otevřeně o těch věcech mluvit. Jak často se vám stává, že vám třeba lidi říknou, paní Čvančarová, radši jenom hrajte a zpívejte. A nepleťte se do politiky, protože té nerozumíte.
14: Já jsem o tom s někým nedávno mluvila, víte co? Myslím si, že je svět na sociálních sítích je úplně jiná kapitola než ten reálný svět. Já ho vlastně už neberu jako relevantní. Těch hejtů, já jsem se to zažila jako poprvé v roce 2013 při první prezidentské volbě, kdy jsem podporovala Karla Schwarzenberga. Tak tam jsem si zažila, kde to dno společnosti může být. Jako kde až je. A vlastně od té doby už mě nic nepřekvapilo. Já tady nebudu opakovat, co všechno jsem dostala za jmen a za hejtů. To je jedno, vlastně to nechci ani vytahovat, nechci tomu dávat prostor a nechci se o té negaci bavit, protože už to jenom, že se o tom bavíme, posilujeme nějak tu negaci. Ale v reálném životě, v reálném světě mi nikdo do očí nic takového neřekne. Těch reakcí, jakože Jitko, děkujeme, nebo paní Čvančarová, já jsem vám jenom chtěla říct, že to je úžasný, že mluvíte za nás i taky a že vám moc děkuju, že to říkáte nahlas. Těch reakcí je nespočet. Nedělám si ani trošku to, nedělám z toho bublinu. Je to tak a v reálném mně se nestalo jako reálně, že by mi někdo face to face řekl, jako mlčte, běžte radši hrát.
17: Ne. Vy jste společně s hercem Hynkem Čermákem pozvali ministra kultury Otu Klempíře na veřejnou debatu do divadla, kam on nepřišel, ale ani vy jste nepřijali jeho pozvání na ministerstvo. Proč jste tam nešli?
14: Já to musím říct úplně postupně, protože byla demonstrace na podporu pana prezidenta, nebo takové setkání spíš asi jako posilující navzájem, kdy lidi už potřebovali možná vyjádřit názor pospolu, protože už to překypovalo i emočně, potřebovali se v tom spojit. A on druhý den ráno někde mezi novináři řekl, že všichni umělci, kdo byli včera na té demonstraci, že teda si je pozve k sobě. Bylo to velmi, tak Klempíř je jako zvláštní, arrogantní, je, jako já nebudu přece na arrogantní výzvu, jako tak já nepoklušu k někomu na kobereček, mimochodem já jsem teda ještě, já nepatřím ani pod ministerstvo kultury, já jsem prosím pod ministerstvem průmyslu a obchodu, já jsem prodavač párků, jo, jako fakticky, teďka papírově, jako právnicky, jo, takže nemám sebe menší, jako proč bych tam měla chodit, no prostě když mě někdo arrogantně pozve takhle, tak tímhle způsobem, abych šla podat vysvětlení, promiňte, já jsem z antikomunistické rodiny, mě to tam vyvolává ty staré šumění těch jako vzorců prostě. No, můj dědeček byl zavřený v Jáchymově v těch nejhorších letech, 50-51. Moje dětství je šumění svobodné Evropy. Já prostě tam cítím to estébáctví. Jako promiňte, jako proč si budu hrát na něco jiného? Nebo proč to budu jinými slovy jako zakrývat? Ne, prostě bylo to, ať jsem na Klušou podat vysvětlení, takhle to prostě bylo. Jo, takhle to myslel ten otaklempíř, tady udavač Olda. A on pak napsal samozřejmě v 7 večer ten den napsal slušnou SMSku, kterou ani nevěřím, že psal on, jako byla velice slušná. Omlouvám se, je to tak, já mu to nevěřím, že to psal on. Byla taková s úctou a byla strašně hraná na mě, no, nebylo tam autentický vůbec nic. A já jsem okamžitě už během toho dne odpovídala, myslím, že DVTV mi volalo, jestli přijmu takové pozvání, jsem říkala, že ne, že ale nechci uzavírat ten dialog, pokud je schopen vést dialog, takže že určitě bude ráda i veřejnost, že si poslechne jako jeho myšlenky, takže bych ho pozvala třeba do knihovny Václava Havla, pak jsme teda vymysleli, nebo divadelní prostor, že bych ho pozvala na veřejnou diskuzi, že není potřeba nic zastírat, že nerada diskutuji se zavřenými dveřmi, tak to je celé. Takže myslím, že to bylo velice férové od nás. Pardon.
16: Říká Jitka Čvanšerová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to a ať se podaří Mezi ploty.
14: Děkujeme moc, přijďte, myslím, že tam bude krásně. Je to výjimečný festival, kterýho si fakt musíme vážit, jako musíme ohýčkat, který má opravdu jako renomé v zahraničí. Je jako fakt výjimečná věc. Přijďte se za náma podívat, budete tam mít určitě plno radosti.
19: Interview Plus.
20: Premiér Andrej Babiš opakuje, že svůj střet zájmů vyřešil, a to nadstandardním způsobem. Proč Evropská komise nechce proplácet dotace firmám, se kterými je spojen? Měl by český stát vyplácení těchto dotací pozastavit? Petr Vizina se zeptá bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který kvůli vyplácení dotací podal trestní oznámení.
19: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
15: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Předseda Senátu odletěl na návštěvu Tchajvanu běžnou linkou. Vláda s jeho cestou nesouhlasila. Českem prošly bouřky, jeho čeští hasiči měli přes 100 výjezdů. Fotbalová reprezentace porazila v přípravě na mistrovství světa Kosovo a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Rousínova. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je neděle 31. května. Dobrý podvečer. U hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS letí přes nesouhlas české vlády na Tchajvan. Mají totiž odlišnou zahraniční politiku ve vztahu k Číně a ta považuje Tchajvan za svou odštěpeneckou provincii. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál a tak využil komerční linku. Vystrčila na Tchajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
22: Jedu dělat na Tchajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
23: Návštěva Tchajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchajvanu ničí biznis s Pekingem.
24: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firm v Číně.
23: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
21: Českém odpoledne prošly silné bouřky, teď už je slábnou výstraha, ale platí až do půlnoci. Nejhorší byla situace na jihu Čech, kde hasiči měli přes 100 výjezdů. U Nové Bystřice na Jindřichohradecku je reportérka Eva Marvanová.
25: Na Novobystřicku se během dne ocitlo několik obcí bez elektřiny. Jednou z nich je vesnice Potočná, kde už se ale podařilo dodávky proudu obnovit. Situace tady zdaleka nebyla nejhorší. Největší škody bouřky způsobily na Prachatickou, Novohradsku, Lipensku a jižně od Českých Budějovic. Podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka se na jihu Čech ocitlo 10 000 domácností bez proudu. Před hodinou řešili energetici 21 poruch na vysokém napětí. A plné ruce práce mají také hasiči. Ti nejčastěji odstraňovali spadlé větve i celé stromy. Celkem řešili od 14 hodin jihočeští hasiči 230 zásahů a téměř polovina z nich byla na Českobudějovicku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
21: V silné bouřce se odpoledne také srazil autobus a osobní auto u Boršova nad Vltavou. Zranění utrpělo 13 lidí. Přímo u nehody je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
0: Odtahová služba právě nakládá havarovaný autobus a auto. Od vyšetřovatelů jsem zjistila, že nehodu má z největší pravděpodobností na svědomí řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost silnému dešti a dostal smyk. Ani jeden z řidičů neměl v krvi alkohol. Co se týče cestujících, jedna z žen utrpěla těžká poranění a jeden muž středně těžká poranění. Oba jsou v traumacentru Českobudějovické nemocnice. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Silnice bude průjezdná za několik minut. Z Boršova nad Vltavou Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
15: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
21: Dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Tamáše Šujoka označuje premiéra za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
1: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany Tisa prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
21: 10 000 Francouzů slaví titul PSG ve fotbalové lize mistrů. Fotbalisté včera porazili londýnský Arsenal. Do fanzóny pod pařížskou Eiffelovou věží před chvilkou fotbalisté pařížského klubu přivezli i vítězný pohár. Na místě je náš zpravodaj Martin Balucha.
3: Desítky tisíc lidí vítají fotbalisty PSG tady ve fanzóně pod Eiffelovou věží. Fotbalisté přijeli ve dvou autobusech, každou chvíli otevřou dveře vojenské školy a pomalu zamíří po zhruba 600 metrech dlouhé dráze k pódiu, která je tady v parku Martovo pole, přímo pod Eiffelovkou. Lidé skandují, že jsou šampioni. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées jsou tady i rodiny s dětmi. Odtud fotbalisté zamíří do Elizejského paláce, kde přivítá prezident Emmanuel Macron. Ve městě jsou stále vidět nepokoje, teda následky po těch včerejších nepokojích, spálené popelnice, poničené autobusové zastávky. Policisté zadrželi po celé Francii 780 lidí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
21: Je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
4: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
7: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
8: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
7: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
26: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
7: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
21: Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. Reprezentace teď zamíří do Severní Ameriky, kde se hraje závěrečný přípravný duel. Ještě předtím trenér Miroslav Koubek oznámí finální nominaci. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0. O významu úspěšné baráže mluvil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
27: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo a zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčnej.
2: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Slovácka Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání. To fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028, útočník Mojmír Chytil do roku 2029, jak Slávia informovala na svém webu. Hokejisté Norska mohli získat první medaili ze světových šampionátů. V Curychu sledoval duel o bronz s Kanadou František Kuna.
5: Norové právě přebírají bronzové medaile, i když Kanada vyrovnala 7 sekund před koncem třetí třetiny a poslala zápas do prodloužení. Pak jedno přečíslení nezvládla a Norové ano, Noak Sten to na pravém kruhu vzal na sebe a dal historický gól. Norsko má první medaili z mistrovství světa, je bronzová, Kanada je bez medaile. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
2: A o zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport domácí Švýcaři a Finové. A tenista Jakub Menšík čeká na Roland Garros na blížící se večerní osmifinále s Rusem Andrejem Rubljovem. Toho už v minulosti dvakrát porazil, ale Menšík takové statistiky neřeší.
6: Pro mě to jedno, jestli to je 0-2, 2-0, ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím.
2: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
9: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, plná je také objízdná trasa po souběžné silnici. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru se zastavuje, fronta se táhne nesouvisle na 14. kilometr, zdržení asi 20 minut. A na D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou zpomalte za sjezdem na Velký Újezd. Na 293. a půltém kilometru odtahují osobní auto v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území ještě déště nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Zítra přes den čekáme také zataženo až oblačno, na většině území občasný déště nebo přehánky. Odpoledne potom budou srážky ustávat a bude se i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: A co v nedělním vysílání Plusu rozebereme v čase do 6:30. KSČM má nové vedení a nového předsedu. Komunisté zároveň odmítají měnit svou rétoriku. Navzdory zpřísnění trestního zákoníku. Dokáže strana pod vedením Romana Rouna znovu oslovit voliče a vrátit se do politické hry. Slavnostní akce k 250. výročí nezávislosti Spojených států přišla o naplánované umělce, takže se americký prezident Trump nabízí jako náhradní hvězda programu. Stane se tak z oslav rovnou jeho politický meeting a světový den bez tabáku mimo jiné připomíná, že kouření v Česku ročně zabije až 18 000 lidí. Přestat ale bývá pro mnoho kuřáků jedním z nejtěžších životních rozhodnutí. Proč je tak složité se závislosti na tabáku zbavit? Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
19: Odpolední plus.
10: KSČM má po víkendovém sjezdu nové vedení. Předsedou se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun, který vystřídal Kateřinu Konečnou. Strana zároveň zúžila vedení ze 4 místopředsedů na 2, jsou jimi Petr Šimůnek a Milan Krajče. Komunisté tak po volebních neúspěších hledají cestu, jak se vrátit mezi relevantní politické síly. Jedním z výrazných sdělení sjezdu bylo i to, že KSČM nechce měnit svoji rétoriku kvůli novele trestního zákoníku. Ta nově výslovně zmiňuje i komunistická hnutí, pokud směřují k potlačení práv a svobod člověka. Nový předseda Roman Roun tvrdí, že KSČM takové jednání odmítá a zákon podle něj neporušuje. KSČM po roce 2021 není ve sněmovně a po neúspěchu hnutí Stačilo se jí návrat nepodařil ani v roce 2025. Naším hostem je Vladimír Hanáček, politolog z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Kateřina Konečná byla pro KSČM výraznou veřejnou tváří, tak co pro stranu znamená, že ji v čele střídá, řekněme, méně známý Roman Roun?
3: Určitě tím komunisté chtějí dosáhnout nějakého nového impulzu a řekněme nové kvality, protože samozřejmě to tažení Kateřiny Konečné za návrat strany do poslanecké sněmovny se vlastně v loňském roce nezdařilo a z tohoto hlediska je vlastně pochopitelné, že došlo i k tomu, že ona dobrovolně vlastně opouští nebo opustila post předsedkyně a že tedy došlo k výměně v čele strany.
10: Jaký směr tedy může Roman Roun KSČM dát po Kateřině Konečné? V čem bude jeho vedení jiné?
3: Když se podíváme na jeho dlouhodobě vlastně prezentovaná témata, která v různých rozhovorech a mediálních vystoupeních sděluje, tak se domnívám, že ten hlavní akcent bude, řekněme, boj proti kapitalismu, nebo chcete-li vypořádání se s sociální nespravedlností, kterou přináší kapitalismus, ale samozřejmě je otázka, jaké konkrétní programové věci potom tento obecný motiv získá.
10: Roman Roun říká, že KSČM nebude kvůli novele trestního zákoníku měnit retoriku. Ta novela výslovně zmiňuje i komunistické hnutí, zároveň ale pořád pracuje s podmínkou, že musí jít o hnutí směřující k potlačení práv a svobod. Čili KSČM v rámci svého programu a retoriky nesměřuje k potlačování práv a svobod.
3: To je samozřejmě otázka, kterou si velká část veřejnosti klade už od roku 1990. Ten první pokus tehdejšího prokurátora Sokola, tedy zakázat komunistickou stranu právě z těch důvodů, že vlastně i v jejich stanovách a v jejím základním programu se nacházejí pasáže, které mohou být takto interpretovány, se tehdy nevydařil se z řady důvodů, jak právních, tak politických. Je samozřejmě ten nový status quo, který přinesla ta novela trestního zákoníku, může v tomto směru znamenat prostě určitou novou kvalitu, řekněme, toho hodnocení, ale samozřejmě

0: kladiva, vlajek Sovětského svazu a podobně. Na druhé straně komunisté vždycky vlastně tak nějak balancovali tu polohu, řekněme, těchto symbolů a nějakých jaksi historických reminiscencí s určitou, řekněme, modernější prezentací, kterou konec konců i nový předseda Roman Roun zmínil, že vlastně chce na ní pracovat. A tady je samozřejmě otázka, jak se toto bude dařit. Zároveň ono to velmi úzce souvisí s budoucím jaksi ideovým směřováním té strany a toho vlastně, jaké pozice bude chtít ve stranickém systému zaujmout a taky koho bude chtít oslovit.
1: Ještě jedna věc, KSČ má stále určitý majetek, ale zároveň se potýká s nižšími příjmy a slabším zastoupením v institucích. Jak důležitá je pro další přežití strany její organizační a majetková základna, neboli jak může dál finančně přežívat?
0: To je samozřejmě otázka, jakým způsobem bude vlastně ten majetek, kterým zatím disponuje, nějak zhodnocovat tak, aby vlastně nahradila, řekněme, ty příjmy, které by plynuly například za poslanecké mandáty, které nemá. Na druhé straně ale vlastně, pokud je mi známo, tak tam docházelo v rámci toho projektu Hnutí stačilo do loňských voleb nějaké jako dohodě o nějakém vzájemném vypořádávání, jak to v praxi funguje, to se přiznám, že nevím a samotného by mě to zajímalo, protože zákon o financování politických stran v podstatě téměř neumožňuje, aby jedno politické uskupení dávalo peníze jinému, ale vím, že tam byla nějaká dohoda těch zúčastněných subjektů na tom, že právě třeba i ty příjem za získané hlasy ve volbách, že bude nějakým sem rozdělován. Ale jak to v praxi funguje, to samozřejmě nevím.
1: Dodává Vladimír Hanáček, politolog z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Plus a my se přesouváme do zahraničí. 16-denní festival ve Washingtonském národním parku měl oslavit 250. výročí americké nezávislosti. Jenže umělci teď odmítají vystoupit. Říkají, že jim organizátoři zatajili politickou povahu akce. Prezident Donald Trump, na jehož počest měli vystoupit, je nazval třetiřadými a rozhodl, že bude hlavním performerem on sám. A chce, aby se z oslav stal rovnou jeho meeting. Jaká je atmosféra kolem amerického výročí, tomto se zeptáme zpravodajky Jany Cíglerové. Dobrý den.
2: Pěkný den.
1: Jano, proč umělci odmítají vystoupit a co se vlastně děje?
2: Ten festival Freedom 250, to je akce, kterou pořádá Trumpova administrativa. Prezident jmenoval ředitele, akci sám spustil a ve chvíli, kdy Bruce Springsteen oznámil pořádání dalšího protestního koncertu proti Donaldu Trumpovi a jeho vládě a za účasti velkých legend jako John Baez, Cypress Hill a podobně, tak Trumpův tým zveřejnil seznam zpěváků, kteří vystoupí na jeho oslavě. Rapeři Young MC, Morris Day, Martina McBride, kapela Commodores, Brett Michaels, Florida, Milli Vanilli a Vanilla Ice. Ale kromě těch posledních tří, nakonec všichni toto svoje vystoupení zrušili. Brett Michaels například ve svém prohlášení napsal, že to, co mu bylo původně představeno jako oslava vlasti, se vlastně proměnilo v nějakou akci, která je štěpivá, rozdělující. Martina McBrideová zase říká, že jí lhali o tom, že ten charakter akce je neutrální. A někteří z těch zpěváků zmínili i bezpečnostní obavy.
1: Kdo tedy ještě zbývá a jaká je situace kolem Milli Vanilli?
2: Tak zbývají ti tři, Florida, Vanilla Ice a Milli Vanilli. A Milli Vanilli, jak známe, je duo, které už dneska není duem, protože jeden z těch zpěváků zemřel. Potom byly opředení takovou kontroverzí, že se ukázalo, že vlastně nespívali ty své písně, za které dostali Grammy svým vlastním hlasem, takže Grammy museli vracet. No, jejich zpěvák Fab Morvan přislíbil, že se na akci ukáže a že se ukáže rád, ale jak to bude s těmi ostatními, je nejasné. Donalda Trumpa to, nedá se to říct jinak, velmi naštvalo. Na svém sociálním účtu označil ty zpěváky za třetiřadé a rozhodl se, že hlavní hvězdou bude on sám a teď v posledních pár minutách dokonce zveřejnil na svém sociálním účtu, že by chtěl, aby ta celá akce radši byla zrušena, protože nikdo nestojí podle něj o zpěváky, kteří jsou předražení a nikoho nezajímají.
1: No a jak to celé zapadá do toho širšího obrazu amerických oslav?
2: Tak to jsou 250. výročí nezávislosti, to je ohromné datum, těch oslav se chystá spousta, Donald Trump zkrášluje Washington a připravuje na něm různé akce. Vedle tohoto festivalu například plánuje bojový zápas UFC na trávníku Bílého domu, závodní okruh Formule 1 ve Washingtonu, vychází limitovaná edice amerických pasů s Trumpovou tváří, federální centrální banka chystá bankovku v hodnotě $250, taky s Trumpem. Poprvé v historii, co by na bankovce byl vůbec žijící a úřadující prezident. Ale ten obraz

0: Obraz prezidenta jako stělesnění americké identity je přitom kontroverzní i uvnitř Spojených států a ten festival, ze kterého odchází umělci s odchazem na politizaci, vlastně to docela dobře ilustruje.
1: Tolik informace od zpravodajky Českého rozhlasu ve Washingtonu Jany Cíglerové. Děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: A v nedělním vysílání odpoledního plusu teď pokračujeme dalším tématem. Víte, že je dnes světový den bez tabáku, takže jestli kouříte, zkuste alespoň na jeden den přestat a ideálně, aby vám to vydrželo už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
2: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
3: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
2: Denne vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
3: Podle předsedy České pneumologické a ftyzoologické společnosti Vladimíra Koblíška kouření zkracuje život v průměru o 10 až 14 let.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíce déle, u člověka, který je kuřák, měl vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, nemu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
3: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety. A to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
4: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
3: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety. Pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
5: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
3: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
5: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
3: Léky na tlumení abstinenčních příznaků ale pojišťovny nehradí a v nejbližší době se to ani nejspíš nezmění, pokračuje Martin Novotný z Ministerstva zdravotnictví.
6: A podmínky úhrady léků z veřejného zdravotního pojištění v České republice stanovuje ve správním řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten rozhoduje na základě žádosti farmaceutické firmy nebo zdravotní pojišťovny. Dle aktuálně dostupných informací žádná žádost není podaná.
3: Na léky nebo nikotinové náhražky ale pojišťovny přispívají. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna až 2,5 tisíce korun jednou za 5 let. A podle její mluvčí Viktorie Plívové zájem o příspěvek roste.
7: V loni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP, kterým bylo vyplaceno zhruba 900 tisíc korun. Pro srovnání, v roce 2021 mělo o stejný příspěvek zájem jen asi 150 klientů. Mezi ně pojišťovna rozdělila 140 tisíc.
3: S odvykáním pomáhají například Centra pro závislé na tabáku. Jejich seznam a další rady najdou kuřáci na Národním zdravotnickém informačním portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: A tématu závislosti na kouření pokračujeme ve vysílání. Je s námi Viktor Mravčík, adiktolog, ředitel výzkumu a inovací ve společnosti Podané ruce a vědecký poradce Národního koordinátora pro drogovou politiku. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Jak se v posledních letech vyvíjí počet kuřáků v Česku? Pokračuje dlouhodobý pokles nebo se tento trend zpomaluje?
8: Ono už to zaznělo i v té vaší reportáži. Z dlouhodobého hlediska, řekněme 10-20 let, je ten trend sestupný, ale v posledních letech, tam je patrná vlastně stagnace. I ten meziroční vývoj 24-25 ukazuje, že vlastně ta míra kouření v České republice nijak výrazně neklesla opravdu v posledních 4-5 letech. Prostě je to přibližně pětina české populace dospělé 15 let a starší, která kouří. To jsou obrovská čísla, téměř 2 miliony lidí.
1: Platí, že mladí lidé dnes kouří třeba méně klasických cigaret než předchozí generace a vyhledávají tedy i jiné návykové látky?
8: To platí, pokud je tam pokles, tak ho vidíme právě mezi těmi mladými, dospělými a náctiletými. V té skupině 16-letých, co je skupina, na které se dělá jako dlouhodobá mezinárodní studie, tak tam ten pokles vidíme posledních 10-15 let a vlastně vidíme tam i ten nárůst těch alternativních výrobků, které jsou spojeny s mnohem nižšími zdravotními riziky, než jsou klasické cigarety, a vlastně to užívání těch alternativ je zodpovědné, přispívá k té klesající míře kouření mezi lidmi obecně a mezi těmi mladými dospělými zvlášť.
1: Právě vedle těch klasických cigaret se rozšířily elektronické cigarety a další nikotinové výrobky. Co dnes víme o zdravotních rizicích třeba vapování ve srovnání s kouřením tabáku?
8: Víme toho čím dál tím víc. A vědecké důkazy s rostoucí jistotou ukazují, že ty alternativní výrobky, jaké jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, jsou mnohem méně škodlivé, než jsou klasické cigarety, respektive než ten spalovaný tabák. Tam prostě platí, že lidé kouří kvůli nikotinu, ono je to do značné míry zjednodušení, ale kouří kvůli nikotinu, ale vlastně umírají na ten dehet z kouře toho hoření, že, toho tabáku. Jo. Takže tam ten pokles toho rizika je významný. 100krát až 1000krát nižší riziko spojené s těmi alternativní výrobky, záleží s jakými. Třeba u elektronických cigaret je ten pokles až 30krát, jo, nižší škody způsobují ty elektronické cigarety než ten klasický tabák, že, kouření.
1: Existuje nějaká osvědčená efektivní metoda, jak se závislosti na tabáku, jak prostě s tím skončit?
8: No, kdyby to bylo jednoduché, že jo, tak bychom z toho neměli tak významný veřejnozdravotní problém. Opravdu uvědomme si, že vlastně pětina úmrtnosti v České republice a v civilizovaných zemích obecně je způsobená kouřením. To jsou obrovské veřejnozdravotní ztráty. To je 20 tisíc lidí ročně v České republice umírá vlastně na následky kouření. Na každého jednoho zemřelého připadá 30 lidí s vážným chronickým onemocněním, kteří čerpají zdravotní péči a tak dále a tak dále. Takže jako není to tak jednoduché, jsou metody, některé účinnější, některé méně účinné, ale většina lidí pořád vlastně přestává sama. Já už i ve vaší reportáži zaznělo, že ta účinnost je velmi nízká. Zvyšuje se s použitím různých nástrojů, ať už prostě to jsou aplikace, anebo ty náhražky kouření, ať už z lékárny, nebo právě ty alternativní výrobky, případně léčba závislosti jako taková. A právě ty alternativy se ukazují jako nástroj, který odvádí lidi ke kouření, prostě nejenom jako v kontextu té léčby, ale je prostě zodpovědný za snížení kouření v populaci a také jsou účinné při odvykání kouření, když se lidé k tomu rozhodnou.
1: Proč bývá závislost na nikotinu tak silná?
8: Proč je tak silná? Teďka jsem nerozuměl.
1: No proč zrovna na tom nikotinu?
8: No, nikotin je psychoaktivní látka, která působí na určité receptory v mozku a vlastně jako jiné psychoaktivní látky způsobuje ty efekty, které jsou lidem, řekněme, příjemné, libé. No a, jo, a to je podstata té závislosti. Lidé pak mají motivaci vlastně v tom chování pokračovat, ty libé pocity opakovat a jo, to je vlastně závislost. Takže jako nikotin má velký závislostní potenciál, ale ještě jednou opakuji, není tím hlavním zdrojem těch škod, to je právě ten kouř.
1: Pokud člověk tedy přestane kouřit, jak rychle se mohou projevit ty pozitivní změny na jeho zdraví? Do jaké míry dokáže organismus po ukončení kouření regenerovat i po letech pravidelného užívání tabáku?
8: platí, že vlastně každé snížení počtu vykouřených cigaret je dobré a vlastně v jakémkoliv věku a v jakémkoliv stádiu toho kuřáctví. Takže samozřejmě, že nejlepší je přestat kouřit co nejdříve, ale současně platí, že se vyplatí přestat kouřit i jako v pozdějším věku. A vlastně nejenom to úplné přestání kouření těch klasických cigaret, ale i významná redukce třeba díky těm alternativám je dobrý výsledek sám o sobě.
1: Dodává Viktor Mravčík, adiktolog, ředitel výzkumu a inovací ve společnosti Podané ruce a vědecký poradce Národního koordinátora pro drogovou politiku. Děkujeme moc za rozhovor a za vaše vysvětlení. Naslyšenou.
8: Také děkuji. Naschledanou.
1: A co ještě uslyšíte ve vysílání Plusu dál, když si nás vyladíte kolem 8. večer v příbězích 20. století, uslyšíte třeba o pozoruhodném osudu Romana Frajta z Brna. Takové bylo dnešní nedělní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za celý tým, který ho připravil a odvysílal, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácovou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Svoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem v Praze, porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Tomas Järvinen předvedl v rakouském Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl 7. a má limit pro evropský šampionát. Vyhrál Švýcar Ehammer.
11: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se dojíždí do kolony, ta se suná na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody tří osobních aut v pravém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na chodce Rady. Na 22. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 14. kilometr. S dalším zdržením počítejte za sjezdem na Průhonice, tam se zastavuje kvůli zásahu hasičů v opačném směru na 5,5 kilometru. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějcemi pozor za Svojkovicemi. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se kyvadlově. A v Praze počítejte se silnějším provozem na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Pomaleji se jede mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle se mohou přidat i bouřky. Odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Noví bojovníci vstali, rudý prapor se trvale splihlí. Jak porazit populisty? zlomové volby roku 1996. I taková jsou témata nedělních komentářů a glos k aktuálním i historickým událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
9: Názory a argumenty.
12: Pro veřejnost i média uzavřený sobotní sjezd KSČM přinesl straně nového předsedu. Znamenal ale také možnost odrazu od dnešních zhruba 2% voličských preferencí zpět k pozici parlamentní strany, kterou vlastně ještě nedávno KSČM obsazovala. Komentář k tomu připravil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
13: Hola huši na palubu, třeba pluli jsme v záhubu, prapor náš neutone, nikdy ne. Jestli komunisté zpívali v pražském Tobhotelu, tak to začínající starou revoluční píseň nevíme. Jednání jejich sjezdu bylo pro novináře i veřejnost uzavřené. Jisté ale je, že se snažili vzájemně povzbudit, aby hrozící záhubu odvrátili. Takže otázka je jasná, může se jim to povést? Komunistická strana Čech a Moravy, která přes 30 let byla stabilní složkou české parlamentní politiky, opravdu nevzkvétá. V roce 2021 ze sněmovny vypadla a v loňských volbách ji k návratu nepomohlo ani vytvoření skryté koalice Stačilo, ve které se vyskytovaly i zoufalé zbytky sociálních demokratů. Misi Kateřiny Konečné, političky, která partaj posledních 5 let po odchodu dlouholetého předsedy Vojtěcha Filipa vedla, proto nelze označit za úspěšnou. Ona sama si sice dokázala zajistit skvěle placené místo v Evropském parlamentu, ale její soudruzi jsou na tom bídně. Nynější zhruba 2% preferencí jsou dokonalým důkazem úpadku partaje, která na svém polistopadovém vrcholu v roce 2002 získala skoro 18% a ještě v předminulém volebním období na ní závisela existence vlády Andreje Babiše. Aktuálně na ní nezávisí vůbec nic. A opravdu se nezdá, že by se to mělo změnit. Extrémní levice je v současné Evropě na ústupu. Zejména v Evropě střední vyklidila prostor krajní pravici, která říká v podstatě totéž, jen s jinou symbolikou. Je na tom mimo jiné vidět, že politická osa už neexistuje. Je nahrazena jakousi politickou kružnicí, na které se po oběhnutí 360 stupňů dostaneme do téhož bodu. Pro české komunisty je to o to horší, že sami sebe manipulovali do paradoxní situace. Běžně jsou mimo parlamentní strany automaticky řazeny k opozici, ovšem komunisté, pokud by ve volbách byli bývali uspěli, byli by nejspíše součástí nynější vlády Andreje Babiše. Takže jsou de facto mimo parlamentní vládní stranou. Samozřejmě to destruuje jejich protestní potenciál a navážení se do minulé vlády Petra Fialy, které pravděpodobně ze setrvačnosti na sjezdu předváděli, bylo ze všeho nejvíc projevem zoufalé bezradnosti. Ani z volby nového vedení pro komunisty nic nadějného nekouká. Nový předseda Roman Roun, dosavadní stranický mluvčí, je širší veřejnosti v podstatě neznámý. A pokud partaj nevytáhla nad 5%, někdy až moc viditelná Kateřina Konečná, je prakticky vyloučené, že by to dokázal on. Stranickou linii affinity k současnému Rusku sice Roun reprezentuje dokonale. Například v roce 2022 podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na Petra Fialu, který varoval před ruskou invazí na Ukrajinu, na Češ za 4 dny Rusové zaútočili. Ale to je zhruba všechno. Proruská část společnosti své zastoupení už našla ve skryté koalici kolem SPD a svého lídra objevila v Jindřichu Rejchlovi. Takže Roun, ač bývalý schopný producent, který se podílel třeba na sitcomu Comeback, nějaký politický comeback pro komunisty vyprodukuje jen těžko. Komunistům ani do budoucna nezbyde, než se pokusit opět lepit dohromady krajně levicová uskupení a doufat, že situace někdy bude až tak mizerná, že části voličů už nebudou stačit Andrej Babiš a Tomio Okamura, ale budou poptávat něco, co se bude tvářit ještě radikálněji. Pravděpodobnost? Refrén na úvod zmíněné revoluční písně zní: i kdyby jsme padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor hrudý zablaje. Noví bojovníci na sjezdu komunistů vstali, což o to, ale u rudého praporu to na nic jiného, než na setrvalý splihlý povis na půl žardi, opravdu nevypadá.
12: Jak porazit populisty? Na to se v Americe a konec konců i u nás ptají mnozí představitelé demokratických stran a ptá se na to v následujícím příspěvku i publicista Jan Vávra.
14: Vedení americké demokratické strany zveřejnilo nedávno analýzu příčin volební porážky v prezidentských volbách v roce 2024. Dokument vyvolal kritiku, podle které si demokraté vůbec neuvědomují, proč vlastně prohráli. Jedna komentátorka napsala, že největším odhalením je, že demokraté chtějí ze své porážky vinit všechno možné, jen ne hlavní příčiny, které k ní vedly, tedy politiku, kterou voliči odmítli. Při popisu situace v táboře demokratů američtí experti poukazují na svárlivost uvnitř strany, kde o vliv bojuje umírněná frakce z liberální. Jiní mají za to, že demokraté nenabízejí žádnou chytlavou vizi a uchylují se pouze ke kritice Donalda Trumpa. Američtí demokraté ale nejsou jediní, kteří nepochopili, proč prohráli. Podobná situace panuje v táboře našich takzvaně demokratických stran, které také netuší, proč prohráli volby, když přece dělali to, co je správné. Každý z opozičních politiků vidí důvody porážky jinde. Například velká část ODS si myslí, že byli málo pravicoví a málo podporovali podnikatele. Jiné strany se domnívají, že dělali všechno dobře, ale nedokázali komunikovat. Jediné téma, na kterém se strany shodnou, je kritika Babiše. Každá ze stran teď hledá vlastní identitu, přičemž všechny tápou. Podobně jako demokraté v USA, ani naši demokraté nenabízejí nějakou přitažlivou vizi. Roli politické opozice hraje v daleko větší míře iniciativa Milion chvilek, která funguje jako hlavní protihráč současné vlády Andreje Babiše. Situace vyvolává otázku, kdo je vůbec schopen populisty porazit. Demokraté musí vzít v úvahu, že politika se čím dál víc personifikuje a voliči jsou čím dál méně ochotní přemýšlet o řešení problémů pro ně příliš složitého světa, tedy naslouchat volebním programům, a raději odevzdají odpovědnost za svůj osud do rukou nějakého charismatického vůdce. Naši demokraté tedy budou muset především najít nějakého autentického a věrohodného lídra, který se bude schopen Andreji Babišovi postavit. Při vší úctě k našim současným politikům zatím takový vůdce v našem opozičním táboře nevyrostl. Především kvůli tomu, že naše strany fungují jako uzavřené sekty, které mezi sebe neradi pouštějí schopné a ambiciózní jedince. Nejvíc naději vzbuzuje v poslední době nový lidovecký předseda Jan Grolich, ale ten má zatím za sebou jen marginální stranu. Zkušenost Maďarska ukazuje, že dalším nezbytným předpokladem je sjednocení všech demokratických sil. Politici musí zapomenout na ideologické nepřátelství pravice a levice a přijít s vizí, která je přijatelná pro celou společnost, nikoli jen pro její část. Současná opozice nesmí zejména zapomenout na ty vrstvy společnosti, které před sněmovními volbami přenechala Andreji Babišovi, tedy voliče, kteří propadli sítem neoliberální ekonomické soutěže a trpí frustrací ze stále nerovnoměrnějšího rozdělování bohatství. Je nepochybné, že populismus, založený na nereálných slibech, jednoduchých řešení složitých problémů, podrývání důvěry v demokratické instituce a svádění problémů na nepřítele národa, není snadný soupeř. Ale opoziční politici nemají jinou možnost, než populisty porazit v demokratické soutěži o hlasy voličů. Pohled do útrop našich opozičních stran, ale zatím příliš naděje, na porážku populistů nevzbuzuje.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: U české politiky zůstaneme, ale tentokrát se ohlédneme trochu zpátky, konkrétně o 30 let. Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád připomíná tehdejší, v mnoha ohledech zlomové, sněmovní volby.
15: Před 30 lety ještě asi Václav Klaus neužíval neologismus, dost možná jim samým vynalezený, totiž nevýhra. Ale kdyby, pak jím neborčením o Pyrrhově vítězství mohl charakterizovat výsledek prvních sněmovních voleb v samostatné České republice, které sice jeho ODS vyhrála s víceméně stejným výsledkem jako před 4 roky ještě za federace, čili s necelými 30%, jenomže mezi tím giganticky o celých 20% vyrostla sociální demokracie. Po své obnově zprvu nějaká, jenomže pak pokropena živou vodou z kraje roku 1993 zvolením předsedou Miloše Zemana, který ucítil v ovládnutí strany tradičně levicové, ale nikoli totalitní, naopak po únoru 1948 komunisty pohlcené, velkou šanci. A i hned se začal vymezovat jak přímo proti Klausovi, tak občanským demokratům vůbec, a to velmi ostře. Pro mnohé voliče zmatené restaurací kapitalismu a ztrátou ochranitelského státu se Zemanova ČSSD, dnes skomírající pod názvem Socdem, musela jevit jako svého druhu záchrana. Někdejší prognostik na to prokázal nesporné politické nadání, včetně obratného mixování demagogie s populismem. Dával najevo svou lidovost, a to neustále, zjednodušeně řečeno, při pivu, becherovce, klobáse a hořčici. I že on rozhodně nebude nadržovat velkokapitálu, malovaném komunisty 40 let v nejhorších barvách, byť podstatu tržního hospodářství Zeman nespochybňoval. Nemalou roli pak se hrálo i důsledné křižování republiky v opět plebejském duchu starým autobusem nazvaným Zemák během volební kampaně s několika mítinky denně a permanentními i šťavnatými útoky na vládu ODS lidovců a ODA. Ta sice po volbách pokračovala, ale co by menšinová. Zeman svou sestavická SČM a sládkovými republikány moudře nemínil. A z postu předsedy sněmovny Klausův kabinet číslo 2 prostě toleroval a věděl, že se jeho chvíle blíží. Což nastalo před koncem následujícího roku skrze kauzu černého financování ODS. Vláda podala demisi, přišla prvá úřednická pod vedením guvernéra České národní banky Tošovského a na jaře 98 rovněž prvé předčasné volby, ve kterých už Zeman dominoval. Ale pořád neměl dost křesel k jednobarevné vládě, přesto se k ní dostal uzavřením doslova šokující opoziční smlouvy s největším rivalem Klausem. Následující období vlády výhradně z politiků ČSSD, držené u moci výměnou za vlivné pozice občanskými demokraty, od nich se už předtím odštěpila část členů a vznikla Unie svobody, je mnohými politology dodnes považováno za bezskrupulózní podvod na voličích, který otřásl obecnou důvěrou v politiku. Kořeny měl ovšem ve volbách 1996, kdy mimochodem ve slunečnou sobotu 1. června Václav Klaus už po sečtení výsledků štiplavě vítal hlouček novinářů vcházejících do tehdejšího sídla ODS ve sněmovní ulici. A tyhle ti za to můžou. A co si budeme povídat, myslel to vážně.
12: Před několika dny dopadla pěvecká soutěž Eurovize v jednom ohledu tak, jak nikdo nečekal. Myslí si to alespoň publicista Jefim Fishtein a jeho příspěvek si teď můžete poslechnout.
16: Výsledky posledního ročníku pěvecké soutěže Eurovize obsahují vedle čistě odborných aspektů také pár nepřehlednutelných politických poučení. Jak už to často bývá, opět se prokázala pravdivost lidového úsloví, koho chce pán Bůh potrestat, toho nejdřív připraví o rozum. Země, které hodlali demonstrativním bojkotem vytrestat soutěž za to, že se jí účastní také Izrael, v reálu vytrestali jen sami sebe, své hudební skladatele a interprety. Dokázali jen to, že kultura není privátním majetkem lokální politiky. Promítat do kultury okamžitý postoj vlád, které sami nezřídka mají jepičí život, je čistá zhůvěřilost. Slovinsko se ku příkladu k bojkotu připojilo jen proto, že v zemi ještě před měsícem vládla koalice levicových a postkomunistických stran. Nyní se k moci vrátil pravicový premiér Janez Janša a ten už se stihl na síti X k bojkotu vyjadřit takto. Všichni, kdo se snažili vypudit ze soutěže Izrael, utrpěli hanebnou porážku. Z hlediska izraelských zájmů je druhé místo v soutěži opravdovým vítězstvím, optimálnějším, než by bylo místo první, které mimochodem Izrael obsadil v minulosti 4x. Absolutní výhra by nyní způsobila silný otřes a hlavou bol pro pořadatele. Nutnost uspořádat za rok celosvětovou soutěž v Izraeli přilila by oleje do ohně zuřivého antisemitismu. O nic z toho Izrael nestojí. Druhé místo, ovšem podruhé za sebou v řádě, je pro židovský stát nesrovnatelně výhodnější. Dokazuje, že pokud někdo do pěvecké soutěže patří, pak je to právě on. Avšak největší překvapení a poučení spočívalo jinde. Za své vysoké umístění vděčí izraelský zpěvák Noam Betan hlavně diváckému hlasování. Souhrn bodů z národních porod zajišťoval jeho písni Michel jen 8. místo, ale mohutná vlna divácké přízně posunula Izraelce dopředu. Přitom z rozložení hlasu jasně vyplývalo, že zásluhu na vysokém umístění má především umělecká kvalita písně a etnická příslušnost posluchačů v tom žádnou roli nehrála. Izraelci hlasovat tak jako tak nesměli a podíl židovského obyvatelstva v zemích, odkud přišla většina hlasu, je mizivý nebo nepatrný. A na maximálních 12 bodů, které Izraelec od každé z nich dostal, rozhodně nestačí. Takže nezbývá než konstatovat, že představa o protižidovské nenávisti, která údajně zachvátila nejširší masy světového obyvatelstva, je značně a možná i záměrně přehnaná. Svědčí o tom i skutečnost, že nejvyšší ocenění výkonu Noama Betana, 12 bodů, patřilo národní porotě Polska, která nemá zrovna pověst obzvlášť filosemické země. A také to, že vítězka celé soutěže, Bulharka Darina Jotova, měla pro svého izraelského rivala jen slova chvály. Antisemitské nálady jsou možná posledním výkřikem politické mody pro elity a jejich mediální obsluhu, nikoli pro lidstvo jako celek. Absolutním morálním vítězem posledního ročníku Eurovize se stal Izrael. A to je pravda, kterou tentokrát málo kdo čekal.
12: Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. I tato slova uslyšíte v následujícím příspěvku herce a předsedy herecké asociace Ondřeje Kepky.
17: Moje babička, Anděla Kepková, rozená Tumpachová, byla z ryze české rodiny. Měla ale celoživotní kamarádku Elzu Háge, sudetskou Němku, se kterou se pravidelně navštěvovali. Babička často jezdila do Maršíkova, neboli Marschendorfu, kde rodina Háge žila, a Elza pravidelně navštěvovala Prahu. Neřešili politiku, vzájemně se učili češtinu a němčinu a stali se z nich velké životní kamarádky. Jednoho dne po konci druhé světové války paní Háge měla jen pár hodin na to, aby se ze svého rodného domku, ve kterém po staletí jejich rodina žila, musela odstěhovat. A od té doby se s babičkou už nikdy neviděli. Dopisovali si. Paní Háge psala skvělou češtinou a posílala babičce i balíčky vždycky k Vánocům. Stejně jako moje babička posílala balíčky jí. Když jsem se dostal poprvé do západního Německa, navštívili jsme rodinu paní Háge, která nás s radostí přivítala. Bohužel babička už neměla sílu na takovou relativně dalekou cestu. Bylo úžasné, když nám paní Háge v německém městečku ukazovala obrovské album plné fotografií, které jsem znal i z našich Alp. Některé jsem ale viděl poprvé, byla na nich rodina mého tatínka, rodina mé babičky a společné fotografie. Manžel Elzy, pan Háge, měl z odsunu tak velké trauma, že se nikdy už nevydal přes hranice do Československa, i když už mohl. Druhá světová válka znamenala pro naši zemi obrovské hrůzy. Prožívala je i moje babička. A to nejen ve chvílích, kdy před jejím domem vybuchla velká letecká puma, která zdemolovala celý byt. Tehdy měli velké štěstí, že se včas dostali do krytu a bombardování přežili. To, co způsobili nacisté v našich zemích, byly obrovské hrůzy, které poznamenaly statisíce našich rodin, našich životů. V předválečném Československu se vždycky míchaly kultury. Kultura česká, židovská, německá. Patřili vždycky k životům Brňanů, Jihlavanů a téměř celého našeho pohraničí. Mnozí autoři, kteří jsou v čítankách jako významní čeští spisovatelé, psali částečně i německy. Karel Klostermann psal o soužití Čechů a Němců překrásné povídky, které patří k tomu nejlepšímu, co naše literatura má. Vzájemně jsme se obohacovali, inspirovali. Vynikající konstruktér Tatry Hans Ledvinka byl Rakušák. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Válka bohužel měla efekt i v tom, že ta obrovská bolest, utrpení se převalily často i vůči zcela nevinným antifašistům německé národnosti a odehrály se dlouho utajované excesy, které se postupně od 90. let minulého století čím dál více odhalují, o kterých Juraj Herz natočil vynikající film Habermanův mlýn a které jsou součástí našich dějin. Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. Každý stát, každý národ má ve své historii chvíle silné i slabší. Dnes nežije ani paní Háge, ani moje babička. Kdyby žili, jistě by se rádi potkali a nevyčítali by si chyby, které sami nespůsobili.
12: Stal se vítězem letošního filmového festivalu v Cannes dobrý film? Tak nad tím se ve své glose zamýšlí Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka.
18: Moře, vítr, palmy, sníh, lavina, fjordy. Realita a plátno. Filmový festival v Cannes. Hlavní cenu největšího filmového festivalu na světě, Zlatou palmu, získal rumunsko, francouzsko, dánsko, švédský, norský film Fjord. Je to dobrý film, zatlouží si hlavní cenu? Vyvolal film na festivalu vášnivé diskuze, které by z něj učinili kandidáta na nejvyšší ocenění? Filmový kritik britského Guardianu napsal, že Cannes letos o Zlaté palmě rozhodlo špatně. Možná film na festivalu vyvolal vášnivější diskuze po udělení hlavní ceny než po světové premiéře. Film Fjord je dobrý a zaslouží si vysoké hodnocení. Jen asi ne to úplně nejvyšší. Rezervovanost vůči filmu nastupuje pomalu. Fjord je tradičně natočený film a chybí mu duch novátorství. Také má mezerky v zápletce. Z jiného pohledu je zas příliš dokonalý a ta dokonalost je zarážející a něco na ní vadí. Vychází z ní jakýsi chlad. No aby ne, když se odehrává v Norsku v zimě a notabene příběh samotný je mrazivý, takže by chladný pocit z filmu měl být adekvátní. Ne, mrazivá je ta dokonalost, hraničící s kalkulem. Film je konstrukt široké a vstřícné evropské koprodukce. Hrají tam herci první kategorie. Sebastian Stan, Američan, v roli otce je tady k nepoznání. Herecký chameleon, kterému hraje do karet i to, že sám má rumunský původ a do svých 8 let žil v Rumunsku, než se s rodiči přestěhoval do Spojených států. Taky hrál mladého Donalda Trumpa ve svém předchozím filmu. A kde je Donald Trump, to vždycky přitáhne pozornost, co si budeme říkat, i když to Donald Trump není. Takže trumpovský duch se chvíli s Fjordem potáhne, pokud Stan nepřebije svou roli Trumpa ještě další rolí a pokud Fjord neuvidíte, protože to myšlenky na Trumpa zmizí hodně rychle. Tak koukám, že slovo Trump jsem uvedla minimálně 6x v jedné větě, takže o pozornost by mělo být postaráno. Manželku mu hraje norská herečka Renate Reinsve, jejíž popularita se také valí jako lavina, naposledy s Oscarovým filmem Citová hodnota. I když Fjord nemá inovační tendence, vstupní scéna do filmu je působivá. Možná je rafinovaná a zavání mírnou manipulací, pokud její princip neodhalíte. Vidíme rodinu s jedním dítětem, které je trestáno. Pak kamera poodjede a vidíme rodinu s dítětem druhým. Pak se třetím, pak se čtvrtým, pak s pátým a jsme nenápadně uvedeni do početné rodiny. Do rodiny, která se z Rumunska přestěhuje do Norska a tam začne mít problém. Učitelka ve škole si totiž všimne modřin na těle jedné z dcer a nahlásí to na Barnevernet, norskou organizaci na ochranu dětí. Ta preventivně odebere rodině všechny děti pro podezření z domácího násilí. A dojde pochopitelně k soudu. Kdo má pravdu? Rumunská rodina, pro niž plácnutí přes zadek nic neznamená, nebo norský systém, pro který je to neakceptovatelné násilí na dětech? Rodiče, kteří nedovolují svým dětem být na sociálních sítích, nebo norští pěstouni, pro něž je pobyt dětí s mobilem v online prostoru něco přirozeného? Jak tento ostrý střet mezi silným konzervatismem a silným liberalismem dopadne? Na to si každý najde odpovědi sám. Fjord je posvěcený mořem, větrem a palmami z Cannes. Bude se o něm teď celý rok mluvit, vrhne se do Oscarového klání a všichni ho budou chtít vidět. Takže sami poznají, jaké propasti, nástrahy i pravdy Fjord skrývá i odhaluje.
12: A to byl už poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
9: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. 10 000 domácností je na jihu Čech kvůli silným bouřkám bez elektřiny. Fotbalová reprezentace vyhrála přípravný duel s Kosovem a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Slavkova. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dále dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
19: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
10: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Kvůli silným bouřkám je na jihu Čech zhruba 10 000 odběratelů bez elektřiny, informoval o tom mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují 21 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektřiny se dotklo hlavně Českobudějovicka, říká za distributora Šperňák.
20: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
10: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka až do dnešní půlnoci. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hezbollah. Izrael v rámci toho dne se dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetech s Hezbolláhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Z pražských Gbel odpoledne armádním letounem Kasa odletěli další 4 hřebci. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
0: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
21: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altın Dala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
0: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
21: Po transportu zůstanou koně v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
22: Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Ladra a Hložek. Pokračuje útočník Hoffenheimu Adam Hložek, který přišel kvůli zranění takřka o celou sezónu. Chybí mu herní praxe.
23: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
22: Trenéři reprezentace následně oznámili nominaci z předběžného výběru, vyřadili záložníky Buchu a Ladru a útočníka Kabonga. Podrobnosti za chvilku na Radiožurnálu. Teď Češi zamíří do amerického státu New Jersey, kde odehrají generálku na světový šampionát a do turnaje vstoupí 11. června utkáním proti Jižní Koreji. A norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů v čase 63-32. Rozhodl útočník Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní hrací doby při hře Kanaďanů bez golmana dvoubrankový náskok.
11: Nehoda na D1 u Slavkova a také na silnici 50 u Bučovic. Na D1 Zbyškova směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody, ucpaný je také příjezd po silnici 50 od Slavkova u Brna. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi zpomalte za odbočkou na Svojkovice. Řeší tam nehodu osobního auta a projíždí se Kyvadlově. A v Praze nám hlásí ten nehodu v křižovatce Novovysočanská a Spojovací.
24: Novovysočanský, přímo na křižovatce je tam velká nehoda. Poprásky auto s osobákem, teďka tam přijíždí hasiči, záchranka, je tam asi zraněný.
11: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přeháňky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Putin vyhrožuje Arménii, kterou čekají parlamentní volby.
27: Protimigrační nálady mění vztahy Moskvy se Střední Asií.
26: V Rusku byla zatčena řada významných muslimských duchovních.
27: Jako vlivní podpis britsko-polské bezpečnostní smlouvy postavení Varšavy.
26: Radnice Barcelony chce vykácet tradiční platany kvůli alergiím.
27: Taková jsou témata následujícího pořadu.
26: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
27: Od mikrofonu vás vítají
26: Lenka Buriánková
27: a Ladislav Dvořák.
25: Svět ve 20 minutách.
26: Rusko pohrozilo Arménii pozastavením dodávek plynu a pohonných hmot, pokud se Jerevan bude i nadále zbližovat s Evropskou unií. Píše se o tom v dopise ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova adresovaném arménskému vedení. Uvádí to na stránkách ruské služby BBC novinář Kiril Krivošejev.
27: Rusko už dřív zakázalo dovoz arménských minerálních vod, alkoholu a květin. A zatímco vztahy Jerevanu s Moskvou se za poslední dobu citelně zhoršily, Evropská unie a Spojené státy se naopak stávají jeho stále bližšími partnery.
26: Rusko přišlo se svými výhrůžkami méně než 2 týdny před parlamentními volbami v Arménii. Je pravděpodobné, že se jedná o snahu poškodit arménského premiéra Nikoli Pašinjana, který je jejich favoritem.
27: Zahraničně politické aktivity arménského premiéra mají na předvolební kampaň zásadní vliv. Dokládá to i nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marka Rubia v Arménii, během níž byly podepsány dohody posilující vojenské a ekonomické vztahy Washingtonu s Jerevanem. Bylo to symbolické gesto podpory Pašinjanova pro západního kurzu.
26: Největší váhu má podle autora aktualizovaná verze dohody o strategické spolupráci. Arménie ji podepsala už loni v lednu, tedy ještě před inaugurací Donalda Trumpa. V té době ještě nikdo nevěděl, jak si Trump ve svém druhém volebním období povede a zda zůstane Jerevanu nakloněný.
27: Dohoda, kterou s Jerevanem na poslední chvíli uzavřela administrativa Joea Bidena, měla být jakousi pojistkou. Jejím aktuálním stvrzením však Trump dává najevo, že se jednalo o plané obavy a že Arménie může počítat se stejnými výhodami, jakým se těšila za vlády demokratů.
26: Za předmětnější je podle autora možné považovat aktualizaci dvoustranné dohody o takzvané Trumpově cestě pro mezinárodní mír a prosperitu. Ta má v budoucnu spojit Ázerbajdžán s jeho exklávou Nachičevan a s Tureckem. Skutečnost, že se Rubio k projektu vrátil a že byly upřesněny jeho právní a technické detaily, svědčí o tom, že pro Trumpa je to reálná záležitost.
27: Během schůzky byla potvrzena také ochota Spojených států podílet se na výstavbě nové atomové elektrárny a poskytnout Arménii své jaderné technologie. Jak zdůrazňují arménští politologové, americká delegace také otevřela perspektivu, která by měla Arménii časem umožnit nakupovat od Washingtonu letální zbraně.
26: Skutečnost, že Rubio před nastávajícími parlamentními volbami v podstatě otevřeně podpořil Pašinjana, však nemusí brát všichni v Arménii jako plus. Samotného Trumpa mnozí vnímají se smíšenými pocity a napadení Íránu, který je jejich bezprostředním sousedem, v nich budí obavy. Nejde přitom o solidaritu s íránským režimem. Nikdo zkrátka nestojí o nestabilitu v regionu, vysvětluje Krivošejev.
27: Jako podstatnější než vztahy se Spojenými státy je však dnes vnímáno zbližování s Evropskou unií. Pašinjan jej deklaruje jako svůj hlavní politický cíl a snaží se s pomocí své vize nalákat arménské voliče. Předvolební atmosféru v zemi proto bez pochyby ovlivnila skutečnost, že Arménie hostila zasedání Evropského politického společenství.
26: I přes značný vliv západních partnerů na nálady arménského voličstva však i nadále zůstává klíčovým politickým faktorem voleb Rusko. I Moskva v nich má svého favorita. V tichosti podporuje Samvela Karapetyana, miliardáře s těsnými vazbami na Rusko, který byl v Arménii uvězněn za pokus o násilný státní převrat.
27: Během nedávné Pašinjanovy návštěvy v Moskvě dal Vladimír Putin arménskému premiérovi jasně najevo, že by Karapetyan měl dostat možnost zúčastnit se voleb. Zdá se ale více než zjevné, že nic takového se stát nemůže.
26: Kromě toho, že Karapetyan za mřížemi, je také držitelem ruského pasu, což mu v Arménii znemožňuje kandidovat. Nicméně v čele politické strany založené Karapetyanem stojí jeho synovec, který už deklaroval, že je v případě úspěchu ve volbách připraven změnit ústavu a umožnit svému strýci stát se premiérem.
27: Různé průzkumy veřejného mínění se rozcházejí, pokud jde o možný úspěch opozice. Podle společnosti s mezinárodní akreditací Gallup mohou 4 opoziční strany nabrat až 41% proti 28% pro Pašinjanovu vládní stranu Společenská smlouva. Dubnový průzkum renomovaného Mezinárodního republikánského institutu oproti tomu dává Karapetyanově straně jen 7% hlasů a Pašinjanovi celých 32%.
26: Ostatní opoziční strany by podle průzkumu neměly překročit práh pro vstup do parlamentu a o jejich hlasy by se měly podělit vítězné strany. Zdá se proto pravděpodobné, že vládnoucí uskupení nakonec přece jen nabere dostatečné množství hlasů potřebných k sestavení vlády a Pašinjan se znovu stane premiérem.
27: Z Ruska opakovaně zaznívají obavy, že se od něj Jerevan definitivně odpoutá. Krivošejev to ale vidí spíš jako momentální pokus ovlivnit voliče, kteří lpějí na tradičně dobrých vztazích s Moskvou.
26: Jako málo pravděpodobné se zdá i to, že by Rusko splnilo své hrozby a začalo do Arménie dodávat plyn za trojnásobné ceny nebo jeho dodávky přerušilo. Znamenalo by to totiž definitivní roztržku nejen s arménskou vládou, ale i s těmi arménskými voliči, kteří zůstávají Moskvě věrní. Uzavírá svůj komentář na stránkách ruské redakce BBC Kiril Krivošejev.
27: Za protimigrantskou kampaň, která v Rusku intenzivně běží už druhým rokem, platí Moskva v zahraniční politice stále vyšší cenu. Příklad Ázerbajdžánu, který se zastal svých občanů a vstoupil do otevřeného konfliktu s Kremlem, totiž posloužil jako precedens pro další středoasijské země, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politoložka Galia Ibragimovová.
26: Státy střední Asie podle ní poprvé za mnoho let začaly nejen kritizovat postup ruské vlády, ale i šíře přehodnocovat své vztahy s Moskvou. Rusko, které uvízlo ve válce, kterou vede proti Ukrajině, přestává být nedotknutelné a nezaměnitelné. Sousedé mu to dávají stále jasněji najevo.
27: Masové zátahy proti gastarbeiterům ze střední Asie, které nabyly na intenzitě v roce 2024 po teroristickém útoku na Krokus City Hall, se staly běžnou součástí ruské každodennosti. Probíhají téměř denně na stavbách, trzích, mešitách i v ubytovnách.
26: Migranti jsou podle Ibragimovové obviňováni z nárůstu kriminality, z neúcty k tradičním hodnotám a z přílišného zatěžování vzdělávacího a zdravotnického systému. Statistika to přitom vyvrací. Zločinů se dopouští jen 2 až 4% migrantů a problémy se zdravotnictvím a vzděláváním nespůsobuje nadbytek přistěhovalců, ale systémové nedostatky.
27: Přesto se do rozdmíchávání

0: Ano, už 10 tisíc nových občanů. Jejich reálný počet ale může být mnohem vyšší, domnívá se Ibragimovová.
1: Rozumné vysvětlení pro takto rozsáhlou a xenofobní protimigrantskou kampaň neexistuje. Tím spíše, že se Rusko potýká s demografickými problémy a akutním nedostatkem pracovní síly. Podle různých odhadů dnes zemi schází 2 až 5 milionů pracovníků. Provedení země je však zřejmě důležitější protimigrantskou fobii uměle přiživovat a odpoutat tak pozornost obyvatelstva od války na Ukrajině a domácích problémů.
0: Vedení středoasijských zemí se dlouho tvářilo, že problém nátlaku na své spoluobčany nevidí. Důvodem bylo to, že po zavedení evropských sankcí začala přes země střední Asie proudit do Ruska většina exportního zboží, z čehož jejím vládám plynuly nemalé zisky. Dalším faktorem je závislost regionu na penězích, které gastarbeitři posílají domů a které v případě Uzbekistánu tvoří 14% HDP, v případě Tadžikistánu a Kyrgyzstánu dokonce 40%.
1: Moskva také zůstává hlavním investorem, dodavatelem energií a garantem bezpečnosti středoasijských zemí. Ruské vojenské základny v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu jsou stále stabilizujícím faktorem a Kreml je vnímán jako garant stability místních režimů. Ty ho také považují za záruku vlastní bezpečnosti a dávají jednoznačně přednost vlastní prosperitě před obranou okrajů v zahraničí.
0: Dlouhodobě stagnující situace se ale začala měnit, přičemž impulzem se stalo napětí mezi Ruskem a Ázerbajdžánem. Ostrá kritika Moskvy ze strany prezidenta Ilhama Alijeva středoasijským zemím ukázala, že ve vztahu s Moskvou mohou fungovat i jinak. Nezůstává ale jen u slov. S tím, jak se v Rusku zpřísňuje migrační politika, středoasijské země začínají stále aktivněji pomáhat svým občanům hledat práci v jiných státech. Zájem o pracovní sílu z tohoto regionu projevuje Evropa, blízkovýchodní země, řada asijských zemí a dokonce i Čína, která sama bojuje s demografickým útlumem.
1: Nejaktivnější je v tomto ohledu Uzbekistán, nejlidnatější země regionu, která za poslední 2 roky podepsala dohody o pracovní migraci s Polskem, Slovinskem, Německem, Slovenskem, Lotyšskem a Bulharskem. Své pracovní trhy otevřela občanům střední Asie také Jižní Korea, ale i Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie či Turecko.
0: Evropské ani asijské trhy práce přesto zatím nemohou nahradit ten ruský, kam jen v roce 2024 přicestovali ze střední Asie 2 miliony pracovníků. Rozšíření geografie pracovních příležitostí však oslabuje monopol Moskvy. Pokud bude ruské vedení i nadále podněcovat protimigrantské kampaně, jen od sebe odpudí své středoasijské spojence. Ti jsou dnes poprvé ochotní hlasitě protestovat a snižovat svou závislost na Rusku. Zvrátit tuto tendenci bude pro Moskvu stále těžší, uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politoložka Galia Ibragimovová.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V půlce května se na ruských sociálních sítích objevily informace o zatýkání muslimských duchovních v různých oblastech Ruska. Informaci záhy potvrdila média i muslimská obec. Represe se dotkly především ke Kremlu dosud zcela loajální duchovní správy ruských muslimů, jak píše nezávislý ruský portál Vážné historii.
0: Jako první byl na letišti v Šeremetěvu zadržen moskevský imám a bývalý muftí Karélie Vissám Alí Bardvil. Důvodem jeho zatčení bylo údajné neuposlechnutí pokynů policie. Během pár dní pak byli v rychlém sledu pozatýkáni také hlavní muftí Mordvinska a několik členů jeho obce, poradce muftího Saratovské oblasti, bývalý předseda muslimské obce Severozápadní oblasti či významný ingušský teolog Ahmed Tangiev.
1: Ruský deník Komersant uvedl, že představitelé ruské muslimské obce byli obviněni ze styku s radikály z egyptského muslimského bratrstva. Údajně se také měli loni účastnit zasedání teroristické organizace, za kterou bylo vyšetřovateli označeno Fórum muslimských organizací. Z hlediska ruského zákonodárství je přitom zcela legální.
0: Jak uvádí islamolog Rinat Muhammetov, všechny zatčené duchovní spojuje to, že byli populární mezi věřící.

0: My.
1: Například Ali Bardwil, Libanonec, který původně přijel do Ruska studovat medicínu, byl jako kazatel velmi oblíbený mezi mládeží, protože se neomezoval na rituální stránku islámu a snažil se s věřícími mluvit sietským jazykem, vysvětluje islamolog.
2: Totéž podle něj platí i pro ostatní zatčené. Teolog Ahmed Tangiev byl v rodném Ingušsku považován za vlivného imáma. Na místním televizním kanálu vedl oblíbený televizní program o islámu, stál v čele kulturně vzdělávacího centra Úsvit a podílel se na organizaci osvětových protiteroristických akcí.
1: Někteří ze zatčených přijeli do Ruska z arabských zemí, ale už dávno mluví rusky a v muslimském společenství jsou považováni za naše, za ruské Araby, dodává Muchametov. Obvinění z terorismu podle něj stojí na vodě. Muslimské bratrstvo je v něm uváděno zjevně jen s cílem odříznout obviněné od podpory mezinárodních muslimských organizací.
2: Za reálný důvod zatýkání pak mnozí považují lidskoprávní aktivity muftích. Například jejich podporu pro následovaným migrantům nebo pomoc obětem nedávných povodní v Dagestánu. I takové snahy mohou podle islamologa Muchametova tajné služby vydávat za získávání Rusů ke spolupráci s teroristickou organizací.
1: Zadržení představitelé duchovní správy muslimů žijí v Rusku už dlouho a dobře chápou, jaké nebezpečí by jim v případě kontaktů se zakázaným hnutím hrozilo. Lze si proto jen těžko představit, že by se do něčeho takového bezhlavě pustili.
2: Experti oslovení portálem Vážně je historii se shodují na tom, že za zatýkáním stojí ruské tajné služby. Ty totiž mají k činnosti muslimských předáků dlouhodobé výhrady. Rada muftích se už v 90. letech zastávala pronásledovaných pracovních migrantů a navrhovala, že se ujme jejich adaptace a integrace v mešitách. Hlava muslimské správy Ravil Gajnutdinov se migrantů zastával i v roce 2024, když proti nim byly podnikány zátahy v důsledku teroristického útoku na Krokus City Hall.
1: Vše podle odborníků nasvědčuje tomu, že skutečným terčem zatýkání je právě Gajdutdinov.
2: Je to jeden z nejdůležitějších ruských muslimských duchovních. Když bezpečnostní služby útočí na jeho tým, znamená to, že je to schválené nahoře, domnívá se politický analytik Ruslan Aysin.
1: Poslední kapkou se podle něj mohlo stát to, že se Gajdutdinov letos v květnu obrátil na ruského prezidenta Vladimíra Putina s žádostí, aby nepodepisoval zákon o zákazu kolektivních modliteb v soukromých bytech. Ten se mimo jiné dotkne svatebních, smutečních a dalších obřadů, které v tatarské, baškirské či kavkazské tradici probíhají v soukromí a nikoli v mešitách.
2: Svou roli v útoku na Gajnutdinova mohla sehrát také konkurence uvnitř ruské muslimské obce, která je na rozdíl od ruského pravoslaví pluralitní a představuje ji řada horizontálně fungujících organizací. Jako Gajnutdinův výrazný konkurent vystupuje 78letý předseda ústřední duchovní správy ruských muslimů Talgat Tadžudin. Byl nejvíce loajálním muslimským muftím ještě za Sovětského svazu a v roce 2022 jako první podpořil ruskou invazi na Ukrajinu.
1: Na pozadí takové zcela nekompromisní loajality mohly Gajnutdinovy snahy zastávat se migrantů a zpochybňovat zákaz domácích modliteb působit v očích FSB jako opovážlivost. Uzavírá analýzu slovy islamologa Aysina nezávislý ruský portál Vážně historii.
2: Místo, kde polský premiér Donald Tusk s britským premiérem Keirem Starmerem ve středu podepsali dvoustrannou bezpečnostní smlouvu, je symbolické. Na letecké základně Northolt na severovýchodním předměstí Londýna byly totiž v době bitvy o Anglii dislokované polské stíhací divize, píše na stránkách deníku Řeč pospolita komentátor Jendřej Bělecky.
1: V projevu z 18. června 1940 Winston Churchill prohlásil, že letci prožívají svou hvězdnou hodinu. Spojené království se tehdy střetlo s Třetí říší, což se mělo do budoucna ukázat jako zlomový moment, který zabránil Hitlerovi definitivně ovládnout Evropu.
2: I dnešní polsko-britská dohoda je podle Běleckého zaměřená proti totalitní mocnosti. Jejíž imperiální plány počítají se zničením evropských demokracií a v prvé řadě té ukrajinské, míří tedy proti Rusku. Polsko a Velká Británie přitom patří mezi nejodhodlanější spojence Kyjeva.
1: Třeba, že na to Londýn a Varšava nejsou sami jako před 85 lety, Skutečnost je taková, že ze svobodné Evropy se stal jediný klíčový spojenec Ukrajiny. Američané už Ukrajinu nejen nepodporují finančně, ale přestávají se také angažovat ve snahách dosáhnout na východě spravedlivého míru. Katastrofální íránské tažení je bezezbytku pohltilo.
2: Vzájemné bezpečnostní garance, které si Varšava a Londýn nově přislíbili, a také prohloubení jejich vojenské spolupráce souzní s klíčovou rolí, kterou na sebe vzala Evropa v bezpečnostních otázkách. Perspektivy nejsou tak špatné. Evropané dokázali podpořit Ukrajinu v jejím souboji s Ruskem, ale také na sebe vzali zodpovědnost za velmi ambiciózní rekonstrukci evropského zbrojního potenciálu.
1: Na tom by ale Tuskova diplomatická mise na britských ostrovech neměla skončit, myslí si Bělecky. Premiér musí pro Polsko vyválčit propustku do skupiny E3, sdružující Velkou Británii, Německo a Francii, která se připravuje na mírová jednání s Putinem. Tusk k tomu má v ruce silné karty, a to vojenský a hospodářský potenciál Polska i jeho strategické postavení.
2: Polští političtí lídři, včetně těch opozičních, rádi zdůrazňují zásluhy Varšavy, pokud jde o podporu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jasně vidí, jak zásadní bude v nejbližší době právě význam E3. Pokud se má dosavadní polsko-ukrajinské spojenectví osvědčit, Polsko by nemělo u mírových jednání chybět, uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita komentátor Jendřej Bělecký.
1: Zdá se, že pověstným barcelonským platanům odzvonilo. Po výjimečně vlhké zimě a období prudkých větrů počátkem jara stromy začaly produkovat velmi vysoké množství alergenů. Barcelonská radnice oznámila, že tyto důstojné stromy, ceněné urbanisty konce 19. století za velkorysý stín, budou postupně zaměněny jinými druhy, všímá si francouzský deník Le Monde.
2: Na vině je lavina stížností obyvatel na alergické podráždění očí a dýchacích cest chmířím, které tvoří plod platanu. Na den svatého Jiří, patrona Katalánska, vycházejí Barceloňané tradičně do ulic, aby si nakoupili květiny a knihy. Letos ale svátek pokazily poryvy větru, které uvedly do pohybu neobvykle velké množství hnědých chloupků platanu, které extrémně dráždí oči a hrdlo.
1: K tomu je třeba přičíst alergii na pyl, který je pro odpůrce platanu argumentem navíc. Neviditelná zrnka mohou vyvolat silnou alergickou reakci imunitního systému a rostliny ho produkují tím více, čím vlhčí je klima. Silné jarní deště takhle to situaci jen zhoršily.
2: Do 10 let by z Barcelony měla zmizet polovina platanů, kterých je dnes ve městě 44 tisíc. Generální plán ozelenění počítá s tím, že žádný druh ve městě by neměl překročit 25% z celkového počtu stromů. Ideálně by mělo být v roce 2037 dosaženo vyrovnanější struktury, v níž by platany představovaly 12% z celkového počtu stromů.
1: Zatímco některá katalánská média bijí na poplach a píší o vyhlášení války platanům, radnice se snaží horké hlavy schladit.
2: Nečekejte, že se do barcelonských ulic nahrnou městští zřízenci s motorovou pilou, říká s úsměvem urbanistka a hlavní městská architektka Maria Buhigasová. Stromy podle ní budou nahrazovány postupně tak, jak budou umírat, nebo během nové výsadby v rámci budoucích městských projektů.
1: Rozmanitější výsadba by podle radních měla také lépe odpovídat kritériím bezpečnosti a udržitelnosti. Když je město závislé jen na jednom druhu stromu, zvyšuje to riziko, že v případě nemoci nebo výskytu parazitů bude postižena značná část jejich populace. Diverzifikace umožňuje tuto zranitelnost snížit a dělá městskou vegetaci také odolnější proti stále častějším suchům, uzavírá francouzský list Le Monde.
0: Svět ve 20 minutách.
2: Dnešní vydání připravil Jan Machonin. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
1: Ladislav Dvořák
2: a Lenka Buriánková.
0: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas plus. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský. Potvrdila to další analýza, o které dnes informoval rumunský prezident Nikos Jurdan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraně 2. Podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun zasáhl obytný dům ve městě Galaci. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a také neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy na místo dosavadních 4. V uším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany, bude jim dosavadní mluvčí Roman Roun. Obraz Josefa Čapka Piják se dnes v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka, prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu a zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, uvedla to galerie Kodl. Fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého a Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila kvůli problémům s disciplínou z kádru. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristofa Kabongo. Trenér Miroslav Koubek nominaci oznámil po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
4: Nehoda na D1 u Slavkova a překážka v Posázaví. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se zpomaluje, fronta pokračuje na 210. kilometr, tam odklízejí následky nehody 3 osobních aut. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 37. kilometru stojí 2 osobní auta v odstavném pruhu, kolem se pohybují lidé, u jednoho z vozidel mění řidič kolo směrem do vozovky. A na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem zasahují uvážné nehody v zatáčce a náhle se tam musí brzdit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude ještě zataženo až oblačno, na většině území také občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Uganda se v posledních dnech dostala na titulní strany světových médií, především kvůli šíření eboli. Země ale zároveň prochází turbulentním politickým vývojem. Ugandský prezident Yoweri Museveni složil v polovině května přísahu a zahájil rekordní 7. funkční období. V lednu drtivě zvítězil ve sporných prezidentských volbách a jako jeden z nejdéle vládnoucích afrických státníků si prodloužil své působení v úřadu až do roku 2031. Tou dobou by mohl být u moci už 45 let. Letos v lednu oficiálně zvítězil ve volbách s více než 70% hlasů. Jeho hlavní rival, popová hvězda a přední tvář ugandské opozice Bobby Wine, ale výsledek odmítl s tím, že hlasování provázelo falšování volebních lístků a zastrašování voličů. Ugandské úřady taková obvinění odmítly. Lidskoprávní organizace Amnesty International po volbách zdokumentovala nejméně 16 obětí zásahů bezpečnostních složek, stovky zatčených a případy mučení opozičních podporovatelů. Na aktuální politickou situaci v zemi, kde někdejší vůdce povstalců z občanské války vládne už od roku 1986, na opoziční boj i na kulturu takzvaného nahého protestu v boji za ženská práva se zaměříme v dnešním dílu pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Čížek.
0: Posloucháte pořad za obzorem.
5: V Ugandě slavný singl Kyarenga zpěváka a opozičního politika Bobbyho Wina z roku 2018 je na první poslech milostnou písní. Postupně ale získal i výrazný politický význam. Ugandský server The Observer o skladbě napsal, že se z ní stala nečekaná píseň boje, který Bobby Wine zosobňuje. Samotný název Kyarenga můžeme volně přeložit jako to je příliš nebo je ohromující. Píseň kombinuje několik ugandských jazyků a podle některých komentátorů funguje i jako alegorie ugandské politiky. Příběh o bohatém a mocném nápadníkovi, který se snaží získat přízeň penězmi a násilím, zatímco jeho chudší rival sází spíš na charisma a autenticitu. 44-letý opoziční vůdce vlastním jménem Robert Kyagulanyi Saitamu po letošních volbách uprchl ze země. Tvrdil přitom, že ho chce režim eliminovat. Není ale jediným kritikem režimu prezidenta Yoweri Museveniho, který v této více než 50-milionové východoafrické zemi čelí represím, vězení anebo nucenému exilu. Už v dubnu 2017 byla zatčena akademička, básnířka a feministka Stella Nyanzi, a to konkrétně za urážky samotného prezidenta Museveniho. Ve vězení pak čelila ponižování a mučení. O dva roky později se pak neúspěšně rozhodla kandidovat v parlamentních volbách. Právě toto období zachycuje také dokument Žena, která dráždila leoparda. Film zaznamenává kampaň sabotovanou vládnoucí mocí a propojuje ji s autentickými záběry politických represí i osobním životem aktivistky. Nyanzi se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět. Při té příležitosti poskytla rozhovor také kolegyni Daniele Vrbové.
6: There were no surprises in this election. President Yoweri Museveni was declared the winner with 71% of the total votes cast.
7: President Yoweri Museveni has won a seventh term in office. Supporters celebrated on the streets of the capital Kampala.
6: His main challenger, Bobby Wine, got 24% according to official results.
8: The main opposition party, the National Unity Party, has already rejected the
9: result. The announcement came amid tight security in the capital Kampala, following an election marred by technical delays, violence and accusations of widespread fraud.
5: V lednu se v Ugandě konaly prezidentské a parlamentní volby. Prezidentem byl opět zvolen Yoweri Museveni, a to už po sedmé v řadě. Zajímá mě váš komentář, co se od té doby v zemi změnilo.
10: Asi vás překvapím, ale z výsledků jsem byla velmi zklamaná. Hodně lidí se mě ptalo, co si tak překvapená, co pak si čekala něco jiného. Ale mě překvapila ta bezostyšnost diktátora Yoweriho Museveniho. Po 40 letech chce být ještě 5 let u moci. To je hanba. Překvapila mě taky militarizace veřejného života. Ulice byly plné policistů a vojáků s dlouhými zbraněmi a tanky. A přesto přijeli zahraniční pozorovatelé a prohlásili volby za svobodné a spravedlivé. Překvapilo mě taky, jak byly volby, nevládní organizace a média veřejné služby v útlumu. A samozřejmě Museveni znovu vypnul internet. Takže o 2-3 dny později, když se objevily snímky a záběry vražd, bití a násilí v ulicích kvůli tomu, když někdo hlasoval pro špatného kandidáta, tedy špatného v očích Museveniho, mě opět zaskočili. Další lidé uvěznění a zmizelí, političtí lídři, ženy v čele politických stran. To všechno mě překvapilo. A jako ugandská žena s příbuznými v té zemi si myslím, že dalších 5 let tam bude děsivých.
5: Ještě děsivějších, než když jste ze země odešla?
10: Rozhodně. Na letošní festival Jeden svět jsme přivezli film s názvem Žena, která dráždila leoparda. Je o mně a o mojí politické práci při předposledních volbách v roce 2021. Všechno, co ten film ukázal, je dnes podle mě mnohem horší. A za dalších 5 let, tedy 10 let od natočení tohoto dokumentu, bude všechno ještě mnohem mnohem strašnější. Například represe vůči médiím nebo zákony proti svobodě projevu. V březnu ugandský ústavní soud rozhodl, že náš zákon o zneužívání počítačů je nelegální a zrušil ho. Já jsem ale byla podle tohoto zákona zatčena. Stejně jako mnoho mladých lidí bylo podle něj zadrženo kvůli tomu, že postovali videa na TikToku. Když mě tehdy zatkli, napsala jsem takovou sprostou báseň o diktátorovi Yoweri Musevenimu. Uznávám, že byla vulgární, ale taky feministická. Byla o útlaku a korupci v naší zemi a vyjadřovala to velmi vulgárním jazykem. Zatýkání kvůli příspěvkům na TikToku pokračuje i v těchto dnech a týdnech. A já myslím, že se to zhorší, pokud nezvýšíme odpor. Ten ale podle všeho spíš slábne. Chybí nápady a podpora. Jsme zastrašováni a zděšení tím, jak moc jsou v naší zemi porušovaná lidská práva. Sledujeme také to, že novináři a další lidé, kteří se zapojují do kritické diskuze, dostávají pokuty, jsou souzení a věznění. Mladí lidé se proto začali organizovat na sociálních sítích. Ale i demokracii v digitálním prostoru Ugandanům berou, protože v zemi funguje takzvaná SOMA, tedy armáda pro sociální média. Tvoří mladí, nezaměstnaní lidé, kteří dostávají měsíčně pár drobných za to, aby špehovali v online prostoru, kdo co říká, a pak to hlásili. Šíří také online propagandu. Například oslavují svobodu slova a tisku v Ugandě. No, myslím, že hodně z toho, co se tak chválí, jsou ve skutečnosti placení trolové na sociálních sítích. Tahle mediální armáda má potlačovat kritické názory, šířit propagandu, vyvolávat diskuze, ale nekritizovat vládu. Takže podle mě mladí lidé představují naději a potenciál, ale současně se také podílejí na sledování a trestání.
11: Byla jste před lednovými volbami v kontaktu s nějakými protikandidáty prezidenta Museveniho a zapojila se do jejich kampaně, nebo jste jen pozorovala z dálky?
10: Já patřím ke starší opozici, kterou vedl Kizza Besigye. On pak odešel do Keni, ale tam ho unesli a donutili ho vrátit se do Ugandy. Potom byl odveden do vojenského vězení, souzen před vojenským tribunálem a obviněn z vlastizrady. Asi tak. Proč byl opoziční kandidát, vůdce opozice, obviněn z vlastizrady? Protože když podporujete opozici, říkáte si tím o pronásledování a stíhání. Bobby Wine, což je mladší lídr novějšího odboje v Ugandě, také musel opustit zemi. Poté, co se 2 měsíce skrýval, v březnu uprchl, protože ugandské úřady na něj poslali vojáky. Napadli jeho ženu, udělali razy v jeho domě a hlídali tam, takže Bobby Wine se musel skrývat. Podporovat Bobbyho Winea je teď trestný čin.
11: Četl jsem, že v ugandském parlamentu existují kvóty. Určitý počet křesel je vyhrazen ženám, armádě, zdravotně postiženým a dalším skupinám. Platí to stále? Jak byste potom popsala práci ugandských političek? Jaký rozměr vnášejí ženské kvóty do ugandské politiky?
10: Já jsem členkou ženského hnutí v Ugandě a tohle hnutí neustále kritizuji. V Ugandě pořád mladé dívky nechodí do školy v době menstruace, protože si kvůli ekonomické situaci svých rodin nemůžou pořídit vložky. Když Yoweri Museveni kandidoval na prezidenta v roce 2016, slíbil mladým dívkám v zemi bezplatné menstruační potřeby do škol, aby kvůli tomu nezanedbávali docházku. V Ugandě máme řadu političek a pořád platí kvóty, o kterých jste mluvil. Diktátor Museveni má v parlamentu inteligentní, úžasné, krásné ženy, které mají také jednou měsíční menstruaci, ale nikdy ten slib bezplatných menstruačních potřeb do škol nesplnili. Nikdy proto nic neudělali. Jak tyhle političky slouží chudým ženám v Ugandě? Nemůžou spochybnit Museveniho, protože si je sám zpracoval. Podle mě mnoho lidí, kteří byli povýšeni do politicky privilegovaných funkcí, v nichž můžou se trvat po mnoho let, jsou kompromitovaní kvůli strachu z diktatury. Bojí se, že o tu funkci přijdou, nebo že ztratí výhody, které jsou s ní spojené, že nebudou dostávat úplatky, nebudou povyšováni, nebo co hůř, půjdou do vězení, budou degradovaní a podobně. Jak jsem zjistila, ženské hnutí v Ugandě často slouží patriarchálnímu státu. Mluvíme o femicidě, tedy násilí a vraždách specificky žen. Ženy jsou zabíjeny, unášeny, beze stopy mizí. Ale ty političky o tom nemluví, přestože na to mají diskuzní fóra. Naše premiérka je žena, viceprezidentka Ugandy je také žena a máme taky předsedkyni parlamentu. Stejně ale pro ženskou otázku nic nedělají. Přitom ženské kvóty by jim mohly pomoct. Každý volební obvod na úrovni okresu má pozici pro ženu poslankyni. To je ta funkce, na kterou jsem tehdy kandidovala i já. Ale překvapivě i opoziční političky, které se dostanou do parlamentu, jsou často kompromitované. Proč? Za prvé, procentuálně je jich velmi málo, takže při hlasování nemá jejich hlas velkou váhu. Ale i tam, kde by měli šanci promluvit do situace, mnoho z nich raději mlčí. Abychom změnili životy žen v Ugandě, musíme změnit diktátora. Pak můžeme mluvit o nějakých právech pro ženy.
0: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Inauguraci Yoweri Museveniho v hlavním městě Kampale doprovázela rozsáhlá bezpečnostní opatření, včetně obrněných tanků. Museveni během ní prohlásil, že jeho nové funkční období má být dobou, kdy Ugandané přestanou spát. Narážel tím na období vyššího ekonomického růstu, rozvoje infrastruktury a vytváření nových pracovních míst. Uganda v posledních letech skutečně zaznamenala výrazný hospodářský růst. Podle Světové banky vzrostl její hrubý domácí produkt v roce 2024 meziročně o 6% a oproti roku 1986 je ekonomika země 14x větší. Výrazně narostl také počet obyvatel. Zatímco ještě v roce 1986 žilo v Ugandě asi 15,5 milionu lidí, předloni už jejich počet přesáhl 50 milionů. Země tak dnes patří k nejmladším státům na světě. Mediánový věk obyvatel je kolem 17 let. Jenže rychlý růst má i svoje stinné stránky. Jedním z nejaktuálnějších problémů země je nezaměstnanost mladých lidí a podle dat Světové banky žije přibližně polovina populace pod hranicí chudoby, tedy s méně než $3 na den. Další otázky na stylu Nyanzi tak mířily právě na to, jak se dnes lidem v Ugandě žije. Když se vrátíme k tématu svobody slova, nevnímáte to tak, že lidé v první řadě řeší ekonomické přežití, jako práci, jídlo, základní potřeby a svoboda projevu přichází až na druhém místě? Nebo to mají mladí lidé v Ugandě jinak?
12: And especially for young people who are unemployed, for young people who are competing for very few jobs, yet there are very many, right?
10: Nezaměstnanost je v Ugandě obrovský problém, zejména pro mladé lidi. Soupeří o velmi malý počet pracovních míst. A i když nějakou práci se ženou, bývá často jen dočasná, špatně placená a bez jakýchkoliv jistot. Například právě v armádě pro sociální sítě, o které jsem se už zmiňovala. Taková práce často nestačí ani na jídlo nebo nájem a riskovat kvůli vyjádření názoru zdroj obživy. Pro mnoho lidí je tak svoboda projevu luxusem, který si nemůžou dovolit. A v důsledku toho vznikají ideální podmínky pro umlčování. V represivní společnosti se lidé často kvůli tomu, aby přežili, umlčí sami. Je to strategie přežití, protože kritizovat režim a vystrčit hlavu znamená riskovat vězení nebo ještě něco mnohem horšího. Mnoho mladých lidí žije v chudobě. Nezaměstnanost je mezi nimi opravdu vysoká. Uganda má sice univerzální základní vzdělání, které zavedl Museveni a jeho souputníci. Mladí lidé ale nejsou vedeni ke kritickému myšlení. Nesmějí vybočovat z norem, které se učí ve škole. A myslím, že právě současný opoziční lídr Bobby Wine dokázal mladé lidi politicky mobilizovat a probudit v nich politické vědomí. A zároveň k tomu povzbudil chudé děti z get.
11: Když mluvíte o umlčování a uzavírání se do sebe, musím se zeptat na velmi urážlivý a provokativní jazyk, který ve filmu používáte. Běžně tam veřejně urážíte soudce, policisty nebo politiky. Je to čistě vaše osobní strategie, nebo jde o nějakou širší tradici?
12: Right, so that movie is based on footage.
10: Ten film je složený ze záběrů z mého každodenního života, takže nešlo o žádné herectví na jevišti. Uvědomila jsem si, že slušný jazyk status quo nezmění. Zdvořile prosit diktátora, aby zajistil léky v nemocnicích nebo elektřinu na porodních sálech, to prostě nefunguje. Co ale funguje a přitáhne pozornost, je provokativní jazyk. V Ugandě, stejně jako v mnoha dalších zemích, není tahle takzvaná radikální drzost ničím novým. Je to způsob vyjadřování antikoloniálních bojovníků za svobodu v situaci, kdy nemají zbraně, peníze ani jiné nástroje. Jediná možnost, jak na sebe upozornit v utlačujícím režimu, je ho urazit. Specifickým případem je pak takzvaný nahý protest. To je něco, co v různých částech Afriky používají starší ženy už dlouho. Říkají, když mě neposlechnete, svléknu se a ukážu vám, odkud pocházíte. Je to výhruška. A síla téhle takzvané nahé kletby, jak se tomu říká, je v mnoha afrických společnostech dobře známá. Muži v Ugandě dobře vědí, že když se dospělá žena, matka, na protest svlékne, vysílá tím jasný vzkaz. Už mě nedokážete ochránit, beru to do vlastních rukou. Pokud jsou muži považováni za živitele a ochránce žen, pak jim tím ta žena říká, selhali jste v mé ochraně a tak mi nemluvte do toho, když teď bojuju sama za sebe a za svoje děti. Kdybyste chtěli vyjednávat, mohli jste vyjednávat, nevyjednávali jste, tak teď budu vyjednávat já svými ňadry, chápete? A pokud si společnost nárokuje kontrolu nad našimi reprodukčními právy, pokud si nárokuje vlastnictví nad dětmi, které rodíme, pak říkám, moje tělo vám nepatří. Budu za svoje děti a svoje hodnoty bojovat vlastním tělem, které vy nevlastníte. A myslím si, že je to tak silné gesto právě proto, že to narušuje genderovou hierarchii.
11: Opravdu to tak silně funguje? Jsou muži natolik šokováni nebo pobouření? A když se tahle forma protestu používá už tolik let, tak si přesto režim proti ní dosud nevytvořil nějakou obranu nebo reakci?
10: Ne, protože je to kletba. A myslím, že částečně jde o střet civilizací. Naši někdejší koloniální vládci spolu s církvemi a jejich představou civilizovanosti proměnili ženské tělo v něco, co má být kontrolované a disciplinované. Když muži chodí po ulici s odhalenou hrudí, nikdo nic neříká, že? Když ale žena ukazuje stejnou část těla, tak je za to zostuzována. A myslím, že si mnoho uganských mužů uvědomuje, že jde o feministický způsob, jak říct, pokud muži nezačnou jednat, ženy budou bojovat za problémy této země sami. Privilegovaní muži se mi staví na odpor a říkají, jak to můžeš dělat, vždyť se na to dívají tvoje děti. Ale moje děti se už mnohokrát ozvaly a řekly, naše matka bránila svoji práci, naše matka bránila svobodu. Naše matka říkala tomu soudci, aby svého úřadu užíval správně, dělala to pro nás. Moje dcera řekla, kdyby to máma neudělala, kdyby nebránila svoji práci, co bychom jedli, jak bychom chodili do školy. Takže místo toho, aby mi moje děti říkali, že je to ostuda, ve skutečnosti říkají, mami, udělala si to pro nás. Myslím si proto, že tento akt nahého protestu je velmi silný. Někteří mě kvůli tomu označovali za duševně nemocnou, ale tomu se směju. A říkám, i duševně nemocná žena dokázala upoutat pozornost prezidenta. Prezident Ugandy, ten diktátor, je ale stále u moci. Přesto mě slyšel, když jsem ho urážela na univerzitě. Slyšeli mě, i když muži na univerzitě předstírali, že nevidí porušování pracovních práv. Všichni mlčeli. I ty nejvýše postavené ženy mlčeli. Mě už univerzita nemohla ignorovat. A myslím, že jako způsob, jak upozornit na naše témata a dostat je do veřejné debaty, to bylo velmi účinné. Proto ničeho nelituji.
11: Stále žijete v Německu. Kdy myslíte, že se budete moct vrátit zpět do Ugandy?
10: To je velmi naléhavá otázka. Chci se vrátit domů, opravdu chci, ale mám strach. Nechci skončit ve vězení. Už jsem si vězením prošla. Myslím, že kolem roku 2024 jsem ještě doufala, že se budu moct vrátit domů, ale politická situace se nezlepšila. Požádala jsem tedy v Německu o azyl a stala se ze mě uprchlice. Teď bych se domů vrátit chtěla, ale bojím se, že mě zatknou hned ve chvíli, kdy přistanu na letišti. Německo je skvělé místo k životu, ale není to můj domov. Návrat domů by ale mohl znamenat vězení nebo smrt. A nejde jen o jednoho člověka. Jde o celý systém, celou zkorumpovanou diktaturu. Někdy jsem šťastná, že už toho nejsem součástí. Jsem ráda, že si můžu užívat Evropu, demokracii, učit se německy. Jindy ale cítím velkou vinu kvůli tomu, že jsem opustila boj za osvobození. Kdybych mohla být doma v bezpečí, už bych tam byla. Jenže v bezpečí nejsem.
11: Funkční období ugandského prezidenta Yoweri Museveniho má trvat až do roku 2031. On sám dosud nejmenoval svého nástupce. Jedním z kandidátů by ale mohl být Museveniho syn, generál Muhoozi Kainerubaga. 52-letý muž má v ugandských politických kruzích spojence a stojí v čele ugandských ozbrojených sil. O aktuální situaci v Ugandě mluvila kolegyně Daniela Vrbová s akademičkou, básnířkou a feministkou Stellou Nyanzi, která se letos v lednu zúčastnila festivalu Jeden svět a o které byl natočen dokument Žena, která dráždila leoparda. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Ondřej Čížek.
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
13: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
1: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
13: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
1: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
13: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
1: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
13: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multirezistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
1: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu Havlíčka bylo nejlepší prodat ještě letos. 5000 domácností je kvůli bouřkám na jihu Čech bez dodávek elektřiny. Na fotbalové mistrovství světa se nepodívají Ladra, Bucha a Kabongo. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, nejvyšší teploty až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
14: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou, a stát se jim těžko bude schopen bránit.
3: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet, a to vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Asi 5000 domácností na jihu Čech je kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Na elektrická vedení padaly stromy a větve, které je poškodily. Za energetickou společnost EGD to uvedl mluvčí Roman Šprňák s tím, že energetici pracují na obnovení dodávek. Kvůli popadaným stromům a čerpání vody ze sklepů vyjížděli i hasiči. Ti jihočeští dnes měli už přes 200 výjezdů. Varování před silnými bouřkami platí pro západní polovinu Česka do dnešní půlnoci. Z letošních oslav 250. výročí vzniku Spojených států odstupují kvůli americkému prezidentovi hvězdní umělci. Donald Trump v reakci na sociálních sítích napsal, že místo nich vystoupí sám.
15: Zpěvačka Martina McBride, zpěvák Brad Michael, skupina Commodores, ti všichni měli původně vystupovat, ale jakmile se dozvěděli, že akce je spojená s Donaldem Trumpem, svá vystoupení veřejně zrušili. Akce je sice prezentovaná jako nestranická, ale stojí za ní Trumpovi lidé. Prezident je pak na to na svém sociálním účtu označil za třetiřadé umělce a oznámil, že jejich místo tedy zaujme sám. Označil se za největšího prezidenta v historii a navrhl z oslav udělat rovnou předvolební meeting. Organizátoři potvrdili, že Trump slavnosti 24. června zahájí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
16: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
3: Abstinenční příznaky dokážou tlumit léky, pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. Kosovo porazili 2-1. Trenéři pak z reprezentace vyřadili záložníky Ladru s Buchou a útočníka Kabonga. Jedou naopak Chorý s Douděrou, které nedávno Slávia vyřadila kvůli disciplinárním prohřeškům z kádru, i Kuchta. Ten si v utkání s Kosovem poranil nohu. Podle vedení národního týmu by ale měl být do 4 dní v pořádku. Tenista Jakub Menšík vyzval v osmifinále Roland Garros Rusa Rubliova. V Paříži máme reportéra Davida Prouzu.
17: Jakub Menšík vstoupil dobře do tohoto utkání, sebral Rubliovovi jednou servis a v prvním setu vede 5-2. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Hokejisté Norska mají historicky první medaili z mistrovství světa. Je bronzová poté, co Severani porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Za zhruba čtvrt hodinu začne finále Švýcarsko-Finsko. Uslyšíte ho v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a v pravidelných vstupech taky na Radiožurnálu.
10: Nehoda na D1 u Studénky a překážka na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za sjezdem na Studénku. Na kilometru 337,5 zastavil autobus kvůli defektu. Kus pneumatiky leží na vozovce a pohybují se tam lidé z autobusu.
18: Všichni lidi vychází z autobusu, je tam zbytek té gumy, není to nic jakoby velkého, ale je to vlastně v pravém pruhu.
10: Na D1 z Vyškova do Brna zpomaluje provoz za sjezdem na Slavkov. Na kilometru 210 je po kolizi 3 aut neprůjezdný levý pruh a tvoří se kolona do 5 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy pozor na překážku u Hradce Králové. Před odbočkou na Hradec, Liberec a Šumperk na 96. kilometru leží v levém pruhu sražené zvíře.
18: V levém jízdním pruhu není to nic extra velkýho, je to liška, ale prostě tam překáží přesně na levou nápravu.
10: Vybočuje se, tak buďte opatrní. A na silnici 19 z Tábora k dálnici D4 pozor před Kostelcem nad Vltavou. Na vozovce leží větev na kraji jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
19: Ve dnech 30. až 31. května uplynulo 81 let od tragického pochodu českých a moravských Němců, vyhnaných roku 1945 z Brna do Pohořelic a dál do Rakouska. Události, při níž zahynuli stovky lidí, jsme se poměrně podrobně věnovali v minulém pořadu a dnes se jí dotkneme ještě jednou prostřednictvím vzpomínek Romana Frajta, který zažil pochod jako 10letý kluk. Jeho příběh 20. století je však ještě dramatičtější. Na počátku 50. let se za okolností, které se záhy dozvíte, dostal jako nuceně nasazený do fabrik v Bělorusku. Po útěku byl zatčen na podkarpatské Rusy, odsouzen za pokus o ilegální přechod hranic, respektive za údajnou špionáž, a poslán do táboru Karaganda v dnešním Kazachstánu a pak do Archangelské oblasti a nakonec na Ural do Nižního Tagilu. Když se v roce 1953 vrátil ze Sovětského svazu do Československa, bylo mu teprve 18 let. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Vznikly ve spolupráci s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Roman Frajt se narodil jako Roman Kugler 15. srpna 1935 v Brně. Svobodné matce Marii Kuglerové, jejíž rodnou řečí byla němčina. O svém biologickém otci věděl v podstatě pouze tolik, že byl Čech a jmenoval se Antonín Punčochář.
20: Co já vím, tak dělal nějakého národního správce někde v Čechách a pak pracoval tady v Brně u dopravního podniku. Jinak nějak moc jsme se nestýkali, protože mě vychovával nevlastní otec. Bruno Frey, to byl oni tomu tenkrát říkali obchodní příručky, neboli prodavačů své vlastní babičky, protože měli obchod se zeleninou, jeden na Vranovské, jeden na Cejlu.
19: V útlém věku bydlel Roman Freit s matkou v malém bytě v brněnské Alfa Pasáži. Marie Kuglerová si přivydělávala jako pomocná síla v nemocnici u svaté Anny. Nežilo se jim prý snadno, ale bídu neměli. Zhruba ve dvou letech Roman prodělal dětskou obrnu. Jejíž následky se projevily především sníženou hybností rukou. V roce 1939 si jeho matka vzala za muže zmíněného obchodního příručího Bruna Freita, který se rozhodl požádat o německé občanství a rodina záhy získala status říšských Němců. O rok později se narodila Romanova sestra Mariana a roku 1943 další sestra Josefa. Roman získal jméno po adoptivním otci, který za války sloužil ve Wehrmachtu a poté v divizi horských myslivců.
20: Freit byl německý voják. Měli jsme všeho dost, ovoce a všecko. On byl u nějaké skupiny Edelweiss, neboli Alpská protěž, horský myslivci, ale jak to bylo, to mě vykládal on po válce. Já jsem se za války nezajímal, co byl, jak byl. Fotografie jeho mám ještě z války. Uniformě německého vojáka jsou tam vyfocené s matkou i s tou starší sestrou. No, nevím, nechoval se ke mně špatně, to nemůžu říct. Byl to nevlastní otec. A pak, když matka na něho měla špatnou vzpomínku, to já už jsem doma nebyl.
2: A on byl taky Němec?
20: Tam to bylo nějak napůl. Jak to přesně bylo, já nevím. To už si přesně nepamatuju, ale vím, že Němec byl. A my jsme byli říšští Němci. Tady byli Němci protektorátní, ale my jsme byli Reichsbürger, říští občany. A některý Němci tady byli český Němci. A jak tomu došlo, to dneska už si nepamatuju, nevím přesně.
19: Říká Roman Freit v rozhovoru s Lucí Hlavicovou z Paměti národa. Jestli byl Bruno Freit členem NSDAP, to nevíme, ale zřejmě ano. Divize horských myslivců tvořily elitní jednotky. Alpskou protěž měli horští myslivci ve znaku. Roman během války navštěvoval německou školu. Nejprve chodil na Svitavské nábřeží, ale pak prý strýc poprosil matku, aby ho přeložila do školy na Staré Brno, kterou navštěvoval i jeho méně průbojný bratranec Kurt. Jemuž se prý děti často smály a Roman, ačkoliv handicapovaný, ho bránil. Roman Freit si z období války a okupace nejvíc vybavuje americké bombardování Brna. Bratranec Kurt je nepřežil.
20: Když byly nálety, já jsem nikdy v krytě nebyl. Já jsem vždycky utekl pryč. A matka tenkrát dala na mě a od doktora dostala potvrzení, že mám klaustrofobii, že mě nesmí održet ve sklepě, v krytu. Tak já jsem vždycky utekl. I když mě teda nechtěli pouštět, tak jsem si pamatuju, že jsem utíkal. Tam byla školní jídelna a měli tam nějaký sklady potravin, tak přes to okýnko jsem utekl směrem bazénu. Tam byly bazény, dneska se to tam je na plovárně, nebo u plovárny se to tak jmenuje, tam byly dva bazény. Tak tam jsem utekl, když byly ty nálety, tenkrát už zintenzivněly, že? V tom 44. roce. A jsem sledoval, jak ty bomby padají. Já jsem z toho tak... Měl jsem z toho rozum, ale bavilo mě se to dívat, jak ty bomby padají z toho letadla. No, jednoho dne taky jsem viděl, že to padá. Mysleli jsme si, my, co jsme tam byli na tým Petrově, v těch křách takhle schovaný, že to padlo na pivovar. A žel Bohu, oni padly dvě bomby na tu školu.
2: Tam, kam jste chodil?
20: Tam, kam jsem chodil, na Mendlovo náměstí. Tak ta jedna bomba padla přímo do dvora, pod kterým byli krytý. A tam vedlo potrubí, vodní potrubí z té ponávky, která tam protíkala. Dneska je to v kanalizaci zalitý, jak jsou koneční zastávky trolejbusu. Tam to protíkalo kolem toho baráku tam. Tak část té vody zatekla do sklepa. Tak se, kdo se neutopil, tak dostal třeba přímý zásah. No, mýho bratrance poznal jenom podle toho, že měl na krku klíček od bytu, protože on byl úplně rozmačkaný, padla tam traverza, rozmačkala ho, tak jenom podle toho poznali. Matčina sestra byla na operaci se žlučníkem v nemocnici, jinak by teda sestra, teta, manželka matčinýho bratra, tak asi by tam zůstala taky, protože oni všichni ty osoby civilní, tam zahynulo dost lid civilů, ale většinou dětí.
19: V listopadu 1944 zahynulo při americkém náletu podle běžně dostupných údajů ve škole asi 40 dětí a celkově asi 400 Brňanů. Kurtovi rodiče, tedy Romanův strýc Karel Kugler s manželkou, se po tragické události rozhodli z protektorátu odejít do říše. Přesídlili do Berchtesgádenu a po válce do Mnichova. Porážka nacismu znamenala pro všechny a také pro Romana Freita naprostou změnu života. Paní Freitová s dětmi chtěla v obavě před Rusy i před poválečnou odvetou utéct

0: Pokračovali dál, že? My jsme odsaď odjížděli nějak v březnu, začátkem března z Brna vlakem. To doprovázeli transport, že naložili nás do vagónu a osobních a děcek a všechno. Ale to už tam byli i ty zasloužili, jako se říká, straníci německý. No ale my jsme zůstali v Příbrami viset, nevím proč, tam to nějak ty kotláři, ty hloubkoví letci to tam poškodili trať nebo co. No tak ty pochodovali ináč. A matka řekla, ne, vrátíme se. Tak jsme byli tam u Příbrami, nespomenu si teď bohužel, jak se to jmenuje, na takovém statku jsme byli a tam nás zastihli Rusáci už. Že? Já jsem mluvil česky, matka taky mluvila česky, tak tam nás nikdo nic nepodezíral. Byli jsme utečenci před frontou, tak jsme se klidně pohodlně mohli do Brna vrátit. Že? To jeli jsme senka, tady byli trať rozkopaný do Adamova, tam v Adamově si pamatuju, že tam byly takový baráky nastavěný, které stavěli Němci, protože do těch strojíren tam byli, chodili pracovat totálně nasazený. Že ty už tam nebyli, tak jsme tam byli pár dní a potom jsme se vrátili do Brna a začátkem května nějak, nebo půli května jsme se museli hlásit, všichni sepisovali, chodili, sepisovali, co všechno máme v bytě. To chodili takový ty, co si rozstříhali červený trenýrky a dali si pásky.
1: A jak se k vám chovali, když k vám chodili sepisovat ten majetek?
0: No, to se nedá popsat.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Hned po osvobození začalo vyhánění Němců z Československa, včetně asi 20 tisíc brněnských Němců. Rodina tehdy 10letého Romana Freita, bez otce, který byl v zajetí, se ve dnech 30. až 31. května 1945 musela vydat na pochod na rakouské hranice.
0: Posledního května pro nás přišli, no, vyhnali nás na Hvězdovo, tenkrát to byla, dneska pak to byla Engelsová, teď je to zase Hvězdová, tam jsme byli až si do půlnoci, nějak a po půlnoci nás hnali na celý velký zhromáždiště, to bylo na Starém Brně, u toho u kláštera. A potom šel pochod na Pohořelice. To byli smradi, který to vedli, to byli 16, 17 letý kluci, on měl pušku na rameni a pažbu táhal po zemi. Jo, a no, chtěli dělat siláky ze sebe, že? Nejvíc to trpěli ty staří lidi, protože tam nikdo nebyl už. Tady nikdo nebyl, ty, který by potřebovali oni chytnout a odstřelit, jak se říká. Ty už byli dávno pryč, ty utekli ještě, ani Rusi nepřekročili slovenskou hranici. A ty už utíkali odsáď pryč, jo. A to už baráky některý měli obsazené zlatokopové. No. A neexistovalo, jedině se napít, co pršelo, tak matka třeba sbírala trochu vody, tak jsme pili, jinak oni chtěli zahrnek vody, zlato, dejte všechno, co máte. Hrozně se chovali.
1: A to chtěli ty příslušníci těch revolučních gard, jo, nebo?
0: No ne, ty zlatokopové.
4: Co jste si sebou mohli vzít?
0: Oh, nic, 30 kilo na osobu. A jak je 30 kilo na osobu, když matka měla kočárek, takový ten, tenkrát ten osmý pirát, nebo co to byla, už si nepamatuju, no ty váleční, ani to ne, bo košatina to byla, už ani nepamatuju si. Tam ležela sestra, která měla 2 roky, na boku seděla druhá sestra, která měla 5 roků a já se šlapal vedle ní a tak co jste tam mohli dát? My jsme neměli ani těch 30 kilo dohromady věcí.
1: No a vy jste třeba tušili, kam vás poženou, nebo?
0: Jo, no to jsme viděli, že to šlo na Vídeň, všechno.
4: Jak se chovali vaši sousedi?
0: No, sousedí. Někteří ucházející a někteří říkali, běžte pryč. To horší se tam chovali třeba víc příbuzný. No, zážitek příbuzný, třeba nás obrali o dost některý, že? Matčina švagrová, protože se jmenovala taky Marie Freitová, tak matka si k ní dala vkladní knížku, vím jako deska, že mě to vždycky říkala hromadu roku i pod tím. No a pak tvrdila, že jí tu vkladní knížku sebrali. Jenom z hodou okolností už v 65. v 70. letech jsem se dověděl, měl jsem jednu známou ve spořitelně a tak jsem se jí ptal, jestli by to šlo zjistit, na celu byla spořitelná, co se tam s těma vkladama stalo. A tak mě řekla přesně, kdy tam vybírala z toho ta paní Freitová nějaká údajná paní Freitová peníze. A naše matka

0: byla přesvědčená o tím, že jí to zebrali ty peníze.
1: No a takže, když vás jako shromáždili na tom shromáždišti, tak jste vyrazili směr po Hořelice?
0: Směr po Hořelice, no. To bylo, škoda mluvit, to se nám všechno odehrálo. Kopali to do příkopu, ty staří lidi a děcko, to tam to máte napsané. Vytrhl babě děcko zoutý a praskl s tím ostrom, jestli to bylo mrtvý nebo nebylo mrtvý, nevím. A i výstřely tam nějaký zazněli, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem přímo viděl, jak ho zastřelili, to ne. Výstřely byly, mrtví leželi v příkopách, jestli zemřeli vysílením, nebo jestli někdo rozbil hlavu, nebo propíchl, nebo odstřelil, to nevím, to jsem přímo neviděl. To bych si vymýšlel a to nemá cenu.
1: No a byli tam někteří mezi nimi, kteří se chovali třeba slušněji, nebo?
0: No, ne.
1: Tam zrovna ne.
0: Tam teda ne. To se chovali k nám ty Rusy lepší. Akor k dětskám, co jsme byli děcka, tak tam byla závodní polní kuchyň na těch vandaskách velkách a volali nám, co jsme chodili do konzerv, do plechovek od konzerv, takových těch velkých, co oni měli, jsem tam vyškemral, dávali nám polívku a chleba. A toto. A pak ještě to stejné bylo potom po válce, tam na které jsem bydlel na Vranovské, tak naproti byla pekárna Bílek a to zabrali Rusy a pekli tam chleba. Tak já jsem tam chodil za nima a oni nám dám dětskám dávali, že jo.
2: Když šel ten pochod, jak vás vyháněli, stáli třeba podél cest lidé a nějakým způsobem to komentovali?
0: No tak stáli, ale jestli to, jak to komentovali, to už bych dneska. To nemůžu říct ani tak, ani tak.
2: Co neutočili na...
0: Na starým Brně nadávali někteří, jo. Jo, všichni z Brna to zvali, z Brna ven, ať táhnou všichni Němci za Hitlerem a takový ty, jo. A po cestě už, tam už byli zlatokopové. Ty už celý... Ukaž, máš oblečení, máš toto, jde to, jenomže hromadu lidí si nic nevezlo. Někdy měli teda šperky u sebe a toto. Naše matce tenkrát dali a matka to nevzala, dneška bych, myslím, jsme měli peněz plno, to jako je pitlík toho. Matka řekla, že to nechce a on zahodila to, bo té staré paní. Ona, já už nedojdu do Vídně, Němka stará. Ona česky ani dohromady neuměla.
1: A jak často jste měli třeba pauzy při tom pochodu, nebo to...
0: Pauzu? To je těžké. Půl hodiny, hodinu, zastavit chvíli. A to bylo pauzy takový, že se to, tam se někde ustala zácpa, tak jak v autě, a došli jsme tam, tak se stálo. Než se ten předek uvolnil, tak se jsme šli my. A takhle, takový to byly pauzy. Ale já bych někdo řekl, ne, tady stanete akorát jednu, tu první noc, teda potom tam byl takové hospodářství. Já vím přesně, kde to bylo, jako teď, když se jezdilo na Pohořelice, to starou cestou, tam je takové hub důle a pak zase hub nahoru, tam byl státní statek, teďka v pozdějších letech, tak vždycky jsem si na to vzpomněl, že jsme tam v té stodoli byli, lidilo je z konvě a že tam schovat, a ten novodobý majitel řekl, že ne, Němci, ať jsou venku, žádný semka schovat, no. No ten Rus mu pohrozil, že ho odstřelí, že tam musí nás... jako s dětskama, co jsou ženský, s dětskama pustit, tak pustit, nahnali tam ty děcka, ty staří lidi teda ne, ty nechali venku, no. Ale nás děcka tam nechali nahnat pod tu rozbitou střechu, že na nás tak nepršelo. Pak jsme došli do Pohořelic, tam byl bývalý tábor velký, no tak tam jsme byli, tam byly sklady cementu, nebo co to tam bylo, asi pamatuju dneska, to byl na papírový pytle, tam byly od cementu, nebo co na tím jsme spali. Škoda mluvit, teď. Podhygiena žádná. Tam začal řádit tyfus, jo, protože z toho tábora, co to bylo ohraničený těma novodobýma skautama, se ven nedalo jít, se chodilo močit a kalit hned vedle, že? Tak to ta vrchová voda do té studní, teď se ho tam brala voda, že?
3: Posloucháte příběhy 20. století.
1: A jak se tam byli dlouho v těch Pohořelicích?
0: V těch Pohořelicích? Jsem 14 dní asi. Já jsem se tam dostal, já jsem právě, že jsem donesl, vždycky donesl v nějaké flašce od něčeho čistou vodu, protože já jsem tu pásku bílou sundal. Oni nás ohraničili bílýma páskama. Já jsem mu sundal tu pásku. A když mě zastavil ten, tak kam jdeš nebo co, tak já jsem řekl, já se jdu pát na ty Němce tady. Tady nemáš co dělat, smrady, máš pryč. No tak jsem se dostal pryč. Nabral jsem vodu a No, jestli jsem čisto, tak Krajnluk nás typus nepotká. Že? Tak to byla jediná výhoda.
2: V tom táboře umírali nějací lidé?
0: Tam hodně umřelo. Pohořelicích. Dost. Dost. Ale abych řekl pravdu, ne. Nevím. Odnášeli tam nějaký, jak umřeli, co a jak, to opravdu nevím. To. Ale asi pravdu, protože to byli lidi, ty tam, jak se říká, dovezli na žebříňáku, některý je skládali je tam, protože po té cestě odpadli a nechtěli je nechat třeba ležet někde nebo co. Kolik z nich zemřelo po té cestě do Pohořelic a kolik přímo v těch Pohořelicích, ale na tyfusích tam zemřelo hodně. Na tyfus hodně.
1: Tak to byli zřejmě asi staří lidé.
0: Jo, no staří, ty mladí kluci, co byli, ty byli v armádě, museli v armádě a co už byli starší, co byli nějaký činovníci, no, tak co byli většinou neschopní boje, jak se říká, tak ty tam mohli nějaký zůstat, ale málo takových, to bylo všechno kolem určitě mladší jak 60 let, tam nebyl někdo z těch chlapů.
2: Byl tam nějaký táborový rytmus, museli jste vstávat brzo a něco dělat, nebo jste se tam...
0: Ne, nebyl tam vůbec, tam byl chaos. Žádný táborový režim nebo něco, nic. Tam se čekalo se a přijížděli tam auta, potom Amerika, UNRA tam posílala z té americké zóny, jak oni tomu říkali, v Rakousku to bylo taky rozdělený, jak v Německu. V Německu to bylo na 3 zóny a tady to byly, mám dojem, jenom na 2 zóny. Jenom ruská a americká zóna. A když to v Německu to bylo na 4, že? Ruská, americká, německá, teda francouzská. A tady ne, tady v Rakousku to byly čistě jenom, mám dojem, 2 zóny jenom. Tak, ale posílali tam ty UNRY a tak nasedali tam, my jsme měli taky, ale... Vrátili jsme se na zpátek.
1: No a vy jste teda po těch 14 dnech ještě směřovali na Vídeň, nebo?
0: To děli jsme, ale pak jsme na půli cestě, už si nepamatuju přesně, kde, odkud jsme se, vraceli jsme se domů.
1: A jak to, že jste se jako mohli vrátit najednou?
0: Co?
1: To, že ty vaši příbuzní
0: vás... Tam ano, apelovali a dostalo se to na ty imigrační úřady, nebo kdo to byl, tak tam skázali, že nás nemusí ohnat. Jestli chce, může být, když ne, můžeme se vrátit. Takhle asi to nějak formulovalo se.
1: A kolik se vás tak vracelo zhruba? Jako bylo vás víc?
0: Ale no vraceli se, jo, jsem se pak setkal po válce ještě jako hluk, jsem se setkal s některýma, co byli odsunutý a zase se vrátili, že? Ještě přímo v tom 45. Že některý se vrátili, já si pamatuju nějaký Kamerový, ty se vrátili asi v 47. nebo jak. Jo, ty vyhnali taky a ty se vrátili nějak později.
2: Můžu se ještě zeptat z toho tábora, pokusil se třeba někdo utéct? Jak jste byli v těch Pohořelicích, jestli někdo tam odtud utekl?
0: Nespomínám si. Můžu to, jak říkám, to hlídali ty mladí kluci a tam se dalo proklouznout, dalo se, nejenom že kam. V okolí je dědiny ošancovaný zlatokopama a kor, jak by mluvil jenom německy, tak to měl stejně zbytečný, to bylo, že? Já jako, jak říkám, já jsem rucel jako kluk a jenom český kamarádi jsem měl furt mezi něma, tak jsem mluvil česky normálně, takže mě oni nějak přehlíželi, když jsem tam se plákal, když jsem chodil za těma Rusama tam pro jídlo. No a nebylo to nic pěkného, no, a už je to dneska pryč. Že?
4: Vzpomíná Roman Freit v rozhovoru s Adamem Hradilkem a Janem Dvořákem. Uvádí se, že v Pohořeleckém táboře zemřelo 459 lidí, dalších 170 v okolních obcích, kde byli nouzově ubytováni. Příběhy 20. století je teď zapotřebí na pár minut přerušit kvůli zprávám, tak prosím zůstaňte s námi, pokud chcete slyšet pokračování.

0: 2030.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory a šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku státního rozpočtu nepočítaly třeba peníze na výstavbu dálnic a železnic. Opozice, která má v senátu většinu, to považuje za hazard s budoucností země. Senátoři budou o návrhu jednat nejspíš v polovině června. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice a kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně tam odpoledne nezvládl řízení a nouzově se pokusil přistát. Při přistání zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisté. Tenista Jakub Menčík hraje o postup do čtvrtfinále Roland Garros v Paříži, to vidí David Prouza.
3: Finále ve zpravodajství. 6-3 a 1-2, k tomu 40-30. Jakub Menčík na servisu vyhrál první set. Můžete poslouchat přímý kombinovaný přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
2: Hokejisté Norska vybojovali historicky první bronz z mistrovství světa. Kanadu zdolali 3-2 v prodloužení. O zlato bojují v Curychu Švýcaři a Fini. Stav a čas zná Petr Kadeřábek.
4: 6,5 minuty odehráno, gol žádný zatím. Finsko hraje se Švýcarskem ve finále mistrovství světa 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Překážka na D1 za Loktem a nehoda na 7 za Slaným. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Čechtice. Na kilometru 71,5 jsou na vozovce kusy roztrhané pneumatiky.
6: Po obou jízdních pruzích horci stojí o 300 metrů dál odstavení. Teď tam běhají s trouhelníkama po dálnici.
5: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy stojí za Studénkou na kilometru 337,5 autobus. V odstavném pruhu řeší prasklou pneumatiku. Řidiči hlásili pohyb pasažérů kolem autobusu, projíždějte opatrně. Na D35 dejte pozor kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. V místě se vybočuje. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova se brzdí za Slaným. U Lotouše je nehoda, průjezd je omezený a krátce se zdržíte. A na silnici 19 z Tábora k D4 pozor před Kostelcem nad Vltavou. Na vozovce leží větev. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
7: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Romana Freita, který se narodil v německé rodině v Brně roku 1935. Jako desetiletý absolvoval s matkou a sestrami pochod brněnských Němců do Pohořelic a dál do Rakouska. Kam však nedošli, paní Freitová se i s dětmi směla vrátit na koňském povozu do Brna, zřejmě s pomocí českých příbuzných. Roman Freit byl malý a podrobnosti nezná. Jeho nevlastní otec byl v té době jako německý voják v zajetí. Otázky kladou Jan Dvořák a Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
8: Co se dělo po vašem návratu do Brna?
9: V jakém stavu jste našli třeba váš byt?
10: Žádný, prázdný. Prázdný, ten, co my jsme měli být, tak prázdný, tak jsme šli do bytu, jednopokojového bytu do čtvrté kategorie, jak se říká.
8: No, takže vám byl přidělen nějaký jiný?
10: No, ano, taky to prázdný byt. se pozhánělo, kde se co dalo. Ale to, my jsme tam, co jsme bydleli, to bylo všechno vybrané. Tam pryč, tam nic nezůstalo. Po válce rádio jsme nesměli mět, jako Němci po válce.
8: No a vy jste začal chodit znovu do školy?
10: No, tady jsem šel znovu do školy. Musel jsem jít samo sebou, že jo. Německá škola nebyla, no tak mě poslali do České. No tam to bylo sami sekirování, no tak do Německé jsem chodil do mě ušit do čtvrté třídy a nešel jsem, končil jsem tři třídy, že? No tak mě znovu pokli do druhé třídy na zpátek, do České. No, protože já třeba do dneška pro mě měti tvrdý, to je pro mě španělská vesnice.
8: No a říkáte sekírování ze strany koho? Ze spolužáku nebo učitelů?
10: Ze spolužáku jsem tam některýho, ale to bylo víceméně od některých těch učitelů. Ne všechny, ale od některých, jo.
8: Že by vám, jako, že vám dávali najevo?
10: No, dávali najevo, no, od některých. No, tak jsem to tak nějak... Pak jsem přeskočil, že? Protože zase matka se mnou šla k nějakou psychologovi, nebo co ty mě vyzkoušel, tak zase tam nespéroval, že proč mě nechali do druhé, proč mě nedali hned do té, třeba v tom, 46. do páté třídy, a ne do druhé, že tam nepatřím, jo, že to, tam ten můj pravopis, a to je zapříčiněné tím, že jsem chodil do těch německých a do těch českých, že?
9: Chci se zeptat, vy jste vlastně nemluvil o vašem otci, co se vlastně s ním stalo, kde on byl?
10: No, on se vrátil ze zajetí, v tom 45. roku najednou se tady objevil a i z výzbroje jako voják, tak ho internovali v Maloměřicích v Brně. Tam byli nějaký ty vojáci internovaní, němečtí.
9: Vy jste se potkali, když on přijel?
10: Jo, no tady.
9: Přišel domů?
10: To my už, jo, on přišel, už my už jsme se vraceli z toho, z tého pochodu, toto, tak on přijel. A byl tam, já vím, že jsme tam za ním byli do párkrát v těch Maloměřicích, ale proč? Někteří tam zůstali buchví jak dlouho, proč jeho propustili od tam z toho tábora, to taky nevím do dneška. Od něho jsem se to nikdy nedověděl, že z jakých důvodů ho pustili. On s náma bydlel a když já jsem se vrátil z Ruska, tak matka v té době se s ním rozváděla. Jaký důvodů nebo co, to zase nevím.
9: A jak dlouho bylo v těch Maloměřicích, jak tam mohl být dlouho?
10: On tam dlouho nemohl být.
9: My jsme týdny, měsíce.
10: A už byl doma. 45.
9: Jak to tam vypadalo, když toho navštěvovali, jak to vypadalo v tom...
10: No to tábor normálně, dřevěný baráky naskládaný, jo? A vím, že si pamatuju, že chodili kolem našeho baráku dřevěný boty, takový ty holandský, jak se říká, vrše kůže, ze spodu dřevák, vždycky to klapalo. A jako dnes si pamatuju, že tam na ně řvali ty kluci, co je vodili do práce na odklízení těch ruin. Tak jednou tam čeho žral je Rus, tak nějaký ten se tam snažil být aktivní před tím ruským důstojníkem, tak tam do těch Němců mlátil pažbo, no ten přišel, ten voják, sebral mu pušku a mázalo to puško po hřbetě, začal tam řvat, co bylo, nevím, a druhý den už celou tu kolonu asi těch 200 lidí vedl jeden člověk, a ne, předtím asi 30 ozbrojených, jako to byli ty zajaci, tak asi... Jak se říká, měl v sobě vojenskou hrdost nebo něco ten Rus.
7: Říká Roman Freit. A ještě otázka, jak je po návratu do Brna přijali sousedé, jak si na to pamatuje?
10: Jak nás přijali? Ze začátku dost blbě, opravdu. Ty, co se k nám hlásili za války, po válce obrátili, protože jsme byli německá verbež. A nejsmutnější na tím bylo to, že za války jsem byl chvílama česká svině, protože já jsem měl kamarády hodně Čechů. Za války ty rodiče to podporovali a po válce proti tomu byli. Měl jsem moc kamarádů Čechů. Bylo to smutné na té straně. Dneska s odstupem času, tak to vidím, jak to je i dneska. Já třeba nemám nic proti těm komunistům, co z těch straně zůstali. Ale nelíbili se mě lidi, kteří si já pamatuju v průvodu, křičeli, ať žije KSČ, a mám takový dokonce i v rodině, řvali, ať žije Havel, potom, no a teďka zase řvou, že Havel je svině. To je smutný. Český národ dost takový je.
7: Jak už zaznělo, Roman Freit chodil do české školy. Pak se měl učit pasířem, ale učení neabsolvoval, protože se v roce 1950, tedy po komunistickém převratu, ve svých 15 letech, rozhodl, že uteče z Československa za strýcem Karlem do Mnichova a pak snad ještě dál. Důvody útěku je dnes těžké určit. Zřejmě to nebylo v první řadě kvůli nesouhlasu s komunismem. Nejspíš byl dospívající Roman, dobrodružná povaha a prostě se v Brně necítil dobře.
10: No, utekl jsem do Německa, se mě podařilo dostat přes Polsko. Chtěl jsem původně tenkrát plné elánu a plánu, že sednu na loď a odjedu pryč, třeba do Ameriky, jenomže tam mě chytli, tak já jsem chtěl, aby mě odvezli do Mnichova, kde byl, žil matčin bratr. Jsem si říkal, bratránek Kurtík nežije, oni děcka nemají, oni si mě vezmou. Jenže k tomu nedostal. Tam mě předali naspátek do Polákům. Byl jsem ve Štětíně, byl tam kovým domě, byl to domov mladěží polský. A potom mě potáhli do Bělostoku. Já jsem se bál dostat dom, jako do Česka, protože měl jsem špundus, jak se říká, z Freita, že jsem utekl, že jsem jim udělal nějaký starosti. Tak jsem neřekl, že se jmenuju Freit, ale vzpomněl jsem si na svého kamaráda z dětství, který se jmenoval Novák. Tak jsem řekl, že se jmenuju Roman Novák. A neřekl jsem, že jsem toto, já jsem od někud z Ruska, hotovo. Tak mě dali jméno Roman Konstantinovič Novák, od někud z Ruska, tak otáhli mě do Ruska. A byl jsem v Grodně, z toho Grodna do Minsku. V Minsku jsem pracoval v traktorovém závodě. Ten závod tam ještě do dneška je. Vyrábí ho tam traktory Bělorus, je to kopie Ferguson amerického. A tam mě otáhli do Breslitevského, tam jsem pracoval v koželežním závodě.
7: Pro shrnutí a vysvětlení. Podle údajů Ústavu pro studium totalitních režimů se Roman Freit dostal po útěku a potom, co ho zatkla německá policie, do internačního tábora pro mládež mezi děti a mladé lidi, přinejmenším z části zavlečené za války do Německa ze Sovětského svazu. Místo, aby ho poslali za strýcem do západního Německa, byl po několika dnech umístěn do vlaku, který odjel do Grodna v dnešním Bělorusku. Asi půl roku tam pracoval v továrně na výrobu tabáku, potom ho odvezli do Minsku. Nebyl vězeň, mohl se volně pohybovat v místě, ale také nebyl svobodný, nesměl nikam odjet. Po několika dalších měsících ho znovu přemístili na práci do Koželužny v Brestu Litevském. V Sovětském svazu mu byly také vystaveny nové doklady na zmíněné jméno Roman Konstantinovič Novák, které sám udal, takže snahy například Červeného kříže o jeho nalezení vycházely na prázdno. V Brestu se mu nelíbilo a rozhodl se, že uteče, že se vrátí domů. Tajně, bez povolení a bez jízdenky doputoval vlakem na Podkarpatskou Rus, tehdy již součást Sovětského svazu.
9: Radil jste se s někým o tom, jak se dostat domů?
10: Ne, takový věci nebylo radno prohlásit dopředu. Ne, neradil jsem se s nikým.
8: Ale plánoval jste si to už jistotně?
10: Ale jo, plánoval jsem si to tak dlouho dobu, ne, asi měsíc. Pak jsem se zbalil, co dostal peníze, tak jsem se zbalil, prodal jsem nějaké věci, co jsem měl, jo, svoje, abych ještě získal nějakou korunu a už jsem jel na černo bez jízdenky, jak se říká. Do Kyjeva a z Kyjeva, tam jsem si zase to našeregoval na Podkarpatskou Rus. No.
9: Jak jste se dostal tím vlakem na černo, když všude po vás chtěli bumážky a podobně a lístek a jak jste se vyhnul kontrole?
10: No tak vždycky na těch rajonech byli vždycky, to byla vždycky stanice. V jedné stanici nastoupili a druhé stanice oni vystoupili a pak se třeba jelo 150 km a nikdo tam nebyl. Normálně lidi řekli, to, že přijde dežurný, no, tak jsem se zdechoval. Oni tak drželi dost při sobě ty lidi, to neprozradil nikdo.
9: Takže ty spolucestující věděli, že nemáte lístek?
10: Ty věděli určitě, že nemám lístek, jedu na černo. Až do toho Užhorodu. Před Užhorodem jsem vystoupil, protože tam je strašně kontrola tvrdá, prej, aspoň řekli. Jsem vystoupil, tam už ani teď nevím, jestli to byla stanice, nebo to zůstalo stát na semaforu, ten vlak, už ani si nepamatuju. Tam jsem vystoupil a viděl jsem, dost tak hloupě jsem nebyl, kde je západ, východ, tak jsem si to našregoval na západ. Minul jsem město Užhorod, jsem obešel, tam jsem přespal ve stohu jednom takovým do rána. A do jeden k večeru jsem šel zase ptál a tam jsem potkal právě toho nějakého Maďara, nebo co to bylo. No byl částečně slovenský, tak jsem mu říkal, že bych se chtěl dostat do Česka. Tak on mě řekl, že mi ukáže cestu. Vím, že musel asi už někde dát vědět, protože tam neoznámit to bylo stejný trestný, jako kdyby provedl to sám. Tak měl strach, že kdyby mě chytli a bych řekl o něm, takže by ho zavřeli. Tak radši mě udal on, pravděpodobně. Přešel jsem přes řeku, šel jsem kousek rovně a najednou tam vystoupili dva vojáci s puškama. Stůj, jste začený, vy zaklíčený, stoj, ruky věrch.
8: Co jste si pomyslel?
10: No co jsem si mohl pomyslet, nic. Jsem byl rád, že mě jenom zebrali, že po mně nestříleli.
8: No a myslíte si, že tam byli jako na vás už připravení předem?
10: Určitě. Určitě, protože do hranic to podle té mapy, co pro mě ukázali, tak na hraniční čáru to bylo ještě aspoň 5 kilometrů. A oni neřeknou, že mě někdo prozradil nebo že něco tam neřekli.
7: Vzpomíná Roman Freit.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
7: Po 3měsíčním vyšetřování ve věznicích MVD neboli Ministerstva vnitřních záležitostí v Užhorodě byl Roman Freit ve Lvově nejprve odsouzen na 25 let za špionáž. To už bylo známo jeho skutečné jméno, jeho identita. Po odvolání mu však soud i pro jeho nízký věk a zdravotní handicap následek dětské obrny zmírnil trest na 2,5 roku za neoprávněný vstup na sovětské území a následně byl deportován.
10: Po soudu nás umístili tomu, říkají Pěresílka, tam, kde byli jinou odsouzení a který čekali na odsun někam. No a pak to bylo. Užhorod, znova Lvov, do Lvova teda a z Lvova na Pěresílku, to bylo tak, tam, kde byli soustředěni ty, co byli na odsun. No a odtam jsme jeli do Kyjeva, z Kyjeva jsme jeli až do Moskvy a z Moskvy do... Teď je to Jekaterinburg, tenkrát to byl Sverdlovsk, taky Pěresílka. Tam zrovna tam, kde to bylo, tak tam postřelili tu carskou rodinu v té věznici, v těch sklepích. A tam byla Pěresílka, to bylo akorát takový okno, mně to připadalo jak tady kazematý v Brně. Jenom malinký okýnečko na vrchu, palandy dřevěný, nic jiného. A třeba 80-100 lidí na těch palandách leželo, bez všeckého. Tam jsme byli asi 14 dní do Jekaterinburku. No a potom 14-denní transport do Střední Asie, těch dobyčákách.
8: To jste lítá v dobyčákách?
10: Dobyčáky, jo, to byly palandy nadělaný, dobyčáka zavřený, jenom taková úzká vizérka a ještě tam byly letě takový železný, teda ne letě železna, aby se to nedalo odevřít. V prostředku vagóna díra, nesměl se čurat, když vlak stál, ani kadit, jedině za jízdy.
8: A třeba stravu?
10: Chleba a slaný rybí, nebo něco takového, nebo sušený maso, takový jakýsi suchý rybí, slaný rybí.
9: Co tam bylo za spoluvězně v tom vlaku, nebo tenkrát v tom?
10: Čelijaká se bránka, všechno možný. Tam už to nebylo rozlišené politicky, nepoliticky. Zloději, vojáci třeba, co nepřišel z vycházky dom, nebo zdezertéroval, že...
9: Myslíte, že jste měl výjimečné postavení v tom, že jste byl z Československa?
10: Ne, žádný. Neexistovalo žádný výjimečné postavení.
7: Přes Kyjev, Moskvu a Jekaterinburg se Roman Freit dostal až do Karagandy v dnešním Kazachstánu, kde v obrovském lágrovém komplexu kolem Rudných dolů pracovali tisíce vězňů.
10: V tom Kazachstanu jsem byl nějaký čas, tam jsem se skamarádil s jedným Rusem, tam to bylo dost blbý, jak se říká, ve dne 30 teplo, v noci 10 zima, jo, takový počasí se tam střídal. On měl nějakého příbuznýho na nějakým rajkomu nebo na něčím No, a tak jednoho dne mě říká, my se budeme muset asi rozloučit. Já odsaď jedu pryč, já jsem si to zařídil. Matka to udělala, on měl nějakého strýca někde. No, já pám, je, to je škoda, já tady budu sám a on pám, nebudeš, počkej. Tak psal matce, nebo jak to bylo, a pak za ním přijela na návštěvu. No a on matce řekl, že nepojede z Kazachstanu pryč, jedině když pojedu já s ním. Tak ona zase... V Rusku tam to bylo ruka ruku mě asi, nebo jak, nevím z jakých účelů. A otáhli mě do Archangelsku, to bylo na pobřeží Bílého moře. Tam jsme pracovali oba dva v tom rybářském závodě na výrobu konzerv. Dělali tam konzerv z těch ryb všelijakých a nakládali tam ryby takový malý šproty. Kdo si v soli to dávali, oni tomu se říkalo kamsa. Tým rybám. My si je brali, máčeli jsme to ve vodě, tu sůl z toho dostali ven, pak jsme to napichovali na drápy a udili. Ty byli dobrý. No a jednoho dne, protože v Rusku se to tak dělo, aby se člověk nemohl skamarádit s nich, s vedením, s nějakýma těma dozorcama, anebo spolčit se tam s jinýma vězňama, tak přemysťovali. Tak z toho Kazachstanu mě odvezli do Nižního Tagilu. A podle toho, jak jednou ukazovali takový velký záběr z toho Nižního Tagilu, takový letecký pohled, tak dneska jsou tam skokanský můstky. Tam bylo moc táborů, protože já jsem byl v táboře číslo 2, pak přišla amnestie, 14 dní nebo kolik po Stalinově smrti, tak mě přemístili do tábora číslo 16. Podle všeckého muselo tam být moc vězňů. Protože průměru bylo na tém tábor bylo tak 2-3 tisíce lidí. Chodili do lesa, káceli, dělali v dřevarském závodě ve slévárně. Ale všady to bylo, že jsem já jako postižený nemusel tak dřít. Přiděl dostali všichni stejný. Kdo špatně pracoval, tak tomu se to odebralo, snižovalo. Ale nebylo to tak pracovné, aby to nebylo nesplnitelné. Bylo to celkem splnitelné. Samo sebou, že se makal jak šroub každý, že přišel doma, padl sebou, než najedl si a padl sebou a hotovo. Tam byly nejhorší ty, od některých těch velitelů ty buzeračky, jo. Třeba v jednu hodinu v noci ven, nástup. A teď se počítali lidi, třeba pršelo nebo nepršelo. Tak se to počítalo třeba 3x za sebou, 4x. A nebo přišli z práce, tak to se šlo po pětkách, že? Museli se držet pod pažo, každá ta pětka. Zpátky všichni, tak zase všichni zpátky a znova po pětkách, že? On měl deštičku, překlíšku a dělal si tam čárečky, že? Až to odpočítal, bylo to v pořádku, tak vzal kousek rozbitýho skla a zeškrábe to, co tam bylo napsané, to tuško. Ani kubování nebo něco. Takhle to tam bylo, že? Nástupy. No a někdy byli třeba dobrovolně nuceny do práce v neděli, jo? Třeba v tom Nižním Tagilu tam se chodilo uklízet město sníh. A to náš tábor třeba zapadl tak, že byli vidět jenom komíny.
8: Měl jste někdy nějaký konflikt s těmi kriminálními vězni?
10: Ne, neměl. Neměl.
8: Byl jste někdy trestán za něco?
10: Ale jo, byl jsem. Jedno jsem byl trestán, že jsem měl nůž u sebe. Ale to bylo, když už prakticky jsem byl volný, když jsem prakticky nebyl už vězeň, to už tam v té potně. Tam byly horší tresty od těch vězňů. Vězni trestali druhý vězně, to bylo horší, jo. Když se nepodrobil tím některým tím navrchu, co jsou, to většinou byly samé zloděj, samé vrah. Některý, ty, co dělali ty papaláše, tam to nebyly normální vězni, ale tak tam chodili ty, oni to měli rozdělený na ty mužici a vory, no tak ty mužici dostali balík, tak to musel jít, tak tomu kápovi na tom táboře balík rozbalit, ten se podíval, oddělil část pro tu svou bandu a pro sebe, no a to dál, ale to, na to už mu nikdo nesměl sáhnout, to kdyby někdo na to sáhl, tak to byl strašný trest.
0: A co třeba? Co třeba za trest? Jaký
10: druhý? No, zmlátili tu baštonádu přes šlapky, přes ruky, uvázali mu dlaně a přes dlaně mu to svázali tak, aby tu dlaně mohl zavřít a pomalu, jak se říká, skoro maso odlitávalo. Neměl na to co šahat. Tam okrást jeden vězeň do druhého, to byly největší tresty tam, co se tam děli. Ona zase ta galérka zase po této stráně měla ty svoje nepsané zákony tam. Oni do práce nechodili, to by nikdo do práce nedostal.
7: V tamním lágru zůstal Roman Freit až do amnestie, vyhlášené po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina v březnu roku 1953. Na svobodu byl definitivně propuštěn v červenci 53. roku. Nejdřív se dostal do sběrného tábora v Potmě, kde byli soustředěni i další českoslovenští občané a cizinci. A koncem roku 53. ho společně s dalšími 150 Čechoslováky převezli na státní hranice, kde si je převzali československé orgány.
9: Jak vás přivítali na hranicích?
10: Samopálem na tři. No, tak my jsme brblali, oni trvali teda, takže nemysleli si, že jsme buchví co, ale někdy ho tam putovali dál do věznice, někdy propustili a někdy šli hned dál. Někdy ty Slováci, co byli sloužili v těch gardách slovenských, ty okamžitě šli do vězení znova.
8: No a vás na ty hranici jakoby převzali československý?
10: Ano, do autobusu, zalíčený okna v Lpci, a když od vás jsme přijeli tam do věznice, tak tam chodili chodbáři, kteří nám dávali jídlo a se zeptali, kde jsme. Co nevíte? V Levoči. To jsme si tam teprve, že jsme v Levoči. Nás vezli z té hranic do té Levoče, zalíčený vápnem okna, autobus. To s náma zajeli až v bráně, tam vystoupit, všichni nahrát dovnitř. A tam nás teprve, jak se říká, kastrovali, jo? Rozdělili kdo kam.
8: No a kam přidělili vás teda? Ty levočký věznice.
10: Ty levočí nic, tam jsem byl, pak jsem dostal propouštěcí papír a 200 korun na cestu a lístek do Brna. To bylo všechno.
9: No jaký bylo teda shledání s rodičema?
10: No matku malým narodila mrtvica, protože když jim přišlo, že takové tam neexistuje a pak já už jsem se neozýval, že? Tak jsem myslel, že jako, že je po mně, no. Že nežiju. No.
9: Oni nedostali vědět, že přijedete?
10: Ne, nikdo nic nevěděl.
8: Takže jste prostě najednou zaklepal?
10: Najednou jsem, no já jsem nechtěl jít přímo k nám dom naklepat, tak jsem, protože v tom baráku, kde my jsme bydleli, tam bydlel můj spolužák, tak jsem zaklepal na něho. Ta jeho matka odevřela, teď se dívá, oni bydleli v přízemí, teď mě uviděla, tak načala, protože za tu dobu jsem se nějak moc nezměnil za ty 3 roky, že načala ječet a myslela si, že vidí příšeru, no a pak přišel ten její manžel a co je, a Jendo, já povídám, Jendový otev, to jsou já, Roman. Tak jsem tam byl u nich, no a ta jeho matka šla ráno připravit matku, že přijdu.
7: Vzpomíná Roman Freit z brněnské německé rodiny, který jako 10letý absolvoval vyhnanecký pochod do Pohořelic. Po návratu ze Sovětského svazu do Brna se Roman Freit začal živit mimo jiné jako instalatér. Roku 1961 byl však znovu zatčen a odsouzen na 38 měsíců za urážku státu a socialistického zřízení a za údajný pokus o opuštění republiky. Trest nastoupil v táboře na Bitýzu, lze ale na šachtě utrpěl vážný úraz a musel být několikrát operován. Když se uzdravil, prošel ještě věznicemi ve Valdicích, na Mírově a nakonec na Ilavě. Propustili ho v roce 1964 na prezidentskou amnestii. I v dalších letech pracoval v dělnických profesích. Teprve roku 2006 mu bylo uděleno české státní občanství. A to je z příběhu 20. století pro tentokrát všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy 4 z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. 2 Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad 7. kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od zítra jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Tenista Menčík hraje o čtvrtfinále Roland Garo a zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy Horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že Horní komora připraví pozměňovací návrhy.
11: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
2: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Bouřky dnes zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Například v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk také zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranice s Českem. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat k břehu. Desítky tisíc lidí oslavili pod Eiffelovou věží titul PSG ve fotbalové lize mistrů. Pařížský celek včera porazil anglický Arsenal a získal druhé prvenství v řadě. Vedení francouzského klubu i hráči vyzvali fanoušky, aby slavili v klidu.
12: Fotbalisté PSG otevřeli dveře vojenské školy a pomalu kráčeli po 600 metrech dlouhé červeno-modré dráze. Vítali je desítky tisíc lidí a skandovali: my jsme šampioni. Davek své hrdiny vítali 11-letý Nain a jeho táta.
13: Obhájit titul je opravdu historický úspěch. Dostali jsme se mezi legendy.
12: Oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží byly podstatně klidnější než ty bezprostředně po utkání s Arsenalem. Po finálovém zápase policisté řešili výtržnosti, rabování v několika francouzských městech a zadrželi po celé Francii 780 lidí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
14: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
15: Do 26členné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kristof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát do Severní Ameriky. Tenista Jakub Menšík nastoupil na druhém největším kortu Roland Garros k osmifinále antukového Grand Slamu. Jeho soupeřem je Rus Andrej Rubliov. Víc řekne David Prouza.
3: 6-3 a 5-6, to je skóre osmifinále Roland Garros z pohledu Jakuba Menšíka. Jeho soupeřem je Rus Rubliov, který ale teď ztrácí v tomhle gemu 30-0. Jakub Menšík servíruje. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
15: A hokejisté Norska vybojovali historicky první bronz z mistrovství světa. Kanadu zdolali 3-2 v prodloužení. O zlato bojují v Curychu Švýcaři a Fini. Stav a čas zná Petr Kadeřábek.
4: Po první třetině je stav mezi Švýcarskem a Finskem zatím bezbrankový 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Nehody na D5 před Berounem a na D6C u Kolešova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu před Berounem. Před sjezdem na Křivoklát na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na místě už je policie, projíždíte opatrně, vozovka je po dešti mokrá. Na D6 z Prahy do Karlových Varů překáží nehoda za Rakovníkem. Na 60. kilometru u ní budou zasahovat záchranáři a projíždí se pomaleji.
16: Jsou tam rozstřelený dvě nebo tři auta. Jedno auto zasahuje částečně do levýho pruhu. Je tam u toho záchranka, ty přijíždí policie.
5: I tam je hodně vody na vozovce, doporučujeme zpomalit. Zpomaluje se i na sedmičce z Prahy do Chomutova. Za Slaným u Lotouše havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd, jede se pomaleji. A u Českých Budějovic je zavřená silnice 143 z Včelné k nájezdu na D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, které budou odpoledne ustávat, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Český vzdělávací systém má velké rezervy v rozvoji socioemočních dovedností, hodnot a postojů. V mezinárodním šetření PISA před 4 lety skončili mladí Češi na předposledním místě v takzvaných měkkých dovednostech. Jejich význam je pro budoucí život a pracovní kariéru natolik významný, že by jejich rozvoj měli podle odborníků podporovat vlády i vzdělávací instituce. Jak je důležité umět v tomto rychlém světě zpomalit, netlačit na výkon a nebrat chybu jako problém. O tom bude dnešní Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
1: Leonardo Plus.
17: Mým hostem je dnes Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Vítej ve studiu.
18: Ahoj, děkuji za pozvání.
17: Hned na úvod musím zmínit, že se s Evou známe z různých kurzů živé pedagogiky a celoživotního vzdělávání, řečového projevu a podobně, tak proto to tykání. Damu má většina lidí spojeno s výchovou mladých, především hereckých nadějí, možná loutkářů nebo divadelních kritiků. Co dělá KATAP, vaše katedra?
18: Naše katedra autorské tvorby a pedagogiky má zvláštní místo v rámci divadelní školy. Ona nevede jen k herectví v klasickém smyslu, ale zkoumá člověka jako tvořivou a komunikující bytost. A nás zajímá, co se děje, když člověk opravdu jedná, mluví, tvoří, vstupuje do vztahu s druhými. A to na jevišti, ve třídě nebo v běžném životě.
17: KATAP založil dramatik Ivan Vyskočil, jeho žena Eva Vyskočilová pak vedla kreativní pedagogiku. Řekni trochu ty důvody, vlastně, co je k tomu přimělo.
18: Tak Ivan Vyskočil, dramatik, psycholog, pedagog, hlavně veliký experimentátor, tak přišel s myšlenkou autorského herectví a disciplín, jako je dialogické jednání nebo autorské čtení. A v nich nejde o hraní rolí, ale spíš o rozvíjení autenticity, vnímání sebe sama, partnera, situace, hlasu, těla a představivosti.
17: Jak zásadní byly tyhle dvě osobnosti pro vůbec i dnešní fungování a působení katedry?
18: Oba dva byly hodně důležití. Vyskočil, vtiskl KATAPu základní filozofii, a to je zkoumání dramatické kultury v nejširším slova smyslu. Prostě člověk v situaci. A tím pádem nešlo mu o divadlo jenom jako o estetický produkt, ale jako o způsob poznávání člověka a světa. Ten vliv byl mimořádný a přesáhl samotnou katedru. Ovlivnil nejenom pedagogy a studenty KATAPu, kteří tam teď působí, ale taky stovky lidí, kteří prošli zejména disciplínou dialogického jednání, a ty byly i z řad veřejnosti. A pro mnoho z těch lidí to byla úplně zásadní životní zkušenost, setkání s Vyskočilem, protože se potkali s vlastní autenticitou, s pozorností, schopností být v přítomnosti, vést dialog. Takže tahle přítomnost Vyskočila samozřejmě a způsob jeho práce určovali atmosféru katedry velmi silně a samozřejmě on je autorem celé té koncepce vzdělávání a učení. Eva Vyskočilová, jeho žena, tak ta byla zásadní osobnostní pro vznik a rozvoj celoživotního vzdělávání, kterému říkáme kreativní pedagogika, pedagogická kondice. A oba dva sbírali svoje životní zkušenosti jako vychovatelé v nápravných ústavech.
19: Vraťme se ještě k tomu dialogickému jednání s vnitřním partnerem, o kterém se dá říct, že byla vlastně taková hlavní parketa Ivana Vyskočila, se kterou s touhle disciplínou vlastně přišel. O co jde, protože to může být docela pojem těžko představitelný pro ty, kteří se s ním ještě nikdy nesetkali. Je to víc divadlo nebo spíš psycho? Drama, terapie?
18: Dialogické jednání není herecká metoda ani terapeutická technika. Je to svébytná psychosomatická disciplína, jak to takhle nazýval Vyskočil. A ta stojí někde na pomezí umění, pedagogiky, sebepoznávání. A Ivan Vyskočil trval na tom, že nemá metodu a nemá techniku. A říkával, že technika je na ovládání a že on nechce nikoho ovládat. A podle něj ani nikdo nechce být ovládán. Takže se vymezoval vůči technikám taky proto, že jemu šlo o tvorbu a vzájemnost a kontakt. A tam, když se používají techniky, jak říkal Vyskočil, tak příliš brzy vedou k výsledku. To znamená dřív, než bychom k němu organicky dospěli sami nebo společně. Takže spíš o tom svém přístupu mluvil jako o setkání. A
19: cílem toho dialogického jednání je něco? Co je cílem dialogického jednání s vnitřním partnerem?
18: Já myslím, že tam jde o navázání vztahu sama se sebou. Pracujeme tam s pojmem a principem vnitřního partnera, vnitřního dialogu, takže úplně jednoduše je to solová, dejme tomu nějaký typ improvizace. A vychází z úplně jednoduché situace. Člověk vstoupí do prázdného prostoru a začne mluvit a jednat sám se sebou a se svým takzvaným vnitřním partnerem. Nejde ani o hraní rolí, nejde ani o nějakou introspekci v psychologickém smyslu, ale vlastně o nějaké učení začít být citlivý k tomu, co se právě teď a tady děje, ale v rámci těla, řeči, představivosti, emocí, rytmu myšlení a pak reakcí na tu situaci teď a tady. Takže to má blízko k divadlu, protože pracuje s přítomností, jednání, hlasem, tělem a komunikací, ale zároveň to prostě není divadlo ve smyslu vytváření nějaké postavy nebo inscenace. Nedělá se to pro ten tvar, ale pro samotný proces zkoušení. V něčem to může připomínat dramaterapii, ze které Vyskočil čerpal a byl také u jeho zrodu, u zrodu tohoto oboru. A to může připomínat, protože člověk objevuje svoje způsoby komunikace. A primárním cílem prostě není ani léčba, ani terapie. Leda, že by si to takhle někdo sám zvolil. Těch možností je spousta, jsou dost individuální.
19: Je určeno dialogické jednání s vnitřním partnerem pro každého, nebo vyloženě je to o tom zájmu, o chuti, že to chci zkusit a přijít tomu na kloub, co to je, nebo to skutečně může být, i když si říkala, že to není technika, ale že opravdu to může dát komukoliv cokoliv.
18: Já myslím, že ne komukoliv. Jak to říkáš tomu, kdo si sám přijde se svým zájmem, koho to na tu naši katedru nebo k téhle disciplíně, k tomu zkoušení přivádí. To je zásadní rámec, aby se vytvářely vůbec podmínky pro to jeho vlastní rozvíjení. To je předpoklad k tomu, aby stále posiloval vůli to zkoušet dál. Takže já si třeba neumím představit, že by tahle disciplína byla nabízená nějak paušálně nebo byla předepisovaná na nějakých školách jako osobnostní rozvoj. Má to svoje úskalí. Myslím si, že je velmi správné, že to pořád vedou ti, kteří tou disciplínou prošli, spolupracovali s Vyskočilem a věnují se tomu kondičně a dlouhodobě jako asistenti. Takže tato disciplína je nezařaditelná nebo těžko zařaditelná a tím je taky, v tom je její síla. Jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde člověk může pomalu, postupně se sklidňovat a objevovat svoji autenticitu a taky spontaneitu, kontakt se sebou a to se potom promítá do jeho umělecké tvorby nebo do pedagogiky, komunikace, do běžného života.
19: Když jsme zmínili pedagogiku a taky padlo slovo kondice, tak za tímhle spojením, jestli to říkám správně, zase stojí Eva Vyskočilová za pedagogickou kondicí, protože, a opravně, jestli tam jsou nějaké nedokonalosti v tom, co teď řeknu, chtěla být učitelkou, ale vlastně paradoxně komunisté jí k tomu úplně nepustili nebo jí to nedovolili vykonávat, ale povolili jí vědeckou práci a ona se věnovala učitelům a já měla nedávno možnost shlédnout i vzácné záběry, kdy ke konci života vlastně vzpomíná, proč se zabývala osobnost pedagoga. A mě tam zaujalo, že líčí, co možná platí stále, že vlastně učitele z jejího pohledu ona litovala, protože každý si na ně dovolí. Ředitel, inspektor, rodiče, teď i děti. A právě v tom kontextu začala mluvit o té pedagogické kondici. Tak co si pod tím představit?
18: Eva Vyskočilová vnímala, že učitel není jenom předavatel učiva, ale člověk, který je neustále v náročné mezilidské situaci. A myslím, že právě proto jí zajímala osobnost pedagoga a tenhle ten typ kondice. A tím nemyslela nějaký výkon nebo

0: studentka, šlo jí o tenhle ten typ živého kontaktu. A dělala to na poli pedagogického výzkumu. Její výzkumy byly velice vzácné. A ptali se na to, čím vlastně učitel doopravdy upoutá pozornost. Čím to je, že učitel, když na žáky mluví, tak některý z nich to pole pozornosti vytvoří. A nemusí to být žádný velký herec a talentovaný člověk. A jiný, byť třeba s těmito talenty, tak třeba tohle pole pozornosti, vstřícnosti a tak dál nevytváří. A to je zajímavá otázka, nadčasová, velice aktuální.
1: Myslím, že určitě, protože ta motivace dětí často chodí ze školy, že prostě vlastně to nebaví, takže to je určitě na místě se tím zabývat. Učitelé jsou vlastně jako povolání nejvíce ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Na to jsou data a výzkumy, zvlášť teď ke konci školního roku je známý pojem červnová učitelka, která má specifické rysy. Je cestou k tomu, jak předcházet vlastně tomu vyhoření, to, že pak práce s dětmi už není pro učitele naplňující a prostě to se tam všechno hned odráží. Je to nějaký osobnostní rozvoj nebo co se v tomhletom směru osvědčilo?
0: No, k té pedagogické kondici, vlastně my o tom mluvíme jako o něčem, co je potřeba rozvíjet podobně jako třeba hudebník rozvíjí citlivost hudební nebo herec svou přítomnost, takže nejde jenom o metodiku výuky, ale právě tu schopnost být živě přítomen. A nestratit autenticitu, nezatvrdnout prostě v nějakých profesních stereotypech. A ten učitel je skutečně pod tlakem. V dnešní době si myslím z mnoha stran. A vlastně i v těch měkkých dovednostech mám pocit, jako kdyby měl podávat nějaký výkon. Úplně ve všem. Prostě ten tlak je nejenom od systému nebo vedení školy, ale od rodičů, společnosti, od dětí. Sám rodič na sebe klade svoje výkonnostní požadavky a nároky, si myslím, dnešní rodič. Já nevím, jestli má učitel být pořád zároveň odborník, psycholog, organizátor, mediátor, morální autorita. Takže když jsme mluvili o docentce Evě Vyskočilové, tak ona si uvědomovala tenhle tlak a ptala se, kdo vychová vychovatele.
1: To je prostě asi věc celoživotní, dejme tomu, když se někdo upíše k učitelství, tak tu pedagogickou kondici vlastně potřebuje stále a stále na ní musí pracovat.
0: Když má k tomu podmínky. Myslím si, že je důležitý, aby učitelé si je nějak vytvářeli sami, ať už jsou v jakýkoliv škole, ať už jsou v jakýmkoliv systému. Je to prostě na každém člověku.
1: Ty jsi se zároveň rozhodla právě založit takovou odnož katapu živou pedagogiku, kde už se dostáváme k těm konkrétním věcem, jakým směrem se vydat, jak třeba zapracovat právě na té pedagogické kondici. Co tedy nabízíte? Jaké možnosti máte?
0: Tak podle mojí zkušenosti se osvědčuje, že nejsou jenom techniky time managementu nebo návody na psychohygienu, i když jsou samozřejmě pomáhající. Ale pro učitele je vlastně mnohem důležitější vytvořit prostor, kde můžou znovu zažít právě možnost sdílení, experimentování bezpečného, bez tlaku na ten výkon.
1: Právě k tomu možná i učitelům poslouží živá pedagogika, odnož katapu. Co vlastně tě k tomu přimělo ji založit a jaké možnosti nabízíte?
0: Tak pro mě je to přirozené pokračování toho, co jsem na katapu dlouhodobě zažívala a co jsem zkrátka viděla jako potřebné i mimo tohle akademické prostředí. A já jsem si vlastně na naší katedře znovu a znovu potvrzovala, jak silně může být tvořivý a tenhle psychosomatický přístup pro lidi, kteří učí, jak může proměňovat ten jejich buď nově hledaný, anebo nově dotazovaný, nově ověřovaný způsob, jak učí, jak komunikují, nebo jak vedou skupinu. Každopádně mnoho lidí z řad učitelů nebo lektorů nebo lidí z pomáhajících profesí hledá prostor, kde by mohli obnovit tu svoji vlastní energii, autenticitu, radost z práce, nejenom získat další metodické návody. No a proto vznikla živá pedagogika. A já jsem chtěla vytvořit tohle prostředí, které propojuje kreativní pedagogiku,

0: psychosomatické disciplíny v práci s hlasem, tělem, řečí, improvizací, reflexí komunikace a reálnou zkušeností současných pedagogů, s čím se opravdu potkávají. Místo, kde se může člověk trochu nadechnout a vrátit se k tomu, proč svoji práci vlastně dělá, a zároveň, kde se může profesně rozvíjet a inspirovat, co se týče i té metodiky. Takže my propojujeme umělecké vzdělávání s praxí učitelů, a to všech oborů a všech zaměření. A pro učitele literárně dramatických oborů a všech estetických výchov nabízíme metodicky vystavěné lekce, různá cvičení, inspirativní postupy, která čerpají z hereckých cvičení a z uměleckého vzdělávání. Hlavně podporujeme třeba schopnost učitele být živě přítomen v situaci, reagovat tvořivě nebo pracovat se vztahy, se skupinovou dynamikou nebo s tou vlastní pedagogickou kondicí, s vlastní energií. Takže to je hodně zážitková práce skrze zkušenost, sdílení a skrze aktivní tvorbu. A důležité je, že živá pedagogika není uzavřená jen pro pedagogy dramatické výchovy nebo lidi z uměleckých oborů. A ta stejně tak kreativní pedagogika DAMU. Protože u nás se potkávají různí učitelé z alternativních škol, z klasických státních škol, ale taky lidé z kultury, herci, lidé ze sociální oblasti, z neziskového sektoru. A zkrátka zjišťujeme, že ty základní otázky jsou docela společné, to je jak nestratit citlivost, jo? Jak komunikovat autenticky, jak ustát tlak dnešní doby. Vůbec první věc, kterou děláme dlouhou dobu, že ty lidi zpomalujeme. Je to čím dál větší práce.
1: To já poznávám sama na sobě, jak je to těžké. Řekla by si, že vlastně učitel musí být hercem a že to herectví je jakýmsi předpokladem pro to být dobrým učitelem. Má to nějakou souvislost?
0: Má to velké pole souvislostí, velkou škálu. Vlastně mluví se i o tom, že pedagogické mistrovství a herecké mistrovství čerpají z velmi podobných zdrojů.
1: Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské DAMU.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vzít chybu do hry, zpomalit, počkat si na podněty, to jsou pojmy, které se snadno řeknou, ale už hůře provedou. Setkala jsem se s těmito pojmy v rámci divadelní improvizace. Přednedávnem bylo například České ochotnické divadlo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Amatérských divadel je spousta, ale já se svého dnešního hosta Evy Čechové z katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ptám, v čem se od nich liší divadelní improvizace, které se vaše katedra a především tedy organizace Živá pedagogika také věnuje. Je to známá televizní partička?
0: Děkuju, to je zajímavá otázka. Myslím, že je dobré trochu zpřesnit, co je to improvizace, protože zdá se, že improvizace se velmi rozšířila a má několik rodin, které se často míchají, ale přitom vznikaly nezávisle. A všechny tyhle směry učí člověka být v situaci, která není dopředu hotová. Jenom každý ten směr to dělá trochu jiným způsobem. Od sportovní hry až po velmi jemnou práci s vlastním bytím. Takže já asi musím jenom uvést Theater Sports, což je takový, řekněme, divadelní směr, který vznikl v 70. letech v Kanadě. A jeho divadelní zázemí bylo Loosemoose Theatre Company v čele s Keith Johnstonem. A to byl režisér, který zkrátka rozvíjel jiný způsob výchovy herců. Potom tam byli ještě kanadští improvizátoři jako jeho spolupracovníci, jako třeba David Shepard a další členové. A ty propojili tento formát vlastně se sportovním rámcem, s takovou jako soutěžní improvizací, která je srozumitelná publiku. Johnstone do toho vložil svůj pedagogický tréninkový systém, práce s pozorností, se statusem, spontaneitou. A cílem bylo dělat show a zároveň vytvořit formát, kde se improvizace trénuje veřejně z pravidly pod takovým jako zdravým tlakem publika. Takže byla to laboratoř spontaneity, ale zasazená teda do tohohle typu show. Potom máme Theater Games.
1: To je zase už jiný směr, tedy divadelní
0: Řekněme, ano, protože tam se vlastně jako jiná, řekněme, jiná škola, jiná zakladatelka Viola Spolin, to byl jako divadelní pedagog americký, ale ta vznikla už v 40. 60. letech. A ona se původně angažovala v sociální práci s dětmi imigrantů v Chicagu. A zkrátka její klíčová otázka nebyla, jak dělat divadlo, ale jak umožnit lidem hrát si, komunikovat, učit se skrze hru bez strachu zhodnocení. Jo. Tak z toho vznikly Theater Games, které ona spíš spojila, nebo z toho udělala pedagogický nástroj, nežli estetický styl. A my tady teda mluvíme také o nějakých krátkých formách a long formách a mezi nimi je také rozdíl.
1: Jaký? V tom čase? Kolik dostanou účastníci improvizace?
0: Přesně tak. Podle toho, kolik času máte na to, abyste z neurčité situace vytvořili nějakou konkrétnější, abyste reagovali na podněty, tak tam ten čas hraje určitou roli, ale nejenom. Takže krátké a dlouhé formy, zkrátka krátké formy, to si představte na od 2 do 10 minut, long formy třeba 20 minut, někteří třeba i 90 minut, záleží opravdu na formátu. A pak bych asi jmenovala v tom poli improvizace, která se tady dělá, rozvíjí, tak je tady Jaroslav Dušek a jeho škola, řekněme, to je improvizace hledání tématu. Jaroslav Dušek taky dělal kdysi dialogické jednání, tak je to někdo, kdo, řekněme, se už blíží tím svým formátem k tomu, čemu se zabývá katedra autorské tvorby a pedagogiky. On zkrátka tu svoji improvizaci má založenou na postupném naladění prostoru, společné hledání témata z publika nebo z dané situace. Pracuje s asociací, s tichem, s významem. Takže řekněme, že on vlastně dává důraz na ten vědomý proces spolutvoření tématu. A dialogické jednání, které teďka tady taky tematizujeme, mluvíme o něm, tak to je specifická, řekněme, nedivadelní improvizace. Čerpá z divadelních principů. Ale řekněme, že je úplně mimo všechny tyto proudy naprosto. Rozhodně se neslučuje s improvizační ligou nebo s divadlem, nebo s improvizací krátkých forem, s těma short formama nebo s divadelními sporty. Naopak, je v něčem úplně protichůdná. Je zajímavé vlastně absolvovat obojí. Já jsem tady v roce 2000 společně s Míšou Puchalkovou a dalšími členy, kteří jsou teď moji kolegové, jako Jana Machalíková, Jitka Kulhavá a další vynikající osoby a lektoři improvizace, tak jsme to tady zakládali, tu improvizační ligu v roce 2000. Ve stejném roce jsem začala studovat na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A zažívala jsem velmi bohatý rozpor těchto dvou přístupů a vlastně k divadlu, k času, k improvizování, k rozvíjení tématu. Takže proto to tady trochu porovnávám a velkou potřebu to odlišovat. Dialogické jednání má zásadní rozdíl v tom, že to není ani scéna, ani show. Cílem není vytvořit tvar pro diváka. Není tam nějaké zadání typu scénka na téma, třeba divácké, nebo to téma vlastně vzniká z vnitřního dialogu, z tělesného impulzu, opravdu se tam pracuje s tělovým napětím, s gestem, vzniká z reálné situace teď a tady, u každého jednotlivého hráče. A taky je v dialogickém jednání důležitá sdílená přítomnost v té skupině. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. Každopádně dneska existují pojmy, které se dostávají jakoby do těch trendů pedagogiky a i divadelních tréninků, jako je vtělená praxe, nebo situační vnímání, nebo process-based creation. To znamená, že je tam orientace ne na výsledek, ale na proces, nebo sdílená přítomnost. Hlavně ta vtělená zkušenost předávaná. Tak tohle jsou pojmy, které v dialogickém jednání jsou v podstatě rozvíjené už mnoho a mnoho let, už v podstatě 30 let, nebo od té doby, co to vyskočil, založil.
1: Když ale se vrátím k té divadelní improvizaci, tak já znám případy, kdy vlastně ji doporučil lidem i psychoterapeut. K čemu je dobrá? Pro koho to je a co rozvíjí divadelní improvizace? Je třeba vhodná i pro děti a dospívající, protože často mluvíme v poslední době o krizi duševního zdraví právě tady v těch věkových skupin, tak jestli i jim může nějak pomoci?
0: Jo, je to krásný. Třeba když teďka porovnáváme, co se týče práce s mládeží, když porovnáváme dialogické jednání a tyhle krátké formy, tak já například bych opravdu doporučovala právě improvizaci s pravidly, které odstraňují tlak na výkon, ale zároveň je tam ta výzva. A mladí lidé velmi rádi mají pravidla, hranice, výzvu, jasnost a zřetelnost. A v rámci toho taky se setkají s neurčitostí, také se setkají s tím teď a tady. A já mám krásnou zkušenost právě z ateliéru živé pedagogiky a tvorby, kdy jsem pracovala s mládeží v našem semináři ImproTeens. A bylo to dost brzo po covidu. Přijala jsem tam i studenty, které jsem předtím třeba neviděla. Bylo to někdy i na zavolání rodičů, kdy řekli, můj syn, moje dcera by potřebovali vstát z gauče třeba. Ale v tom smyslu jsou uzavření i díky tomu covidu. Že mají pocit, že mají strach, že nedokážou se zahradit zpátky do toho školního procesu. To byly zázraky, co se tam děli v té divadelní improvizaci. Takže oni začali vlastně komunikovat, začali se uvolňovat k tomu, že můžou, že tam není ta chyba, že tam není ten tlak, že se naopak s tou chybou takzvaně pracuje vědomně a v podstatě se zahrazuje jako součást toho procesu. Zkrátka po tomhle semináři, řekněme dvousemestrálním, tak odcházeli k údivu svých rodičů, dokázali vlastně vytvořit improvizované situace na jevišti, být silní v hlase, upevňovali svoji identitu, sebevědomí a pracovali v kolektivu. Takže krása. Určitě doporučuju krátké formy pro práci s mládeží. Málo kdo to umí učit, dobře a citlivě, ale myslím si, že to má veliký smysl.
1: Když by ale přece jenom byl někdo soutěžní typ, existuje něco i jako improliga, co se myslím zmínila taky, kde se nějak soutěží, nebo jak moc je to rozšířené, o co tam jde, že vlastně dva týmy proti sobě vlastně improvizují? Je to něco na tenhle ten způsob?
0: Mm-hmm. Když jsem mluvila o těch divadelních sportech, které jsme tady zakládali v roce 2000 se skupinou Praliny, Pražská liga v improvizaci nyní, to už neexistuje, ale kolegové pořád vlastně se tomu věnují v různých svých skupinách, tak tam jde o soutěž a vlastně i ten divadelní formát je zápas v improvizaci. Takže je tam skutečně rozhodčí, který píská takzvané chyby. Je to celá ceremonie, je tam nějaký coaching těch hráčů. Velmi tam působí a programově ten adrenalin publika, že ty situace vznikají teď a tady. Je tam hlasování pro ten, který tým, který se zkrátka trénoval v tom partnerství na jevišti a právě proto spolu můžou hrát třeba dva týmy, které se nikdy nepotkaly. Tak to jsou zápasy v improvizaci. No, tak to jsem taky dělala. To je hra na hru. To je vlastně jakoby programově takhle dělaný. Ale myslím si, že mnoho lidí, kteří projdou zápasy v improvizaci a mají třeba divadelní cítění a talent, tak je to přirozeně vede, řekněme, pro mě zajímavějším formám. A to může být právě ten autorský tvar nebo dialogické jednání, kde člověk se setká s tou neurčitostí ještě v širším formátu, volnějším, kde přichází na svoje vlastní téma, které není zadávané a které může jít, řekněme, víc do hloubky a víc k němu. Takže to není vždycky jenom humor pro publikum a pro někoho druhého. Někdy tyhle krátké formy vedou k předvádění a právě k tomu výkonu, aby jsem byl pro někoho nějaký. Takže to je nějaké úskalí, záleží na tom, jak je to vedeno, jak vypadá ta forma divadelní, těch je opravdu velké množství. Ale můj šálek kávy prostě leží spíš v tom autorském přístupu nebo vyprávěném divadlu.
1: No a tvůj šálek kávy je možná i v dokumentárním divadle, které rozvíjíte ve spolku Tisíci hran. Proč vlastně vznikl, kdy, co je jeho náplní?
0: Tisíci hran je nezisková organizace, je to také divadelní uskupení a zabývá se minulostí a vyprávěným divadlem, dokumentárním autorským divadlem. My pracujeme s neherci, dlouhodobě, pečlivě a pomalu. A vedeme je právě na základě učení katedry autorské tvorby a pedagogiky k tomu, aby si přicházeli na svoje vlastní témata. A oni je potom také sdělují publikum. A ten rámec je 20. století a jeho historie. složitá, komplikovaná a velmi blízká. Je nedávná a je pořád živá. A my máme pocit, že velmi naléhavý pocit, že vyprávění příběhů právě o minulosti má veliký smysl pro to, co se děje teď. A že to má smysl hlavně pro mladé lidi. A myslíme si, že dějepis a vůbec dějiny se dají se učit živou formou. Pro dnešní mládež hledáme momenty, které by opravdu vtáhly, které by se jich týkaly. A proto s těmi neherci zpracováváme jejich příběhy z každodennosti. To znamená, jak se žilo třeba v 50. letech. Co se dělo ve škole, co se dělo doma. Každý má nějaký trochu jiný příběh. Jak to vypadalo v 70. letech za normalizace. A takhle postupně vytváříme seriál, takový dokumentární seriál o minulosti a hrajeme ho pro školy. Především taky pro veřejnost, to je velká radost, protože jedním z cílů Tisíci hran je, aby se příběhy předávaly dál. A to hlavně v rodinách, a to hlavně ve škole. A vůbec, aby se pěstoval ten cit pro kontaktní situace, divadlo, komunikaci, kontaktní vyprávěné divadlo. A tak to hrajeme i pro veřejnost a tam většinou přicházejí rodiny s dětmi. Takže cíleně tam jde prostě babička a dcera a vnouče ve věku prostě 15-16 let a potom o tom diskutují a třeba v tu chvíli se mají ti mladí na co ptát. Najednou vzniká otázka, nějaký zájem a vlastně i pokračování vlastního příběhu. Takže to je Tisíce hran. Naše nejnovější inscenace má název 89. My jsme vlastně chtěli vyprávět listopad 89 ne jako hotový historický příběh, který teď už známe z učebnic, ale spíš ho rozkládáme na osobní zkušenost lidí, kteří v té době ještě nebyli nějakými symboly dějin, ale žili v každodenním tlaku, strachu, adrenalinu nebo i třeba dobrodružství, odporu. A máme tam 7 hráčů, tady v tom představení jsme spojili oba dva soubory Tisíci hranů, které prostě účinkující ve všech našich inscenacích. A ještě jsme přivzali dezidenta Petra Placáka, ten je vlastně kamarád Davida Kabzana. A oba dva jsou vypravěči takových situací, jako je sledování a tlak STB, nebo mnohačetné demonstrace před pádem režimu, které k němu přispěly. Nebo pocit, že něco visí ve vzduchu, ale není jasné co. A zároveň plyne úplně obyčejný život. A tak ta inscenace nepracuje s listopadem jako s jedním okamžikem, s revolucí dne 17. listopadu, ale s procesem, který se skládá z těchto konkrétních rozhodnutí a drobných činů. A to se těch mladých lidí velmi týká.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já mám osobní zkušenost právě s představením Tanky na plovárně, které na příbězích zase 3 lidí, ti jsou na jevišti samozřejmě sami za sebe, přibližuje právě dětem a studentům dobu, která je taky pro ně historií, minulostí a mohla by jim připadat vzdálená. A tohle představení je o roku 1968. To spojuje určitě výchovu k občanství, historii i vlastně nějaké audiovizuální umění. Jak vy vlastně ty hry vždycky pojímáte? Sbíráte třeba od pamětníků nějaké postřehy nebo prameny, jak jste vlastně chtěli pojmout tohleto představení?
0: Je potřeba říct, že tenhle nápad s ním přišla Tereza Durdilová, scenografka a režisérka, s ní spolupracuji režijně. Já hodně vedu ty hráče, jak tomu vyprávěnému divadlu, zabývám se tím autorským hráčským momentem. Ona přináší ten nápad, celou dramaturgickou koncepci, na všem spolupracujeme spolu, ale ten nápad přišel právě proto, že tam byla snaha doma v rodině vysvětlit dětem, jak to měl dědeček a pradědeček a co to vlastně byla normalizace a co to je totalita a tak dál. A není to jednoduchý úkol. A takže když vzniká naše inscenace, tak vytvoříme klub vypravěčů a sezveme kohokoliv, kdo chce vyprávět a známý a přátel. A těch klubů vypravěčů je několik, jsou to prostě třeba 3hodinová setkání u kávy a my necháme lidi prostě jenom mluvit. A většinou z těch klubů vypravěčů vybíráme postupně, nebo spíš oslovujeme někoho, kdo by měl zájem se podělit o ten příběh a spolupracovat dlouhodobě a vlastně být takovým dárcem toho životního příběhu. Tady zasadíme do mozaiky těch dalších osudů a zasadíme ho do určité dané doby, kterou zpracováváme. A to jsou ty živé dějiny.
1: Na úvod jsem zmiňovala učení o emocích, aby s nimi děti vlastně odmala pracovali, uměli je pojmenovat, vyznali se v nich. Dostalo se to podle tebe i do nových rámcově vzdělávacích plánů, které teď tedy jejich implementace byla o rok odložená, ale přesto, jak je to v nich přítomno, jak důležité to je?
0: No, já si myslím, že v tom novém RVP tahle práce s emocemi, nebo mluví se taky o well-beingu, to už není okrajové téma, ale stává se to jednou z nosných linií. Je to formulované trochu jinak, než bychom možná čekali. A zkrátka není to něco navíc v rámcovém vzdělávacím programu, ale součást klíčových kompetencí. Takže tam se mluví o osobnostní a sociální kompetenci, nebo kde je třeba ta rezilience nebo empatie, budování, udržování vztahů. Zdůrazňuje se i schopnost přijímat podporu, schopnost rozvíjet osobní pohodu. To jsou neskutečně důležité dovednosti. Nebo se prostě aktivně podílet na tom, co člověk ve škole i ve světě cítí. Takže učíme děti rozumět sobě, druhým a situaci, ve které jsou, než že bychom učili děti emoce. Děti emoce mají, my všichni je máme, ale na základě jejich prožívání můžeme rozumět ještě dalším souvislostem. A s tím je potřeba nějak, to asi si myslím, pracovat a já jsem moc ráda, že to v tom RVP je.
1: Na závěr, kam by si chtěla, aby katedra autorské tvorby a pedagogiky směřovala, aby se neodklonila od vlastně původních myšlenek zakládajících autorů Ivana Vyskočila, kam by to všechno mělo jít?
0: No, já mám z katedry autorské tvorby a pedagogiky radost. Jo, to není jenom nějaké, není to rozhodně muzeum Vyskočilovy tradice. Tahle katedra se velmi dynamicky vyvíjí, otevírá se novým kontextům. Velkým potvrzením je například náš mezinárodní anglický program. Ta katedra překlápí všechny předměty, celou studijní koncepci do angličtiny a k nám přijíždějí lidé z celého světa nebo studenti z různých částí světa. A to je důležité i pro tu katedru samotnou a pro její koncepci. Proto, aby viděla, že principy, které vznikaly v našem prostředí, tak jakým způsobem a za jakých podmínek taky obstojí v tom mezinárodním dialogu. Takže my přizýváme nejenom zahraniční lektory, nebo umožňujeme našim studentům i další vlivy a způsoby práce. Účastníme se mezinárodních konferencí a spolupracujeme se zahraničními školami, ale zároveň si to ověřujeme i tady v Čechách díky tomu anglickému programu. A další ověření tohoto programu je právě v té kreativní pedagogice, která rozvíjí ty zkušenosti z katedry mezi učitele a další profesionály z mnoha oborů z celé České republiky. A já si myslím, že to je asi nejlepší důkaz toho, že nejde jenom o historický odkaz nějakých silných osobností nebo silné osobnosti Ivana Vyskočila, ale o neustále inspirativní způsob uvažování o člověku, o jeho tvorbě, o vzdělávání.
1: Říká na závěr dnešního Leonarda Plus Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Děkuji moc krát, že jsi přišla do studia. Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
2: Žárovky a neb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 11:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ten stát musel být zbuštěn jako princip, kterému se podřizuje vše.
4: Já bych byl v těch vývodech, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, velmi opatrný, ale něco se děje.
3: Kult Vladimira Putina vypadal nedotknutelně. Dneska i ti Z-blogeři ho nazývají dědečkem.
4: Zdravíme posluchačky a posluchače podcastu Na východ. Jsme tady s bonusem k dílu s Borisem Akuninem a jeho poněkud chmurnými pohledy na budoucnost Ruska. Ondro, když jsem slyšel ohlasy na tento díl, tak tam dost často bylo, no to jste nás teda moc nepotěšili.
3: Ale současně spousta lidí nám, nebo aspoň mě teda psalo, vidíte, to je vlastně zajímavý pohled. Naráželi teda na tu Akuninovu tezi o tom hordovském uspořádání státu. Třeba Vojtěch Filipec, náš věrný posluchač, říkal dobře, ale co to musí dělat s tou psychikou člověka, když, jak Akunin říká, že je ten stát i ten vladař vlastně, že jsou sakralizováni, jsou tedy nad tebou, tak to přece musí znamenat i pro toho člověka, že se vlastně cítí jako ten malý šroubek v tom mechanismu. No.
4: Mně se v tomto kontextu vybavil ten slavný, aspoň pro mě slavný tweet Saši Mitrofanova někdy ze začátku plošné ruské agrese, kde mluvil o tom, že sice respektuje naše snahy o soucit a pochopení ruského světa, ale že jde o barbarskou civilizaci, která se nás chystá zabít. Tak to bylo přepáleno, vzbudilo to jako velký ohlas, jak je možné být tak černobílý. Trošku chápu, jak to Saša myslel a co tím zase nemyslel, ale jenom chci říct, že ty tendence a ty linie toho, o čem mluví také Boris Akunin, to hordovství a ta Asie, která je tam víc, než bychom možná chtěli vidět, je důležité brát v potaz. Neznamená to, že je to černá a bílá, neznamená to rozhodně, že budoucnost Ruska je odepsána anebo minimálně část jeho obyvatelstva, které pořád se snaží ctít nějaké evropské hodnoty. Ano, jsou v menšině, jsou dost často v exilu, budeme teď se bavit o tom, co se k tomu různě přičíst, ale je to prostě realita.
3: A současně to není také žádné omlouvání. Jo, to je prostě, ano, bohužel takováhle je realita. Podle tady těch principů zjevně ten stát a částečně ta společnost funguje.
4: Už jsme tady zmínili některé věci, které bych k tomu povídání s Borisem Akuninem rozhodně doporučil, takže znovu jenom pro forma zmiňuji Michaela Zigara, Všichni muži Kremlu, 2016, stručná historie dnešního Ruska, Pistorius Olšanská. To samé vydavatelství vydalo Zigarovi také Válku a trest, 2024, opět tedy Pistorius a Olšanská. Už jsme tady také zmiňovali anglickou knížku dvou Rusů, Iriny Boroganové, Andreje Soldatova, Our Dear Friends in Moscow, The Inside Story of a Broken Generation, vydali Public Affairs v červnu 2025. A je to jako plastičtější pohled na to, co se uvnitř té společnosti ruské minimálně 20-25 let děje z pohledu osobního Iriny a Andreje, z pohledu jejich přátel, z nich některé to poslalo do obrovského výtahu k moci a úspěšné kariéře. Tím jenom se vracíme k té debatě o kolektivním Putinovi, který velmi dobře rozehrává ty kariérní věci, hry klanů a dalších věcí. Takže to, co nám zvenčí připadá jako absolutismus, jako diktatura, tak pro spoustu lidí znamená obrovské benefity a výtahy k moci, takže to je potřeba brát v potaz. To už jsme řekli. A co bych chtěl dát možná trošku jako kontrapunkt k tomu velmi pesimistickému Akuninovi, je knížka ruského autora Michaela Fishmana, The Successor, která je věnovaná Borisi Němcovovi, jmenuje se The Successor, Boris Němcov, Vladimir Putin and the Decline of Modern Russia. Vydal Pushkin Press 2026, má to 800 stránek, takže bacha, je to dlouhé. Vyšlo anglicky i rusky, ale je to strašně zajímavý příběh Borise Němcova, někdejšího ruského vicepremiéra, Jelcinem typovaného za jeho nástupce na konci 90. let, kterého tedy následně nahradil Vladimir Putin. Němcov zůstal v opozici a je teda neuvěřitelné, jak od začátku trefoval ty slabiny toho Putinova režimu a vlastně to, co se v něm klube za monstrum, které dnes vidíme na Ukrajině.
5: Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести.
4: Některé ty věci datované skutečně třeba do roku 2000, 2004, 2014, ale i dál, jsou tak trefné a tak přesné, že to úplně mrazí zpětně. A Fishman ho jako zmapoval nejenom tu jeho životní dráhu, která končí zavražděním u stěn Kremlu před pár lety, ale zároveň je to jako příběh toho moderního Ruska, které mělo skutečně alternativu, tu víc evropskou, víc otevřenou a snaží se tam nějak pochopit a trošku popsat to, proč se to nepovedlo a proč se to zvrtlo víc směrem k tomu autoritatismu Vladimira Putina.
3: No je to taková prostě alternativní historie, jo? Protože skutečně to mohlo takhle dopadnout, že by nebýt krachu státních financí v roce 98, tak Němcov by měl šanci skutečně se stát tím nástupcem Borise Jelcina. Pak už to teda bohužel nešlo, ale on měl i to charisma, i svoje politické instinkty. Jo. Když si já pamatuju v těch nultých letech, kdy Němcov chodil na ty opoziční demonstrace, on byl schopen opravdu se bavit úplně s každým. Od nějakých vysokých intelektuálů po tamhle babičku, která prodávala kytky na ulici. Takže
4: no a já tuhle knížku chci dávat trošku do kontrapunktu právě k té Irině Borogan a Andreji Soldatovovi, která zase ukazuje to Rusko, které Němcovem pohrdala, které nabývá na síle, spousta lidí si udělala v tom putinovském režimu velkou kariéru, on teda o ní přišel, byl tak de facto na ústraní, já si vzpomínám na promítání dokumentu o Němcovovi těsně před jeho zavražděním, kdy je úplně na okraji té společnosti vysmívaný, vlastně takový jako dinosaurus z minula, no a pak najednou ta jeho vražda i všechno retrospektivně připomene, jak velká osobnost to byla, jak přesně mapoval ty slabiny a to, co je hrozivé v tom putinovském režimu, takže obojí dvojí platí. A ještě k těm pohybům uvnitř té ruské společnosti, které moc nevidíme, dodávám druhou věc a to je knížka Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Vydalo Karolinum v květnu 2026, takže velmi čerstvá záležitost. Tomáš ji taky prezentoval na Světě knihy a je to zajímavý vhled právě do toho, jakým způsobem kultura v Rusku pod obrovským tlakem, často v exilu, často v ústraní, často někde privátně, reaguje na to obrovské trauma války, která zasahuje prvně a především ukrajinskou společnost, ale jenom připomínám, že i na té ruské straně už je přes milion obětí míněno, nejenom mrtvých, ale také zraněných, zmrzačených a dalších lidí, že to prostupuje celou tu společnost velmi zničujícím způsobem.
6: Loyalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To je člověk,
4: tak který... tohle doporučuji, protože to opět dodává daleko plastičtější obraz toho, co se v Rusku děje.
3: No a protože ty tady v zásadě každý druhý díl doporučuješ film Leviatan od Andreje Zvjakinceva.
4: Můj oblíbený, velmi, velmi.
3: Tak bych chtěl připomenout, že vlastně teďka na Cannském festivalu měl premiéru jeho nový film Minotaurus a podle tedy prvních recenzí vypadá, že to je skvělé. Je to vlastně první film, který on natočil, který se nějakým způsobem týká právě té takzvané zvláštní vojenské operace.
4: Vyhrál jednu z hlavních cen tam,
3: vyhrál,
4: v Cannes.
3: A je to jako zajímavé, že hlavní hrdina je šéf nějaké firmy a dostane za úkol najít 14 svých podřízených, které pošle do války jako mobilizované, že se prostě může vybrat on sám. A je to právě odkaz na ten mýtus o Minotaurovi, který každý rok dostal 14 zdravých řeků jako obětinu. A vypadá to, že to bude asi opravdu velká záležitost, už se na to těším. A samozřejmě největší pozornost teda připoutala i řeč z Vjakincova na tom předávání.
7: Jediný člověk, který může zastavit tu mísarubku, vy, gospodin prezident, prezident Rosijské federace.
3: Se obrátil přímo k Putinovi se slovy jako zastavte tohle šílenství, zastavte válku.
4: Což mi teda připomnělo taky reakci některých ukrajinských přátel, který se do Zvěgincova pustili, jak to neměl říct takhle, měl být explicitnější a to jenom jako, že vlastně ty světy opravdu té oběti těch Ukrajinců, kterým padají na hlavu ty rakety, zabíjejí nejbližší a Rusů, kteří se snaží vyzývat Putina, aby to zastavil, jak se míjejí, protože už ty akcenty jsou tam posunuté a je to úplně odlišná realita, je to jako zajímavé a dost hrozivé.
3: Ostatně i to předávání, to bylo přesně ten víkend, kdy byl ten obrovský nálet raketami na Kyjev.
4: Všechny odkazy na tyhle věci dáme určitě na sociální sítě, o nic nepřijdete, vřele doporučujeme a ty tam, Ondro, máš ještě něco?
3: No, protože se bavíme o Borisi Akuninovi a vlastně jsme nezmínili ty jeho knihy, tak jenom pro pořádek tou záminkou, proč jsme s ním mluvili, bylo české vydání knihy Rusko-Leninovo a Stalinovo. To je součást toho velké série dějiny ruského státu. A já bych ještě teda připomněl, čím se stal slavným a některé ty knížky vyšly i česky, tak to je právě série detektivek s Erastem Fandorinem, tím hrdinou Bez bázně a Hany, a je to Případ Azazel, Turecký gambit, Leviatan, Achillova smrt a Zvláštní úkoly, tedy pět knih, které vyšly v rozmezí let 2004 až 2007, takže dá se to najít samozřejmě v knihovnách.
4: Už zase jsme zmínili Leviatana, tentokrát teda toho Akuninova, takže svět je v pořádku. Na závěr pár organizačních věcí nebo doporučení mimo toto téma. Vřele vám doporučujeme veškeré výstupy z naší mezinárodní konference ve Vzletu, která se konala 20. května. Promluvil tam prezident Pavel, generál Zalužný, spousta dalších zajímavých hostů, některé z nich budeme mít i v následujících dílech tohoto podcastu, ale všechno je to na YouTube, na našich webových stránkách. Vřele doporučuji, myslím, že letos se to mimořádně povedlo a každá ta řeč či debata tam byla velmi, velmi zajímavá. Druhá podstatná věc, můžete pro nás hlasovat v podcastu roku, který se letos koná. Opět připomínáme výhradu, že jsme byli zařazeni jako všichni tvůrci v rámci Českého rozhlasu do podcastu veřejnoprávních. Trochu si myslíme, že to není úplně chytré dělení, ale budiš, tak to chtějí organizátoři. Každopádně na stránce podcastroku.cz pro nás můžete hlasovat a budeme velmi za to rádi. A také ještě připomínáme, co už jsme zmínili, že nás určitě uvidíte naživo na Opavském festivalu Slunovrat, který se koná kolem 20. června a my tam budeme v pátek 19. června večer. Určitě za námi přijďte, Opavo a okolí. Těšíme se na vás velmi, velmi. V létě budeme na letní podcastové scéně v Troji, tam ještě upřesníme, kdy přesně a s kým, ale bude toho hodně, takže se těšíme určitě na vás s podcastem Na východ. Opatrujte sebe
3: i své blízké.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Při silných bouřkách se dnes pravděpodobně vyskytlo na jihu Čech malé tornádo. Hraje se finále hokejového mistrovství světa, Švýcaři vyzvali Finy a zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
9: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
8: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Při dnešních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
10: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
8: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient, další 4 budou během dneška. Proti nové variantě eboli, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí. Studenti z Olomoucké univerzity dnes ráno vyrazili na stovky kilometrů dlouhý protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojení s vládní kulturní politikou. Během 15 dnů chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají debaty a happeningy. Ministerstvo kritiku odmítá.
11: Pro organizátora Matyáše Erbana je varující situace na Slovensku.
12: Tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
11: Ministr kultury Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě vnímá tuto studentskou aktivitu jako legitimní projev zájmu o stav české kultury.
13: Jsou to takový hesla, stojíme za kulturou, nezávislost médií, ale zatím je to hesly, já nevidím to naplnění, protože my taky chceme nezávislost médií. My taky chceme mít silnou kulturu. Silná kultura je to vizitka vlády.
11: Podle vyjádření tiskového oddělení Ministerstva kultury dostupná data neukazují na výrazné snižování podpory živého umění. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
8: Tenista Jakub Menčík může postoupit do čtvrtfinále Roland Garros a může si tak posunout své kariérní maximum na Grand Slamech. V Paříži vyzval Rusa Rubljová a utkání pro Radiožurnál Sport komentuje David Prouza.
14: Ten postup se Menčíkovi ale začíná podle mě trochu vzdalovat. Sice stále vede, je 2-1 na sety, ale v tom čtvrtém prohrává. 0-1 přišlo své podání, teď servíruje Rubljov a vede 15-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
8: Hokejisté Norska získali svůj historicky první bronz z mistrovství světa a to po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou. Finálový zápas se Švýcarsko-Finsko vidí Petr Kadeřábek.
15: 42. minuta se hraje, stále na gól, ve finále čekáme. Švýcarsko hraje s Finskem, zatím bez branek. 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
16: Nehoda na D6 za Rakovníkem a překážka na D1 za Lipníkem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují nehodu za Rakovníkem. U odpočívky Kolešov na 60. kilometru osobní auto narazilo do svodidel a pravý pruh je uzavřený a projíždí se pomaleji. Na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 299 stojí porouchané osobní auto. Na místě už je policie, pohybují se tam lidé a vybočuje se. Na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Mezi sjezdy na Nemilany a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy se vyhněte překážkám mezi Liběšicemi a Uštěkem. V Zimoři je popadané dopravní značení, i tam se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude ještě zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou ale odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Účastníky letošní poutě usmíření vítali v Pohořelicích u Brna spoluobčané, kteří pro tuhle akci měli mírně řečeno pramalé pochopení.
18: Osvoboditel vám vadí a vrahy tady uctíváte, ale jo.
17: Jenže protestující tvořili sice velmi slyšitelný, ale ve srovnání s počtem účastníků poutě velmi malý hlouček. Blanka Návratová, bývalá programová ředitelka festivalu Meeting Brno, jehož je pout usmíření tradiční součástí, si tak mohla pochvalovat.
19: Vlastně kolegové z meetingu si nemohli nakonec přát lepší PR.
17: A v podobném duchu mluví také spoluzakladatel festivalu David Macek.
20: Jsem velmi vždycky rád, když ti odpůrci přijdou, protože aspoň přesto, že jako jsou proti, tak tam aspoň můžou zahlédnout ty tváře těch sudeckých Němců.
17: Festival Meeting Brno 2026 ještě pokračuje, ale jeho nesporným vrcholem byl sudetoněmecký sjezd na brněnském výstavišti a také zmíněná sobotní pouť usmíření, které se zúčastnil rekordní počet 4,5 tisíce Čechů, Moravanů, Slezanů a také sudeckých Němců. Dnešní zaostřeno, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka, vám tuhle bez nadsázky historickou událost v následujících minutách přiblíží.
2: Zaostřeno.
21: Je zhruba 8 hodin ráno, jsme v Brně na Mendlově náměstí, sedíme v autobusu, který nás odveze do Pohořelic a já tady sedím s...
22: Michalem Kolářem.
23: Veronika Svobodová.
21: A odkud jste?
22: Tady z Brna.
21: Já se vás zeptám úplně naivně, proč sedíme s vámi právě v tomhle autobuse, kam jedeme a proč?
22: Jedeme na pouť smíření konané v rámci meetingu Brno už od roku 2015, jestli se nepletu. A jedeme do Pohořelic, aby jsme se vrátili zpátky do Brna, to znamená proti proudu celkem smutného, tragického putování vyhnaných brněnských národnostně jazykově Němců po druhé světové válce. A jsme to zažili podobným způsobem, jen obráceně.
21: A měli byste pochopení i pro ty lidi, kterým se ta akce nelíbí, nebo respektive se jim nelíbí ten fakt, že sem tady koná světoněmecký sjezd? A co byste jim třeba řekli? Proč si myslíte, že to není špatný nápad?
23: Protože nějaký jako smíření obecně je strašně důležitý v životě a... Že si myslím, že je to taková jako obecná vlastně věc a že je prostě důležitý jako dělat nějaký tady ty smířlivý kroky, i když je to jako těžký mnohdy.
18: Osvoboditel vám vadí a vrahy tady uctíváte, ale jo. Čemu se chcete usmířovat, když ještě žijou pamětníci?
17: Slova o tom, že to může být opravdu těžké, se potvrzují hned po vystoupení z autobusu na malé loučce u Pohořelic. Místa, kde byl v roce 1945 narychlo zřízený tábor pro vyhnané brněnské Němce, ve kterém zemřelo hlavně na nemoci a podvýživu mnoho žen a dětí.
21: Ono se to může zdát být na bílé dni, ale zeptám se vás přesto, proč považujete za důležité tady dneska být?
18: Protože oni tady nemají co dělat. Teď nás vraždili, 360 tisíc našich občanů povraždili. My jsme přijeli ze severu Čech, z okresu Česká Lípa, z Kravař, aby jsme přišli demonstrovat proti fašistům.
17: Když se teď snažím vést dialog s některými protestujícími, kteří sem vážili cestu z docela velké dálky, sklouzne debata někam úplně jinam, než k otázce usměřování nebo neusměřování se sudeckými Němci.
18: Český rozhlas, Česká televize, už vás dávno měli zrušit. Překrucujete, říkáte všechno v obráceně, když se na vás nikdo nechce dívat.
21: Co například?
18: Co například všechno?
24: Proč my máme platit vaše
0: přesně tak. To je ale trošičku, když
1: to je ale trošičku jiná
0: debata. Když nám je z vás nablití, pane.
17: Jeden z protestujících se pak snaží znemožnit zahajovací ceremoniál s malou přenosnou sirénou. Ale brzy je pořadateli a jestli vidím dobře, tak také za asistence antikonfliktního policejního týmu, sice důrazně, ale bez fyzického násilí vykázán do větší vzdálenosti a projevy pořadatelů a místních i celonárodních německých politiků můžou zaznít.
5: Brno učinilo v roce 2015 velký krok, protože jako první a jediné město uznalo vyhnání sudetských Němců a vydalo se cestou smíření.
17: Jenže spíš než ta jejich už tak trošku obligátní slova o lítosti nad tím, co se dělo v minulosti, že jsme tady, abychom se setkávali a poznávali a zbližovali, na mě dělá, musím říct, dojem, opravdu vydatná účast. Průvod jde přes Pohořelice v jednom místním pruhu, projíždějící auta troubí, těžko říct, jestli na znamení podpory nebo naopak protestu. Je slyšet němčina, čeština i angličtina.
6: Joachim Stingel. Stingel. Stingel. And what do you do?
17: Joachim Stingel je poštovní úředník ve Vídni. Dorazil jsem s dcerou a jejím přítelem.
6: Near Olmutz. Olmutz. Near Olmutz. My mother and my father are born in Chep.
17: Jejich předci pocházeli z Olomoucka a i když už všichni tři prožili své životy nejdřív v Německu a pak v Rakousku, považují moravské kořeny za součást své identity.
6: I was so technologic, it's like 1990.
17: Joachim už byl mimochodem na jednom sudetoněmeckém sjezdu v 90. letech minulého století v Norimberku. Tady v Brně už prý vypadají účastníci úplně jinak. Starší generaci, která odsun z Československa ještě zažila na vlastní kůži, postupně vystřídali generace jejich potomků. Ale je prý dobře, že se tradice udržuje.
24: So I'm from Germany. And my name is Eric.
25: And which part of Germany?
24: Southern Germany, Bavaria.
17: Student Eric z Bavorska nese logo s motem letošního sjezdu.
24: Alles Leben ist Begegnung, which basically means that all your life is meeting and interacting with other people.
17: Život je setkávání a na hlavě má kšiltovku se státním znakem České republiky, kterou si prý koupil v Praze. Jeho prarodiče pocházeli z Brna.
24: It's amazing that this event is possible, so I'm really thankful to meeting Brno and the city of Brno that they are making that possible, that they...
17: A Erik je vděčný organizátoru Meeting Brno, že se takové akce může zúčastnit. A teď si jdu promluvit s někým zase česky.
19: Blanka Návratová, překladatelka, germanistka, bývalá programová ředitelka Meeting Brno a Českého centra Mnichov ředitelka.
25: Jak to tak od toho roku 2015, jak se to postupně měnilo, ta organizace nebo zlepšovala, prohlubovala?
19: Tak dnes je to mimořádné v tom, jak je to velké. Odhadem tak 10x tolik lidí, než v těch posledních letech to chodilo, to pouť smíření a obdivuju kolegy z meetingu, jak je to právě profesionálně už za ty roky zorganizované, že je postaráno o ty účastníky.
25: Rozdávala se tady voda.
19: Přesně tak, rozdávala se voda, je tady, jsou tady zdravotníci všude, perfektní spolupráce s policií. I to umožňuje, aby to bylo opravdu krásná, příjemná akce. No.
25: A řekněte mi, když jste začala spolupracovat s Meeting Brno, co vás k tomu vedlo? Proč?
19: Vedlo mě k tomu to, že mám vystudovanou germanistiku a dlouhodobě se tedy už zajímám o česko-německé vztahy. Provázela jsem, co mě k tomu vlastně konkrétně přivedlo, úplně bylo to, že jsem provázela německé turisty v České republice a oni mě nutili k tomu dívat se na naši zemi a na tu historii jinak, než jsem byla zvyklá. Kladli mě otázky, nad které jsem se musela nejdřív zamýšlet. A vlastně mě to přinutilo jako... Opravdu, dospěla jsem k tomu zájmu o tady tu naši česko-německou historii a pak jsem měla velkou radost, když jsem na začátku sledovala, že vznikl Meeting Brno a tady ta pouť smíření a přidala jsem se nejdřív jako dobrovolnice a pak tedy jako nakonec programová ředitelka nějakou dobu.
25: A teď jste teda účastník?
19: Teď jsem tady účastník, se podporují kolegy samozřejmě dle možností, ale oni všechno zvládají bez problémů sami.
25: A vystudovala jste germanistiku, tak učíte nebo provázíte? Ještě zmiňovala jste, že jste provázela?
19: Možná teď se k tomu možná zase opět vrátím, tomu provázení, překládám. Jsem přeložila komiks o Sophie Scholl, takže to je takový můj taky příspěvek a zasadila jsem se jeho vydání, tak to je takový můj příspěvek taky k tomu česko-německému tématu teď aktuální.
25: A žijete v Brně teda?
19: Žiju zase v Brně teď, ano.
25: Vy jste říkala, že těch lidí byla tak, dejme tomu, plus minus desetina v těch minulých ročnících. A já si tak kladu otázku, jestli té účasti hodně nepomohl právě celý ten rozruch okolo sudetoněmeckého sjezdu tady.
19: To jsem si jistá, že tomu pomohl a si kolegové z meetingu si nemohli nakonec přát lepší PR, než se stalo. Jako, bylo to hrozná doba, ta doba těch útoků a ta nenávist, jak se rozmíchávala. Bylo to jako strašně náročné i pro mě, i když jsem nebyla jako v tom jako organizačním týmu, který byl ještě samozřejmě daleko větším.

0: pohybují taky v té česko-německé oblasti. A říkali jsme si, že taky hodně je to dáno určitě tím v jaké době tady ty průzkumy teďka se dělají, že to bylo v té rozjitřené době. A potom taky jde o to, jak jsou položené ty otázky, kdyby tam byla nějaká možnost, je mi to jedno, a položila by se tato otázka jako před tím, než se tady zvedlo celé vlastně uměle, takhle vytvořila ta atmosféra strachu, tak já jsem si docela jistá, že jako drtivá většina společnosti by odpověděla, je mi to jedno.
1: Ne, právě, že vůbec nevím, jak to mám dát do nějaký normální polohy.
2: Rozloučil jsem se s Blankou Návratovou a v Rajhradu po nějakých 17 kilometrech nasedl do zvláštního autobusu, který mě odváží do Brna.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tady těsně před Mendlovým náměstím za několik hodin zase protestující, a teď už jich je víc, opravdu hodně vehementně, obrazně řečeno, vítají čelo průvodu, ke kterému se na poslední symbolický kilometr připojilo pár desítek prominentních osobností, včetně senátorů a jejich předsedy Miloše Vystrčila. Já ale počkám, až skončí oficiální proslovy, abych si mohl trochu stranou v parku v augustiánském klášteře popovídat s člověkem, který stál u zrodu myšlenky festivalu Meeting Brno a hlavně pozvání sudeckých Němců, aby svůj letošní sjezd uspořádali právě tady.
4: Já se jmenuji David Macek, jsem tady z Brna, šťastně tady žijí celý život s výjimkou nějakého studia v zahraničí. A to, co mě v posledních letech nějak, čemu věnuji nejvíc času, energie, kromě svého vztahu s Bohem a s rodinou, tak je kromě jiného Meeting Brno festival, který je založený právě na osobním setkání. Já jsem strávil mládí v politice, ale rozhodl jsem se právě po zkušenosti návštěvy sudetoněmeckého dne a několika dalších zkušenostech v roce 2015 politiku opustit, protože jsem si uvědomoval, že tady jsou neuzdravené záležitosti v naší společnosti, v takovém kolektivním vědomí, které tak nějak dřímají a vždycky se projevily v nejméně vhodnou chvíli, třeba když se rozhodovalo druhé kolo prezidentských voleb. A bylo zřejmé, že s těmito věcmi se dá pohnout spíše, když člověk se zapojí do občanské společnosti, než když zůstanu ve stranické politice. A ten dnešek je pro mě takovou radostí, protože se zdá i díky tomu odporu, který proti nám povstal, a díky tomu, že to někteří politici přenesli na půdu poslanecké sněmovny, tady celou tu naši záležitost, festival smíření, je vidět, že ta metoda lidi oslovuje, že sdílejí přitom svoje příběhy, putují s námi, a přijde mi, nakolik tu atmosféru pozoruji, že ti lidé září, přináší naději, otevírají se.
2: My se k tomu ještě dostaneme, ale jestli můžu zpátky k tomu roku 2015, a to teď nechci nějak nedopíšit, ale proč zrovna Meeting Brno, proč ne třeba setkání v Brně nebo něco takové, proč ten anglický název, když se to konec konců týká česko-německých vztahů?
4: To je samozřejmě provokativní, ten fakt, že vlastně jde o anglické slovíčko. My sedíme spolu v zahradě augustiniánského kláštera na Starém Brně a přesně tady 30. května 2015 končila pouť smíření, při které primátor četl oficiálně přijatou deklaraci smíření a společné budoucnosti. Poprvé a zatím vlastně naposledy nějaké české nebo moravské město vyslovilo lítost nad poválečnou odvetou vůči německým mluvícím našim spoluobčanům. A to byl pro mě natolik silný zážitek, že jsem se spojil, respektive oslovila mě na konci léta Kateřina Tučková, spisovatelka, se kterou jsme se už tou dobou znali, a říkala mi, sedíme tady v Brně, organizátoři pouti smíření, a přemýšlíme, to bylo přece tak silné, že by to chtělo nějak pokračovat, aby to nebylo jednorázové gesto. A ptala se mě, jestli bych neměl nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat, to pokračování. No a zachytila mě vlastně, když jsem jel z Meetingu Rimini, což je festival v italském Rimini svého druhu asi největší na světě. Oni tam mají během 6 dnů asi 800 tisíc účastí na všech těch akcích. Je to místo, kde se pro mě nějak dotýká nebe země, protože tam skutečně jezdí vzácní hosté, nositelé Nobelových cen, premiéři, prezidenti, duchovní.

0: duchovní vůdci z celého světa a setkávají se spolu v takových poctivých diskuzích za účasti velice, velice širokého publika mezinárodního. A to, co mě tam vždycky fascinovalo, tak čím déle se ten dialog vede, tím více vynikají odlišnosti mezi těmi lidmi navzájem, ale zároveň tam roste mezilidská blízkost. A tohle je podle mě něco, co v dnešním světě globalizovaném potřebujeme. Potřebujeme si každý být vědom vlastní identity, odkud vycházíme, kým vlastně jsme, ale potřebujeme, aby ta identita byla otevřená a aby, když poznáváme někoho jiného, tak mezi náma zkrátka rostla ta blízkost, která podle mě v dnešním světě chybí.
1: A ta angličtina teda? Jak se dostala?
0: No, ono se to jmenuje Meeting Rimini, podtitul Meeting přátelství mezi národy, to nám dříve narozeným zní trošku proflákle, ale je to opravdu krásné místo, letos se tam chystám znovu.
1: A tak jste to převzali?
0: Převzali jsme to prostě Meeting Brno. S vědomím toho, že to slovo setkání je mezinárodní. My jsme totiž ten festival zakládali až poté, co došlo k těm gestům smíření. Takže já jsem ho nepromýšlel jako něco česko-německého. Ostatně, když se podíváte do našeho programu, tak tam zdaleka nejsou jenom česko-německá témata. My jsme naopak chtěli, aby ten festival byl místem, kde středoevropská veřejnost bude moci se setkávat s těmi, které moc nezná, se kterých má možná kvůli tomu také strach. A předpokládali jsme, že když ty lidi budeme sem vozit a naši čeští a moravští spoluobčané se s ním budou moc osobně setkávat, tak zjistí, že jsou to taky jenom lidé, jak se říká, a bude možné, že bude klesat napětí ve společnosti a naopak bude se posilovat sounáležitost.
1: Jak to potom pokračovalo? Teďka po vás nechci nějaké detailní počty nebo tak, ale od toho roku 2015, jaké byly třeba takové hlavní fáze, jestli se to tak dá říct?
0: To bude nejlépe poznat, když vypíchnu ty body, ke kterým se nejčastěji nejraději vracíme, alespoň 2-3. V roce 2017 jsme pozvali do Brna potomky brněnských rodin Tugendhatů, Lefbérů a Šťastných, tedy brněnských židovských rodin, po kterých nám tady zůstaly krásné vily a kteří se lvým podílem podíleli na růstu industriálního Brna, jakožto moravského Manchesteru v 19. století. A světe div se, ze všech světa dílů se nám sjelo 120 potomků na rodinné setkání Tugendhatů, Lefbérů a Šťastných, což bylo něco fantastického. A my s nimi, s některými stále udržujeme kontakt, například jeden z nich, Daniel Lefbér, tak si koupil zpět fabriku v Brněnci, která patřila po desetiletí v 19. a začátku 20. století rodině Lefbérů, byla to druhá největší textilní fabrika v Evropě. A když přišli nacisté a sebrali to Lefbérovi, tak to svěřili do péče jistému Oskaru Schindlerovi. Takže to je místo, které zná celý svět díky filmu Schindlerův seznam. Bylo víceméně v ruinách. Daniel Lefbér si to po svém dědečkovi vlastně koupil zpátky a dneska už je tam otevřeno Muzeum přeživších holokaustu na Moravě. A to místo znovu mimochodem dává také práci lidem z toho regionu na pomezí českomoravském, kde je to docela potřeba, aby tam byly pracovní příležitosti. A tohle mě obzvlášť těší, když z touhy po setkání, což může někomu vypadat, že to je nějaké snílkovství, se to nakonec přetaví do něčeho hmatatelného. Že tam je nová instituce, chodí tam školy, dozvídají se tam, co je potřeba, aby ta paměť historická se nerozmělňovala. A zároveň to místo dává práci lidem okolo. Tak to byl rok 17, potom samozřejmě v roce 2023, když bylo 30. výročí rozdělení Československa a my jsme měli nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, tak protože se rádi dotýkáme míst, která jsou symbolem rozdělení nebo něčeho negativního a přetváříme je právě tím setkáním v místa, kde začíná nový příběh nebo se vydáváme doslova či symbolicky na pouť smíření, tak jsme do zahrady vily Tugendhat pozvali Petra Pavla a Zuzanu Čaputovou, slovenskou prezidentku tehdejší. Posadili jsme je na stejné místo, kde Václav Klaus a Vladimír Mečel rozhodli o rozdělení Československa a byli tak laskaví, že se nechali ode mě hodinu doslova vyslýchat otázkami, které nebyly nějaké politické, ale šli vlastně trošku do toho lidského jádra. Ptal jsem se jich, která setkání pro jejich život byla a jsou určující. No a tímto způsobem pracujeme i s těmi výročími, takže když bylo 80. výročí konce druhé světové války v loni a také bohužel 80. výročí těch poválečných událostí tady v našich zemích, které jsou z velké části zatím v naší zemi nepřiznané, neví se o nich, tak jsme si říkali, že protože nám sem 10 let jezdí z naší sudeto němečtí přátelé, chodíme s nimi tuto pouť smíření, míváme bohoslužbu smíření, tak jsme si řekli, že prostě zkusíme pozvat, aby sem nejezdilo třeba jenom 4 autobusy, ale aby to své hlavní zhromáždění, které mají vždycky o letnicích, o svatodušních svátcích, to u nás se moc neví, co je, tak ho prostě uspořádali tady u nás. A já jsem moc rád, že se to děje, protože to má obrovskou hodnotu a pro mě takovou jakousi takové splněné přání. Já jsem byl na svém prvním sudetoněmeckém dnu v roce 2015, to té doby tam jezdím každý rok. A jel jsem tam tehdy ještě právě jako v nějaké politické funkci, byť už jenom regionální. A trošku mě hryzalo takové to národní svědomí, jestli nezrazuju svůj národ, když jedu na sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A teď jsem tam přijel a viděl jsem tu atmosféru plnou krojů a barev a jídla a pití a písní a tanců. A zbíhali se ke mně prostě babičky, dědečkové, vyprávěli mě příběhy, jak jsou tady z Vyškovského jazykového ostrůvku a podobně z jižní Moravy. A potom jsem v neděli seděl po bohoslužbě, když začínaly ty projevy také tehdejšího bavorského premiéra a říkal jsem si, jako to snad není možný. Tohle je ten sraz sudeto německého Landsmannschaftu. Populističtí, nacionalističtí politici nám představují tu událost minimálně od roku 90, jakože se tady vlastně děje v nějaké ohrožení jako českých zájmů a tak dál, jako kde to jsme. A vzal jsem telefon a napsal jsem facebookový status, který je do dneška k dohledání, proč se naši krajané dávno po otevření, po pádu železné opony, nostalgicky schází v Bavorsku a vzpomínají na starou vlast, proč je nepozveme k nám do Česka, třeba do Brna, třeba na výstaviště, když to by dávalo všechen smysl. A tak jsem rád, že se tahle touha právě dneska naplnila.
1: My si tady povídáme teď tady jenom nějakých 200 metrů od místa, kde ten průvod musel projít takovou nehezkou uličkou, nebo nehezkou, řekl bych, uličkou lidí, kteří s vámi mírně řečeno nesouhlasí. Je to něco, co jste čekal, s jakými pocity ty lidi pozorujete, posloucháte?
0: My jsme na to především zvyklí, protože takhle proti nám demonstrují fakt každý rok komunisté, nacionalisté, ty jsme dokázali spojit komunisty a nacionalisty tady brněnské vlastně už při prvním nebo druhém ročníku. Demonstrovali proti nám společně. Letos jich tam bylo samozřejmě víc, ale nás bylo letos také podstatně víc. Ona ta vlna odporu sem přivála, já ani nevím kolik, ale to bylo možná 20 senátorů, což když si vezmete, že ty vůbec nezajímají nějací Brňané tady, protože jsou třeba z Ústí nad Labem, čili zatím ani není nějaký kalkul, prostě sem chtěli přijet. Takže pro mě je to znamení toho, že žijeme ve svobodné společnosti. Jsem velmi vždycky rád, když ti odpůrci přijdou, protože aspoň přestože jako jsou proti, tak tam aspoň můžou zahlédnout ty tváře těch sudetských Němců. Já před už asi 7 nebo 8 lety, to nás šlo jako méně a těch odpůrců taky bylo méně, tak jsem na ně zakřičel, pojďte s námi raději na pivo. A oni poté, co poctivě oddemonstrovali, přehráli Internacionálu, tak skutečně se začali trousit a stoupili si tady při projevech na zahradu. A já jsem z toho měl obrovskou radost, protože jsem mohl brněnské komunisty seznamovat se svými sudetoněmeckými přáteli. Tak to byl taky takový meeting a takový třeba zárodek něčeho pěkného, anebo prostě alespoň se potkali jednou tváří v tvář a už to pro ně není, teď myslím, komunisty brněnské, jenom nějaký jako abstraktní Trautenberg, ale viděli, že jsou to prostě úplně normální lidi z masa a kostí. No. Takže jsem za ty demonstranty vlastně vděčný. A pořád mi zní v hlavě, čím Bernd Posselt začal na hlavním nádraží při pietě za brněnské oběti holokaustu, kdy ty demonstranty přivítal a konstatoval, že je to znamení toho, že žijeme ve svobodné společnosti, protože za komunismu by takhle protestovat nešlo.
1: Co bude příští rok?
0: Příští rok, pokud máme informaci, tak se sudeto německé dny budou konat v Norimberku, čili znovu v Bavorsku. Dostávají se ke mně dosti relevantní hlasy minimálně z Ústí nad Labem a z Liberce, které si tak jako hrají s myšlenkou, jestli by příště nemohli hostit sudeto německý den oni. Ale to už, to jsou všechno v tuto chvíli naprosto jako nezávazné sny. Ovšem sám mám zkušenost, že i co člověk plácne v nějaké bezprostřední reakci, tak se o 11 let později může stát realitou. Takže třeba se to povede.
2: Řekl mi David Macek, spoluzakladatel festivalu Meeting Brno. Nakonec pro úplnost dodám, že se den po našem rozhovoru v neděli 24. května sešla v Brně na Dominikánském náměstí další, tentokrát početnější demonstrace, jejíž účastníci se proti konání sudetoněmeckého sjezdu ostře postavili. Promluvili na ní mimo jiné bývalý prezident Miloš Zeman, šéfka českých komunistů Kateřina Konečná a také bývalý premiér Jiří Paroubek. Podle státní policie bylo účastníků asi 2500, podle městské policie 4000. Kromě slovních potyček a jedné strkanice k žádným vážným incidentům nedošlo. Sudetoněmecký sjezd pak skončil v pondělí dopoledne pietním aktem a připomínkou obětí nacismu u Kounicových kolejí. Dnešní Zaostřeno končí, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje a k poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
3: Slovenská lekce. Tak se jmenuje třídílná dokumentární série, která mapuje oslabování nezávislosti veřejnoprávních médií na Slovensku. Autorem je Jakub Horáček.
4: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
5: Jste spokojný? Jste? Presano se v této etape začíná politická vojna.
6: Český rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
7: Vy jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
6: Díl třetí.
8: Fyzický útok na předsedu vlády je predovšetkým útok na člověka. Ale je to aj útok na demokraciu.
9: Polovina května 2024. Po atentátu na Roberta Fica se Slovensko na čas stiší. Protesty slábnou, veřejná kritika vlády ustupuje.
10: No, tak bol to taký veľmi zvláštny deň. Ja v podstate sa cítim možno v niektorých situáciách asi od roku 2018, keď zavraždili Jana Kuciaka, ako keby sme žili vo filme. To bol jeden z tých dní, keď som mala pocit, že vlastne naozaj toto veľmi ako ešte otočí veci k horšiemu.
11: Atentát ještě zhoršil napětí na politické scéně. Někteří politici z vládní koalice z odpovědnosti obvinili média a opoziční politiky. Samotná opozice útok na Roberta Fica odsoudila a odvolala na dnešek plánovanou protestní akci na podporu veřejnoprávní televize.
9: Ve stejný den, kdy se na premiéra Fica střílelo, vyhlásil stávkový výbor zaměstnanců rozhlasu a televize Slovenska stávkovou pohotovost. Mluvili jsme o tom ve druhém díle této série, která vypráví o ztrátě nezávislosti slovenských médií veřejné služby.
10: Toto byla téma číslo jedna a všetko, čo sa dialo, sa týkalo tejto témy, no a čakali sme vlastne, čo bude ďalej. Čiže bola to taká tiež čierna, ale bude divoká karta v tomto celom.
12: Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a vlastne som sa postupne prepracovala v takej mojej hlavnej nosnej téme a to boli vlastne príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality.
9: Odbojová skupina vystupuje proti plánům Ficovy vlády na zrušení RTVS a jejím nahrazení novou institucí. Obává se ztráty nezávislosti. Vláda naopak mluví o nevyváženosti a neobjektivitě a tvrdí, že chce veřejnoprávnost obnovit.
13: My jsme měli plánované velké stretnutí so zpravodajcami v televizi hned na druhý den a to jsme museli zrušit, protože vznikla atmosféra, že netreba společnost rozdělovat.
14: Volám sa Ivan Brada, som redaktorom relácie Reportéri už takmer 20 rokov.
13: My sme nemali inú šancu len podvolávať, čiže oslabila sa mobilizácia tých ľudí a to zasiahlo do toho procesu, ktorý mal výsledku k veľkému štrajku a ktorý podľa mňa by sa realizoval a možno by znamenal aj zvrat v tých plánovaných zmenách. Ale keďže tie snahy o presadzovanie legislatívy pokračovali, tak sme nazbierali sily a začali sme organizovať ďalšie protestné aktivity. Hej, napriek tomu, čo sa dialo, lebo už bolo jasné, že my za to nemôžeme, samozrejme, že čo sa udialo, hej, že bol nejaký pokus o atentát.
9: Ešte pred strelbou na ministerského predsedu schválila zrušení RTVS vláda a novelu poslala do parlamentu. Ministrině kultury Martina Šimkovičová za Slovenskou národní stranu návrh mezitím upravila.
15: Ide nám o to, aby to spravodajstvo nevyzeralo tak ako doteraz, teda nebolo naklonené len na jednu stranu, ale aby to bolo pre všetkých občanov. Stále hovoríme o tom vyvážení.
16: Ten první návrh vyvolal vlnu kritiky za různé části, které obsahoval, a
17: Vedlo to i k zaslání celkem 320 různých připomínek. Moje jméno je Ladislav Novák, působil jsem 4 roky jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě mezi lety 2021 a 2025. Ministerstvo odstoupilo od programové rady, tedy od toho orgánu, který byl označovaný za cenzorní, zrušila možnost odvolávat generálního ředitele bez udání důvodu. I kontrolní rada STVR doznala nějaké úpravy. Opět je tam 9 členů celkem, z toho 5 má jmenovat parlament a 4 jmenuje ministryně kultury, která si tím opět ponechává přímý vliv na ten dozorčí orgán.
18: STVR bude verejnoprávna vysielacia inštitúcia, ktorá rešpektuje Európsky akt o slobode médií.
9: Ministrině kultury žádost o rozhovor pro tuto sérii odmítla. Stávkový výbor se v mezidobí vrací k přípravám stávky a hledá její vhodnou formu.
13: Boli rôzne, od prerušenia vysielania, vstupovania do vysielania, nosenia protestného oblečenia, magenty, prerušenie práce, hej, lebo štrajk ako taký je vlastne prerušenie práce. Nevedeli sme si to ešte celkom dobre predstaviť, ale už sme sa na to pripravovali v tých debatách, pričom sme vedeli, že my začneme takými malými akciami, hej, že nezačneme hneď, že vyhlásime štrajk a on potom bude neúspešný. Čiže našou predstavou bol najprv krátky štrajk, niekoľko hodinový, potom dlhší a dlhší a ešte dlhší, hej.
9: RTVS pracuje zhruba 1600 zaměstnanců. Cílem je zapojit jich co nejvíc. Radikální scénáře, včetně okupační stávky, ale nakonec padají.
10: Ta okupačná vola taká, že naozaj neopustíme svoje pracoviska, niečo ako to bolo v tej českej televízii a že pokúsime sa nastoliť nejaké požiadavky, lenže znelo to tak viac akože nerealistickejšie, než realistickejšie, pretože vlastne akože aj keď sme sa rozprávali s kolegami, tak im to prišlo také, že je to akože príliš také tvrdé.
9: Klíčová otázka se ale stále vznáší ve vzduchu. Měla by stávka zasáhnout do vysílání?
13: Predovšetkým my sme si mysleli, že keď sa dostatočný počet ľudí zapojí do tých štrajkov, ak to je do prerušenia práce, tak to bude mať vplyv na vysielanie. To bol prvý taký, ako taká myšlienka a tie druhé alternatívy sme ešte nemali dopracované. To boli také radikálnejšie formy.
10: Oni sa rozprávali s našimi technikmi, ale im sa vlastne do toho moc nechcelo ísť. Oni sa obávali nejakých ako následkov, postihov, pokút a podobných vecí a mnohí sa obávali toho, že keby sa niečo také stalo, že by v tom zostali sami.
19: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia.
9: Konec května 2024.
19: Predkladáme Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase. Cieľom návrhu...
9: Poslanci v prvním kole schvalují zrušení RTVS. Do finálního hlasování zbývá měsíc. O termínu historicky první stávky zaměstnanců RTVS je v zápětí rozhodnuto.
13: Vyhlásili jsme ten štrajk a zhodli jsme se na tom, že to bude formou pochodu od Slovenského rozhlasu.
10: No ja sa pamätám, že som sa zobudila a predtým boli akože také celkom pekné dni a ten deň hrozne pršalo a bola zima. A prvé, čo ma napadlo, že no tak to skončí obrovským fiaskom, ako nula bodov nič, že sme sa snažili, nič z toho nebude. A potom to bolo strašne príjemné prekvapenie, keď už sme sa stretávali vo vestibule rozhlasu a vlastne akože človek videl, koľko ľudí tam prichádzalo.
9: Června 2024. Zaměstnanci RTVS na 3 hodiny přerušují práci a vyrážejí do ulic Bratislavy.
10: Išli jsme okolo úradu vlády, který je kusok od rozhlasu, potom jsme išli smerom do mesta, ministerstvo kultury, to je pri námestí SMP a skončili jsme na námestí Slovenského národného povstania.
13: Pred ministerstvom kultury jsme čítali prejavy.
20: Bojujeme za to, aby sme mohli slobodne tvoriť a aj naďalej mohli prinášať pravdivé a overené informácie.
13: Tí ľudia sa zapojili. tí zaujímavé, že relevantní ľudia, tvorcovia tam boli. Tam bolo dôležité, kto tam prišiel.
1: Nebojte sa ich, oni možno zo pár z vás vyhodia, niektorí budete musieť odísť, ale nič také hrozné sa nestane. Nakoniec, vďaka tomu, čo robíte teraz, zvíťazíte. Ja vám držím palce.
10: Mali sme tam záver s tými novinármi, že sme tam čítali mená tých novinárov, ktorí boli jednou alebo druhou totalitou, buď umlčaní alebo zavraždení. A tak sme tam čítali krátko ich príbehy. Končilo to Janom Kuciakom.
21: No, dohodnúť sa na výslednej podobe akejkoľvek protestnej aktivity bolo vždy veľmi náročné, lebo niekto bol veľmi opatrný, niekto bol veľmi naštartovaný do všetkého, ako napríklad ja. Niekto bol príliš radikálny a možno sme to nakoniec aj zorganizovali príliš neskoro a nestihli sa na to tí ľudia možno úplne zariadiť. A možno by nepomohlo ani, keby sme to zorganizovali skôr. Možno by aj tak prišiel taký počet, ako prišiel. Ale na to, že to bol vôbec prvý štrajk, tak na tie pomery to ešte nedopadlo až tak zle. Ja som Rozália Vlasková. Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. Prvý rok a pol, myslím, som bola externou redaktorkou Rádia Junior a v lete 2013 som podpísala internú zmluvu. Krátko na to sa objavilo také pamätné vyjadrenie pani ministerky kultúry, keď sa jej v teatri pýtali, čo hovorí na ten štrajk. Tak ona povedala, že práve v ten deň nebola prítomná, ale z toho, čo počula, tak tam bolo nejakých 150 ľudí.
22: Na proteste, proteste povedali mi, že tam bolo okolo 5% z tých zamestnancov. No a v rámci konsolidácie práve 5% by sme mali teda prepúšťať, ale veď vidíte aj vy sám, veď ste z televízie, je tam prezamestnanosť v rámci RTVS, je tam okolo 1800.
21: Tak vtedy sa objavila tá idea, že štrajkujúcich treba poslať preč.
23: První stávka nic nemění a závěrečné hlasování se blíží. Protestující mají jen pár dní na další krok.
24: Symbolicky stojíme práve tu, pred parlamentom, pretože účelový zákon o STVR prechádza práve druhým a tretím čítaním. Práve dnes, práve teraz podvečer.
23: Niekoľk desítek zamestnancov práci opäť preruší 20. června.
10: Pamätám sa, že to zase bol extrémne horúci deň.
13: Pripadali sme si troška ako takí blázni. Bolo nás niekoľko, bolo nás možno 40, ktorí sme veľmi hlučne, s rôznymi nástrojmi, s píšťalkami a s výkrikmi išli od rozhlasu. Dokonca niektorí koaliční poslanci vychádzali na terasu parlamentu a otvorene sa nám posmievali.
21: Tam sa to ešte viac na poslednú chvíľu zorganizovalo.
13: Niekto by povedal, že to bolo fiasko, ale vlastne to odzrkadlovalo tú situáciu, vlastne, ktorá sa udiala, že ľudia sa vzdali v tom čase.
21: Ten protest pred parlamentom netrval až do schválenia zákona, tak potom sme si šli my organizátori sadnúť do kaviárne nedaleko parlamentu a tam sme potom spoločne sledovali ten záznam z parlamentu.
25: Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.
21: Pán predsedajúci, dajte. Ešte sme stále čakali a nič, potom sme sa rozlúčili a potom možno každý doma sme si to nejako sledovali.
25: 78 prítomných, 78 za. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.
21: No tak už to spravili a tak sme sa tak sústrastne nejako vyjadrovali jeden k druhému. No, myslím, že nejako takto to bolo.
19: RTV sa zmenila na Slovenskú televíziu a rozhlas. Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o STVR. Inštitúciu dočasne povedie štatutár Igor Slanina.
23: Rozhlas a televize Slovenska zaniká s posledním červnovým dnem roku 2024.
21: veľmi vtipné, že keď sme boli vlastne na parlamentnom výbore pre kultúru a média ešte pred prijatím zákona, tak nás vládny poslanec pán Michalko ubezpečoval, že všetko bude šlapať ako má, veľmi rýchlo navolia novú radu STVR, veľmi rýchlo vyberú nového riaditeľa a nástupnická organizácia bude krásne pokračovať v šlapajách RTVS, no nič z tohto sa nestalo.
23: Místo toho se hned v létě začaly naplňovat obavy ze ztráty nezávislosti. V moderování hlavní politické debaty o 5 minut 12 skončili dosavadní moderátoři Marta Jančkárová a Marek Makara.
0: Je o 5 minut 12. Dobrý den.
23: Výměna moderátorů by sama o sobě ještě nemusela znamenat nic. Nebýt vystoupení předsedy kulturního a mediálního výboru Romana Michelka ze Slovenské národní strany na setkání s příznivci serveru Infovojna, a to už v době, kdy se rušení RTVS chystalo.
2: Čo s tou televíziou? Tak môžem fajn povedať, máme svetlo na konci tunela. V septembri a v oktobri už Jančkárku a Makaru neuvidíte. Takže myslím si, že toto je veľký bonus, ale máme asi 5 zákonov. Nechcem ani...
3: Volám sa Marta Jančkárová a teraz moderujem v Slovenskom rozhlase reláciu z prvej ruky, ktorú aj pripravujem dramaturgicky. V čase, keď sa pripravoval zákon o STVR, som ešte moderovala politickú diskusiu o 5 minút 12 v televízii. Verejnoprávne médiá sú už roky v tomto veľmi špecifické na Slovensku a priebežne, keby si človek mal pripúšťať všetky tieto možné tlaky a vyjadrenia, tak by sa pracovalo veľmi ťažko. Naši nadriadení nám nič o tom nehovorili. No a potom v lete som sa dozvedela, že končím a Marek Makara sa rozhodol tak sám, že to už ďalej nechce robiť. A v môjom prípade, ja som si na to rozhodnutie počkala, tušila som, že príde, pravdu povediac, ale nebolo to moje rozhodnutie.
4: Potom nasledovalo také obdobie vnútornej emigrácie pre viacerých ľudí, mnohí boli už unavení, mnohí už boli vlastne vyhorení z toho, čo sa dialo. My sme sa naďalej snažili ozývať, no ale postupne tá naša pozícia stále slabla a slabla.
13: A bolo to také prechodné obdobie, ktoré možno slúžilo na varenie tej žaby. A my sme neboli schopní vlastne zmeniť svoju stratégiu. A to bola asi taká chyba, že začali sme sa veľmi venovať tej svojej práci, hej, síce sme si vymieňali informácie, ale nedokázali sme vymyslieť niečo, čo bude ďalej.
23: Se vznikem STVR skončil ani ne v polovině mandátu dosavadní ředitel Luboš Machaj, o kterém Robert Fico před volbami prohlásil, že mu půjde po krku.
5: Ideme samozřejmě po hlavě a po krku šéfovi RTVS, pánovi Machajovi. Ďakujem pekne.
23: Vláda získává prostor dosadit nové vedení. Přechodně instituci řídí Igor Slanina, jmenovaný vedením parlamentu ještě před vznikem nové rady, která by ale podle nového zákona měla ředitele volit.
7: Z toho asi každý pochopí, že to znovu nešlo o nejaké ako keby posilnenie nezávislosti a verejnoprávnosti inštitúcie. Ten tam bol vlastne že na čele 3 čtvrte roka, kým oni vykreovali radu STVR. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N. Venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá spolu s kolegami. Kreovanie rady STVR zdržovalo jediná vec, koaličné spory o tom, že kto tam za ktorú vládnu stranu má byť. Keďže tam boli 4 nominanti ministerstva kultúry, tak sa hralo o 5 postov a hádali sa tam vlastne medzi sebou, či tam bude ten alebo ten, aký vplyv tam bude mať strana Hlas. Iná koaličná strana si vymohla, že nebude členom rady STVR bývalý minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý bol dneska blízky Hlasu. Už vôbec to, ako to opisujem, znamená, že nemôžeme ani že náznakom baviť o nejakej nezávislosti. Tam sú len vládni nominanti.
26: Verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu.
23: Rada STVR se poprvé schází na jaře 2025. Krátce na to volí novou generální ředitelku. Veřejnost ale do sálu nesmí.
26: Nemůžete tu být přítomný jako veřejnost. V poriadku, pán Brada. My tu nie sme na to, aby sme sa tu s vami teraz diskutovali. Buďte takí láskaví, zoverte si svoj preukaz a opustite miestnosť.
23: O novém vedení STVR je rozhodnuto v púlce května 2025.
26: Vážené dámy a vážení páni, konštatujem, že za novú generálnu riaditeľku STVR bola radou Slovenskej televízie a rozhlasu zvolená pani Martina Flašiková.
7: Od nástupu Martiny Flašikovej sa začali objavovať kroky, ktoré mohli uspokojiť členov rady STVR aj povedzme, že politikov vládnej koalície. Častokrát sa to neodzrkadovalo v spravodajstve, ale pribudli relácie. Začali tam prichádzať ľudia, ktorí konvenovali vládnym politikom. A spolu s tým, ako tam začali ľudia prichádzať, tak bolo jasné, že niektorí ľudia budú musieť odísť.
23: Z kraje roku 2026 se mezi zaměstnanci začíná mluvit o hromadném propouštění a o údajném seznamu pracovníků, kteří mají v STVR skončit.
10: Já jsem si stále nepripúšťala, že na to půjdu takoutou hrubou, tupou silou, tak snad nejsme na tom tak zle, aby se toto stalo. A potom jsem se dozvěděla od Ivana Bradu, který je odborár, že jsme na těch zoznamoch celý štrajkový výbor. A to bol trošku taký akože šok, také prekvapenie.
23: Rozhovory pro tuto sérii vznikaly na přelomu března a dubna 2026. Přesně v době, kdy vedení STVR oznamovalo některým propuštěným, že s nimi už dál nepočítá.
13: Zajtra bude 1. apríla vlastně za to obdobie, keď sa vlastne RTV zmenila na STVR, sa dejú veci, ktoré my sme očakávali a ktorých sme sa obávali. Odchádzajú ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií. Odchádzajú kamaráti, kolegovia, tvorcovia, ktorí sú vynikajúci tvorcovia, ale stáli na tribúnach. S týmito ľuďmi sa dneska Telerozhlas vysporiadava.
10: Ja som si myslela, že žijeme v slobodnej demokratickej krajine, kde sa za názor nevyhadzuje ani za to, že sa za niečo angažujete, ani za to, že vám dajú na čelo nálepku liberal progresívec a že vás posielajú v diskusiách, lopate pokladní alebo píšu, že máte vypadnúť z krajiny.
22: 60 ľudí nie, ani 5%. A keď si to tak nejako pozrieme do minulosti, tak je to najmenej. Pán Rybníček prepustil 1200 ľudí, pani Zemková okolo, myslím, 300 ľudí, pán Mika 300 ľudí, čiže v tejto chvíli je to síce nazývané ako hromadné prepušťanie, ale to len preto, lebo v zákone sa to tak volá, ale je to v skutočnosti 60 ľudí.
23: Martina Flašíková, generální ředitelka Slovenské televize a rozhlasu.
22: Nie je to tak, že by sme prepúšťali na základe nejakých politických alebo kritických názorov jednotlivých zamestnancov, pretože keby sme to tak robili, tak to by bolo úplne inak, lebo tu ľudia proste majú poháre, šálky so Zelenským a tak ďalej. V zásade tá efektivita, tá výkonnosť ľudí bola asi najzásadnejším problémom. Preto sme aj tých ľudí vedeli nejakým spôsobom identifikovať. To, že my pre nich nemáme prácu, je jednoducho fakt.
6: Ono to vypadá tak, že se zkrátka chcete zbavit kritiků a že to je svým způsobem pomsta.
22: To můžeme vyločit absolutně. Ono je to ťažké, lebo já tomu ľudsky rozumím, keď někdo přijde o prácu. Na druhé straně aj množstvo ľudí je tu dlho, preto možno to poviem tak vo všeobecnosti, lebo ja nechcem na nich naozaj útočiť, mnohých poznám aj osobne. Ja si myslím, že pre mnohých ľudí, ktorí tu pôsobia dlho, či tu v televízii alebo v rozhlase, jednoducho by mohli výjsť von a nadýchnuť sa a trošku v tom reálnom prostredí zistiť, ako to funguje, pretože ono je to tu trošku také chránené. Hej.
8: Vnímate ale i to, že ta reputace, kterou STVR má kvůli tomu, je nějakým způsobem narušená.
22: Vnímám to všetko, samozřejmě, já to vnímám. Já jsem to součástí, na mě jdou ty osobné útoky, ale já vím, co robím. Ako naozaj, já myslím, že vím, co robím.
19: Ostrá kritika na adresu slovenské veřejnoprávní STVR a bojkot ze strany umělců. Známé tváře otevřeně kritizují hromadné propouštění v telerozhlase nebo zrušení přenosu cen.
23: Z původních členů stávkového výboru nedostal výpověď jediný člověk, Ivan Brada, přestože i on byl na původním seznamu propuštěných.
13: To, čo sa začalo diať, ozrkadluje to, prečo sme my varovali. Presne sa to naplňa do bodky a bude tu ešte horšie. Pre nás je to nový začiatok, je to prepúšťanie kolegov zo štrajkového výboru v tom, že sa vytvárajú nejaké platformy a my budeme ďalej bojovať o tú verejnoprávnosť.
7: Čiže základné spravodajstvo STVR bude nekritické, neodvážne, ale nepovedal by som, že propagandistické. tým politikom vládnej koalície nebudú dávať redaktori samozrejme, že až také kritické otázky, alebo sa budú sami autocenzurovať. No a zároveň sa budú ako keby tlačiť programy, s ktorými by mohla byť vládna koalícia spokojná z pohľadu tej publicistiky, ale aj z pohľadu podľa mňa hranej tvorby. Jednoducho viem si predstaviť filmy o slovenských velikánoch a podobne. Také, čo konvenuje vlastne tie takej naivnej nacionalistickej predstave o modernom Slovensku alebo o Slovensku, že jednoducho my máme folklór a ľudovky a Andreja Hlinku.
23: Příběh RTVS začal sloučením rozhlasu a televize a skončil jejím zánikem, respektive účelovým vznikem instituce nové. Budovy, studia, kamery, mikrofony, to vše ale zůstalo stejné i pod hlavičkou STVR. V této třídílné sérii jsme připomněli klíčové epizody nedávné historie slovenských médií veřejné služby. Slovenská lekce ukazuje, jak snadno může veřejnoprávní médium ztratit nezávislost a dostat se do područí politiků.
13: To jiný by se mal postavit za svoje slobody, za slobodnou tvorbu, za slobodu slova, k ně novináři. Ak novináři nebudou vědět bojovat za svoje práva, tak potom jsme na velmi zlej cestě. Prvý, kdo si musí vědět chránit vlastné práva, je ten, kdo sa svojou prácou snaží chrániť práva iných ľudí. Ľudia nevedia, na čo vlastne sú tie verejnoprávne médiá. A je paradoxom, že až keď vyhadzujú ľudí, že vtedy vlastne zistia, čo oni tí ľudia robili. Čo robila Soňa Ďarfášová, čo robila Rozka Vlasková alebo ďalší ľudia, ktorí tu pôsobili. To sú ľudia, ktorí nie sú hodnoty, ktoré tu zotrvajú. To sú trvalé hodnoty. My sme v štrajkovom výbore boli ľudia, ktorí sú na pospol verejnoprávni. A myslím si, že STVR bude potrebné zrušiť. Bude musieť sa vrátiť RTVS.
11: Slyšeli jste závěrečný díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání a tiskových konferencí Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu tiskových konferencí vlády Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, ze záznamu zasedání Rady Slovenské televize a rozhlasu, z pořadu zprávy RTVS a STVR, ze záznamu druhé stávky zaměstnanců RTVS, který pořídil Tomáš Rafa, Postpravda SK, ze slovenského deníku N, z nahrávek Aktuality SK a Pravda SK, z pořadu České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
12: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: tenista Jakub Menšík usiluje o postup do čtvrtfinále Roland Garros. Energetici obnovují dodávky elektřiny na jihu Čech, už 80% domácností má elektřinu zpět a KSČM si zvolilo nové vedení, strana snížila počet místopředsedů ze 4 na 2.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Energetikům se daří obnovit dodávky elektřiny do bouřkami zasažených oblastí na jihu Čech. Elektřinu má zpět už 80% odběratelů, zhruba 1800 domácností, ale stále zůstává bez elektřiny. Informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
2: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovo-Svinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
0: Od severozápadu teď ale Čechami postupně další vlna silných bouřek. Meteorologická výstraha po celou západní polovinu Česka platí do dnešní půlnoci. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V uších vedeních strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimunek a Milan Krajča. Už včera si komunisté zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Nový předseda Roun taky dnes po sjezdu oznámil, že strana nebude měnit rétoriku kvůli nedávno zavedené trestnosti propagace komunismu. Roun zákon považuje za snahu diskreditovat radikální levici. Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Péter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
3: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: Pražská zoo dnes odpoledne do Kazachstánu odvezla další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altindala teď zamířili 4 hřebci, o pár dní později to budou 4 klisny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
4: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého triparku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
0: Tenista Jakub Menšík bojuje o účast mezi elitní osmičkou Roland Garros. O postup do čtvrtfinále hraje český reprezentant s Rusem Rubiovem a je u toho reportér David Prouza.
5: Jakub Menšík vyhrál první 2 sety, pak další 2 ztratil, teď se ale výrazně zlepšil. V 5. sadě vede 4-3 a při servisu Rubliova také 15-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Hokejisté domácího Švýcarska hrají 3. finále mistrovství světa v řadě. V souboji o titul nastoupili proti Finům. Zápas v Curychu sleduje Petr Kadeřábek.
6: Začala nám 70. minuta, to znamená, že už 10 minut, tak zkazera je prodloužení stále, ale jsme ve Swiss Life aréně ještě neviděli branku a tak pokračuje finále za stavu Švýcarsko-Finsko 0-0 z Curychu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: A bronz mají Norové, kteří porazili Kanaďany 3-2 v prodloužení.
7: Nehoda na D6 u Kolešova a nehoda u Kazněhova na Plzeňsku. Na D6 z Prahy do Karlových Varů překáží nehoda za Rakovníkem. Před odpočívkou Kolešov na 60. kilometru auto narazilo do svodidel. Projíždí se po krajnici, kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Velkou Bíteší. Na kilometru 156 pojedete kolem odstaveného autobusu. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové vás může zdržet vojenský konvoj. Jde o 3 tahače, namířeno mají do Prahy. Po cestě bude policie uzavírat provoz na některých mostech kvůli vysoké hmotnosti. A na silnici 27 z Plzně do Žatce vyšetřují nehodu před Kazňovem. Auto tam srazilo srnu, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Noví bojovníci vstali, rudý prapor se trvale splihlí. Jak porazit populisty? Zlomové volby roku 1996. I taková jsou témata nedělních komentářů a glos k aktuálním i historickým událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
1: Názory a argumenty.
8: Pro veřejnost i média uzavřený sobotní sjezd KSČM přinesl straně nového předsedu. Znamenal ale také možnost odrazu od dnešních zhruba 2% voličských preferencí zpět k pozici parlamentní strany, kterou vlastně ještě nedávno KSČM obsazovala. Komentář k tomu připravil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
9: Hola huši na palubu, třeba pluli jsme v záhubu, prapor náš neutone, nikdy ne. Jestli komunisté zpívali v pražském Tobhotelu, tak to začínající starou revoluční píseň nevíme. Jednání jejich sjezdu bylo pro novináře i veřejnost uzavřené. Jisté ale je, že se snažili vzájemně povzbudit, aby hrozící záhubu odvrátili. Takže otázka je jasná, může se jim to povést? Komunistická strana Čech a Moravy, která přes 30 let byla stabilní složkou české parlamentní politiky, opravdu nevzkvétá. V roce 2021 ze sněmovny vypadla a v loňských volbách ji k návratu nepomohlo ani vytvoření skryté koalice Stačilo, ve které se vyskytovaly i zoufalé zbytky sociálních demokratů. Misi Kateřiny Konečné, političky, která partaj posledních 5 let po odchodu dlouholetého předsedy Vojtěcha Filipa vedla, proto nelze označit za úspěšnou. Ona sama si sice dokázala zajistit skvěle placené místo v Evropském parlamentu, ale její soudruzi jsou na tom bídně. Nynější zhruba 2% preferencí jsou dokonalým důkazem úpadku partaje, která na svém polistopadovém vrcholu v roce 2002 získala skoro 18% a ještě v předminulém volebním období na ní závisela existence vlády Andreje Babiše. Aktuálně na ní nezávisí vůbec nic. A opravdu se nezdá, že by se to mělo změnit. Extrémní levice je v současné Evropě na ústupu. Zejména v Evropě střední vyklidila prostor krajní pravici, která říká v podstatě totéž, jen s jinou symbolikou. Je na tom mimo jiné vidět, že politická osa už neexistuje. Je nahrazena jakousi politickou kružnicí, na které se po oběhnutí 360 stupňů dostaneme do téhož bodu. Pro české komunisty je to o to horší, že sami sebe manipulovali do paradoxní situace. Běžně jsou mimo parlamentní strany automaticky řazeny k opozici, ovšem komunisté, pokud by ve volbách byli bývali uspěli, byli by nejspíše součástí nynější vlády Andreje Babiše. Takže jsou de facto mimo parlamentní vládní stranou. Samozřejmě to destruuje jejich protestní potenciál a navážení se do minulé vlády Petra Fialy, které pravděpodobně ze setrvačnosti na sjezdu předváděli, bylo ze všeho nejvíc projevem zoufalé bezradnosti. Ani z volby nového vedení pro komunisty nic nadějného nekouká. Nový předseda Roman Roun, dosavadní stranický mluvčí, je širší veřejnosti v podstatě neznámý. A pokud partaj nevytáhla nad 5%, někdy až moc viditelná Kateřina Konečná, je prakticky vyloučené, že by to dokázal on. Stranickou linii affinity k současnému Rusku sice Roun reprezentuje dokonale. Například v roce 2022 podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na Petra Fialu, který varoval před ruskou invazí na Ukrajinu, načež za 4 dny Rusové zaútočili. Ale to je zhruba všechno. Proruská část společnosti své zastoupení už našla ve skryté koalici kolem SPD a svého lídra objevila v Jindřichu Rejchlovi. Takže Roun, až bývalý schopný producent, který se podílel třeba na sitcomu Comeback,
10: Nějaký politický comeback pro komunisty vyprodukuje jen těžko. Komunistům ani do budoucna nezbyde, než se pokusit opět lepit dohromady krajně levicová uskupení a doufat, že situace někdy bude až tak mizerná, že části voličů už nebudou stačit Andrej Babiš a Tomio Okamura, ale budou poptávat něco, co se bude tvářit ještě radikálněji. Pravděpodobnost? Refrén na úvod zmíněné revoluční písně zní: I kdyby jsme padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor hrudý zablaje. Noví bojovníci na sjezdu komunistů vstali, což o to, ale u rudého praporu to na nic jiného, než na setrvalý splihlý povis na půl žardi, opravdu nevypadá.
8: Jak porazit populisty? Na to se v Americe a koneckonců i u nás ptají mnozí představitelé demokratických stran a ptá se na to v následujícím příspěvku i publicista Jan Vávra.
11: Vedení americké demokratické strany zveřejnilo nedávno analýzu příčin volební porážky v prezidentských volbách v roce 2024. Dokument vyvolal kritiku, podle které si demokraté vůbec neuvědomují, proč vlastně prohráli. Jedna komentátorka napsala, že největším odhalením je, že demokraté chtějí ze své porážky vinit všechno možné, jen ne hlavní příčiny, které k ní vedly, tedy politiku, kterou voliči odmítli. Při popisu situace v táboře demokratů američtí experti poukazují na svárlivost uvnitř strany, kde ovliv bojuje umírněná frakce z liberální. Jiní mají za to, že demokraté nenabízejí žádnou chytlavou vizi a uchylují se pouze ke kritice Donalda Trumpa. Američtí demokraté ale nejsou jediní, kteří nepochopili, proč prohráli. Podobná situace panuje v táboře našich takzvaně demokratických stran, které také netuší, proč prohráli volby, když přece dělali to, co je správné. Každý z opozičních politiků vidí důvody porážky jinde. Například velká část ODS si myslí, že byli málo pravicoví a málo podporovali podnikatele. Jiné strany se domnívají, že dělali všechno dobře, ale nedokázali komunikovat. Jediné téma, na kterém se strany shodnou, je kritika Babiše. Každá ze stran teď hledá vlastní identitu, přičemž všechny tápou. Podobně jako demokraté v USA, ani naši demokraté nenabízejí nějakou přitažlivou vizi. Roli politické opozice hraje v daleko větší míře iniciativa Milion chvilek, která funguje jako hlavní protihráč současné vlády Andreje Babiše. Situace vyvolává otázku, kdo je vůbec schopen populisty porazit. Demokraté musí vzít v úvahu, že politika se čím dál víc personifikuje a voliči jsou čím dál méně ochotní přemýšlet o řešení problémů pro ně příliš složitého světa, tedy naslouchat volebním programům, a raději odevzdají odpovědnost za svůj osud do rukou nějakého charismatického vůdce. Naši demokraté tedy budou muset především najít nějakého autentického a věrohodného lídra, který se bude schopen Andreji Babišovi postavit. Při vší úctě k našim současným politikům zatím takový vůdce v našem opozičním táboře nevyrostl. Především kvůli tomu, že naše strany fungují jako uzavřené sekty, které mezi sebe neradi pouštějí schopné a ambiciózní jedince. Nejvíc naději vzbuzuje v poslední době nový lidovecký předseda Jan Grolich, ale ten má zatím za sebou jen marginální stranu. Zkušenost Maďarska ukazuje, že dalším nezbytným předpokladem je sjednocení všech demokratických sil. Politici musí zapomenout na ideologické nepřátelství pravice a levice a přijít s vizí, která je přijatelná pro celou společnost, nikoli jen pro její část. Současná opozice nesmí zejména zapomenout na ty vrstvy společnosti, které před sněmovními volbami přenechala Andreji Babišovi, tedy voliče, kteří propadli sítem neoliberální ekonomické soutěže a trpí frustrací ze stále nerovnoměrnějšího rozdělování bohatství. Je nepochybné, že populismus, založený na nereálných slibech, jednoduchých řešení složitých problémů, podrývání důvěry v demokratické instituce a svádění problémů na nepřítele národa, není snadný soupeř. Ale opoziční politici nemají jinou možnost, než populisty porazit v demokratické soutěži o hlasy voličů. Pohled do útrop našich opozičních stran, ale zatím příliš naděje, na porážku populistů nevzbuzuje.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři.
12: Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: U české politiky zůstaneme, ale tentokrát se ohlédneme trochu zpátky, konkrétně o 30 let. Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád připomíná tehdejší v mnoha ohledech zlomové sněmovní volby.
13: Před 30 lety ještě asi Václav Klaus neužíval neologismus, dost možná jim samým vynalezený, totiž nevýhra. Ale kdyby, pak jim nebo určením o Pyrrhově vítězství mohl charakterizovat výsledek prvních sněmovních voleb v samostatné České republice, které sice jeho ODS vyhrála s víceméně stejným výsledkem jako před 4 roky ještě za federace, čili s necelými 30%, jenomže mezi tím giganticky o celých 20% vyrostla sociální demokracie. Po své obnově zprvu nějaká, jenomže pak pokropena živou vodou z kraje roku 1993 zvolením předsedou Miloše Zemana, který ucítil v ovládnutí strany tradičně levicové, ale nikoli totalitní, naopak po únoru 1948 komunisty pohlcené, velkou šanci. A i hned se začal vymezovat jak přímo proti Klausovi, tak občanským demokratům vůbec, a to velmi ostře. Pro mnohé voliče zmatené restaurací kapitalismu a ztrátou ochranitelského státu se Zemanova ČSSD dnes skomírají

0: republiky v opět plebejském duchu starým autobusem nazvaným Zemák během volební kampaně s několika mítinky denně a permanentními i šťavnatými útoky na vládu ODS lidovců a ODA. Ta sice po volbách pokračovala, ale co by menšinová. Zeman svou sestavit s KSČM a s látkovými republikány moudře nemínil. A z postu předsedy sněmovny Klausův kabinet číslo 2 prostě toleroval a věděl, že se jeho chvíle blíží. Což nastalo před koncem následujícího roku skrze kauzu černého financování ODS. Vláda podala demisi, přišla prvá úřednická pod vedením guvernéra České národní banky Tošovského a na jaře 98 rovněž prvé předčasné volby, ve kterých už Zeman dominoval. Ale pořád neměl dost křesel k jednobarevné vládě. Přesto se k ní dostal uzavřením doslova šokující opoziční smlouvy s největším rivalem Klausem. Následující období vlády výhradně z politiků ČSSD, držené u moci výměnou za vlivné pozice občanskými demokraty, od nich se už předtím odštěpila část členů a vznikla Unie svobody, je mnohými politology dodnes považováno za bezskrupulózní podvod na voličích, který otřásl obecnou důvěrou v politiku. Kořeny měl ovšem ve volbách 1996, kdy mimochodem ve slunečnou sobotu 1. června Václav Klaus už po sečtení výsledků štiplavě vítal hlouček novinářů vcházejících do tehdejšího sídla ODS ve sněmovní ulici. A tihle ti za to můžou. A co si budeme povídat, myslel to vážně.
1: Před několika dny dopadla pěvecká soutěž Eurovize v jednom ohledu tak, jak nikdo nečekal. Myslí si to alespoň publicista Jefim Fishtein a jeho příspěvek si teď můžete poslechnout.
2: Výsledky posledního ročníku pěvecké soutěže Eurovize obsahují vedle čistě odborných aspektů také pár nepřehlednutelných politických poučení. Jak už to často bývá, opět se prokázala pravdivost lidového úsloví, koho chce pán Bůh potrestat, toho nejdřív připraví o rozum. Země, které hodlali demonstrativním bojkotem vytrestat soutěž za to, že se jí účastní také Izrael, v reálu vytrestali jen sami sebe, své hudební skladatele a interprety. Dokázali jen to, že kultura není privátním majetkem lokální politiky. Promítat do kultury okamžitý postoj vlád, které sami nezřídka mají jepičí život, je čistá zhůvěřilost. Slovinsko se ku příkladu k bojkotu připojilo jen proto, že v zemi ještě před měsícem vládla koalice levicových a postkomunistických stran. Nyní se k moci vrátil pravicový premiér Janez Janša a ten už se stihl na síti X k bojkotu vyjadřit takto. Všichni, kdo se snažili vypudit ze soutěže Izrael, utrpěli hanebnou porážku. Z hlediska izraelských zájmů je druhé místo v soutěži opravdovým vítězstvím, optimálnějším, než by bylo místo první, které mimochodem Izrael obsadil v minulosti 4x. Absolutní výhra by nyní způsobila silný otřes a hlavobol pro pořadatele. Nutnost uspořádat za rok celosvětovou soutěž v Izraeli přilila by oleje do ohně zuřivého antisemitismu. O nic z toho Izrael nestojí. Druhé místo, ovšem po druhé za sebou v řádě, je pro židovský stát nesrovnatelně výhodnější. Dokazuje, že pokud někdo do pěvecké soutěže patří, pak je to právě on. Avšak největší překvapení a poučení spočívalo jinde. Za své vysoké umístění vděčí izraelský zpěvák Noam Betan hlavně diváckému hlasování. Souhrn bodů z národních porot zajišťoval jeho písni Michel jen 8. místo, ale mohutná vlna divácké přízně posunula Izraelce dopředu. Přitom z rozložení hlasu jasně vyplývalo, že zásluhu na vysokém umístění má především umělecká kvalita písně a etnická příslušnost posluchačů v tom žádnou roli nehrála. Izraelci hlasovat tak jako tak nesměli a podíl židovského obyvatelstva v zemích od

0: přišla většina hlasů, je mizivý nebo nepatrný. A na maximálních 12 bodů, které Izraelec od každé z nich dostal, rozhodně nestačí. Takže nezbývá než konstatovat, že představa o protižidovské nenávisti, která údajně zachvátila nejširší masy světového obyvatelstva, je značně a možná i záměrně přehnaná. Svědčí o tom i skutečnost, že nejvyšší ocenění výkonu Noama Betana, 12 bodů, patřilo národní porotě Polska, která nemá zrovna pověst obzvlášť filosemické země. A také to, že vítězka celé soutěže, Bulharka Darina Jotova, měla pro svého izraelského rivala jen slova chvály. Antisemické nálady jsou možná posledním výkřikem politické mody pro elity a jejich mediální obsluhu, nikoli pro lidstvo jako celek. Absolutním morálním vítězem posledního ročníku Eurovize se stal Izrael. A to je pravda, kterou tentokrát málo kdo čekal.
1: Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. I tato slova uslyšíte v následujícím příspěvku herce a předsedy herecké asociace Ondřeje Kepky.
2: Moje babička, Anděla Kepková, rozená Tumpachová, byla z ryze české rodiny. Měla ale celoživotní kamarádku Elzu Háge, sudetskou Němku, se kterou se pravidelně navštěvovali. Babička často jezdila do Maršíkova neboli Marschendorfu, kde rodina Háge žila, a Elza pravidelně navštěvovala Prahu. Neřešili politiku, vzájemně se učili češtinu a němčinu a stali se z nich velké životní kamarádky. Jednoho dne po konci druhé světové války paní Háge měla jen pár hodin na to, aby se ze svého rodného domku, ve kterém po staletí jejich rodina žila, musela odstěhovat. A od té doby se s babičkou už nikdy neviděli. Dopisovali si. Paní Háge psala skvělou češtinou a posílala babičce i balíčky vždycky k Vánocům. Stejně jako moje babička posílala balíčky jí. Když jsem se dostal poprvé do západního Německa, navštívili jsme rodinu paní Háge, která nás s radostí přivítala. Bohužel babička už neměla sílu na takovou relativně dalekou cestu. Bylo úžasné, když nám paní Háge v německém městečku ukazovala obrovské album plné fotografií, které jsem znal i z našich Alp. Některé jsem ale viděl poprvé, byla na nich rodina mého tatínka, rodina mé babičky a společné fotografie. Manžel Elzy, pan Háge, měl z odsunu tak velké trauma, že se nikdy už nevydal přes hranice do Československa, i když už mohl. Druhá světová válka znamenala pro naši zemi obrovské hrůzy. Prožívala je i moje babička. A to nejen ve chvílích, kdy před jejím domem vybuchla velká letecká puma, která zdemolovala celý byt. Tehdy měli velké štěstí, že se včas dostali do krytu a bombardování přežili. To, co způsobili nacisté v našich zemích, byly obrovské hrůzy, které poznamenaly statisíce našich rodin, našich životů. V předválečném Československu se vždycky míchaly kultury. Kultura česká, židovská, německá. Patřily vždycky k životům Brňanů, Jihlavanů a téměř celého našeho pohraničí. Mnozí autoři, kteří jsou v čítankách jako významní čeští spisovatelé, psali částečně i německy. Karel Klostermann psal o soužití Čechů a Němců překrásné povídky, které patří k tomu nejlepšímu, co naše literatura má. Vzájemně jsme se obohacovali, inspirovali. Vynikající konstruktér Tatry Hans Ledvinka byl Rakušák. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Válka bohužel měla efekt i v tom, že ta obrovská bolest, utrpení se převalily často i vůči zcela nevinným antifašistům německé národnosti a odehrály se dlouho utajované excesy, které se postupně od 90. let minulého století čím dál více odhalují, o kterých Juraj Herz natočil vynikající film Habermanův mlýn a které jsou součástí našich dějin. Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. Každý stát, každý národ má ve své historii chvíle silné i slabší. Dnes nežije ani paní HG, ani moje babička. Kdyby žili, jistě by se rádi potkali a nevyčítali by si chyby, které sami nespůsobili.
1: Stal se vítězem letošního filmového festivalu v Cannes dobrý film? Tak nad tím se ve své glose zamýšlí Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka.
3: Moře, vítr, palmy, sníh, lavina, fjordy. Realita a plátno. Filmový festival v Cannes. Hlavní cenu největšího filmového festivalu na světě, Zlatou palmu, získal rumunsko, francouzsko, dánsko, švédský, norský film Fjord. Je to dobrý film, zatlouží si hlavní cenu? Vyvolal film na festivalu vášnivé diskuze, které by z něj učinili kandidáta na nejvyšší ocenění? Filmový kritik britského Guardianu napsal, že Cannes letos o Zlaté palmě rozhodlo špatně. Možná film na festivalu vyvolal vášnivější diskuze po udělení hlavní ceny než po světové premiéře. Film Fjord je dobrý a zaslouží si vysoké hodnocení. Jen asi ne to úplně nejvyšší. Rezervovanost vůči filmu nastupuje pomalu. Fjord je tradičně natočený film a chybí mu duch novátorství. Také má mezerky v zápletce. Z jiného pohledu je zas příliš dokonalý a ta dokonalost je zarážející a něco na ní vadí. Vychází z ní jakýsi chlad. No aby ne, když se odehrává v Norsku v zimě a notabene příběh samotný je mrazivý, takže by chladný pocit z filmu měl být adekvátní. Ne, mrazivá je ta dokonalost, hraničící s kalkulem. Film je konstrukt široké a vstřícné evropské koprodukce. Hrají tam herci první kategorie. Sebastian Stan, Američan, v roli otce je tady k nepoznání. Herecký chameleon, kterému hraje do karet i to, že sám má rumunský původ a do svých 8 let žil v Rumunsku, než se s rodiči přestěhoval do Spojených států. Taky hrál mladého Donalda Trumpa ve svém předchozím filmu. A kde je Donald Trump, to vždycky přitáhne pozornost, co si budeme říkat, i když to Donald Trump není. Takže trumpovský duch se chvíli s Fjordem potáhne, pokud Stan nepřebije svou roli Trumpa ještě další rolí a pokud Fjord neuvidíte, protože to myšlenky na Trumpa zmizí hodně rychle. Tak koukám, že slovo Trump jsem uvedla minimálně 6x v jedné větě, takže o pozornost by mělo být postaráno. Manželku mu hraje norská herečka Renate Reinsve, jejíž popularita se také valí jako lavina, naposledy s Oscarovým filmem Citová hodnota. I když Fjord nemá inovační tendence, vstupní scéna do filmu je působivá. Možná je rafinovaná a zavání mírnou manipulací, pokud její princip neodhalíte. Vidíme rodinu s jedním dítětem, které je trestáno. Pak kamera poodjede a vidíme rodinu s dítětem druhým. Pak se třetím, pak se čtvrtým, pak s pátým a jsme nenápadně uvedeni do početné rodiny. Do rodiny, která se z Rumunska přestěhuje do Norska a tam začne mít problém. Učitelka ve škole si totiž všimne modřin na těle jedné z dcer a nahlásí to na Barnevernet, norskou organizaci na ochranu dětí. Ta preventivně odebere rodině všechny děti pro podezření z domácího násilí. A dojde pochopitelně k soudu. Kdo má pravdu? Rumunská rodina, pro niž plácnutí přes zadek nic neznamená, nebo norský systém, pro který je to neakceptovatelné násilí na dětech? Rodiče, kteří nedovolují svým dětem být na sociálních sítích, nebo norští pěstouni, pro něž je pobyt dětí s mobilem v online prostoru něco přirozeného? Jak tento ostrý střet mezi silným konzervatismem a silným liberalismem dopadne? Na to si každý najde odpovědi sám. Fjord je posvěcený mořem, větrem a palmami z Cannes. Bude se o něm teď celý rok mluvit, vrhne se do Oscarového klání a všichni ho budou chtít vidět. Takže sami poznají, jaké propasti, nástrahy i pravdy Fjord skrývá i odhaluje.
1: A to byl už poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
4: A teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života se pisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Roman se v mém životě objevil krátce poté, co z něj zmizel Bořík. Seznámil nás Zdeněk. Když s ním za mnou přišel poprvé, přemýšlela jsem, co po mně takový týpek může chtít. Se Zdeňkem měli očividně hodně společného, tedy minimálně pobyt v nejhorších pajzlech čtvrté cenové skupiny. Zkušeně zamířil k mé hi-fi soupravě a regálu s gramodeskami a kazetami. Potřeboval bych základní kapitál, řekl ten kluk. Byl horník a proto věděl, že mezi horníky je obrovská poptávka po metalové muzice. Bratranec jezdí s kamionem. Přivezl z Německa nějaké desky, nákupní cena 15 až 18 marek. Prodal jsem každou za 600 korun, ale kamarád říká, že by mi za ně dal 8. Kolik lidí si takovou muziku, kterou nikdo nezná, bude ochotno koupit? Zeptala jsem se. Zdeněk s Romanem se rozchechtali jako pitomci. Ručím za to, že 100 kusů nové metaliky prodám během 2 hodin. Vy asi na burzu nechodíte, že? Šlapat v neděli v 6 ráno v bahně a hrabat se ve věcech rozložených na zemi na novinách, to opravdu nebylo nic pro mě. V té době ale na burzu chodil snad každý, jako kdysi v neděli ráno do kostela. Burza se pravidelně konala na okraji města v pochmurném, neutěšeném prostředí nedaleko Haldy. Sjížděly se tam stovky lidí, kteří měli k prodeji něco, co se běžně v obchodech nedalo sehnat. A tisíce lidí, kteří si to něco chtěli koupit. Samozřejmě to bylo nelegální. A samozřejmě, že fízlové o tom věděli. Sem tam byl někdo zatčen a zase propuštěn. Podstatné bylo, aby nešlo dokázat, že prodával větší množství zboží a že měl u sebe větší množství peněz. Proto někteří nechávali při zátahu všechno na místě a raději utíkali. Ale hlavně bylo třeba tvrdit, že všichni jsou sběratelé, že si tam věci mezi sebou jen vyměňují. Celá 80. léta byla pokrytecká. Půjčila jsem Romanovi peníze. Hodně peněz. Začal dovážet stovky desek. Tisíce desek. Každý měsíc přinesl několik desítek tisíc korun jako splátku, včetně domluveného úroku. Nikdy se nespozdil ani o jediný den. A navíc ještě nosil desky Dušánkovi. Můj syn byl z něho celý nadšený. A každou neděli jsme se pohádali, protože se chtěl taky vypravit na burzu. Vlastně jsem se mu nedivila. Já totiž Romana začala obdivovat taky. A pak jsem se jednoho pátečního odpoledne po delší době zastavila v pohádce. Okolo 4. se tam objevila hezká holka s dětskem v náručí. Vy jste Alma, že? Hlesla. Mohla byste nechat mého manžela na pokoji? Máme 2 děti. Došlo mi, že jsem zase někomu ublížila. Neřekla jsem Romanovi, že za mnou byla. Jen jsem mu oznámila, že je konec.

0: Peníze jsem dávala do plechovek, ty jsem vkládala do igelitových sáčků, obtáčela jsem je lepící páskou a zakopávala do země. Koupila jsem kvůli tomu chatu v Beskydech. Měla jsem našetřené stovky tisíc korun a neměla jsem za co utrácet. Oblečení jsem měla tolik, že jsem ho začala rozdávat kamarádkám. Kortýnu jsem prodala už dávno. Jezdila jsem Mercedesem. Rovnou jsem si mohla dát na čelo cedulku s nápisem Kradu, kde můžu. Jistě, že tehdy kradli všichni. Dělili jsme se jen na ty, kteří kradli šikovně a nikdy se na to nepřišlo, a na ty, kteří kradli nešikovně a skončili před soudem. Tolerována byla pouze zlodějna v mírné formě. Ta byla považována za méně škodlivou než různé projevy nespokojenosti, kterých se vytrvale po řadu let dopouštěli lidé jako Zdeněk. Omlouval se mi, že Romana přivedl do mého života. Pořád opakoval, že netušil, jaký je hajzl. Krátce poté, co jsem se s ním rozešla, Roman emigroval. Sám. Poslala jsem za jeho ženou Zdeňka se slušným finančním obnosem. Někdy jsem přemýšlela, jestli jsem neudělala chybu, když jsem kdysi nepřijala Zdeňkovu nabídku k sňatku. Jenže Zdeněk si představoval, že s ním odjedu do nějakého polorozpadlého domu v Beskydech, navléknu na sebe doma upletený svetr a budu tam s ním na stroji přepisovat zakázané knížky, pro které si budou jezdit jeho divní kamarádi. Ale byl jediný, s kým jsem si mohla povídat o babičkách, o mém tátovi, o jeho tátovi, o bramborových brigádách, o minulém životě. Pro něho jsem pořád byla ustrašená, smutná holka, která se bála cokoliv říct, aby někomu neublížila. Měla jsem úplně všechno, co se tehdy dalo sehnat. Ale mé okouzlení tím vším vyprchalo. Z mého života zmizelo to nejdůležitější. Touha po bohatství, která mě hnala kupředu.
1: Pamatuji si, jak jsem ležel v posteli, až po bradu přikrytý peřinou. Máma mě plácala po tvářích, abych vypadal zarudlý, a na noční stolek pohodila teploměr a krabičku s aspirinem. Běhala po domě jako šílená od chvíle, kdy zazvonil telefon. Neuplynulo ani 10 minut a slyšel jsem, jak u plotu zastavilo auto. Pak druhé a ozval se zvonek u branky. Stačila ještě zapnout vysavač. Slyšel jsem hlasy, ale vysavač pořád jel. Vypnula ho až po chvíli. Pak ke mně do pokoje vešli nějací muži. Jsi nemocný? Zeptal se jeden z nich, zatímco další začal prohrabávat zásuvky. Vyhazoval věci ze skříně. Strhl ze mě peřinu. Když viděl provlhlé pyžamo, zase ji na mě hodil. Došlo mi, proč máma moje pyžamo těsně před jejich příchodem pokropila vodou. Ve dveřích se objevila sousedka Muzikářová, největší babizna z celé ulice. Soudružka Muzikářová je tady jako svědek, že domovní prohlídka probíhá podle zákona. Paní Muzikářová, dáte si kávičku? A co vy, pánové? Ne, ale vám, paní Muzikářová, udělám. A cukřík dáme, nebo ne? Švitořila máma. Připadalo mi, že si to užívala. Nenašli nic. Máma je zase vyprovodila až k brance. Svlékl jsem pyžamo a začal sundávat pás s kapsami napěchovanými valutami a bony. Další ruličky jsem vytřepal z hrubých ponožek. Tenkrát jsem ji za to nenáviděl. Vrátila se, sedla si na postel a prohlásila, že to všechno dělá pro mne. Najednou mi nepřipadala tak veselá a sebevědomá jako obvykle, což ve mně vyvolávalo touhu ji nějak ublížit, ponížit ji, dát jí najevo, jak je nesnesitelná. A tak jsem tehdy nakonec nevyslovil, co jsem měl už na jazyku. Neřekl jsem jí, že jsem se chtěl postavit před ty chlapy, rozepnout si pyžamo a ukázat jim ten pás, do kterého schovávala peníze. Dělávala to tak od mého dětství. Jak jsem rostl, vyráběla stále větší pásy. Když jsme někam jeli autem, byl jsem dokonale omotaný. Představoval jsem si, jak by se tvářila, kdybych vysypal na zem všechny bony, dolary, marky a nevím co ještě. A pak úžaslým fízlům řekl, že další várku najdou ve vysavači. A že vím o tajné skrýši ve sklepě, která je plná zlatých šperků, digitálních hodinek a kalkulaček. Byl jsem v pubertě a chyběl mi táta. Štvali mě všichni ti muži, kteří se u nás doma začali objevovat. Máma už nebyla vílou, která v noci vplouvala do mého pokoje, ve tmě plnila skrýše poklady a když mě políbila na čelo, její dech voněl. V té době líbala cizí chlapy a z úst jí byl často cítit alkohol. Podlehl jsem tehdy pocitu, že jsem přestal být středobodem jejího světa. Být synem Almy Hálkové nebylo snadné. Třetina školy mi mámu záviděla. Třetina ze mě měla legraci a třetině jsem nestál ani za pohled. V té podivuhodné době, kdy jsme neustále slyšeli, že jsme si všichni rovni, jsme totiž ve skutečnosti tvořili kasty, odlišující se jak vzhledem, tak myšlením. V každé třídě byli somráci, pankáči, slušňáci a vexláci. Jejichž vzorem jsem byl já. Všichni mě nenáviděli, všichni mě potřebovali. Somráci sice nosili vytahané černé svetry, černé filcové důchodky, místo tašek, obaly od plynových masek a tvářili se, že oblečením ze západu opovrhují, ale toužili po deskách, po kazetách, po muzice. A kdo jim to mohl obstarat? Já. Pankáči byli sháněním zahraniční muziky ještě posedlejší. Tak trochu jsem je obdivoval. Učitelé se po nich vozili daleko víc než po mně. Jejich účesy a hadry vyvolávali ve škole naprosté šílenství. Nejhorší byli slušňáci, synové a dcerušky, ředitelů, náměstků, soudců, doktorů, učitelů. Všichni dostali nějakou funkci ve školní organizaci Socialistického svazu mládeže. Na vysvědčeních měli vyznamenání a od prvního ročníku si psali do kolonky plánované povolání, že budou studovat medicínu nebo práva. Nebylo pochyb, že budou. I slušňáci chtěli západní muziku. Všechny ty popové odrhovačky, které se hrály na diskotékách a oni se při nich natřásali. Přesto jsem nepatřil do žádné skupiny, do žádné party. Nepamatuji si, že by mě někdo ze spolužáků pozval domů. Nepamatuji si, že by mi někdo nabídl, abych s ním někam šel.

0: jsem jeho drahá, přesto čekám nahá a čekám na to, co mi poručí.
1: Neznám nikoho z vexláckého prostředí, koho by estébáci nekontaktovali. Bylo jen otázkou času, kdy si přijdou i pro mě. Chtěla jsem tehdy vymyslet něco, co by Dušánkovi udělalo radost. Byla jsem přesvědčená, že kdybych Dušánka vzala k moři, znovu bych tím získala jeho ztracenou pozornost. Trvalo 3 roky, než jsem našla cestu, jak získat devizový příslib a výjezdní doložku. Vidina cesty k moři v něm skutečně cosi probudila. Minimálně jsem mu aspoň opět stála za pohled a po pár dnech i za pár slov. Jak dlouho pojedeme? Den a noc. A kde budeme u toho moře bydlet? Známá tam má kamarádku, která si vzala Jugoslávce. Postavíme si u nich na zahradě stan. Pojedeme lodí? Můžeme si vyjet na lodi třeba každý den. Budeme se potápět? Po dlouhé době můj syn projevil radost. Paní Hálková, půjdete s námi. Bezpečnost. Uvařili kafe a snažili se vyvolat dojem přátelského povídání. Byli dva. Jeden většinou mlčel, druhý řečnil. V jednu chvíli do místnosti vešel třetí a položil něco na stůl. Byl to chlapík, kterého jsem několikrát viděla se Zdeňkem. Vůbec nevypadal jako estébák. Měl delší vlasy, džíny. Paní Hálková, jste chytrá žena, jistě je vám jasné, že víme všechno, řekl ten, kterého oslovovali soudruhu majore. Blbeček, který zapisoval, měl u psacího stroje tušky v plechovce od Coca-Coly. Symbol prohnilého západu pronikl i do kanceláře státní bezpečnosti. Paní Hálková, neměla jste to v dětství jednoduché. Když je otec ve vězení, dítě nemá vzory a je větší předpoklad, že se dostane na šikmou plochu. Mnohem závažnější ovšem je, pokud se trestné činnosti dopouštějí lidé ve vysokých pozicích, takoví, kteří vystudovali za peníze pracujících. Ti jsou nebezpeční pro nás všechny. I pro vás, Almo. Dáte si ještě cigaretu, Almo? Začal používat mé křestní jméno snad v každé větě. Kdykoliv ho vyslovil, vypadal, jako by na jazyku převaloval velký bonbon. Při pohledu na jeho ústa se mi chtělo zvracet. Jednoho takového znáte? Almo. Pomohla byste nám i sobě, kdybyste s ním navázala kontakt a občas nám o něm něco řekla. Mluvím o panu Bohatém. Znáte se přece, že? Jako vždy, když jsem uslyšela Edovo jméno, ztratila jsem řeč. Vy už máte do té Jugoslávie zbaleno, že? A syn se těší, že? To bude hodně zklamaný, Almo. To se nesmělo stát. Můj syn by mi už nikdy nevěřil. A tak jsem podepsala papír, který ke mně ten chlap popostrčil. Za Edou jsem se vypravila hned po návratu z Jugoslávie. Tak krásně zlatou barvu moje kůže nikdy neměla. Připadala mi hladší, mladší. Vůbec jsem netušila, jak člověk na slunci u moře zkrásní. Bydlel pořád tam, kam jsem kdysi jeho mámě nosila silonky. Projížděla jsem mezi vilami. Otevřeným okénkem jsem nadechovala nezaměnitelnou vůni ulice. Terasa naší vily už dávno nebyla porostlá hustou vystárí. Nechápala jsem, jak někdo může dát pryč tak krásnou rostlinu. Zaparkovala jsem přímo před brankou Edovy vily. Zvonek jsem zmáčkla 3krát, než se u vchodových dveří konečně objevila Alena. Představa, že tahle bába, která mě kdysi nakopla, až jsem se svalila na korbě nákladňáku na záda, lehává v posteli vedle něj, ve mně vyvolala ještě silnější potřebu ho zachránit. Ahoj, Aleno, zavolej mi prosím Edu. Co tady chceš? Eda není doma. Věděla jsem, že je. Když šlo o Edu, byla jsem jako zvíře, které cítí, co není vidět. Byla jsem s ním propojená, patřil ke mně. Sice jsem se nejmenovala bohatá, ačkoliv jsem potom celý život toužila, ale mé bohatství spočívalo v tom, že jsem věděla, že jednou za mnou Eda zase přijde. Že mě zase bude potřebovat. Edo, to jsem já, Alma, musím s tebou mluvit, zakřičela jsem. Vypadni, sykla Alena. Zavolám bezpečnost. No, to klidně zavolej, kvůli ním jsem tady. Edo, je to důležité. Za Alenou se ve dveřích objevila její dcera. Štíhlá, vysoká, s hustými černými vlasy, které lemovaly pravidelný obličej s výraznými rty. Podobu zdědila po tátovi. Co se děje, mami? Kdo to tu tak ječí? Zeptala se znechuceně. Potřebuju mluvit s tvým otcem. Mám pro něj důležitou zprávu, zavoláš ho, prosím? Ta dívenka mi začala být sympatická. Zatímco na mě zírala s obdivem, svou mámu sjela pohledem plným despektu. Tati, tati, chce s tebou mluvit nějaká paní. Vzpomněla jsem si, jak Waltraud říkávala, že pro některé lidi je život jako špatné počasí. Schovají se před ním a čekají, až přejde. Myslím, že tohle přesně sedělo na Edu. Nevylezl. Přišel až za tmy. Psi začali štěkat. Měli jsme tehdy dva boxery. Žiješ si dobře, Almo. Rozhlížel se Eda podobně. Ty taky, ne? No, stěžovat si nemůžu. Tak takhle probíhal rozhovor s mou láskou. Nebyl den, kdybych na něho nemyslela. Teď byl konečně vedle mě. A mluvili jsme spolu jako dva cizí lidé. Nemám moc času. Ale našla k rodičům, ale za hodinu bude doma, tak co mi chceš? Jen jsem ti chtěla říct, že po tobě jdou estébáci. Díval se upřeně na své ruce složené na kolenou. Chtějí po mně, abych na tebe donášela. Vědí, že se známe. Musíme společně něco vymyslet, domluvit se, co jim budu vyprávět. Rozhlížel se po pokoji jako vystrašené štěňátko. Pak se zvedl, chytil mě za rameno a vytáhl mě na chodbu. To je koupelna? Zašeptal. Přikývla jsem a on mě zatlačil dovnitř. A tak jsme pak seděli na okraji vany, do které pustil vodu. Pořád šeptal. Kdo ví, co ti tu namontovali? Držel mě za ruku, něco ještě říkal, ale vůbec jsem nevnímala, co. Myslela jsem na to, že vana bude za chvíli plná, že ho zkusím pomalu svlékat a pak si spolu vlezeme do vody s pěnou, pod kterou se spolu schováme před celým světem. Nechoď, zašeptala jsem, když vstal. Jako by to bylo včera. Začali jsme se zase vídat. Bylo to úplně stejné, jako by mezi tím neuplynulo 20 let. Už jsem téměř zapomněla, jaké to je těšit se na něco. Jaké to je, když v pondělí víte, že ve středu něco bude a ve středu víte, že něco bude další týden a tak stále dokola. Život opět získal řád. Sice jsem už nečekala smísou chlebíčků jako kdysi, ale čekala jsem na telefonu. Mluvili jsme spolu tak, aby ti, kteří nás odposlouchávali, měli jasno, že jsme zase milenci, že mi Eda věří. A tak jsme byli všichni spokojení. Oni měli splněný úkol, získali spolupracovnici. Eda si mohl v klidu přemýšlet a rozhodovat o tom, co se dozvědí. Díky mně si o něm estébáci vytvářeli obraz, který ve skutečnosti maloval on sám. A konečně pochopil, jak moc jsem pro něj důležitá. Byla jsem konečně bohatá. Měla jsem Edu.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Půlnoc. Český rozhlas Plus, zprávy.
1: Českem prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů. Vláda by se dnes měla vrátit k přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
2: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
3: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobodějovicka a Trhosvinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
4: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
3: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti výjížděli k více než 2 stům událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: U Netolice na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk taky zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunů a zachování současného stavu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude systém efektivnější a jeho nadrezortnostní charakter zůstane zachovaný. Některé služby poskytující pomoc v oblasti závislostí v souvislosti se záměrem vlády na dnešek vyhlásily výstražnou stávku. Zapojí se do ní třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje ředitel Matěj Holan.
5: Pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
1: Například pražské Sanim a Drop in dnes zůstanou otevřené, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Symbolickou stávku ohlásili na dnešek taky odbory agentury pro sociální začleňování. S úderem půlnoci začal v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí.
6: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
7: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
6: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčel podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčel do Tchaj-peje odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčelovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku.
8: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
9: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčela pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
10: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
9: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie o Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
11: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež vynesla 4 miliony 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Brby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká ředitelka festivalu Kateřina Martikánová.
12: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
1: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Letošní 66. ročník festivalu začal ve Zlíně ve čtvrtek a potrvá do středy. Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími osmi hráči Roland Garros. Do čtvrtfinále postoupil po pětisetové výhře nad Rusem Rubljovem. Český reprezentant získal úvodní dvě sady, následné dvě prohrál, klíčové páté dějství pak ovládl 6-3. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojice hráčů Pavel Bucha, Christofa Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil teprve 17-letého středopolaře Huga Sochůrka nebo útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat, pokračuje Koubek.
13: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3 do 4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se proto podepsali.
1: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji. A hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj první titul z mistrovství světa. Ve finále doma v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a po třetí za sebou získali stříbro. A bronz patří Norům po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
14: Překážka na D1 za Přerovem a nehoda v Praze na Žižkově. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Po dálnici D35 od Svitav k Hradci Králové vezou vojenskou techniku. A kvůli nadměrnému nákladu vojenská policie na chvíli zastaví provoz na mostě u Uherska na kilometru 156. A kvůli velké hmotnosti půjde u krátkou uzavírku. Teď jsou ale z u Vysokého Mýta. S omezením počítejte na východní části Pražského okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi. Silničáři strojově čistí vozovku v jízdních pruzích. Musí se vybočovat. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského mezi Olšanskými hřbitovy a nákladovým nádražím. U čerpací stanice OMV havarovala dvě osobní auta a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Předpovědi, že kvůli AI přijde o práci velká část novinářů, se zatím nevyplnily. Média každopádně technologii využívají například k přepisům rozhovorům či k analýzám velkého množství dat. Někdy ale také publikují AI texty s halucinacemi či jinými chybami. Umělá inteligence také ohrožuje dosavadní obchodní modely médií. Novináři a umělá inteligence, téma dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
15: Online Plus.
16: Na tak velké téma samozřejmě nebudu v dnešním pořadu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
17: Ahoj Davide.
16: A naším hostem je vědecký redaktor Seznam zpráv Pavel Kasík. Ahoj.
18: Ahoj.
16: Tak Pavel o AI píše dlouho a skvěle. Letos získal novinářskou cenu v kategorii inovativní žurnalistika za, teď cituji, komplexní zpracování tématu velkých jazykových modelů a smysluplné využití interaktivních prvků. Týkalo se to, aspoň na té novinářské ceně, hlavně článku Proč umělá inteligence sebevědomě kecá, bez toho by nebyla užitečná. Psal si ten článek, Pavle, s pomocí AI?
18: Tenhle nešel psát bez pomocí AI, protože v podstatě ty halucinace, ty výtvory toho velkého jazykového modelu, což je ta věc, která pohání ChatGPT, Gemini a všechny tyhle věci, tak ten velký jazykový model za sebe skládá slovíčka způsobem, který pro lidi není úplně intuitivní. Není to úplně zřejmé, proč si vymýšlí způsobem, jakým si vymýšlí. Já jsem se na ten článek chystal hrozně dlouho a pak najednou jsme si s editorem řekli, tak už to musí jít ven. A v podstatě já jsem napřed dělal všechny ty interaktivní věci a když jsem je měl hotové, tak pak jsem psal ten text kolem. Takže na psaní textu jsem umělou inteligenci nepoužíval, ale na generování všech těch halucinací jsem samozřejmě musel a taky při programování si hodně používá, hodně pomáhám těmi AI asistenty, dneska se říká AI agenty, kdy člověk, pokud umí specifikovat, co chce a umí si pohlídat ten výsledek, tak si myslím, že to je hodně silné a férové zapojení.
17: My se k tomuhle určitě dostaneme, protože jedno z našich dnešních témat je určitě to, jakým způsobem dnes novináři využívají umělou inteligenci. Ale já se nejdřív zeptám vás obou, pánové, po nástupu generativní AI, jak moc se vaše práce změnila za těch několik málo let zatím? Petře.
19: Mnohem méně, než bych čekal před těmi několika lety, mnohem méně, než si asi myslí většina našich čtenářů a mnohem méně, než bych si já sám přál.
17: Dobře, to je hezká odpověď, ale můžeš být třeba konkrétní, tak co jsi třeba čekal, že ti změní umělá inteligence a co se tady zatím nezměnilo v tomhle?
19: Já jsem neměl naprosto jasno a nemám doteď v časových měřících, čili nevím, jestli vlastně není všechno v pořádku z toho hlediska časového průběhu a to všechno, co očekávám, přijde. Ale rozhodně jsem očekával, že práce novináře bude vypadat jinak, než vypadala po desetiletí předtím, že na psaní textů se bude umělá inteligence výrazně podílet ve spolupráci s člověkem v různých podobách té spolupráce a v různých podobách mixu zátěže mezi člověkem a strojem a že to bude neobyčejně zajímavé, vzrušující a ve výsledku mnohem lepší. Pořád se nevzdávám naděje, že na to jednou dojde, ale zatím musím říci, že se to neděje a důvody, proč se to neděje, jsou komplikované i hodně. Pro mě je první mezi nimi ten, že to mám zakázáno. Mám to zakázáno, protože v deníku N jsme se dohodli, že nebudeme pro psaní textů umělou inteligenci používat ani v minimální míře. A já to samozřejmě respektuju, jenom si nejsem jist, jestli dlouhodobě je tohle udržitelný stav, třeba z ekonomického hlediska. Ale tím bych otevřel spoustu otázek, o kterých si jistě můžeme povídat dlouho.
17: Dobře, to krásně nakousnul jedno téma. Pavle, co ty, jak se ti změnila práce po nástupu AI? Tak pro tebe je to hlavně to téma, asi o kterém píšeš.
18: Je to téma, já někdy si připadám, jakože jsem zahraniční korespondent, který je v zemi AI a píše z téhle země. A jsem vlastně strašně rád, že jak to dřív vypadalo jako neznámá cizina exotická, tak teď čím dál tím víc lidí už se v tom začíná mnohem víc orientovat a začíná se ptát na ty správné otázky, protože někdy mám pocit, že tím, že jsem o tom tolik referoval a snažil jsem se lidem ukázat ty možnosti, tak to vypadalo, že jsem absolutní optimista, absolutně to hltám a myslím si, že by to všichni měli za všech okolností používat. A tak to nikdy nebylo, i když samozřejmě ten můj názor se asi formoval a vyvíjel dlouhodobě a zároveň ta technologie se vyvíjí extrémně rychle. Ale v podstatě vždycky jsem si od začátku kladl, co to teda udělá, když smícháme tuhle technologii s lidmi. Protože to je ta otázka, kterou bychom si měli klást. A já mám jeden slide od úplně první přednášky, co jsem dělal o umělé inteligenci. A tam je otázka, umělá inteligence změní svět, jak se změníte vy. A tuhle jsem si tam nechal, jenom jsem teda odstranil to změní, dal jsem mění, protože to už nikoho nepřekvapí. Ale tahle ta otázka je pro mě pořád klíčová, že my bychom teda měli řešit lidi, jak se změní jednotlivec, jak se změní společnost. A tím se teda dostanu k těm novinářům, že já jsem vlastně rád za to, že novináři to vzali konzervativněji. Samozřejmě byly tam nějaké excesy a některé hlavně zahraniční weby to zkusili, že teda budou generovat prostě články naplno a já jsem strašně rád, že čeští novináři, když taky tam byly nějaké excesy, ale obecně čeští novináři jsou si vědomí toho, že ta důvěra je to je jejich hlavní výhoda. A

0: kodex, kde říkáme, že negenerujeme texty pomocí AI. A já jsem za něj rád právě proto, že kdybych začal, tak by vlastně bylo pro mě těžký vědět, kde přestat. Teď je ta hranice jako jednoduchá a já nemusím řešit takové maličkosti, jako hele, tenhle odstavec potřebuje přepsat. Mohla by ho za mě přepsat umělá inteligence? Asi mohla. Jenže ono by to, když bych si na to zvykl, tak by to nezůstalo u odstavce. Já mám příklad ještě z doby před tím, než se to začalo řešit, já jsem použil automatický překladač. A automatické překladače v jednu chvíli se přehoupli z toho, že by absolutně nepoužitelné, jo, když člověk něco dal do, my jsme ve veřejnoprávním, takže do toho populárního překladače, když někdo něco dal z angličtiny a skopíroval tu českou věc, tak to byla šílenost. Jako jakmile to mělo víc než pět slov, tak vždycky musel něco upravit. Takže člověk věděl, že tohle nemůže použít. A pak přišel jiný překladač, který mnohem víc používal umělou inteligenci někdy v roce 2022 a tu češtinu dával tak dobře, že pro průměrného překladatele to začala být konkurence. A já jsem vlastně zjistil, že já ty věci beru z toho překladatele, překladače CTRL-V a nepřijde mi, že tam proběhla nějaká změna. Jo, prostě beru to, jako kdybych konvertoval z dolarů na koruny, tak používám online nástroj a nebojím se vzít tu věc. A já jsem začal zapomínat na to, že tam se děje hromada, že překlad z jednoho jazyka do jiného není jen tak, že tam může dojít k posunutí, ke změně významu a že to není dokonalý nástroj. Ale čím je ten nástroj lepší, tím s nás se na to zapomene. A tam si myslím, že je ta past na nás, že když ten nástroj začne být hodně užitečný, tak zapomeneme na to, že bychom to měli ověřovat.
1: Vy oba mluvíte o tom, že vlastně jak redakční kodexy, tak i nějaká vaše praxe vám vlastně zakazují to používat chatboty, AI chatboty ke generování textu, ale já třeba z praxe vím, že řada zejména takových technologických early adopterů už dneska docela běžně generují nějaké texty, které pak třeba dávají někam na sociální sítě nebo na své blogy a vlastně velmi často myslím si, že ani jako explicitně neoznačují to, že ten text vznikl pomocí AI. Nejste v tomhle třeba až příliš opatrní a nepůjde ten vývoj možná tedy k tomu, že nějaké označování nebo nějaké tyhle obavy, že vlastně nakonec budou liché? Petře?
2: Já si myslím, že to tak je, že máš pravdu, že přesně tohle je to, co se stane. Žijeme v přechodném období, kdy si na tu technologii novou pořád ještě zvykáme, jak my, kteří ji máme používat, tak příjemci těch sdělení. V tuhle chvíli je asi nemyslitelné pro seriózní médium, aby použilo generovaný text umělou inteligencí a neoznačilo, že byl tímhle způsobem vytvořen. Já se domnívám, a mohu se samozřejmě mýlit, je to prognóza budoucnosti, že za nějakých 10 let, možná dříve, to rozlišení vůbec nikoho nebude zajímat. A tím pádem padnou všechny ty současné překážky a obavy, které nám brání umělou inteligenci při tvorbě textů používat. Ty obavy vždycky nakonec se dají zredukovat na jednu jedinou. Co by tomu řekli lidi, budou si nás dál předplácet, budou nás dál číst, když budou vědět, že masivně používáme tenhle nástroj. A rozumím tomu, v tuhle chvíli je to oprávněná obava, ale myslím si, že ten společenský vývoj bude rychlý a že nakonec se bude řešit přednostně to, co je opravdu důležité, to znamená, jestli ten text je relevantní, jestli je věcně správný, jestli je nový, aktuální a tak dále, a ne pomocí jakých nástrojů byl vytvořen. Ono totiž to skládání písmenek, a my, co tady sedíme, to víme, ale posluchačům je asi dobré to připomenout, to je jenom malá část práce žurnalisty a nikoli ta nejdůležitější, přestože to tak vypadá. To není tak, že psaní nám zabírá velkou část času a není to, že v tom jsme ze všeho nejvíc nenahraditelní. Já jsem píšící novinář po většinu své pracovní kariéry, psaní mě nebaví, dělám to nerad. A myslím si, že když to za mě bude dělat stroj, tak já pořád do toho vnesu dostatek, řekněme tvůrčího, i když to slovo nemám rád, přístupu, kterým ospravedlním svou existenci v tom výrobním cyklu a to, že nějaká mašina poskládá písmena.

0: To je technický detail. A popravdě řečeno, to psaní mě baví ještě méně, než mě bavilo dřív, protože vím, že ten stroj to dovede napsat. Přinejmenším stejně dobře, většinou dneska už lépe, než to umím já. Pochopitelně jsou lidi, kteří vnímají psaní jako druh literatury a srovnávají se spíše s Dostojevským než s Havlíčkem, ale to je jiný příběh, to sem nebudeme tahat.
1: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Pavle, stejná otázka vlastně na tebe. Mm. Jak to vidíš tedy s tím jaksi omezováním používání AI pro psaní textů? Je to dočasná záležitost?
3: Mně se líbilo, jak řekl Petr, to s tou redukcí, protože když že můžeme řešit různé aspekty technické toho, můžeme měřit, jaká je míra halucinací, jaký je zachování stylu a tak dále, ale vlastně se to redukuje na to, když by lidi viděli do kuchyně, když by viděli, jak vzniká ta klobása, jestli by se jim z toho udělal špatně, nebo jestli by si řekli, to jsem rád, že to takhle použili. A tohle za mě, někdy se tomu říká princip otevřené kuchyně, že některé restaurace mají přímo, jako, že tam je vidět, ale ten princip nemusí být, jako, že tam pořád vidí. Já jsem nedávno dělal u svého newsletteru experiment, že jsem se natáčel, aby lidi viděli, jak ten text vznikal, a nikdy jsem nebyl tak stresovaný při psaní, jako když jsem se u toho natáčel. To nemůže být to řešení. I když někteří umělci to takhle třeba řeší, že se natáčejí u toho, jak vzniká ten obraz, a je to vlastně součást toho příběhu. Ale když jsem o tom přemýšlel, proč to tak je, tak vlastně lidé nechtějí být za hlupáky, což je naprosto v pořádku. Lidi nechtějí mít pocit, já jsem myslel, že se stalo X a ono se ve skutečnosti stalo Y. Já jsem myslel, že tohle to je ruční výroba a oni to udělali na formě. Já jsem myslel, že oni ty brambory škrabali ručně a ona je to kaše z prášku. Jo, to je ta zrada, kterou když člověk pocítí, tak vlastně nechce už s tím, s tou značkou, s tím médiem, s tím člověkem mít nic společného. Takže v podstatě jde o to, abychom dělali věci tak, aby to lidi nevnímali jako zradu. Takže já si vždycky představuju, když používám umělou inteligenci třeba k tomu, abych udělal nějaký graf, který by normálně tam buď nebyl, nebo by nebyl interaktivní, tak díky tomu, že používám AI nástroje, tak můžu naprogramovat ten graf interaktivně. A myslím si, že když by to někdo sledoval, tak by si řekl, jo, já jsem rád, že ten graf je interaktivní. Že si jako nikdo neřekne, fuj, že se nestydí použít umělou inteligenci. Buď to má jako naprogramovat hezky ručně v jedničkách a nulách, nebo jako úplně od začátku, a nebo vůbec. Jo, to si myslím, že by žádný čtenář takhle nevnímal. Ale tam, kde by to vnímali, a to je podle mě to, co teď jako v celé společnosti s tím budeme mít problém. Jo, novináři jsou jedna z mnoha profesí, který dávají signály ohledně toho, jak moc něco dalo práci, tím, jak dlouhý text to je a jak je strukturovaný a tak dále. Jo, další oblast jsou vysoké školy. Celá vysoká škola, jako ne všechny obory, ale hodně oborů, jsou vlastně všechny strukturované tak, že vytváříte nějaký papíry a někdo vám k tomu zase píše nějaký texty a takhle se vlastně vyměňují texty. Protože ten text byl důkaz toho, že někdo něčím strávil práci. A teď tohle to přestalo platit. A dokonce se to otočilo. To znamená, že když na nejmenované profesní sociální síti někdo vidí dlouhý text, tak si vlastně může být víceméně jistý, že ten text byl vygenerovaný umělou inteligencí. Takže se to najednou otočilo a dlouhý text je známka toho, že si s tím někdo nedal moc práce. Uh-huh. A to je samozřejmě pro píšící novináře problém, protože to, co dřív byl signál, podívejte se, tohle je dobrá analýza, tak teď lidem říká, jejda, dlouhý text, to asi je vygenerovaný. A proto si myslím, že je dobrý teď ještě v téhle fázi, kdy jsme si jako lidi nezvykli, jak vlastně budeme signalizovat, že něco dalo práci a že něco stojí za to, tak teď dává smysl to nahradit tou značkou. Jakože naše značka je ta záruka toho, že jsme si dali práci.
2: Vytvořeno lidmi.
0: Pavle, tohle je vynikající postřeh s tou signalizací. Moc díky za něj. Mě to vysloveně otevřelo oči. Tohle bylo něco, co jsem tušil a neuměl takhle pěkně formulovat. A rovnou bych k tomu řekl, že celá naše civilizace se začíná brtit pod tou tíhou té přebytečné signalizace, té spousty práce, protože právě protože to máme takhle postavené v médiích, ve školách, úplně všude, tak vzniká strašlivé množství víceméně zbytečných textů, zbytečně dlouhých. To, co by se dalo říct jedním aforismem, k tomu se píše kniha. A tak dále, a tak dále. A nikdo to už vlastně nestíhá číst a vstřebávat. Čili jako společnost jsme na tom biti, protože v té záplavě kvanta informací se ztrácí to podstatné. Tohle je vlastně to, s čím by ta umělá inteligence mohla velmi výrazně pomoci, že nás tohoto přebujelého signalizačního tiku zbaví. Jako když ti pávy nosí příliš dlouhé ocasy a signalizují tím svou fitness, ale už to přerůstá rozumné meze a už jim to začíná škodit. Myslím si, že přesně v tomhle bodě jsme.
2: Já se ještě vrátím o krůček zpátky opravdu k té novinařině. My jsme teď s Pavlem byli oba dva na diskuzi, kterou pořádal Nadační fond nezávislé žurnalistiky. A teď budu citovat jeden příspěvek diskuzní, který tam zazněl. Michal Bláha z Hlídače státu tam říkal, dobře, vy se tady takhle bráníte tomu používání AI jako novináři, ale já když se na to podívám jako čtenář, tak to, co vyprodukuje nějaký AI chatbot, je kolikrát kvalitnější než to, co vyprodukuje průměrný český novinář. Má v tomhle pravdu a co se s tím dá dělat tedy?
3: No, já jsem mu to tam neřekl, protože jsem nechtěl usurpovat mikrofon,
2: ale
3: taky jsem si to chtěl trošku rozmyslet, protože jsem jako líhla ta odpověď a já jsem si říkal, tohle chce trošku uležet, což je mimochodem jedna věc, kterou umí udělat člověk a neumí udělat umělá inteligence. Ale ono totiž nejde jenom o jednorázový text a o jednu odpověď, protože ano, samozřejmě, pokud člověk má teď konkrétní dotaz, chci vědět, jaké jsou akce v Českých Budějovicích za 3 týdny, tak žádný text novinářský pravděpodobně, když bych teď hledal, tak mi nedá tu odpověď tak přesně a tak na míru tomu, co jsem potřeboval, jako mi dá ten chatbot. A v podstatě to je úplně jiná disciplína. Ale my potřebujeme, aby novináři jako profese se zabývali sběrem důležitých informací a posuzování relevance a kladením nepříjemných otázek. Říká se, že to, co pokud není někdo, kdo je proti tomu, aby to bylo napsané, tak to není novinařina, ale PR. Takže aby vlastně fungovala ta disciplína toho dohledu a vzniku a posuzování relevance. A to je ta věc, která nejde nahradit, jenže ona jde nahradit těch jednotlivostech. To znamená, někdy já tomu říkám lokální optimum, že vlastně, když si usnadníme tu práci krátkodobě, tak dlouhodobě na tom budeme biti, protože si ji usnadnili všichni. Takže v každém tom jednotlivém bodu je výhodnější vzít si ten fast food. Jo? Prostě když bych každý den se rozhodoval, je pro mě lepší uvařit si výživné zdravé jídlo nebo si koupit levný fast food, tak ten levný fast food každý den vyhraje. Ale dlouhodobě, kdybych rok si každý den dával jenom ten fast food, tak prohrávám já. A tohle to bude na celospolečenské úrovni, že pokud vždycky si řekneme, uděláme tu rychlou variantu, tak krátkodobě jsme na tom všichni jako všechno rychlejší, levnější, výhodnější, vlastně i jako kvalitnější, ale dlouhodobě budeme strádat. Takže já se snažím zamýšlet nad tím, co teda jsou ty návyky, které bychom si jako lidi měli vybudovat dlouhodobě, protože ono taky když nad tím nebudeme přemýšlet, tak to přemýšlení za nás převezmou šéfové AI firem, který mají velmi jasný zájem. A já si dokonce myslím, že oni o tom, že o tom nepřemýšlí nutně špatně, ale jejich přemýšlení je zkreslený tím jejich zájmem a těžko jim to vlastně vyčítat. Oni prostě vidí, že jo, mají v ruce kladivo, tak je jasný, že všechno vypadá trošku jako hřebík.
2: Říká Pavel Kasík, vědecký redaktor serveru Seznam zprávy, se kterým a také s Petrem Koupským, redaktorem Deníku N, dnes hovoříme o vztahu AI a novinařiny. Je to, myslím, mimořádně zajímavé téma, takže se nám určitě nevejde do dnešního pořadu. My budeme v tom našem povídání pokračovat zase za týden, takže pokud vás zajímá, o čem budeme mluvit také o pastech, které AI na novináře strojí, tak si nás nalaďte zase za týden. A pánové, pro dnešek vám děkuju a budu se těšit tedy za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí David Slížek.
4: Existují bezpečné chemikálie?
5: Zdánlivě by to mohly být takové chemikálie, které nejsou toxické, nespůsobují nám žádnou újmu a neškodí ani rostlinám, ani jiným složkám životního prostředí.
6: Často se u těch látek, které člověk vyrábí, ukazuje později, že jsme něco přehlídli. Ale co je na tom nejzásadnější, že by ty chemikálie měly mít alternativy v životním prostředí, tudíž neměly by být čistě člověkem vymyšlené, v přírodě se do té doby nevyskytovaly a proto se tam pravděpodobně taky nemusí úplně rozkládat.
7: Takže když tam někde je uhlík a fluor, tak je to vždycky podezřelé.
6: To je strašně neobvyklá vazba, která v přírodě v podstatě nevzniká, je pevná, téměř nerozbitná.
8: Krátka se dá říct, že když něco vyrobíme a vypustíme do životního prostředí, tak si musíme dát pozor, aby to na nás nevykouklo za rohem s problémem, který jsme nečekali.
7: Vítám srdečně naše hosty rozhlasové laboratoře. Je tu chemik Petr Ziegler, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Odborník na životní prostředí Tomáš Zeidhammer, vítejte.
10: Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
7: A studentka téhož oboru Kateřina Vébrová, dobrý den.
11: Dobrý den, též děkuji.
12: Laboratoř.
6: Cokoliv vyrobíme, se stane odpadem a spotřeba plastu nám raketově stoupá.
11: Bylo by moc hezký, kdyby zasvítilo sluníčko a z plastů se staly cenné suroviny.
7: Ta AI vám jakoby vykradla ty nápady.
5: Jsem se vrátil nedávno z Austrálie, ta ozonová díra je poblíž. Musel jsem se mazat krémem, každý den to sluníčko pere.
7: Nové typy freonů, které se používají v posledních desetiletích a pomohly zachránit ozonovou vrstvu, bohužel zároveň škodí životnímu prostředí. Tomu se věnuje studie, kterou probereme v tomto pořadu a podcastu jako první. Vědci zjistili, že chemické látky, které pocházejí z tohohle nového typu freonu, se desítky let drží v půdě, ve vodě nebo i v arktickém ledu. Mezi roky 2000 až 2022 zůstala v životním prostředí třetina z použité kyseliny trifluoroctové, která vzniká jako produkt z chladiva v lednicích, které tedy mělo být tou alternativou ke starému typu freonu. Mě vlastně překvapuje, obracím se na Tomáše Zeidhammera, že jsme na to přišli až teď?
6: My jsme na to přišli dříve, ale tady ta studie se mně hrozně líbí, protože je komplexní a dokáže to pěkně zmapovat. My už vidíme několik let, že nám množství trifluoroctové kyseliny, to je ta látka, která vlastně vzniká z těch fluorovaných freonů a z různých dalších, taky z léčiv a z pesticidů, které v sobě mají fluorovanou část, tak tahle ta látka, její koncentrace se nám zvyšuje. Ví se, že v Německu za posledních, já nevím, dekádu se zvýšila její koncentrace pětkrát ve vodách tentokrát. A samozřejmě, že nám doletí až do Antarktidy a do Arktidy, není vůbec překvapivé, protože zaprvé tam vlastně padá s deštěm z těch vlastně rozložených freonů, těch, které se používají, které nám utekly do ovzduší. A co je na ní bohužel jako nejhorší, že ona je o něco méně toxická, než jsou její další bráchové a sestry, kterým říkáme věčné chemikálie, ona teda mezi ně v podstatě taky patří. Není tak toxická, tolik se nekumuluje, ale za to jí máme v prostředí o 3 řády více než těch dlouhých, to je v podstatě docela zásadní problém.
7: Takže když jste teď byl, tuším na Špicberkách, tak na vás pršela TFA?
6: Pršela určitě, ale mnohem víc prší v tom středním pásmu, tam, kde se samozřejmě více používá to chladivo, které vyletí, ono není tak pevné, jako bývaly ty předchozí, ty původní, ty měly výdrž až 100 let v atmosféře a ono se snadno jako rozloží a právě vznikne z toho trifluorestová kyselina, která se nám potom vrací a my to snadno detekujeme v pitné vodě.
7: Poznámky chemika, který se vrátil z Austrálie, tak tam to asi také bude aktuální.
5: Tam taky prší kyselina trifluorestová. Ten důvod je, že jakékoliv látky, které se pustí do atmosféry, jsou těkavé a jsou to látky plynné povahy, tak se téměř neomezeně šíří globálně. Že nám prší na jednom místě látka, která vznikla úplně jiné, byla vypuštěna úplně v jiném segmentu životního prostředí, tak to opravdu není překvapující. Ten problém znova je prostě v tom, že tato látka vzniká v atmosféře, vzniká radikálovou chemií, vzniká reakcí radikálovým rozpadem vlastně těch freonů, což samo o sobě v tomto případě neznamená, že by to ničilo třeba ten ozon, což se opravdu dokázali vědci a technologové toto odstranit. To, co nedohlédli, je, že látka, která vznikne tímto rozpadem, je velmi rozpustná ve vodě. S každým deštěm ji prostě z atmosféry doslova smíváme, dopadá na povrch země, kde se akumuluje. Ta látka je v podstatě nerozložitelná. Co se jí pokusí rozložit, to zabije. Sama o sobě je chemicky stabilní, rozkládá se až za vysoké teploty. A jedinou šanci, kterou bych viděl jako na jejím rozložení, je právě fotochemie, ale ta nenastane, protože vlastně z atmosféry aktivně odstraňuje ten déšť. A to je problém.
7: Tak to ani chemici si zatím neví rady. Poznámky Kateřiny Vembrové?
8: Určité lokální zdroje, ať to třeba skládka, čistírna, nebo například i pesticidy se rozkládají tady na tu konkrétní látku, o které se bavíme. Ale ta atmosférická depozice vlastně ovlivňuje celou planetu, takže je to opravdu důležitý.
7: Tomáš Cajhaml, který teď zase dostane slovo, mi říkal, ochraně životního prostředí neexistují zkratky.
6: A to, co bych ještě na to dodal, že ty původní freony, ty nám ničily vlastně ozonovou vrstu. Tak jsme je nahradili jinými, které se dříve rozkládaly, ale ty mají v sobě více vlastně toho fluoru, jsou rozložitelnější a vyrábí se z nich více té trifluoroctové kyseliny. A ještě ten poslední vlastně, který se používá teďka, který se nám zdál jako nejbezpečnější, ten měl jakoby tu výhodu, protože to se na tom sledovalo. Freony se totiž významně podílejí na globálním oteplení. Všechny freony, které se vyrobily, nám zvýšily nebo zvýšily tu úroveň toho globálního oteplení asi o 10%. Od té doby, co se to sleduje. A ty původní, ty byly dokonce 10 tisíckrát silnější než CO2. Ta druhá a třetí generace, ty byly asi 1000krát. A tenhle ten nejnovější, z kterého vzniká 100% ta trifluorestová kyselina, tak ten už vlastně je slabší než CO2. Takže jako jedna věc se vyřešila a druhou jsme vyrobili.
7: Teď je v životním prostředí 335 500 tun, přemýšlím, snažím si to jako představit, to je TFA. Pochopila jsem, že jsi se našla v krvi moči, že má také tedy reprodukční dopady, čili...
6: Tuší se, že by ta látka mohla mít negativní vliv na plod třeba, na imunitu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, jako je zřejmě mnohem méně toxická, než jsou její sourozenci. Nicméně v tom prostředí je zase o tři řády vícero. A bude jí prostě stejně dlouho jako tamtěch, jako jiných. Prostě ten koktejl se nám zahušťuje, koncentrace se zvyšují. Látka, která, i když je málo toxická, ale je nerozložitelná, takže ji vlastně do toho prostředí neustále jenom přibývá. No tak to je ten zásadní problém, protože jednou se ten zdravotní dopad projevit prostě může.
7: A ještě k tomu je klimatizaci v autech.
5: No zajímavé vlastně je na tom taky to, že ta kyselina trifluoroctová vznikala z toho nejhoršího freonu, z toho halonu 1301, to je vlastně trifluorbrommetan, ze kterého snadno vzniká a ten měl ten atom bromu, za kterým reagovali ozon a to způsobilo tu ozonovou díru.
7: Představujeme si všichni ze školy chemickou tabulku.
5: Fluorbrom jod astat, ten fluor je úplně na vrchu, je to tam první z halogenů a když vezmeme metan, nejjednodušší uhlovodík z homologické řady, tak když tři vodíky nahradíme fluory a jeden bromem, když vznikne takováhle látka, tak to je ten původní, jakoby v úzovkách nejhorší freon, který se používal jako ideální chladivo se skvělými vlastnostmi. Inženýři z něho byli nadšení, protože má skvělé výparné teplo a dobře kondenzuje a tak dále. Nicméně ten nám nasekal ty problémy, které se řešily dlouhá desetiletí, že jo, ozonová díra a tak dále. Ale už z něho tenkrát vznikala ta kyselina trifluoroctová, takže už ze všeho, co se tenkrát vyrobilo, tak už to nám tady spadlo a postupně to nám narůstá tu koncentraci v životním prostředí.
7: To jsme nenabrali moc optimismu.
6: Něco pozitivního. Ten problém s tou ozonovou vrstvou, vlastně tím, že se identifikoval, je to vlastně pravděpodobně jediný globální environmentální problém, který lidstvo dokázalo vyřešit, protože tyhle ty nejšílenější freony, které opravdu mají setrvání 100 let, ta jedna molekula zničí tisíce a tisíce molekul ozonu, tak tím, že se nahradili, tak ta ozonová vrstva se nám zaceluje a během nějakých 10-15 let je velice pravděpodobné, že ji budeme mít na nějakém stavu před tím, než jsme ten problém identifikovali.
5: No já jsem se vrátil nedávno z Austrálie, kde jsem strávil pár měsíců a teda musel jsem se mazat krémem každý den. Tam tedy to sluníčko pere a pořád tam cítit, že ta ozonová díra je teda poblíž. Jako, no.
6: Je to pravda, v polárních oblastech zejména se bude zacelovat ještě asi o 20 let déle, ale přeci jenom v našich šířkách se uvádí, že snad okolo roku 40 až 50 bychom měli být v normálu.
7: V dnešní laboratoři účinkují chemik Petr Cigler, odborník na životní prostředí Tomáš Cajham a studentka oboru životní prostředí Kateřina Vebrová.
1: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
7: Umělá inteligence mění mnoho oblastí lidského života a také chemii. Dříve byla syntéza složitých molekul, které potřebujeme třeba do léků, založena na dovednostech a zkušenostech vědce. To je i dodnes, ale dnes AI de facto, řeknu v ozovkách, uvažuje spolu s chemiky a nabízí jim různé alternativy řešení. Já bych se dovolila začít u Petra Cigler, protože přece jenom to vymýšlení molekul je trošku váš obor, vaše praxe, takže jak moc vám mluví jazykové modely do života?
5: Mě na tom lehonce pobavilo na tom článku, že vlastně mluví o tom, jako kdybychom my chemici mluvili svým vlastním jazykem a nikdo nám nerozuměl, že jakoby, že komunikuje AI, jakoby přímo tady píšou chemist language, jakože, no, my jsme na to zvyklí a dokážeme se mezi sebou domluvit, tak to jako možná na úvod, že jakoby nepotřebujeme si to úplně zjednodušovat tu práci. Nicméně, to, co tady na co kolegové přišli, je tedy zajímavá syntéza v podstatě na úrovni těch velkých jazykových modelů, Large Language Models, který se dneska používají, je to jako od ChatGPT a dalších prostě Gemini a tak dál, co používá dneska, dejme tomu skoro na denní bázi většina lidí, tak oni dokázali propojit s tím, že v podstatě chemici za posledních 150 let, co se zabývají opravdu jako systematickými úvahami a dokumentuje v chemii a máme to zaznamenáno dokonce už v automatizovaných databázích a všechny ty literární odkazy existují, tak je vlastně zpracovávají a už dneska existují bez zřetele k tomuto, co teď udělali, různé prediktory a asistenty, které nám usnadňují návrh syntézy molekul. Ty molekuly si můžeme představit, že prostě dneska potřebujeme na cokoliv, od léčiv nebo látek, které něco zlepšují a tak dál. Prostě celý chemický průmysl pořád vymýšlí a vyrábí nové a nové molekuly a ptáme se, jak je udělat.
7: Jestli jsem to dobře pochopila, tak ti vaši kolegové v tom článku mluví o takzvané retrosyntéze, čili vlastně nějaký hledání žádané látky zpětně návratem od cílové molekuly.
5: Nikoliv té látky, ale způsob, jakým se ta látka vystaví chemicky, jak se spojí ty vazby, které ji vlastně vytvářejí. Každá látka se skládá z atomů a z vazeb, které jsou mezi nimi. A čistě tedy formálně, když se na ní podíváme. A ten způsob propojení těch atomů, tak to dává té látce charakter. Když vezmu jenom několik atomů a napíšu si je na papír, tak způsob, jakým je můžu propojit, jak těch je hodně. A s rostoucím počtem atomů roste počet způsobů, jakým je můžu pospojovat do různých molekul. Pokud já znám tu molekulu, kterou potřebuji připravit, protože už jsem ji buď zjistil, nebo jsem ji navrhl a ptám se, jak bude fungovat, tak ji potřebuju připravit. A navrhneme takzvanou retrosynteticky, to znamená zpětně, jakoby rozkrájíme tu molekulu na malé kousičky a víme, v jakých místech se dá spojit, víme, z jakých částí slepit a tak dále. No víme, my to tušíme a to je právě ten kámen úrazu. A dnes Přestože existují tady některé už sofistikované nástroje, které nám umožní tu syntézu lépe naplánovat, promyslet a propracovat, tak oni udělají teda zajímavou věc, že vzali ty dosavadní zkušenosti a jakoby je přeložili do jakýchsi textových objektů, se kterými vlastně se dá pracovat už pomocí těch dosud vytvořených large language models, ty velké jazykové modely.
7: V podstatě ta AI vám jakoby vykradla ty nápady a z toho vytvořá nový.
5: Oni pouze přeložili do jiného jazyka, protože AI nepřemýšlí v jazyku struktur a konektivit a jako spojení různých atomů. Ona prostě potřebuje textovou reprezentaci. Tam to mimochodem narazilo taky na ty problémy, protože už dneska my s textovou reprezentací pracujeme. Třeba existuje způsob zápisu molekul, který mu se říká SMILES, který zdánlivě jednoznačně ukazuje, co to za molekul je, ale ne vždy to platí. Abychom mohli pracovat jazykem AI se strukturami, tak se musí přeložit do textové reprezentace. A to řeší jejich software. Je to zajímavá věc.
7: Poznámky dalších kolegů kolem stolu. Tomáš Zeidhammer.
6: Dá se to představit tak, že ten chemik si veme skládačku z Lega a pomocí toho AI to rozkládá na kostičky. Dostane se na tak malé kostičky, které se dají koupit. A to je vlastně princip té syntézy, kterou všichni ty syntetický chemici musí jako vymyslet. Tady teda už ta AI potom selhávala, takže bez toho člověka vlastně to nedala. Ale když jedeme zase dopředu a si vystavujeme z těch kostiček ten produkt, tak bohužel tam nikdy nemáme jenom jednu tu verzi. A vznikají takzvaně vedlejší produkty. A to je celá velká kombinace mnoha kroků vlastně a mnoha cest, které si ten chemik musí nakonec vybrat, aby to postavil z toho, co si nakoupí na trhu, vzniknul mu maximální množství té látky, takzvaný maximální výtěžek s minimem odpadu a samozřejmě i s minimem kroků.
7: A nákladu.
6: A nákladu, to tam hraje vždycky tu roli. Ale na nějaký krátký syntézy vlastně třeba pro nějakého lajka, jako jsem třeba já, by to bylo asi docela vhodný.
7: AI interpretovala nějaké naše audio a vyšlo jí z toho, že zaměnila stranu, to byly dvě názorové strany a ona navzájem zaměnila. Já ji nechci pomlouvat, ona na mnoha oblastech života pomáhá, ale tak jsem si na to vzpomněla. A Kateřina Vebrová si vzpomněla na...
8: Protože já jsem se snažila pochopit vlastně, jak to posunulo ty současné nástroje, které už vlastně existují dál. Přišlo mi to podobné, jako když máte GPSku a snažíte se někam dojet, tak vás to vede po nějakých vedlejších silnicích a není to úplně praktický. Kdežto ta AI k tomu vlastně dává nějaký jakoby strategický rozměr, kdy řekne, kterou tu cestu jak kdyby zvolit, aby to bylo výhodné na všechny strany.
7: A nezamění to, jak v tom našem pořadu.
8: No, můžeme doufat, že ne.
5: 71% bylo úspěšný, 30 ne.
7: Takže je to užitečná cesta. Zatím z mnoha ale.
5: Je to, myslím, počátek, uvidíme, do jaké míry zrovna tento přístup je dobrý. Skutečně dobrý prediktor, asistent těch reakcí, bude v sobě zahrnovat výpočty. Tohle je věc, která je čistě daná jako informační analýzou, ještě reprezentovanou nějakou transformovanou podobou těch vzorců, což prostě je vyhodnocení, které je, řekl bych, slepý. Prostě ten jazykový model nevidí za první písmenko z toho, co dělá. Ta strategie tam sice je, to je pravda, že jako to plánování, ten širší rozvrh a průzkum dat dokáže ho vyhodnotit, ale to, co vlastně u těch chemiků a s postupující praxí a znalostí potom, když ten chemik se vyvíjí, to, co mu dává tu schopnost postavit molekule, právě určitá intuice a i znalost toho, jak se molekuly chovají. Jinými slovy, reprezentuje znalosti fyzikální chemie a to tady vlastně úplně eliminováno.
7: V dnešní laboratoři účinkují chemik Petr Cígler, odborník na životní prostředí, Tomáš Zeidhammer a studentka tohoto oboru Kateřina Vébrová.
1: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
7: Badatelé z univerzity v australském městě Adelaide s pomocí slunečního světla se pokoušeli v tom experimentu, o kterém teď budeme mluvit, měnit plastový odpad na čistá paliva, třeba vodík, syntetický plyn nebo další látky využívané v průmyslu. Lidstvo vyrobí ročně kolem 460 milionů tun plastu, ten se hromadí v půdě a oceánech. S metodou jeho přeměny na čistá paliva chemici nemají zdaleka vyhráno, protože trable působí třeba přísady a je náročné oddělit od sebe výsledné produkty. Pochopila jsem, že tahle věc taky trochu vychází z nějaké základní úvahy. Dobře, tak v plastech máme uhlík a vodík, tak proč to neskusit rozložit na nějaké prvočinitele, ale asi to není úplně zatím reálné nebo udržitelné. Ta moje úvaha míří k Tomáši Zeidhammerovi.
6: Těch postupů takovéto takzvané chemické recyklace plastů existuje několik. Třeba pyrolýza, která rozkládá na v podstatě na ropné produkty. Energetická recyklace zase v podstatě spočívá v tom, že ten plast spálíme nějak kontrolovaně a bezpečně a vznikne nám z toho energie. Tady je to jedna z těch chemických recyklací, kdy oni ho rozloží na takzvaně hlavně na ten syntézový, ten syngas, ten syntetický plyn, což je oxid uhelnatý a vodík, což jsou prostě komponenty, které se dají prostě dobře využít buď jako palivo nebo jakožto pro syntézu dalších chemických sloučenin. To se vlastně jako docela dobře zná, co oni udělali, jenom to, že na to využili fotovoltaiku, což je jako samozřejmě správná cesta. Ale co si tam dovolili, co bych přidělal jako přidanou hodnotu, nějaké vyhodnocení z hlediska vývoje katalyzátoru, který se tam musí používat, kdyby se to mohlo dostat do praxe.
7: Katalyzátory prostě látky, které ovlivňují rychlost a podobu té chemické
6: reakce. Usnadňují tu chemickou reakci, tady v tomhle případě ten rozklad. Akorát ty katalyzátory byly docela obskurní a ne příliš laciné.
7: A moc udržitelné to taky nebylo.
6: A možná ani to ne. No, ale jinak ty postupy jako tyhle ty jsou známy. Kdyby se to mohlo dostat do praxe, úvaha tam byla, bylo to docela zajímavé. Na druhou stranu je to otázka krom stopy na životní prostředí, také otázka peněz. Protože ta recyklace není jako vždy laciná věc, proto se to v praxi ještě nepoužívá. V podstatě je to v pilotních jednotkách, v pár kusech v Evropě. Ona se nám to moc nevyplácí. Ropy je jako dost v podstatě zatím. Na výrobu plastu, když je to takhle extrémní množství, se spotřebovává snad méně než 5% veškeré ropy. Takže má to být palivo, nebo ho chceme z toho vyrábět něco nového. Nejlepší by bylo, samozřejmě, kdyby ten plast, který už je vyrobený, se recykloval materiálně. Takže prostě máme jeden druh plastu, který v sobě má minimum přísad, minimum barviv a my ho prostě přetavíme do nové formy. Tohle se v podstatě využívá v případě PETu, takzvaný RPET.
7: Při nejmenším z pohledu nákladu nebo z pohledu průmyslníků se nám vyplácí být ropáky.
6: Dokonce i z hlediska možná toho životního prostředí, protože energie znamená, zejména když jsme závislí na fosilních palivech, stopu do životního prostředí. Pokud musíme používat velké množství energie, aby jsme zrecyklovali takřka bezcenný plast, tak je to nakonec pro životní prostředí horší, než kdyby jsme ten plast využili na výrobu elektrické energie. V podstatě. Ale samozřejmě nejlepší bude omezit plasty. To je...
7: Kateřina Weberová?
8: Bylo by moc hezký, kdyby zasvítilo sluníčko a z plastů se staly cenné suroviny, ale ono to tak jednoduché bohužel není. Takže když jsem si pak dala dohromady všechny ty výzvy, ať je to ta nízká účinnost, nebo různé příměsi plastů, nebo třeba cena těch katalyzátorů, co se s nimi pak děje, tak už to tak sluníčkové není. Ten plast se taky musí hodně upravit vůbec, než dojde k tomu rozkladu a všechny ty produkty, které vzniknou, se musí odseparovat, takže je to prostě obrovsky drahý. Takže bych se asi přikláněla stejně jako Tomáš k tomu, aby jsme ty plasty spíš omezili a tohle brali jako takový zajímavý doplněk, který třeba bude mít nějakou budoucnost, ale rozhodně nás nezachrání.
7: Myslím, že tu myšlenku, že to zatím není moc ekologické, sdílí i Petr Cígler.
5: Z mého pohledu zásadní věc tam je, že katalyzátory, které se používají, jsou na bázi především těžkých kovů a prvků, které se musí dolovat ze země. Už jenom jejich výroba, jsou to polovodičové nanomateriály. Jsou to mimochodem kvantové tečky, za které byla udělena Nobelova cena v roce 2023. Je to vlastně docela recentní technologie, která samozřejmě je zajímavá. Ten princip spočívá v tom, že vlastně tyto materiály jsou vysoce absorptivní pro sluneční světlo, dokáží prostě generovat vodík přímo z těch materiálů, zároveň dokážou pak oxidovat ty ostatní komponenty. Je prostě jako takový složitý chemický proces. Ty katalyzátory, to je ten klíč k tomu, jinak by to bylo absolutně neproveditelné. Ta aktivační energie těch reakcí je příliš vysoká.
7: Jakoby to zpracování toho plastu by nešlo udělat bez nich.
5: Tak. Ano, ano. Jsou to různé látky, vesměs látky na bázi kovů nebo i vzácných, někdy i toxických kovů, třeba kadmia. Takže je dost složité si představit, že by někdo vyřešil zpětnou dekontaminaci těch jednotlivých látek, které vznikají tím rozkladem plastů, jakožto suroviny od těch těžkých kovů. Bude to celé asi hodně pracné. Umím si představit, že pro, jako se to dneska dělá s tím polyetylen tereftalátem s petkama, že by se mohlo pro některé specifické typy polymerů, které by se speciálně na ně vyvinula technologie, takže by se mohly efektivně recyklovat po jejich separaci, ale nesmí to být směs všech plastů.
7: Prostě není oddělení plast... od jednotlivých těch typů plastu od sebe.
5: Ale jenom ta separace plastu zase nedá dělat snadno. To se, do dneška se to dělá manuálně v podstatě, poloautomaticky, ale není to jednoduchý dosáhnout toho.
7: Já myslím, že dneska už je hodně známý ten pojem cirkulární ekonomika. Ta myšlenka toho, že jako vracíme zpět nějaký ty materiály, které už jsme jednou vyrobili, což chrání v ideálním případě životní prostředí a šetří to peníze a tak dále, tak není to úplně tenhle případ.
6: Je to možný, ale musíme na to jít jinak. Nemůžeme si vyrábět, protože to není, že jo, velká šestka, šest hlavních typů plastu sice je, ale to není šest plastů, to je 6x1000, protože každý ten plast má v sobě spoustu aditiv, zhášečů, hoření, UV stabilizátorů, změkčovadel a tak dále a tak dále. Tudíž těch kombinací je příliš mnoho, protože my prostě potřebujeme mít modrou petku. Z toho se nám pije mnohem lépe, ale všichni ty zpracovatelé vědí, že prostě barvené petky jsou problém. My potřebujeme mít vesele zabarvený kelímek od jogurtu, prostě nepotřebujeme. Kdyby to byl čistý polypropylen, tak se bude recyklovat mnohem lépe. To zrovna teda jde, ty polypropylen čistý a polyetylenové víčka, to trochu jde. Jo, prostě tam je problém v tom, že už od začátku my si vyrábíme prostě nesmysly. A to se nám potom do toho cirkulárního systému prostě nedaří zpátky vrátit.
7: Takže ty barvičky dělají problém.
6: Hodně. Ale nejenom, zhášeče hoření třeba.
5: Pořád je tam ta otázka, když se degraduje třeba ten polyetylen, tak jestli se to dobře pamatuju, tak z něho vzniká kyselina octová většinou, že jo, na konci tou degradací. A je otázka, jestli chceme tady generovat buď spalováním a vyrábění energie oxid uhličitý, který bychom stejně vyrobili spalováním buď uhlí nebo ropy nebo čehokoliv jiného, jakožto paliv, anebo budeme dělat kyselinu octovou, kterou já nevím, jako její je sice pořád potřeba, ale to množství těch plastů, které vyrobíme, kdyby mělo skončit na kyselině octové, tak za chvilku budeme tady všichni plavat v octu.
7: Budeme mít to dobře umyté koupelny, že jo? No. Protože to nám jde, jako používat kyselinu octovou při úklidu, budeme ale...
5: Utopenci, okurky, všeho bude dost.
6: Ta recyklace musí dávat smysl. Prostě všechno se to musí domyslet až do konce. Samozřejmě nejlepší je omezit množství plastu. Není potřeba, aby spotřeba plastů, a to je zase další, cokoliv vyrobíme, se stane odpadem. A spotřeba plastů nám raketově stoupá.
7: No tak tohle studenti už dávno vědí.
8: Ano, my to víme a hlavně dobře víme, že nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. Je to tak, ale lepší natočený pivo do sklenice.
7: O vážných tématech spojených s chemií a životním prostředí jsme mluvili se špetkou humoru. Za to jsem velice vděčná všem našim hostům. Byla tu studentka Kateřina Vébrová, děkuji.
8: Taky děkuji.
7: Chemik Petr Siegler.
5: Díky, já naschranou.
7: A odborník na životní prostředí Tomáš Cajnhalme.
6: Děkuji za pozvání.
7: Děkuji všem. Martina Mašková se těší na slyšenou v tomto pořadu zase za týden. Laboratoř.

0: jedna hodina.
1: Český rozhlas Plus, zprávy.
2: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Srbský prezident Ahmad Šara v telefonickém hovoru žádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení zbývajících sankcí. Hokejisté Finska zdolali Švýcary a vyhráli mistrovství světa. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Státní společnost Explozi, aby bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explozi od roku 2002, koupili je tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explozia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za stát mohl získat až 17 miliard korun.
3: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
2: Opoziční strany ale možný prodej Explozie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo teď vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Srbský prezident Ahmad Šara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Byla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i dál směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé třeba na Šumavě.
4: No tak teď vymetám smetí.
5: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
6: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
7: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
8: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
7: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
9: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
7: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Tenista Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi elitní osmičku antukového Grand Slamu se dostal po pětisetovém triumfu nad Rusem Rubiovem. Dalším soupeřem českého reprezentanta bude v úterý Brazilec Fonseca. Hokejisté Finska po páté vyhráli mistrovství světa. Letošní šampionát ve Švýcarsku ovládli poté, co ve finále zdolali domácí tým 1-0 v prodloužení. Vítěznou branku dal v 71. minutě útočník Helenius a bronz získali poprvé v historii hokejisté Norska. V souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norové přišli o vedení necelých 8 sekund před koncem třetí třetiny. Nejen o tom mluví norský útočník Jakob Berglund.
10: Hráli jsme dobře po celý zápas, zejména do obrany. Myslím, že máme nejlepšího brankáře na turnaji. Pak už bylo těžké odolat velkému tlaku Kanady. Naštěstí nás ani tohle nepoložilo v prodloužení.
11: Komplikace na D4 u Příbrami a nadměrný náklad na D35 na Pardubicku. Na dálnici D4 buďte velmi opatrní v úseku mezi Příbramí a Dobříší. Po vydatném dešti je na vozovce hodně vody. Dálnice byla chvíli uzavřená, teď už se dá s opatrností projet. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové projíždí vojenský konvoj s nadměrným nákladem. Jde o několik vozidel v doprovodu vojenské policie. Na kilometru 156 byl na chvíli zastavený provoz kvůli nosnosti mostu. Teď už se ale opět jede opatrně při předjíždění, pokud bude možné. A na Pražském okruhu pozor za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru stojí havarovaný kamion v odstavném pruhu. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů Celsia, přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude dál ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Česko má nového nuncia. Mezi jeho úkoly může patřit debata o Vatikánské smlouvě. Jan Bula a Václav Drbola budou následující sobotu blahořečeni. V čem jsou inspirací pro kněze v 21. století? Zeptám se. A podíváme se i na vojenskou pouť v Lurdech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikála.
0: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. A se mnou ve studiu už je Adam Šindelář, aby nového nuncia představil. Adame, vítej.
12: Hezký den. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v irském Maymoutu studoval keltská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie a na kněze byl vysvěcen v roce 83 a do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992. Působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti, kde podporoval obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 a také snahy o ukončení politické krize v téhle karibské zemi.
0: A papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, tedy Skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Papež upozornil i na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví.
12: Papež se také omluvil poprvé za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v AI mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat obsahem, obrázky a videí, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl podle něj být vnímán jako prostředí, v kterém může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Papež připomněl i vydírání nebo sexuální vykořisťování nezletilých v online prostoru kvůli falešným profilům či nástrojům AI, které jsou schopné manipulovat s obrázky a videí.
0: Lev XIV. Také vyzval k důsledné regulaci AI a k tomu, aby její vývojáři usilovali spíš o společné dobro než o zisk.
12: Ano, odsoudil kulturu moci, kterou pohání závod v oblasti umělé inteligence, zejména při vývoji stále dokonalejších metod vedení vzdálené války. Podle něj také není přípustné svěřovat systémům AI nezvratná a smrtelná rozhodnutí, čímž podle agentury AP vyvolal další spor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Papež vyzval k regulaci jako nezávislý dohled nebo robustní právní rámec. Vývojáře AI a politické představitele vyzval, aby se řídili etickými a duchovními zásadami a pracovali nikoli pro vlastní zisk nebo moc, ale pro blaho lidstva. Zmínil také dopady na životní prostředí, kdy datová centra generující modely AI spotřebovávají obrovské množství energie a vody, což má významný vliv na produkci oxidu uhličitého. Umělá inteligence podle Lva klade stejné existenciální otázky, jaké kladla průmyslová revoluce. Papež text představil na tiskové konferenci ve Vatikánu, které se zúčastnil také spoluzakladatel společnosti společnosti Anthropic, která vyvíjí modely umělé inteligence. Vatikán ji rozhodl zapojit do svého již 10 let trvajícího úsilí o navázání dialogu se Silicon Valley ohledně lidských nákladů AI.
0: V Česku nakrátko zadržen metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion si stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. Na platformě Telegram zmínil nedostatek jídla a také zimu. Duchovní byl zadržen před týdnem v souvislosti s převozem zakázaných látek.
12: Ano, propuštěn byl ale už v úterý, aniž by proti němu české úřady vznesly obvinění. Podle informací ČTK byl Ilarion po zadržení v Praze. Pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová řekla, že policie při umístění lidí do cely vždy postupuje podle zákona a v celách se opakují kontroly, zda jsou dodržovány zákonné podmínky. Ilarion ve středu odcestoval z Česka, uvedla ruská média. Opustil jsem Českou republiku, když jsem viděl, jak snadno se takové věci dělají. Obávám se, že by se historie mohla opakovat, řekl metropolita ruské státní agentuře TAS. Duchovní se chystá o incidentu informovat hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirila.
0: Duchovní také na platformě Telegram zveřejnil informace o tom, že mu byla v celé velká zima, že se musel pohybovat, aby nezmrzl, a situaci prý mu navíc zhoršoval nedostatek jídla. Stěžoval si i na to, že v celé nebyly knihy, papír ani žádné pero, a podle něj v celé chyběly také polštáře a spát mohl jenom krátkou dobu.
12: K patriarchovu tvrzení, že hrozilo, že by umrzl, nutno podotknout, že Česko zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli v den Ilarionova zadržení padly téměř na 2/3 stanic v Česku teplotní rekordy a bylo více než 32 stupňů Celsia. Mluvčí policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly třísáčky s neznámou bílou látkou a šlo o jednotky gramu. Podle předchozího prohlášení Ilariona připouští, že látka nalezená v automobilu patřila mezi zakázané.
0: Zajímavé informace. Do studia s nimi přišel Adam Šindelář. Adame, děkuji, hezkou neděli.
12: Hezký den.
0: České nebe se rozroste už za týden o 2 nové blahoslavené. Jan Bula a Václav Drbola budou první beatifikované oběti totalitních režimů 20. století na území dnešní České republiky. Oba kněží jsou zároveň prvními blahoslavenými moderní české historie. Na začátku 50. let byli popraveni na dvoře jihlavské věznice. Nespravedlivě byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu v souvislosti s takzvaným babickým případem. A mým hostem už je teolog a historik Tomáš Petráček. Dobrý den.
13: Dobrý den.
0: Případ babice z července roku 1951 je historiky označovaný jako jeden z nejbrutálnějších vykonstruovaných procesů 50. let. Jakou roli v něm otcové Jan Bula a Václav Drbola sehráli z pohledu tehdejší státní moci?
13: Tak byla to velmi zjitřená doba, kdy už nastupoval ten komunistický teror v té plné míře, ale doba, která ještě byla plná různých spekulací, že se to třeba nějak zlomí, že se něco stane, že vypukne další válka a že je potřeba proto něco udělat. A z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze v kraji, který byl takovým velmi tradičním, velkou ještě oporou v rámci takového lidového katolicismu na Vysočině. Hrály roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova, bránili se tomu, aby s těmi svými hospodářstvími a poli přecházeli do zemědělských družstev a vůbec se vlastně tvářili k tomu nastupujícímu režimu velmi odmítavě.
0: Janu Bulovi bylo v době popravy pouhých 31 let, Václavu Drbolovi 39. Když se podíváme na jejich pastorační působení v Rokytnici nad Rokytnou a v Babicích, čím byly tak extrémně pro místní podle státní bezpečnosti nebezpeční, že se jich potřebovali zbavit takhle definitivně?
13: Byli to mladí, oblíbení, úspěšní kněží, kteří byli právě oblíbení u svých věřících. Byli vlastně takovými plody té obnovy meziválečného katolicismu, který přišel s tím, že jsou to muži, kteří mají takovou vysokou kulturu, vzdělání i teologickou kulturu a zároveň, protože oba pocházeli z, řekněme, z těch nižších sociálních vrstev, tak rozuměli těm lidem a měli k ním blízko. Byli to velmi aktivní lidé, kteří byli zapojeni do spoustu místních spolků, a proto se komunistický režim potřeboval zbavit. Myslím, že vlastně takových kněží bylo na venkově a v malých městech spousta, a ten totalitní režim vlastně vytušil, že dokud ty lidi nezlikviduje část z nich a zbytek nezastraší, tak nebude moc lámat tu páteř národa s tou účinností, se kterou potom toužil. A tady samozřejmě svoji roli hraje i zastrašení, protože to jsou prostě brutální tresty, které nemohly nemít dopad na ostatní obyvatelstvo těch krajů. Jsou to takové temnoty, které v té době zavalily české země.
0: Dá se v postupu státní bezpečnosti vůči Janu Bulovi a Václavu Drbolovi třeba vysledovat nějaký specifický vzorec? Mimochodem, oni využili estébáci agenta provokatéra Ladislava Malého. Dá se vysledovat nějaký specifický vzorec, který režim aplikoval plošně, anebo šlo o specifickou brutalitu, která byla zaměřená čistě právě na tu oblast Vysočiny, na Třebíčsko, Moravsko, Budějovicko?
13: Ne, tak podobným způsobem zacházeli i s mnoha dalšími, třeba i s páterem Josefem Toufarem, aby jsme připomněli další osíla těch mučedníků nastupující komunistické totality, a tam to vychází, řekněme, z toho komunistického pojetí moci a pojetí člověka, kde je potřeba ty třídní nepřátele nebo ty, které označili za překážku budování toho nového režimu, vlastně dehumanizovat. Pro ně úplně ztratili nějaký lidský rozměr. Pro ně to byl prostě jenom lidský materiál, ze kterého nejprve potřebovali vytlouct nějaké falešné doznání, přiznání, ideálně ještě třeba nějaké obvinění těch dalších, a pak je bez skrupulí zbavili života, protože pro ně ten režim neměl místo. Oni chtěli vytvořit režim nového typu a tam muže a ženy tohoto typu vlastně vůbec nepotřebovali, a tak se jich bez skrupulí zbavili. A tam až jako překvapuje ten cynismus těch komunistických elit, ale také těch vykonavatelů těch brutálních činů, pro které opravdu lidský život neměl žádnou cenu.
0: Jan Bula a Václav Drbola pocházeli ze skromných poměrů, jak už jste řekl. Co o nich víme jako o lidech? Jaké to byly povahy? S jakými vnitřními zápasy se třeba potýkali, než dosáhli onoho pomyslného vrcholu věrnosti?
13: Myslím, že u obou je patrný to, že se snažili maximálně naplnit to své kněžské poslání, že k němu směřovali, toužili po něm, a potom, když byli vysvěceni, oba dva už vlastně vstupují do té kněžské služby v takové jako zjitřené, neklidné době první republiky, kdy stát se katolickým knězem už neznamenalo mít ta privilegia, které to neslo třeba ještě v době Rakouska-Uherska, potom té nastupující nacistické okupace a komunistické totality, tak tam bylo vidět, že jsou to lidé, kteří touží sloužit církvi a národu, a že to vnímají jako dvojedinou roli, že to není pro ně jako naprosto v rozporu, a angažovali se na celém spektru té činnosti, který tehdejší duchovní měli, to znamená od té jakoby ryze náboženské sféry, která tenkrát byla ještě velmi náročná. Ty kněží měli spoustu křtů, svadeb, pohřbů, výuka náboženství, to byla opravdu jako náročná činnost, ale zároveň tam je ta péče o třeba místní orel, různé další spolky, snažili se oživit ten společenský a církevní

0: nějak scelovat a být jí k službě. A to, co je na nich, myslím, velmi inspirující, je ta celostní oddanost té kněžské služby. To, že opravdu přijali to své poslání se vším všudy a snažili se ho naplnit, dát mu vlastně úplně všechno. A myslím, že právě proto i ti lidé v těch farnostech vnímali a přijímali tu jejich službu a tu jejich svědectví. A i proto si potom i ten režim právě vybral, protože viděl, že je nějak nemůže skorumpovat, koupit nebo zlomit. A tahle ta naprostá oddanost kněžské službě je to, co je potom přivedlo k tomhle završení jejich života.
1: A může být jejich odkaz potom srozumitelný i pro dnešní sekulární společnost?
0: Myslím si, že určitě, protože v tom, myslím, je ten půvab a ta inspirace, kdy ty lidé neusilují o nějaké privilegia, o nějaký kariérní postup, ale chtějí být tím, čím jsou, naplnit to svoje poslání ve službě Bohu a lidem a tam jako najít své štěstí a radost. A to si myslím, že z jejich životních příběhů tak jako vyzařuje. Podobně jako to třeba vnímám právě u pátra Josefa Toufara. Že tohle to vědomí, že to podstatné se žije teď a tady ve vztazích s těmi lidmi a ve vztahu k Bohu, to si myslím, že má jako univerzální platnost. A dneska ještě víc, když jsme tlačeni do takové té spotřební kultury, musíme furt jakoby dokazovat, že jsme užiteční, že máme nějakou hodnotu, že musíme něco konzumovat a podobně. Ne, to podstatné se odehrává právě v té radosti, která plyne z naplněných mezilidských vztahů.
1: Jan Bula a Václav Drbola budou první beatifikované oběti totalitních režimů 20. století na území Česka. My jsme o tom mluvili s teologem a historikem Tomášem Petráčkem. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky.
0: Děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Po roce a půl byl úřady konečně zadržený a také obviněný jeden ze strůjců tragické vraždy katolického environmentálního aktivisty Juana Lopéze, ke které došlo v září roku 2024 v Hondurasu. Tamní církev tak získala naději, že spravedlnosti bude učiněno zadost. A celou kauzu sleduje náš spolupracovník František Kalenda. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Františku, jenom krátce připomeňte, kdo byl Juan López a jaké byly okolnosti jeho vraždy.
3: Juan López byl lídr skupiny lokálních a převážně katolických aktivistů, kteří se snažili zamezit realizaci velkých těžebních projektů v regionu na řekách San Pedro a Guapinol. 14. září roku 24 vyšel z kostela po mši, sedl do svého auta a byl zastřelen několika kulkami. Na místě bylo vidět několik prchajících útočníků.
1: Tím zatčeným a taky obviněným je bývalý starosta. Co víme o jeho motivech?
3: Ten motiv byl poměrně jasný. López vlastně spolupracoval s úřady a nahlásil Funese proto, že měl vydávat těžebním společnostem podvodné těžební licence, takže byl, tak řekněme, trnem v patě tomu spolčení mezi místními politiky a velkými těžařskými společnostmi.
1: Jak silné je propojení v Hondurasu lokální politiky, organizovaného zločinu a velkého biznesu?
3: Nesmírně, v celé Střední Americe, v celé Latinské Americe, ale v té Střední Americe obzvlášť, to spojení je velmi silné. Často v tom hrají velkou roli místní velmi mocné drogové gengy, které si dosazují do lokální politiky svoje lidi nebo skorumpované spolupracovníky nebo je uplácí. Velký biznis, i v tom se často angažují kartely a drogové gengy. Na druhou stranu i velké mezinárodní společnosti v tomhle regionu často postupují velmi nevybíravě a přizpůsobují se vlastně těm metodám těch kriminálních skupin.
1: A Františku, jak nebezpečné je dnes pro kněze a věřící v Latinské Americe otevřeně vystupovat proti korupci a těžařským firmám?
3: Je to nesmírně nebezpečné. Jenom v Hondurasu bylo za posledních 10 let tímhle způsobem zavražděno víc než 100 ochránců životního prostředí. Být knězem je o něco lepší samozřejmě, řekněme bezpečnější, protože přeci jenom pořád mezi částí latinskoamerické společnosti existuje určitá obava o to blížit knězi, ale i ti se stávali oběťmi a zvláště tedy lidé, kteří ani nemají tuhletu ochranu té hierarchie a nějaké, řekněme, i symboliky toho, že by byli úřadu katolického kněze, tak ti jsou v mnohem větším nebezpečí určitě.
1: Vražda Juana López.

0: Ta nakonec vedla k celokontinentální kampani Biskupské rady Latinské Ameriky. Má tenhle institucionální tlak z těch nejvyšších pater latinskoamerické církve nějaký reálný dopad na ochranu tamních aktivistů?
1: Bohužel asi úplně ne. Je to samozřejmě dobře, že se na to upozorňuje a zrovna tahle konkrétní vražda způsobila velký tlak i na honduraskou prezidentku, aby zase tlačila na místní úřady, na policii, aby se tomu vyšetřování skutečně věnovali, takže tam se zdá, že k nějakému posunu došlo. Už bezprostředně po té vraždě byli zatčeni lidé, kteří zřejmě tu vraždu přímo vykonali, ale teprve nyní tedy po skoro dvou letech dochází k zatčení člověka, který ji zřejmě přímo objednal, ale na 90% těchto případů zůstává nevyšetřených a viníci zůstávají nepotrestáni nebo jsou potrestáni maximálně ti vykonavatele, ale nikoli ti objednatele.
0: V zemích Latinské Ameriky dochází poměrně často ke střetům, kdy na jedné straně stojí místní církev chránící chudé a přírodu a na té druhé straně vlády zase slibují ekonomický rozvoj díky těžbě. Jak potom vnímá tamní společnost církev? Jako brzdu pokroku, anebo naopak jako jedinou instituci, které se dá věřit?
1: Ono velmi záleží, která část společnosti to je. Znám to dobře třeba z Brazílie, kde v Amazonii samozřejmě místní, především původní obyvatelstvo, ale i řekněme starousedlíci, kteří jsou v Amazonii, jsou velmi vděční za to, že se nejen katolická církev, ale často katolická církev a její instituce, církevní řády a tak dále, angažují v boji proti těm velkým těžařským a developerským projektům v oblasti a tomu otevírání. Na druhou stranu, když se pak zeptáte těch lidí, kteří do toho regionu přichází, a to samé ve Střední Americe s těmi velkými těžařskými projekty. Je to často městská chudina z velkých měst, jsou to lidé, kteří vidí v těchto místech jediný způsob, jak zbohatnout, vydělat si na lepší život, tak ty se samozřejmě na ty aktivity katolické církve i environmentálních aktivistů dívají velmi negativně a často právě se pak i uchylují k násilí, protože to násilí nevychází z těch vyšších míst, není vždycky jenom na objednávku, ale dochází i ke spontánním výbuchům násilí mezi třeba ochránci životního prostředí a těmi starousedlíky a mezi těmi příchozími, často ozbrojenými, často i s nějakou kriminální minulostí.
0: Dění v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkujeme.
1: Děkuji a těším se na slyšenou.
0: Před pár dny se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť. Mohli bychom říct vojenská. V čem je významná, to ví naše stálá spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
2: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Marie, jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Neprotiřečí si to?
2: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly.
0: A jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
2: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze dvou žen a ze dvou mužů, což bylo unikátní. Většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě letnic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: Zajímavý pohled na francouzskou vojenskou pouť v Lourdech nám poskytla Marie Sýkorová. Děkujeme.
2: Děkuji a pěkný den.
0: A ve vertikále mapujeme vždy to podstatné, co se děje. Dobrý den vám za celý tým náboženského vysílání přeje Nadežda Hávová.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních čtyř a v užším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajče. Komunisté si tak zvolili nového místopředsedu strany. Po pěti letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od dneška jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výuka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. A obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba Piják z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu u zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, jak uvedla galerie Kodl. Tenista Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros. V osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusa Rubiova. Rozhodující sadu získal český reprezentant 6-3. Atlet Tomáš Järvinen předvedl nejlepší český desetibojařský výkon za posledních 19 let. Juniorský mistr světa byl na mítingu v rakouském Gecisu sedmý výkonem 8400 bodů a splnil limit pro start na letním evropském šampionátu. Zvítězil Švýcar Ehammer.
5: Nehody v Praze, v Brněnské ulici a také na Pražském okruhu za dálnicí D1. V Praze pozor na výjezdu směrem do Brna. V Brněnské ulici u Spořilova na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zabraný je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. K Hradci Králové dojel po dálnici D35 od Olomouce nadměrný náklad s vojenskou technikou. A budou najíždět na dálnici D11 a pokračovat směrem na Prahu. Počítejte s možným zdržením. A na Pražském okruhu pozor na nehodu na sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Na místě je policie a vyšetřují to v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je zatažená až oblačná, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den čekejte zataženou až oblačnou, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Hlavně, aby se naše děti měly lépe než my. Věta, kterou pravděpodobně známe ze svých rodin. Každá generace si přeje, aby ta další žila lépe než ona sama. Platí stále tento nevyřčený slib takzvané moderní společnosti? Mladí mluví o drahém bydlení, nejisté práci nebo pocitu odložené dospělosti. Padesátníci a starší zase čelí obavám z propadu životní úrovně, ztráty uplatnění na pracovním trhu i dalších životních jistot. Roste napětí mezi generacemi? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
3: Vertikála.
6: A mými hosty ve studiu jsou dnes socioložka Lucie Vidovičová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také student právnické fakulty téže univerzity, tvůrce obsahu studentského rádia R Matyáš Kočí, aktivně se zabývající společenskými tématy. Oběma dobrý den, vítejte v debatě.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Jak jsem tedy říkala, každá ta generace si přeje, aby se zkrátka ty její děti měly lépe. Výzkumy OECD, mezinárodní organizace sdružující převážně ekonomicky vyspělé státy a informace od ostatních odborníků, ale upozorňují právě na to, co už jsem také naznačila v úvodu, na tu rostoucí nejistotu mladých lidí, nedostupné bydlení, otázka pracovního uplatnění, tlak na výkon, klimatická úzkost, odkládání rodiny. Současně podle těchto údajů také narůstá nejistota generace 50+, čelí třeba diskriminaci nebo předsudkům kvůli věku, proměně trhu práce. Můžu dodat také sendvičová generace, ještě stále živíme své děti a už nám, lidově řečeno za krkem, dýchá ta potřeba postarat se, pečovat o své stárnoucí rodiče. Socioložka Lucie Vidovičová, kdo dnes tedy nese to větší břemeno té nejistoty nebo tu zátěž?
7: Já se obávám, že ho neseme všichni, ať už tak, že každá generace má své výzvy, ty těžkosti má každý věk. Já bych řekla, že jsem zástupcem té generace tak právě na hraně, kdy ještě vnitřně mám pocit, že jsem velice mladá, zároveň jsem v té sendvičové situaci, kdy mám malé dítě ještě na základní škole a zároveň pečujem o maminku. A přitom vidím, že ten svět, ne že by se hnal do záhuby, ale říkám si, že bych dneska nechtěla být úplně mladá, protože to mají těžký. Ale když odstoupíme od těch jako individuálních zkušeností, tak se zdá, že ten rozdíl mezi generacemi tady byl vždycky, že vždycky každá generace sebou nesla nějaké nové výzvy, s kterými se musela vyrovnávat, ať už je to doba Boženy Němcové, anebo ta budoucnost.
6: Když jste řekla, že všichni neseme tu zátěž a zároveň jste řekla, že byste nechtěla být v té mladé generaci, protože to mají těžké, v čem?
7: Možná to bude trochu znít kontroverzně, ale za našich dob byl jenom alkohol a divoký sex. Dneska je toho mnohem víc, jaká ta rizika jsou. A ta schopnost se s tím vyrovnávat, takzvaná ta odolnost, je něco, co není úplně kde brát. Ještě nemáme vybudované systémy, které by byly podpůrné v tom právě, jak se vyrovnat s těmi novými výzvami, které jsou všude kolem nás. Mám 3 děti, vidím, že skutečně bojují s věcmi, s kterými jsem já bojovat nemusela, protože jsem prostě buď to si hrála doma s panenkama, nebo jsem vyběhla někde na klepač za dětskama a bylo to OK. Patří do toho určitě i ta klimatická změna, která jako si jako první oběti bude brát ta křehká těla, ať už je to nejmenších dětí, nebo těch nejstarších. Ta globální propojenost, ta změna toho, že cokoliv se stane tisíce a tisíce kilometrů od nás, tak může dopadat i na nás. Je tam právě jakási ta existenciální nejistota, že ty změny, i když zase je to něco, co je antropologická konstanta, vždycky byla, vždycky se ta nová generace musela nějak vymezit, ale teďka ty změny vypadají, že jsou jako hlubší, větší, že jsme opravdu na prahu různých revolucí, takže jestliže za nás trošku platilo, že budeme v nějakých, možná někdo z nás zaměstnáních, která ještě nemají název, já si myslím, že to dneska platí pro obrovskou část té mladší generace, že vlastně oni vůbec neví, co v té budoucnosti budou.
6: Matyáš Kočí, to, co jste slyšel, vy se také těmito tématy zabýváte. Vnímáte ve své generaci ty nejistoty, které jsme tady z nějakých úhlů pohledu naznačili?
8: Mm-hmm. Já si myslím, že je vnímám, protože mně přijde, že na naši generaci obecně asi vyvíjený jako velký tlak z hlediska toho prostředí, ve kterém se pohybujeme, ať už sociálních sítí a tak dále. Dneska máme obrovské množství možností toho, co vlastně dělat a zároveň nevíme, co pořádně dělat. Já to třeba vnímám krásně sám u sebe, že jsem teďka jako rozložený mezi strašně moc aktivit, kdy dělám vysokou školu, do toho dělám podcast, do toho pracuju a vlastně furt tak nějak nevím, co chci a přijde mi, že nevím, jestli jsem to já, kdo si na sebe jako vyvíjí tady tyhle ty očekávání, abych něčeho dosáhl nebo abych byl jako nejlepší, ale možná je to právě ta společnost, která je takhle nastavená, že vlastně nás jako tlačí nebo pušuje k tomu, abychom prostě byli ti nejlepší a furt se nějak snažili a dosahovali, jako dostali za sebe to maximum, i když vlastně asi úplně nemusíme.
7: Já bych vlastně zareagovala na to, co Maty jako naznačil, že on má pocit, že toho má moc a naše generace má pocit, že toho děláte málo. A přijde mi, že v tom hrozně zajímavý zdroj těch různých neporozumění, které k tomu, těm konfliktům a tlakům přidávají, že se strašně málo spolu bavíme. Myslím si, že je to něco, do čeho bychom měli vstupovat, protože ta rozdílná očekávání můžou být naprosto až možná nesmyslně zdrojem nějakých tlaků.
6: Když z těch výzkumů a z těch dat vyplývá nějaké to fakticky podložené, nedostupné bydlení, také otázka pracovního uplatnění i u té mladé generace. Dlouhodobá nedosažitelnost nějakých cílů vede k frustraci. Tak když použiju to slovo frustrace. Ta frustrace mladých je ekonomická, psychologická nebo hodnotová? Z čeho je ta největší obava? Co jako člověk chce a má pocit, že toho nikdy nedosáhne?
8: No podle mě to je taková kombinace asi všeho. Jednak jak jsme se bavili o těch očekáváních, tak člověk si na sebe klade asi dost vysoké nároky v tom, čeho by měl dosáhnout a očekává nějaké jistoty. Každopádně si myslím, že jako ty jistoty jsou jako budovatelné až z dlouhodobějšího hlediska, že prostě nepřijdou tady ve 20 letech, asi nebudu jako vědět hnedka, jestli budu prostě po dostudování vysoké školy bydlet, nebo jestli seženu dobrou práci a tak. A zároveň mám vlastně pocit i kvůli tomu, co vidím okolo sebe, ať už na těch sítích, nebo tak, že jako bych to měl vědět, ale jako podle mě se to vědět prostě teďka nedá, akorát mladí lidi nejsou na to zvyklí, že to nemůžu vědět a nedokážu se s tím podle mě smířit. Takže to si myslím, že je ten hlavní problém.
7: To mně přijde jako vlastně dobře vyjádřené, protože ta nejistota je také něco, co provází vlastně každého z nás. My nikdo nevíme, co bude zítra a ta budoucnost je pro všechny nás, z nás nejistá. A tím zase můžeme trpět jako všechny ty generace. Já třeba, protože hodně se věnuju stárnutí, hodně mluvím s hodně starými lidmi a oni třeba často říkají, tenhle ten svět už není pro nás. A mám pocit, že ti junioři by to řekli, tenhle ten svět ještě není pro nás, že jo, tahle republika není pro mladý, to bylo taky takové heslo. Ale já myslím, že když se podíváme nebo uděláme nějaké srovnání se zahraničím, tak na jednu stranu ty výsledky budou velice podobné, protože nějaké tyhle, budeme jim říkat, existenciální krize mladých jsou jako téměř globální. I protože právě dosah těch sítí je globální a nějaký ten jako aspirační ideální život, který se na těch sítích na nás valí, je prostě konzumován globálně. Ale já si pamatuju na začátku svojí kariéry, kdy právě Britové se sdíleli o tom, že oni jsou vlastně poslední generace jejich rodiče, kteří jsou vlastníci svého bydlení a že mladí Britové už jako nikdy na to bydlení vlastnicky nedosáhnou. A to je prostě nějakých 30 let zpět. Takže my jako doháníme i v tomhle smyslu i s těmi krizemi něco, co v tom zahraničí už jako bylo popsáno. A spíš mě přijde klíčové, zase vracím se k tomu, krize byly vždycky. Nakolik ať už těm mladším generacím, těm nejstarším nebo sami sobě jako té střední generace dáváme možnosti krize zvládnout. A to mně přijde jako klíčové, v čem možná jako společnost selháváme. V poskytování nějakého bezpečí a aspoň nějaké elementární jistoty. My skutečně žijeme v tak jako rozbouřené době, kdy nevíme, z které strany přiletí jaká raketa, a kdy mladí se sdílejí o tom, že se bojí přivádět děti do tohohle toho světa. A zase vy můžete se vrátit k tomu, ale děti se rodili i za války a ty věci jako nějak fungovaly, ale zase těch konkurenčních možností, co dělat jinak, kde jinde se angažovat, jako jestli letět prostě na Antarktidu, to nebylo. No, a těch voleb, které musí ten člověk udělat dneska každý den, je velká spousta. A v tom samozřejmě já bych nechtěla, aby to vyznělo, že jako volám po tom, že bychom ty volby měli osekat. To asi by nebylo řešení, i když by to jako pomohlo lecčemu. Ale spíš najít já zase zneužívám toho slova podpory, ale takové to vlastně toho bezpečí, toho, že chyby můžeme dělat a že to bude v pořádku, že všude je nějaké tlačítko, kterým se to dá vrátit o krok zpátky.
6: právě ty volby. Je to ten jmenovatel všeho, že člověk nese zátěž volby a možná nemusí být pochopen u svých rodičů nebo prarodičů v tomto?
8: Já si myslím, že možná jo, protože mě možná i přišlo, že dřív jako to bylo tak jako trošku jasnější, jaký ten vzorec v tom životě by měl člověk mít, že prostě vystudujete vysokou školu, pak si člověk najde nějakou práci, pak založí rodinu, má děti a tak dále. Ale to si myslím, že dneska už úplně vlastně neplatí a možná i to je to, v čem spočívá potom jako úskalí toho, že se dostáváme zase vlastně k tomu, že jsme jako přehlcení strašným množstvím různých možností, co můžeme dělat, no. Takže asi jo, asi jsou to právě ty volby, no. To, že prostě člověk se musí neustále, nebo má možnost se neustále mezi něčím rozhodovat, je to, z čeho potom asi pramení problém trošku té frustrace, no.
6: To, co jsem řekla na začátku, že každá generace chce, aby ta generace, která po ní přichází, aby se měla lépe, tak platí to stále? A nebo je to první generace, která se třeba nebude mít lépe než ta předchozí, než ta generace jejich rodičů Lucie Vidovičová?
7: Teoretikové o tom takto hovoří. Já říkám teoretikové z toho titulu, že zase nevíme fakt, co bude za hodinu, za den a ta nejistota je vysoká pro nás všechny. Ale když bychom asi měli víc toho, co definujeme jako tu dobrou budoucnost, jestli to je teda, že budeme mít děti, zaměstnání, pohodlnou práci, bezpečnou, až do důchodu, vezmeme si důchod a sedneme si na zahrádku, tyhle volby už tam jako úplně tak nejsou. Tohle je jako jasná cesta zase, a to jsme ještě nezmínili, že to, o čem se tady bavíme, skutečně zatím se bavíme o nějakých rolích a cestách, které jsou k dispozici pro lidi střední třídy, možná vyšší střední třídy, ale samozřejmě určitě to jako může být jinak ještě prožíváno v těch nejvyšších třídách, o kterých víme paradoxně v sociologii velmi málo, stejně tak jako u těch nejnižších. A teda tak, jak jsem definovala, to, co si běžně možná představíme pod tím dobrým životem, může se stát, že tohle bude pro lidi stále méně a méně dostupné.
6: Roste napětí mezi generacemi v souvislosti s tím, co všechno jsme si řekli, anebo je to právě napětí nejistot? Co je to spíše, Matyáš Kočí?
8: Podle mě to je spíš to napětí nejistot, než napětí mezi generacemi. Asi to nezávisí úplně na věku, ale spíš na nějakých jako očekáváních a životních zkušenostech, které každá ta generace má a zároveň i představách o tom, jak by měl život té mladší generace třeba vypadat, nebo jak by vlastně ten svůj život měli žít, protože třeba jsou starší zvyklí na nějaké jako zaběhlejší vzorce a tak dále, což si myslím, že se v dnešní době už dost bourá a tím pádem potom dochází k nějakému, nevím, jestli to nazvat generační konflikt, ale prostě nepochopení vzájemnému.
7: Ono v tom je i z toho sociologického hlediska spousta pro mě zajímavých otázek, protože my často mluvíme o tom, že třeba ta nejmladší a nejstarší generace jsou vlastně generační spojenci, protože prožívají spoustu věcí podobných, které třeba nejsou úplně ty nejlepší, jako je to nějaké prožívání samoty, osamělosti, vystavení věkové diskriminaci, nějaké jako výzvy právě komunikace s tou střední generací, která typicky v současné situace drží většinu té společenské moci právě proto, že jsou to teďka nejpočetnější generace zaměstnaná na vysokých pozicích, takže třeba dostat se k práci je obtížné jak pro 55-tníka, 60-tníka, tak pro někoho, kdo zrovna vlastně nastupuje. A konkrétně teda právě v té oblasti věkové diskriminace, která typicky byla vnímána jako problém vlastně starších lidí, tak nám při tom posledním šetření prostě obrovsky vyletěly ty podíly právě u juniorů mezi 18 a 30. A 50% těch dotázaných v České republice řeklo, že, jako se jim, že se staly obětí nějaké věkové diskriminace. A já vlastně pořád ještě jako jsem se nedostala k tomu zeptat se proč a kde, protože to je zkušenost, která potom nastaví nějaké jako lehké trauma už potom na průběh vlastně celým tím životem.
6: Když jsme mluvili o těch nejistotách, tak někdy se to právě staví tak, mladí mají tyhle nevýhody, tyhle nejistoty, starší generace tahle, a dává se to někdy do protikladu právě do toho silného kontrastu. Na druhé straně minimálně zkušenostně v rodinách stále funguje taková ta solidarita, ať už finanční, emoční nebo pečovatelská. Je dnes těžší být solidární právě, když ty nejistoty zažívají všechny ty generace, Lucie Vidovičová?
7: Může být, protože máme jenom určitou kapacitu, den má 24 hodin a můžou vlastně skutečně jako ty některé dřívější tradiční zapojení v těch rodinách a sousedstvích taky můžou být vytlačovány, protože prostě nestíháte tyhle ty všechny věci. A plus k tomu přichází to, že žijeme i geograficky stále více rozptýleně, právě protože nám třeba roste podíl lidí, kteří studují na vysoké škole, což je typicky znamená nějaké stěhování do většího města. Takže nejste už tak jako fyzicky blízký si s tou rodinou. A potom i ta možnost třeba se zapojovat do té konkrétní nějaké péče může klesat. My vlastně ty boje vidíme i na vysoké škole, když jsem studovala, tak jsem sice pracovala, ale jenom přes léto, kdežto dneska pracují všichni ti studující, doslova všichni, až už protože musí, anebo i ti, co by teoreticky nemuseli, tak vlastně pro ně to je nějaký zdroj statusu a ono nám to vytlačuje tu jejich jako schopnost se plně soustředit na studium. Dneska my musíme skutečně brát ohled na to, že ti lidé potřebují jako věnovat jako hodně energie na to, aby se nějak základně zajistili. To z toho může plynout takové to, my jsme toho četli víc, my jsme toho dělali víc, ale my jsme měli víc času se tomu vlastně věnovat. A v těch rodinách to bude možná podobné.
6: Matyáško, čí solidarita, je to něco, nějaká hodnota, kterou přejímáte od té starší generace, právě ta finanční, emoční, pečovatelská?
8: Já si myslím, že v rámci mojí rodiny určitě ano. Tam jako vždycky si myslím, že solidarita fungovala krásně, naši mě vlastně taky teďka při studiu podporují i tak. Ale jak říkala Lucka, tak faktem je, že dneska ani já se třeba úplně jako stoprocentně nesoustředím na to studium, jo, a jak jsi říkala, že vlastně možná starší generace mají pocit, že my toho děláme málo tím, že se právě na to studium nesoustředíme, tak já to mám taky právě nastavené tak, no, že jako studium beru tak, že jsem na škole, vlastně tu školu nějak průběžně dělám, ale zároveň se do toho věnuju strašnému množství jako různých dalších dílčích činností, ať už je to ta práce, která mi taky vezme několik desítek hodin měsíčně, že jo. Ale já si myslím, že jako solidarita jako taková pořád nějakým způsobem funguje, protože i my jako mladí můžeme pomoct třeba té starší generaci zase se zvládáním moderních technologií a tak dále, ať už té nejstarší nebo i té střední se spoustou jako s prací s informacemi a tak dále, což si myslím, že naše generace je mnohem lepší a oni nám jako na oplátku můžou poskytnout třeba zase nějaké to rodinné zázemí a tak dále a podporu. Takže já to úplně asi nevnímám, takže by ta solidarita jako měla vymizet nebo se nějak zhoršovala.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus o tématu mezigenerační spravedlnost. Debatují socioložka Lucie Vidovičová a také student, tvůrce obsahu studentského rádia R. Matyáš Kočí.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ve veřejném prostoru často v souvislosti právě s tou mezigenerační spravedlností nebo nespravedlností, podle toho, jak se na to podíváme, se také objevuje to, že mladí vyrůstají ve světě, kde nemají úplně plnou rozhodovací moc. Z hlediska voličů politickou moc drží spíše ti starší voliči, jsou to ti, kteří chodí více k volbám, zároveň v těch politických zastoupeních také jsou stále ty generace starší než ti mladí. Je to spravedlivé, že tu politickou moc drží hlavně ti starší voliči, anebo posléze potom ti starší politici, kteří rozhodují, Lucie Vidovičová?
7: Tady v tomhle budu trošku kontroverzní, ale pokud mladí nechodí k volbám, dobře jim tak. V tom smyslu, že volby u nás pořád jsou ještě demokratické. Já teda ještě navíc podporuji hypotézu, že my nevolíme věkem, ale volíme socioekonomickým statusem a my pozorujeme, že skutečně voliči vyššího věku jsou prostě disciplinovanými voliči, že se zajímají o věci kolem sebe, takže tam ta jakoby nerovnost v tomhletom je a nepochybně jsou tam i nějaké bariéry k tomu, jak ti mladí lidé se mohou zapojit a konec konců při posledních volbách jsme pak viděli, jak to i těm mladším notabene ženským političkám v uvozovkách necháváme sežrat a omlouvám se za ten neodborný, ale myslím, že trefný výraz, že skutečně to od těch mladých lidí vyžaduje obrovskou odvahu do těchto vod vstoupit, ale zároveň prostě nesmí zahazovat svůj hlas v těch volbách.
6: Podobná otázka, Matyáš Kočí. Žijeme v demokratické zemi. Jinou možnost schopnost ovlivnit směřování země nebo vůbec snažit se prosadit nějaké vize nebo to, s čím ladíte a co je pro vás do budoucna žitelné, než v těch volbách zkrátka nikdo z nás nemá. Tak když mladá generace, a slyšeli jsme to potvrzeno i na datech, chodí méně k těm volbám než ta starší, tak jak to jinak chcete dělat? Protože ona opravdu zní pak výtka, ovlivňují nás ti, kteří v tom žít už nebudou. Výtka z té mladé generace vůči té starší.
8: No, tak pak je otázka, jestli třeba by bylo správným krokem to, aby bylo volební právo od 16 let, nebo mladé zapojit nějak aktivněji už v rámci třeba školy, i když ty možnosti si myslím, že už teďka celkem jsou, ať už skrze studentské parlamenty na středních školách, nebo potom Česká středoškolská unie, která má možnost bavit se na úrovni ministerstev a tak dále. Takže pokud mladí lidé chcou, tak tu cestu si tam najít můžou, ale podle mě by bylo dobré asi líp jim ty možnosti komunikovat, protože si myslím, že třeba ne vždycky mají možnost zjistit, že tohle se dá vlastně ovlivňovat skrze tady tyhle ty instituce, jako je třeba Česká středoškolská unie.
6: Zaznělo tady, že neroste ani tak napětí mezi generacemi, ale spíše napětí těch nejistot. Zároveň jsme zmínili, že přestože narůstá nějaké napětí v těch nejistotách, tak ta mezigenerační solidarita, to, co se třeba děje v rodinách a zkušenostně zažíváme, že když je potřeba, tak máme emoční podporu, máme finanční podporu, máme pečovatelskou podporu. Co nás tedy rozděluje úplně nejvíc? Protože zase i data ukazují, že ta společnost je více rozdělená třeba než dříve. Co nás nejvíce rozděluje? Věk, zkušenosti, sociální postavení, náhledy, filozofie?
7: Kombinace všeho, co jste vyjmenovala, ale já zase použiju ten příměr seniorů, kde já vždycky vysvětluju, že seniori jako sociální skupina neexistují, protože nemají nic společného, ani je nedá se definovat věkem, ani volebním jednáním, ani preferencí módy, ani oblíbeným jídlem. A takhle se určitě nesejdeme i s těmi juniory a zároveň dokážeme prostě si najít napříč těmi věkovými skupinami někoho, kdo bude volit stejné strany jako my, kdo bude mít stejnou jako vkus na módu, a kdo bude poslouchat stejnou kulturu. Otázkou pro mě je, jestli máme jako společnost nastavené struktury a příležitosti, kde by se tyhle lidi navzájem mohli objevit. Existovala krásná iniciativa jedné neziskové organizace, která právě si kladla za cíl dát k jednomu stolu lidi s různými politickými názory a oslovili mě, jestli bych jim mohla pomoct, že ve chvíli, kdy ty lidi zjistí, že jsou každý z jiné generace, tak to setkání neuskuteční. A co teda jako s tím dělat? Tak já jsem se ptala, jak to jako děláte. A oni říkají, no tak máte ten formulář, tam vyplníte nějaké ty jako základní věci, věk a tak dále. A říkám, a proč tam máte ten věk, jako k čemu ho potřebujete? A bylo úplně vidět na té druhé straně takový ten aha moment, vždyť jasně, teď tam ten věk můžeme zapomenout a pojďme se bavit o těch věcech, které jsou jakoby důležité pro všechny z nás. A mám pocit, že my skutečně ještě pořád žijeme v extrémně takzvaně věkově segregované společnosti. Ve společnosti, kde ty generace nebo věkové skupiny se prostě vzdělávají odděleně, pracujeme ve velmi jako jednobarevných věkových skupinách. A ty rodiny jsou čím dál tím menší. Dřív, když jste měla 12 dětí, tak tam bylo prostě 3leté a 25leté a měli jste se navzájem blízko. Dneska tohle neexistuje. Takže ty konflikty, rozdíly, neporozumění můžou vznikat z toho, že nemáme se kde navzájem setkávat.
6: To, co společnost rozděluje, co tedy vidíte vy, že vás nejvíce rozděluje s tou starší generací, Matyáš Kočí?
8: Asi je to nějaké možná sociální postavení, životní zkušenosti, asi řekněme bych takhle pojmenoval ty hlavní faktory, které si myslím, že ty společnosti takhle rozdělujou.
6: Co je naopak, nebo co by měla starší generace předat, co by mladší přijala, aby našla nějakou sdílenou, souhlasnou představu budoucnosti společnosti?
8: No, podle mě respekt, schopnost vést nějaký vzájemný dialog a to uvědomění si, že nejenom my jako mladší nebo starší generace máme nějaké problémy, ale i ta druhá část, buď ti mladší nebo starší, řeší zase svoje problémy. Takže nějaké vzájemné pochopení, si myslím.
6: Lucie Vidovičová.
7: Pro mě je velké téma, které vlastně Matěj opisuje, a to je ta empatie, ta schopnost jako vžít se do situace toho druhého, nějak jako respektovat ty odlišné názory a přitom se klidně dál trvat na svých v tom smyslu, že nemusím ztratit sám sebe, abych přijal toho druhého. Zase taková zkušenost anekdotická, v Irsku jsem jela autobusem a tam nastoupil pán přes 70 hodně s takovou taškou na kolečkách a naproti němu seděl kluk a ten kluk měl na sobě fotbalovou šálu a tak se koukal na toho pána a říká, ty teda zase hráli hrozně, co? Načež ten pán na to jako zareagoval, začali si bavit o tom, jak teda ten zápas byl hrozný. Po dvou zastávkách ten kluk se jako zvedl a říká, tak mějte hezky, jde na shledanou a odešel. A mně přišlo fascinující, jak vlastně obě dvě ty strany byly připravené i na takový krátký jako rozhovor. Našli si něco, co je spojuje, i když to byl prostě fotbal. A mám pocit, že oba dva si z té výměny odnesli něco vzácného. Ten senior nepochybně to, že ještě existuje, že ho někdo vidí a ten junior mohl něčím přispět. Tak mně by se líbilo ta společná budoucnost, která bude taková otevřená, kde se nebudeme bát jeden na druhého promluvit, u pokladny prostě si pochválit Vánočku nebo se poptat na počasí, abychom jako rozproudili vlastně ty debaty, protože samozřejmě i o velkých tématech se můžeme bavit možná až potom, co jsme se pobavili o té Vánočce.
6: Tolik dnešní debata Vertikály na téma mezigenerační spravedlnost. Debatovali socioložka Lucie Vidovičová a také student Matyáš Kočí. Oběma děkuji za debatu, za setkání a přeji krásný den.
7: Hezké stárnutí všem.
8: Děkuji za pozvání.
6: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Při silných nedělních bouřkách se pravděpodobně vyskytlo v Česku malé tornádo. Předseda senátu vystrčil cestou na Tajvan podle čínské ambasády v Praze zasáhl do vnitřních záležitostí Pekingu. Národní fotbalový tým porazil v přípravě na mistrovství světa Kosovo 2-1. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při nedělních bouřkách se na jihu Čechu Netolice se pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
9: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
4: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Čína odsoudila cestu předsedy senátu Miloše Vystrčila z ODS nad Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za legitimní součást svého území. To vláda v Tchaj-peji odmítá. Vystrčil do tchajwanského hlavního města odletěl v neděli dopoledne, doprovázel ho taky čeští podnikatelé. Víc než 600 ukrajinských a zahraničních politiků, politologů a diplomatů jednalo v Oděse o bezpečnosti v Evropě a na Blízkém východě. Jedním z nejsledovanějších hostů bezpečnostního fóra byl třeba exilový iránský princ Reza Pahlaví. A konferenci v Oděse pořádali už po třetí.
10: Černomořské bezpečnostní fórum v Oděse, to byly nejen desítky panelových diskusí, ale také bohatý doprovodný program koncertů, neformálních setkání a návštěv oděských památek, mnohdy poškozených v důsledku probíhajících ruských útoků.
11: Nebyla to standardní odborná konference, která by hledala nové odpovědi na staré otázky. Spíše to byly možnost seznámit se s pohledy na tu současnou situaci na Ukrajině z nejrůznějších politických a ekonomických aspektů.
10: Zhodnotil fórum velvyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajině Petr Mareš. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Muži z Kyjeva přikazila ilegální útěk do Rumunska Medvědice, píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci, šelma ho zastavila v lesích u hranic, vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. A když se pohraničníci dostali na místo, Medvědice už tam ale nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadaný tvrdil, že k hranici zabloudil. Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Tomáš Ladra a Adam Hložek. A protože útočník Hoffenheimu přišel kvůli zranění takřka o celou sezónu, chybí mu herní